0: tam zúženými pruhy. V Praze pak náklad projede po městském okruhu přes Štěrboholi, Černý most, kde osmičce do Německa. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce je u sjezdu na Drysice nové omezení kvůli opravám povrchu. Dálnice mezi kilometry 7 až 11 je dálnice mezi kilometry 7 až 11 zavřená a jezdí se obousměrně jedním pruhem v části na Brno a Vyškov. Aktuálně plynule to omezení potrvá 10 dnů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky a nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Obří pralesní mravenci, včely bez žihadel, hlasitý cvrkot cikád a prales, který ještě před 100 lety vůbec neexistoval. Unikátní experiment navštívíme v Malajsii. Jízda na slonu je oblíbená turistická atrakce, ale už se od ní leckde ustupuje. Jedno takové místo vám ukážeme v Kambodži. V Polsku vzniká lékařská legie, do které se školí zdravotníci z řad civilistů. Podíváme se, jak jim to jde. V Budapešti si můžete vzít do ruky šídlo, kladívku a kus barevné kůže a vyrobit si třeba kabelku.
1: Reportáže zahraničních zpravodajů.
3: Ještě před 100 lety pokrývaly oblast Kepong severně od Kuala Lumpuru travnaté pláně s mělkými jezery po těžbě cínu. Krajina byla pustá, ale si vykácené. Dnes se tam rozkládá divoký prales, plný tropických ptáků, motýlů, hadů a hlavně obrovských stromů. Je k nerozeznání od přirozeného pralesa, přitom byl uměle vysazený jako experiment. Na místě sídlí Malajsijský ústav pro výzkum lesa, který navštívila Zdeňka Trachtová.
4: Tohle jsou bezžihadlové včely. Vidíte, že jejich úl vypadá úplně jinak.
5: Můj lesní průvodce Lim Chung Lu ukazuje na přírodní trichtýřek, který vede do dutiny obrovského kmene fíkovníku. Tudy se prý včely dostávají dovnitř.
4: A tady obří pralesní mravenci. Tohle je největší druh mravenců v Malajsii. Naštěstí nejsou agresivní.
5: Postupujeme hlouběji a hlouběji do pralesa a velmi intenzivně tu bzučí cikády.
4: Tohle je náš malajsijský národní strom, merbau. Je to velmi těžké, tvrdé dřevo. Je odolné vůči útoku termitů i vůči plísním, takže se často používá pro venkovní podlahy nebo bazénové terasy.
5: A teď přicházíme prý na nejuchvatnější místo celého pralesa.
4: Tady odsud je nejkrásnější výhled ve filmu.
5: Nejsem úplně přesvědčená. Je to stejný prales jako před chvílí.
4: Tak se podívejte nahoru.
5: Oh, wow. Koruny stromů desítky metrů nad námi vytvářejí nádherný obrazec. Vypadají jako přírodní skládačka, jako takové zelené pucle, které do sebe přesně zapadají, ale nikdy se úplně nedotknou a zůstávají mezi nimi úzké mezery.
4: Říká se tomu plachost korun stromů. Tenhle jev se vyskytuje častěji v člověkem vysázených lesích, kde jsou stromy stejně staré a stejně vysoké. Když fouká vítr, tak větve se navzájem očesávají, takže jejich konečky se olamují. A díky tomu mezi nimi vznikají tyto mezíry.
5: O kus dál potkáváme Limova kolegu Nasrima, který zkoumá nějaký drát připevněný ke stromovému kmeni.
6: To je hromosvod. Chrání strom během bouřky.
5: Bouře jsou tady v Malajsii skoro na denním pořádku. I dnes už máme za sebou jednu pořádnou průtrž mračen.
4: Kvůli omezenému rozpočtu vybíráme jen nejvyšší stromy a ty, které jsou blízko našich budov. Během posledních 8 dnů hromosvod na tomhletom stromě uzemnil 5 blesků. Rekord za posledních 8 dní je ale u jiného stromu. Ten zasáhl blesk 23krát.
5: Tady ve Frimu prý pracuje víc než 200 vědců a vědky.

0: Matky. Od loňského roku je tento umělý prales zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Z Kuala Lumpur, Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Projet se na slonovi nebo se s ním vykoupat, to vypadá jako skvělý zážitek, ale pro slony samotné je to leckdy stres a bolest. A tak přibývá míst, kde ježdění na sloním hřbetu zakazují. Už několik let to platí taky v oblíbeném chrámovém komplexu Angkor Wat v Kambodži. V zemi žije asi 600 divokých slonů a 70 slonů zůstává v zajetí. Lepší podmínky zvířatům ale bohužel často nenabízejí ani turistické rezervace. Reportérka Jana Karasová ale vyhledala jedno chráněné území na severovýchodě Kambodži, které získalo mezinárodní ocenění za etický přístup k turismu.
2: Zůstaňte vždy 5-6 metrů daleko a nechte slony být slony. Nedotýkáme se jich, nekrmíme je z ruky. Ví, jak přežít v lese. A při focení nepoužívejte blesk.
3: Tak se tady procházíme kambodžským lesem a najednou před námi vrtí ocasem slon.
2: Tohle je perla.
3: Průvodce Tygn nám tady představuje slonici, která se jmenuje Perla.
2: Je to mladá slonice, letos je jí 35.
3: A kousek od Perly stojí ještě o trochu starší 60-letá slonice Ruby. Každý slon tady má i své strážce, takové průvodce. Ti mají mimo jiné zabránit tomu, aby se sloni dostávali k farmám a tam lidem pojídali úrodu.
2: Když úrodu poničí slon z rezervace, tak musíme farmářům vyplatit kompenzaci. Když to udělá divoký slon, tak žádnou kompenzaci nedostanou.
3: Všichni strážci a taky naši průvodci jsou z domorodého kmene Bunong.
4: In Bunong language, if we say the elephant, we say Rawe.
3: Rawe?
4: Yes.
3: Slon v bunongštině je Rawe.
4: Rawe.
3: Rawe.
4: Rawe.
3: Nedokážu to správně vyslovit. Rawe?
4: Yes.
3: Okay.
2: Věříme v animismus, v to, že v lese žijí různí duchové. Duch stromů, duch lesa, duch vodopádu. K lesu máme velmi silný vztah.
3: V Kambodži je asi 30 tisíc bunongů a další žijí za hranicí ve Vietnamu a tam se před 40 lety narodil i náš průvodce.
2: V době režimu rudých Kmérů tam naši lidé uprchli. Až do roku 1993 jsme na jednom místě žili třeba jen 3 roky. A když několik lidí zemřelo, tak si řekli, že už jim lesní duchové na tom místě dál žít nedovolují. Dřív tu byli lidi chudí. Cesta do hlavního města trvala 1 až 3 měsíce. Teď je to na 7 hodin. Silnici jsem postavili až v roce 2007 japonské a čínské společnosti.
3: Bez slonní rezervace a taky peněz od turistů by ale další rozvoj třeba různých plantáží ty původní obyvatele připravil i o les. Procházíme lesem sloním tempem doslova, protože tak, jak se pomalu pohybuje Perla, se zastavuje, pojídá tedy bambus a banány, tak se s ní pár metrové vzdálenosti pomalu posouváme i my s naším průvodcem. Hlínu na sebe sloni hážou, aby se ochladili, ale taky chránili proti slunci a hmyzu. Nakupou si hlínu nohou, pak je naberou do chobotu a hodí si je na záda.
2: Strážci pracují od brzkého rána do zhruba 5 večer. V noci používáme 25 metrů dlouhý řetěz, který je připevněný na nohu slona. A každý den má na nocování jiné místo, takže tam má dost bambusu a trávy k jídlu.
3: Perla nejdřív chobot omotá okolo větví bambusu, tak si ho stáhne dolů, přišlápne nohama a začne ho požírat.
2: Víte, co žerou sloni? Ano, bambus. Taky listy, trávu, ovoce. Můžou jíst 137 různých rostlin tady z lesa.
4: plant in the forest you can eat in the forest.
3: Každý den slon sní asi 10% své váhy a přestože ti

0: Afričtí sloni jsou trochu menší než afričtí, tak stále mají okolo 2 tun. Takže denní dávka jídla je okolo 200 kg.
1: Perla se do rezervace dostala poté, co v její původní vesnici po odlesňování nezůstal žádný les. Takže pro její majitele bylo náročné ji dál živit, protože bez lesa neměla dost jídla.
0: Kromě Perly a Ruby v rezervaci žije ještě dalších 5 slonů a mimo ní v lese žijí taky sloni divocí. Ti žádné své strážce nemají a potkat je tak není vůbec snadné.
2: Kambodža a sloni, to jsou 2 klíčová slova, kterých se ještě budeme chvíli držet. A to s Janou Karasovou, autorkou předchozí reportáže. Vítej.
3: Pěkný den.
2: Jano, prosím tě, jak vrtí ocasem pes? To vím, ale jak vrtí ocasem slon?
3: No trochu podobně. Slon má ten ocas delší, takže to vypadá jako takové jako kivadýlko, kterým si tak jako vrtí houpa a občas třeba ho vystřelí až na svůj hřbet. A já, když jsem se dívala teď na videa, která jsem natočila na té cestě, tak jsem si všimla, že kromě toho, že si dokáže vrtět ocasem, tak si třeba i jednou nohou dokáže poškrábat tu druhou. To mi přišlo teda hodně roztomilý.
2: Ráda bych se o tebe dozvěděla, odkud přichází tlak na to, aby se slonům, konkrétně tedy v Kambodži, dostalo lepších podmínek.
3: Tak jsou to především ochránci zvířat, ale často třeba zasahují i místní úřady. V Kambodži neplatí ten zákaz úplně celoplošně, jak třeba začalo od letošního roku platit v Indonésii a ochránci zvířat, ale třeba i někteří turisté upozorňují na to, že pro slony to ježdění je fyzicky náročné, bolestivé, dochází přitom k deformacím páteře a taky sloni, kteří se mají setkávat s těmi lidmi, tak často prochází velmi krutým výcvikem už od malička, kdy jsou oddělováni od matek, jsou třeba i svazováni, nemají dostatek pohybu, ale přitom, když ten slon žije v přirozeném prostředí, tak skoro celý den se nějak jako potuluje po tom lese, hodně žere a pak spí třeba jenom 5 hodin, protože kdyby spal delší dobu, tak už mu nebude mít dostatek energie. On už se potřebuje zbudit, aby zase mohl žrát a opravdu měl tu svoji denní dávku zhruba těch 200 kg potravy.
2: Mě právě zajímalo, co je špatného na tom, nebo proč by mělo slonovi vadit, když se s ním někdo vykoupe. Takže tam zřejmě nejde jenom o ten pobyt ve vodě, ale o to, co tomu předchází.
3: Přesně tak, ale i ten pobyt ve vodě může být pro ty slony, pokud jsou tam další lidé, stresující. Sloni se jinak velmi rádi koupou a jsou dobří plavci a dokážou si to i užívat, ale dělají to, kdy oni chtějí, ne když jim to tedy přikazují, protože tam přichází turisti, ale dívat se na slona, který se koupe v některých těch etických rezervacích je možné, zase ze vzdálenosti, a to je taky hezký zážitek.
2: V reportáži padla zmínka o kmeni Bunong. Jak tihle lidi vnímají, že jim tam přicházejí turisti, nebo vlastně civilizace jako taková?
3: Ti lidé z toho kmene nebo z té etnické skupiny Bunong mají zhruba od 10 000 až 37 000 členů, dá se říct, a samozřejmě mají různé názory, ale třeba ten náš průvodce, tak ten popisoval, že když vyrůstal před těmi 40 lety, tak to bylo ještě takové nomádské společenství, když třeba chtěl jít na trh, tak musel jít třeba několik dnů, a že třeba on by nechtěl, aby jeho děti tady takhle prožívali to dětství, že je rád za to, že mají větší možnosti. Ale taky zmiňoval to, že předtím, než pracoval v té rezervaci, tak pracoval na kávové farmě a měl tam jako velmi nízkou mzdu za velmi náročnou práci. A viděl, že v některých vesnicích i třeba kvůli rozšiřováním různých plantáží dochází k tomu odlesňování a ztrátě toho přirozeného prostředí, jak pro lidi, ale taky pro ty slony. A to je zase druhá stránka, kterou on vnímal kriticky. Ale samozřejmě říkal, že i někteří třeba lidé z té jeho komunity ty civilizační výdobytky nevnímají úplně pozitivně, bojí se třeba, že se ztratí taková ta jejich jako přirozená znalost toho, jak vyrábět třeba chýše, ale taky třeba tradiční medicína, anebo i ta víra, kterou oni mají, tu animistickou.
2: Ještě bych se vrátila ke slonům. Když se takový slon, který váží pár tun, dostane do úrody, tak by určitě nikdo nechtěl být na místě postiženého farmáře. Jak se zemědělci před slony brání?
3: Ti lidé tam stále, pokud tam nejsou ty velké plantáže, tak to zemědělství funguje na takovém tom systému, že přijdou, vypálí část lesa a tam mají to své políčko. A často u něho stojí i nějaká chýše nebo domek, ve kterém bydlí. A většinou si ho postaví na nožkách za prvé, ale proti těm slonům často obkládají ty nožky, na kterých ten domeček stojí, něčím, co je ostré, třeba i hřebíky. Je to takový vlastně trochu elektrický ohradník pro ně, ale ne vždycky to funguje. My jsme viděli jeden domeček, který slon zbořil, byl to teda ten divoký slon, takže to ne vždycky dopadne dobře pro ty farmáře.
2: Za slony do Kambodže jsme se podívali s Janou Karasovou. Moc ti děkuju a přeju ti hezký den.
3: Děkuji a naslyšenou.
4: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Do Polské lékařské legie se už přihlásilo kolem tisícovky lidí. Tahle dobrovolnická iniciativa má připravit pracovníky civilního zdravotnictví na to, aby mohli sloužit jako podpora polských ozbrojených sil. Naše zpravodajka Kateřina Havlíková se na to zajela podívat.
5: Je noc, venku je teplota těsně nad nulou. V nerovném, částečně zalesněném terénu nedaleko Varšavy zrovna skupina zdravotníků nacvičuje evakuaci raněných. Nejdřív je musí pomocí vlastních sil vynést z lesa a naložit do evakuačního vozu. Scénář je takový. Vojáci přežili útok dronem. Lehce zraněná, ale otřesená žena navádí zdravotníky v balistické ochraně k nepohyblivému, těžce raněnému. Zdravotníci si mohou svítit jen červeným světlem a musí si pospíšit. Hrozí jim totiž další dronový útok. Další část cvičení se odehrává v prostorách, které simulují stabilizační pracoviště. Pod dohledem zkušených bojových mediků vyšetřují raněné a předvádí postup jejich stabilizace. V případě těžce zraněného se musí postarat o velkou ztrátu krve, zaškrcenou dolní končetinu s několik hodin starou otevřenou ranou, mrtvou tkání a infekcí.
6: Tady cvičíme prvky bojové medicíny i bezpečného pohybu v terénu. Naše cvičení jsou postavená na tom, co jsme zažili při práci na Ukrajině.
5: Popisuje záchranář a instruktor nadace mezitím Viktor Rybický.
6: Pro začátek nacvičujeme samotný moment evakuace ze zóny nula, ze zákopové linie. Následně cvičíme přepravu do zóny, která je trochu bezpečnější a kde už můžeme poskytnout pokročilejší pomoc. Ta válka se pořád mění. Například to, co je dnes bohužel normou, tedy velmi dlouhé čekání na evakuaci, bylo dřív nepředstavitelné. To, že se ta válka pořád mění, nás nutí, abychom i my měnili svoje postupy.
5: Ještě dříve účastníci školení nacvičovali zákroky v laboratorních podmínkách. Byl to třeba nácvik zastavení masivního krvácení, zabezpečení dýchacích cest a podávání léků.
6: Potom, když už jsme měli všechny kurzy zakončené, jsme přešli na to nejdůležitější. Tedy spojili jsme to do jednoho celku, do jednoho řetězce evakuace.
5: Polská nadace mezitím, tedy v Międzyczasie, na Ukrajině spolupracuje s bojovými jednotkami. Její zdravotníci evakuují raněné vojáky z bojové zóny do stabilizačních center, často umístěných v podzemních prostorách nedaleko fronty. Zpátky do Polska přiváží zkušenosti, které předávají dál vojákům, policistům i záchranářům. I po jejich zkušenostech sahají polské instituce, které nyní budují lékařskou legii.
7: Celá zdravotní péče se musí připravit na krizi, čili de facto celý stát.
5: Říká Karol Ližiňský z oddělení medicíny katastrof a první pomoci Jagiellonské univerzity v Krakově.
7: Ideálním cílem je kooperace civilního a armádního sektoru. Pokud nastane válka nebo obecně krize, to nebojuje jenom armáda, ale bojuje celý stát. Ukrajina nám ukazuje, že válka urychluje procesy a že se změnila doktrína zabezpečení zdravotní pomoci. Například, že řešení vypracovaná Severoatlantickou aliancí v podmínkách plnohodnotné války nefungují.
5: Například se prodloužila doba čekání na evakuaci raněných. Ne na několik hodin, ale i dní. Změnil se charakter zranění. Kvůli dronům se změnila i bezpečnostní situace stabilizačních center a polních nemocnic.
7: My samozřejmě nemůžeme univerzálně převzít všechny zkušenosti z války na Ukrajině, ale co musíme převzít, je schopnost rychle se adaptovat a zdravotní péče se nerada rychle přizpůsobuje.
5: Do lékařské legie, která je otevřená nejen lékařům, ale také dalším zdravotnickým profesím, se od ledna zaregistrovalo přes 1000 lidí. Prvních 800 zdravotníků právě podstupuje první důstojnická školení. Podle Ležiňského vybudování legie potrvá ještě dlouho. Uplatnění ale nenajde jenom ve válce, ale také v případě přírodních katastrof, jako byly například povodně v roce 2024. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Maďarsko mělo ještě v polovině 20. století jednu z nejlepších kožedělných tradic v Evropě. Maďarské rukavice se vyvážely do celého světa. Jenže po nástupu komunismu staré řemeslo téměř zmizelo. V centru Budapešti se ho teď snaží oživit malá dílna, kde si návštěvníci vlastníma rukama vyrábějí kožené doplňky. Navštívila ji naše zpravodajka Bára Vránová.
8: Nejlepší suvenýr je prý vlastnoručně vyrobený. Anna Roza Mitterová to bere doslova a otevřela proto v centru Budapešti ateliér Mitter Sisters, kde se zákazníci vyrábějí vlastní kožené kabelky. Před 2 lety přidala i DIY bar Budapest, tedy takovou dílnu Vyrob si sám, plnou barevné kůže, kladívek a šídel.
9: Cítila jsem, že svět je přeplněný věcmi, oblečením, kabelkami. A říkala jsem si, že pokud budu nabízet jedinečné výrobky, lidé si jich budou víc a budou je používat déle. A taky si při výrobě uvědomí, kolik času a úsilí to stojí.
8: Na workshop se není potřeba objednávat. Stačí prostě přijít a vybrat si, co člověk chce vyrobit. Od klíčenek přes obaly na notebooky až po kabelky. Proto jsem se rozhodla i já a na stůl tedy dostávám připravené kusy kůže. Vybírám barvu a taky začínám děrovat otvory na cvočky.
9: Nejsou potřeba žádné speciální znalosti nebo schopnosti. Každému tu se vším pomůžeme.
10: Kůže je sice tenká poměrně, ale jde to trošku stuha. Zároveň musím dávat pozor, jednak aby se mi nepohnula ta papírová šablona a abych se nepropíchla prst, protože to šídlo je poměrně dost ostré.
9: Máme tu i zkušené instruktory. Většina z nich má za sebou studium designu a umí poradit s jakýmkoliv problémem.
8: Kabelka je přece jen trochu pokročilejší úroveň, protože zahrnuje i řezání, rozklepávání, skládání jednotlivých částí do sebe a tak mi s ní pomáhá Luca.
11: Nevěděla jsem, co chci po škole dělat. Módní průmysl je strašně neudržitelný a já se v něm prostě pracovat nechtěla. A pak jsem se dostala sem a najednou to dávalo smysl.
8: I využívání zvířecí kůže ale zatěžuje životní prostředí. Její zpracování spotřebovává velké množství vody a zatěžuje taky okolí kože lužen. Podle Anny Rozy Mitterové je to ovšem stále menší zlo než umělé materiály a u pravé kůže se tak snaží řešit alespoň původ.
9: Kůži nakupujeme v Itálii. Veškerý materiál je z masného průmyslu. Zvířata tedy nezemřela proto, abychom tady mohli vyrábět. Udržitelnější by samozřejmě bylo, kdyby pocházela z Maďarska, ale u nás už kůži bohužel nespracováváme.
8: Za úpadkem maďarského kožedělnictví stojí příběh, který potkal mnoho jiných řemesel a zná ho většina východní Evropy. Po druhé světové válce totiž přišlo znárodnění. Rodinné dílny zanikly. A když pak přišla levná průmyslová výroba, tak jí státní závody neustály. A z kdysi slavné tradice téměř nezbylo vůbec nic. To se ale tým Anny Rozy snaží změnit.
9: Naši předci kdysi přijeli v sedlech koní. Existoval dokonce způsob zpracování kůže, kterému se říkalo uherské nebo maďarské činění. Máme to prostě zakořeněné v sobě.
10: A závěrečnou fází je kůži trošku pomačkat nebo popřehýbat, aby vznikly hezké linie na krajích té kabelky, na bocích té kabelky, na dně, aby dostala tvar.
9: Chodí za námi lidé z celého světa a ptají se, jestli by mohli otevřít něco podobného u sebe. I na tom už pracujeme.
8: A podle Anny Rozy Mitterové by se tak pozapomenuté maďarské řemeslo mohlo už brzy znovu dostat zase do popředí. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
2: To byla poslední reportáž našeho pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
12: 3:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Americký prezident Donald Trump opět pohrozil Íránu zničením a vyzval ho k rychlému uzavření mírové dohody. A podobná prohlášení už šéf Bílého domu v uplynulých týdnech učinil několikrát. A veškerá jednání mezi znepřátelenými stranami zůstávají, ale i po více než měsíc trvajícím příměří neúspěšná. O situaci v neděli Trump telefonicky mluvil taky s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Ve 12 krajských městech vyrazili lidé na pochody na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií. Akci s názvem Ruce pryč od médií zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Ten upozorňuje na obavy z politického ovládnutí České televize a Českého rozhlasu a požaduje stažení návrhu zákona, který převádí financování obou médií z poplatků na státní rozpočet. Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl začít platit co nejdřív, uvedl to ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy v televizi Nova. Návrh projedná 25. května koaliční rada. A režimy po celém světě loni popravili nejvíc lidí za posledních 44 let, informovala o tom nezisková organizace Amnesty International. Zaznamenala více než 2700 poprav, z toho naprostou většinu na Blízkém východě. To je o 78% víc než v roce 2024. 2159 lidí popravil iránský teokratický režim, 356 lidí popravili úřady v Saúdské Arábii, většinou za drogové delikty. Čeští hokejisté se připravují na třetí zápas ve skupině mistrovství světa. Po vítězství nad Dánskem a porážce se Slovinskem je čeká Švédsko. Utkání začne ve 20 hodin 20 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. V neděli Slovensko porazilo Itálii 4-1, Spojené státy americké Velkou Británii 5-1, Švédsko, Dánsko 6-2 a Rakousko, Maďarsko 4-2. Německo prohrálo s Lotyšskem 0-2 a Slovensko s Norskem 0-4.
14: Nadměrné náklady na D1 u sjezdu na Chocerady a silnici 50 v Buchlovských kopcích. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na Benešovsku zpomaluje provoz nadměrný náklad. Počítejte s tím, že každou chvíli vás může déle zdržet za sjezdem na Chocerady v omezení u Šmejkalky. Mezi kilometry 25 až 23 se jede zúženými pruhy. Další nadměrný náklad jede po silnici 50 ze Slavkova u Brna do Uherského Hradiště, teď přes Buchlovské kopce s doprovodnými vozidly a policií. Na šířku má 4,5 metru, míří na Slovensko. A na dálnici D3 u Českých Budějovic je nové omezení. Na kilometru 135,5 v tunelu Pohůrka se kvůli údržbě jezdí jen v části na Prahu, obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Noc je teď jasná až polojasná, na východě a severovýchodě oblačná i zatažená s deštěm. Ochlazuje se na 5 stupňů až 0 a přes den pak čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14, na horách kolem 10 a v Beskydech 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Vládní koalice si rozdělila úkoly i stát. Babišův kabinet popírá vlastní sliby. Francie přichází o Afriku. Blíží se velký krajanský festival v Brně. To jsou jen některá témata, která uslyšíte v následujících minutách pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
12: Názory a argumenty.
15: Brzy to bude půl roku, co je v Česku u moci koaliční vláda premiéra Andreje Babiše, která krok za krokem uvádí do praxe svůj program. Hlavně ale zatím nejeví známky nějakého napětí, které by ohrožovalo její soudržnost. Co z toho plyne pro další budoucnost země a zejména také pro opozici, nad tím se zamýšlí publicista Jan Vávra.
16: V poslední době se v médiích objevují pochybnosti o soudržnosti vládní koalice, případně úvahy o oslabování premiéra Babiše, který prý nechává prostor Tomio Okamurovi. Toto hodnocení má své kořeny ve znechucení schování politiků vládní koalice a vychází z předpokladu, že koalice jde skutečně o to, aby Česká republika byla nejlepším místem pro život na planetě, jak sliboval Andrej Babiš. Je ale otázkou, zda přání není otcem myšlenky. Podobné předpoklady se zatím nenaplnily. Nesplnilo se třeba očekávání, že se SPD jako typická antisystémová strana svojí účastí ve vládě znemožní. SPD má stabilní preference a Okamura úspěšně přehlušuje neplnění svých předvolebních slibů, jako bylo zavedení referenda, vystoupení z NATO, konec Green Dealu, vyvoláváním nacionalistických emocí, v čemž mu ANO přizvukuje, takže taktika funguje. Motoristé zase sázejí na arrogantní a zcela nekompetentní výkřiky, čímž napodobují Donalda Trumpa, ale na jejich příznivce to rovněž zabírá. Rovněž se nepotvrdilo, že klub poslanců SPD bude pytel blech, který Okamura neudrží pohromadě. Kromě jednoho příkladu Markéty Šichtařové, která rezignovala na mandát spíš kvůli svým podnikatelským aktivitám, všechny údajně neřízené střely v klubu SPD poslouchají svého vůdce. SPD se tak jeví jako naprosto jednotná strana. Za třetí se nesplnila prognóza, že Andrej Babiš, poté co získá imunitu, s menšími stranami zatočí a ty se ocitnou na vedlejší koleji. Ukazuje se, že Andrej Babiš je spokojen se současným rozdělením rolí. Pod deštníkem Okamurova krajního nacionalismu a motoristických excesů se v klidu chystá koupit si přízeň svých voličů, samozřejmě na dluh. Může tak sledovat své zájmy, kterými jsou jeho vlastní popularita a preference, a samozřejmě prosperita Agrofertu a Symbiolu. Negativní důsledky se ovšem projeví. Nastanou problémy s NATO kvůli výdajům na obranu, s Evropskou unií, třeba kvůli likvidaci služebního zákona, se státnění médií veřejné služby nebo kvůli střetu zájmu premiéra i problémy s obsluhou státního dluhu. Premiér Babiš je ale připraven dělat to, co dělal celý život, čili vymyslet vždycky nějaký fígl, aby problém obešel. Nakonec finanční dopady jeho vládnutí přijdou až později. Nabízí se paralela s politikou Donalda Trumpa, který také usiluje jen o svůj obraz spasitele, případně se stará o biznisové zájmy své rodiny, zatímco postavení Spojených států rychle oslabuje. Vládní strany si tak rozdělili úkoly a rozparcelovali stát. Každá sleduje něco jiného, ale dohromady to funguje, takže jsou všichni spokojeni. Naděje na nesoulad či dokonce rozpad vládní koalice jsou tak liché. Neexistuje jiná varianta. Hlavním problémem je nepříliš schopná opozice, která sice opakuje logické argumenty, ale to už je dneska málo. Opozice potřebuje někoho, z jehož úst by kritika vlády aspoň část nespokojené veřejnosti vyburcovala. A takového politika opozice nemá. Opozice také nemá žádný plán. Není si jista, zda je lepší útočit na Babiše nebo mu naopak nabídnout ústupovou variantu, aby potopil SPD a motoristy. Bohužel v marketingovém věku vítězí ti politici, co mají nejvíce lajků, a ti většinou žádný jiný plán nemají. Už předchozí volební období ukázalo, že demokratické strany nevěděly, co si z mocí, která jim tak trochu spadla do klína, počít. Dnes se potvrzuje, že nejvíc plánu mají populističtí političtí obchodníci, jako je Andrej Babiš, nebo jeho zmenšené kopie typu Martina Kuby. Na skutečného vůdce opozice se budeme muset ještě počkat.
15: Soudí Jan Vávra. Britský spisovatel George Orwell je autorem slavného románu, který se jmenuje 1984. V něm popsal politický režim, kde lež je vydávána za pravdu a válka za mír. Orwell varoval před manipulací a překrucováním významu slov. Jak toto dílo souvisí se současnou vládou premiéra Andreje Babiše, o tom v příspěvku komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka.
17: Mezi základní kvalifikační předpoklady populistického politika patří schopnost tvářit se, že něco dělá, nechat si za to tleskat a přitom dělat pravý opak. Tato schopnost se u současné vlády vyvinula takřka k dokonalosti. Můžeme to ukázat třeba na příkladu vládních zmocněnců. Ti nejenže se množí jako králíci v diplomové práci Taťány Malé, ale dělají z ústa pravý opak toho, co je v názvu jejich funkce. Nejprve k tomu množení, které je samo o sobě nádherným popřením toho, co vláda slibovala. V programovém prohlášení Babišova kabinetu je jedním z nejfrekventovanějších výrazů slovo byrokracie. Vyskytuje se v různých obměnách a tvarech 15krát, ale samozřejmě vždy ve smyslu slibu zásadového a neústupného boje s úředním šimlem. Jediným výsledkem tohoto boje ovšem zatím evidentně je rozmnožení vládní byrokracie. Přibyli nám hned 4 vládní zmocněnci. Vedle často probíraného zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku máme nově i zmocněnce pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. A zcela stranou pozornosti byly vytvořeny funkce zmocněnce pro transformaci páteřní sítě nemocnic v Praze a výstavbu nového fakultního nemocničního komplexu v Praze a také zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva. Je to opravdu legrační, protože v pasáži programového prohlášení, která nese honosný název debyrokratizace, čteme, cituji, zavedeme a důsledně naplníme princip jednou a dost. Co stát jednou má, nevyžaduje znovu, konec citátu. Občané se zatím splnění tohoto slibu nedočkali, za to máme hezky zdvojené vládní funkce. Zjevně už nestačí, že máme ministry životního prostředí, obrany, místního rozvoje a zdravotnictví s celým rozvětveným aparátem. Pořídili jsme si k tomu pro jistotu ještě paralelní zmocněnce, kteří mají na starosti to samé, co mají řešit ministerstva. Jednou a dost pro stát v pojetí současné vlády evidentně neplatí. S tímto přístupem pak může proklamovanou debyrokratizaci očekávat jen patologický optimista. Možná ještě ilustrativnější pro vládní princip dělám pravý opak toho, co tvrdím, že dělám, je skutečná náplň funkcí nových zmocněnců. Dosud bylo zvykem, že zmocněnec zajišťoval to, co je v názvu jeho funkce. Ku příkladu zmocněnec pro digitalizaci se staral o vylepšení digitalizace. Zmocněnec pro lidská práva usiloval o zachování a rozšíření lidských práv. Tomu je evidentně konec. Nynější zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku Filip Turek má ve skutečnosti na starosti rozkopávání Green Dealu a likvidaci klimatické politiky. Zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský má pak reálně vymyslet, jak závazky ošulit. A to tak, aby nám NATO uznalo i ty výdaje, které s obranou moc nesouvisí a Babišová vláda tak byla z obliga. Připojit k tomu můžeme i novou poradkyni pro svobodu slova, Natálii Vachatovou, která se ovšem reálně snaží o přiškrcení hlasu neziskových organizací. George Orwell v jehož slavném románu se Ministerstvo pro vedení války jmenovalo Ministerstvo míru a Úřad pro potírání politických oponentů byl zván Ministerstvem lásky, by měl radost, jak učenlivé žáky v dnešním Česku má. Vlastně tedy asi by radost neměl, protože právě před takovým překrucováním skutečného smyslu a zneužíváním významu slov mimo jiné varoval. Samozřejmě můžeme věřit, že to všechno je jenom náhoda a že v jiných oblastech bude vláda dělat to, co slibovala a naplňovat deklarovaný smysl funkcí, institucí a norem. Ovšem, když sledujeme například, že kabinet, slibující zastavit zadlužování, jako jeden z prvních kroků udělal ze zákona o rozpočtové odpovědnosti, reálně zákon o rozpočtové nezodpovědnosti, tak se zcela osobně obávám, že tato víra opravdu hory nepřenese.
15: Říká Petr Honzejk. V Brně se bude příští týden na svatodušní svátky konat sraz sudetských Němců, který proběhne vůbec poprvé na území České republiky. Celé akci je už několik týdnů věnována mimořádná pozornost. A pokud se setkání vydaří, může posunout smíření mezi Čechy a Němci zase o notný kus dál, pokračuje evropský editor deníku Luboš Palata.
18: Zkusil jsem si před chvíli objednat na příští víkend hotel v Brně. Až na pár posledních pokojů, všechno vyprodáno, ceny na dvoj až trojnásobku. Něco takového se zatím v Brně dělo, jen když se tam jela velká cena Brna. Jenže ta se jede až za víc než 30 dnů. Událostí, která doslova vyprodala Brno, je letošní Sudetoněmecký den. První ve více než 75 leté historii těchto výročních setkání našich německy hovořících a z Čech, Moravy a Slezska vyhnaných a odsunutých krajanů. A ukazuje obrovský zájem, který o toto setkání je. Na pořádání Sudetoněmeckého dnu dala miliony euro bavorská vláda, kterou v Brně zastoupí nejen její ministerský předseda, ale také ministr vnitra spolkové vlády, třetí muž kabinetu německého kancléře Friedricha Merce. Do Brna přivezou naši krajané z Německa také své hudební skupiny, spoustu kulinářských specialit, tisíce knih a publikací, ukázky své řemeslné zručnosti a mnoho dalších věcí spojených se společnou kulturou a odkazem českých zemí. Prostě krásná krajanská akce, která určitě stojí za navštívení. A každý, kdo bude příští víkend v Brně, by měl vážit cestu, protože něco takového se vidí opravdu jen jednou za rok. Až dosud se kvůli tomu muselo jezdit do Německa, někdy do od českých hranic, hodně vzdálených měst. Nebylo by to současné Česko, aby ani tak mimořádnou a historickou příležitost trochu nepokazilo. Parlamentní rezoluce přijatá navíc nikoli většinou, ale výraznou menšinou českých poslanců je zcela mimo mísu. A odsouzení krajanského setkání v Brně pak zcela mimo realitu. Historicky, politicky i lidsky. Obdivuhodný je naopak klid a nadhled organizátorů setkání, jak vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení či bavorské vlády, tak jejich českých partnerů z Meeting Brno i většiny místních brněnských a jihomoravských politiků. Tento klid a rozvaha budou potřeba i v příštích dnech. Stejně jako bude třeba pozornost české policie, aby zabránila narušení veřejného pořádku v Brně na konci příštího týdne. Protože ačkoliv se nedají čekat žádné davy odpůrců, ve svých projevech na sociálních sítích a internetu vystupují tito lidé velmi nenávistně a radikálně. Nikdo jim nezakazuje jejich nesouhlas akcí našich krajanů z Německa, ale jsou meze, které by neměly být překročeny. A policie a antikonfliktní týmy, které by měly odpovědné orgány na místo poslat, jsou jako preventivní ochrana veřejného pořádku nyní už nezbytné. V případě, že se toto podaří, prožije Brno víkend, který nejen naplní kasy brněnských hotelů a restaurací, ale také posune smíření mezi Čechy a Němci o notný kus dál. A Brno vstoupí do historie, což, přiznejme si, se zase tak často neděje.
15: Tolik Luboš Palata.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: V mnoha státech světa dochází v posledních letech k tomu, že se v jejich politickém životě vytrácí kultivovaná diskuse v podobě výměny argumentů. Česko není výjimkou, jak ukazuje dlouhodobý spor mezi prezidentem a ministrem zahraničních věcí, domnívá se publicista Karel Hvížďala.
19: Veřejný prostor je sféra, kde svobodní a navzájem rovní jednotlivci diskutují o veřejných záležitostech prostřednictvím racionálního diskurzu. To jsou slova nedávno zemřelého německého sociologa Jürgena Habermase. Takto ideálně definovaný veřejný prostor počítá s tím, že se argumenty mají posuzovat podle racionální síly, nikoliv podle autority nebo ekonomického postavení. Habermas staví ideu veřejnosti jako základní kámen demokracie, na níž se podílí většina sobě si rovných lidí, která je díky tomu otevřená všem, transparentní a soudná. Jinými slovy, tento sociolog a jeho následovníci hledají souhlas, shodu, společný postoj či jednomyslnost prostřednictvím komunikativního jednání. Kladou důraz na přesný jazyk jako základní prostředek každého smysluplného soužití, kterým lze místo potlačení konfliktu každý zápas mezi legitimními oponenty přetvořit v konstruktivní kompromis v rámci sdíleného demokratického rámce. V jejich modelu jsou politické identity a zájmy chápány jako neustále se vyvíjející a formované prostřednictvím konfliktu a střetu s odlišným. Tento přístup v demokratickém prostředí umožňuje každý konflikt chápat jako produktivní sílu, která vytváří spoluúčast a zabraňuje stagnaci. Jen díky tomu se může zrodit institucionalizovaná forma neschody, v níž mají různé hlasy právo být vyslyšeny a kde rozdílnost není hrozbou, ale nutnou podmínkou vitality a rozvoje. Schopnost chápat spory podle zmíněných pravidel, dodržovat zákony a režim řeči, určuje politickou kulturu, která zaručuje, že zákulisní boje se nedotknou respektu k institucím, že účastníci vědí a věří, že stát má větší hodnotu než stranické či osobní zájmy. Kdykoliv se tyto normy hroutí, jako to známe z učebnic po roce 1938, 1948, nebo jak jsme to zažili po roce 1968, otevírají se stavidla a veřejný prostor ovládnou klevety s prostěrným stivost a zvolná libovůle, tedy kulturní války, které mají za cíl rozdělit společnost. Bohužel způsoby komunikace ministra zahraničí a premiéra s prezidentem v posledních dnech tuto situaci připomínají. Naše mladá a křehká politická kultura se od sociologova ideálu zase vzdaluje. Spory mezi vládou a prezidentem nepředstavují novou dynamiku, ale naopak normalizují hrubé, deviantní chování a nadvládu jednoznačných soudů, kterým začíná každá destrukce demokracie. Vulgarity jsou je nálepky, které znemožňují dialog jako předpoklad kompromisu. Institucionální nihilismus, který u nás přežíval z předlistopadových režimů, se vrací v ještě znetvořenější, odpudivější a špinavější podobě. Racionální diskurs, jak ho definoval Habermas, je veřejně pohřbíván a s ním i politická kultura, na které stojí každá demokratická společnost. Dochází k rozpadu společně sdílené reality. Šikany se doplní korupcí a občané jsou postaveni před podlou volbu mezi riskantním vzdorem a pohodlným zbabělstvím. Hajej, hajej, stará Praho, hajulinkej moje blaho, pš, pš, dadej, noc se blíží, přiletěli netopíři. To byl vzkaz Karla Havlíčka z Brixenu.
15: Dodává Karel Hvížděla. Francouzský prezident Emmanuel Macron absolvoval v Nairobi dvoudenní summit, který Francie pod různými názvy pořádá už více než 50 let s cílem rozvíjet vztahy s africkými státy. Letos se ale poprvé nekonal ve Francii ani v některé z jejich bývalých kolonií, ale v Keni, která kdysi patřila pod britskou správu. Symbolika je jasná. Francie ztrácí svůj tradiční vliv v Africe a hledá nové partnery jinde. Podrobnosti má vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě v Praze Tereza Němečková.
20: Francie v posledních letech ztrácí dominantní postavení v některých zemích západní a střední Afriky. Vojenské převraty v Mali, Nigeru a Burkině Faso v posledních 5 letech vedly k odchodu francouzských vojenských jednotek a k prudkému zhoršení vztahu s Paříží. Zpochybňovány jsou i samotné základy systému Francafrique, tedy sítě politických, ekonomických a měnových vazeb, které Francie v regionu budovala od koloniálních dob. Ještě před několika lety byly například debaty o opuštění zóny franků, společné měny navázané původně na francouzský frank a dnes na euro, prakticky nemyslitelné. Dnes se však stávají realitou. Pro Francii samotnou mají tyto změny i citelné ekonomické dopady. Nejvýraznějším příkladem je Niger, kde vojenská junta vloni znárodnila francouzskou společnost Orano, která po desetiletí kontrolovala těžbu uranu v zemi. Právě uran z Nigeru byl důležitý pro francouzský jaderný průmysl a energetiku. Ztráta strategických surovin i vlivu se promítla i do domácí politiky. Francie během krátké doby vystřídala několik premiérů a prezident Macron čelí rostoucí kritice, že jeho africká politika selhává. Situaci si často navíc komplikuje vlastní rétorikou. Když letos v lednu prohlásil, že státy Sahelu zapomněly Francii poděkovat za svou suverenitu a boj proti džihadistům, vyvolal v Africe další vlnu pobouření. Mnozí v jeho slovech slyšeli paternalismus a připomínku koloniální nadřazenosti. A právě v tomto kontextu se Macron rozhodl uspořádat další summit v zemi, ležící mimo tradiční sféru francouzského vlivu, a to v Keni. Na dvoudenním setkání s více než 30 africkými lídry Macron tvrdil, že predátory 21. století nejsou Evropané, ale Spojené státy a Čína, které podle něj nerespektují mezinárodní právo a pořádek. Čínu kritizoval za využívání afrických přírodních zdrojů jako nástroje geopolitického nátlaku a zdůrazňoval, že Evropa naopak nabízí partnerství rovných. Jeho vystoupení však chvílemi vyvolávalo rozpaky. Mimo jiné i proto, že si během jedné z debat vzal mikrofon a důrazně napomenul účastníky, aby byli sticha, když mluví ostatní. Kritice za to čelí nejen v Africe, ale i doma ve Francii. Jen těžko si lze představit, že by si podobné chování dovolil africký prezident na summitu evropských lídrů. Symbolický byl i výběr hostitelské země. Kenia se v posledních letech profiluje jako jedna z nejdynamičtějších afrických ekonomik. Vedle rozvoje služeb a infrastruktury sází také na technologické inovace. Například díky systému mobilních plateb M-Pesa se země stala téměř bezhotovostní ekonomikou. Na modernizaci Keni se však výrazně podílely i čínské investice. A země dnes ukazuje i proměnu čínské role v Africe. Peking už není jen věřitelem a stavitelem železnic, ale stále více se prezentuje jako dlouhodobý partner zemí globálního jihu. A to i prostřednictvím restrukturalizace dluhů či investic do moderního průmyslu a zelené energetiky. Macron tak kritizoval Čínu právě v zemi, která je symbolem jejího rostoucího vlivu na kontinentu. Summit v Nairobi ukázal, že vztahy mezi Evropou a Afrikou vstoupily do nové éry. V Africe se k moci dostává nová generace a ta je stále méně ochotná přijímat staré mocenské vzorce. Bývalé koloniální mocnosti se této změně přizpůsobují jen velmi obtížně. Zároveň se znovu ukázala velká slabina Evropy, a to je roztříštěnost její politiky vůči Africe, kde se prolínají zájmy jak evropských institucí, tak jednotlivých členských států. Pro africké partnery je bohužel taková politika dlouhodobě nečitelná.
15: A slova Terezy Němečkové zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Helena Málková, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
21: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
22: László Biró byl maďarský novinář, který vytvořil jeden z nejpoužívanějších vynálezů 20. století – kuličkové pero. Narodil se v Budapešti v roce 1899 do židovské rodiny. Kromě žurnalistiky se zajímal také o malířství.
0: K pokusu sestavit kuličkové pero ho vedlo zjištění, že inkoust, který se používal při tisku novin, schne mnohem rychleji než ten napsaný. Při pokusech mu pomáhal i jeho bratr Děrť.
22: Svůj vynález však patentovali až v pařížském exilu. V roce 1938 totiž museli opustit rodné Maďarsko kvůli protižidovským opatřením.
0: Před obsazením Paříže nacistickým Německem uprchl i s bratrem do Argentiny, kde založili Bureau Pens of Argentina. Odtud se pak v 60. letech rozšířil vynález do celého světa.
22: Jedními z prvních uživatelů nového vynálezu byli letci britské Royal Air Force. Vláda tehdy od Byra patent odkoupila, aby letci mohli psát i během letu a v jiných vypjatých situacích.
0: László Biro zemřel v roce 1985 v Buenos Aires. V mnoha jazycích se kuličkovému peru říká Biro nebo Biropen. V Argentině je také dodnes připomínán Den vynálezců, který připadá na výročí Birových narozenin 29. září.
21: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Při letecké show ve Spojených státech se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly. Plzeňští fotbalisté Civilize zastříleli proti Jablonci. A dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer na západě místy přehánky, na východě může pršet a teploty 16 až 21 stupňů.
21: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
1: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
13: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná, chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Minister kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že připomínky očekával, zabývat se teď bude jen těmi relevantními. A tisíce lidí ve 12 krajských městech vyšli v neděli do ulic na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestovali proti návrhu zákona ministerstva kultury, který chce změnit financování obou médií veřejné služby, požadují jeho stažení. Média, nedáme,
3: média, nedáme, skandovali média. Lidé v Karlových Varech. Podobná hesla byla slyšet třeba i v Olomouci, Hradci Králové nebo Liberci. Na demonstraci do Ostravy dorazil například pan Pavel.
23: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády, která tu momentálně bude fungovat.
3: Návrh zákona počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Toho se obává i protestující z Plzně.
24: Je to něco, za co si platíme, aby to bylo nezávislé.
3: Akci po celém Česku zorganizoval v neděli odpoledne spolek Milion chvilek. Zhruba před dvěma týdny se podobný protest konal v Praze. Lucie Špetová, Radiožurnál.
13: Při letecké show na americké vojenské základně ve státě Idaho se srazily dvě stíhačky. Všichni čtyři piloti se bezpečně katapultovali, uvedla to agentura AP. Na videích z letecké přehlídky je vidět, že jeden ze strojů EA-18G se ze vzduchu zezadu přiblížil k tomu druhému. Obě letadla do sebe ve vzduchu narazila a začala se řítit k zemi. Srážku obou letadel už podle mluvčího letecké vojenské služby vyšetřují úřady. Fotbalisté Plzně si v šance lize porazili s Jabloncem 5-0 a potvrdili výbornou formu v nadstavbové skupině o titul, ve které ztratili ze 4 utkání jen 2 body. Rozhodnuto bylo už po úvodním poločase, potvrzuje trenér Viktorie Martin Hyský.
5: Souhlasím, že za stavu 4-0 v ligovém zápase přijít do kabiny, že to se mně ještě nestalo, že se mi to stalo poprvé v životě jako ligovýmu trenérovi, takže i pro mě to byl samozřejmě zvláštní moment, když to řeknu. Samozřejmě já jsem rád, jak hrajeme, jak vypadáme.
13: V dalších nedělních zápasech mistrovská Slávia prohrála 1-3 v Hradci Králové a Liberec podlehl 0-2 pražské Spartě. A čeští házenkáři v odvetě kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36. V úvodním zápase podlehli soupeři o 11 branek a na šampionát tak nepostoupili.
14: Na jedničce na Vysočině nehoda a před Prahou nebezpečí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Osovou Býtýšku havarovalo osobní auto. Na 150. kilometru je mimo vozovku. Vypadá to, že na místě zasahují hasiči, je tam zavřený pravý pruh a krajnice. Jede se levým pruhem teď bez zdržení. Na D1 z Brna do Prahy pozorně za sjezdem na Benešov mezi kilometry 21 až 5 v noci sekají trávu a popojíždí v levém jízdním pruhu. Teď jsou poblíž sjezdu na Velké Popovice. Po D1 a Brněnské ulici vjel do Prahy nadměrný náklad s doprovodem. Veze turbínový rám. V metropoli projede po městském okruhu přes Štěrboholy a Černý most k D8 do Německa. Bude problém ho předjet. Na šířku má 6,5 metru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Noc je teď jasná až polojasná, ochlazuje se na 5 stupňů až 0. Přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14, na horách kolem 10 a v Beskydech naměří kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Rabování švédských vojsk během 30leté války v 17. století postihlo řadu českých a moravských měst a obcí. Obraz vojáků loupících cennosti, umělecká díla a knihy následně připomínaly ve svých pracích historikové, jazykovědci, hudebníci nebo malíři. K čemu ale švédským vojákům byly ukořistěné knihy psané v cizím jazyce a často pojednávající o katolických tématech? Co se s těmito knihami dělo po převozu do Švédska? A proč není přesné mluvit o uloupených knihách? Za jakých podmínek švédská armáda zabavovala cennosti a artefakty zcela v souladu s tehdejším právem? O tom budeme mluvit v následujících minutách s Lenkou Veselou z knihovny Akademie věd České republiky. Vítejte ve studiu.
7: Děkuji za pozvání, dobrý den.
6: A u poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
21: Leonardo Plus.
6: Základem pro dnešní rozhovor bude vaše kniha Švédská knižní kořist z českých zemí, která vám v loni vyšla v nakladatelství Skriptorium a kterou jste letos v březnu představila veřejnosti na švédské ambasádě v Praze. Nebránili se tomu tématu?
7: Naopak, jak na švédské ambasádě, tak vlastně i při mých výzkumech ve Švédsku se setkávám s otevřenou náručí, takže to byla krásná možnost, jak ukázat a propojit vlastně to české kulturní dědictví s tím švédským, protože ty knihy vlastně už delší život prožili ve Švédsku i v jiných zemích, takže my vlastně je dnes vyzdvihujeme z těch depozitářů a je to vlastně naše společné jakoby badatelské a kulturní téma, takže naprosto jako otevřená náruč.
6: Na té přednášce bylo plno a švédský velvyslanec Håkon Jevrell mi potom říkal, že vždy, když Česko prohraje se Švédskem v hokeji, tak do pošty velvyslanectví přicházejí dotazy, co ty knihy ukořistěné v 17. století, jestli Švédsko nehodlá vracet. To směřuje asi hlavně na ta nejznámější díla, tedy Codex Gigas, tu takzvanou Ďáblovu Bibli a Stříbrnou Bibli. Čím vy si vysvětlujete, že to téma je dodnes tak živé a Češi se zajímají o knihy ukradené v 17. století?
7: Já se obávám, že se nedá úplně říct, že by se Češi jako intenzivně zajímali opravdu o celé ty ukradené nebo ukořistěné, skonfiskované knihovny. Ale je to prostě pořád takové jako citlivé téma, protože přeci jen knihy a knihovny na rozdíl třeba od ukradených ceností, možná i obrazů, jako mají takový symbolický ráz. Je to vlastně část nějaké kulturní paměti. A z českých zemí, na rozdíl třeba od jiných zemí, jako z Polska a z Německé říše, byly odvezeny spíše tedy shodou jako náhod a okolností, než nějakým záměrem ty nejvýznamnější české knihovny. Takže v té české paměti zhruba od toho 19. století to téma jako začíná být takové lehce traumatické, protože se očekávalo, že ty ukradené knihovny budou obsahovat nebo obsahovaly cenné nějaké historické prameny, ať už k dějinám nebo k dějinám českého jazyka a podobně. Takže ta očekávání byla taková jako velmi nerealistická, nadhodnocená a já vlastně, když jsem se tím tématem začala zabývat, tak mě samotnou překvapilo na to, jak to téma je pořád živé a bylo živé už od konce 18. století v tom českém prostředí, tak se vlastně dosud nikdo ani nepokusil zmapovat ty dochované knihy a vůbec celý ten kulturně historický fenomén nějakým způsobem vyhodnotit, analyzovat a podobně. Takže myslím, že i v tom širším českém jako prostředí ten odvoz těch knihoven je tak trošku zúžen a minimalizován právě na ty známé zajímavé knihy, jako je Codex Gigas, ale úplně o celek těch knihoven se vlastně dosud nikdo jako nezajímal.
2: A proto je tady dnešní Leonardo Plus, ve kterém bude prostor snad něco více vysvětlit, přiblížit ten váš výzkum. Jak jste se vlastně k tomu tématu dostala vy? Co je na něm pro vás to nejzajímavější?
7: Já jsem se k tomu tématu dostala už vlastně poměrně záhy. Jako student oboru historie a archivnictví, tak jsem začala už asi ve 20 letech pracovat v knihovně Akademie věd, která má také svůj vlastní

0: na krátkou dobu a pátrali tam hlavně po humanistické literatuře a básních, tak nechali v tom okénku právě udělat tyto fotografie. Ty byly černobílé, hodně nekvalitní a špatně čitelné, ale mě už tenkrát fascinovalo, že někdo tady v 16. století byl vlastně schopen tak dobře skatalogizovat knihy. Ten katalog je naprosto jako výjimečný v celé střední, řekla bych i západní Evropě. Takže jsem se tak jako po chvílích tím katalogem jako probírala a když jsem pak po několika letech hledala téma na disertační práci, tak ta volba byla celkem jasná, byla to Rožmberská knihovna. A protože ta tedy patří k těm knižním celkům, které doputovaly do Švédska v roce 1648, tak začaly i moje cesty vlastně za dochovanými knihami. Ty moje první pokusy byly ještě hodně jako naivní a neměla jsem vlastně příliš mnoho zdrojů, ze kterých vycházet, kde hledat a jakým způsobem hledat ty knihy, ale přeci jen několik desítek knih se mi podařilo tenkrát najít. A při tom výzkumu jsem zase v Rožmberském archivu objevila nějaký soupis nějaké pro mě tehdy úplně neznámé knihovny a po několika letech, kdy jsem se k tomu pramenu vrátila, tak se ukázalo, že vlastně jde o knihovnu sice rakouskou, která ale skončila zase v 17. století v Ditrištinské knihovně a spolu s ní tedy zase znovu jako se stala válečnou kořistí a moje cesty do Švédska se opakovaly.
1: Takže všechny vaše cesty skončily vždycky ano. Ve Švédsku bez ohledu na to, jakému tématu jste se začala věnovat. Ostatně ta kniha, vaše švédská knižní kořist z českých zemí, která tady leží přede mnou, tak má takovou velice elegantní obálku a tam je mapa Evropy a jenom vlastně taková červená linie vedoucí od Mikulova jakožto nejjižnějšího bodu do Stockholmu vlastně ukazuje tu dlouhou cestu, kterou ty knihy urazily. Ještě než si tady budeme více povídat o tom vašem výzkumu, bychom asi měli připomenout tehdejší situaci v Evropě. Jsme tedy v letech 1618 až 1648.

0: Tohle je píseň švédské heavy metalové kapely Sabaton právě o bitvě o Karlův most v závěru té války v roce 1648. Celé to album je vlastně o tažení švédských vojsk Evropou. Můžeme si tady v hlavních obrysech připomenout tehdejší situaci v Evropě?
1: To 17. století je velmi jako složitým obdobím. Jednak na jedné straně vznikají ty moderní evropské státy, ale vznikají vlastně v prostoru jakoby mocenských bojů, dynastického soupeření, kdy po relativně klidném 16. století dochází k celoevropskému konfliktu. Na jedné straně ta Evropa je v určitém jako rozvratu a rodí se Evropa jako úplně nová, ale zároveň je to i období, které nebylo úplně jenom jako negativní, protože zároveň některé knihovny například sice zanikají, ale nové vlastně vznikají. Kardinál Mazarin v době 30leté války vybudoval tu obrovskou knihovnu, která je v Paříži dodnes. Stejně tak i v českých zemích v té době vlastně teprve vzniká ta Dittrichštinská knihovna v té podobě sálové obrovské knihovny, kterou pak Švédové odvezli z Mikulovského zámku. Takže nelze mluvit o tom 17. století jenom jakoby negativně a dává to do souvislosti jenom s tím válečným tažením. My máme spojenou tu 30letou válku především s tím rokem 1618 až 1648, ale Švédsko bylo v bojích vlastně už s těmi severskými státy mnoho let předtím a ještě asi 10 let potom. Takže pro ně to české období, kdy relativně dlouho v některých městech pobývala švédská vojska, tak pro ně je to jen jedna z epizod toho válečného běsnění. Švédsko v té době se snažilo získat na evropském mocenském poli vlastně své místo. Ono vlastně už předtím, než vstoupilo do 30leté války, tak bylo na obrovském vzestupu ekonomickém a politickém, takže samozřejmě pak do toho vstupovala i ta vojenská část, ale zároveň se ve Švédsku vlastně v 17. století budují školy, je obnovena univerzita v Uppsale, jsou zakládány další univerzity, takže to byl takový jako komplexní proces pro Švédsko, kde vlastně i to kořistění knih, které se odehrávalo nejenom v českých zemích, ale i v Německu, v Polsku a v pobaltských státech, tak byla vlastně součást takové jakoby kulturní politiky švédských panovníků.
0: Jinak řečeno, švédská vojska nešla jenom po těch cennostech a knihách,

0: českých zemí. Bylo to prostě svým způsobem běžný způsob kořistění nebo válečné praktiky a možná to leckoho překvapí, ale už i během 30leté války platilo válečné právo, které upravovalo podmínky konfiskace a kořistění protivníkova majetku. Co vlastně říkalo?
1: To právo na válečnou kořist je vlastně součástí už římského práva, ale je pravda, že právě 17. století a 30letá válka bylo prvním historickým obdobím, kdy docházelo k relativně masivním a systematickým přesunům těch kulturních památek, nejenom knih, ale také hodně archívů, kunstkomor a obrazových sbírek. Ale je vlastně paradoxní, že právě knihy a knihovny, které myslím, že v té době pro ty ukořistěné strany s výjimkou tedy Švédska byly spíše na prvním místě, vždycky byly ty cennosti a vlastně peníze a pro ty vojáky vlastně dost často oni kořistili i z důvodu, aby se vůbec obživili, takže měli vždycky po dobytí města 2-3 dny na to volné rabování. A to ale bylo opravdu součástí toho válečného práva a na začátku 30leté války došlo i k takové určité kodifikaci a k rozpracování tady toho tématu, které bylo v těch právních pramenech starších jako velmi stručné. Humanista a právník, také diplomat Hugo Grotius vydal několik knih o právu válečném. Nejznámější je jeho kniha z roku 1625, Tři knihy o právu válečném, kde je právě celá kapitola věnovaná válečnému kořistění. On vytvořil celý takový velmi podrobný systém, který říkal, že právo na válečnou kořist vzniká v okamžiku, kdy jde o majetek, který nemá majitele. To znamenalo, že majetek ten majitel opustil, utekl vlastně třeba při dobytí města, nebo tam prostě nebyl přítomen v tu chvíli, anebo se pokusil ten majetek ukrýt. Tak v ten okamžik vznikalo právo tento majetek převzít jako válečnou kořist. On tam pracuje ještě s dalšími pojmy, rozpracovává, kdy je opravdu ta válečná kořist definitivně právoplatnou kořistí třeba při odvozu těch knih z toho města za hranice. A stejně tak tam kodifikoval, že vlastně restituovat tyto majetky lze pouze v případě, že to tak zakotví mírová smlouva, která ukončuje ten konkrétní válečný konflikt. Nebo v případě, že město je dobyto a je sepsána předtím nějaká smlouva o dobytí toho města, kdy se to město vzdává, tak pokud té smlouvě je přímo napsáno, že majetek bude chráněn, tak tak mělo být a nemohlo se stát právoplatnou válečnou kořistí. A Švédové skutečně, a potvrdilo se to i při výzkumu těch knihoven z českých a moravských zemí, tak Švédové skutečně tento právní status celkem důsledně dodržovali, zvláště když šlo o kořist pro švédskou korunu, pro švédského panovníka.
0: Takže vlastně to slovo loupit nebo krást tím pádem není úplně přesné, ne, je to ne, tak? Ne. Máme spíše říkat kořistit nebo zabavovat, nebo co je tedy ten přesnější termín?
1: Já asi nejčastěji používám slovo konfiskace, protože v okamžiku, kdy šlo opravdu o ten legální způsob, tak si myslím, že konfiskace, i když to jako v českém prostředí je nerado slyšeno, tak podle mě ten termín konfiskace to vyjadřuje asi jako nejlépe, i když samozřejmě někdy ty násilné okolnosti a někdy je to tak jako na hraně, kdy jako považovat třeba ten klášter za opuštěný, neopuštěný, když tam ponechali třeba jednoho mnicha a podobně, tak je to jakoby na hraně, ale určitě jako konfiskace nebo kořistění prostě je asi v pořádku.
0: Říká Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. Mluvíme dnes o knihách odvezených švédskými vojsky z českých zemí během 30leté války.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ještě bychom měli dodat vlastně, jak rozšířené byly tehdy knihy a jaký společenský status svým vlastníkům dávali, protože v případě některých těch skonfiskovaných knihoven se tady bavíme o stovkách titulů. V té knize píšete, že někdy vlastně konfiskacím neušly ani měšťanské domácnosti, kde také bylo třeba 100 a více knih. To znamená, jak rozšířená byla kniha tehdy v rukou obyčejných lidí anebo právě aristokracie, klášterů a podobně.
1: Pokud se budeme bavit o celé Evropě, tak v tom 16. 17. století je tam poměrně silná disproporce třeba mezi Jižní Evropou, kde knihtisk, knižní obchod fungoval velmi dobře už od 15. století, už vlastně i před vynálezem knihtisku, tam byl velký třeba obchod s rukopisy a podobně. Čím jdeme víc jakoby na sever, tak tím později se tam ten knižní obchod a knihy dostávají. Nicméně střední Evropa, české země, Německo vlastně patřili, zvlášť třeba u nás v době Rudolfa II., opravdu k místům, kde už knihy byly úplně běžnou součástí života českých obyvatel, samozřejmě s výjimkou venkovského obyvatelstva, kde ani čtení nebylo běžnou záležitostí, tam spíše se pořád učili lidé nasloucháním, ale třeba máme dobré výzkumy pro Prahu, kde i v měšťanských domácnostech řemeslníků typu řezník, pekař, tak v každé vlastně domácnosti už byly třeba 4, 6, někdy 10 knih. Byly to jazykově české knihy, hlavně z produkce veleslavínské nebo melantrišské tiskárny. Na Moravě zase ta situace byla trošku jiná, tam bylo víc jako toho třeba německého obyvatelstva v Olomouci, takže ta produkce zase byla třeba německá, ale ten knižní obchod byl opravdu u nás už tak velice rozvinutý, že máme doklady o tom, že knihy například vydané nebo kniha Bible vydaná v Anglii, mluvím o 80. letech 16. století, tak už rok poté ta kniha byla vlastně na regále jedné rakouské knihovny. A takových dokladů je bezpočet. Vždycky záleželo, nakolik ten majitel věnoval téhle oblasti jako svůj zájem. Samozřejmě to nebyla úplně levná záležitost, ale už ani ne drahá. Opravdu tu knihu už si mohl dovolit středně bohatý měšťan úplně bez problému, ale většinou spíše šlo o ten zájem. A čím vlastně víc bychom šli ještě na sever té Evropy, tak mizí jak ten knižní obchod, tak i ty střediska knihtisku. Takže právě Švédsko a ty severské země v podstatě ještě v 17. století, v polovině 17. století, neměly téměř žádné knihovny. Knižní obchod tam nefungoval vůbec. Místní knihtisk byl takový opravdu na jako hodně nízké úrovni. Takže opravdu to Švédsko, které se dostalo jako hodně do popředí z hlediska té politické a vojenské moci, tak potřebovalo velice jako rychle a nějakým jednoduchým způsobem dohnat i tu kulturní stránku, aby se mohlo rovnat těm evropským státům typu Habsburská říše nebo Francie. Takže odvést ty knihy z těch okupovaných území vlastně pro ně byla velmi snadná cesta, jak zaplnit prázdné regály těch knihoven, ať už ve školách, v církevních institucích a později vlastně i na Královském dvoře.
0: To je jedna věc, vlastně mít plné regály, a druhá věc je rozumět tomu obsahu těch knih. Tak k čemu byly ve Švédsku tedy knihy psané v cizím jazyce a často pojednávající o domácích nějakých záležitostech nebo o katolických tématech? Švédsko tehdy nebylo katolické.
1: Tam musíme rozlišovat ve Švédsku několik fází vztahu k té válečné kořisti. Ještě předtím, než Švédové začali odvážet knihovny z českých zemí, tak ukořistili řadu knihoven v jednotlivých německých městech, pak také v Polsku a v Pobaltí, což Polsko bylo tenkrát jako součástí Polsko-Litevské unie, takže to byl jakoby jeden stát, se kterým Švédsko válčilo od začátku 17. století až do roku 1760. Takže oni odvezli už předtím řadu knihoven, ty byly ale téměř výlučně jako církevní, katolické knihovny. Gustav II. Adolf, otec královny Kristýny, se kterou máme spojenou tu českou kořist, tak jeho plán byl naprosto jako jasný a dodržel ho až do konce svého života. On tyto knihy směřoval bez výhrad do univerzitní knihovny v Uppsale. Tato univerzita sice měla středověký původ, ale vlastně v 16. století byla v velmi špatném stavu a on se snažil jako ji podporovat finančně a dalšími způsoby a založil také vlastně v roce 1621 a 22 univerzitní knihovnu a tam směřovaly všechny tyto knihy. Nikdo jako nepřemýšlel nad tím obsahem, tam prostě směřovaly všechny ty sbírky a bylo už na univerzitě, co s těmi knihami udělá. Zároveň se objevovaly už takové hlasy i těch gymnázií, které vlastně Gustav II. Adolf ve Velkém zakládal, že také potřebují knihy, ale za jeho života vlastně na nic takového nedošlo. Opravdu všechny knihy končily v té Upsale. V Upsale samozřejmě měli velmi těžkou hlavu z toho, že 70-80% těch knih jednak je teologie, což jako je v pořádku, protože to bylo ve všech i šlechtických knihovnách, víc jak polovina knih byla náboženská literatura, ale tady šlo vlastně dost často o knihy, tedy ty katolické, někdy často už i z toho potridentského katolického období, které byly hodně jako bojovné, hodně proti luteránství naměřené, takže oni vlastně trvalo to tam ale desítky let, než se vytvořili systém, kdy oni ty knihy rozdělili na ty méně užitečné a ty jako pro ně praktické a užitečné. Takže to rozdělili do dvou vlastně poschodí. V dalších desetiletích některé knihy zase, jak se změnil diskurs třeba i v teologii a ve vývoji té švédské společnosti, tak některé knihy zase přemístili do těch užitečných a naopak, ale i řada rukopisů v té době vlastně byla zničena, protože je považovali za neužitečné a prostě také bojovali s místem, neměli prostory, což je problém knihoven vlastně do dneška, tak už tenkrát to tak bylo. Když ale tam přišly knihy z těch českých zemí, tak situace už byla jako úplně jiná, hlavně se změnil panovník, královna Kristýna, trochu v rozporu s tím, co si přál vlastně kancléř Axel Oxenstierna, který dál sledoval tu linii jejího otce, že ty knihy by měly tedy jít buď do Upsaly nebo do těch nově založených gymnázií, tak královna Kristýna, která sama byla velmi jako vzdělaná, byla to taková velice zajímavá osobnost, která my si ji někdy trošku idealizujeme jako sběratelku knih a člověka, který se zajímal
0: děl, ano.
1: Který se zajímal o filozofii a o umění, tak určitě ano, ale konkrétně s těmi knihami z českých zemí, ona si je tedy jako nechala vlastně na královském dvoře a budovala z nich tu knihovnu dvorskou, šlechtickou, tak, aby se vyrovnala vlastně evropským panovníkům. Ale zároveň ty knihy velice utilitárně používala například jako náhradu za nevyplacenou mzdu svým knihovníkům. Samozřejmě rozdávala také jako dary. Vyměnila třeba s Upsalou více jak 100-150 tisků z oboru historie za staré rukopisy, které tam byly z těch předchozích válečných kořistí. Takže nemůžeme si představovat, že královna Kristýna si celé dny a týdny probírala knihami z české kořisti. Určitě tam byly knihy, které ji zajímaly. Pro mě třeba bylo zajímavé zjištění, že protože vznikaly nějaké jakoby v té době už katalogy, takže víme, jak ty knihy třeba stály, jak se knihovníci museli vypořádat s tím, že se tam dostaly různorodé celky. Tam hrála velkou roli právě Ditrištinská knihovna, jejíž systém se stal vlastně tím vzorem pro nové uspořádání Královské knihovny ve Stockholmu hned po tom příjezdu. Ale vlastně ty české knihy velice brzy ztratily tenhle svůj jakoby zásadní význam i pro tu královnu, protože ona nejen ty knihy ukořistila v té střední Evropě, ale zároveň a krátce poté nakupovala ještě větší knižní celky významných humanistů, hlavně ve Francii a na severu Evropy a ty už pro ně byly ještě jako zajímavější. Ale je zajímavé, že možná ty české knihy v těch prvních letech mohly mít i trochu vliv na skutečnost, že královna Kristýna v těch letech vlastně přecházela z té luteránské víry na katolictví. Tam vlastně hodně historiků jako hledá nějaké zdroje, jak se dostávala k těm informacím, že ji navštivovali tajně jezuité a René Descartes, jestli na ní měl vliv v tomto smyslu, ale nikdo se vůbec nezamyslel nad tím, že ona měla k dispozici v té dvorské knihovně stovky tisíce jako katolických knih. Takže tam si myslím, že nějakou roli právě i ta česká kořist mohla tak záškodnicky jako mít na další vývoj Švédska.
0: Připomíná Lenka Veselá z knihovny Akademie věd. V rozhovoru s ní budeme pokračovat i po zprávách, které se teď blíží. Budeme mluvit třeba o tom, jak švédská vojska knihy transportovala nebo v čem pátrání po odvezených knihách připomíná detektivní případ. Tak zůstaňte s námi.
2: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy. Na
3: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize. Pacientům má s používáním umělé inteligence pomoct nová příručka České asociace umělé inteligence. Varuje hlavně před využíváním chatbotů k určování diagnóz nebo léčby. Na přípravě materiálu spolupracovali taky lékaři a ministerstvo zdravotnictví. Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinerii a dvě čerpací stanice v ruské moskevské oblasti, informuje o tom ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Na Telegramu doplnila, že údery na objektu zbrojního průmyslu, vojenskou infrastrukturu a centra ropného průmyslu omezují schopnost Ruska pokračovat ve válce. A pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili více než 1,5-tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut a z oblasti se kvůli zneškodňování pumy muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. A bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací. Brněnští basketbalisté rozehráli semifinálovou sérii Národní basketbalové ligy vítězně. Na palubovce Pardubic vyhráli 85-82. A druhé utkání série hrané na 4 vítězství je na programu znovu v Pardubicích, a to od 17:30.
4: Nehoda na D1 na Vysočině a uzavírka na D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za sjezdem na Osovou Býtýšku nehoda. Na 150. kilometru osobní auto bylo nebo stále ještě je mimo vozovku. V místě je zavřený pravý pruh a krajnice kolem teď projedete plynule levým pruhem. Dálnice i jinde bez kolon. Plynule se jezdí taky novým omezením na D3 u Českých Budějovic. Na kilometru 135,5 v tunelu Pohůrka údržba zavřela tubus do Rakouska. Jezdí se jen v části na Prahu obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je jasná až polojasná, na východě a severovýchodě oblačná až zatažená s deštěm, ochladilo se na 5 stupňů až 0. A přes den pak čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14, na horách kolem 10 a v Beskydech naměří 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Švédsko zažilo v 17. století nebývalý mocenský a vojenský vzestup a stalo se významným hráčem na mapě Evropy. Úspěchy v bojích na území dnešního Polska a Litvy, v Německé říši a následně v českých zemích korunovali švédští vojáci válečným kořistěním, ať už zlata a cenností nebo uměleckých děl a knih. Ty následně rychle doplňovaly prázdné regály ve švédských knihovnách. Kvůli razantnímu přijetí reformace v 16. století totiž ve Švédsku došlo k rušení klášterů, k útlumu katedrálních škol a Uppsalské univerzity, což zpomalilo tamní vzdělávací systém a literární produkci.
2: Leonardo Plus.
0: České země nebyly jediným územím, odkud během 30leté války odvezla švédská vojska na královský rozkaz celé knihovny, ale zdejší kořist patřila v tomto období k těm nejvýznamnějším. A právě okolnostmi konfiskování knih a jejich dalším životem v rukách švédských majitelů se zabývá náš dnešní host, kterým je Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. A u poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
5: Během 30leté války v 17. století Švédové v Praze naskládali knihy do sudů a po Vltavě a Labi poslali na přezimování do pevnosti Démic v Německu. Po zimě sudy naložili na loď ve Vízmaru a poslali do Stockholmu královně Kristýně. Švédové měli naspěch, protože se blížilo uzavření Vestfálského míru. Po jeho podpisu by nebylo možné válečnou kořist odvést.
0: Tohle je ukázka z krátkého filmu, který přibližuje vaše pátrání po knihách. Je dostupný na stránkách knižni-kořist.cz, což je vlastně taková databáze i přeložení do laického jazyka toho vašeho výzkumu a pátrání po knihách. A připomínám také tu vaši knihu Švédská knižní kořist z českých zemí, kterou vloni vydalo nakladatelství Skriptorium. Když člověk čte, tak je to skutečně taková detektivka. Byla to detektivka i pro vás, kde jste si říkala, že začnete při tom svém pátrání.
1: Určitě a každá ta cesta i v současné době je pro mě vždycky jako výzvou, protože vždycky v tom souboru knih, které se tam snažím zpracovat jako co nejrychleji a nejintenzivněji, tak se objeví něco jako zajímavého a překvapivého. Takže úplně ty moje první cesty za tou Rožumberskou knihovnou byly takové jako opravdu naivní, řekla bych, jako kdy jsem jen věděla, v jakých městech se ty knihy asi jako ty větší soubory knih nacházejí, ale vlastně to byl rok 2000-2001, kdy kromě snad Královské knihovny ještě ani knihovny neměly prostě webové stránky, takže se nedalo ani nikomu napsat e-mail a zjistit si třeba, kdy mají otevřeno. Takže já jsem tak jako opravdu, když řeknu na blind, jezdila do těch měst a snažila jsem se zjistit, kde ty české knihy jsou. Takže třeba jsem takhle přijela do krásného města Strängnäs, kde se vlastně nachází největší soubor českých knih, je jich tam více jak 1600.
0: A kde to je přesně?
1: Strängnäs leží asi 60 kilometrů od Stockholmu, je to kolem toho krásného jezera Mälaren, vlakem krásná cesta a právě v 16. 17. století to bylo velmi jako významné město, je tam krásná katedrála už od středověku, bylo to biskupství a působil tam velmi významný biskup Johann Mathesius, který se přátelil s Komenským. Komenský tam byl ale tady ještě před kořistí. A já, když jsem do toho města prostě přijela, tak jsem šla do tam městské knihovny, taková malinkatá, jako jinak je to malé město. A pátrala jsem, tedy ptala jsem se knihovnic, jako že bych chtěla vidět jako staré české knihy a paní byla z toho taková jako zmatená, řekla, tady máme jen jako věci, prostě moderní knížky, tady jako staré věci nemáme, ale možná bude vidět Ranghilda. A zrovna tam na návštěvě byla jejich bývalá kolegyně už v důchodu, která tam jako přišla tehdy už vlastně 60-70 letá paní a ona mi řekla, tak pojedeme domů pro klíč, já vám ukážu, asi to budou ty knihy, co hledáte. A my jsme pak přijeli ke katedrále, ona opravdu velkým klíčem otevřela jednu část té katedrály a tam opravdu těch téměř 400 let ty knihy stojí vlastně na stejném místě. Oni trošku putovali po té katedrále, ale jsou na stejném místě, jako je tam kdysi tedy umístil tady ten biskup, který je dostal darem právě od královny Kristýny. Takže to byly takové opravdu moje jakoby naivní začátky. Šla jsem vlastně jenom po těch rožumberských knihách, nezajímaly mě ty ostatní knihovny, ale jak už jsem zmínila na začátku, tak vlastně jenom pár let poté jsem tam zase putovala za jednou částí té Dittrichštejnské knihovny, to byla knihovna Jeronýma Becka z Leopoldsdorfu a tehdy už jsem byla jednak poučená, jednak už jsem tam měla ty kontakty, knihovníci mi dávali, protože už mě znali trošku, už jsem vydala i nějakou knihu o té rožumberské knihovně, takže mi začali poskytovat i třeba nějaké interní pomůcky, lístkové katalogy, proveniencí ve Westeros je mají krásně zpracované interně, takže jsem se dostávala jako hloubš a hloubš. A v té době jsem také narazila v Uppsale na lístkový katalog z pozůstalosti jednoho švédského historika, který žil na začátku 20. století a ten se zabýval švédskou kořistí jako celek, nejenom z českých zemí, ale ze všech těch evropských zemí a vydal ve švédštině takovou dvousvazkovou velkou publikaci, ale zanechal v pozůstalosti i několik takových boxů s lístky a jeden ten box byl věnován jenom českým zemím. Bylo tam 500 prostě knih zaznamenaných po celém Švédsku a částečně i v Německu, které on i po vydání té své práce dál objevoval. Takže jsem už tenkrát tak nějak do budoucna mi to nedalo jako správnému historikovi a badateli, tak jsem všechno si nafotila s tím, že člověk nikdy neví, co bude v budoucnu, hodí, vše se vždycky hodí. A z toho jsem vlastně těžila jako ještě dalších mnoho let, protože sice ty knihy, které tam viděl ten pán před 100 lety, bylo potřeba vždycky všechno jako ověřit a ukázalo se, že třeba v Německu ty knihy, které on ještě viděl, tak dneska už dost často nejsou. Bych řekla už tak ze 70% nejsou, protože zanikly, schořely hlavně při bombardování za druhé světové války. Některé knihy zase se třeba dostaly zase do Ruska, jakoby právě po druhé světové válce a podobně. Takže to opravdu je detektivní pátrání a úplně někdy takové jako wow efekty člověk zažívá, když čím déle se tím zabývá a zná ty jednotlivé knihovny, jednotlivé lidi, kteří je vlastnili, tak mně se stalo třeba před pár lety ve Vatikánské knihovně. Objednala jsem si rukopis, který nebyl označen jako by kniha z válečné kořisti, ale patřil do té sbírky královny Kristýny a vztahoval se ten obsah ke střední Evropě. Tlustá kniha plná jako erbů, šlechty z Rakouska hodně, z Čech, ale také z Německa. No a já jsem prohlížela si tedy ten korpus, k tomu byla ještě nějaká rukopisná kronika. A v té knize mezi stránkou asi 320 a 321 byl vložený lísteček, kde si ten majitel poznamenal, kolik zaplatil malíři za namalování těch erbů, kterých tam bylo několik set. A já vlastně podle toho rukopisu a pak ještě teda podle dalších ještě drobných znaků jsem dokázala určit, že je to kniha právě toho Jeronýma Becka z Leopoldsdorfu, kterým jsem se nedlouho předtím zabývala. Takže
0: to
1: jsme jako
0: být radostná to mezi stránkou 320 a 321.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: S Lenkou Veselou z knihovny Akademie věd dnes mluvíme o knihách, které z Prahy, Olomouce a Mikulova odvezla během 30leté války švédská vojska do Stockholmu. Co jsou vlastně začty, značky a stopy v těch vítězcích knih, které vám pomáhají posouvat se dál a stotožňovat ty ukořistěné knihy?
1: No právě ty značky jsou to zásadní při celém výzkumu, protože jako archivních pramenů přímo ke konfiskacím, ale i k dějinám těch českých a moravských knihoven se dochovalo naprosto minimálně. Takže ty knihy, i pro mě to bylo obrovské překvapení, jak ty knihy jsou silným výpovědním pramenem. Člověk musí velmi jako dobře znát celou tu historii těch knihoven i vlastně jejich osudů ve Švédsku, protože opravdu na těch knihách se nacházejí různé staré signatury. Když už je člověk zná, tak zjistí, že ta určitá signatura znamená, že ta knihovna v určitých letech byla třeba součástí královské knihovny ve Stockholmu. Další značka, červená, prostě tuškou, takovou jako neohrabaně napsaná i někdy na vazbu, někdy na předsádku, znamená, že ta kniha prošla aukcí knih ve Strängnäs v roce 1765. Samozřejmě mnohem jednoznačnější jsou pak ty výpovědní typy proveniencí, jako jsou exlibris a supralibros.
0: Samozřejmě to znamená ty značky, které si tam dávali sami majitele,
1: ano,
0: na
1: sami
0: ty
1: majitele,
0: knihy,
1: ano.
0: Buď dovnitř, anebo na
1: anebo
0: vazbu.
1: Na vazbu. Někdy jsou to jako jenom rukopisné exlibris, jakoby, že si to podepsali, že ta kniha mi patřila. Pak je někdy, pokud nejde o známou osobnost, tak je potřeba jako dohledávat a dost často se to jako i podaří, že to byl třeba olomoucký měšťan, který tu knihu daroval třeba jezuitské koleji. Takže se dá jako dopátrávat někdy dost často hodně do hloubky, komu ta kniha patřila, jaké měla osudy a někdy je to opravdu jako hodně, hodně barvité. Ale pak tam máme vlastně vrstvu knih, které ty značky jako nemají. Buď je ztratili v průběhu dalších staletí, to je případ právě bohužel těch vatikánských rukopisů, které byly v baroku převázány do nových vazeb, takže ty provenience se jako z většiny úplně ztrácí a my musíme právě vycházet z nějakých vedlejších údajů, ale pak jsem vlastně došla k závěru, že i některé knihy už v těch českých knihovnách, a platí to třeba i pro tu Dittrichštinskou knihovnu, část knih prostě nebyla označena tím klasickým jakoby exlibris, jako všechny knihy třeba z Dittrichštinské knihovny. A tyhle knihy se trošku ztrácí jako z toho výzkumu, protože prostě můžeme mít i podezření, že je to kniha z českých zemí, ale někdy vůbec ne, protože jen malé procento těch knih bylo vydáno v českých zemích nebo jsou jazykově české, jak jste se ještě předtím ptala na ten jazyk, tak většina knih byla vlastně i u nás, i v zahraničí v těch knihovnách latinsky. Malá část německy a ještě menší část třeba česky, nebo ještě v jiných třeba orientálních jazycích, ale jako ta latina byla univerzálním jazykem vlastně knih, takže to jazyk nebyl ten problém ve Švédsku úplně.
0: A kdybychom to měli říct nějak početně, tak po kolika zhruba knihách se pátrá? Kolik knih se tak odhaduje, že švédská vojska odvezla tedy z českých zemí a kolik jste jich zatím našla a ztotožnila vy?
1: Tak dohromady asi ten můj odhad je, že se jednalo o tak přibližně 25 tisíc knih. Paradoxně ty knihovny z Prahy, z Olomouce a z Mikulova se na tom podílí tak zhruba vždy třetinou. Je to spíš jako shoda náhod, ale vychází to tak. My vlastně máme detailní informace především o knihách z Mikulova, kde vznikl...
0: Teta Dietrichštejnská knihovna.
1: A ten katalog vznikl vlastně v okamžiku té konfiskace. Ta knihovna byla uspořádaná velmi sofistikovaně, ale chyběl katalog. A švédský komisař, který to měl na starosti, Johannes Busso, byl neuvěřitelně asi jako pilný a vzdělaný člověk. My o něm víme velmi málo. Pouze to, že byl třeba nobilitován potom za ty své zásluhy o moravskou kořist královnou Kristýnou, ale on během několika týdnů dokázal, zřejmě měl teda pomocníky, o nichž nevíme už vůbec nic, ale během několika týdnů celou tu 8000 knihovnu jako skatalogizoval a to velmi jako kvalitně. A navíc ten katalog byl i takovým předávacím protokolem, protože on tam i zapsal, které knihy se nacházejí v jakých sudech, které vlastně pak ty knihy balily do obrovských sudů, protože do jednoho sudu se vešlo třeba i 150 jako knih, záleželo vždycky na rozměru. Ty knihy v té době byly, některé byly obrovské, foliové, prostě asi jako polovina kodexu Gigas i víc, ale byly tam i malinkaté knihy osmerkového rozměru, takže to vždycky záleželo. Takže tam opravdu došlo k velmi přesnému jako vymezení toho, co tady Švédové odvezli. Ale v těch jiných městech už ta situace byla jiná. V Olomouci, kde tady ten Johannes Busso pokračoval, vlastně jako ty knihy byly z Mikulova nejdříve odvezeny do Olomouce, kde čekali ještě několik let na odvoz. A došlo ke konfiskaci tedy těch knihoven v Olomouci, tak tam sice víme, že soupis minimálně jezuitské knihovny, která jako jediná byla ukořistěna v Olomouci jako celek, soupis vznikl, ale nedochoval se. A nedochovaly se ani žádné starší katalogy tamních knihoven, ačkoliv víme, že ty katalogy existovaly. Takže nevíme, jestli už zmizely už před příchodem Švédů, nebo prostě během transportu, nebo ve Švédsku. Já si osobně myslím, že vůbec nešly s těmi knihami, protože brzy poté, co ty knihy se ocitly ve Švédsku, v roce 1651 vznikl ve Švédsku soupis rukopisů a tam ty ostatní české katalogy jsou, ale ty olomoucké nejsou, takže zmizeli někde ve víru dějin mezi tím. No a v Praze byla situace ještě jako chaotičtější, tam šlo o čas, Švédové potřebovali odvést včas jak knihovny z Pražského hradu, tak Kunstkomoru a obrazárnu, takže tam soupis žádný nevznikl. Mohli bychom říct, že podstatnou část té knižní kořisti zachycuje rožumberský katalog, ale tomu tak není, protože rožumberská knihovna, než přišla v roce 1647 do Prahy už jako majetek císaře Ferdinanda III., tak už několik tisíc knih bylo z té knihovny vyřazeno a vráceno vlastně k tým klášterům na jihu Čech a byly tam i velké ztráty, jakoby takové ty výpůjčky, které se už nikdy nevrátily.
0: To známe i do dneška, no.
1: Ano, ano. Takže vlastně o té pražské kořisti toho víme jakoby relativně málo. A k jedním z těch asi pro mě nejzajímavějších objevů z toho výzkumu byl právě objev katalogu Pražské hradní knihovny z roku 1636, o kterém se vědělo, že existoval, že ho odvezl jeden švédský velitel tady do Německa. A už pak po něm nebylo vyduslechu a vlastně badatelé, hlavně kunzistorici, kteří se zabývají Rudolfem II., tak si všichni mysleli, že jde o knihovnu jako Rudolfa II. A tak jako jsme všichni štkali, že až se objeví ten katalog, tak budeme vědět, jaké knihy měl Rudolf II. A vlastně mně se podařilo vlastně najít ne ten originál, ale vlastně pozdější edici. Ten příběh byl nakonec úplně jiný, ten originál zůstal v Praze a byl prodán až v 18. století. ale byl vydán jako edičně v té době a ukázalo se, že jde o soukromou knihovnu císaře Ferdinanda III., což je pro nás úplně nová a zajímavá věc, že právě tento císař budoval právě na Pražském hradě sbírky, přestěhoval tam Rožmberskou knihovnu a měl tam i osobní knihovnu, která obsahovala řadu jeho takových osobních memorábilí a knih, ze kterých se učil jakoby jako mladý student.
0: Teď jste tady popsala, že švédská vojska kořistila ty knihy hlavně v Mikulově, v Olomouci a v Praze, ale od různých vlastníků. Snažili se je tedy po uzavření Vestfálského míru nebo v těch následujících letech ti jejich vlastníci získat zpátky ze Švédska? Jak jste o tom mluvila v souvislosti s tím válečným právem?
1: Tak všechny knihovny z českých zemí byly odvezeny před uzavřením Vestfálského míru, takže na ně se restituční nároky nevztahovaly. V těch mírových smlouvách bylo ukotveno, že tedy císař Ferdinand III. Může restituovat archiválie a hmotné předměty, které byly odvezeny vlastně po uzavření toho míru, což opravdu byla ta kunstkomora, obrazárna a archiválie. Probíhala pak taková jakoby jednání, která trvala vlastně několik let a byla velmi jako složitá a asi vypjatá. Jednalo se tam ještě jako další, možná i důležitější věci z hlediska habsburského panovníka, ale tohle bylo také předmětem těch jednání. Ale vlastně sám císař a ti vyslanci vlastně ani nevěděli, co mají nárokovat, jako jaké archiválie byly odvezeny a podobně. Takže ta jednání nikam příliš nevedla a hlavně královna Kristýna odmítla v určité fázi už o těchto věcech dál jednat. A vyhrožovala dokonce, že tedy švédská vojska, která tady ještě pobývala, protože jim měl císař vyplatit jako docela velké reparace, v Olomouci byly třeba až do roku 1650, tak dokonce pohrozila, že ta švédská vojska tady mohou zůstat i navždy, pokud bude naléhat na vrácení těch věcí. Takže císař vlastně ta jednání vzdal a vlastně opravdu podpisem těch ještě dodatečných nějakých mírových jako ujednání vlastně s tím stavem souhlasil. Takže ten opravdu právní nárok tímto okamžikem úplně zanikl, i pokud jde o kunstkomoru a obrazovou sbírku z Pražského hradu. Sice se pak objevovaly na začátku 18. století takové jako dotazy z české strany, jestli by tedy archiv, a jim šlo především o ty archiválie, jestli by je nebylo možné nějak vrátit nebo nějaké jakoby zajímavé rukopisy, ale tam švédští panovníci vždy odpověděli, že opravdu je to válečná kořist jejich předchůdců a že je mohou zapůjčit k opisu a podobně, to, že tomu se nebrání, ale jako vrátit nikoli. Přesto tedy v 19. století k určitému návratu, nebo nedá se říct návratu, ale jako dár, jako projev vlastně osobního daru sympatií král Oskar II. Věnoval vlastně 21 českých rukopisů habsburskému panovníkovi.
0: Co to bylo za knihy? Byly nějak důležité pro historii českých zemí? Nebo?
1: Určitě, jako každý rukopis, který je vždycky unikát, tak tohoto období, ať už ze středověku nebo i z toho raného novověku, je vždycky jako důležitý, ať už pro dějiny nebo pro vývoj českého jazyka. A tam vlastně měl obrovskou zásluhu moravský historik Béda Dudík, který v polovině 19. století pobýval ve Švédsku více jak 4 měsíce a zmapoval právě jako ty rukopisy. Pak i později v knihovně královny Kristýny ve Vatikánu pokračoval v tomhle výzkumu a on opravdu byl schopen popsat všechny ty jazykově české rukopisy, jich je asi 21. A asi 3 desetiletí poté, co tam pobýval, tak on navázal velmi úzké vztahy se švédským královským knihovníkem Gustavem Klemingem a spolu dojednávali dlouhé roky jako tady tu možnost. Paradoxně zas to byla spíše česká strana, která jakoby české nebo moravské gubernium, které zdržovalo tady ta jednání, protože samozřejmě jako protiváhou toho daru, který byl nevyčíslitelné hodnoty, chtělo Švédsko symbolicky také nějaké jakoby aspoň dobové tisky a podobně a i na to to moravské gubernium příliš jako nechtělo slyšet, až se do toho vložil sám panovník na podnět toho Bédy Dudíka, takže se to v roce 1978 podařilo a ty knihy, ty rukopisy se vrátily zpět a jsou dneska v Moravském zemském archívu.
0: Ještě musíme asi připomenout, že část těch knih už se nikdy nevrátí, protože královská knihovna ve Stockholmu schořela, postihl jí velký požár, kde také skončilo tedy mnoho českých knih. Ale co byste tady vzkázala lidem, kteří dodnes píší na švédskou ambasádu po prohraném hokejovém zápase, kdy se vrátí ty knihy ze Švédska? Má smysl o ně usilovat, nebo vlastně ten právní nárok je jasný a říká, že teď už jsou součástí švédských knihoven?
1: Myslím, že v současné době i v době, kdy těch pokročilých metod a digitalizace a vlastně i takových projektů, jako je ten můj, kdy vlastně všechny ty knihy jsou dneska jakoby přístupné i široké veřejnosti právě prostřednictvím jako databází, fotodokumentace. Mně se vlastně podařilo, to jsem zapomněla v té minulé otázce zodpovědět, tak se mi podařilo do dnešních dnů zachytit více jak 4300 dochovaných knih, které se nacházejí v 60 institucích po celé Evropě, v 16 zemích, tak vlastně dneska ten materiál je už vlastně k dispozici pro to bádání nebo i zájem a prohlížení. Takže jako dnes bavit se o tom, jestli kde ty knihy jsou uloženy, vlastně není důležité. Dneska jsou ty knihovny zase virtuálně spojeny v tom databázovém prostředí, kde jedním dotazem si můžete prohlídnout všechny knihy Petra Voka z Rožumberka, na další dotaz knihy Rudolfa II. A podobně, a můžete s nimi i jako odborně vědecky pracovat, tak vlastně opravdu už vůbec jakoby nehraje roli, kde ty knihy jsou, a spíš naším úkolem je ty knihovny zkoumat a zařadit je, a to byl můj velký cíl, vrátit je vlastně zpátky do těch českých kulturních dějin, a to doufám, že jak současným, tak ještě budoucím výzkumem se právě bude dít.
5: Staré knihy zrcadlí minulost a kulturu, na které stojí naše společnost. Knihověda zpřítomňuje příběhy a poselství knih. A knihovědec je historik, badatel, trochu lingvista, restaurátor, psycholog, kartograf, heraldik, genealog, cestovatel, knižní detektiv.
0: Tak to byla ještě jedna ukázka z krátkého filmu o švédské knižní kořisti, v níž jsme slyšeli shrnutí a cíle vaší práce. Co vlastně plánujete v tomto tématu dál? Zaměříte se třeba i na ukořistěná umělecká díla z této doby?
1: To bych nechala spíš kolegům kunsthistorikům, protože to je úplně jako jiná disciplína. Oni mají situaci horší v tom, že právě ty předměty a obrazy nemají ty značky vlastnické, které jako nám vypovídají o tom, kde ty knihy putovaly a odkud pocházejí. Takže oni mají tu práci mnohem složitější, ale právě kolegové z Ústavu dějin umění Akademie věd před několika lety takový projekt měli. Byl to projekt zaměřený na obrazárnu Rudolfa II. A součástí toho jejich výzkumu mělo být i zmapovat ty dochované obrazy. Ty výstupy ještě nejsou na světě, ale očekáváme je každou chvílí, takže to je určitě spíš záležitost pro ně.
0: No a váš směr a bádání? Mě,
1: já určitě chci pokračovat dál to mapování, protože asi zhruba tisícovka knih ještě čeká. Jsou v té databázi už jako zaznamenány bibliograficky, základně i komu patřili, ale ještě neprošli mýma jako rukama, takže mě ještě tisíc knih čeká. Ráda bych pronikla ještě, protože teď už nové knihy se objevují pouze vlastně přímým výzkumem na regálech těch knihoven, což se mi ve Švédsku daří hodně v Uppsale, kde je skvělý kolega Petr Hjekvist, který i sám hledá pro mě knihy, nebo spolu pak hledáme knihy, když tam jsem. Ale třeba ještě v Královské knihovně ve Stockholmu, byť tam tedy většina té knihovny schořela na konci 17. století, jak jste zmínila, tak si myslím, že ještě tam budou nějaké menší nálezy, ale už ne nějaké, jakoby nebudou to tisíce jako nových knih. Takže já se chci věnovat hlavně tomu výzkumu těch knihoven, tak aby opravdu jsme je dobře zařadili jakoby do těch českých kulturních dějin. A my vlastně jsme minulý rok v knihovně vytvořili nové centrum výzkumné pro dějiny knižní kultury právě rudolfinské doby, takže i tady ten výzkum švédské kořesti do toho krásně zapadá a určitě by tam chyběl, kdyby jsme se tomu nevěnovali.
0: Ano, a v této souvislosti musíme také dodat, že jste 11. května za své bádání a aktivity na tomto poli dostala čestnou oborovou medaili Františka Palackého, kterou uděluje Akademie věd České republiky, a to za zásluhy v historických vědách. Tak ať se vám daří ve vašem dalším knihovědném detektivním bátrání.
1: Děkuji moc.
0: Naším hostem byla Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. Mluvili jsme především o vaší knize Švédská knižní kořist z českých zemí, kterou v roce 2025 vydalo nakladatelství Skriptorium, ale připomínám i ty stránky knižni-kořist.cz. Děkuji, že jste přišla do Leonarda Plus.
1: Také děkuji.
0: A od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.
2: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle restaurátorů je v zachovalém stavu. Papež Lev 14. zřizuje ve Vatikánu komisi pro umělou inteligenci. Fotbalisté Liberce prohráli i čtvrté utkání ligové nadstavby, tentokrát se Spartou. A dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer na západě místy přehánky, na východě může pršet a teploty 16 až 21 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil.
6: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
7: Sestra dominikánka Roberta neskrývala radost z práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po dvou dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta lebka mohla brzy vrátit do Jablonného.
8: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jaký budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
7: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vznikne komise ze zástupců biskupství, farnosti a Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavličková, Radiožurnál.
3: Papež Lev 14. rozhodl o vytvoření Vatikánské komise pro umělou inteligenci, informuje o tom server Vatican News. Komise má pomáhat s reakcí katolické církve na celosvětový nárůst používání umělé inteligence.
9: Důvodem pro vytvoření komise jsou podle Vatikánu potenciální dopady umělé inteligence na lidské bytosti a lidstvo jako celek a také zájem církve o důstojnost každé lidské osoby. Papež Lev 14. by měl v příštích týdnech zveřejnit svoji první encykliku, tedy veřejný list, ve kterém vysvětluje postoj církve k důležitým tématům a očekává se, že se dotkne právě i tématu umělé inteligence. Papež už dříve varoval před jejími riziky, prohlásil, že lidé nejsou předurčeni k tomu žít ve světě, kdy už nelze rozeznat pravdu od fikce a musí zajistit, aby technologie nenahradila lidské bytosti. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně se v neděli vzpomínalo na oběti nacistické perzekuce. Pietního shromáždění k jejich památce a při příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastnili prezident Petr Pavel, politici, diplomati nebo skauti.
10: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
11: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
10: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
12: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
10: Z Terezína Lucie Jízlová, Radiožurnál.
3: Liberečtí fotbalisté dál čekají na první bod v nadstavbě šance ligy. Prohráli i čtvrté utkání ve skupině o titul, tentokrát s pražskou Spartou 0-2. Ve druhém poločase nastoupil záložník Petr Hodouš poprvé od zápasu, ve kterém mu soupeře zlomil čelist. Přestože ho zranění v běžném životě stále omezuje, hrál Hodouš se speciální maskou.
13: Jelikož nemůžu kousat, nemůžu jíst normálně, takže mám tekutou stravu, jím kašičky různý. Při tom fotbale jsem trošku slyšel jako křupání v tom, ale doktor řekl, že to není jako špatného. Neměl jsem moc času na to zvyknout, tu masku, měl jsem ji pouze na dvou trénincích, takže to bylo o to těžší, ale jsem rád, že vůbec teď můžu hrát a můžu být na tom hřišti a že jsem nemusel postoupit operaci.
3: Ve zbývajících nedělních zápasech mistrovská Slavia prohrála 1-3 v Hradci Králové a plzeňská Viktoria zvítězila 5-0 nad Jabloncem.
4: Nehody na D1 u sjezdu na Čechtice a na Vysočině. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je za sjezdem na Čechtice hlášená nehoda. Kilometr 70,5 je to na úrovni odpočívky. Srazila se tam dvě osobní auta. D1, kilometr 70,5 směr Brno. Nehoda. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Osovou Býtýšku objíždí následky noční nehody. Na 150. kilometru havarovalo osobní auto, zřejmě je stále mimo vozovku. V místě je zavřená krajnice a pravý pruh nebo část pravého pruhu. Kolem projedete plynule. Dálnice D46 na výjezdu z Vyškova do Olomouce, překážka na prvním kilometru poblíž sjezdu na Vyškov na krajnici. Nepřihlédněte sraženou lesní zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Diplomacie bez diplomatů, aneb proč žijeme v éře prostředníků?
15: Proč nejbohatší provincie Kanady usiluje o nezávislost?
14: Francie po neúspěchu v bývalých koloniích obrací pozornost k anglofonní Africe.
15: Indický premiér vyzývá občany k utahování opasků.
14: Lego, hip-hop, deepfake. AI propaganda z Iránu zaplavuje západní sociální sítě.
15: Taková jsou témata následujícího pořadu.
14: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
15: Od mikrofonu vás vítají
14: Lenka Buriánková
15: a Ladislav Dvořák.
2: Svět ve 20 minutách.
14: Nedávná analýza Tintenku Evropské rady pro zahraniční vztahy varuje, že když se americký prezident Donald Trump spoléhá na přátele a rodinné příslušníky při řešení zahraničně politických krizí, představuje to pro Evropu systémové riziko. Zvláštní vyslanci se stali novými tvůrci míru právě proto, že nejsou zatíženi diplomatickou expertízou, píše v komentáři pro britský deník Financial Times bulharský politolog Ivan Krastev.
15: Využívání zvláštních vyslanců u americké administrativy kopíruje stále stejný vzorec. Nejprve tlačit na slabší stranu, odložit nejtěžší otázky a nakonec uzavírat dohody skrze osobní kontakty a neformální vazby. Evropa by se podle Krasteva měla této diplomacie bez diplomatů obávat. Zároveň se jí ale musí pokusit také pochopit.
14: Geopolitický myslitel Robert Kaplan napsal, že porozumění světovým událostem začíná u map a končí u Shakespearea. V případě Trumpovy Ameriky je ale situace mnohem méně vznešená. Začíná prezidentovými příspěvky na sociálních sítích a končí obchodními zájmy jeho přátel a rodiny.
15: Diplomacie se proměňuje s tím, jak se mění povaha americké moci. Po druhé světové válce Spojené státy, co by světový hegemon, garantovali otevřené námořní trasy, stabilní finanční systém a kolektivní bezpečnost. Dnes už toho ale Washington není schopen. Místo toho se stylizuje do role hlavního globálního narušitele.
14: Ve světě bez sdílených principů a fungujících institucí jsou zvláštní vyslanci nezbytností. Ti samí lidé, kteří vyjednávají o ukončení válek na Ukrajině, v Gaze nebo v Iránu, mohou kdykoliv zavolat prezidentovi. Golfové hřiště se v takovém světě může stát stejně důležitým místem jako diplomatický jednací stůl.
15: Podle Krasteva jsou pak všechny války jen speciálními operacemi. a všechny neúspěšné speciální operace, jako ta v Íránu, se stávají globálními problémy, které mají řešit ostatní.
14: V Trumpově zahraniční politice je přitom rychlost důležitější než směr. Zběsilá nepředvídatelnost vyvádí z rovnováhy všechny. Spojenci nemohou nic plánovat, protivníci vyhodnocovat svou reakci a instituce se nestihnou přizpůsobovat. Než se svět stačí vzpamatovat z jednoho šoku, přichází další.
15: Trumpův chaotický přístup popisuje americký politický teoretik Stephen Holmes jako hierarchii bez řádu. V takovém systému je odplata vůči nepřátelům i neloajálním spojencům prakticky nevyhnutelná. Podle Krastava přitom nejde o novou verzi politiky sfér vlivu pro 21. století. Současná americká administrativa se totiž neřídí strategickými zájmy, ale hlavně pýchou a hněvem.
14: Být profesionálním diplomatem v Trumpově éře je jako být kočím v době automobilů. Už vás nikdo nepotřebuje a právě vaše expertíza potvrzuje vaši zbytečnost. Naproti tomu zvláštní vyslanci nejsou zatíženi zvyklostmi ani svázáni byrokratickými postupy.
15: Skutečnost, že Trumpovi prostředníci Steve Witkoff a Jared Kushner jsou zapleteni do střetů soukromých obchodních zájmů, je vlastně jejich výhodou. Bez nich by totiž neexistovala motivace řešit vojenské konflikty, píše ironicky bulharský politolog. To, že neustále mluví o biznisu, má svět přesvědčit, že jim jde skutečně o mír.
14: Život v Trumpově světě připomíná jízdu na ruském kole ve vídeňském prátru, kde závrať přináší zisky. Je to svět formovaný spíše prostředníky než středními mocnostmi. A právě státy jako Turecko nebo Pákistán dnes sní o tom, že se sami stanou nepostradatelnými prostředníky při řešení velkých konfliktů.
15: Washington spěchá a tak není čas natáčet skutečné filmy, ale pouze upoutávky. Některé budou dostatečně působit.

0: Times bulharský politolog Ivan Krastev.
1: Po celé dekády platil za nejvíce rebelující provincii v Kanadě frankofonní Quebec. Dnes ale separatistické tendence zesilují v jiné části země. Kanaďané si stále častěji kladou otázku, jestli se už letos v říjnu nebude hlasovat o nezávislosti Alberty. Hnutí za odtržení nejbohatší kanadské provincie pohání frustrace z federální vlády i vliv trumpismu v sousedních Spojených státech, píše španělský deník El País.
0: HDP na obyvatele loni v Albertě dosahovalo 72 tisíc kanadských dolarů, tedy asi milionu korun. Zdroj tohoto bohatství leží doslova pod zemí. Spíše konzervativně orientovaná provincie má totiž obrovské zásoby ropy.
1: Hnutí za nezávislost Alberty v pondělí předalo úřadům v Edmontonu archy s podpisy na podporu referenda o nezávislosti. Skupina tvrdí, že se sbírala více než 300 tisíc podpisů, tedy téměř dvojnásobek počtu potřebného k vypsání referenda. Podle lídra hnutí Mitcha Silvestra jde o jasný vzkaz, že by otázka nezávislosti měla být součástí říjnového hlasování.
0: Premiérka Alberty Danielle Smithová dala najevo, že separatistické hnutí nepodporuje. Pokud se ale podaří shromáždit a ověřit dostatek podpisů, referendum prý umožní. Podle deníku El País bývá Smithová zároveň obviňována z toho, že hrozbu odtržení využívá jako formu nátlaku na federální vládu, aby vůči Albertě dělala další ústupky.
1: Separatistické nálady v této části Kanady nejsou ničím novým. Už od 80. let se ozývají hlasy volající po tom, aby se provincie vydala vlastní cestou. Argumenty separatistů se v průběhu času příliš nezměnily. Tvrdí, že elity z Ontária a Quebecu mají při rozhodování nepřiměřený vliv a že federální vláda neustále zasahuje do záležitostí jednotlivých provincií. Klíčovou roli ale hraje ekonomika. Zastánci odtržení argumentují tím, že Alberta přispívá do federální pokladny příliš vysokými částkami.
0: Podle průzkumu stanice CBC News z konce dubna by proti nezávislosti Alberty hlasovalo 67% respondentů. Přibližně čtvrtina by byla pro a 6% lidí zůstává nerozhodnutých.
1: Na síle začalo separatistické hnutí nabývat během poslední dekády, a to kvůli souběhu několika faktorů. Souvisejí především s nástupem bývalého premiéra Justina Trudeaua k moci v roce 2015.
0: Tehdy začala dlouhá série sporů mezi federální vládou a Albertou. Týkaly se zejména přísnějších ekologických opatření, ale důležitou roli v nich sehrála také pandemie COVID-19. Na začátku roku 2022 zablokoval centrum hlavního města Ottawy konvoj kamionistů, z nichž řada přijela právě z Alberty.
1: Významným faktorem je podle španělského deníku také vývoj u jižního souseda. Vznik a vzestup hnutí MAGA, které už dvakrát dovedlo k vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách, posloužilo zastáncům nezávislosti jako ideový vzor. Trumpovo druhé funkční období, během kterého navíc zesílila jeho rétorika vůči kanadské vládě, pak celé debatě dodalo nový impuls.
0: Nemluví se už jen o inspiraci, ale také o možném vměšování. Britský deník Financial Times v lednu uvedl, že představitelé hnutí za nezávislost Alberty se loni nejméně třikrát setkali s členy americké administrativy.
1: Volební úřad Alberty už oznámil, že bude prověřovat každý podpis. Kanadský premiér Mark Carney navíc v úterý zdůraznil, že v zemi platí právní stát a Clarity Act, tedy zákon, podle kterého musí být každé případné referendum o nezávislosti v souladu s federálními pravidly.
0: Jedná se o zákon přijatý po referendu o nezávislosti Quebecu před více než 30 lety. Podle tohoto zákona musí kanadský parlament rozhodnout o tom, jestli je otázka v referendu dostatečně jasná a jestli výsledek hlasování poskytuje dostatečně silný mandát k odtržení provincie.
1: Kanadská vláda už vůči Albertě podnikla několik vstřícných kroků. Premiér Carney podepsal s premiérkou Smithovou memorandum o porozumění. To mimo jiné zahrnuje určité výjimky z ekologických regulací nebo možnost výstavby nového ropovodu k pacifickému pobřeží. Carney už dříve řekl, že chce z Kanady vytvořit energetickou supervelmoc. Alberta má přitom v tomto plánu hrát klíčovou roli.
0: A zatímco Kanada řeší možné referendum v Albertě, na horizontu se možná znovu objeví i podobné volání z Quebecu. Tamní separatistická strana Quebecu má před příštími volbami výraznou podporu a její vedení

0: už naznačilo, že v případě vítězství vyvolá další hlasování o odtržení této provincie od Kanady. Uzavírá španělský list El País.
1: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Francouzský prezident Emmanuel Macron tento týden navštívil několik zemí východní Afriky. V keňském hlavním městě Nairobi, kde téměř nikdo nemluví francouzsky, zároveň zahájil africko-francouzský summit. Rozhodnutí uspořádat setkání, které se po desetiletí konalo buď ve Francii nebo v bývalých francouzských koloniích, právě v anglofonní Keni, odráží proměnu francouzské diplomacie na africkém kontinentu. Paříž se totiž snaží zvrátit ztrátu vlivu ve frankofonní Africe diplomatickou ofenzivou v té anglofonní. Téma přibližují americký deník The New York Times a katarská stanice Al Jazeera.
0: Na zahájení summitu, kterého se účastní zhruba 30 afrických prezidentů a premiérů, Macron mluvil o možnostech nové spolupráce mezi Evropou a Afrikou. Mezi hosty byli i významní podnikatelé, včetně Nigerijce Alika Dankoteho, považovaného za nejbohatšího muže Afriky.
2: Mnoho řešení nevzniká ve Spojených státech nebo v Číně, řekl francouzský prezident při zahájení summitu po boku svého protějšku z Keni, prezidenta Williama Ruta. Myslím, že nás spojuje společný cíl vybudovat strategickou autonomii pro Evropu i Afriku, dodal Macron.
0: Šéf Elizejského paláce oznámil investice do zemí východní Afriky v přepočtu za téměř 30 miliard dolarů. Africké podnikatele zároveň vyzval, aby investovali také ve Francii. Ve snaze změnit obraz Paříže na kontinentu poznamenaném koloniální minulostí, Macron prohlásil, že Francie není dravcem tohoto století.
2: Web katarské stanice Al Jazeera upozorňuje, že Francie byla po desetiletí dominantní zahraniční mocností v části západní a střední Afriky. Ještě dlouho po získání nezávislosti afrických států si tam udržovala nadměrný politický a ekonomický vliv. Paříž byla často obviňována z toho, že kvůli vlastním strategickým zájmům podporuje nepopulární vůdce.
0: Macron proto také zdůrazňuje, že na rozdíl od svých předchůdců je prvním francouzským prezidentem, který se narodil až po skončení koloniální éry. Zavázal se mimo jiné k navrácení afrických artefaktů ukradených během koloniální nadvlády.
2: Macron během summitu zdůraznil, že Francie chce vůči africkým státům vystupovat jinak než v minulosti. Paříž podle něj musí respektovat nezávislost jednotlivých zemí a opustit dřívější paternalistický přístup. Doba, kdy Evropa Africe nabízela pomoc, je za námi. Chci se soustředit na společné investice, cituje francouzského prezidenta Al Jazeera.
0: Diskuze o novém začátku ve vztazích s anglofonními africkými státy ale probíhá na pozadí rychlého vyklízení francouzských pozic z frankofonní části Afriky. Po neúspěších ve vztazích s bývalými koloniemi Macron hledá nové africké spojence jinde.
2: Macron se snaží zachránit si tvář poté, co ztratil tradiční přátele v západní Africe, říká keňský politolog Amukova Anangwe, podle kterého francouzský prezident rychle hledá záložní řešení v jiných afrických státech.
0: Od roku 2022 byla Francie nucena stahovat své jednotky ze zemí, jako je Mali, Niger nebo Čad. Některé z nich ukončily obranné dohody s Paříží, jiné požádali o stažení vojsk. Devítiletá francouzská operace proti islamistickým milicím v Sahelu přitom skončila už v roce 2022 poté, co se pařížská vláda rozkmotřila s vojenskou chuntou v Mali.
2: Americký deník New York Times připomíná, že dalším z výčtů západoafrických států, které požadovaly stažení francouzských vojsk, se loni stalo pobřeží Slonoviny. Tato země přitom dlouho platila za spolehlivého spojence Paříže.
0: Současné geopolitické změny vytvářejí pro africké státy nové příležitosti. Rostoucí zájem světových mocností jim umožňuje diverzifikovat investice i posílit vlastní vyjednávací pozici. Vzhledem k rostoucímu zájmu o Afriku mají tamní vlády šanci vyjednat si výhodnější podmínky, dodává závěrem pro americký New York Times Macharia Munene z Univerzity v Nairobi.
2: Indický premiér Narendra Modi vyzval obyvatele země, aby se dobrovolně uskromnili a pomohli tak ochránit ekonomiku před dopady krize vyvolané válkou na Blízkém východě. Web německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle ale v reportáži z jihoasijské země upozorňuje, že mnozí Indové už žijí na hranici svých ekonomických možností.
0: Ramesh Verma provozuje malou jídelnu u silnice nedaleko Dillí. Na začátku války v Íránu každé ráno sledoval ceny plynu na vaření. Dnes už to nedělá, protože ho rostoucí čísla jen znervózňují. Jeho podnik zpomaluje, protože zákazníci začínají omezovat i drobné každodenní výdaje, jako je třeba čaj nebo malé občerstvení během cesty.
2: Cena komerční plynové láhve, kterou pro své podnikání používá, vzrostla během 3 měsíců téměř o polovinu. Provoz malé jídelny je tak pro Vermu stále náročnější. Vyšší náklady totiž ukrajují z už tak nízkých marží, na kterých jeho podnik přežívá.
0: Nemůžu řidičům kamionů a dělníkům účtovat víc za jídlo, říká Verma. Když ceny stoupnou příliš, lidé sem přestanou chodit, takže tu ztrátu zatím pokrývám ze svého, dodává.
2: Po dlouhá léta byly války na Blízkém východě pro většinu Indů spíše vzdáleným problémem, který sledovali v televizi, ale málo kdy skutečně ovlivňoval jejich životy. Současný konflikt, který vyvolal útok Spojených států a Izraele na Írán, ale vyhnal ceny energií na celosvětových trzích prudce nahoru.
0: Indie dováží více než 80% své ropy a je proto mimořádně citlivá na otřesy na světových trzích. Země zatím nezavedla žádná povinná omezení ani přídělový systém. Vláda navíc navzdory prudkému růstu cen ropy stále drží ceny benzínu a nafty pod kontrolou.
2: Státní distributoři pohonných hmot ale podle vládních údajů denně prodělávají desítky milionů dolarů. Ceny skapalněného plynu už přitom výrazně vzrostly jak pro domácnosti, tak pro malé podnikatele.
0: Velká část indických domácností je při vaření odkázána právě na propan-butanové lahve. Prudký růst cen plynu proto zasahuje restaurace, čajovny i malé podniky po celé zemi. Podle ekonomů se navíc vyšší náklady nevyhnutelně promítnou i do cen potravin a běžných výdajů domácností.
2: Ceny propan-butanu ovlivňují celý neformální spotřebitelský řetězec, od malých restaurací až po služby spojené s dopravou, řekla Deutsche Welle ekonomka Léka Chakrabortyová z Indického národního institutu veřejných financí a politiky. Rostoucí náklady podle ní nejtvrději dopadají na nízkopříjmové skupiny obyvatel, které většinu svých příjmů vydávají na základní životní potřeby.
0: Indický premiér Modi minulý víkend veřejně vyzval občany, aby se dobrovolně uskromnili a pomohli tak ochránit ekonomiku země před dopady konfliktu s Íránem. Na shromáždění ve městě Secunderabad vyzval Indy k omezení spotřeby pohonných hmot, práci z domova, odložení zahraničních cest i nákupu zlata. Indie totiž každoročně dováží stovky tun zlata, což podle německé stanice přispívá k oslabování rupie.
2: Modi v projevu zdůraznil, že krize na Blízkém východě patří k nejzávažnějším za poslední dekádu. Dodal ale, že stejně jako Indie zvládla pandemii COVID-19, zvládne i současnou situaci.
0: Indický premiér přišel s výzvou ke střídmosti jen několik dní po skončení vyčerpávající série voleb. Kampaně provázely nákladné politické mítinky, rozsáhlá turné i cestování vrtulníky. Opozice proto Modiho stranu BJP obvinuje, že zveřejnění nepříjemných ekonomických zpráv záměrně odkládala až na dobu po volbách. Ve své jídelně u silnice nedaleko Dillí mezitím Ramesh Verma počítá denní tržby a přemýšlí, jak dlouho ještě dokáže udržet ceny na přijatelné úrovni. Nikdy necestoval do zahraničí, nekupuje zlato a pohonnými hmotami už dávno šetří, protože si plýtvání jednoduše nemůže dovolit.
2: Nepotřebuju, aby mě vláda učila střídmosti, říká Verma. Lidé jako my žijí opatrně celý život. Teď se jen bojíme, že bude ještě hůř. Cituje majitele malé restaurace server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
0: Od videí z Lego panáčky přes AI generovaný hip-hop až po falešné záběry z bojiště. Írán podle analytiků výrazně zdokonaluje využívání umělé inteligence v propagandě zaměřené na západní publikum. Téma přibližuje v rozhovoru s analytikem Maxem Lesrem z washingtonského think tanku Nadace na obranu demokracií server Rádia Svobodná Evropa Rádia Svoboda.
2: Videa ve stylu Lego, která si utahují z Donalda Trumpa kvůli jeho neúspěších ve válce v Iránu, zaznamenala na sociálních sítích miliony zhlédnutí. Podle Lessera patří k nejúspěšnějším propagandistickým počinům, jaké kdy od Iránu směrem k západnímu publiku viděl.
0: Vedle animací Lega jde také o často falešné záběry z bojiště. Kolik falešného obsahu během konfliktu lidé na sociálních sítích skutečně vidí, se podle Lessera těžko odhaduje. Každý uživatel totiž dostává jiný obsah podle algoritmů a vlastních preferencí. U videí údajně zachycujících útoky nebo záběry z bojiště by ale lidé měli být zdrženliví. Vedle autentických záběrů se totiž stále častěji objevují také zmanipulovaná nebo zcela uměle vytvořená videa.
2: Podobné praktiky přitom podle Lessera nezačaly až současnou válkou v Iránu. Už před několika lety zaznamenal případy, kdy jemenští povstalci Husijové šířili AI generované záběry lodí v plamenech během útoků v Rudém moři.
0: Podle Lessera neslouží podobné kampaně jen k šíření dezinformací nebo vytváření chaosu. Velká část obsahu je cílená na konkrétní skupiny západního publika, například lidi kritické vůči Trumpovi nebo americkým vojenským intervencím.
2: Analytik upozorňuje například na to, že v jednom z populárních Lego videí vystupuje Iránec debatující s liberálním odpůrcem Trumpa z Portlandu. Videa zároveň často odkazují na protesty hnutí Black Lives Matter nebo používají duhovou symboliku. A to přesto, že Irán je jednou z nejrepresivnějších zemí vůči LGBT komunitě.
0: Iránská propaganda zároveň často pracuje s motivem zkorumpovaných elit nebo konspirační symbolikou kolem Jeffreyho Epsteina. Podle Lessera jde hlavně o emotivní storytelling, který má maximalizovat dosah na sociálních sítích.
2: Podle Lessera navíc Irán v online propagandě nepůsobí izolovaně. Přestože neexistují jasné důkazy o přímé koordinaci mezi Iránem, Ruskem a Čínou, jednotlivé autoritářské režimy se podle něj navzájem inspirují, přebírají své narrativy a kopírují používané taktiky.
0: Za inovátora v tomto oboru platí Rusko. To bylo podle analytika průkopníkem falešných účtů, hackerských úniků dat a skrytých vlivových operací. Irán i Čína pak tyto modely postupně převzali a upravili pro vlastní potřeby.
2: Iránské vlivové kampaně zároveň pečlivě přizpůsobují sdělení různým západním publikům. V Evropě například šířili sdělení podporující skotskou nezávislost. Vytvořili také falešná francouzská média a lokalizované kampaně v Evropě.
0: Tato sdělení pak iránská propaganda balí do emocionálně poutavých videí ve stylu Lega, často s chytlavou hudbou, díky které se lidé mohou s obsahem snáze emocionálně stotožňovat, uzavírá analytik Max Lesser z nadace na obranu demokracií v rozhovoru pro web Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda.
1: Svět ve 20 minutách.
2: Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Helenou Málkovou přejí
0: Lenka Buriánková
2: a Ladislav Dvořák.
1: Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. A třeba fotbalový brankář Lumír Číž vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Radiožurnál komentovat nechtěl. Rodičovský příspěvek by se mohl zvednout o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Zvýšit se příspěvek má ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Pro státní kasu by navýšení znamenalo navýšit výdaje o 230 milionů korun. Loni bylo na světě popraveno nejvíc lidí od roku 1981. Informovala o tom nevládní organizace organizace Amnesty International zaznamenala více než 2700 poprav, což je meziroční nárůst téměř o 80%. Nejvíc poprav přibylo v Iránu, kde úřady popravily více než 2000 lidí. A americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu. Prezident Spojených států žádá v přepočtu 20 miliard korun na bezpečnostní opatření sálu, který nechává postavit místo východního křídla Bílého domu, které zboural. A Trump původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci. Vodní slalomář Vít Přindiš ovládl o jediný bod nominační boje o účast v reprezentačním týmu kákářů. Přindiš tak doplnil Jakuba Krejčího a Jiřího Praskavce. Těsně místo v týmu nezbylo na Matyáše Nováka, který se ale už dříve zajistil stejně jako Přindiš a Krejčí účast ve vrcholných závodech v kajak krosu.
4: Nehody na D1, jedna na Benešovsku, další na Vysočině. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice se srazila dvě osobní auta. Nehoda bez zranění je na kilometru 70,5 vedle odpočívky Studený. Blokuje část nájezdu na dálnici na místě policejní hlídka. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Osovou Býtýšku se stále objíždí následky noční nehody. Na 150. kilometru bylo osobní auto mimo vozovku. Podle našeho zpravodaje je v místě zavřená už jen krajnice.
5: Momentálně situace taková, že jsou tam proražená svodidla, auto dole jsem neviděl, nicméně krajnice uzavřená šipkou silničářů, pravý pruh je plně průjezdný, nemusí se vybočovat.
4: A na silnici 272 z Lysé nad Labem do Českého Brodu srazilo nákladní auto Divoké prase. Nehodu taky omezený průjezd, čekejte u Bříství, kousek za sjezdem z dálnice D11 do Hradce Králové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teď nad ránem je jasno až polojasno, na východě a severovýchodě oblačno až zataženo s deštěm, ochladilo se na 5 stupňů až 0 a přes den pak čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer na západě se místy vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: V každé kuchyni je určitý styl drillu. Gastronomie u nás hosty strhne. Chci, aby si to užili, říká šéfkuchař restaurace Papilio, která má jako první v Česku dvě michelinské hvězdy, Jan Knedla, a ten je hostem Osobnosti Plus. Co z kuchyně jeho babiček nabízí svým hostům a na jaké jídlo ze školní jídelny nerad vzpomíná? Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.
0: Jste jako šéf v kuchyni spíš diplomat nebo umíte i zařvat?
6: Spíš diplomat, určitě.
0: V každé kuchyni je podle vás určitý druh drillu. Jaký drill máte ve vaší restauraci?
6: No tak samozřejmě ten drill tam musí být, protože máme spoustu hodin práce, abychom připravili to nejlepší možné jídlo. A pokud by tam ten drill nebyl a lidi si dělali, co chtějí, tak to by úplně nefungovalo. Ale já jsem si prošel spoustu skvělých restaurací po celém světě, a přesně tam bylo vidět, nebo já jsem si řekl, že chci být ten šéf kuchař, spíš ten diplomat a spíš inspirovat sám sebou. Takže od rána do večera s klukama v restauraci, v kuchyni, připravovat s nima, ochutnávat, aby vlastně já inspiroval svojí vlastní prací, než abych po nich musel šlapat a řvát po nich a říkat jim, co mají dělat.
0: Říkáte s klukama, máte tam taky nějakou ženu?
6: V kuchyni momentálně, ne? Na place ano.
0: Čím to je, že šéf kuchaři jsou většinou muži? Dokonce jsem slyšela, že je to spíš práce pro muže, protože to je 14 hodin denně na nohách. I těžké věci musí v kuchyni kuchaři nosit. Tak je to víc spíš práce mužská?
6: Já si nemyslím. Já si myslím, že by to mělo být půl na půl. A vlastně všude, kde jsem byl v zahraničí, tak to tak půl na půl bylo. že jsme tam měli spoustu holek a vlastně si myslím, že tak to je správně, jo, protože holky zase mají trošku jiný vnímání gastronomie a mně přijde, že kluci jsou spíš takový jako volnomyšlenkáři a spíš takový ty kreativní a ty holky to dokážou zase usadit do těch...
0: A mají řád.
6: Přesně tak, mají řád, mají organizaci, jo, a mělo by to fungovat takhle, myslím si, 50 na 50.
0: No. A jak to, že to tam nemáte u vás v restauraci?
6: Já nevím, v Čechách je to trošku jiný, no, protože já vlastně nejsem tady tak, teda neprošel jsem moc prací, vlastně byl jsem jenom v hotelu, než jsem nastoupil, jsem teďka do restaurace, ale to už je teďka, už to bude taky 5 let, co jsme v Papíliu. A vlastně těch holek je málo v té kuchyni a vlastně si to nedokážu vysvětlit proč a je to strašná škoda, protože ta ženská energie tam dost často chybí.
0: Co za žádných okolností ve vaší kuchyni netolerujete?
6: Lenost. Lenost, nejhorší nemoc celého gastra. Jakmile si někdo chce ušetřit práci a vymyslet si to, jak si to nějakým způsobem udělat jednodušejc a dost často se to, jak to říct slušně, podělá, tak pak to mě jako fakt jako vyloženě jako naštve.
0: Menu ve vaší restauraci se liší v závislosti na sezóně a surovinách. Z čeho vaříte teď v květnu nejčastěji a co?
6: Teď v květnu. My máme takový přerod sezóny, protože naše menu se nikdy nemění ze dne na den. Stejně jako suroviny začnou růst v jeden den v přírodě, tak i tak vlastně my s tím menu vlastně pohybujeme. Takže je to sezónní. Teď je takový přerod, vlastně máme ještě něco málo ze zimy, ale už samozřejmě máme chřesty, máme smrže, přeštické prasátko máme teďka nově na menu. A zrovna zítra dáváme na menu nové věci taky, takže...
0: Já jsem četla, že vy máte v nabídce i jezevce.
6: Ano, to je pozůstatek zimy ještě. Ten nám bohužel končí teď.
0: Co se z jezevce dá udělat a jak to chutná?
6: Jezevec je strašně zajímavé maso. Je to něco mezi divokým prasetem a skopovým. Je to krásně navoněné tím tukem, který ten jezevec má. A nám ho dodává šumavská zvěřina. Takže je to, myslím si, že je dokonce jediná společnost, která ho má v nabídce. A když samozřejmě ty zvířata se musí nějakým způsobem redukovat, tak je škoda je vlastně nevyužít v kuchyni. Takže já jsem si našel staré kuchařské knihy, ve kterých jsem našel, jak se používali, jak se připravovali na nějaké způsoby a hodně moderně jsme si to zpracovali. My jsme z toho udělali vlastně raviolu plněnou, takže my jsme toho jezevce museli nejdřív teda naložit na den do takového speciálního láku s kořenovou zeleninou, s kořením. Potom na nízkou teplotu se musel odkonfitovat s tím sádlem pěkně a pak se z toho udělala takové krásně šťavnaté ragu plné kořenové zeleniny, petržele, libečku, citronové kůry a zabalilo se to do ravioli s vývarem toho jezevce a se sírovou pěnou, taky z našeho lokálního síru tady.
0: To nezní úplně jednoduše, ten bude asi na nějaké domácí vaření.
6: No to ne. To já vždycky říkám, že u nás, co ochutnáte, tak to jsou věci, které si jednak doma neuvaříte a hlavně ani doma jako nechcete zkoušet vařit. To jsou tak složité technologické postupy, že to jako nechcete.
0: A frčí jezevec?
6: Jo, velice. My máme 6-chodové, 8-chodové a 10-chodové menu. A ten jezevec je jenom v tom 10-chodovém, protože to si opravdu dávají hosti, kteří chtějí toho ochutnat co nejvíc. Chtějí vyzkoušet zajímavé kombinace a právě ten jezevec je až pro ty nejodvážnější. A spoustu lidí to překvapí a dokonce mě vlastně překvapí, že spoustu třeba dam, u kterých bych to neřekl, tak řeknu, že to bylo třeba jedno z nejlepších jídel, co tam ten večer měli. Jo?
0: Na webu vaší restaurace je napsáno: inspirujeme se starými českými recepty, které s respektem modernizujeme, zachováváme jejich podstatu a zároveň je posouváme na novou úroveň. To je asi i ten jezevec.
6: Ano.
0: Co vás na české kuchyni baví?
6: Všechno. Je totiž neuvěřitelně jako pestrá a hlavně jako dobrá. Já miluji omáčky od malička, takže jakmile někde omáčka, tak to je prostě pro mě to nejlepší, co může být. A od malička já jsem skvěle jedl, protože jsme měli, oboje moje babičky skvěle vařily a já doteď vzpomínám na jídla i dokonce mojí prababičky, co ještě kdysi vařívala. Tak to jsou věci, které já nedokážu vymazat z paměti.
0: Co třeba je něco takového, na co si rád vzpomínáte a říkáte si, škoda, že už ta babička to neuvaří?
6: Jo, těch věcí je právě strašně moc, ale takové ty věci, co říkám v každém rozhovoru, že miluju králíka na smetaně a takové ty věci, to já si teďka začínám vzpomínat takové ty věci, co ty babičky dělali a teďka mi to úplně naskočí a říkám si, sakra, kuňa, to bych si teďka tak dal. Třeba moje litomyšelská babička, tak když si dělávala v lívanečníku, udělala si normálně jako palčinkové těsto, ale takové hustší a do toho lívanečníku dala malou vrstvu toho těsta A pak měla jabka, jenom nastrouhaný čerstvý jabka s troškou z kořice, dala to na to, pak to zakryla druhou částí toho těsta a v tom lívanečníku z toho udělala takový vlastně, vypadá to jak koblížek, plněný těma kyselýma, sladkokyselýma jabkama. A když to dosmažilo, tak se to hodilo do krupicového cukru s vanilkovým cukrem. Mm-hmm. A teď to bylo v tom plechu, vždycky to bylo v té jako troubě, která měla těch 40-30 stupňů, takže každý, kdokoliv prošel, tak si to mohl vzít. A já se říkám si, sakra, tyjo, teď bych to tak dal.
7: Vy jste mluvil o tom králíkovi. Mm-hmm. Moje babička mi vařila králičí hlavu. A dávala mi ochutnávat mozeček.
6: Skvělá věc.
7: Já jsem to jako dítě měla ráda, ale když to někomu řeknu, tak se ty lidi na mě dívají jako, že to by a nepozřeli.
6: Tak to je taková česká ústřice, no.
7: Jíte králičí mozeček?
6: No jasně, já jim úplně všechno. Pro mě neexistuje špatná surovina, jenom špatně uvařená surovina.
7: A nemáte ani ze školní dělny nějaký ten takového toho kostlivce ve skříni, kterého se otřesete, jenom to slyšíte a řeknete si ne, tak to už nikdy nevezmu do pusy?
6: Ze surovin asi ne, ale takové, já třeba jsem nenáviděl polívky, jo? Protože si vzpomínám, že to byla vždycky taková ta hnusná vodová s obrovským mastným okem nahoře a vlastně to v tom, vždycky, když to byla zelenina, tak byla totálně rozvařená. V tom plavaly ty šedivý kapusty a ty fazolový lusky a to bylo přesně to, co já jsem úplně nenáviděl, protože u nás doma se polívky dělaly skvělý. Poctivý vývar udělaný, skvělá zelňačka, skvělý bramboračky. Zase úplně mi se zbíjají sliny, když o tom mluvím. Fazolová bílá polévka třeba s uzeným masem, taky jsem strašně dlouho neměl. Strašně rád bych si to dal.
7: A jakou nejstarší kuchařku, nebo kuchařskou knihu doma máte?
6: Úplně nejstarší je 1811. A to psala nějaká hraběnka. Je to psaný teda českým švabachem, takže se to docela blbě jako louská, ale člověk si potom jako zvykne trošku na ty písmenka a jde to.
7: A co jste tam objevil za recept, který dnes už je zapomenutý a vy jste ho vytáhl na světlo, uvařil a je to super jídlo? Je tam něco takového, co by vás zaujalo? Nebo nějaká zapomenutá surovina, se kterou vy rád pracujete, ale moc lidí to nedělá?
6: Já miluju pracovat teda se šneky, miluju potoční raky. Jo, tohle jsou pro mě třeba jako opravdu jako symbol české jako staré gastronomie, která sice není přímo z téhleté knížky od té hraběnky, ale potom mám ty dvě nádherné knížky od paní Luizy Ondráček. A to je ta nejoblíbenější moje z roku 1904. To jsem podědil po svojí prababičce. A zrovna včera jsem si s ní listoval. To je takové jako nejhezčí, že to tam je x tisíc receptů. A vlastně kdykoliv do toho nahlídnete, tak objevíte něco nového. A to je vlastně to nejkrásnější, s čím lidi dřív pracovali, jak si vážili všech těch produktů a kam tam je takových věcí z vnitřnosti. Já miluji vnitřnosti. Takže držky na jejich způsobů, plíčky, jazyky, ledvinky, játra. Já to snad normálně...
7: Vy máte hlad, evidentně.
6: No já mám chuť pořád, já jsem jako strašně rozřezaný člověk, takže jako, prostě, když přemýšlím nad jídlem, tak jako intenzivně.
7: Jak dlouho trvá, než ten původní recept ze staré kuchařky vypilujete k dokonalosti a k tomu, abyste mohlo říct, tak tohle nabídneme našim hostům?
6: Jsou věci, které mi trvají delší dobu. Ano, to vždycky začíná, takže já se musím podívat, co v té dané sezóně zrovna je nejlepšího. Musím to vidět u těch našich farmářů nebo pěstitelů, koho máme. A kdokoliv mi přinese něco zajímavého v té nejlepší možné sezóně, tak hned nad tím začnu přemýšlet, co bych si z toho dal. Protože já nemám rád věci, když nejsou v sezóně. Takže když vidím třeba 3 týdny zpátky, nebo ještě dokonce měsíc zpátky, se mě všichni ptali, kdy bude jarní menu. Říkám, no tak když se podíváte na pole a to je hnědý, tak se blbě udělá jarní menu. Protože 10 chodů z medvědího česneku je docela jako výzva udělat. Takže samozřejmě první přijdou chřesty, pak přijde ten medvědí česneky a smrže. A takhle se to pomalu jako objevuje do toho jara. A vždycky, když to vidím, tak na to musím dostat chuť. Protože i tak vlastně, jak je venku, tak já mám jako náladu, co vařit. Jo? Když je venku zima, je hnusně, tak já mám chuť na lanýže, na houby, na zemitý, hutný chutě, takovéhle věci. Ale pak přesně dostanete ten chřest a už je venku hezky, už zpívají ptáci, všechno kvete a chcete zase jíst něco takového jako svěžího. No a furt přemýšlím na to, jak si to udělat co nejzajímavější.
7: A když to děláte tím moderním způsobem, tak musíte hodně ty recepty původní měnit, nebo ne?
6: No hodně. Ty recepty jsou ve výsledku jako spíš filozofie toho receptu. Co je na tom to nejkrásnější? Protože v těch kuchařkách jsou obrázky. Jo, to je nejlepší. Protože nikdo nechce vařit podle obrázku. Nebo teďka každá kuchařka musí mít obrázek, aby podle toho někdo něco vytvořil. Ale tam máte úryvek textu, který by si musíte zapřemýšlet. a nejsou tam přesně gramáže, jsou tam spíš jako opravdu je to filozofie, jak to ten člověk má uvařit. A potom je další recept na jiný způsob. Jo? Odkazuje se na ten předešlý. Jo? A teď nad tím fakt musíte přemýšlet. A to je pro mě to nejhezčí na tom vaření, že opravdu si musíte zapřemýšlet, na co máte chuť, jak to udělat a přemýšlet tou chutí výslednou, spojit si to a vlastně fakt jako začít jako až slinit, říct jako sakra, tohle bych si teďka dal a mám na to ohromnou chuť. A v té chvíli já se prostě nemůžu zastavit a musím přemýšlet a až to dotáhnu do toho, kdy to má být nejlepší.
7: A z čeho nejradši vaříte a co? Co je to vaše nejoblíbenější jídlo? Protože já předpokládám, že každý má nějaké svoje oblíbené jídlo, které rád vaří, protože jednak mu chutná, jednak se mu daří pokaždé, když ho uvaří. Mají ho rádi i ti lidi okolo. Je takového něco?
6: No, těžko říct. No. Já vždycky zmiňuji toho králíka na smetaně, ale toho nevařím vlastně. Toho si vždycky jako někde rád dám, jo, protože to je takový jídlo, který jako fakt se těším,
7: a
6: že mě
7: si vaříte doma? Vaříte si doma?
6: Doma vaříme pořád. My hodně grillujeme doma, protože když je venku hezky na terase, tak není nic lepšího, než grillovat venku. A přes zimu hodně polívky nebo takové ty věci z jednoho pekáče, jo, že si něco, ale vždycky tu jako dobrou surovinu. Sehnat si dobrý maso, dobrou zeleninu, dobré uzené, dobré kyselé zelí. Prostě fakt to nejlepší. No.
7: Vás inspirovali prarodiče, už jste o tom mluvil, babičky a dokonce jsem četla, že děda vám vysvětloval, kdy se, co se je a sklízí. Pamatujete si svoje vaše první jídlo, které jste uvařil? Co to bylo?
6: No, to si myslím, že možná asi teda byl jako s jesenickou babičkou, asi jako svíčková. No.
7: Svíčková, jo? Takhle první pokus svíčková. A povedla se?
6: No jasně, tak samozřejmě babička, co by se nedopustila, aby se něco pokazilo a vyhodilo, to v žádném případě.
7: Odmítl jste vy sám něco ochutnat v životě? Že vám nabídl někdo něco tak strašně zvláštního, nechutného, že jste si řekl, do toho nejdu?
6: Zatím ne. Já to jsem ochutnal teda hodně věcí.
7: A co nejpodivnějšího jste jedl?
6: No pro mě jako nic podivného není. Jako, jo? To jako, když na to mám chuť, tak jako to není podivný. Jo? Někomu může být přijít podivný, jako že si dám přesně vepřovej čumáček nebo ledvinky králičí a
7: nebo ten mozeček.
6: Nebo žlázy, mozeček, jo, ale třeba v Asii tam jsme ochutnávali, třeba to mě úplně neoslovilo, byla ta morská okurka, to je taková divná věc, taky chrupavkovitá, ale to mě úplně nezaujalo. Ale pro mě je důležité, abych, když to jídlo vidím, abych vlastně na to měl jako ten apetit. Pokud by mi někdo tady daleko, abych vycucnul oko někomu, jako čerství a tak to jako do toho bych nešel, protože to ve mně úplně jako, z toho jako nezačnu úplně slintat. Jo.
7: Jaké nejdražší jídlo jste v životě jedl? A stálo to za ty peníze?
6: Nejdražší, no. To je taková jako blbá jako příměra, jo. Protože třeba ty degustační menu, které jako rád strašně jim, tak jsou drahé, ale vždycky to jako...
7: Tak něco, co nestálo za to, bylo to strašně drahá záležitost. A vy jste si řekl, no, tak to jsem teda naletěl. Jednak to není dobré, je to strašně drahé. Máte něco?
6: To budu se zapřemýšlet, no, protože to se mi jako úplně často nestává, protože já si vybírám opravdu restaurace jako hodně poctivě, takže se mi to úplně jako nestává, že bych ochutnal něco úplně jako špatného. A
7: jak si teda vybíráte restaurace, aby se nám nestalo to, že půjdeme někam, kde to možná vypadá, že to může být zajímavé a je to zbytečně drahé, ale nedají vám tam to, co za ty peníze stojí. Protože jsou lidi, kteří si vyhledávají podle těch různých hodnocení na internetu. Dá se na to spolehnout?
6: Já si myslím, že se na to dá spolehnout, nebo když je v meníčku, když jsou v meníčku obrázky, tak tam nejdu.
7: Tak jo? To je základ.
6: To je základ. Jakmile tam jsou obrázky, nebo jakmile to je číslovaný, objednáváte si podle čísla, tak tam taky nejdu.
7: Říká šéf kuchař Jan Knedla, který je hostem Osobnosti Plus.
1: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Já už jsem na začátku říkala, že vy jste první restaurace v Česku, která má dvě michelinské hvězdy. Jak a kdy se šéfkuchař dozví, že v jeho restauraci byli tajní inspektoři společnosti Michelin?
6: No nám pak až přišel e-mail, že jsme teda hodnoceni, že u nás byli. Takže oni si to hodně samozřejmě hlídají, chrání si takovou tu auru toho tajemna kolem celého toho Michelinu. Takže se mi taky spousta hostů ptalo, jestli jsem to teda poznal, nepoznal.
7: Někdo z personálu je nepoznal?
6: Tak já jsem tam každý den v té práci. Mm-hmm. Takže se bavím úplně s každým hostem a úplně s každým stolem, takže mě taky jako nikdo neunikne. Hmm. Plus je tam se mnou moje manželka, která se stará taky o chod toho fronthausu nebo té restaurace.
7: A vy jste si nevšimli, že tam jsou teda? Měli jste podezření, že tam
6: podezření máte jako u spoustu hostů. Jo? A takže jako podezření jsme měli a byli tam samozřejmě, takže někdo z těch podezřelých to určitě byl. Ale kdo to byl, to nevíme.
7: Víte, podle jakých kritérií pak inspektoři jednotlivé restaurace hodnotí, co jsou ty zásadní věci, podle kterých oni rozhodují, jestli Michelinskou hvězdu konkrétní restaurace dostane nebo ne?
6: Okolo toho taky panuje spousta legend, jo, protože a zvlášť teda u lidí, kteří se v tom vůbec nevyznají. O tom nejvíc, jako nejčastěji mluví o tom Michelin, jak to funguje, jak se to hodnotí, ale když se zeptáte profesionálů, tak před covidem jsem si skoro jako jistý, že ten Michelin hodnotil ještě jinak. Jo, a před 10 lety ti šéfkuchaři se taky bavili o tom, že se to hodnotí jinak. A samozřejmě ten Michelin se nějakým způsobem musí vyvíjet. On musí i brát v potaz různé kultury, ve kterých hodnotí. Protože přeci jenom on nemůže srovnávat Paříž a potom třeba Bangkok. Jo, takže on musí se hledět i hlavně na tu kulturu, jak to tam vypadá, jak se tam lidi stravují a podle toho i mít jako nějaké kritéria. Ale co třeba vyšlo, je to rok zpátky, asi na Twitteru, přímo jako Michelinu, tak každá ta hvězda je hlavně teda jako snad jako z 90% jako za jídlo. Jo, že opravdu to je za jídlo a nehodnotí se u brusy, nehodnotí se, jak luxusní je ta restaurace. Opravdu to je čistě za jídlo.
7: A v tom e-mailu, který vám přišel, tak bylo nějaké rozhodnutí a bylo tam, rozhodli jsme se vám udělit Michelinskou hvězdu proto a proto?
6: Ne,
7: nebo
6: vůbec.
7: Jenom, že jí máte?
6: No, to bylo to vyhlašování v Mariánských lázních. Tam to všichni dozvěděli, do té doby to nikdo nevěděl. Nám všem přišly e-maily jenom, že chtějí informace o restauraci a nějaké fotografie jídel. A to je všechno. Mm-hmm. A pak se nám přišly pozvánky na vyhlášení a nikdo vlastně nevěděl, kdo jak bude ohodnocen.
7: Hvězdu nezískává šéfkuchař, ale restaurace. Ta vaše ano. Má ty hvězdy už dvě, což znamená vynikající kuchyni. V čem si myslíte, že jste výjimeční?
6: No, to se mě taky ptá spousta hostů. A ono je to těžké, protože já strašně jako často říkám, že se jako nechci být jako otrokem toho Michelinu a vlastně nechci vůbec jako přemýšlet, co by jako ten Michelin by se mu mohlo líbit a co by chtěl.
7: Já chápu, že to není váš cíl, ale vlastně vy přece musíte tušit, čem jste jiní než ostatní, když už máte dvě ty hvězdy, ta vaše restaurace.
6: Snažíme se vybírat co nejlepší možné produkty tady od našich dodavatelů. A myslím si, jako, že já to vždycky říkám hostům. Já nevařím pro vás, já vařím sám pro sebe. To, co jíte, tak na to mám já chuť. To je prostě. A vlastně si to vymýšlím, aby to pro mě bylo co nejlepší. A ať už přemýšlím. Mně se totiž nelíbí, když ty jídla jsou extrémně jako opulentní, pompézní. Mně se víc líbí, když je tam perfektně jako kus masa nebo zeleniny a je k tomu vynikající omáčka. Prostě ta omáčka je
7: základ.
6: Prostě ano. A to je prostě to nejdůležitější, to nejsložitější. Tam se prostě nesmí udělat žádná chyba. Jo, udělat steak není v podstatě jako žádný problém pro nikoho. Po pár pokusech, přesně tak. Ale udělat x různých skvělých omáček, to je strašně těžký.
7: Změnilo se něco po tom, co jste dostali druhou Michelinskou hvězdu, třeba v očekávání hostů, že čekají ještě něco lepšího, než třeba bylo předtím, že cítíte větší tlak na sebe?
6: Tak tlak je tam akorát větší v tom, že máme těch mnohem víc rezervací teďka dopředu a že ta restaurace je fakt každý večer plná. Takže tím na nás jako ten tlak je a nemůžeme udělat žádnou chybu. Jo, to, ale tak, říkám, takhle to bylo od začátku nastavené, že chceme dělat to nejlepší, posouvat se.
7: A poznáte, když jste říkal, že mluvíte s každým hostem té vaší restaurace, poznáte potížistu? Hosta.
6: No jasně, ale já mám rád potížisty.
7: A stane se i v té vaší michelinské restauraci, že ten host není spokojený a vrátí vám jídlo do kuchyně? Stalo se vám to už někdy?
6: Ne, to se nám ještě nestalo, popravdě. A říkám, já jsem tam fakt každý den a je těžký, každou omáčku tam ochutnáme s mým zástupcem xkrát za ten večer, aby se tam prostě nemohlo stát nic. Jo, a fakt to jídlo se pouští, jenom když je perfektní. To, že někomu třeba to jídlo nechutná, To je úplně v pořádku. My taky nejsme restaurace úplně jako pro všechny. Prostě kdo má trošku otevřenou jako mysl a chce prostě ochutnat něco zajímavého a zažít si úplně něco jiného, tak my jsme pro něho restaurace. Jo, já když jedu k vinařům, taky prostě má celé palety vína, který má, nebo tu škálu, tak mi třeba jedno nebo dvě nechutná, nebo je to třeba slabší. To se prostě může stát. Ale ve výsledku, co mě se vlastně líbí, že když nás hosti takhle porovnávají nebo potom mi říkají tu zpětnou vazbu, tak říkají, že vlastně že to není úplně o tom, že by nějaké jídlo bylo nejlepší a nějaké špatné, že jim se vlastně líbí ta harmonie toho, že všechny ty chody jako jsou vyrovnané, elegantní a celý ten zážitek je ten dvoumišelinský.
7: A ten zážitek, vy tam nabízíte ve vaší restauraci taky místo u stolu šéfkuchaře.
6: Ano.
7: Co to je za zážitek? Tam vy sedíte s nimi, s těmi lidmi.
6: Ne, já nesedím zadem.
7: A co tedy děláte?
6: My máme otevřenou kuchyň a ten stůl šéfkuchaře je přímo před tou otevřenou kuchyní na takových trošku vyvýšených židlích, takže kdo si objedná ten stůl šéfkuchaře, tak má to samé menu, které my nabízíme, ale s tím, že
7: vidí,
6: vy koukáte přímo do té kuchyně a je to stůl, u kterého já se objevím nejčastěji za tu večeři, protože my chodíme zalévat ty omáčky, protože pro mě nejdůležitější je, když vám někdo přinese to jídlo před vás, tak aby k tomu byla ta úplně vařící omáčka, kterou vy dostanete. Aby ta omáčka prostě nebyla vlažná, aby nebyla studená, aby byla fakt jako horká, aby vám voněla okamžitě do nosu. Protože pro mě ještě vím, než když se na to jídlo podíváte, tak ještě vůně je pro mě mnohem důležitější, než to, že se říká jí se očima.
7: A jak si vybíráte dodavatele surovin? Protože jste říkal, že ta surovina je základ.
6: My jsme na začátku měli velkou potíž, protože já jsem byl z produkty, byl jsem zvyklý použít úplně jiné produkty v zahraničí. A to, co jsme použili v Hongkongu a v Londýně, tam se vlastně nezastaví jako dveře těch dodavatelů a furt tam někdo cpe něco nejlepšího. No a tady v Čechách to úplně není. Tady najednou mi řekli, ale jestli chceš tady něco do újezda, tak je to prostě pětistovka, že vám to tam dovezeme. A najednou jsme řekli, ale tak jako my nemůžeme si vzít 90 vajíček a zaplatit 500 korun navíc a z našich momentálně 90 dodavatelů ještě dávat takovýhle ceny. Jo. To bychom prostě to minimum muselo být naceněný úplně jinak. No takže pro mě to je, že já každé úterý v mém volnu nebo ve středu jedu do Holešovické tržnice, tam nakoupím spoustu věcí, pak objedu nějaké další naše dodavatele, tam nakoupím věci a přivezu s to autem. Naštěstí ten status těch dvou michelinských hvězd už nám teďka trošku pomohl, že už nám to někdo jako vozí, jo, takže ale bylo by to hezčí, kdyby to bylo ještě mnohem lepší, no, s těma produktama.
7: Já jsem četla, že kuchařina nebyl váš dětský sen.
6: Mm-mm.
7: Úplně, ale tak s tím příjmením Knedla to vlastně...
6: No, tak jinak to nešlo, no, tak...
7: A čím jste chtěl být?
6: Já jsem chtěl být zpěvák ACDC. Když mi bylo nějakých asi 5 let, tak jsem to říkal ve školce.
7: A umíte zpívat?
6: Ne, vůbec ne.
7: Vy jste teď popsal, co děláte, když nejste v restauraci a co děláte, když máte zavřeno a nenakupujete suroviny?
6: Tak dost často jezdíme za vinaři.
7: A to je pořád práce. Já se ptám na to, jestli máte taky něco jiného než práci.
6: No moc ne, no. Jako to gastro strašně spojuje lidi. A gastronomie je naprosto nádherná práce a hlavně je to spíš koníček než práce. Jo, to, že tam ty hodiny musíme oddělat, já nikdy nepočítám vlastně, jak dlouho tam jsem. Prostě dokud ta práce není hotová, no, tak se prostě domů nejde a spíš se chodí dřív, aby se ty věci zvládly. Protože my vlastně, co tam děláme večer, tak rozdáváme tu radost. A když vidíte ty nadšené lidi úplně na konci té večeře, jak jsou úplně šťastní, nadšení, tak vlastně to nám dává strašně moc energie. Jo, a tam těžko se jako přemýšlí na něčím jiným. No. Jako to se člověk musí úplně jako odpojit a to se jako taky jako blbě dělá. No. Když jedeme s manželkou na dovolenou, tak se přemýšlí, kde budeme jíst, že? Kde budou mít dobrý víno. Jo, to jako...
7: Prostě je to váš svět.
6: Je to tak, no.
7: Říká šéf kuchař Jan Knedla, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
6: Hezký zbytek dne a děkuji za pozvání.
7: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
1: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Americký senát zkomplikoval Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z rozpočtu na jeho nový taneční sál v Bílém domě. Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. Fotbalisti Hradce Králové porazili v šancelize Slavii a zajistili si účast v evropských soutěžích. A bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty až 21 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu. Prezident žádá v přepočtu 20 miliard korun na bezpečnostní opatření sálu. Nechává ho postavit místo východního křídla Bílého domu, které zboural. Trump původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci.
9: Miliarda dolarů měla původně projít díky zrychlenému rozpočtovému režimu, ale senátní komisařka Elizabeth McDonoughová rozhodla, že stavba je na to příliš komplexní a zahrnuje příliš mnoho úřadů. Republikáni tak budou potřebovat 60 senátních hlasů místo 51, aby miliardu na taneční sál prezidentovi zařídili. Hlasy se jim budou mezi demokraty ale obtížně schánět, protože opozice nákladnou stavbu financovat z federálních peněz odmítá. Ze Spojených států Jana Ciklerová, Radiožurnál.
8: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na zvýšení počtu studentů. Jde především o lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Přijdou proto o část příspěvků, které od ministerstva na navyšování kapacit dostali.
10: V roce 2025 měly některé vysoké školy udržet počty studentů na úrovni předchozího roku. Případně je měly zvýšit o 3%. To se podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury některým nepodařilo.
11: V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
10: Univerzity upozorňují na demografický vývoj, nižší zájem uchazečů nebo omezené personální a prostorové kapacity, říká mluvčí univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jana Kasaničová.
12: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku.
10: Ministerstvo školám snížilo finanční podporu a dál s nimi jedná. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
8: Na řece Olšavě v Kunovicích se přemnožily nutrie. Radnice získala povolení k regulaci těchto hlodavců. Myslivci zatím odlovili 18 kusů. Celkově jejich počet odhadují na 70. Proč chce město nutrie likvidovat, vysvětluje Martin Rolenc z odboru správy majetku a životního prostředí.
13: Je to nepůvodní živočich, který se k nám vlastně dostal jako kvůli chovu na kožešiny z Jižní Ameriky. Dostal se časem do volné přírody. Bohužel teda působí velmi negativně, protože v prvé řadě teda poškozuje břehy tím, že vyhledává potravu, buduje si samozřejmě nějaké nory, dokáže ty hráze poškodit velmi výrazně, což v našem případě v Kunovicích může samozřejmě narušit i funkci protipovodňových opatření.
8: Nutrie představují taky zdravotní riziko, protože přenášejí infekční nemoci nebo parazity. Lidé by je rozhodně neměli krmit. Fotbalisté Hradce Králové se dostali do evropských soutěží. Kvalifikaci do konferenční ligy jim zajistila celková čtvrtá pozice v tomto ročníku Šance ligy, na kterou dosáhli po vítězství 3-1 nad Slavií. 11. gólem v sezóně pomohl k vítězství kapitán Vladimír Darida.
14: Já myslím, že to hrozně vychází z toho, jaká ta chemie je v kabině, protože já jsem neskutečně rád za to, že zažívám úžasnou českou kabinu po těch letech, co jsem byl venku. I trochu jinou třeba, než ještě byla v Plzni, a opravdu to, jak funguje ta kabina vevnitř, je extrémní rozdíl oproti tomu, co jsem zažíval v zahraničí, a je to krásný.
8: V nadstavbové skupině o titul ještě plzeňská Viktoria vyhrála nad Jabloncem 5-0 a liberecký Slovan podlehl Spartě 0-2.
4: Dvě nehody na D1 a nové omezení na dálnici D46 na Vyškovsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice te policie šetří nehodu. Na kilometru 70,5 vedle odpočívky Studený se srazila dvě osobní auta. Vše je vpravo, zavřená je jen část nájezdu z odpočívky na dálnici. Na D1 z Brna do Prahy jsou za sjezdem na Osovou Býtýšku. provražená svodidla. Je to na 150. kilometru. V noci tam havarovalo osobní auto. Bylo nebo ještě je mimo vozovku. V místě je teď zavřená jen krajnice. A na dálnici D46 Zvyšková do Olomouce je od soboty kvůli opravám povrchu nová uzavírka. U sjezdu na Drysice mezi kilometry 7 až 11 se jezdí obousměrně jen v části na Brno a Vyškov. Zatím plynule a to omezení potrvá 10 dnů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Bude bylo jasno až oblačno, výjimečně přehánky, hlavně na horách. Na východě zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě kolem 13. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
16: Já to považuji za velmi nešťastné.
17: Víte, co je to pasy?
18: Naše země nevzkvétá.
19: To jsou všechno lži.
20: Slibuji věrnost České republice.
21: Že nikdy neodstoupím.
22: Nikdy.
1: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
23: Máme v tuto chvíli legislativní prostředí, který není odborům nakloněno.
24: Pravičák má volat po silných odborech, ale potom v tom klasickém smyslu. Poměrně rozvolněný zákonník práce, protože tady máme silné kolektivní vyjednávání.
25: Taxikáři v alternativních taxislužbách, OSVČ nebo činovníci v kultuře, ti všichni si začínají uvědomovat, že takové heslo jako neodcházíme, organizujeme se nám ještě může do budoucna hodit.
26: Souzní David s tím, že odbory v České republice jsou do jisté míry moderní?
24: No tak s tím rozhodně nesouzním. Přímě řečeno,
25: ale
24: já
25: to se
24: vůbec
25: nevylučuje s tím, co já říkám.
24: Já vůbec nevím, co mě doručí český odbor, jo.
25: Tady si myslím, že bychom měli být v nějakém ohledu agresivnější.
1: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
27: Tuhle epizodu natáčíme v pondělí 11. května v 10 hodin, vlastně to jsou dva týdny po volebním sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů. Je tady s námi Šárka Homfrey, odborová právnička, místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací, autorka knihy Proč jsme tak naštvané a také spoluautorka podcastu Pay Gap. Další informace o vás poskytnu v průběhu toho natáčení. Srdečně vás tady vítám. Dobrý den.
28: Dobrý den.
27: Dnes jsem četl v ČTK takové avízo, že zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se chystají projednat návrhy změn důchodů. Zaměří se na strop důchodového věku na 65 letech a na penze náročných profesí. Věnovat se budou taky investicím státu v příštích 3 letech či záměrům vlády ve zdravotnictví. Tohle je tedy ta tripartita, že?
28: Ano, je to tak.
27: Co by vy jste tam řekla, kdybyste tam byla?
28: To je dobrá otázka, protože celá řada témat, kterým já se profesně věnuju, se minimálně na toto jednání tripartity nedostalo a pevně věříme, že se dostanou na některá jednání příští. V tuhle tu chvíli my vnímáme jako odbory jako hodně problematické to, že vláda s námi některé ty své záměry či kroky dostatečně neprojednává nebo nekonzultuje nebo nám je nepředstaví předtím, než s nimi vyjde na světlo světa.
27: Jak se vlastně tvoří program tripartity, toho jejího trojčlenného jednání? Vy něco navrhnete, vláda vám řekne, no tak tohle ne, navrhne něco jiného?
28: Tak to úplně není. Vychází to z toho, co se aktuálně projednává, co všechny tři strany považují v tu chvíli za důležité, zejména co se týče třeba legislativního procesu nebo některých termínů v souvislosti s přípravou státního rozpočtu a podobně.
27: Apoleno, Davide, jaký vy máte pocit z dosavadního fungování tripartity teď za vlády Andreje Babiše, motoristů a SPD?
25: No zatím celkem žádný, protože se mi zdá, že ta debata neprobíhá. Ona ale konec konců neprobíhá už delší dobu. My jsme ani v období vlády Petra Fialy neviděli úplnou součinnost vlády směrem k odborům. Opakovaně si na to vlastně staronový předseda ČMKOSu Josef Středula stěžoval, že nejsou přizváni k těm jednáním a tudíž nemůžou vyhodnocovat dopady těch vládních kroků na široké oblasti, protože konec konců odbory zastupují v podstatě každou sféru pracovní, na kterou si vzpomeneme a jakákoliv změna, kterou ta vláda projednává a kterou schvaluje a kterou implementuje potom do toho běžného života našeho, se prostě nás jako lidí dotýká, ať už pracujeme téměř kdekoliv. Takže současná vláda se úplně podle mě zabývá jinými věcmi, než je snaha o vytváření nějakého trialogu a toho regulérního vládnutí. Má očividně jiné starosti, především nějaké ty reputační, které musí neustále řešit.
27: Jak vypadá ten trialog očima Davida Klimeše?
0: No, tady už to bylo řečeno, teď tripartita v podstatě neexistuje. Z mého pohledu říkají mi to zaměstnavatele, že vlastně to, na co byli i zvyklí, že se utkají teda s těmi odbory, obě dvě strany, nebo respektive všechny tři strany si o těch dalších myslí něco nehezkého, ale je to ta platforma, kvůli čemu je to založeno. Já rozhodně nevolám potom, aby se vrátila ta síla tripartity. Někde jsem to jako metaforicky přenal nějaký třeba roky 2016, 17, 18, kdy jsem měl pocit, že pan Středula tady je faktický premiér a co přinese na tripartitu, tak ta vláda buď vedená ČSSD nebo potom Andrejem Babišem, když se přerodil z toho pravičáka do levičáka, tak je automaticky přijato, tak potom nevolám, ale aby to vůbec nefungovalo, to si myslím, že je problematické jednak sociálně a ekonomicky. Tohle je jakoby vlastně ten korporativismus, který je funkční, ale v tom demokratickém státu. Jo? Tady prostě je to nějaká platforma, kde se dá najít ten sociální smír a konsenzus. No a potom si teda myslím, a k tomu se asi ještě dostaneme, že je to problematické i politicky, protože když ty odbory, i když já asi tady budu nejméně z odboru nadšený z tohle osazenstva, tak když prostě selžou v té své roli, která je neodiskutovatelná, tak tu úlohu převezmou jiní, například Jindřich Reichl a další, kteří ty Václaváky taky umí zaplnit. Takže já si myslím, že tripartita by měla fungovat. Myslím si, že je chyba, že současná vláda to podceňuje a vlastně ruku v ruce to jde i s tím, že když ani ty vládní zákony nejdou přes vládu, ale jdou přes nějaké jednotlivé

0: verčení, že odbory mají být politické, ale nadstranické. Protože ty agendy, kterými se věnujeme a ty témata, které řešíme, zájmy, které hájíme, tak jsou jednoznačně politické. To jsou věci, které prostě nejde od politiky oddělit. Na druhou stranu není opravdu důvod a není to dobré a není to v demokracii prospěšné, pokud odbory a některá konkrétní politická strana nebo směr jsou k sobě příliš blízko a třeba i personálně propojeny. Neříkám, že to je vždycky špatně nebo že by to mělo být jako důsledně odděleno, ale může to mít prostě nějaké důsledky, které nebudou úplně ideální. Aktuálně, ale i vzhledem k tomu, jak tady procházíme takovou tou krizí toho pravo-levého dělení politické sféry dlouhodobě, už to dá se říct, že dlouhodobě nemáme parlamentní levici a vůbec jako není i možné říct, že by třeba současná vládní koalice byla na takovémhle nějaké politické ose úplně jako pevně ukotvená, tak a spíš jako se současnou opozicí třeba tematicky nachází jako schodu někde, kde bychom si mysleli, že třeba ji ani jako najít nemůžou, tak samozřejmě i odbory tady reagují na tu agendu, která se nastoluje spíš tematicky, kampaňovitě, na základě prostě jednotlivých jako věcí, které se někde objeví, než že bychom tu měli nějaký, a teď to nemyslím pejorativně to slovo, myslím ho jakoby v nějakém popisném slova smyslu, že bychom tady měli nějaký ideologický proud, který by ovlivňoval náš vztah k politice.
1: K čemu může vést, když by odbory tedy suplovaly neexistující politický proud, směr, to znamená v tomhle případě levici a Polena?
2: No, já vlastně si nemyslím, že je nutný o tomhle se bavit jenom z pohledu té levice, protože naopak co sledujeme minimálně třeba v Evropě a myslím si, že to bude generovat nový typ problémů, na který zatím nejsme úplně připravení, je naopak jako zbližování některých částí odborů s krajní pravicí. Když třeba připomenu, tak ve Španělsku nebo v Německu určité průmyslové sektory vlastně důsledkem toho, že tam naskakují na podobné narrativy odporu k Evropské unii, Green Dealu a tak dále a tak dokola, vlastně vytváří koalice spíše dneska s AFD nebo se stranou Vox, podobně je to třeba i ve Francii, kdy část odborů, ať už jako nově vznikajících, které vlastně vytváří takové paraodbory, tak se politicky identifikuje spíš tady. My jsme měli možnost tohle částečně vidět i třeba u Kovo, jednoho z těch největších odborových svazů, které se na pódium vlastně pozvali Filipa Turka, aby s nimi hájil vlastně zájmy automoto biznisu. Takže vlastně ta představa, že odbory jsou nutně jenom konotovaný s levicí, neplatí ve světě, ve kterém vlastně se hroutí to pravolevé vnímání a ve kterém mnohdy jsou to právě ty krajně pravicové strany, které vytváří dojem těch bojovníků za práva té pracující třídy, když to řeknu takhle jednoduše. Zároveň ale jako je nutné říct, že odbory z podstaty mají prostě hájit zájmy pracujících a to je jako levicová kategorie. A je jako nutné je k tomu vlastně částečně vracet, jo? Vlastně připomínat jim tady tuhle tu historii, která je vlastně pro fungování i nějakých demokratických států a vlastně demokratičnosti ve státech extrémně důležitá a napomohla i tomu, že se prostě rapidně během 20. století zlepšovaly pracovní mzdové a vlastně i životní podmínky prostě širokých mas a širokých vrstev, no.
1: Jak to myslíte, že pracující jsou levicová kategorie?
2: Ne, hájení zájmu pracujících je rozhodně levicová kategorie, prostě politika je jako soubojem zájmu a levice hájila zájmy jako slabších vůči silnějších. To je, myslím, i definice částečně odboru v tom tradičním slova smyslu. Ale jak říkám, ten současný svět vlastně nám ukazuje, jak jednoduše se tyto kategorie můžou měnit, protože i samotná ta politika dneska reaguje na jiné typy výzev a funguje trošinku jinak, než jsme byli zvyklí a samozřejmě ty odbory se tomu do nějaké míry přizpůsobily. A jak říkám, když se podíváte třeba na vlnu těch nových odborů v Evropě, tak oni jako naopak se vymezují částečně proti levici a spojují se stranami, které vlastně jsou na druhé straně toho politického spektra.
1: Jak by do téhle politologicko-odborářsko-tripartitně, já nevím, co ještě přispěl David.
3: No já si neodpustím, tak levice hájí zájmy slabších a pravice se snaží o to, aby nakonec všichni prosperovali, tak to já si jenom tady udělám zase svoji agitku. Nicméně já vlastně tady musím souhlasit, já jsem čekal, že budu spíše nesouhlasit s kolegyněmi, které budou vidět, a není to tak zjevně, že je dobré, aby bylo užší propojení těch odborů a třeba nějakých levicových stran, kde sdílejí nějaké hodnoty, ale Úplně souhlasím s tím, prostě není to dobré, nemůže se to nikdy dobře uhrát, ať už ty odbory se dostanou v té současné Evropě do takové té pasti, vytváříme nové antifašistické fronty s podobně smýšlejícími levicovými a progresivními stranami, anebo se právě dostanou do té pasti,

0: vytváříme anti-extrémní, antiprogresivistické fronty za klasické pracující a vlastně se dostávají velmi blízko k těm krajně pravicovým stranám, tak to nikdy nemůžou uhrát. Jo, chvilku to možná může fungovat, můžete mít na demonstraci o pár tisíc lidí víc jednorázově, ale nikdy to neuhrajete. Když to převedu do Česka, tak já, teď jako neříkám já, ale hypoteticky já volím ANO, protože mi říkají, že sníží budoucí strop odchodu věku do důchodu z 67 na 65. Ano, tam jsem si tu emoci u té urny odbyl a chci to. Když mi to říkají odbory, jak já jim to nevěřím. Prostě jako já, tady se můžeme dostat k těm ekonomickým podmíněnostem. Myslím si, že prostě s tím, jak vypadá demografie, tak vlastně hodně lidí ví, že stejně nakonec se ten věk pro odchod bude posouvat a bude to sociálně drsné. Já spíš čekám, že mě řeknou, jak prakticky vlastně to ošetřit, aby ten posunování věku pro odchod do důchodu v nějakých 30. 40. letech ta společnost nesla právě kvůli tomu, proč tady ty odbory já vnímám jako nezastupitelné, aby se zasazovali o sociální smír. Takže tady se shodnu s tím, že jakmile ty odbory jsou moc blízko u nějakých politických stran, a je pravda, že asi v minulosti to propojení ČSSD odboru bylo poměrně blízké, tak si myslím, že to prostě není dobře. No. Ale myslím si, že stejně tak není dobře, a už to tady padlo, když pan Reichl potřebuje zaplnit Václavák a propůjčí se tomu i šéf Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek a části Kováků, tak si myslím, že to je stejná cesta do pekel.
1: Ono je to svůdné při téhle debatě přejít ústrojně třeba na debatu o důchodové reformě, ale zkusíme to držet tady v těch intencích odborů. Šárko, když se něco takového objeví, když třeba pan Dufek je na takové demonstraci, o které mluvil David, nebo další, vede to k nějaké vnitřní diskuzi v rámci odborů?
2: V první řadě bych to nepersonifikovala, protože to je jeden z problémů veřejné debaty o odborech a netýká se to jenom pana Dufka, který já vnímám jako něco, co i, řekněme, potenciálu a postavení odborů ve společnosti hodně škodí, že se z toho dělají odbory jednoho či dvou mužů. Jo, tak to bych v první řadě řekla, že bych opravdu nedělala.
1: Skutečnost je jiná, nejsou to odbory jednoho, respektive dvou mužů.
2: Tak a tím se dostanu vlastně i k odpovědi na vaši otázku, protože to s tím úzce souvisí. Odbory jsou tady v podstatě téměř asi poslední opravdu masová organizace, kterou jakoby máme v České republice.
1: 500 tisíc členů?
2: Zhruba tak. Jo, ona ta evidence není úplná, protože prostě je to zkrátka z různých důvodů nejde zjistit na posledního člověka. Ale vidíme tady, že prostě několik set tisíc lidí u nás je členem odboru. Logicky v takové mase nemáte jednotný politický názor, jednotné nějaké hodnotové smýšlení, jednotné zájmy ani v některých těch dílčích otázkách. Takže nejenom takovéhle vystoupení, ale i jakékoliv jiné vystoupení, jakékoliv pozvání někoho z představitelů odboru do nějaké debaty s někým a tak dále a tak dále. Vždycky tu diskuzi vyvolá. A je to dobře. Je to dobře, protože tím pádem si i lidé uvnitř té členské základny můžou uvědomit, že třeba to, co oni vnímají jako nějakou jednolitou názorovou bublinu, třeba je trošku pestřejší, že skutečně, jak jsem říkala, v té masové organizaci nemůžete čekat nějakou jakoby velkou názorovou či politickou jednotu a ta diskuze v tomto ohledu probíhá. Ale zároveň pak to navenek může vypadat tak, že tím, že někdo třeba s tím souzní, s tím konkrétním vystoupením, někdo s ním naopak nesouzní a jak vy na to chcete jako nějakým způsobem jako reagovat. Jo, jako tady ani není v zásadě možné si říct tohle nikdy a tady s těma vždycky a tady s tím se ve slušné společnosti nebaví a tak dál, protože prostě ta členská základna je v tomto ohledu jakoby velmi rozmanitá a není možný říct, že bychom měli půvar k tomu říct jako s těmihle nikdy v jedné místnosti nebudeme a s těmihle naopak budeme vždycky jednat. Jo, takhle to prostě nemůže fungovat.
3: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
1: Teď přejdeme k tématu odbory a současnost, respektive odbory a 21. století. Šárka Homfrey je místopředsedkyní výboru Českomoravské konfederace odborových svazů pro rovné příležitosti žen a mužů a byla také členkou Rady mladých Českomoravské konfederace odborových svazů. Jsou tedy vašima očima viděno odbory moderní? Aniž bych měl pohotově definici, co to jsou moderní odbory.
2: No, to je velmi dobrá otázka. Zrovna tady touto otázku, co jsou to moderní odbory, se zabývám ve svém doktorském výzkumu, který právě provádím a sama ještě nevím, k čemu dojdu, takže tuhle chvíli vám na to neodpovím, ale třeba za 2 roky, až tu disertačku budu mít napsanou, tak se možná k otázce toho, co jsou dneska moderní odbory, dostaneme. A jestli české odbory jsou moderní. Kromě těch funkcí, které jste zmínil, tak já jsem i členkou jednoho poradního orgánu Evropské odborové konfederace, takže mám jakoby vhled i do těch evropských odborů, které jsou nám dávány často za vzor, že tady chceme mít ty moderní odbory západního střihu, aniž by někdo věděl, co jsou to moderní odbory západního střihu.
1: Taky ty silné odbory, které umějí stávkovat, tak, jako třeba ve Francii.
2: No, většinou spíš to představuje, že hlavně to nemá být ROH, ale to je tak asi všechno. Já bych řekla, že české odbory jsou do značné míry moderní. Když se srovnám s těmi jinými evropskými odbory, vnímám, a to teda zase ale není moje srovnání, to vychází z nějakých výzkumů, můžeme vnímat třeba v kolektivním vyjednávání nějaký pozůstatek jakési železné opony. Vidíme, že v těch bývalých postsocialistických zemích se hodně soustředíme ještě v kolektivním vyjednávání taková ta v úvozovkách chlebová témata, zejména výši mest a podobně, hodně ty ekonomické otázky, kdežto na západ od tady téhle z té hranice se tam častěji objevují i věci týkající se třeba... No, tak já přemýšlím, jak to nazvat, jestli moderními tématy, ale tak s Habermasem můžeme říct, že jsou to témata prostě nějakých těch nových hnutí. Jsou ty identitární věci, ty věci týkající se zapojení do společnosti, respektu, nějakého vyrovnávání jako jiných než ekonomických nerovností. Tady samozřejmě nějakou propast máme, ale nebo nějaký rozdíl máme, ale ta železná opona není úplně neprostupná. Není to tak, že my bychom si nebyli schopní zařadit do toho evropského kontextu, že bychom si nebrali nějakou inspiraci, nespolupracovali a že bychom neměli pocit, že třeba na vývoj pracovního trhu, na potřeby mladé generace a tak dále, není potřeba reagovat. Jo? Že prostě tak, jak jsme to dělali vždycky, tak to budeme dělat i nadále. Jestli se nám to daří, to už je zase jiná otázka.
1: Kdybych to zjednodušil, tu otázku, možná ji tím učiním složitější. Jsou nynější odbory v České republice a Poleno schopny efektivně reagovat na změny pracovního trhu?
4: No, já vlastně souhlasím s Šárkou v tom, že si myslím, že české odbory nejsou úplně tak zastaralé. Já myslím si, že to docela často ukazuje, kdo sledoval ty sjezdy v těch minulých letech, tak ať si můžeme myslet jako cokoliv o Josefu Středulově, určitě je to jakoby komplikovaná postava, tak minimálně od jeho nástupu do čela jsme vlastně byli svědkem docela rapidní modernizace a vlastně přinášení těch nových témat do oblasti toho pracovního trhu, ať už to byla jako digitalizace, automatizace, platformová práce, debaty o postavení žen, nerovnosti jako zapojení ženy na trhu práce a tak dále. Někdy to mělo až takové jako srandovně efektní momenty. Pamatuju se na jeden z těch sjezdů, kde tam byli ti roboti a vlastně se tam jako řešila ta robotizace. Ale za mě jako tahle efektní show vlastně taky trošku patří k tomu, že chceme ty lidi přilákat. To, že se to dneska u těch odborů, ale to je prostě celoevropský problém, pro odbory opravdu upadají všude po Evropě a potýkají se s celou řadou problémů, takže se to jako úplně nedaří, jako věc druhá, ale myslím si, že minimálně v některých tématech se odbory. Že se jim podařilo odpoutat se od takové té nálepky, která myslím, že částečně ale jako souvisela s tím jako antilevicovým vnímáním odborů v minulosti, ať už to bylo takové to prostě odborový bosové, kteří tady něco vyjednávají a tak dále. Myslím si, že prostě tohleto se podařilo částečně překonat a samozřejmě ten pracovní trh se dneska vyvíjí jako dynamicky, vidíme prostě, jakým způsobem tam bude vstupovat třeba umělá inteligence, opravdu vidíme i důsledkem třeba proměny daňového mixu nebo způsobu, jak se v Česku daní, i jako proměnu toho pracovního trhu. My jsme furt, a pamatuju si, že mi to kdysi řekla právě Šárka, jsme zemí, která má vysoké procento zaměstnanců, což by vlastně teoreticky pro ty odbory mohlo být velmi příznivé, ale i vidíme, že se to dneska mění i kvůli tomu, jakým způsobem je daněna práce, jakým způsobem je vlastně daněn švart systém a tak dále. Myslím, že pro ty odbory je tam celá řada výzev, na které třeba já, třeba z hlediska jako ženy, furt hledám jako trochu odpovědi a byla bych ráda, kdyby v tomto ohledu oni byli důraznější, minimálně i to vizuální, jako ten vhled na ty odbory, co by jako to mužsky dominovaný sektor mi není příjemný, protože si myslím, že opravdu i v oblastech, které nejsou takzvaně ženské, ať je to jako zdravotnictví nebo pečovatelské služby, vlastně potřebujeme ty ženy v tom vedení těch odborů a bylo by vlastně fajn, kdyby jich tam bylo mnohem více a kdyby vlastně jsme měli třeba předačku odborovou konečně po těch letech. Ale i to je nějaká realita České republiky, takže myslím, že tam furt těch hodně výzev zbývá. Byla bych asi ráda, kdyby se to debatovalo víc šířej než právě jenom ty standardní témata typu věk odchodu do důchodu, což si myslím, že potom tu debatu vlastně extrémně splošťuje. Ale jako vidíme i snahy prostě vydávat se směrem, který dneska je neobsazený, ale ve kterém se i samotné nějaké nové odbory formují. Já tady připomenu třeba pokus opravdu o odbory v platformové práci. To jsou ti rozvažeči Voltu, Foodory a dalších tady těch platform, které nám vlastně vozí jídlo, nebo taxikáři v alternativních taxislužbách. Nebo činovníci OSVČ, nebo činovníci v kultuře. Ti všichni si vlastně dneska i důsledkem toho, jak se utahují šrouby z hlediska vlády, začínají uvědomovat, že takové heslo jako neodcházíme, organizujeme se, se nám ještě může vlastně do budoucna hodit, protože může ukázat minimálně nějakou novou sílu v té společnosti a nějakou soudržnost a solidaritu, kterou budeme potřebovat právě pro ty budoucí roky.
1: Souzní David s tím, že odbory v České republice jsou do jisté míry moderní tedy?
0: No tak s tím rozhodně nesouzním. Já vím, že ta personifikace je jako velmi zjednodušující a asi z těch médií se to nemůžu zbavit, ale prostě ten pocit, že od té neúspěšné prezidentské kampaně panu Středulovi trošku spadnul řetěz a odnáší to celé ty odbory, toho se prostě zbavit nemohu. Vlastně to, o co on měl od toho Středula, je šéfem 2014, od roku 2014, tak perfektně dokázal hrát takovou tu hru. Já, kdybych taky chtěl, tak můžu tady zastavit celou republiku. Já, kdybych taky chtěl, tak můžu tady vám říct sociální demokracii, co přesně máte dělat. Koneckonců tu nabídku na šéfování ČSSD měl a to podle mě ztratil tou prezidentskou kampaní. Jakkoliv určitě je fajn, že se do politiky tahle osobnost pustila, ale potom už to moc podle mě nejde kombinovat.
1: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, proč mají odbory ve Francii a Německu silnější pozici a jestli ty české vůbec nabízejí to, co dnešní pracující potřebují.
3: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.

0: Následující pořad vysíláme v repríze.
1: Vládní koalice si rozdělila úkoly i stát. Babišův kabinet popírá vlastní sliby. Francie přichází o Afriku. Blíží se velký krajanský festival v Brně. To jsou jen některá témata, která uslyšíte v následujících minutách pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
0: Názory a argumenty.
1: Brzy to bude půl roku, co je v Česku u moci koaliční vláda premiéra Andreje Babiše, která krok za krokem uvádí do praxe svůj program. Hlavně ale zatím nejeví známky nějakého napětí, které by ohrožovalo její soudržnost. Co z toho plyne pro další budoucnost země a zejména také pro opozici, nad tím se zamýšlí publicista Jan Vávra.
2: Poslední době se v médiích objevují pochybnosti o soudržnosti vládní koalice, případně úvahy o oslabování premiéra Babiše, který prý nechává prostor Tomio Okamurovi. Toto hodnocení má své kořeny ve znechucení schování politiků vládní koalice a vychází z předpokladu, že koalice jde skutečně o to, aby Česká republika byla nejlepším místem pro život na planetě, jak sliboval Andrej Babiš. Je ale otázkou, zda přání není otcem myšlenky. Podobné předpoklady se zatím nenaplnily. Nesplnilo se třeba očekávání, že se SPD jako typická antisystémová strana svojí účastí ve vládě znemožní. SPD má stabilní preference a Okamura úspěšně přehlušuje neplnění svých předvolebních slibů, jako bylo zavedení referenda, vystoupení z NATO, konec Green Dealu, vyvoláváním nacionalistických emocí, v čemž mu ANO přizvukuje, takže taktika funguje. Motoristé zase sázejí na arrogantní a zcela nekompetentní výkřiky, čímž napodobují Donalda Trumpa, ale na jejich příznivce to rovněž zabírá. Rovněž se nepotvrdilo, že klub poslanců SPD bude pytel blech, který Okamura neudrží pohromadě. Kromě jednoho příkladu Markéty Šichtařové, která rezignovala na mandát spíš kvůli svým podnikatelským aktivitám, všechny údajně neřízené střely v klubu SPD poslouchají svého vůdce. SPD se taky ví jako naprosto jednotná strana. Za třetí se nesplnila prognóza, že Andrej Babiš, poté co získá imunitu, s menšími stranami zatočí a ty se ocitnou na vedlejší koleji. Ukazuje se, že Andrej Babiš je spokojen se současným rozdělením rolí. Pod deštníkem Okamurova krajního nacionalismu a motoristických excesů se v klidu chystá koupit si přízeň svých voličů, samozřejmě na dluh. Může tak sledovat své zájmy, kterými jsou jeho vlastní popularita a preference, a samozřejmě prosperita Agrofertu a Symbiolu. Negativní důsledky se ovšem projeví. Nastanou problémy s NATO kvůli výdajům na obranu, s Evropskou unií, třeba kvůli likvidaci služebního zákona, se státněním médií veřejné služby nebo kvůli střetu zájmu premiéra, i problémy s obsluhou státního dluhu. Premiér Babiš je ale připraven dělat to, co dělal celý život, čili vymyslet vždycky nějaký fígl, aby problém obešel. Nakonec finanční dopady jeho vládnutí přijdou až později. Nabízí se paralela s politikou Donalda Trumpa, který také usiluje jen o svůj obraz spasitele, případně se stará o biznisové zájmy své rodiny, zatímco postavení Spojených států rychle oslabuje. Vládní strany si tak rozdělily úkoly a rozparcelovaly stát. Každá sleduje něco jiného, ale dohromady to funguje, takže jsou všichni spokojeni. Naděje na nesoulad či dokonce rozpad vládní koalice jsou tak liché. Neexistuje jiná varianta. Hlavním problémem je nepříliš schopná opozice, která sice opakuje logické argumenty, ale to už je dneska málo. Opozice potřebuje někoho, z jehož úst by kritika vlády aspoň část nespokojené veřejnosti vyburcovala. A takového politika opozice nemá. Opozice také nemá žádný plán. Není si jista, zda je lepší útočit na Babiše nebo mu naopak nabídnout ústupovou variantu, aby potopil SPD a motoristy. Bohužel v marketingovém věku vítězí ti politici, co mají nejvíce lajků, a ti většinou žádný jiný plán nemají. Už předchozí volební období ukázalo, že demokratické strany nevěděly, co si z mocí, která jim tak trochu spadla do klína, počít. Dnes se potvrzuje, že nejvíc plánu mají populističtí političtí obchodníci, jako je Andrej Babiš, nebo jeho zmenšené kopie typu Martina Kuby. Na skutečného vůdce opozice se budeme muset ještě počkat.
1: Soudí Jan Vávra. Britský spisovatel George Orwell je autorem slavného románu, který se jmenuje 1984. V něm popsal politický režim, kde lež je vydávána za pravdu a válka za mír. Orwell varoval před manipulací a překrucováním významu slov. Jak toto dílo souvisí se současnou vládou premiéra Andreje Babiše, o tom v příspěvku komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka.
3: Mezi základní kvalifikační předpoklady populistického politika patří schopnost tvářit se, že něco dělá, nechat si za to tleskat a přitom dělat pravý opak. Tato schopnost se u současné vlády vyvinula takřka k dokonalosti. Můžeme to ukázat třeba na příkladu vládních zmocněnců. Ti nejenže se množí jako králíci v diplomové práci Taťány Malé, ale dělají z ústa pravý opak toho, co je v názvu jejich funkce. Nejprve k tomu množení, které je samo o sobě nádherným popřením toho, co vláda slibovala. V programovém prohlášení Babišova kabinetu je jedním z nejfrekventovanějších výrazů slovo byrokracie. Vyskytuje se v různých obměnách a tvarech 15krát, ale samozřejmě vždy ve smyslu slibu zásadového a neústupného boje s úředním šimlem. Jediným výsledkem tohoto boje ovšem zatím evidentně je rozmnožení vládní byrokracie. Přibyli nám hned 4 vládní zmocněnci. Vedle často probíraného zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku máme nově i zmocněnce pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. A zcela stranou pozornosti byly vytvořeny funkce zmocněnce pro transformaci páteřní sítě nemocnic v Praze a výstavbu nového fakultního nemocničního komplexu v Praze a také zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva. Je to opravdu legrační, protože v pasáži programového prohlášení, která nese honosný název debyrokratizace, čteme, cituji, zavedeme a důsledně naplníme princip jednou a dost. Co stát jednou má, nevyžaduje znovu. Konec citátu. Občané se zatím splnění tohoto slibu nedočkali. Za to máme hezky zdvojené vládní funkce. Zjevně už nestačí, že máme ministry životního prostředí, obrany, místního rozvoje a zdravotnictví s celým rozvětveným aparátem. Pořídili jsme si k tomu pro jistotu ještě paralelní zmocněnce, kteří mají na starosti to samé, co mají řešit ministerstva. Jednou a dost pro stát v pojetí současné vlády evidentně neplatí. S tímto přístupem pak může proklamovanou debyrokratizaci očekávat jen patologický optimista. Možná ještě ilustrativnější pro vládní princip dělám pravý opak toho, co tvrdím, že dělám, je skutečná náplň funkcí nových zmocněnců. Dosud bylo zvykem, že zmocněnec zajišťoval to, co je v názvu jeho funkce. Ku příkladu zmocněnec pro digitalizaci se staral o vylepšení digitalizace. Zmocněnec pro lidská práva usiloval o zachování a rozšíření lidských práv. Tomu je evidentně konec. Nynější zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku Filip Turek má ve skutečnosti na starosti rozkopávání Green Dealu a likvidaci klimatické politiky. Zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský má pak reálně vymyslet, jak závazky ošulit. A to tak, aby nám NATO uznalo i ty výdaje, které s obranou moc nesouvisí a Babišová vláda tak byla z obliga. Připojit k tomu můžeme i novou poradkyni pro svobodu slova Natálii Vachatovou, která se ovšem reálně snaží o přiškrcení hlasu neziskových organizací. George Orwell v jehož slavném románu se Ministerstvo pro vedení války jmenovalo Ministerstvo míru a Úřad pro potírání politických oponentů byl zván Ministerstvem lásky, by měl radost, jak učenlivé žáky v dnešním Česku má. Vlastně tedy asi by radost neměl, protože právě před takovým překrucováním skutečného smyslu a zneužíváním významu slov mimo jiné varoval. Samozřejmě můžeme věřit, že to všechno je jenom náhoda, a že v jiných oblastech bude vláda dělat to, co slibovala a naplňovat deklarovaný smysl funkcí, institucí a norem. Ovšem, když sledujeme například, že kabinet, slibující zastavit zadlužování, jako jeden z prvních kroků udělal ze zákona o rozpočtové odpovědnosti, reálně zákon o rozpočtové nezodpovědnosti, tak se zcela osobně obávám, že tato víra opravdu hory nepřenese.
1: Říká Petr Honzejk. V Brně se bude příští týden na svatodušní svátky konat sraz sudetských Němců, který proběhne vůbec poprvé na území České republiky. Celé akci je už několik týdnů věnována mimořádná pozornost. A pokud se setkání vydaří, může posunout smíření mezi Čechy a Němci zase o notný kus dál, pokračuje evropský editor deníku Luboš Palata.
4: Zkusil jsem si před chvíli objednat na příští víkend hotel v Brně. Až na pár posledních pokojů, všechno vyprodáno, ceny na dvoj až trojnásobku. Něco takového se zatím v Brně dělo, jen když se tam jela velká cena Brna. Jenže ta se jede až za víc než 30 dnů. Událostí, která doslova vyprodala Brno, je letošní sudetoněmecký den. První ve více než 75-leté historii těchto výročních setkání našich německy hovořících a z Čech, Moravy a Slezska vyhnaných a odsunutých krajanů. A ukazuje obrovský zájem, který o toto setkání je. Na pořádání sudetoněmeckého dnu dala miliony euro bavorská vláda, kterou v Brně zastoupí nejen její ministerský předseda, ale také ministr vnitra spolkové vlády, třetí muž kabinetu německého kancléře Friedricha Merce. Do Brna přivezou naši krajané z Německa také své hudební skupiny, spoustu kulinářských specialit, tisíce knih a publikací, ukázky své řemeslné zručnosti a mnoho dalších věcí spojených se společnou kulturou a odkazem českých zemí. Prostě krásná krajanská akce, která určitě stojí za navštívení. A každý, kdo bude příští víkend v Brně, by měl vážit cestu, protože něco takového se vidí opravdu jen jednou za rok. Až dosud se kvůli tomu muselo jezdit do Německa, někdy do od českých hranic, hodně vzdálených měst. Nebylo by to současné Česko, aby ani tak mimořádnou a historickou příležitost trochu nepokazilo. Parlamentní rezoluce přijatá navíc nikoli většinou, ale výraznou menšinou českých poslanců je zcela mimo mísu. A odsouzení krajanského setkání v Brně pak zcela mimo realitu, historicky, politicky i lidsky. Obdivuhodný je naopak klid a nadhled organizátorů setkání, jak vedení sudetoněmeckého krajanského sdružení či bavorské vlády, tak jejich českých partnerů z Meeting Brno i většiny místních brněnských a jihomoravských politiků. Tento klid a rozvaha budou potřeba i v příštích dnech. Stejně jako bude třeba pozornost české policie, aby zabránila narušení veřejného pořádku v Brně na konci příštího týdne. Protože ačkoliv se nedají čekat žádné davy odpůrců, ve svých projevech na sociálních sítích a internetu vystupují tito lidé velmi nenávistně a radikálně. Nikdo jim nezakazuje jejich nesouhlas akcí našich krajanů z Německa, ale jsou meze, které by neměly být překročeny. A policie a antikonfliktní týmy, které by měly odpovědné orgány na místo poslat, jsou jako preventivní ochrana veřejného pořádku nyní už nezbytné. V případě, že se toto podaří, prožije Brno víkend, který nejen naplní kasy brněnských hotelů a restaurací, ale také posune smíření mezi Čechy a Němci o notný kus dál. A Brno vstoupí do historie, což, přiznejme si, se zase tak často neděje.
1: Tolik Luboš Palata.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V mnoha státech světa dochází v posledních letech k tomu, že se v jejich politickém životě vytrácí kultivovaná diskuse v podobě výměny argumentů. Česko není výjimkou, jak ukazuje dlouhodobý spor mezi prezidentem a ministrem zahraničních věcí, domnívá se publicista Karel Hvížďala.
5: Veřejný prostor je sféra, kde svobodní a navzájem rovní jednotlivci diskutují o veřejných záležitostech prostřednictvím racionálního diskurzu. To jsou slova nedávno zemřelého německého sociologa Jürgena Habermase. Takto ideálně definovaný veřejný prostor počítá s tím, že se argumenty mají posuzovat podle racionální síly, nikoliv podle autority nebo ekonomického postavení. Habermas staví ideu veřejnosti jako základní kámen demokracie, na níž se podílí většina sobě si rovných lidí, která je díky tomu otevřená všem, transparentní a soudná. Jinými slovy, tento sociolog a jeho následovníci hledají souhlas, shodu, společný postoj či jednomyslnost prostřednictvím komunikativního jednání. Kladou důraz na přesný jazyk jako základní prostředek každého smysluplného soužití, kterým lze místo potlačení konfliktu každý zápas mezi legitimními oponenty přetvořit v konstruktivní kompromis v rámci sdíleného demokratického rámce. V jejich modelu jsou politické identity a zájmy chápány jako neustále se vyvíjející a formované prostřednictvím konfliktu a střetu s odlišným. Tento přístup v demokratickém prostředí umožňuje každý konflikt chápat jako produktivní sílu, která vytváří spoluúčast a zabraňuje stagnaci. Jen díky tomu se může zrodit institucionalizovaná forma neshody, v níž mají různé hlasy právo být vyslyšeny a kde rozdílnost není hrozbou, ale nutnou podmínkou vitality a rozvoje. Schopnost chápat spory podle zmíněných pravidel, dodržovat zákony a režim řeči, určuje politickou kulturu, která zaručuje, že zákulisní boje se nedotknou respektu k institucím, že účastníci vědí a věří, že stát má větší hodnotu než stranické či osobní zájmy. Kdykoliv se tyto normy hroutí, jako to známe z učebnic po roce 1938, 1948, nebo jak jsme to zažili po roce 1968, otevírají se stavidla a veřejný prostor ovládnou klevety s prostěrným mstivost a zvolná libovůle, tedy kulturní války, které mají za cíl rozdělit společnost. Bohužel způsoby komunikace ministra zahraničí a premiéra s prezidentem v posledních dnech tuto situaci připomínají. Naše mladá a křehká politická kultura se od sociologova ideálu zase vzdaluje. Spory mezi vládou a prezidentem nepředstavují novou dynamiku, ale naopak normalizují hrubé, deviantní chování a nadvládu jednoznačných soudů, kterým začíná každá destrukce demokracie. Vulgarity jsou je nálepky, které znemožňují dialog jako předpoklad kompromisu. Institucionální nihilismus, který u nás přežíval z předlistopadových režimů, se vrací v ještě znetvořenější, odpudivější a špinavější podobě. Racionální diskurs, jak ho definoval Habermas, je veřejně pohřbíván a s ním i politická kultura, na které stojí každá demokratická společnost. Dochází k rozpadu společně sdílené reality. Šikany se doplní korupcí a občané jsou postaveni před podlou volbu mezi riskantním vzdorem a pohodlným zbabělstvím. Hajej, hajej, stará Praho, hajulinkej moje blaho, pš, pš, dadej, noc se blíží, přiletěli netopíři. To byl vzkaz Karla Havlíčka z Brixenu.
1: Dodává Karel Hvížďala. Francouzský prezident Emmanuel Macron absolvoval v Nairobi dvoudenní summit, který Francie pod různými názvy pořádá už více než 50 let s cílem rozvíjet vztahy s africkými státy. Letos se ale poprvé nekonal ve Francii ani v některé z jejich bývalých kolonií, ale v Keni, která kdysi patřila pod britskou správu. Symbolika je jasná. Francie ztrácí svůj tradiční vliv v Africe a hledá nové partnery jinde. Podrobnosti má vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě v Praze Tereza Němečková.
6: Francie v posledních letech ztrácí dominantní postavení v některých zemích západní a střední Afriky. Vojenské převraty v Mali, Nigeru a Burkině Faso v posledních 5 letech vedly k odchodu francouzských vojenských jednotek a k prudkému zhoršení vztahu s Paříží. Zpochybňovány jsou i samotné základy systému Francafrique, tedy sítě politických, ekonomických a měnových vazeb, které Francie v regionu budovala od koloniálních dob. Ještě před několika lety byly například debaty o opuštění zóny franku, společné měny navázané původně na francouzský frank a dnes na euro, prakticky nemyslitelné. Dnes se však stávají realitou. Pro Francii samotnou mají tyto změny i citelné ekonomické dopady. Nejvýraznějším příkladem je Niger, kde vojenská junta vloni znárodnila francouzskou společnost Orano, která po desetiletí kontrolovala těžbu uranu v zemi. Právě uran z Nigeru byl důležitý pro francouzský jaderný průmysl a energetiku. Ztráta strategických surovin i vlivu se promítla i do domácí politiky. Francie během krátké doby vystřídala několik premiérů a prezident Macron čelí rostoucí kritice, že jeho africká politika selhává. Situaci si často navíc komplikuje vlastní rétorikou. Když letos v lednu prohlásil, že státy Sahelu zapomněly Francii poděkovat za svou suverenitu a boj proti džihadistům, vyvolal v Africe další vlnu pobouření. Mnozí v jeho slovech slyšeli paternalismus a připomínku koloniální nadřazenosti. A právě v tomto kontextu se Macron rozhodl uspořádat další summit v zemi, ležící mimo tradiční sféru francouzského vlivu, a to v Keni. Na dvoudenním setkání s více než 30 africkými lídry Macron tvrdil, že predátory 21. století nejsou Evropané, ale Spojené státy a Čína, které podle něj nerespektují mezinárodní právo a pořádek. Čínu kritizoval za využívání afrických přírodních zdrojů jako nástroje geopolitického nátlaku a zdůrazňoval, že Evropa naopak nabízí partnerství rovných. Jeho vystoupení však chvílemi vyvolávalo rozpaky. Mimo jiné i proto, že si během jedné z debat vzal mikrofon a důrazně napomenul účastníky, aby byli sticha, když mluví ostatní. Kritice za to čelí nejen v Africe, ale i doma ve Francii. Jen těžko si lze představit, že by si podobné chování dovolil africký prezident na summitu evropských lídrů. Symbolický byl i výběr hostitelské země. Kenya se v posledních letech profiluje jako jedna z nejdynamičtějších afrických ekonomik. Vedle rozvoje služeb a infrastruktury sází také na technologické inovace. Například díky systému mobilních plateb M-Pesa se země stala téměř bezhotovostní ekonomikou. Na modernizaci Keni se však výrazně podílely i čínské investice. A země dnes ukazuje i proměnu čínské role v Africe. Peking už není jen věřitelem a stavitelem železnic, ale stále více se prezentuje jako dlouhodobý partner zemí globálního jihu. A to i prostřednictvím restrukturalizace dluhů či investic do moderního průmyslu a zelené energetiky. Macron tak kritizoval Čínu právě v zemi, která je symbolem jejího rostoucího vlivu na kontinentu. Summit v Nairobi ukázal, že vztahy mezi Evropou a Afrikou vstoupily do nové éry. V Africe se k moci dostává nová generace a ta je stále méně ochotná přijímat staré mocenské vzorce. Bývalé koloniální mocnosti se této změně přizpůsobují jen velmi obtížně. Zároveň se znovu ukázala velká slabina Evropy, a to je roztříštěnost její politiky vůči Africe, kde se prolínají zájmy jak evropských institucí, tak jednotlivých členských států. Pro africké partnery je bohužel taková politika dlouhodobě nečitelná.
1: A slova Terezy Němečkové zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Helena Málková, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
7: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
8: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
9: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
10: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej.
0: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
9: Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939, tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
11: O osud ženy a děti, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
9: Jsme Lucie Korcová
8: a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
12: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
0: Kat K.H. Frank od 18. května na Plusu v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak funguje důchodový systém?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Důchodový systém je systém finančního zabezpečení starších lidí, kteří už kvůli svému věku a zdravotním komplikacím nemohou pracovat a pobírat pravidelnou výplatu. V Česku zatím funguje takzvaný průběžný důchodový systém, což znamená, že lidé v produktivním věku financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Ze svých výdělků totiž odvádějí důchodové pojištění. Průběžný důchodový systém je ale kvůli stárnutí populace a ubývání lidí v produktivním věku dlouhodobě špatně udržitelný, protože odvody pracujících nemohou na zaplacení potřebných důchodů stačit. A proto je do důchodového systému zapotřebí zavést i systém individuálního spoření na důchod, ve kterém si každý na svůj budoucí příjem v penzi spoří během produktivních let také sám. Pokud ke změně důchodového systému nedojde, budou u nás dále výrazně narůstat schodky státního rozpočtu, ze kterého se důchody financují. A to by dále zvyšovalo naše státní zadlužení, varuje ekonom Michal Skořepa.
13: Samotný penzijní systém, pokud nic neuděláme, tak v těch dalších desítkách let postupně se dostane do deficitu v rozsahu několika procent HDP, což v těch dnešních číslech jsou stovky miliard. A to se potom nasčítá, řekněme, do roku 2100. Tam potom ten dluh český veřejný dluh by narůstal na 100%, možná i za tuhle tu hranici, což je na českou ekonomiku už opravdu hodně.
1: Už léta se u nás proto mluví o nutnosti důchodové reformy. Žádná opravdu zásadní, ale stále neproběhla. Dlouho se u nás plánují 3 pilíře důchodového systému, které potřebujeme. Máme první pilíř, což je dnešní průběžný systém, a ten doplňuje 3. pilíř, který počítá s vlastními investicemi a úsporami obyvatel, a do kterého spadá už existující forma penzijního připojištění. Zatím nám ale chybí takzvaný 2. pilíř.
13: Český systém svého času zhruba před 10 lety byl namířen k tomu, že by tady vznikl ten 2. pilíř. My jsme ho dokonce 2 roky měli, pak ho ta následující vláda zase zrušila. A ten základní princip toho českého 2. pilíře spočíval v tom, že by lidé vzali kus těch svých peněz, které do té doby platili do toho průběžného systému v tom 1. pilíři, a místo toho, aby tyhle peníze mířily do toho 1. pilíře, tak by se namířily do toho 2. Čili byly by to povinné platby, nebylo by to na těch lidech, jestli chtějí nebo ne. Oni by se rozhodli, a pokud by se rozhodli mít část peněz v tom 2. pilíři, tak by museli prostě tam ty peníze platit. To je rozdíl oproti tomu 3. pilíři, ten je čistě dobrovolný.
1: Toto řešení ale není jedinou správnou variantou. Po světě funguje řada nejrůznějších důchodových systémů a těžko říci, který je nejlepší. Důležité podle Michala Skořepy je, aby byl systém jasně dlouhodobě naplánovaný a všichni dopředu věděli, jak se na důchod spořit budou a kolik v důchodu dostanou. A navíc by měl být celý systém nastavený tak, aby se uměl sám automaticky upravovat.
13: Přes polovinu evropských zemí má nějaký takovýhle balanční mechanismus, který prostě vede k tomu, že vlastně se o ten systém do jisté míry nemusí starat, pokud by nechtěli, a on si žije nějakým svým životem, kde prostě žádní kostlivci tam nerostou ve skříních, a to bohužel u nás taky nemáme.
14: Každé investování, tedy i to penzijní, je spojeno s určitým rizikem. Michal Skořepa ale upozorňuje, že spoření na důchod je velmi dlouhodobá investice, která jednorázová rizika velmi výrazně eliminuje. A lidé by proto při volbě investičních produktů neměli zůstávat zbytečně při zemi, aby pak jejich důchod nebyl zbytečně nízký.
13: Ti klienti samotní, mnozí z nich, ne všichni, ale mnozí z nich mají tendenci se držet velmi při zdi, přestože se jedná o investici na dlouhá léta, kdy je možno roztáhnout ta křídla prostě a investovat relativně rizikovým způsobem, protože ta pravděpodobnost, že to riziko se nám projeví, tak v tomhletom dlouhém horizontu je naprosto minimální.
14: Uzavírá ekonom Michal Skořepa.
15: Pro a proti.
16: Kdo by líp hájil zájmy Česka na summitu Severoatlantické aliance? Prezident Petr Pavel nebo premiér Andrej Babiš? A měli by se na tom dohodnout politici nebo je na místě, aby rozhodl ústavní soud? Zeptám se poradce ministra zahraničních věcí, ředitele Institutu Václava Klause Jiřího Weigla a poradce prezidenta bývalého velvyslance ve Spojených státech Michaela Žantovského.
15: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
17: Je 6 hodin, pondělí 18. května, začíná Ranní Plus, kterým vás dnes provedou Tomáš Pavlíček
18: a Šárka Feniková.
15: Český rozhlas Plus.
18: Hned na začátek si řekneme, čemu budeme věnovat pozornost, jak chce americký prezident Donald Trump přimět Irán k rychlému uzavření mírové dohody.
17: Jak to bude s dalším vystavováním lebky svaté Zdislavy po jejím restaurování?
19: Vznikne komise z duchovních i zástupců Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy.
18: Lidé v regionech podpořili veřejnoprávní média, jak se vyvíjejí jednání o návrhu mediálního zákona.
17: I to vám řekneme, ale nejdřív ještě zprávy, které má Martin Matějka.
20: V moravskoslezské bitvě sáskarské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Náměstek vrchního státního zástupce v Olomouci Radek Bartoš se nechtěl vyjadřovat.
21: V tomto stádiu trestního řízení nebudeme komentovat konkrétní úkony trestního řízení, například tedy výslechy osob, ani stanoviska jednotlivých obviněných.
20: Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověď, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to nekomentoval. Někteří fotbalisté na policii při výslechu vypověděli, že zápasy zmanipulovali pro peníze, protože jim z klubu nechodila výplata. Jiní to podle svých slov dělali kvůli výhodnější hráčské smlouvě. Na zmanipulované zápasy sázeli členové zločinecké skupiny na asijských webech a podle policie jdou celkové škody do milionu korun. Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by podle programového prohlášení měl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Není zatím ale jasné, které ministerstvo navýšení zaplatí. O tom se podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude jednat v létě.
22: Já v tuto chvíli to považuji za jasnou věc, že to projde, že to bude účinné a bude to předmětem jednání o rozpočtu a ten rodičák bude účinný od 1. ledna 2027, takže bude to předmětem jednání o rozpočtu na rok 2027, což bude probíhat v létě.
20: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení pochválil ukrajinské dronové síly za nedělní masivní útok na ruskou moskevskou oblast. Nepilotované letouny různých typů tam mimo jiné zasáhly polovojenský podnik a rafinerii. Ruské úřady oznámily 4 mrtvé a asi 12 zraněných.
23: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu prohlásil, že nálet na moskevskou oblast byl důležitým signálem právě v den památky 100 tisíců obětí totalitních represí vzešlých z Moskvy. Podle Zelenského je to také významný signál, že Ukrajina dokáže úspěšně zasáhnout i ty ruské oblasti, které jsou nejlépe chráněny protivzdušnou obranou. Válka se celkem předvídatelně vrací do rodného přístavu, řekl Zelenský v ironické narážce na heslo, se kterým Rusko v roce 2014 anektovalo Krym. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb. Pokračuje hlavní ekonom bankovní asociace Jaromír Šindel.
2: Navzdory skoku v tržních úrokových sazbách vzrostla průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték prozatím nepatrně na 4,52% z březnových 4,43%.
20: Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity. Potrvají až do 10. června a konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Další maturitní předměty se liší podle typu školy. Jak to chodí na odborných školách, popsal předseda jejich asociace Tomáš Hlaváč.
3: Je to ta klasická maturita, kde jsou to vlastně ústní zkoušky, jak z češtiny, po případě z anglického jazyka, a k tomu opět jsou zase dvě zkoušky z odborných předmětů. Takže vlastně, když to sečteme, tak vlastně ti žáci mají pět zkoušek plus ten didaktický test.
20: Zmiňovanou pátou zkoušku je na odborných školách praktická část. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na řece Olšavě v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku se přemnožily nutrie. Radnice získala povolení k regulaci hlodavců. Myslivci zatím oslovili 18 kusů. Celkově jejich počet odhadují na 70. Proč chce město nutrie zlikvidovat, vysvětluje Martin Roland z odboru správy majetku a životního prostředí v Kunovicích.
4: Je to nepůvodní živočich, který se k nám vlastně dostal jako kvůli chovu na kožešiny z Jižní Ameriky. Dostal se časem do volné přírody. Bohužel teda působí velmi negativně, protože v prvé řadě teda poškozuje břehy tím, že vyhledává potravu, buduje si samozřejmě nějaké nory, dokáže ty hráze poškodit velmi výrazně, což v našem případě v Kunovicích může samozřejmě narušit i funkci protipovodňových opatření.
20: Nutrie také představují zdravotní riziko, protože přenáší infekční onemocnění nebo parazity. Lidé by je rozhodně neměli krmit. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Prahy houstne provoz v okolí Holubic a kamiony zpomalují na kilometru 210 za Rohlenkou k Brnu, zase pokračují svižní. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy brzdí nákladní vozidla na úrovni Olympie na druhém kilometru. Také na trahu 43 ze Svitav směr Brno před Lipůvkou naberete v koloně asi 10 minut. V Praze tradičně už takto brzy ráno vázne provoz v Českobrodské na příjezdu do Běchovice směrem z újezdu nad lesy, také ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína zatím mezi Kolbenovou a Poděbradskou. V Ďáblické na úrovni Hřbitova platí ode dneška až do konce května nové omezení. Ulicí se projíždí Kivadlově, navíc se nedá odbočit do Žarnosecké. Objízdná trasa vede Střelničnou, Kobyliské náměstí a Horňáteckou. U Kobyliské vozovny se pak do Žarnosecké dostanete. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Ranní plus.
17: A posloucháte o 7 minut po 6. hodině. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Americký prezident Donald Trump se v pátek vrátil z návštěvy v Číně a brzy na to svou pozornost, alespoň na své sociální síti, opět přesměroval na Írán. Zemi, proti které zahájil na konci února spolu s Izraelem rozsáhlé vzdušné útoky. Už nejméně po třetí pohrozil úplným zničením nebo vymícením. Detailněji o tom přišel do studia informovat Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
24: Dobré ráno.
17: Co přesně Trump na svou sociální síti napsal a kvůli čemu vlastně teď Íránu vyhrožuje?
24: Varoval Írán, že hodiny mu tikají a že by měl raději jednat rychle, nebo, cituji, z nich nic nezbude. Doplnil, že čas je zásadní. Slovo rychle a větu čas je zásadní Trump napsal velkými písmeny, nebo jak se říká, s kapslokem. Trump naráží na snahu válku, kterou začal ukončit, přičemž v současné chvíli se jednání Washingtonu a Teheránu nějak dál neposouvají. Iránská státní média zhruba v době, kdy Trump tyhle komentáře psal, informovala o tom, že Spojené státy v reakci na poslední návrhy Teheránu na ukončení bojů neučinili žádné konkrétní ústupky. Agentura Mehr, financovaná Teheránem, napsala, že nedostatek kompromisů ze strany Washingtonu povede vyjednávání do slepé uličky. Trump podle zdroje televize CNN v sobotu řešil s nejdůležitějšími členy svého týmu národní bezpečnosti další kroky ve věci války v Iránu. Ten výhružný příspěvek na své síti Truth Social Trump včera napsal předtím, než měl mluvit s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem.
6: Říkali jsme hned na začátku, že už je to potřetí, co Trump takhle vyhrožuje Iránu. Kdy to bylo poprvé?
24: To bylo na začátku dubna, těsně před tím, než nakonec Spojené státy s Izraelem a Irán uzavřeli příměří. Trump tehdy napsal, že jak už je dnes proslulé, že vymře celá civilizace. Hodně lidí to považovalo za výhrušku jadernými zbraněmi a za tenhle komentář, že v Bílého domu sklidil kritiku ze všech možných stran. Bylo to moc dokonce i pro některé jeho oddané podporovatele a trumpovské influencery. Od té doby Trump v jiné formě, podobně znepokojivé výhrušky, možná v trochu mírnější formě, opakoval.
6: Jak už vyplynulo, příměří v Iránu nebo mezi Iránem a Spojenými státy trvá více než měsíc. Opravdové urovnání konfliktu ale zatím nepřichází. Tak jak se ta vyjednávání vyvíjí?
24: Trump před týdnem označil tedy iránský protinávrh na americký návrh mírové dohody za absolutně nepřijatelný. Teherán v něm žádal ukončení války na všech frontách a zrušení všech sankcí uvalených na teokratický režim. Jednání taky narážejí na spory o Hormuzský průliv, zásadní námořní cestu, kterou Irán v reakci na útoky Spojených států a Izraele zablokoval a způsobil tak nárůst světových cen nejen ropy. Další překážkou je otázka obohaceného uranu, který má Irán nadále na svém území, a to díky jadernému programu, o kterém Irán vždy tvrdil, že je mírový a nemá sloužit k zisku jaderné zbraně. Jedním z hlavních uváděných důvodů, proč Spojené státy a Izrael iránský režim napadl, ale měl být právě jaderný program a snaha zabránit tomu, aby Teherán jadernou zbraň získal. Podle iránské státní agentury Fars Spojené státy mimo jiné požadují právě navrácení zásob ubohaceného uranu a chtějí Iránu povolit jen jedno jaderné zařízení. Washington taky údajně odmítá rozmrazit byť jen část zmrazených iránských aktiv nebo uhradit odškodnění za válku.
6: S informacemi byl ve studiu Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky za to.
20: Naslyšenou.
7: No a my teď v 6 hodin 11 minut doplníme tuhle informaci ještě o jeden aspekt krize na Blízkém východě. Nad sezonou letních dovolených se kvůli krizi v Hormuzském průlivu dál znáší nejistota ohledně možného nedostatku leteckého paliva. Evropská komise připomíná, že v případě zrušení letu kvůli ceně paliv má cestující právo na vrácení peněz anebo změnu letenky a někdy i na další kompenzaci. V novém dílu pořadu Bruselské chlebíčky novinář Vojtěch Očadlý ze serveru z dopravy.cz upozorňuje, že tato pravidla platí pro lety uvnitř Evropské unie a taky na ty, které v ní začínají nebo případně končí, pokud je provozuje dopravce s licencí v některé z unijních zemí. Ptala se ho reportérka Jana Karasová.
9: Pokud jsem tedy cestující, který vletěl z Prahy nebo třeba z Vídně, přestoupila jsem třeba někde v těch Spojených arabských emirátech a chtěla jsem doletět třeba do Vietnamu. Koupila jsem si tedy tuto trasu na jeden lístek u evropského dopravce a teď nějaká část té trasy bude zrušená. Na co tedy mám právo?
10: Hodně záleží na důvodech toho zrušení. Především teda, co se týká finanční kompenzace. Pokud jde o mimořádné okolnosti,

0: dodávce promítnout do nově prodávaných letenek, ale už si nemůže zpětně účtovat nějaké doplatky za to, co jste si koupila před měsícem, protože teď to palivo zdražilo a i takové případy v Evropě byly. Už se dopravci pokoušeli oslovit cestující, vy jste si koupili letenku, když to palivo bylo levnější, teď zdražilo, tak nám prosím jako zaplaťte, tak toto tedy nemůžou. To Evropská komise jasně řekla.
1: Mezinárodní agentura pro energii někdy v polovině dubna vydávala takové varování nebo jejich odhad, že Evropa má letecké palivo jen na 6 týdnů. Ne teda úplně plošně, ale k těm 6 týdnům se zhruba teď v téhle době dostáváme. Tak vypadá to tak, že by někde mohlo doopravdy letecké palivo docházet v Evropě?
0: Já bych to teda nebral úplně jako nějakou jako předpověď, že za tedy si zbývají 2-3 týdny do té doby, která byla jako stanovená jako nějaká hranice. Nebral bych to tak, že se potom přestane létat. Bral bych to spíše jako nějakou jako upozornění, že ta rezerva, ty zásoby nejsou nekonečné a prostě, aby se na to připravily letecké společnosti, aby na to reagoval svět a aby došlo k zajištění stabilních dodávek.
1: Jak na to zareagovala Evropská unie?
0: Evropská unie zastává hlavně koordinační a regulační roli. Oznámila, že je možné používat palivo Jet A, které používají dopravci spíše v Severní Americe. To palivo je prakticky stejné, kromě nějakých jako v vozovkách technických specifikacích. Každopádně v Evropě máme standardní Jet A jedničku. Evropská unie řekla, že jako nic regulačně nebrání tomu, aby bylo dovážené právě palivo ze Severní Ameriky a že závisí vlastně na dodržení té bezpečnosti. To znamená, aby si to ti dodavatelé, dopravci vykomunikovali, ale jinak to letadlo na to poletí stejně. Jenom prostě palivo Jet A není do tak nízkých teplot jako v Evropě standardně používané palivo Jet A1, ale jsou to opravdu minimální rozdíly, které ten klient, letecká společnost, to letadlo nepozná.
2: Odhaduje dopravní novinář Vojtěch Očadlý v rozhovoru s reportérkou Janou Karasovou. Celý díl pořadu Bruselské chlebíčky si můžete naladit tady na Plusu po 11. hodině a vlastně už teď ho najdete i v podcastových aplikacích.
3: No a v 6 hodin a 15 minut máme pro vás na Plusu dobrou zprávu. Pokud jste to ještě neslyšeli, tak odborníkům se podařilo úspěšně vyjmout z betonu lebku svaté Zdislavy, aniž by byla poškozena. Na síti X o tom informovala policie. Relikvie je zachovala a teď čekají ještě další restaurátorské práce. Lebku ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí muž, který ji chtěl zalitou betonem hodit do řeky.
4: Je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to bylo úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
5: Sestra Dominikánka Roberta neskrývá radost z práce restaurátorů, kteří lebku po dvou dnech vymuli z belíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Že se jim to podařilo, aniž by lebku poškodili, obdivují i lidé z Jablonného.
6: Ježišina, tak to je nádhera teda. To se povedlo, protože byla verze, že se nedostane, že se poničí. Že jo, byla by to hrozná škoda.
7: Krásná práce od restaurátorů, že jim to šlo tak rychle.
8: By byla škoda přijít o takovouhle věc, že jo, by to někdo znehodnotil, ale nebylo to už nikdy.
5: Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se lebka svaté Zdislavy mohla do baziliky vrátit do konce května.
9: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám.
10: Ještě jenom se zeptám, on když ji ukradl, tak na některých záběrech bylo vidět, mně přišlo, jako kdyby tam nějaký kostičky ještě zůstaly, že jako tak popadnul v rychlosti, že něco odpadlo.
9: Ano, on jak brutálně rozbil skla a vytahoval lebku z dvou relikviářů, tak protože ten otvor nebyl dostatečně velký, došlo k narušení lebky a 5 velkých úlomků zůstalo vlastně v tom relikviáři.
5: Restaurátoři se teď ulomené kousky pokusí vrátit zpět. Někteří z místních ale přemítají, jestli je správné lebku v bazilice znovu vystavovat, jako třeba Petr Šťovíček.
11: Jsou třeba křesťani, co nemají úplně kladný názor na ty ostatky a člověk si říká, že třeba bez té lebky nebylo líp, ale vlastně nevím.
5: Děkan Majer nesouhlasí.
9: Za námi stojí 2000letá tradice církve, která tímto způsobem ctí ten heroický život svatých, takže na tom není nic pohoršujícího, když jsou ostatky svatých vystaveny.
5: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla ale vznikne komise z duchovních i zástupců Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.

0: O tom, jak se restaurují vzácné relikvie i díla nezměrné historické hodnoty, budeme mluvit ještě po 9. hodině s restaurátorem Andrejem Šumberou.
1: No ale teď ve 6:45 a přesně 3 minuty k tomu stručné shrnutí toho, co se děje. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, jež zůstává největším vykonovatelem trestu smrti na světě. A banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun, což je o 11% více než před měsícem a o 90% více než před rokem. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor.
0: V 6 hodin a téměř 19 minut se podíváme dnes poprvé na stránky zahraničního tisku. Článek serveru Politico například popisuje diplomatický a komunikační chaos kolem rozhodnutí Spojených států zrušit plánované nasazení asi 4000 amerických vojáků do Polska. Rozhodnutí vojáky stáhnout podle serveru vyvolalo nervozitu, jelikož Polsko patří mezi nejbližší evropské spojence Spojených států a spoléhá na americkou vojenskou přítomnost kvůli možné hrozbě z Ruska.
1: Polští představitelé tvrdili, že o změně nebyli předem informováni a dozvěděli se o ní až z médií. Americká strana však informaci o stažení vojáků poslala předem e-mailem. Ten ale údajně skončil kvůli technické chybě nebo komunikačnímu selhání na nesprávném místě a k polským činitelům se nedostal včas, vysvětluje server Politico.
0: Možná ve spamu? No každopádně diplomatická krize tak nevznikla jen samotným vojenským rozhodnutím, ale i chaotickou komunikací mezi oběma stranami. Samotné rozhodnutí z americké strany bylo součástí širšího plánu administrativy prezidenta Donalda Trumpa na omezení americké vojenské přítomnosti v Evropě. Změna by měla být především logistická a neměla by znamenat oslabení bezpečnosti Polska ani NATO, píše Politico.
1: Tak já jsem si celou dobu myslel, že Spojené státy přesouvají ty vojáky z Německa, které rozčílilo amerického prezidenta do Polska, ale je vidět, že ani v Polsku nebudou.
0: Ani v Polsku.
1: Tak teď se podíváme na stránky zpravodajského serveru El País. Ty se věnují příběhu dvou guatemalských domorodých vůdců. Už rok jsou vězněni na základě obvinění z terorismu. A to přesto, že podle serveru sehráli klíčovou roli při obraně výsledků prezidentských voleb v Guatemale v roce 2023.
0: Tehdy vedla organizace, ke které muži patří, masové protesty na podporu vítězství prezidenta Bernarda Arevala, poté co se část justice a státní zástupci snažili výsledek zpochybnit. Součástí demonstrací byly blokády silnic, protestní shromáždění a dlouhotrvající manifestace před budovou státního zastupitelství. Podle El País byly protesty převážně pokojné, ale vládou a prokuraturou byly prezentovány jako ohrožení státního pořádku.
1: A protože já se teď dívám na čas, tak rád bych ještě, aby se vešel jeden článek, který se času nebo časomíry týká. Článek britské veřejnoprávní BBC se zabývá rozruchem a bezpečnostními problémy vzniklými kolem hodinek. Švýcarský výrobce Swatch vytvořil ve spolupráci s luxusní firmou Audemars Piguet novou limitovanou kolekci kapesních hodinek. Barevný ciferník na šňůrce ve stylu pop artu vzbudil nevídaně velký zájem zákazníků.
0: Kvůli tomu jsou prodejny Swatch v několika britských městech už druhý den po sobě uzavřené. Týká se to například Londýna, Cardiffu nebo Birminghamu. Problémy ale způsobil zájem lidí i ve Francii nebo v Dubaji. Jak vysvětluje BBC, před obchody švýcarské značky se tvořily dlouhé fronty, někde museli chránit pořádek policisté, lidé u poboček čekali několik hodin, často i přes noc.
1: Cena hodinek se pohybuje kolem 350 liber v přepočtu okolo 10 000 korun, ovšem hodnota v přeprodeji na internetu dosahuje až 16 000 liber, zhruba 450 000 korun. I to vedlo k obrovskému zájmu o hodinky. Podle firmy Swatch bude kolekce dostupná několik měsíců. Zároveň upozornila, že pokud se dále před prodejnami budou tvořit příliš velké fronty, může být prodej zastaven. Tak tolik BBC a tolik náš výběr ze zahraničního tisku.
0: 6 hodin 22 a půl minuty posloucháte Ranní plus. V přírodě je snadno poznáte podle zářivých červených nebo oranžových plodů. Jeřabin. Jenže vzácné druhy jeřábů patří k nejohroženějším stromům české krajiny. Vědci proto vyvinuli způsob jejich ochrany. V laboratoři ve skleněných nádobách je množí speciální metodou, kdy z malého kousku rostliny vypěstují stovky nových jedinců.
2: Je to vlastně takový mikrosvět. Vidíte tady nádoby kultivační, kde už jsou narostlé rostliny.
3: Stojíme u speciálního laboratorního zařízení, které filtruje vzduch. Takže vědci mohou pracovat ve sterilním prostředí. Ukazujeme ve výzkumném ústavu pro krajinu Jana Hanzal Šedivá.
2: Vyjmeme z té baňky narostlé výhonky, dáme je na filtrační papír a skalpelem oddělíme jednotlivé výhony.
4: A ty oddělené výhonky pak zase zpátky sázíte do těch baněk, ano, do živné kultury, ano. A zase množíte dál.
2: Ano, přesně tak.
3: Teď jsme přišli do kultivační místnosti, kde v policích vidíme desítky baněk s rostlinami.
2: Můžete vidět jeřáb, který je 14 dní. My jsme tam původně dali jeden výhon a těma růstovýma regulátorama, které máme v médiu, tak dochází k zmnožení.
3: V té baňce vidíme tedy to živné médium, dole taková průhledná hmota a nahoře je to uzavřeno fólií.
2: Je tam vysoká vzdušná vlhkost a jak můžete vidět, je tady spoustu světla, takže ty kultury mají ideální podmínky pro namnožení.
3: Jak dlouho tady zůstane?
2: Je to většinou 4 týdny a pak zase ten proces se obnovuje, zase ta kultura narostla, takže oddělíme ty nově vzniklé výhony a dáme je na čerstvé médium.
3: Důležitou fází je pak zakořenění mladých rostlin. Ze sterilního mikrosvěta skleněné baňky se je vědcům podařilo přesadit přímo do substrátu z rašeliny a perlitu.
2: Vidíte tady tu baňku, je tam vysoká vzdušná vlhkost bez mikroorganismů, takže ty rostlinky jsou zhýčkané, takže my je musíme zase adaptovat na ty normální podmínky.
3: Tímto způsobem dokáží vědci rozmnožit stovky nových jedinců. Přitom na začátku mají k dispozici jen malé množství části rostlin.
2: Na jaře bereme mladé výhony z přírody. Je to velmi šetrná metoda, protože nám stačí pár vlastně pupenů nebo mladých výhonů k založení in vitro kultury.
3: V české krajině najdeme 21 původních druhů jeřábů. Většina z nich je ohrožená nebo velmi vzácná, říká Jiří Velebil z Výzkumného ústavu pro krajinu.
5: Ohrožuje je hlavně fragmentace území, zarůstání těch současných biotopů křovinami, zároveň neschopnost jejich regenerace díky zastíněnému biotopu, díky přemnožení zvěří. Ta zvěř vlastně ty semeráčky malý vyrejvá nebo spásá.
3: Navíc se tyto stromy v přírodě sami velmi špatně rozmnožují.
5: K tomu, aby vzniklo to semeno, potřebují přesto opylení jiným jeřábem a díky tomu, že teda ty jeřáby zůstávají izolované v těch uzavřených porostech, ten pyl se na ně jen velice těžko přenáší.
3: Množení v laboratoři je tak klíčové k jejich ochraně. Část rostlin ve skleněných baňkách uchovávají ve výzkumném ústavu dlouhodobě v genobance, jak mi ukazuje Jana Hanzal Šedivá.
2: Takže tady můžete vidět in vitro kultury v baňkách na živných médiích. Je tady řízené světlo, takže 16 hodin světla, 8 hodin tma. Můžeme i nastavit teplotu.
3: Mladé stromky původně vypěstované tady v laboratoři, ale vědci také vysazují zpět do přírody. Například v dendrologické zahradě v Průhonicích nebo u Kladna, kde tak posílili malou populaci jeřábů. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
1: A teď si povíme o dítěti, kterému je 100. Před tolika lety se poprvé na scéně objevila legendární Loutka Hurvínek. Ten si získal publikum nejenom svým osobitým projevem, ale i typickým koulením. Očima spolu se Spejblem tvoří nerozlučnou dvojici, která baví generace dětí a dospělých. I v dnešní době Loutku Hurvínka vyřezal řezbář Gustav Nosek. Právě 100. výročí vzniku Loutky Hurvínka připomíná taky muzeum v Chebu interaktivní výstavou.
6: Tohle video s Hurvínkem přivítá návštěvníky na naší nové výstavě v muzeu v Chebu, věnované 100. výročí vzniku slavné Loutky Hurvínka.
7: Říká Alena Koudelková, spolukurátorka výstavy o Hurvínkovi. Jak dlouho to video trvá?
6: Video má asi 8 minut, skládá se ze dvou částí, z české a německé, protože tato výstava vznikla v partnerství s německým muzeem Loutek v Bad Liebenwerda.
7: Se spoluautorem výstavy o Hurvínkovi s Michalem Beránkem. Jsme teď v místnosti vedle nás vitríny, ty už jsou zaplněné loutkami, s čím se návštěvníci seznámí.
8: Čemu se chceme věnovat? Předně tedy Gustavu Noskovi jako obyvateli města Chebu a jeho celoživotnímu dílu. Jeho nejslavnější loutkou je tedy přirozeně Hurvínek, který se stává světovým fenoménem, a tomu se věnujeme pak v těch následujících místnostech. V té první je tedy jeho průnik před televizní a filmové kamery a ten následní se věnuje Štermu Hurvínkovi opravdu, který pronikl do světa od Mexika přes Evropu až po Tajvan, Japonsko.
7: Hurvínku tady bude několik.
8: Ano, bude tady Hurvínku několik, bude tady originál Gustava Noska, budou tady právě Hurvínci zapůjčené z Německa, které dělal pro tehdejší východoněmecké scény, a budou tady úplně i ty nejnovější, které se vyrábějí v současnosti.
7: Velká vitrína, Mánička, Spejbl, Hurvínek, Žerik.
8: Všechny postavičky jdou přát Hurvínkovi k jeho narozeninám.
7: Po pravé straně a tady po levé straně Hurvínek drží s jiným Hurvínkem židli.
8: Ano, to je vlastně ten nejstarší a nejnovější, tenhle je z roku 2025, tenhle je z těch 50. let.
7: Za vámi je mapa světa, také se týká té výstavy. Co se z ní dozvíme?
8: Z ní se dozvíme jednak, v jakém období divadlo Spejbla Hurvínka navštívilo které země, a pak ty tlačítka, které jsou v jednotlivých státech, nám umožňují pouštět jazykové mutace právě Hurvínka.
7: Takže to nebude jenom o tom dívání se, ale o tom i zkusit si.
8: Ano, bude to také trošku o tom loutkařském řemesle. Tady bude divadlo, které funguje i jako památka, kterou si budou moci návštěvníci přeposlat domů. Je zde tedy divadelní scéna, připravené loutky s Hurvínkem a vlastně všemi jeho kamarády, a je tady možnost sehrát scénku. To video si pak budou moci lidé poslat na svůj e-mail.
7: V této vitríně mohou návštěvníci vidět takzvanou hmyzí kapelu, dodává Alena Koudelková, kterou původně kdysi vyřezal Jan Vavřík Rýs, což byl další významný plzeňský loutkář. Hmyzí kapela hrála ve slavné loutkové hře Hurvínek mezi broučky. Gustav Nosek potom v roce 45. vyřezal potom i tady v Chebu, patří vlastně mezi naše nejcennější sbírkové předměty v rámci pozbírky loutky. Vidíme tam čmeláka, komára a všichni mají nějaký hudební nástroj. Výstava, která připomíná stoleté výročí od vzniku loutky Hurvínka, bude v muzeu k vidění do 11. října. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: No ještě se Andrea měla zasmát tak typicky jako Hurvínek.
9: Aha.
0: Ano, tak děkuji, takže doplnil Tomáš Pavlíček, se kterým vysíláme toto ráno.
1: A teď v 6:30 je to Martin Matějka se zprávami.
10: Český rozhlas Plus.
11: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit, počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Příspěvek se má zvednout ze současných 350 na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Francouzské hlavní město hostí zasedání ministrů financí zemí G7. Sedm největších ekonomik světa bude řešit například situaci na Blízkém východě a její dopad na světovou ekonomiku. Do Paříže míří i šéf ministrů financí Evropské unie Kyriakos Pierakis. Řešit chce taky zvyšující se zadlužení zemí eurozóny, hlavně kvůli válce na Ukrajině a na Blízkém východě. Středoškolákům začínají ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Do funkce generálního ředitele britské BBC dnes nastupuje Matt Britton. Bývalý šéf Google pro Evropu, Blízký východ a Afriku nahrazuje Tima Davieho. Ten v listopadu skončil ve vedení BBC kvůli kontroverzně sestříhanému projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v publicistickém pořadu Panorama. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Většinu lidé využili ke koupi nemovitostí, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Do Grónska dorazil americký zvláštní vyslanec Jeff Landry. Neoficiální funkci loni vytvořil americký prezident Donald Trump, aby prosazovala kontrolu Spojených států nad Grónskem. A Trump chce dánské autonomní území připojit ke Spojeným státům dlouhodobě. Gróňané i Dánové to odmítají. Obě vlády taky opakovaně prohlašují, že Grónsko není na prodej. Landry se vnuku zúčastní konference Future Greenland. Organizátoři ho oficiálně nepozvali zúčastnit se, ale může kdokoliv. Žádné oficiální setkání zvláštního vyslance s grónskými politiky zatím nikdo nepotvrdil. Dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů z Bystřete mezi Lány a Novým Strašecím na kilometru 27,5 havarovalo nákladní vozidlo a skončilo mimo komunikaci. Na místě se pohybují hasiči, budou ho vyprošťovat, zatím se nezdržíte. A na dálnici D2 před Brnem před směrem z Bratislavy brzdí nákladní soupravy u Modřice na 3. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Posloucháte Ranní plus.
0: Posloucháte ho 3 minuty po 6:30. Dobré ráno vám přejí Šárka Feniková a Tomáš Pavlíček. Ano. Blížící se sudetoněmecký sjezd v Brně, rušení koncesionářských poplatků nebo přijímací zkoušky na střední školy. To jsou některá z témat, která byste našli na titulních stranách dnešních novin. Jako vždy v tomto čase jimi zalistujeme. Tentokrát ta čerstvá vydání pročítal Viktor Daněk, vedoucí pražské kanceláře Institutu pro evropskou politiku Europeum. Dobré ráno.
10: Hezké ráno.
0: Viktore, tak jakým z těch zmíněných témat začneme?
10: Já jako první nabídnu pohled do deníku N. Na jeho titulní straně dnes najdeme velký snímek právě šéfa sudetoněmeckého krajanského sdružení Berta Posselta, se kterým N-ko pořídilo několikastránkový rozhovor. No a to právě v souvislosti s víkendovým sjezdem organizace v Brně, který odsoudili poslanci vládní většiny a který také budí vášně, a to je 80 let po konci války a 30 let po uzavření sporu česko-německou deklarací. Posselt se v rozhovoru pozastavuje zejména nad postojem hnutí ANO, jelikož podle něj premiér Andrej Babiš ještě před 2 měsíci v Mnichově ubezpečoval, že s ním považuje za čistě soukromou záležitost, do které se vláda nebude vměšovat. Posselt dále říká, že ho reakce, zejména tedy míra nenávisti, nepřekvapila, ale nečekal prý současně míru solidarity ze strany části české veřejnosti, ta ho zase potěšila. V rozhovoru odpovídá také na osobnější otázky týkající se odsunu jeho rodiny, popisuje, že byl vychován k lásce k Česku a že rány, které jeho rodina utrpěla, nevyčítá Čechům, ale nacionalismu. No a mimochodem, to není jen deník N. Kratší rozhovor s Bertem Posseltem najdeme také v dnešním Právu.
0: No a v deníku Právo ještě zůstaneme. Ten si nechal zpracovat průzkum veřejného mínění v souvislosti se zamýšleným zrušením koncesionářských poplatků. Co na něm podle tebe stojí za pozornost?
10: Je toho více. Agentura NMS v průzkumu požádala respondenty, aby ohodnotili dosavadní výkon ministra kultury Otto Klempíře z motoristů známkou jako ve škole. V průměru mu vyšla nelichotivá 4, nepřekvapivě propadl především u voličů opozičních stran, ale i u vládních voličů to není o mnoho lepší, tam to vytáhl jen na 3. A sami voliči vládních stran v průzkumu uvedli, že nepovažují reformu médií veřejné služby za prioritu. Ředitel agentury Jakub Bakule k tomu pro Právo říká, že zamýšlené rušení koncesionářských poplatků, tak je buď to osobním projektem některých politiků, anebo reakcí na volání, ale pouze menšiny voličů. Data průzkumu také potvrzují vysokou důvěru v Českou televizi i Český rozhlas a je tam také množství dalších zajímavých dat. Koho by zajímali, tak je najde i s pěknou infografikou právě v dnešním Právu.
0: Slíbili jsme také podívat se na výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Co se o tom dnes můžeme v novinách dočíst?
10: Mých dětí se to zatím naštěstí netýká, ale ze svého okolí slýchám často docela hrůzostrašné historky o tom, jaké je to připravit děti na přijímací zkoušky, tak jsem zvědavě zalistoval do dnešních Hospodářských novin a znovu do deníku N, které oba prozkoumaly statistiky z prvního kola přijímaček, které zveřejnila státní organizace Cermat, a data znovu potvrdila nerovnost, zejména mezi Prahou a částečně i Brnem na jedné straně a regiony mimo metropoly na druhé. Například na pražské gymnázium Jana Keplera se nedostal žák, který v testech obdržel 93 bodů ze 100, kdežto v Bílině stačilo k přijetí na tamní podkrušnohorské gymnázium i pouhých 10 bodů. Přijímačky provází stres a rodiny dětí musí často sahat hluboko do kapsy, to píše Mladá fronta Dnes, která ale poznamenává, že se to netýká jen přijímaček na střední školy, ale také na vysoké školy a jak popisuje, v obou případech ministerstvo školství už plánuje změny.
0: No doufejme, že právě až to budete řešit v rodině, že už budou přijímačky vypadat jinak.
10: No, snad se toho dožiju.
0: Nicméně zaujalo tě ještě něco dalšího v dnešních novinách. Co bys třeba doporučil k přečtení?
10: Já se vrátím ještě do Hospodářských novin, tam toho je více. Deník se rozhovorem vrací ještě k návštěvě finského prezidenta Alexandra Stuba v Praze, který mimo jiné otevřel naší konferenci Evropa jako úkol, musel jsem se pochlubit. Píšou také o takzvaných akceleračních zónách, které mají Česku pomoct zrychlit investice do obnovitelných zdrojů a tedy cestu k levnější elektřině, ale zatím akcelerovaly jen emoce, poznamenává v titulku autor článku, který se vydal navštívit veřejné projednávání návrhu. A hned na další straně stojí za přečtení velmi zajímavý článek, respektive studie, která se věnuje českému startupovému prostředí a ta potvrzuje, že Česko umí startupy rozjet, to je povzbudivá strana té zprávy. Ta trochu méně povzbudivá je, že ve fázi růstu často firmy jsou nucené stěhovat se do jiných zemí.
0: Tak si to přečtěte. Děkujeme za tipy, které nám dal Viktor Daněk, vedoucí pražské kanceláře Institutu pro evropskou politiku Europeum a také bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Naslyšenou.
10: Díky za pozvání, hezký den.
1: Tak u voličů, jak jsme slyšeli, tak ministr Klempíř dostal 4, tak třeba to na konci roku školního ještě vytáhne na lepší známku. No ale teď k názorům, které se projevují tedy veřejně k novému mediálnímu zákonu. Od Karlových Varů až po Ostravu napříč krajskými městy prošli včera odpoledne tisíce lidí s vlajkami, bubny a transparenty a to se stejným cílem podpořit Českou televizi a Český rozhlas. Protestující chtěli hlavně vyjádřit nesouhlas se změnou jejich financování, kterou by přinesl návrh zákona ministerstva kultury. Obávají se oslabení nezávislosti obou médií veřejné služby a požadují proto stažení návrhu.
12: Podobně jako v Liberci skandovali lidé i v dalších 11 krajských městech. Vadí jim připravovaný návrh zákona, podle kterého by se Česká televize a Český rozhlas měly financovat ze státního rozpočtu a dosavadní systém koncesionářských poplatků by se zrušil. Protestující se obávají, že by se tím mohla média dostat pod vliv politiků. Vidí to tak třeba Iva Hánová, která přišla na demonstraci v Ostravě.
13: Potřebujeme nezávislé informace. To je velmi důležité. A bojíme se, že bychom o to přišli.
12: Strach ze změny má i pan Jan Skuřimi. Vnímá totiž, jak se proměnila média v některých jiných zemích.
14: Však víte, jak to dopadlo v Maďarsku, jak to dopadlo na Slovensku, tak my nechceme takhle dopadnout. Je to jasný. A nejde o nás, jde o naše děti.
12: Od protestujících taky zaznívalo, že médiím věří a že jsou pro ně důležitými zdroji informací. Například pro pana Adamce, který dorazil na demonstraci do Hradce Králové.
15: Radiožurnál je základní součást poslechu v autě. Česká televize každý den zprávy a myslím si, že jediná jako cesta, jak se dozvědět, to, jak to vlastně je. A je to mnoholetý prostě průvodce toho, co je správně. No.
12: Protesty napříč Českem organizoval spolek Milion chvilek. Jeho předseda Mikuláš Minář vystoupil v Českých Budějovicích. Shrnuje, co bylo cílem včerejší akce.
16: Vzkazujeme politikům úplně jednoduše. Nesahejte na veřejnoprávní média, nepatří vám a stáhněte ten zákon, který se snaží podřídit vašemu vlivu.
12: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy, který za návrhem stojí, s jeho stažením ale nepočítá a naopak tvrdí, že změny zavede do praxe rychle. A návrh nechce ani příliš měnit. Novelu ale kritizuje například i odbor kompatibility úřadu vlády. Podle něj je nepřehledná. Stejně tak má k návrhu připomínky i Hospodářská komora nebo antimonopolní úřad. V zákoně jim například chybí jasně definovaný pojem veřejné služby a poukazují i na to, že by návrh mohl být v rozporu s unijními pravidly. Do páteční půlnoci bylo možné k novele posílat připomínky v rámci připomínkového řízení. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jich přišly stovky. Ve videu na sociálních sítích uvedl, že koaliční rada bude o návrhu zákona jednat příští pondělí. Do debaty o novele pak chce Babiš přizvat ředitele obou médií.
17: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
12: Ministr Klempíř v televizi Nova řekl, že se chce zabývat jen podstatnými připomínkami. Například Český rozhlas jich poslal 37.
18: Uděláme na základě těch připomínek vyrovnávací tabulku, kde seřadíme přesně to, co je tam napsáno. A bude-li tam opravdu některé věci věcně správně, třeba když se nám bude opakovat, prosíme o to, abyste v zákoně udělali oporu v regionálních studiích, my je tam dáme. Budeme obrovsky rychlí.
12: Odbory obou médií vyhlásily po představení novely stávkovou pohotovost. V některých městech se demonstrující zastavili u regionálních budov České televize nebo Českého rozhlasu. Jejich pracovníci jim za podporu poděkovali transparenty a máváním z oken. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Je 6 hodin 42 půl minuty, posloucháte Raním Plus a autorem dnešního komentáře šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. Klade si otázku, zda platí i pro Slovensko zásada Babišovy vlády dělat jen pragmatickou zahraniční politiku.
19: Porážka Viktora Orbána v maďarských volbách má vliv také na československé vztahy, protože výrazně oslabila premiéra Roberta Fica. A to jak v Evropě, tak v domácí politice. Jaký český zájem se naplňuje budováním nadstandardních vztahů s politikem, kterému nejde o Slovensko, ale už jen a jen o to, aby se udržel u moci? Fico byl stínem vyděračské politiky Viktora Orbána. Naposledy spolu v Evropské unii blokovali půjčku Ukrajině a protiruské sankce. Nastoupil nový maďarský premiér Péter Maďar, půjčka i sankce jsou schváleny a Fico zůstal jako nahý v trní. Pak vyrazil do Moskvy za Vladimirem Putinem slavit konec druhé světové války jako jediný lídr z EU. Ovšem návštěva u válečného agresora byla pro Fica ponižující. Ukazují to záběry z jednání, otrávené tváře Rusů vyjadřují až pohrdání, protože jim slovenský premiér nepřivezl to jediné, co mělo pro Putina smysl. Právě zablokování půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Ta totiž podle expertů pravděpodobně přinese zlom ve válce. Tehdy Fica kritizoval německý kancléř Friedrich Merz, řekl, že jeho přítomnosti v Moskvě hluboce lituje. A teď sešlo z Mercovi avizované návštěvy v Bratislavě. Za 2,5 roku čtvrté Ficovy vlády navštívili Slovensko jen dva premiéři EU, Orbán a Andrej Babiš, který se logicky snaží pěstovat co nejlepší vztahy s vlivnými politiky, jako je Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron, šéf NATO Mark Rutte a další. Jak ukazuje postoj německého kancléře, s toxickým Ficem v náručí by to šlo Babišovi těžko. Vedle zahraničně politické dezorientace přivodil Orbánův pád Ficovi oslabení i doma. Slovenský premiér se jezdil učit do Budapešti, jak ničit občanskou společnost, právní stát, jak pracovat s dezinformacemi, strachem a jak zneužívat peníze z EU. Jenže tuto 16 let praktikovanou politiku rozmetaly svobodné volby. Nový premiér Maďar obrátil o 180 stupňů a Fica čekají volby v příštím roce. Opět má prázdné ruce, nebezpečně roste zadlužení a inflace. V žebříčku The Economist, hodnotícím ekonomiky vyspělých zemí, skončilo Slovensko poslední, Česko v první desítce. V žalostném stavu je zdravotnictví i školství. Podle průzkumu úřadu komisaře pro děti zvažují 3/4 mladých lidí ve věku 16 až 17 let odchod ze Slovenska. A každý druhý z nich se neplánuje vrátit. Andrej Babiš ale jednu inspiraci na Slovensku našel. Plánovaná velká pražská nemocnice by měla být nemocnicí vojenskou a spadat tak do obranných výdajů. Příkladem je budovaná vojenská nemocnice v Prešově. Jen by se mělo v Praze vědět, že stavba stojí. Část se bude muset zbourat, termín dokončení se nedodrží. Kontrola ukázala, že stavební firmy šidily kvalitu betonu. Jistě, že je úkolem každé české vlády pěstovat co nejlepší vztahy se Slovenskem, kulturní, vědecké, společenské, ekonomické, mezilidské. Ale nelze přitom přehlížet zásadní české zájmy strategické a obranné v čase, kdy se rychle přepisují mezinárodní pravidla, přeskupuje se globální moc a válka se opět stává způsobem, jak řešit spory. V tom je dnes Slovensko partner nedůležitý až rizikový. Ale vláda Andreje Babiše to jistě ví a bude podle toho jednat. Vždyť přece nedělá hodnotovou zahraniční politiku, ale jen pragmatickou.
0: Autorem dnešního komentáře byl šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
1: A komentáře
9: posloucháte Raní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: A teď řeknu čas, je 6 hodin 46,5 minuty. Tak málo vody v rybnicích rybáři na jihu Čech nepamatují několik desítek let. V některých chybí až 25% vody. Na obnažených rybničních březích se někde táhnou kilometrové písčité pásy, které připomínají pláž. Z dálky je vidět i na Rožmberku u Třeboně, největším rybníku na světě.
20: Tak podíváme se, kolik máme na vodoměrné lati a není to teda žádný zázrak. Chybí nám 54 cm do normálu.
21: S vedoucím střediska Rožmberk Stanislavem Westfálem jsem právě u výpusti tohoto velikána mezi rybníky a společně vidíme, že hladina vody je hluboko pod normálem.
20: Chybí zde v současné době kolem 2 milionů kubíků, čímž bychom mohli naplnit rybník třeba Opatovický, který má kolem 160 hektarů.
21: Rybník Rožmberk lemují pláže, což je opravdu nevídané.
20: V tuto dobu je to opravdu nevídané. Na pohled od břehu takových 30 metrů, kdy jsou ty píseční pláže vidět, a to tak vejít nemá. A kdybychom chtěli se jít vykoupat, tak půjdeme dalších 100 metrů do vody a budeme mít vodu po kolena.
21: Vy jste si museli poposunout i loď, vidím tady vpravo, aby vám nezůstala na suchu.
20: Jelikož ta loď je poměrně těžká, tak jsme si ji na vodu museli posunout, aby jsme vůbec mohli kontrolovat rybník, popřípadě přikrmovat, a jsme taky hodně dalekonosní.
21: Nedostatek vody je na téměř všech rybnících, které obhospodařuje rybářství Třeboň, dodává výrobní ředitel Vladimír Kukačka.
22: Celkové kubatury vody, které naše rybníky zadržují, což je asi 75 milionů kubických metrů, nám v současnosti chybí více než čtvrtina. Nejhorší situace je v těch menších rybnicích na okrajích, protože tu centrální část máme jakž tak zásobenou zlatou stokou, ale jak vidíte, i ten na Rožmberku to není všespásné. My velký deficit vody máme i u rybníků, které jsme lovili na podzim, které by v tuto dobu měly být na běžné hladině, ale v současnosti jim chybí několik desítek centimetrů vody.
21: Rybáři bojují s nedostatkem vody už několik let. V současnosti je ale podle Vladimíra Kukačky situace extrémní.
22: Ten nedostatek sněhových srážek, na kterých jsou většinou ty rybníky po podzimních výlovech závislí, je poslední dobou tak extrémní, že my jsme vlastně v loňském roce přikročili k nelovení více než 20 rybníků, tak abychom dokázali zajistit to, že budou mít letošní rok vůbec vodu. Situace nám zhoršují převažující východní větry, které jsou suché a extrémně nám zvyšují ten výpar z těch rybníků. To množství srážek, které napršelo v posledních dnech, bylo tak mizivé, že nám sotva pokrylo ten odpar, který z rybníků v současnosti máme.
21: Těmto podmínkám třeboňští rybáři museli přizpůsobit i chov ryb.
22: Takže jsme buď to omezili počet kusů, které jsme do těch rybníků nasadili, anebo jsme zvolili jinou, většinou menší věkovou kategorii ryb.
21: Pokud voda v rybnicích nepřibyde, odrazí se to na celkových výnosech a bude to mít i citelný dopad na zisk rybářů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: V 6 hodin 50 minut se budeme věnovat ekonomice, jaké jsou nejnovější zprávy. Čína se zavázala, že bude ročně nakupovat zemědělské výrobky z USA za nejméně 17 miliard dolarů. Platí to až do roku 2028, informoval o tom Bílý dům, s tím, že se na obchodu dohodly obě země při setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínského prezidenta Xi Jinpinga v minulém týdnu.
1: Kolínský výrobce dronu UNC bude zařízení dodávat jednotkám americké armády rozmístěným v Evropě. Kontrakt je v přepočtu za několik milionů korun. Kolínská firma vyrobí za měsíc až 300 dronů, teď je hlavním odběratelem Ukrajina.
0: A premiér Andrej Babiš chce zavést výhodnější odpisy, ale také snížit daň z příjmů právnických osob. To významně ovlivní příjmy do státního rozpočtu. Ministryně financí Alena Schillerová pro server Echo 24 řekla, že se s tím bude muset vláda popasovat, vzhledem k tomu, že změny jsou v programovém prohlášení. Zpracovat se ale podle ní nepodaří dříve než za 2 roky.
1: A o ekonomice ještě jinak, úplné zrušení linek do některých destinací a omezení spojů do dalších. Letecká společnost Smartwings přes léto upraví svůj provoz. Cestující se letos se Smartwings od 1. června do 31. srpna například nedostanou přímým spojem z Prahy do francouzského Toulouse, rumunské Bukurešti a nebo belgického Bruselu. Už dřív oznámila omezení spojů pro letošek třeba německá Lufthansa. Detaily probereme s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Dobrý den.
11: Dobré ráno.
1: Jaká další omezení spojů Aerolinka, tedy Smartwings, oznámila?
11: Například do Madridu, Valencie nebo na ostrovy Madeira a Mallorca sníží Smartwings počet letů. A to ze 7 na 6 týdně. Omezení se dotkne taky třeba Paříže, tam bude společnost vypravovat jen jedno spojení denně namísto dosavadních 3. Mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková k úpravě letového řádu uvedla, že ho společnost takto mění standardně. A teď tím Smartwings reaguje na vývoj poptávky. Na otázku, jestli to má spojitost se zdražujícím leteckým palivem v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě, ale Duvková neodpověděla. Cestující, kterých se omezení dotkne, můžou požádat Smartwings o vrácení peněz anebo změnu letenky na jiný termín.
1: A teď to, co asi hodně zajímá naše posluchače, jestli bude mít to rozhodnutí Smartwings nějaký vliv na letní zájezdy od cestovních kanceláří. Přece jenom jde o oblíbené destinace.
11: Nemělo by výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková řekla, že jde o linky, kde je velká konkurence aerolinek a cestovní kanceláře si s tím tedy dokážou poradit.
2: Není to pro ně rozhodně nic neobvyklého. Nabízí klientům jak přesměrování spoje či posunutí termínu zájezdu. Dané destinace se standardně létají, klienti jsou jen přesměrováni na jiný spoj nebo aerolinku.
11: Oslovili jsme taky další společnosti, které z Prahy létají do různých destinací, například Ryanair, Wizz Air a EasyJet. Poslední jmenovaná aerolinka žádné omezení neplánuje a ostatní dvě na dotazy zatím neodpověděly. Z jejich dřívějších vyjádření zatím žádné rušení letů nevyplývá. Ještě připomenu, že německá aerolinka Lufthansa oznámila už v dubnu, že do října zruší 20 000 letů na kratší vzdálenosti. Společnost si od toho slibuje úsporu přibližně 40 000 tun leteckého paliva.
1: No ale je běžné, že aerolinky omezují takto brzy před letní sezónou své lety?
11: Na to jsme se ptali experta na leteckou dopravu ze společnosti Deloitte Alana Noumana a podle něj pouze, když k tomu mají silný důvod. Dodal ale, že evropské aerolinky zatím omezily jen několik procent svých spojů, a to zejména na linkách, které jsou hůř výnosné. Letecké společnosti teď podle Noumana řeší hlavně právě zdražující letecké palivo, kerosín. Jeho cena se podle Noumana od začátku americko-izraelských úderů v Iránu zvýšila zhruba o 65% a je teď podle něj na cenové úrovni jako na začátku ruské agrese na Ukrajině v roce 2022. Cestující to ale zatím nepocítí, protože většina aerolinek podle Noumana nakupuje palivo dopředu. Problém by ale podle něj byl, kdyby ceny paliva zůstaly delší dobu vysoké.
4: Znamenalo by to pro aerolinky pokračující tlak na provozní náklady. V praxi by se to pak s velkou pravděpodobností promítlo do cen letenek a zároveň do nabídky spojů, jelikož aerolinky by dále omezovaly méně profitabilní linky a opatrněji plánovaly kapacitu.
11: Třeba společnost Smartwings už ale podle mluvčí Vladimíry Duvkové zareagovala na skokové zdražení cen paliva tím, že zvýšila tzv. Palivový příplatek, který pokrývá právě kolísající ceny pohonných hmot. O kolik ho Smartwings zvedli, ale Duvková neuvedla.
1: Tak letem světem jsme to všechno probrali s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Honzo, díky, naslyšenou.
11: Díky, naslyšenou.
0: A teď bude řeč taky o jedné cestě, ovšem do Česka. Roky žijí ve válkou zasažené Ukrajině, teď tráví několik dní v Plzni. Jedná se o děti z Luhanské oblasti, které válka vyhnala z domovů na západ a dnes žijí v oblasti Kyjeva a Lvova. Město Plzeň je spolu s partnery pozvalo na 10denní rehabilitační pobyt. Během něj mladí Ukrajinci odpočívají, sportují, jezdí na výlety nebo se setkávají se svými vrstevníky. Vydali se taky do 13. základní školy v Plzni na Slovanech.
5: Jestli brať nás 12.
23: Ve školní jídelně 23 chlapců a dívek z Ukrajiny besedovalo s ukrajinskými žáky, kteří už roky navštěvují tuto plzeňskou školu. 15-letý Saša je v Plzni od začátku války. Žije tu s maminkou a dvěma bratry. Plzeňskou školu má rád.
24: Mě se tady líbí mnohem víc než na Ukrajině. Tady je taková pohodová atmosféra.
23: A co tě tady baví třeba z těch předmětů nejvíc?
24: Nejvíc matika, ta je tady mnohem lehší.
23: A přišli jste vlastně s rodiči?
24: Jenom taťka na Ukrajině zůstal.
23: Taťka zůstal a je tam pořád, jo?
24: Jo.
23: Jo. A on tam bojuje, nebo co?
24: Už bohužel ano. Jsme v kontaktu.
23: Teďko máš asi strach o taťku, že jo? Je tam jediný.
24: No, mám.
23: Zatímco Ukrajinci žijící v Česku vyprávěli, jak se jim u nás žije, děti z Ukrajiny popisovali, co tam teď zažívají. Na rehabilitační pobyt do Plzně přijela třeba žákyně 9. třídy Veronika. Její tatínek s bratrem pomáhají na Ukrajině. Maminka tam pracuje v bance. Opustit Ukrajinu nechtějí. Veronika zažívá strach, děsí jí nálety, někdy tráví noc v koupelně.
25: Мене мама приходить буде, і ми сидимо з нею у ванні і чекаємо, поки там все успокоїться, йдемо спати. А на наступний день я йду просто в школу, там, як завжди, тривоги, ми просто сидимо в укриттях.
3: Вони все сховають, треба й до купальні дома, де ж таке нічого слиші. Де ж це в порядку, так до нормалі, до школи, але де ж це нічого, так уж все сховає.
23: Jaký program pro návštěvu z Ukrajiny 13. základní škola připravila, popsala zástupkyně ředitele pro druhý stupeň Marie Sochorová.
6: S našimi ukrajinskými dětmi, kteří tady u nás se vzdělávají, tak si zahrajou Pexeso, které je zaměřené na Plzeň, památky Plzně a vůbec památky České republiky a česká slova, ukrajinsko-česká, a druhá část naučí děti nějaké základní slovíčka z češtiny. Představit se, pozdravy a tak.
23: V dalších dnech děti čeká návštěva Techmánie, zoologické zahrady nebo večeře v ukrajinské restauraci. Náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová z Hnutí ANO popsala, proč spolu s partnery takový pobyt pro děti z válečné oblasti organizuje.
7: Tak já bych chtěla, aby tady přestali myslet na to příkoří, který se děje, aby si odpočinuli, aby zažili takovou tu nefalšovanou dětskou radost, aby třeba navázali kontakty. Druhotně vidím, protože máme poměrně dost ukrajinských žáků ve stávajících školách, aby třeba i ty žáci, kteří tady jsou 2-3 roky, slyšeli to, co se aktuálně děje na Ukrajině, zároveň jim třeba dodali sílu, takže si myslím, že i vzájemné propojení těch žáků je velmi přínosné pro obě strany.
23: Zpátky na Ukrajinu do Lvova a Kyjeva se děti vrátí autobusem příští středu. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
9: Před 80 lety začal proces s nacistickým státním ministrem pro Čechy a Moravu K.H. Frankem. Český rozhlas Plus přináší unikátní sérii Kat K.H. Frank s dosud neznámými nahrávkami přímo ze soudní síně. Sérii doprovodí také několik živých setkání. 16. května můžete na veletrhu Svět knihy debatovat s tvůrci o zákulisí natáčení, historických souvislostech a práci s archivními záznamy. 20. května doplní série o K.H. Frankovi program konference Křehká bezpečnost, kde se bude hovořit také o tom, co mohou procesy s válečnými zločinci znamenat pro dnešní Evropu a proč je důležité si i po 80 letech připomínat hrůzy druhé světové války. A 23. května bude série Plusu součástí doprovodného programu k výstavě Karl Hermann Frank Zrada, zločin, trest. Sérii Kat K.H. Frank poslouchejte každý všední den od 18. května v 13:30 odpoledne na Plusu.
1: A my se teď díváme do blížší budoucnosti. My vám nabídneme pořad Osobnost v 10:30. Hostem bude Jan Dobrovský, filantrop, podnikatel, publicista. Něco takového jsem opravdu nezažil, říká o vládě Andreje Babiše. Podle jakých pravidel se dnes řídí česká politika a sdílí obavy předsedy ústavního soudu Josefa Baxy, který varuje před projevy autoritářství a současnou atmosféru ve společnosti přirovnává k době před nástupem nacismu. Ptát se bude Barbora Tachecí. Nezapomeňte, po 10:30.
0: Teď je ale teprve 7 hodin. Je pondělí 18. května. Společnost vám dělá Ranní Plus a dobrý poslech vám z něj přejí Tomáš Pavlíček
1: a Šárka Feniková.
9: Český rozhlas Plus.
1: A jaká témata by vám neměla uniknout? Rusko zesílilo dronové útoky na ukrajinské civilisty. Jak se s tím lidé vyrovnávají a jak se chrání?
0: Začala profilová část maturitních zkoušek. Co přesně maturanty ode dneška čeká?
8: Z češtiny, po případě z anglického jazyka. A k tomu opět jsou zase dvě zkoušky z odborných předmětů.
1: Na které země ve světě provádějí nejvíc poprav?
0: I na to se budeme ptát. Čerstvé zprávy má teď ale pro vás ještě Martin Matějka.
11: Rusko v noci útočilo na Oděsu a dní pro celkem ukrajinské úřady evidují 11 zraněných. Záchranáři museli ošetřovat taky dvě děti ve věku 10 a 11 let. Ruské drony v Oděse zasáhly obytné budovy a mateřskou školku. Uvedl to šéf městské vojenské správy Serhij Lisak. V Dnipru zasáhly obytnou čtvrť a po jejich dopadu vypuklo několik požárů. Moskva a Kyjev popírají, že by záměrně útočili na civilisty. Podle dat OSN ale ve válce zemřelo přes 15 000 civilistů, včetně žen a dětí. drtivá většina z nich na Krymu. Situaci na Ukrajině rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat také generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
10: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
11: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná, chybí v ní tak jasná definice pojmu média veřejné služby. Minister kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že připomínky očekával, zabývat se teď bude jen těmi relevantními. Tisíce lidí ve 12 krajských městech vyšli do ulic na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestovali proti návrhu zákona ministerstva kultury, který chce změnit financování obou médií veřejné služby, požadují jeho stažení. Média nedáme,
12: média nedáme. Skandovali lidé v Karlových Varech. Podobná hesla byla slyšet třeba i v Olomouci, Hradci Králové nebo Liberci. Na demonstraci do Ostravy dorazil například pan Pavel.
13: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády, která tu momentálně bude fungovat.
12: Návrh zákona počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Toho se obává i protestující z Plzně.
14: Je to něco, za co si platíme, aby to bylo nezávislé.
12: Akci po celém Česku zorganizoval v neděli odpoledne spolek Milion chvilek. Zhruba před 2 týdny se podobný protest konal v Praze. Lucie Špetová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Zjistil to Radiožurnál z policejních dokumentů. Někteří fotbalisté na policii při výslechu vypověděli, že zápasy manipulovali kvůli penězům nebo profesionální hráčské smlouvě.
15: Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Policii se přiznal i hráčský agent Daniel Černaj, který je podle obvinění jedním z hlavních aktérů celé kauzy. Do protokolu uvedl, že přesvědčoval hráče, aby za úplatu zápasy ovlivňovali. Z jeho výslechu citujeme.
16: Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál 5 minut nebo díl a vesměs to bylo 30 tisíc až 50 tisíc. A my jsme si nechali o něco víc.
15: Obvinění žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítli. Na zmanipulované zápasy pak další členové zločinecké skupiny sázeli na asijských webech. Podle policie jdou škody do milionů korun. Artur Janoušek, Český rozhlas.
11: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonem v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vám vzácnou relikvii odcizil.
17: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
26: Sestra dominikánka Roberta neskrývala dnes radost z práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po 2 dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta lebka mohla brzy vrátit do Jablonného.
27: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jaký budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
26: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vznikne komise ze zástupců biskupství, farnosti a Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
11: Čeští vědci zachraňují ohrožené druhy jeřábů. Vyvinuli způsob, jak z malého kousku stromu vypěstovat stovky jedinců v laboratoři ve skleněných buňkách. Po zakořenění je pak přesazují do skleníku nebo vrací zpět do přírody, říká Jana Henzal Šedivá z Výzkumného ústavu pro krajinu.
28: U jeřábu skrytého jsme vlastně díky in vitro kultuře posílili lokalitu u Kladna, kde jsme vlastně založili v blízkosti té přírodní lokality další výsadbu.
11: Na dálnici D6 směrem z Karlových Varů do Prahy čekejte zdržení před nehodou u Jenče na 5,5 kilometru. Levý i pravý pruh tam blokují následky srážky 3 osobních vozidel. Fronta začíná už za sjezdem na Kladno okolo 10. kilometru a zdrží vás bezmála 20 minut. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy za Loděnicí zpomalují kamiony od 7. kilometru. Popojíždí pravým pruhem až do Prahy ke sjezdu na okruh. A na dálnici D1 směrem z Vyškova do Prahy brzdí kamiony už za Rousínovem okolo kilometru 215 a sunou se za Rohlenku. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na horách naměří kolem 10 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Posloucháte Ranní plus.
1: A teď máme 7 hodin a 7 minut. Přejeme vám dobré ráno. Rusko minulý týden tvrdě zaútočilo na Kyjev, kde zahynulo 24 lidí a desítky byly zraněny. Ukrajina o víkendu odpověděla masivním dronovým útokem na moskevskou oblast, kde zahynuli 4 lidé. My jsme ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Dobrý den, Martine.
2: Dobrý den.
1: Už se přesně ví, jaké objekty Ukrajinci v okolí Moskvy zasáhli a čím?
2: Ano, ukrajinská tajná služba a generální štáb už zveřejnili podrobnější informace, které potvrzují ty záběry, které kolovaly na sociálních sítích po těch včerejších velkých a velmi přesně cílených útocích na Moskvu a zejména moskevskou oblast, takže konkrétně to byl vědecko-výrobní komplex Elma v Zelenogradu. Tam Rusové vyrábějí různé mikroelektronické součástky pro své zbraňové systémy a tam podle ruských úřadů zahynuli nejméně 3 lidé a 12 bylo zraněno. Dalším cílem byl podnik Angstrem, ten vyrábí polovodiče pro vojensko-průmyslový komplex Ruska. Dál to byla významná moskevská rafinérie v Kapotní, velká rafinérie, a potom také ukrajinské drony různých typů, především tedy typu Bars, ale i jiné, zaútočili na ten energetický ropný systém, na ten okruh, který vlastně je kolem Moskvy postavený. Je to takový ropovod, který má přečerpávací stanice a Ukrajinci zasáhli 2 ty stanice v Solněčnogorsku a ve Volodarském.
1: A jak to komentoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský?
2: Volodymyr Zelenský řekl, že válka se vrací do rodného přístavu. To bylo takové známé heslo, se kterým Rusové anektovali Krym v roce 2014. Tvrdili, že jde o návrat tohoto poloostrova do rodného přístavu. Tak Zelenský použil stejná slova a řekl, že tedy ta válka se předvídatelně vrací domů, to znamená do Ruska. A podle Zelenského to vyslalo tento útok velký na Moskvu, moskevskou oblast, dokázal, že žádné ruské systémy protivzdušné obrany, ani ty nejlepší a nejhustěji rozmístěné, které jsou právě v moskevské oblasti a chrání ruské hlavní město, nejsou pro ukrajinské drony překážkou. A navíc ten útok se odehrál v den památky obětí totalitních represí, takže měl i tento symbolický význam podle Zelenského.
1: No a když teď symbolicky slétneme ze vzduchu na zem, i když ne úplně, tak došlo k nějakému posunu na frontě?
2: Já bych ještě u těch vzdušních útoků chvilku zůstal aktuálně, protože Dnipro a Oděsa hlásí masivní raketové a dronové útoky. V obou těchto velkých ukrajinských městech bylo zraněno nejméně 11 lidí. Jsou tam velké materiální škody. V Oděse například bylo zasaženo liceum v historické části města, školka, obytné budovy a podobně. V Dnipru to byly také obytné budovy a jiná zařízení, například opět čerpací stanice, tedy benzínky, které jsou v poslední době velmi častým cílem ruských útoků. No a když se podíváme kousek dál z Dnipra na frontu, tak tam je situace podle Zelenského lepší v tom, že Ukrajinci provedli daleko víc protiútoků na ruské pozice než Rusové na ukrajinské, což je také podle Zelenského signálem, že lecos se v této válce může změnit a mění.
1: Tak tolik náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Martine, děkuji. Naslyšenou.
2: Hezký den.
1: A právě poté, co Ukrajina varovala před prudkou eskalací ruských raketových a dronových útoků na civilisty a kritickou infrastrukturu, se zítra mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN, protože první 4 měsíce letošního roku jsou pro ukrajinské civilisty zatím nejkrvavější od začátku plošné ruské invaze. Podle údajů OSN bylo každý měsíc zabito víc civilistů než ve stejném měsíci loňského roku. My jsme ve spojení s novinářkou a spisovatelkou Adélou Knapovou, která 2 roky žije v Charkově. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Tak ty útoky tentokrát cílily nejenom na města a oblasti poblíž hranic s Ruskem a Běloruskem, ale také na Kyjev, na Zakarpatskou oblast, včetně Užhorodu. Dá se říct, že se zaměřili i na místa, která byla zatím spíš tak říkajíc v závětří?
4: Určitě ano. A podle Ukrajinců, podle mých přátel, tady to má klasický důvod, a to zastrašit prostě zbytek Ukrajiny, protože Ukrajina přece jenom většinou území není tou válkou tak extrémně poznamenaná, jako tady ten východ, Charkov, Dnipro a místa blízko fronty, kde opravdu ty útoky jsou každodenní, takže o nich už ani nejen zahraniční, ale často ani ukrajinská média neinformují. Tohle měl být vyloženě ukázkový odstrašující útok, který měl vyděsit lidi a vlastně nějakým způsobem zlomit morálku. Protože to, co jste řekl o těch číslech, o krvavých měsících, je pravda. Na druhou stranu paradoxně ta strašně těžká zima, extrémně těžká zima, kterou Ukrajinci přežili, možná nejtěžší od konce druhé světové války, ten národ paradoxně po dlouhé době znovu stmelila a posílila, protože na tom byli tak

0: byla. A to, co říkal Martin Dorazín, ona útočí aktivně. Dostala válku na ruské území a to je pro Ukrajince nesmírně důležité a nesmírně jim to zvyšuje morálku.
1: Vy jste v podcastu Na východ popisovala, že dosud byl třeba rozdíl mezi Charkovem, kde dlouhodobě žijete, a třeba i Lvovem a Užhorodem. Přibližovala jste to na tom, že v Charkově v 8 hodin všechno zhasne, na ulicích nepotkáte žádné skupiny opilých mladých lidí. Ale mě by zajímalo, jak v tom Charkově v podstatě, jak se lidé před tímhle nebezpečím chrání, protože sám jste tam také říkala, že vlastně nikdo nereaguje na sirény, protože by byl v krytu non-stop.
0: On se tu nechrání nikdo nijak, protože se prostě chránit nemůžete. Vy se nezachráníte před raketou, která letí na váš dům, protože systémy varování v Charkově a nikde na světě nejsou tak rychlé, aby vás varovali včas. Ty rakety, které vystřelí Rusko na Charkov, dopadnou dřív, než se spustí jakýkoliv signál. Kdežto, když letí něco na Kyjev, tak Kyjevané vědí, protože samozřejmě Ukrajinci jsou v tomhle opravdu světová špička. Oni vám dají vědět aplikací, co letí, z jakého vektoru, kam letí, jaká část Kyjeva se má schovat. Nám tohle v Charkově říkají o dronech, ale my ty drony v podstatě v okamžiku, kdy nám přijde zpráva, už slyšíme nad hlavou. Čili v okamžiku, kdy slyšíte dron, ano, tak je dobré a slyšíte ho velmi blízko, přímo sobě nad hlavou, je dobré třeba odejít od oken. Ale opravdu neznám, upřímně říkám, nikoho, kdo by v Charkově utíkal do krytu, protože by v tom krytu musel žít. V tom případě by se z Charkova odstěhoval. Tam je opravdu vzdušný poplach třeba 15 hodin denně.
1: Tak když jste říkala, že v podstatě veřejnost posiluje to, že přežili tu nesmírně krutou zimu, ty teploty klesaly, já nevím, k minus 24 stupňů Celsia a tak dále, všechno bylo přerušené a tak, a že taky ten postup na frontě, tak je tady ještě, jsou tady vnitropolitické otázky a mě by zajímalo, jak například veřejnost vnímá to, že ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andreje Jermaka do vazby.
0: Oni tím nejsou překvapení. Co se týká vedení ukrajinského státu, tak Ukrajinci jsou extrémně skeptičtí, protože nedělají si iluze, že by to, co se odehrává, bylo mimo prezidenta a jeho nejbližší výměny na postech ministrů, které proběhly v minulém roce, je v tom utvrdili, že prezident Zelenský v zahraničí odvádí skvělou práci, ale vlastně vůbec se nestará o Ukrajinu uvnitř. Ta země je samozřejmě pod extrémním tlakem a lidé jako Jermak a podobní toho využívají nejen na Ukrajině. Všechny extrémní situace vždycky posilují v některých typech lidí touhu nahromadit co nejvíc moci a majetku. Čili oni to vítají, ale nedělají si iluze, že by byl odsouzen a poslán do vězení, protože za poslední roky během války bylo takhle odhaleno hromada lidí. Oni odstoupili, někde zmizeli a nikdo o nich už neví. Často se potom objeví v zahraničí i s vyvedeným majetkem a penězi. Čili v tomhle jsou Ukrajinci velmi skeptičtí. Je to skvělý krok, ale že by čekali, že se teď něco změní, to bohužel ne.
1: Tak tolik novinářka a spisovatelka Adéla Knapová, která 2 roky žije v Charkově. Já vám moc děkuji za vaše postřehy a dávejte na sebe pozor. Naslyšenou.
0: Děkuji, mějte se krásně. Nashledanou.
2: Je 7:17, posloucháte Ranní plus. Maturitní období ještě zdaleka nekončí. Po praktických maturitách, písemné části z českého jazyka a didaktických testech přichází další důležitý bod. Ústní zkoušky, při kterých už nejde jen o testové odpovědi, ale o rozhovor s komisí, rychlou přípravu i schopnost obstát doslova tváří v tvář zkoušejícím. Co školní nebo takzvané profilové části maturit obnášejí, podrobněji probereme s Michalem Fortem z domácí redakce. Dobré ráno.
3: Dobrý den.
2: Ze kterých předmětů maturitní ústní zkoušky vlastně jsou, ze kterých se skládají?
3: Povinná je ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Třeba angličtinu, ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního certifikátu minimálně na úrovni B2. Pokud si maturanti zvolili matematiku, u ní už ústní zkoušku skládat nemusí. Stačí jim didaktický test. Další maturitní předměty se pak liší podle typu školy. Jak to chodí na odborných školách, popsal předseda Asociace středních odborných škol Tomáš Hlaváč. Studenti tam mají kromě společných částí státních maturit za sebou už i praktickou část.
4: Je to ta klasická maturita, kde jsou to vlastně ústní zkoušky, jak z češtiny, po případě z anglického jazyka. A k tomu opět jsou zase 2 zkoušky z odborných předmětů. Takže vlastně, když to sečteme, tak vlastně ti žáci mají 5 zkoušek plus ten didaktický test.
3: profilové části si maturanti většinou losují otázku a

0: Pak mají zhruba 15 minut na přípravu na potítku. Poté přichází samotná ústní zkouška, která trvá přibližně stejně dlouho. A na některých školách studenti třeba obhajují maturitní z absolventské projekty. Je to delší práce, na které pracovali v průběhu celého školního roku. A často je na odborné téma, které souvisí s jejich studijním oborem. V rámci obhajoby vysvětlují, jak na projektu pracovali, co bylo cílem, jaké výsledky získali a odpovídají na dotazy komise.
1: Těch částí maturity je opravdu hodně. Jak se tedy nakonec skládá výsledná známka na maturitním vysvědčení?
0: Co se týče státní společné části, tedy didaktických testů, ty se neznámkují. Hodnotí se pouze slovně, uspěl nebo neuspěl. A zároveň mají maturanti na vysvědčení i percentuální úspěšnost. Výsledná známka se tedy odvíjí hlavně od profilové části, tedy zejména ústních a profilových zkoušek, vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
2: A co se týče třeba českého jazyka, tak z českého jazyka se může psát písemná práce i ústní zkouška a je to na rozhodnutí ředitele školy, jak ten poměr si stanoví. U nás je to 40% písemná práce a 60% ústní zkouška.
0: Dodám, že toto období ústní zkoušek potrvá do 10. června a konkrétní termín zkoušky určí ředitelé škol.
1: Státní organizace CERMAT v pátek zveřejnila výsledky didaktických testů. Neuspěla u nich zhruba desetina maturantů, kteří psali testy poprvé, je to tak?
0: Ano, loni to pro představu bylo přes 12%. A co se týče jednotlivých předmětů, tak nejhůř dopadla matematika. Test nezvládlo skoro 13% maturantů.
1: A jaké mají tedy studenti možnosti, když neuspějí v některé části, ať už státních nebo školních maturit?
0: Na zkoušky mají maturanti celkem 3 pokusy. Pokračuje Tomáš Hlaváč.
3: Měl by zvážit, jestli ta efektivita přípravy byla tím správným směrem vedena. Také samozřejmě v tom sehrává určitou míru nervozita a štěstí. No a samozřejmě má ještě možnost opravných termínů, takže není nic ztraceno, aby z té části, kterou byl neúspěšný, v tom následujícím období si požádal o opravnou zkoušku.
0: Takže pokud to na poprvé nevyjde, můžou si tu část, která jim nevyšla, ještě dvakrát zopakovat v opravných termínech. Další šance bude tedy na podzim.
1: Tak tolik tedy s informacemi, ve studiu byl Michal Forst, díky, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: A já ještě dodám, že po čtvrt na 9 budeme mluvit ještě znovu s předsedkyní Asociace ředitelů gymnázií Renátou Schejbalovou, kterou jste měli možnost slyšet i v tomto příspěvku, a probereme maturity podrobněji.
4: A které důležité události sledujeme teď 6 minut po čtvrt na 8. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Izraelské síly v neděli navzdory prodlouženému příměří opět provedly údery na jihu Libanonu. Podle libanonských úřadů při nich zahynulo nejméně 5 lidí, včetně 2 dětí. A česká vláda projedná nové nařízení, kterým by se měla řídit regulace cen pohonných hmot. Norma, jejíž vydání umožnil nově přijatý zákon o regulaci cen, nahradí předchozí regulaci vydanou ministerstvem financí.
1: Loni ve světě výrazně přibylo poprav. Informovala o tom nedávné nevládní organizace Amnesty International. Meziroční nárůst vykonaných trestů smrti dosahuje téměř 80%. Stojí zatím zejména situace v Íránu, kde režim popravil tisíce svých odpůrců. Detaily má Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej.
5: Dobrý den.
1: Kde ve světě se popravuje nejvíc?
5: Vůbec nejvíc poprav zřejmě vykonaly úřady v Číně, zřejmě říkáme ale proto, že Čína údaje nezveřejňuje. Podle mluvčí české pobočky Amnesty International Martiny Nejedlé, ale čínský režim pravděpodobně popravil tisíce lidí.
6: Chrání si ta čísla státním tajemstvím, takže tam se bohužel můžeme pouze domnívat, ale jsou informace o tom, že jsou to stále jako každý rok tisíce popravených lidí. Stejně tak si chrání svoje data Vietnam nebo Severní Korea.
5: Pokud nezapočítáme Čínu, tak podle statistik Amnesty International bylo na světě loni popraveno 2707 lidí v 17 zemích. To je nárůst o 78% v porovnání s předchozím rokem. Drtivou většinu z toho tedy popravil Irán, některé z nich v souvislosti s lednovými protirežimními protesty, vysvětluje Martina Nejedlá z Amnesty International.
6: Íránské úřady v posledních letech prudce zvýšily počet poprav a trest smrti stále častěji používají jako nástroj zastrašování společnosti po protivládních protestech. A mezi popravenými jsou podle Amnesty nejen lidé odsouzení za násilné trestné činy, ale taky právě demonstranti, nějaký političtí odpůrci nebo příslušníci etnických menšin.
5: Vysoký počet popravených je taky v Saúdské Arábii, Jemenu nebo Spojených státech.
1: Spojené státy jsou s Japonskem jedinými vyspělými demokraciemi na světě, kde trest smrti stále vykonávají. Víc lidí ale popravili úřady v USA. Jaká je tedy situace tam?
5: Ve Spojených státech poprav taky přibylo, bylo jich 47, to je nejvíc od roku 2009. Zhruba polovinu trestů smrti vykonaly úřady na Floridě. Zajímavé je, že americký stát Alabama v roce 2024 využil novou metodu popravy označovanou jako dusíková hypoxie, tedy nedostatek kyslíku. Alabama tento způsob prosazuje jako humánnější alternativu ke smrtícím injekcím. Podle kritiků, včetně Evropské komise, je však taková poprava krutá a experimentální. Proti udušení vězně dusíkem se vymezil taky úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva.
1: Ve Spojených státech, to je potřeba také dodat, se popravuje zejména za ty nejzávažnější trestné činy, jako je třeba vražda. Další země ale trest smrti ukládají i za méně závažné trestné činy. Jaké?
5: Nejvíc jsou to drogové prohřešky, jak vysvětluje Nejedla.
6: Významnou roli v tom nárůstu poprav hraje i přísný přístup v rámci takzvané války proti drogám, protože téměř polovina všech zaznamenaných poprav v roce 2025 byla vykonána za drogové trestné činy. Je to 46%.
5: To se opět týká zejména Číny, Iránu, Saúdské Arábie, Kuvajtu nebo Singapuru. Některé státy navíc usilují o rozšíření trestu smrti i na další drogové delikty. Dobrou zprávou, pokud to tak tedy můžeme v souvislosti s touto zprávou říct, je to, že trest smrti vykonává naprostá menšina států. Loni to totiž bylo tedy jenom těch 17 zemí, naprostá většina světa od trestu smrti upustila. V Evropské unii například je trest smrti zakázaný.
1: Říká Dominik Tesár, děkujeme za to a já ještě doplním, že o popravách v Číně, která, jak jsme slyšeli, si svoje data chrání, se podrobněji budeme bavit se sinoložkou Olgou Lomovou po 8:30.
4: No ale teď v 7:25 se budeme bavit spíš o tom, jak život zachraňovat. V Praze dnes druhým dnem pokračuje workshop o katetrizační ablaci Prague-Litton. Intervenční kardiologové z IKEMu a Homolky na něm představují svým kolegům od nás i ze zahraničí novinky v léčbě srdečních arytmií. Na programu jsou i přímé přenosy z katetrizačních sálů. Více si o programu řekneme s přednostou kardiocentra a kliniky kardiologie Josefem Kautznerem. Dobrý den, pane profesore.
7: Dobrý den.
4: Živé přenosy ze sálů jsou určitě pro lékaře velkým lákadlem a asi nejenom pro ně. Na jaké zákroky se vlastně mohou letos podívat?
7: Tak my ty přenosy děláme už 28 let, to je o 28. ročník. A je to proto, že vlastně těch strategií, ablace a těch technologií je velké množství a neustále se objevují nové. A ty přenosy mají smysl, aby se vlastně ti lékaři, kteří provádějí ten výkon, mohli poučit. A nejlépe se naučí, když vidí ten výkon naživo. My tady máme vždycky řadu hostů z celého světa a s nimi právě děláme ty výkony. A samozřejmě největší zájem je o fibrilaci síní, což je nejčastější arytmie. V České republice za loňský rok bylo skoro 60% všech ablací pro fibrilaci síní a potom jsou to komorové arytmie, které jsou závažné, ohrožují často na životě a jsou poměrně dost složité na to odstranění.
4: No, v léčbě srdečních arytmií fibrilace dominují v současnosti ablace pomocí pulzního pole, což se přiznám, že je pro mě trochu španělská vesnice. Můžete mi vysvětlit, v čem spočívají?
7: Tak až dosud se dělaly ablace pomocí termálních metod, to znamená, že se buď ta tkáň zahřívala jako radiofrekvenčním proudem, anebo se mrazila pomocí kryometod a v současnosti dominuje naprosto takzvané pulzní pole, což jsou velmi krátké mikrosekundové impulzy stejnosměrného proudu o vysoké energii, třeba 2 kV a dokonce až 10 kV. A oni udělají v těch buňkách, v těch buněčných membránách pory, proto se tomu také říká elektroporace, a ty buňky zahynou spontánním způsobem, takže je vlastně neničíme i s tou okolní tkání a ničíme jenom selektivně ty buňky toho srdečního svalu, které zodpovídají za vznik nebo udržení té arytmie konkrétní.
4: Takže a čím se ta arytmie odstraní?
7: Tím se ta arytmie odstraní a udělá se to rychle na rozdíl od těch dřívějších metod a udělá se to velmi bezpečně, protože nehrozí riziko poškození těch okolních tkání, jako je třeba jícen, který naléhá na zadní stěnu síně, nebo brániční nerv, který běží po povrchu té třeba komory.
4: Když říkáte, že se to udělá rychle, tak jak dlouhé jsou obvykle takové výkony a co vám při nich nejvíc pomáhá?
7: Tak u té fibrilace síní v současné době u paroxysmální formy ten výkon se dá udělat třeba za 40 minut, dříve to trvalo třeba 2 hodiny. Je to různé podle toho, co je potřeba udělat, ale výrazně se ta doba zkrátila a hlavně se zjednodušila ta celá logistika, takže nám přitom pomáhá intrakardiální ultrazvuk, což je vlastně ultrazvuková sonda, která vypadá jako tenký katetr a zavede se přímo do srdce a umožňuje monitorovat celý ten výkon, anebo pomáhají určité mapovací systémy, které vlastně zobrazují tu vnitřní strukturu srdce, podobně jako GPS, tak se orientujeme potom jenom podle toho, této mapy, kterou si vytvoříme, trojrozměrné mapy, kterou si vytvoříme v průběhu toho mapování.
4: Tak tolik přednost kardiocentra a kliniky kardiologie pražského IKEMu Josef Kautzner. Mockrát vám děkuji za rozhovor a přeji, ať se to dnes vydaří. Naslyšenou.
7: Děkujeme, naslyšenou.
1: No, my budeme o zachraňování životů. Doufám, že hlavně o tom mluvit i po 7:30, protože se budeme bavit o současné epidemii eboli v Kongu a Ugandě a ptát se i na to, co může té situaci pomoct. Samozřejmě se budeme ptát i na to, jestli může přerůst tato epidemie do pandemie.
4: 7:30 jsou tady čerstvé zprávy, které pro vás má Martin Matějka.
8: Český rozhlas Plus.
9: Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by podle programového prohlášení měl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Není ale zatím jasné, které ministerstvo navýšení zaplatí. Pro státní kasu by to znamenalo výdaje vyšší o 230 milionů korun. Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity. Maturanti mají 2 povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá výsledná známka na maturitním vysvědčení. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku přesáhl za duben 44 miliard korun. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb. Výletní loď MV Hondius dnes dopoledne dorazí do přístavu v nizozemském Rotterdamu. Loď se stala ohniskem epidemie hantaviru. Na palubě už je jen nezbytný personál a 2 lékaři. Všichni cestující jsou evakuovaní a v karanténě. Loď bude v přístavu dezinfikována. Onemocnění nepřežili 3 lidé. Dalším 10 cestujícím vyšel pozitivní test, uvádí to Světová zdravotnická organizace. Epidemiologové i Světová zdravotnická organizace upozorňují, že se hantavirus nešíří tak snadno, jako se šířil koronavirus. Jihočeští rybáři bojují s nedostatkem vody v rybnících. Po zimě a jaru bez výrazných srážek jsou hladiny pod normálem. Rybářství proto musela omezit produkci. Zcela zaplněné vodou nejsou ani rybníky po podzimních výlovech, kam nasazují plůtky. A ministři pro místní rozvoj zemí Evropské unie budou dnes v Bruselu jednat o dopadech války v Iránu a o programu EU Global Gateway. To je globální investiční strategie 27, která má za cíl rozvíjet infrastrukturu hlavně v rozvojových zemích. Na dálnici D6 na příjezdu do metropole směrem z Karlových Varů trvají komplikace a hlavně dlouhé zdržení od sjezdu na Kladno. A kolona z 12. kilometru se sune téměř půl hodiny k nehodě u Jenče. Na 5,5 kilometru je uzavřený levý pruh. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Hlavenec z 15. kilometru. Provoz brzdí omezení mezi Starou Boleslaví a Brandýsem. A na dálnici D1 směrem z Vyškova do Prahy zpomalují kamiony za Rousínovem okolo kilometru 215 a sunou se za Rohlenku. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme polojasno až oblačno, v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky a nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Ranní Plus.
1: posloucháte ho 7:30. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Epidemie onemocněním Ebola v Kongu a Ugandě je ohrožením veřejného zdraví mezinárodního významu. Takový status přiřkla současnému šíření této virové nákazy Světová zdravotnická organizace, aby tím mobilizovala sousední země a i globální podporu. Agentura OSN vyzvala k okamžité izolaci potvrzených případů a sledování osob, které s nimi přišly do kontaktu. Zároveň vyzvala státy, aby se ze strachu neuzavíraly své hranice ani neomezovaly cestování a obchod, protože to by podle WHO mohlo vést k neformálnímu překračování hranic. Ve vysílání je teď s námi epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, taktéž místopředseda České vakcinologické společnosti. Dobrý den.
10: Dobrý den.
1: Ukazuje ten současný výskyt eboli v Kongu a Ugandě na nebezpečně rychlé šíření viru?
10: Tak je třeba říci, že ten virus, který se tam objevil v tuto chvíli, je odlišný od těch standardních kmenů, které způsobovaly vždy epidemie eboli v této oblasti. To znamená, není to ten Zaire virus, ale je to Bundibugyo virus, který v podstatě byl objeven někdy 2007, tuším, a je to virus, který má nižší smrtnost než ten klasický Zaire virus. Na druhou stranu vyskytl se v oblasti, že vlastně ohrožuje jednak hlavní město Konga, ale už i Ugandy. To znamená, jsou tam obavy z šíření právě v poměrně hustě obydlených oblastech a proto vlastně to vyhlášení Světové zdravotnické organizace je takové, to byť neodpovídá tomu klinickému stavu a závažnosti, to znamená v tuto chvíli to není žádná pandemie, je to víceméně lokální výskyt, ale je tady velký potenciál dalšího šíření.
1: A existují na tento kmen viru schválené léky nebo vakcinace?
10: Oficiálně neexistují, protože tento virus nikdy nebyl v popředí zájmu. Já si myslím, že by tam mohla být skřížená protektivita při vakcínách, které se testovaly právě na ten kmen Zaire, ale to nikde samozřejmě nebylo potvrzeno, protože ty zkušenosti s tím nejsou. To znamená, budeme muset vlastně tyto informace získat až na základě použití vakcín v rámci této epidemie.
1: Když říkáte, že nejsou, ale přitom jste říkal, pokud jsem vás dobře poslouchala, že ale tento kmen je známý od roku 2007. To znamená, že dosud se ale nerozšířil v takové míře, aby byl předmětem zkoumání lékařů?
10: Tak byl to kmen, který se objevil v Ugandě právě v této oblasti a protože nezpůsobil nějaké dramatické epidemie, které by se šířily do těch sousedních zemí, tak unikl nějaké větší mezinárodní pozornosti. Je pravdou, že v té době vakcíny nebyly k dispozici vůbec, ale při té poslední velké epidemii se testovalo několik kandidátních vakcín právě na ten kmen Zaire.
1: Jak složité je vůbec ty vakcíny upravovat, aby byly účinné na konkrétní kmen?
10: To je poměrně významně složitá záležitost, protože musí samozřejmě být vytipován konkrétní kmen, musí být připravena nějaká antigenní struktura, která je schopná navodit potom imunitní odpověď a to u těch nových vakcín je nepochybně problém, může to trvat řadu let a to, co se vlastně realizovalo při té poslední epidemii, to už byly rozsáhlé zkoušky vlastně třetí fáze, kdy se testovaly různé kandidátní vakcíny, ale ta epidemie skončila dříve, než se očekávalo. A proto ty zkoušky vlastně nebyly dokončeny. To znamená, my doposud nemáme úplně průkazná data o účinnosti vakcín ani proti tomu kmenu Zaire.
1: Pokud nejsou úplně účinné vakcíny, jaké další možnosti léčby se nabízejí?
10: Možnosti léčby jsou velmi omezené, to znamená, je to otázka vlastně léčby příznaků této nemoci a protože smrtnost tu eboli je velmi vysoká, někde mezi 20 až 90%, tak je jasné, že ta léčba nám zatím příliš nepomůže, to znamená jediná opatření v tuto chvíli je izolovat jedince, kteří jsou nakaženi a velmi rychle trasovat kontakty. Problém v těch afrických zemích je v tom, že pokud tam někdo zemře a je v podstatě umístěn do hermeticky neprodyšného vaku, tak oni jsou zvyklí se loučit se svými zemřelými a v řadě případů rozřezávali tyto vaky a dostávali se do intimního kontaktu s těmi zemřelými a ta epidemie se šířila. To znamená, toto je poměrně základní problém, který v těch afrických zemích je, a další problém je, že území, které je postiženo touto epidemií, tak je v určitých válečných konfliktech, takže není úplně jednoduché tam mobilizovat právě ty různé mezinárodní organizace.
1: K jakým intervencím by tedy teď Kongo a Uganda, možná i další okolní země, měly přistoupit?
10: Tak to, co je diskutabilní, je otázka těch hranic. Oni stále volají po tom, aby ty hranice zůstaly otevřené, nicméně vede to k tomu, že tam samozřejmě dochází k zanesení toho viru i do dalších lokalit. Takhle už vlastně se objevil ten virus i v Ugandě a je otázkou, jak k tomu přistupovat. Je snaha, aby ty hranice zůstaly otevřené, aby tam nedocházelo k nelegálním migracím v tom slova smyslu, že tam není možné prakticky tu hranici hermeticky uzavřít, takže ta opatření by se měla dít na úrovni jednotlivých zemí. Je snaha právě zmobilizovat mezinárodní organizace, protože bez nich to nejde.
1: Říká epidemiolog, místopředseda České vakcinologické společnosti a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Děkujeme, naslyšenou.
10: Děkuju, naslyšenou také.
4: Teď máme za 5,5 minuty 7:45. Vstáváme s pořadem, který se jmenuje Ranní plus. Černá Hora tento týden oslaví 20 let od chvíle, kdy se osamostatnila odtržením od Srbska mezi Podgoricou a Bělehradem, ale blížící se výročí vyvolává napětí. Černá Hora obnovila svou nezávislost v roce 2006 na základě referenda. Srbsko to uznalo a navázalo vzájemné diplomatické vztahy. O tom, co je pod povrchem a co se o tom píše v regionálních médiích, si teď povíme víc s naší spolupracovnicí v regionu Teo Veselákovou. Dobrý den, Teo.
11: Dobré ráno. Dosavadní slovní přestřelku shrnuje server Rádia Svobodná Evropa Rádia Svoboda. Srbský prezident Aleksandar Vučić už se nechal slyšet, že na čtvrteční oslavy do Podgorice nepojede s odůvodněním, že Srbsko má nejraději na světě a slavit samostatnost Černé Hory by pro něj byla hanba a plivnutí do tváře srbskému národu. Prý ale ať si Černohorci slaví, co chtějí. Černohorské ministerstvo zahraničí označilo za nepřijatelné, že Vučić vykresluje to jubileum nezávislosti země jako útok na Srbsko nebo jeho lid. Srbský rezort zahraničních věcí na to konto obvinil černohorského šéfa diplomacie, že vytváří záminku ke kritice srbského prezidenta. Svobodná Evropa připomíná, že vztahy mezi oběma zeměmi se vyostřily v minulosti už dřív, když Podgorica uznala v roce 2008 nezávislost Kosova a před 5 lety potom přijala rezoluci, která označuje masakr v bosenské Srebrenici z války v 90. letech za genocidu. Velvyslankyni Černé Hory v Srbsku tehdy Bělehrad označil za personu non grata. Tak to je takový rychlý náhled do té dynamiky černohorsko-srbských vztahů, ale určitě o tom budeme mluvit víc ještě ve čtvrtek, tedy v den toho 20-letého černohorského jubilea.
4: 100%. Ale posuňme se o kousek dál. O víkendu zemřel jeden z nejvýznamnějších karikaturistů v regionu západního Balkánu a vytrvalý kritik politické i společenské situace v Srbsku, Predrag Koraksić alias Korax. Můžeš jeho práci přiblížit?
11: Korax, o kterém mnoho regionálních médií píše jako o jugoslávském a srbském karikaturistovi, zemřel ve svých 93 letech. Chorvatský zpravodajský server T-Portal připomíná, že měl osobitý styl kresby a jedinečný kousavý humor, který používal jako symbol odporu proti autoritářství, nacionalismu a zneužívání moci. Jeho karikatury kdysi zesměšňovaly například Slobodana Miloševiče a jeho režim, v posledních letech i vládu osobu a v uvozovkách dílo současného srbského prezidenta Aleksandara Vučiće i jeho politických spolupracovníků. Srbský server Vreme doplňuje, že Korax měl během své kariéry víc než 40 samostatných výstav v Srbsku i v zahraničí a byl držitelem mnoha domácích i mezinárodních ocenění, včetně francouzského řádu čestné legie. Kromě jiných kreslil například pro server Rádio Svobodná Evropa a charakteristické je, že jeho karikatury nemají žádné bubliny z texty, nedoprovází je ani žádná vysvětlivka nebo komentář. Zkrátka překlad není nutný.
4: Teď jsem si to zrovna otevřel, je to velmi zajímavé. No ale posuňme se dál do Slovinska, tamní náladu asi povzbudilo to historické vítězství v hokeji nad Čechy, ale na politické scéně tolik důvodů k radosti není, protože země pořád nemá novou vládu. Tamní poslanci ale budou zítra předkládat návrhy, kdo by se mohl stát novým premiérem země. Ví se konkrétní jména?
11: Podle kuloárních informací slovinské veřejnoprávní RTV poslanci chtějí nominovat Janeza Janžu, tedy politika, který už v premiérském křesle strávil řadu let. Připomenu, že teď běží druhé kolo hledání ministerského předsedy poté, co žádná ze stran nedokázala po volbách sestavit parlamentní většinu a prezidentka nechtěla menšinovou vládu, takže celý ten proces posunula dál. V těchto dnech Janča a jeho Slovinská demokratická strana intenzivně jednají s možnými koaličními partnery a pokud se mu podaří najít spojence, aby to jeho čtvrtá vláda. Pokud poslanci Janču skutečně zítra nominují, budou o něm potom, co by o příštím premiérovi, hlasovat v pátek. RTV píše, že všechno nasvědčuje tomu, že by Slovinsko mohlo mít novou vládu už v prvních červnových dnech a dodám ještě, že březnové parlamentní volby velmi těsně vyhrála strana Svoboda dosavadního premiéra Roberta Goloba, která ale nedokázala sestavit žádnou koalici a Golob už dřív řekl, že s Jančovou stranou do koalice rozhodně nepůjde a pokud tedy bez ní nedokáže složit většinu, tak raději přejde do opozice.
4: Tak tolik balkánský tisk očima naší spolupracovnice v regionu Tej Veselákové. Toho děkuji, naslyšenou.
11: Hezký den, naslyšenou.
1: A my v zahraničí zůstaneme i 7 hodin a 44 minut. Nedávná cesta amerického prezidenta Donalda Trumpa do Číny budila mnoho pozornosti nejen kvůli postoji Pekingu vůči válce s Íránem, kterou zahájily Spojené státy, ale také kvůli otázce Tajvanu, vůči kterému je Čína stále asertivnější a pozice Spojených států nejasnější. Historika a kritika současné americké administrativy Timothy Snydera, který byl významným hostem víkendového světa knihy, se Petr Vizina zeptal mimo jiné právě na to, kdo vyšel z návštěvy Číny jako vítěz.
12: To je pro mě jako pro Američana opravdu smutné. Trump částečně připravil Spojené státy o jejich vliv. Odhlédnu to od morálky nebo demokracie, jednoduše nás zbavil významu. Což je, pokud jde o Čínu, o to více zarážející, že jsme donedávna byli napřed. Nikdy by nás nedohnali, pokud by se Trump nestal prezidentem. Kvůli němu jsme utrpěli obrovské ztráty ve vědě, obrovské ztráty ve školství a také obrovskou porážku ve válce, kterou jsme nikdy neměli vést. Takže teď musí Trump jezdit do Pekingu a v podstatě tam o něco žebrat, což je smutné.
13: Řekl byste, že Číňané dosáhli toho, co chtěli, tedy příslibu začlenění Tchaj-wanu do pevninské velké Číny?
12: Na Trumpovi je zajímavé, že vás sice vtáhne do děje, ale nedokáže pro vás udělat, co po něm chcete. Vezměte si válku na Ukrajině. Trump stojí jednoznačně na Putinově straně. Neustále opakuje, že Rusko musí válku vyhrát, že Rusko válku vyhraje, že Rusko válku už vyhrálo. Jenže nic z toho není pravda. Trump přesunul americkou moc, alespoň její velkou část, na stranu Ruska. Ale co se stalo? Rusko tu válku nevyhrálo. Rusko tu válku prohrává. Trump mu v podstatě vštěpuje falešnou sebedůvěru. Pokud jde o Tchaj-wan, není v naší moci jej Číňanům jen tak přenechat. Není to v ničí moci. Trump vytváří situaci, v níž by Číňané mohli udělat nějakou hloupost. To je, myslím, dobrý způsob, jak Trumpa popsat. Vytváří kolem sebe pole pravděpodobnosti, v němž je větší šance, že lidé udělají něco hloupého. Ale to neznamená, že tím dosáhnou toho, co chtějí.
13: Někteří se domnívají, že americká administrativa s Putinem prohrála, když po Trumpových slibech ukončit válku do 24 hodin ztratili Spojené státy o Ukrajinu zájem, zejména proto, že je naléhavě nutné ukončit válku v Íránu.
12: To administrativu přeceňujete. Máme jen dva vyjednavače. A ti dva vyjednavači ani nejsou diplomaté. Jeden z nich je prezidentův zeď a druhý je prezidentův přítel. Kdyby se v kterékoliv jiné zemi na světě celý diplomatický proces omezil na prezidentova zetě a prezidentova kamaráda, pravděpodobně byste si řekli, že to vypadá na neuvěřitelnou korupci. A nejspíš by vás napadlo, že něco takového nikdy nemůže fungovat. A skutečně to nefunguje. Ani v případě Ukrajiny, ani v Iránu. Ve skutečnosti to v obou případech selhalo. Hlubší problém je, že Spojené státy nemohou nikomu pomoci vyjednat ukončení války, dokud nebudou mít jasno ve svých vlastních zájmech. Trumpova administrativa nefunguje na základě amerických zájmů. Funguje na základě toho, co je výhodné pro pár lidí kolem pana Trumpa.
1: Rozhovor Petra Viziny s historikem Timothy Snyderem vysíláme dnes v pořadu Interview Plus po 11:30. Celý záznam rozhovoru, který jsme natáčeli na veletrhu Svět knihy v anglickém jazyce, najdete i na našem kanále YouTube.
4: No ale teď posloucháte Ranní plus necelých 12 minut před 8 hodinou. Ještě se neví, kdo vyhraje casting na nástupce Daniela Craiga v roli britského agenta 007 Jamese Bonda. Ovšem, jméno nového šéfa britské veřejnoprávní BBC už známé je. Vysílací společnost povede Matt Britton, bývalý prezident Google pro Evropu, Střední východ a také Afriku. Britton v čele BBC vystřídá Tima Davieho, který v listopadu oznámil svou rezignaci. A to kvůli skandálu se sestříhaným projevem amerického prezidenta Donalda Trumpa v pořadu Panorama. Ve vysílání je s námi londýnský spolupracovník deníku N Ivan Kytka. Dobrý den, Ivane.
14: Dobré ráno.
4: Proč nakonec zvítězil právě Matt Britton? Nevadí, že přichází vlastně z tech biznisu, že nemá zkušenosti s novinařinou?
14: Řekl bych, že to ukáže teprve jeho možná hned první akce během příštích pár týdnů nebo měsíců. Všeobecně v Británii to bylo velké překvapení, jak řekl bych, tak pro politiky, tak pro lidi z branže, tedy z vysílacího biznisu, protože je to poprvé po 30 nebo dokonce 35 letech, kdy BBC, respektive rada BBC, sáhl po někom, kdo je vlastně nejen mimo BBC, ale mimo i jakékoliv vysílací korporace nebo struktury. V minulosti bylo obvyklé, že BBC volila svého generálního ředitele buď z vlastních řad, anebo se poohlédla po konkurenci, například šéfovou BBC News byla bývalá šéfová News společnosti ITV a jsou s tím spojená různá velká očekávání, především to, že tu svou expertízu Google přitáhnout obecenstvo, posluchače a diváky k počítačům, k televizním obrazovkám a k rozhlasu bude schopen uplatnit i v té vedoucí BBC.
4: Ano, já jsem četl, že se pravděpodobně zaměří třeba na transformaci a inovaci BBC, e-playeru a tak dále. Ale jaké úkoly před Britnem stojí teď? Bude mezi ně patřit hlavně zpočátku to vyřešení sporu s Donaldem Trumpem?
14: Tak na to má BBC určitě silný tým právníků, který se mimochodem už pokusil vlastně u floridského soudu celý ten spor zastavit a snažil se přesvědčit soud, že vlastně to nepatří ani do jeho kompetence, což se nepodařilo. Ale těch úkolů, které ho dnes očekávají, až otevře svůj BBC inbox, bude skutečně bezpočet a jsou velice, velice důležité. Ten první bude, jak už jsem naznačil, on musí rekrutovat, sehnat novou šéfku zpravodajství BBC, redakce zpravodajství, protože Deborah Terns, ta minulá, vlastně odešla s tím odcházejícím generálním ředitelem. Čeká ho jeden velký úkol, velice nejasný, totiž královská charta, která zakládá vysílací práva BBC, vyprší koncem příštího roku a v Británii na politické úrovni, na úrovni poslanců se vede velká debata, jak BBC dále financovat. Zda po kontinentálním vzoru například nepřijmout zákon, který by zakládal vlastně trvalou existenci BBC, protože připomeňme, BBC vlastně soupeří o ta vysílací práva a práva existence každých 10 nebo 12 let, tak královská charta musí obnovovat. Vedou se také úvahy o tom, zda ten nový generální ředitel, a myslím teď tu funkci, by měl být jako doposud zodpovědný i za obsah zpravodajství, protože vlastně, když se ohlédneme za ty vynucené rezignace v posledních 10-15 letech, tak to byla obvykle nástraha zpravodajství nebo nástraha publicistiky nebo dokumentaristiky, které vedly k jejich pádu. A existuje v odborné veřejnosti názor, že generální ředitel nemůže současně jaksi kontrolovat obsah každé zprávy a každého střihu, tak aby ho to nestálo jeho pozici.
4: No, když jsi mluvil o tom, že BBC tedy potřebuje radikální reformu fungování, financování, o té chartě, která končí v roce 2027, tak jaké možnosti jsou na stole?
14: To je otázka, kterou si lámou hlavu jak experti na britská média, tak i politici, protože ta škála návrhů, která se objevila v tom přípravném procesu a kterou z části představila už i britská ministryně kultury, sahá vlastně od té jistoty dát tedy BBC existenci zakotvenou v zákonu a ponechat financování až po možnost převést například i financování BBC pod státní rozpočet nebo převést financování BBC na dobrovolné předplatné, že by fungovala a byla financována podobně jako streamovací služby, jako Netflix nebo HBO a podobně. A zatím neexistuje politický kontext, politický konsens v tom, jak to vlastně nastavit na příští léta nebo desetiletí, a obávám se, že v tom zmatku, kterým prochází momentálně britská vláda, nebude právě BBC v příštích měsících nebo během toho příštího roku na žádnou prioritou a že to může samotnou existenci nebo poměry v BBC velice, velice poznamenat.
4: A jaké důvěře britské veřejnosti se teď BBC vůbec těší?
14: Tak ono záleží, na kterou ze statistik se podíváte. BBC se chlubí například tím, že pokud je o televizní vysílání, tak 94,8% britské populace si alespoň jednou za měsíc naladí některý z kanálů BBC. Rozhlasové stanice BBC se drží poměrně jaksi v popředí posluchačského zájmu stále, i když jim konkurují sociální sítě, tak tam má BBC vlastně podíl na trhu rozhlasových stanic, včetně těch, které jsou poslouchány přes mobilní telefony nebo přes počítače, asi 44-45%, pokud se sečtou všechny vysílací stanice, ale samozřejmě, jak jde kupředu technologický pokrok, jak se stále oblíbenější stávají sociální sítě, tak BBC musí stále více a více bojovat o své místo, o zájem posluchačů, o zájem diváků, a právě ten nový generální ředitel by měl nastavit to, aby BBC přežila, řekněme, dalších 50 let. Jestli se mu to podaří, je skutečně velká, velká otázka s tím, nebo s ohledem na to, že nemá vlastně žádné zkušenosti z mediálního trhu v Británii nebo z mediálního trhu tak v západní Evropě.
4: Doufujeme, že veslař Mark Britton převede BBC do klidnějších vod. Tak tolik londýnský spolupracovník deníku N. Ivan Kytka. Ivane, děkuji, naslyšenou.
14: Hezký den.
8: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: Vysoký zájem o hypotéky přetrvává, a to i přes mírný nárůst úrokových sazeb. Jen v dubnu na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly 44 miliard a 200 milionů korun. Meziročně to bylo o 41% víc. Vyplývá to z nově zveřejněných údajů České bankovní asociace. Téma teď probereme s hlavním ekonomem asociace Jaromírem Šindelem. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
1: Co může za ten stále vysoký zájem o hypotéky? Pořád platí, že se lidé obávají dalšího zdražování nemovitostí a chtějí kupovat co nejdřív?
15: Tak pokud se podíváme na dynamiku růstu cen nemovitostí ze závěru loňského roku, tak stále platí, že ten faktor pravděpodobně podporuje poptávku po hypotékách. Zároveň se v první čtvrtletí do té vysoké poptávky také promítly vlastně dubnové zpřísnění požadavku centrální banky ohledně takzvaných investičních hypoték, tudíž pořízení na nemovitosti na třetí či čtvrtou hypotéku, pořízení hypotéky na třetí či čtvrtou nemovitost, kterou vlastním. A pravděpodobně se do toho promítá také to, co se stalo vlastně v průběhu března, to znamená vysoký nárůst tržních úrokových sazeb vlastně v reakci na íránskou válku, a to se zatím do úrokových sazeb hypoték propisuje vlastně relativně postupně a relativně mírně.
1: A máte data o tom, jak velký podíl lidí si bral hypotéku kvůli koupi nemovitosti a kolik k samotné výstavbě, případně rekonstrukci?
15: Pokud se podíváme na hypotéky podle určení, tak ten podíl hypoték, které jsou určeny na výstavbu či spojené s rekonstrukcí, tak se trvává okolo 15%. Pokud se podíváme na hypotéky určené ke koupi, tak ten podíl zůstává také relativně stabilní, okolo 80%. Vidíme tam v posledních měsících také relativně nějaký nárůst, se týče hypoték, takzvaných hypoték bez nemovitosti. To znamená, že máte hypotéku, ale ještě nemáte úplně vybranou nemovitost, kterou si chcete pořídit, které tyto statistiky trochu zkreslují, ale dá se říci, že v posledních vlastně dvou letech se tenhle ten podíl výrazně mezi tou koupí a vlastně určení na výstavbu se výrazně nemění.
1: V dubnu začala platit přísnější pravidla České bankovní asociace, České národní banky, pro takzvané investiční hypotéky. Propsalo se to nějak ve statistikách?
15: To je právě celý ten první čtvrtletí. Vidíme tam silnou poptávku, která skutečně vybočuje z toho, co jsme viděli v závěru loňského roku. Pokud se podíváme na nově poskytnuté hypotéky, vlastně, které byly poskytnuty v závěru loňského roku, tak ty se pohybovaly okolo 30 miliard korun. Nicméně, když se podíváme na vlastně sezónně očištěná data z posledních měsíců, tak jsme se dostali ke 40 miliardám korun a v průběhu dubna vlastně ty nové hypotéky po tom sezónním očištění dosáhly dokonce 44 miliard korun. Takže ten nárůst tam z toho faktoru je pravděpodobně relativně velký, dejme tomu každý měsíc ohledně okolo 10 miliard korun, pokud to mechanicky porovnáme se závěrem loňského roku. Takže lze říci, že tahle ta příznější kritéria vedla k relativně většímu předzásobení na počátku letošního roku.
1: A rostla díky těm přísnějším pravidlům i průměrná částka poskytnutá na hypotéky?
15: To je otázka, jestli to vlastně odráží právě jenom ta přísnější kritéria nebo i samotný růst cen nemovitostí. Pokud se podíváme na průměrnou výši hypotéky, tak ta bohužel vzrostla dále. Když se koukneme na dubnová čísla, tak vidíme, že průměrná výše hypotéky dosáhla téměř 4,9 milionu korun, zatímco v závěru loňského roku ta průměrná výše byla 4,5 milionu korun a pravděpodobně se tam propisuje jak vlastně rostoucí ceny nemovitostí, tak právě ten faktor těch zpřísněných budoucích nebo těch kritérií centrální banky, který vede žadatele k tomu, že si pravděpodobně berou i o něco vyšší hypotéku, než by ve skutečnosti potřebovali. Ale pokud se podívá na tu průměrnou výši, tak ta vlastně v posledních měsících se vrátila k téměř 20% meziročnímu tempu.
1: Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace, byl naším hostem. Díky za rozhovor, naslyšenou.
15: Děkuji za pozvání, naschledanou.
4: Také v 8 hodin posloucháte Ranní plus se dnešním vysíláním s datem 18. května. Vás provázejí Šárka Feniková
1: a Tomáš Pavlíček.
8: Český rozhlas Plus.
1: A čemu budeme v našem vysílání věnovat pozornost dál? Jak na Ukrajinu a jejího prezidenta dopadá kauza bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andreje Jermaka?
4: Začínají ústní maturity, jakou váhu mají ve srovnání s didaktickými testy?
1: A loni bylo na světě popraveno nejvíc lidí od 80. let. Proč ve statistikách chybí údaje z Číny?
6: Chrání si ta čísla státním tajemstvím, takže tam se můžeme pouze domnívat, ale jsou informace o tom, že jsou to stále tisíce popravených lidí.
4: Teď má ale slovo Martin Matějka, jsou tu zprávy.
9: Moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šikut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Radiožurnál komentovat nechtěl. Rodičovský příspěvek by se mohl zvednout o 50 tisíc korun. korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Zvýšit se příspěvek má ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Pro státní kasu by navýšení znamenalo vyšší výdaje o 230 milionů korun. Pokračuje ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO.
16: Tak jak jsme slíbili v programu prohlášení vlády z 350 na 400 tisíc korun a budeme o tom samozřejmě debatovat, ale mám pocit, že samozřejmě proto vláda bude hlasovat, protože je to domluveno i koaličně a jak jsem říkal, máme to v programu prohlášení vlády a my sliby plníme.
9: Vláda by se mohla zabývat taky výběrem nového náčelníka generálního štábu. Do funkce by měl nastoupit po současném generálovi Karlu Řehkovi, kterému čtyřleté funkční období skončí v létě. Opozice kritizuje rostoucí počet zmocněnců ve vládě. Od minulého týdne jich je už 18. Ten poslední je pro plnění závazků vůči NATO. Zástupci TOP 09 mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců. Proti zřizování nových postů se vyjádřil i předseda ODS Martin Kupka.
17: Možná se dočkáme toho, že bude nový vládní zmocněnec i proto, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
9: Minulá vláda, které byl Kupka součástí, měla na konci volebního období 13 zmocněnců, tedy jen o 5 méně. Podle Havlíčka vláda některé posty zřídila kvůli nadrezortní koordinaci, napříč všemi rezorty využívá například zmocněnce pro AI.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Některým žákům posledních ročníků střední škol a gymnázií dnes začínají ústní maturity. Přesné termíny si určují ředitelé škol až do 10. června. Maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. A výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. A z těch se skládá výsledná známka na maturitním vysvědčení. Vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schybalová.
2: A co se týče třeba českého jazyka, tak z českého jazyka se může psát písemná práce i ústní zkouška a je to na rozhodnutí ředitele školy, jak ten poměr si stanoví. U nás je to 40% písemná práce a 60% ústní zkouška.
9: Dron neznámého původu zasáhl jadernou elektrárnu v Barákách ve Spojených arabských emirátech a podle vládních zdrojů dopadl do vnějšího perimetru zařízení. Abu Dhabi prohlásilo, že si vyhrazuje právo na teroristický útok odpovědět. Akci označilo za nebezpečnou eskalaci. Irán se k útoku nepřihlásil. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyzvala k maximální vojenské zdrženlivosti v blízkosti jaderných elektráren.
18: Emirátské úřady uvedly, že protivzdušná obrana sestřelila dva drony. Třetí ale dopadl v blízkosti jaderných reaktorů elektrárny Baraka a způsobil požár. Irán zintenzivnil útoky na zálivové arabské sousedy po nedávném pokusu Washingtonu eskortovat lodě Hormuzskou úžinou. Během americko-izraelské války proti Iránu dopadly v březnu střely i na iránskou jadernou elektrárnu Bushehr. Ani tam nezasáhly jadernou část zařízení. Donutili ale k evakuaci několik stovek pracovníků ruské společnosti Rosatom. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
9: Restaurátoři, kteří vyprostili lebku svaté Zdislavy z betonu, se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které zůstaly po krádeži v relikviáři v bazilice v Jablonem v Podještědí. Jak uvedl děkan dominikánského kláštera Pavel Maria Majer, zloděj při krádeži část lebky poničil.
19: Jak vytahoval lebku z hou relikviářů, tak ten otvor nebyl dostatečně velký. Došlo k narušení lebky a 5 velkých úlomků zůstalo v tom relikviáři. Tak jsem jel ty restaurátory navštívit, aby je mohli použít pro restaurování.
9: Lebku v úterý ukradl z baziliky 35-letý muž, policisté ho zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pražští radní dnes začnou projednávat metropolitní plán, podle kterého se bude rozvoj hlavního města řídit do roku 2050. Praha v něm třeba počítá s výstavbou zhruba 350 tisíc bytů. Pokud radní i zastupitelé metropolitní plán schválí, mohl by platit od 1. září. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN ale očekává, že dnes radní dokument schválit nestihnou.
20: Vzhledem k tomu rozsahu se předpokládá, že ta rada bude pokračovat ve středu a potom Další úterý 26. je výbor pro územní rozvoj a 28. zastupitelstvo.
9: A Český rozhlas dnes slaví své třetí narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve 20:15 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Belích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Pravidelné vysílání zahájila Emilie Tučková, která do společnosti nastoupila jako korespondentka, účetní a pokladní.
3: Haló, haló, ze vysílací stanice Radiožurnálu Bekbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
9: Po začátcích vysílání ze stanu se společnost několikrát stěhovala. V budově na Vinohradech, kde je rozhlas doteď, se Radiožurnál usídlil až o 10 let později. Na dálnici D6 na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů trvá dlouhé zdržení od sjezdu na Kladno a kolona z 12. kilometru popojíždí téměř 40 minut k nehodě u Jenže. Na 5. a 5. kilometru zůstává průjezdný pouze odstavný pruh. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy se sune nesouvislá fronta už před omezením na Šmejkalce a brzdí se za sjezdem na Chodce Rady na 26. kilometru. Odtud na Chodov ke sjezdu na jižní spojku pojedete přes 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme polojasno až oblačno, v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Ranní plus.
4: A máme 8 hodin a 8 minut. Přejeme vám příjemný poslech. Rusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského plánuje cílené údery pomocí dronů a raket na takzvaná centra rozhodování, prezidentskou kancelář, rezidenci hlavy státu a podzemní bunkry v Kyjevě a další místa na Ukrajině. Zelenský také varoval, že Moskva se znovu snaží do války zapojit svého spojence v Bělorusku. Prezident ale čelí i tlaku na domácí politické scéně. Nejvyšší protikorupční soud nařídil vazbu proti bývalému šéfovi jeho kanceláře Andrii Jermakovi, který býval označován za nejbližšího zelenského spolupracovníka a také za druhého nejmocnějšího muže v zemi. Na lince je ukrajinistka Lenka Výchová. Vítejte, dobrý den.
21: Dobrý den.
4: V případu Andrie Jermaka se dlouho mluvilo o tom, že proti němu vyšetřovatelé nemají dost důkazů. Teď ho vzali do vazby. Z čeho je tedy podezřelý?
21: Andrii Jermak byl obviněn z praní špinavých peněz prozatím, protože se očekává, že k tomuto obvinění přibudou i další. Je možné, že vyšetřovatelé nejen doplňovali důkazy, ale také možná delší dobu váhali, protože tlak na ně byl obrovský. No, toto obvinění je spojeno s nezákonně nabitými finančními prostředky, velmi pravděpodobně pocházejícími ze státních firem, po případě státních zakázek, ze kterých si měla zločinecká skupina brát svůj podíl a za které si blízko Kyjeva stavělo několik přátel Volodymyra Zelenského na pozemku o rozsahu 8 hektarů své luxusní vily. Předpokládá se, že to je teprve začátek, že se zatím jedná o nějakých 460 milionů, tak a teď nevím, jestli hřiven, myslím, že hřiven.
4: To není malá část, to určitě.
21: Není to málo, samozřejmě.
4: No a o čem ten případ v téhle fázi vypovídá? Že korupce mohla prosáknout až do nejvyšších pater politiky, anebo že ukrajinské protikorupční instituce pracují opravdu nezávisle, když jsou schopné obžalovat, jak jsme řekli, zřejmě druhého nejmocnějšího člověka v zemi?
21: Je opravdu velmi pozitivní zprávou to, že i v tak složité době a svědomím toho, že tyto kauzy poškodí prezidenta Zelenského, protože se jedná o jeho nejbližší spolupracovníky a tím vlastně poškodí i Ukrajinu, si ty protikorupční orgány uchovaly svou nezávislost a nebály se jít i proti druhému nejsilnějšímu člověku v zemi, když ono se o něm žertovalo, že vlastně je tím nejsilnějším, že prezident Zelenský je pouze prezidentem v kanceláři Andrije Jermaka. Tyto protikorupční orgány ustály snahu o jejich zničení v loňském roce, dostali podporu od občanské společnosti, ale také od evropských představitelů. A ta občanská společnost si v té době dovolila vlastně i ve válečném stavu jich protestovat proti omezování nezávislosti těchto orgánů. A Andrije Jermaka velká část společnosti vnímala opravdu jako velmi toxického muže. Mnoho voličů si to uvědomilo, že vlastně ten experiment s roku 2019, kdy volili nové tváře, se neosvědčil a v sociologických průzkumech nebo z nich vyplývalo, že v dalších volbách by si Ukrajinci už volili profesionály a ne, jak jsem řekla, ty nové tváře.
4: No a ono se říká, že i kdyby třeba proti Zelenskému měli vyšetřovatelé nějaké důkazy, tak to teď nic z právnického hlediska neznamená, protože v době prezidentského mandátu má imunitu. Ale jak vy jste naznačila, je to velká skvrna na jeho reputaci dovnitř země?
21: Je to velká skvrna. Prezident Zelenský opravdu má absolutní imunitu a Národní protikorupční centrála jej nemůže stíhat v této době. On se stane objektem, možným objektem, nebo může se stát objektem jejich působnosti teprve poté, co mu skončí mandát. Ale já nedokážu říct, zda se ta imunita týká pouze toho období. Jak jsem si přečetla článek 105 ústavy, tak se tam mluví pouze o období, ale já na to musí ještě odpovědět ústavní právníci, zda se to týká i činů spáchaných v tomto období, to já nevím.
4: Ale mě by zajímalo, nakolik se tyhle otázky projevují ve stabilitě vlády a vůbec na té mocenské struktuře.
21: Víte, já to zopakuju ještě jednou, i když jsem to už říkala několikrát, ono se říká, že Ukrajinci byli tak nerozumní, že v roce 2019 si zvolili to, co si zvolili, ale dnes jsou natolik rozumní, že chápou, že nemůžou vlastně oslabit svůj stát tím, že budou příliš aktivní právě proti Volodymyru Zelenskému, který pořád má velkou důvěru, i když ta důvěra pochopitelně během těch 7 let, dnes už vstupujeme do 8. roku jeho mandátu, kolísa a někdy v únoru jsme viděli velký propad důvěry v prezidentu.

0: velcí kritikové dostane tu odpověď spíše po válce a spíše bude politická.
1: Tolik ukrajinistka Lenka Výchová. Děkujeme, naslyšenou.
0: Rovněž děkuji, naslyšenou.
1: A ve studiu je s námi komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Dobré ráno, Ondřeji.
2: Dobré ráno.
1: A my se teď podíváme spíš do Ruska na popularitu nebo nepopularitu jiného muže. Podle ruské státní agentury pro výzkumy veřejného mínění VTSIOM klesla míra podpory Vladimíra Putina mezi koncem prosince a koncem dubna o 12,2% bodu, dosáhla nejnižší úrovně od začátku plošné války. A i když je to pořád hodně, 65%. Kde jsou příčiny toho poklesu popularity?
2: Tak myslím si, že je to prostě celá řada faktorů. Jak právě jeden moskevský sociolog říkal, je to podobné jako s havárií letadla. Většinou za to nemůže jedna součástka, ale je to nějak řetězec nějakých problémů. Tak ty problémy v daném okamžiku jsou takové, že narůstá únava, vlastně se zhoršující se ekonomické situace. A nepředstavujeme si to, že prostě jsou prázdné regály, samozřejmě, že ne. No, ale těch peněz prostě u těch lidí je stále méně. Do toho Ukrajinci začali zasahovat cíle v ruském týlu. Ostuda ohledně toho, že Kreml musel vlastně žádat Američany, aby mohl udělat přehlídku na Rudém náměstí, tak ta někde jako hluboko v těch lidech je. Do toho je vlastně vidět, že ta fronta se nehýbe. Že jako jakkoliv každý den v ruské televizi se oslavuje dobití a dobití dalších a dalších vesnic, takže se vlastně nic neděje. A především lidé nějak ztratili víru v samotného Putina. Že on je ten, který by tu situaci mohl nějakým způsobem vyřešit. Jestliže ještě před půl rokem i takoví ti ultralojalističtí prováleční blogeři, vlastně Putin to bylo tabu, tak dneska o něm píšou jako o senilním dědečkovi. To ještě před půl rokem by podle mého názoru mohlo skončit jako trestním stíháním.
1: No ty si připomněl, že ruská ekonomika na tom není úplně nejlépe. Ona v letošním prvním čtvrtletí klesla o 0,2%, což byl první pokles za 3 roky. Jak je to možné, když vlastně se všeobecně soudilo, že uzavření Hormuzského průlivu a ten skokový nárůst cen ropy byl pro, nebo měl být pro ruskou ekonomiku něco jako živá voda?
2: Tak ono, my ten dopad zvýšených cen uvidíme spíše až za měsíc. Teďka to jsou opravdu první lodě, které většinou jsou to peníze z ropy, která už byla jako na moři a hledala, jak obejít sankce, tehdy Američané vlastně ty sankce jako zrušili pro tyhle ty. Takže uvidíme, jak to bude. Další ale věc je, že Ukrajinci se soustředili vlastně na likvidaci té ropné infrastruktury, včetně těch ropných terminálů v Tuapse, v Novorosijsku, ale i na pobřeží Baltského moře. Takže tam, jakkoliv samozřejmě, to jsou všechno věci, které se dají opravit a také se jako opraví, nicméně odhaduje se, že třeba o 15-20% snížili jako možnosti ruského exportu, čímž trochu vlastně snížili i dopady na ty zisky, které tam přijdou.
1: No, investigativní projekt Dossier Center s odvoláním na dokumenty Kremlu uvedl, že ruská prezidentská kancelář snaží se vymyslet, jak Rusům prodat mírovou dohodu s Ukrajinou, tak, aby vypadala vítězně. O co přesně jde?
2: Tak je to dokument, který je datován nějakým koncem února letošního roku, kdy v prezidentské kanceláři byl takový jako brainstorming nebo seminář o tom, co dělat, když bude mír. A vychází z toho, že vlastně to bude za podmínek, že Rusko dobije zbytek Doněcké oblasti, nicméně Záporožskou a Chersonskou nikoli, Volodymyr Zelenský zůstane prezidentem, všechno se vlastně zmrazí, budou zrušeny americké sankce, evropské ne. Je to opět jenom jejich odhad, co by asi mohlo být, a oni říkají, musíme to rámovat jako velké vítězství Ruska, nikoli proti Ukrajině, ale proti Západu jako takovému, že my jsme prostě jedno

0: donutili přiznat, že my jsme ta velká země, které nikdo nebude říkat, co mají dělat. A co je tam také zajímavé, že vlastně říkají a tu část společnosti, právě velmi proválečnou, tak bude potřeba jako inkorporovat a eventuálně zastrašit.
1: No a když se to dá celé dohromady s tím, že Putin poprvé za 4 roky řekl, že konflikt se blíží ke konci, nebo že o ukrajinském prezidentovi mluvil jako o panu Zelenském, ne co by o nacionalistickém narkomanovi, tak co nám to signalizuje?
0: No, možná jsem jako přílišný skeptik, ale to je řeč nebo tisková konference, která se konala 9. května. To bylo přesně v ten den té ostudy na Rudém náměstí. Jo? A místo toho, aby vlastně všichni hovořili o tom, co se odehrávalo na té přehlídce, tak všichni hovořili, ježišmarja, on nenazval Zelenského narkomanem a nacistou, ale dokonce mu řekl příjmením, podívejte se na to, jo. A stejně tak všechny ty, to, co on řekl, to tam nebylo vůbec nic nového, ale všichni jako z toho mají divžené druhé Vánoce, ale uznávám, že možná jsem já příliš skeptický, no, ale jako nového tam moc není, jako no, fakticky.
1: Když říká teď mluvčí Kremlu, že by Moskva mohla obnovit ohledně ruské války na Ukrajině dialog s Evropou, tak to taky nic neznamená.
0: Ale oni to říkají celou dobu. Hmm. Oni neustále říkají, ano, my jsme připraveni hovořit s Evropou, ale podívejte se na ty evropské politiky, s kým tam máme mluvit. Vždyť to jsou prostě rusofobové, vždyť nás chtějí prostě buchví, co? Takže to je pořád vlastně dokola.
1: Tak tolik komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Díky za to, že si nás přenesl trochu na zem. A přeji hezký den.
0: Naslyšenou.
2: Je 8 hodin na 20 minut, posloucháte Hraní Plus a teď na jiné, i když také velmi důležité téma. Středoškolákům dnes začínají ústní maturitní zkoušky. Maturanti ji povinně skládají z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyku, pokud jim tuto část škola neuznala na základě jazykového certifikátu. Stejně je to u matematiky. Někde stačí didaktický test, který už mají maturanti za sebou, jinde je ještě součástí profilové části zkoušky. Ústně se zkouší také volitelné předměty a odborné předměty na středních odborných školách. Do vysílání teď zvu předsedkyni Asociace gymnázií a ředitelku Pražského gymnázia nad Čtolou Renátu Schejbalovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Úspěšnost u didaktických testů byla letos vyšší než v loni. Neuspělo jen v uvozovkách jen 9,5% studentů oproti loňským více než 12%. Může k ústní zkoušce ten, kdo neprošel didaktickým testem?
3: Ano, v ústní zkoušce může nastoupit ten, který neuspěje v didaktickém testu a didaktický test si může zopakovat potom na začátku září.
2: A na vašem gymnáziu uspěli všichni?
3: Ano, uspěli všichni.
2: Nejvíc problémů bylo i letos u matematiky, přesto, že si ji vybralo jen 18% studentů, ještě o procento méně než loni, a na splnění testu stačilo 17 bodů z 50. Čím si to vysvětlujete?
3: No, matematika je obecně strašák, obecně se matematiky studenti bojí. Testy, které, nebo to zadání, tak jak je zadáno, tak je zadáno trošku jinak, než jsou asi zvyklí na středních školách. Volí se to málo maturantů, protože spoléhá na angličtinu, protože angličtina jim přijde lehčí a angličtinu si domnívají, že zvládnou. U nás teda je ta situace jiná, u nás většina maturuje z matematiky.
2: A také všichni uspěli nebo spadli mezi těch 12 nebo skoro 13%, kteří to z těch 18% neudělali, 18 berme jako 100%?
3: Ne, všichni uspěli a někteří konali i tu matematiku rozšiřující a tam také uspěli.
2: Hmm. Teď jsme tady na začátku ústních maturit, jakou mají váhu v porovnání s těmi písemnými?
3: Myslíte s didaktickými testy?
2: Ano, přesně tak.
3: Didaktické testy vůbec nemají na tu profilovou část vliv, to je jedna záležitost a profilová část, která dneska začíná, je druhá záležitost, takže tady se hodnotí známkou, hodnotí učitelé a potom na vysvědčení dostávají z těch předmětů, které si zvolí v profilu, známku, zatímco z didaktického testu mají na vysvědčení pouze uspěl, neuspěl a procenta, nakolik uspěli u toho testu.
2: Čili i když má někdo třeba z českého jazyka a literatury v didaktickém testu třeba jenom minimální počet bodů, který byl zapotřebí, tak ještě může mít jedničku z češtiny na maturitní vysvědčení?
3: Může, protože tam vůbec to nehraje roli. Z češtiny je teda určitě ústní zkouška, je i písemná zkouška, to znamená slohová práce, a tam potom nějakým poměrem u nás 40:60 se započítávají výsledky té písemné a té ústní zkoušky.
2: Existují nějaká jasně daná kritéria pro hodnocení ústní části maturity, nebo záleží na komisi, jak výkon studenta vyhodnotí?
3: Záleží na jednotlivých školách, záleží na komisi, jednotná kritéria neexistují nebo nejsou vydána. Školy mají za povinnost vydávat právě svoje vlastní kritéria hodnocení.
2: A na co se třeba klade důraz u vás?
3: U nás se klade důraz na jednak znalost a jednak i projev, to znamená, jakým způsobem se studenti vyjadřují, zda umí vyjádřit svou myšlenku, zda se umí orientovat v problému a podobně.
2: Pokud student z nějakého důvodu u ústní zkoušky pohoří, může to být i třeba z nepřekonatelné trémy, platí stále, že opravné termíny jsou na podzim?
3: Ano, platí to stále. Na podzim se konají opravné zkoušky, jednak didaktických testů. Ty se konají obvykle hned na začátku září a v průběhu září potom se koná druhý termín profilové části.
2: Letos měli ředitelé škol možnost nahradit studentovi profilovou část maturity komplexní profilovou prací. Měl o to někdo na vaší škole zájem, nebo ten impuls by musel vzejít od vás jako ředitelky, že byste zadala nějakou práci, ke které by se teprve student přihlásil?
3: Ano, ten impuls musí být od ředitelů škol nebo od ředitele té konkrétní školy. Co se týče té komplexní maturitní práce, my se domníváme, že je vhodná spíš pro odborné školy než pro gymnázia. Na naší škole například se konají obhajoby maturitních prací, ale to je pouze vlastně z jednoho předmětu, kde místo ústní zkoušky tvoří maturitní práci a potom ji obhajují.
2: Renáta Skejbalová, ředitelka Pražského gymnázia nad Čtolou a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií, byla naším hostem. Děkuji, naslyšenou.
3: Taky děkuji a maturantům přeju pevné nervy. Naschledanou.
2: My samozřejmě taky.
1: A teď si řekneme, co se právě děje nebo co se předpokládá, že se stane. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Ruské útoky na Ukrajině v uplynulých hodinách si vyžádali asi 40 zraněných a jednoho mrtvého, hlásí místní úřady. V Dnipru utrpělo zranění 18 lidí. A česká vláda dnes projedná novelu o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností.
2: Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení o nadcházejícím víkendu v Brně je stále v plánu, a to navzdory tomu, že poslanecká sněmovna před pár dny odhlasovala usnesení, ve kterém žádá o zrušení akce. V té souvislosti dnes České noviny přináší rozhovor s šéfem sudetoněmecké organizace Bentem Posltem. Začetl se do něj i Viktor Daněk, vedoucí pražské kanceláře Institutu pro evropskou politiku Europeum, který pročítal dnešní domácí tisk, a na titulce deníku N ho právě zaujala velká fotka předáka sudetských Němců.
4: Poselce v rozhovoru pozastavuje zejména nad postojem hnutí ANO, jelikož podle něj premiér Andrej Babiš ještě před 2 měsíci v Mnichově ubezpečoval, že s ním považuje za čistě soukromou záležitost, do které se vláda nebude vměšovat. Posel dále říká, že ho reakce, zejména tedy míra nenávisti, nepřekvapila, ale nečekal prý současně míru solidarity ze strany části české veřejnosti, ta ho zase potěšila. V rozhovoru odpovídá také na osobnější otázky týkající se odsunu jeho rodiny, popisuje, že byl vychován k lásce k Česku a že rány, které jeho rodina utrpěla, nevyčítá Čechům, ale nacionalismu. No a mimochodem, to není jen deník N. Kratší rozhovor s Bertem Posltem najdeme také v dnešním Právu.
2: No a v deníku Právo ještě zůstaneme. Ten si nechal zpracovat průzkum veřejného mínění v souvislosti se zamýšleným zrušením koncesionářských poplatků. Co na něm podle tebe stojí za pozornost?
4: Je toho více, agentura NMS v průzkumu požádala respondenty, aby ohodnotili dosavadní výkon ministra kultury Otto Klempíře z motoristů známkou jako ve škole. V průměru mu vyšla nelichotivá čtyřka, nepřekvapivě propadl především u voličů opozičních stran, ale i u vládních voličů to není o mnoho lepší, tam to vytáhl jen na trojku. A sami voliči vládních stran v průzkumu uvedli, že nepovažují reformu médií veřejné služby za prioritu. Ředitel agentury Jakub Bakule k tomu pro Právo říká, že zamýšlené rušení koncesionářských poplatků tak je buď to osobním projektem některých politiků, anebo reakcí na volání, ale pouze menšiny voličů. Data průzkumu také potvrzují vysokou důvěru v Českou televizi i Český rozhlas a je tam také množství dalších zajímavých dat. Koho by zajímali, tak je najde i s pěknou infografikou právě v dnešním Právu.
2: Zaujalo tě ještě něco dalšího v dnešních novinách? Co bys třeba doporučil k přečtení?
4: Já se vrátím ještě do Hospodářských novin, tam toho je více. Deník se rozhovorem vrací ještě k návštěvě finského prezidenta Alexandra Stuba v Praze, který mimo jiné otevřel naši konferenci Evropa jako úkol, musel jsem se pochlubit. Píšou také o takzvaných akceleračních zónách, které mají Česku pomoct zrychlit investice do obnovitelných zdrojů a tedy cestu k levnější elektřině, ale zatím akcelerovaly jen emoce, poznamenává v titulku autor článku, který se vydal navštívit veřejné projednávání návrhu. A hned na další straně stojí za přečtení velmi zajímavý článek, respektive studie, která se věnuje českému startupovému prostředí a ta potvrzuje, že Česko umí startupy rozjet, to je povzbudivá strana té zprávy. Ta trochu méně povzbudivá je, že ve fázi růstu často firmy jsou nucené stěhovat se do jiných zemí.
2: Z českých deníků vybíral Viktor Daněk.
1: A úplně neutrálně po té zprávy vám teď předloží Martin Matějka.
5: Český rozhlas Plus.
6: Při nočním ruském úderu na Ukrajinu zemřel jeden člověk, další nejméně 30 jsou zraněné. Moskva zaútočila více než 500 drony a 22 raketami, uvedlo to ukrajinské letectvo. Ve městě Oděsa na jihu země bezpilotní letouny zasáhly obytné budovy a mateřskou školu. Útoky mířily taky na Dnipro, Záporoží nebo Cherson. Ruská protivzdušná obrana v noci zase sestřelila 50 ukrajinských dronů, například nad Rostovskou a Bělogorodskou oblastí, informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit, počítá s tím návrh ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Příspěvek se má zvednout ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Středoškolákům začínají ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Režimy po celém světě loni popravili nejvíc lidí za posledních 44 let, informovala o tom nezisková organizace Amnesty International. Zaznamenala více než 2700 poprav, z toho naprostou většinu na Blízkém východě. To je o 78% víc než v roce 2024. 2159 lidí popravil iránský teokratický režim, 356 lidí popravili úřady v Saudské Arábii, většinou za drogové delikty. Do celkové statistiky nejsou zahrnuty tisíce poprav v Číně. Peking je největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Tamní úřady ale přesné údaje nezveřejňují. Na dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy budete brzdit za sjezdem na Lysou na 17. kilometru. Nesouvisle se popojíždí až za sjezd na Úvaly na 7. kilometr, je to jen kvůli silnějšímu provozu, o nehodu se nejedná. Z dálnice D6 na trase Karlovy Vary Praha neseme lepší zprávu od Jenče. Následky nehody na kilometru 5,5 se podařilo odklidit, opět se projíždí oběma pruhy, kolona se téměř celá rozjela. A na dálnici D7 před Prahou směrem ze Slaného čekejte zdržení před omezením u letiště. Fronta od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru je na 10 až 15 minut. Zpomalíte i ve směru z Prahy, kratší kolona popojíždí z odbočky na Horoměřice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Ranní plus.
2: Posloucháte ho 3 minuty po 8:30. Dobré ráno přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Nejméně 2707 lidí v 17 zemích bylo popraveno v loňském roce. Představuje to meziroční nárůst o 78%, za kterými stojí hlavně Irán. Čísla přináší nová zpráva organizace Amnesty International. Irán loni popravil nejméně 2159 lidí, nejvíc za posledních 30 let. K výraznému zvýšení došlo i v Saudské Arábii nebo Kuvajtu. Ve statistikách ovšem chybí data z Čínské lidové republiky, která přitom podle expertů zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. A mluvit o tom teď budeme se sinoložkou Olgou Lomovou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Čína si svoje čísla o popravených chrání státním tajemstvím. Proč?
7: No, hlavně asi proto, že aspoň donedávna dost usilovala o to, aby měla pověst jaksi dobrého státu, státu, který splňuje všechny standardy mezinárodního práva a tak dále. A ty statistiky popravy by jí, tak říkajíc, zkazily pověst. Zveřejňovaly se například v době, kdy Čína aspirovala na olympijské hry v Číně a kdy naopak, jak se tě v těch statistikách ukazovala, že tohle praxi omezuje.
2: A dá se tedy alespoň odhadnout, k jakému počtu poprav ročně v Čínské lidové republice dochází?
7: Já se obávám, že to není dost dobře možné. My víme o některých rozsudcích k trestu smrti z velkých kauz takzvaných protikorupčních, kdy se Xi Jinping vyrovnává tedy s nepohodlnými osobami, ale určitě i v reálně skorumpovanými vysokými funkcionáři. Víme například, že tuším před 2 nebo před 3 lety byl popraven vysoký představitel jedné ze státních bank, ale celá řada význačných politiků nebo tedy představitelů toho režimu v posledních letech byla odsouzena k trestu smrti takzvaně s 2letým odkladem a většinou pak se ten trest smrti překlápí u těchto vysoce postavených lidí do vězení, do životního vězení. Ale takový ty popravy na nižší úrovni, ať už jsou to kriminální činy, anebo jsou to prostě lidé z nějakého důvodu nepohodlní a zejména potom v těch oblastech, kde žijí národnostní menšiny, tak o tom vlastně vůbec nemáme zprávy.
2: Ono se asi dá také pochybovat o tom, zda jsou to vůbec popravy, tedy usmrcení v souladu s právem nebo justiční vraždy, je to tak?
7: No, tohle je velmi citlivá otázka zase. Čínská lidová republika se snaží vytvořit dojem, že je tam vláda práva, že je to právní stát. Takže i ty křiklavě nespravedlivé rozsudky, které se k nám dostanou, o kterých se dozvíme, jsou vždy komentovány s tím, že k ním bylo, že k ním jaksi soud dospěl striktně podle zákona. To byl konec konců i příklad Liu Xiaopoa, který teda nebyl popraven, ale byl uvězněn na doživotí. Tak vlastně tyhle ty jako věci se strašně těžko posuzují, protože jsou v právním rámci, který z našeho hlediska by byl bezprávím, ano, ale v Číně se to jaksi převádí jako výkon práva.
2: A oficiálně za jaké přečiny se tedy v Číně uděluje trest smrti?
7: No, zase ta škála je široká, ale patří tam něco, co jako vedle tedy hrdelních zločinů a skutečně těžkých zločinů, které mají na svědomí smrt lidí, tak se tam zahrnují i zločiny, které jsou velmi problematické a to je například podvracení nebo rozbíjení protistátní činnost. Mimochodem drogy, pašování drog je velký problém a tady zase Čínská lidová republika vzbudila velkou pozornost, když popravila občany Kanady jako ty, kteří pašují drogy a ani apel ze strany kanadských úřadů nepomohl a ti lidé byli popraveni. Takže třeba o tom víme, to je zase asi před 2 lety.
2: Napadá mě právě, že když už čínští prokurátoři trest smrti někomu navrhnou, je možné to ještě s pomocí advokátů zvrátit nebo je ve většině takových případů už prakticky rozhodnuto?
7: jak funguje ten čínský právní systém, tak nejenom v těchto případech, ale když jednou se rozhodne, tak sice formálně je možné se odvolat, ale zvrátit rozsudek jednou vyřčený je velmi problematické. Se nestává prostě, to je naprosto výjimečná situace.
2: Je známo, v jakých provinciích nebo autonomních oblastech dochází k největšímu počtu exekucí?
7: Nevíme to. My můžeme typovat a zase to jsou nárazové situace, že například, když začala ta velká kampaň na vlastně rozbití ujgurské komunity, tak máme odhady, že tam prostě probíhalo mimo jiné, kromě toho, že lidé byli zavířeni na převýchovu do těch táborů a dalším způsobem byli kontrolovaní a dostávání pod kontrolu, takže tam proběhla vlna poprav. Ale jako tyhle ty věci se dějí za zavřenými dveřmi a nemůžeme, opravdu můžeme jenom spekulovat.
2: Paní Lomová, a co vůbec znamená poprava pro zbytek rodiny, kromě tedy té emoční ztráty? Má to na ně dopad ještě nějaký další?
7: No samozřejmě jsou to příbuzní zločince a tím jsou v tom systému, kde vlastně jsou lidé v takové síti kontroly, tak jsou automaticky podezřelí, dostávají se do znevýhodněné situace. Jsou to tedy příbuzní zločince.
2: Říká synoložka Olga Lomová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
7: Já také děkuji, nashledanou.
1: A tohle interview skončilo 5,5 minuty před 9:15 v Ranním plusu. Od minulého týdne má vláda dalšího zmocněnce, tentokrát pro plnění závazků vůči NATO. Celkem jde o 18. takový post tohoto kabinetu. A ač některé funkce zmocněnců vznikly před mnoha lety, řadu z nich zřídila až tato vláda. Opozice tato místa nazývá trafikami. Podle některých odborníků zas někteří slabší ministři dostávají k ruce právě zmocněnce.
8: Na vládě jsme schválili pozici nového zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO, kterým se stal pan Jakub Landovský. Není to žádná trafika.
9: Takhle premiér Andrej Babiš z hnutí ANO oznamoval zatím posledního z nových vládních zmocněnců. Podle informací úřadu vlády jich má kabinet 17. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO zřídila vláda některé nové posty v případě, že je potřeba koordinovat činnost více rezortů. Navíc podle něj můžou být časově omezené.
10: Typický příklad je ten stavební zákon, který byl tak náročný, že jsme museli vlastně vzít člověka z trhu, který tomu dobře rozumí. Dalším typickým příkladem je pan Landovský, což se projevilo v tom, že za tím, kdo má na starosti ten rozpočet ve smyslu uznávání, neuznávání, tak chodili různý rezorty. A odezva byla, že tam jako buší na zavřený dveře někdy.
9: Nevždy, ale podle všeho jde o nápad celé vlády. Takhle mluvil ministr sportu Boris Šťastný z motoristů o jmenování Jakuba Landovského.
11: Toto je plně v gesci pana premiéra, to je potřeba jenom respektovat a je dobře, že taková pozice vzniká.
9: A takhle zase přímo předseda vlády o jmenování Filipa Turka.
12: Kauza Turek, ano, já už to chci mít z krku. Teďka je vládní zmocněnec, ať se připraví na to, že v Evropě budeme přesvědčovat další členské státy, jak zachránit tu Evropu.
9: A opozice kritikou nešetří. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců.
13: Pozor, já neříkám, že každý zmocněnec vlády je k ničemu. Řada z nich má své opodstatnění. Nicméně tato vláda jich má mimořádně hodně a myslím si, že ty pozice trochu zneužívá a zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO je fakt zbytečná pozice. Na to máme ministra obrany.
9: Komentáře na účet Filipa Turka si třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib neodpouští ani v poslanecké sněmovně.
14: Tady zmocněnec pro záležitosti související s Třetí říší pan Filip Turek.
9: I bývalý ministr dopravy a současný šéf ODS Martin Kupka zřizování nových postů nechápe. Minulá vláda, které byl součástí, jich přitom měla na konci volebního období jen opět méně.
15: Když si tahle vláda s něčím neví rady, tak tam hned hodí nového zmocněnce. Možná se dočkáme toho, že bude nový vládní zmocněnec i proto, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
9: Na potřebnosti některých zmocněnců se ale přece jen současná i bývalá vláda shodnou. Jak doplňuje Karel Havlíček, Hamáček jako ministr průmyslu a obchodu.
10: Typický příklad je zmocněnec pro AI. On je u mě, ale pan premiér ho využívá i pro aktivity spojené s AI prostě napříč jednotlivými rezorty.
9: Podle odborníků mají vládní zmocněnci smysl tam, kde pro určitou oblast chybí ministerstvo. Politolog Jiří Pehe zmiňuje třeba zmocněnce pro lidská práva.
16: Této vládě se to rovná skoro epidemii, protože ten počet zmocněnců je velmi vysoký, navíc ti zmocněnci mají takové trochu nejasné postavení. Pokud jsou ty pozice zmocněnců vytvářeny v oblastech, kde nepůsobí ministr a vláda tam chce nějakým způsobem působit, tak ty pozice se v minulosti osvědčily.
9: Dlouhodobě má Česko i třeba zmocněnce pro Balkán, pro záležitosti romské menšiny nebo pro spolupráci na hraničních vodách. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Je 8 hodin 43 minut, posloucháte Ranní plus. V Brně dnes začíná cesta vzdělávací vesmírné rakety Space Bus po českých regionech. 18-metrová mobilní raketa umožní především dětem se vydat ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země. Roadshow je součástí projektu Česká cesta do vesmíru a raketa zamíří hned do několika krajů. Podrobnosti přímo z místa a z příprav rakety v Brně má náš reportér Marek Hensl. Dobrý den.
17: Dobrý den.
2: Tak vy jste na brněnském Moravském náměstí, kde se raketa připravuje. Jak to tam teď vypadá?
17: Organizátoři právě dokončují přípravy 18 metrů dlouhé mobilní rakety, aby se v 10 hodin mohla otevřít prvním školám i veřejnosti. Na první pohled připomíná futuristickou kosmickou loď. Ve skutečnosti jde o 18 metrů dlouhou mobilní raketu, která se dá převážet mezi městy a za několik hodin proměnit běžné náměstí nebo parkoviště v malé vesmírné centrum.
2: A co všechno lidé při virtuálním letu Space Buzzu zažijí?
17: Uvnitř jsou technologie virtuální reality, hydraulická sedadla i speciální pohyblová platforma. Takže lidé při virtuálním letu vidí nejen vesmír okolo sebe, ale pohyb rakety také fyzicky cítí. 15-minutový virtuální let simuluje cestu na oběžnou dráhu Země. Účastníci se tak podle spoluorganizátora a ředitele Hvězdárny a planetária Brno Jiřího Duška podívají na planetu podobně, jako ji vidí astronauti z Mezinárodní vesmírné stanice.
18: Člověk se posadí, nasadí si takové ty speciální brýle a zažije něco jako by výlet na oběžnou dráhu planety Země, pohled na planetu Zemi a potom návrat zpátky. Je to hezká podívaná, která tak trošku přibližuje to, co by mohl zažít Aleš Svoboda, náš budoucí český astronaut.
2: Marku, a předpokládám, že ta raketa leží na Zemi, že nestojí.
17: Ano, leží na Zemi, je na takovém podvozku a je tady zaparkovaná u silnice.
2: A tak děkuji, že si tomu dokážu představit. A pro koho je ten program primárně určený?
17: Jde hlavně o vzdělávací program hlavně pro školy, hlavně pro žáky druhého stupně základních škol. Nejde jenom o ten samotný let, děti se na něj připravují už ve třídě, pracují s výukovými materiály a školy si pak vybírají vlastní posádku, která virtuální misi absolvuje. Organizátoři tím chtějí děti motivovat ke studiu technických a přírodovědných oborů, ale také k většímu zájmu o vědu nebo ochranu planety. Zároveň se ale Space Bus otvírá i veřejnosti, hlavně rodinám s dětmi.
2: A kde všude tady budou moct rodiny s dětmi nebo školy tu raketu v následujících dnech vidět a navštívit?
17: Roadshow dnes startuje v Brně na Moravském náměstí a potrvá až do 13. června, doplňuje Jiří Dušek.
18: Dnes a zítra parkuje na Moravském náměstí, tady v centru města Brna, a v dalších dnech navštíví Jižní Moravu. No a příští týden bude pokračovat na Severní Moravě, potom bude pokračovat do Plzeňského kraje a nakonec začátkem června celé to své tour, to roadshow, zakončí v Praze.
17: V různých regionech jsou připraveny i doprovodné programy, například ukázky vojenské techniky, armádní překážková dráha, chemická show pro děti nebo obří nafukovací modely planet. Přesné termíny a místa jednotlivých zastávek lze najít na webových stránkách českacestadovesmíru.cz.
2: No a právě součástí tohoto programu je i tahleta raketa, protože my už jsme to zmiňovali nějak na začátku, že to není jenom takový izolovaný projekt.
17: Ano, přesně tak. Space Bus je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru, která propojuje vzdělávání, výzkum i český kosmický program. Cílem je ukázat, že vesmír není jen záležitostí velkých firem nebo velmocí, ale že se do něj stále více zapojují i české firmy, univerzity a nebo naše armáda. Zároveň projekt upozorňuje na přípravu české mise na Mezinárodní vesmírnou stanici Aleše Svobody.
2: Jak vypadá raketa Space Bus, která se právě teď chystá pro první návštěvníky na Moravském náměstí v Brně, nám přiblížil vědecký reportér Marek Hensl. Děkujeme, naslyšenou.
17: Krásný den, naslyšenou.
1: z celého vesmíru zpráv bleskově 3 body. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Ceny ropy se zvyšují, Brent přidává 1,7% na 111 amerických dolarů za barel. Podle analytiků slábnou naděje na brzké ukončení konfliktu na Blízkém východě. A Český ústavní soud odmítl stížnost aktivistky Nelly Liskové za nenávistné a manipulativní příspěvky na sociálních sítích o Pirátech a Ukrajině, dostala podmíněný trest.
2: Nekonečné množství informací online, interaktivní aplikace AI, asistenti nebo vzdělávací videa versus papírové učebnice. Kvalita zdrojů informací je ve vzdělávání aktuální víc než kdy dřív a proto dnešní vydání podcastu Reparát věnujeme pozornost standardům kvality učebnic pro základní školy. Kolegyně Markéta Vosková se zeptala Jana Vöröše Mušuty, programového ředitele Eduinu, kdo nebo co ovlivňuje kvalitu učebnic na tuzemí. Trhu.
19: Když učím na základní škole, tak si mohu jako učitel vybrat jakoukoliv učebnici, nemusí mít doložku ministerstva školství. Ta doložka teďka slouží jako pečeť kvality, kterou dává ministerstvo školství a má zejména sloužit k tomu, že se v tom procesu ověří, že ta učebnice odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu, který se nyní mění. Ten proces je do jisté míry formální, dává se žádost na ministerstvo, pak se dává k posouzení dvěma recenzentům v současnosti. Pokud se shodnou na kladném posudku, tak ministerstvo vydá rozhodnutí o té doložce. Ministerstvo školství nyní právě ten proces upravuje. Bude do budoucna stačit jenom jeden recenzent, nikoli dva. Trochu to vyvolává dojem, že ministerstvo právě šetří nějaké statisíce jednotky milionů na tom samotném procesu a trochu i obavu, jestli to nebude na úkor kvality posuzování těch učebnic. A tak uvidíme. Málo kdy se stane, že učebnice doložku nedostane, spíše se tam vychytají nějaké formální nedostatky, omyl třeba, překlepy a podobně, ale že by se řešily věcné didaktické problémy, to se v médiích neřeší, on na to také není prostor, je to složitá otázka. A ani v tom řízení se moc neřeší, protože nejsou jasně stanovené standardy kvality co do didaktiky a obsahu těch učebnic.
20: Mluvíme o tvorbě učebnic v kontextu toho, že tady probíhá revize rámcových vzdělávacích programů, kterou ministr školství Robert Plaga přesunul o rok v čase dopředu. Jak docílit té vyšší kvality učebnic?
19: Já myslím, že to byl jeden z důvodů pro posunutí právě náběhu nových rámcových vzdělávacích programů, aby nakladatelé měli možnost připravit nové řady učebnic. Protože myslím, že pan ministr Plaga si uvědomuje tu důležitost provázanosti učebnic se změnou kurikula, protože když se kurikulum začínalo měnit, začínala ta reforma, tak vlastně jeden z hlavních důvodů, proč tomu tak bylo, je, že jsme chtěli změnit to, že se děti ve třídách učí to, co považujeme za nedůležitá fakta, místo toho, aby se učili užitečné gramotnosti nebo kompetence. A abychom tuto proměnu udělali z toho memorování fakt na kompetence, tak záleží, co děláme v těch hodinách konkrétně. A to, jak jsem říkal na začátku, do velké míry determinuje to, že 80% učitelů používá nějaké formy učebnice, takže ta podoba těch učebnic. A dalším důvodem pro revizi kurikula bylo přehlcení žáků množstvím dat a informací. A toto přehlcení také není způsobeno primárně kurikulárním dokumentem, rámcovým vzdělávacím programem, ani tím současným, a nevyřeší to ani ten nový. To přehlcení je právě způsobeno tím, že v těch učebnicích je to hodně a je tam všechno. Takže dokud se nezmění ty učebnice, tak samotná reforma vlastně nemá skoro šanci na úspěch. Takže je dobře, že se vytvořil prostor pro to ty učebnice trochu víc přizpůsobit. Ono se to samozřejmě děje, ale co potřebují nakladatelé, je jasně říci, jak bude vypadat ten proces, kolik do toho vlastně oni mají financovat, protože musíme mít na mysli, že to je pořád tržní prostředí, oni musí ty učebnice potom prodat. A i když ji prodávají hodně, tak ji prodávají s celkem malou marží. A pro ty předměty, které nejsou tak stěžejní, tak je tam velmi malý prostor pro ty nakladatele vlastně investovat do těch učebnic a musí mít jistotu, že se jim ta investice vrátí. A myslím, že tohle je nejslabší místo, že stát neumí moc komunikovat s nakladateli učebnic o tom, co po nich chce. Neumí jasně říct, že pokud to nedostane, tak tu doložku ta učebnice nezíská, což hodně sníží její prodeje a vytvoří tím tlak na ty nakladatele, aby dbali na kvalitu.
2: Říká Jan Vöröš Mušuta a o podobě učebnic, které odpovídají vzdělávacím potřebám 21. století, uslyšíte v Reparátu dnes po 14:30. Pořad můžete odebírat jako podcast v aplikacích nebo na webu Plusu a najdete tam všechny odvysílané díly.
5: Posloucháte Ranní Plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: A teď nás posloucháte necelých 8 minut před 9 hodinou. Úplné zrušení linek do některých destinací a omezení spojů do dalších. Letecká společnost Smartwings přes léto upraví svůj provoz. Cestující se letos se Smartwings od 1. června do 31. srpna například nedostanou přímým spojem z Prahy do francouzského Toulouse, rumunské Bukurešti nebo belgického Bruselu. Už dřív oznámila omezení spojů pro letošek třeba německá Lufthansa. Podrobnosti má Vít Andrle z domácí redakce. Dobrý den, Vítku.
0: Dobrý den.
1: Jaká další omezení spojů aerolinka, tedy Smartwings, oznámila?
0: Tak například do Madridu, Valencie nebo na ostrově Madeira a Mallorca sníží Smartwings počet letů, a to ze 7 na 6 týdně. Omezení se dotkne taky třeba Paříže, tam bude společnost vypravovat jen jedno spojení denně na místo dosavadních 3. Mluvčí Smartwings Vladimíra Důvkovák úpravy letového řádu uvedla, že ho společnost takto mění standardně a teď tím Smartwings reaguje na vývoj poptávky. Na otázku, jestli to má spojitost se zdražujícím leteckým palivem v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě, ale Důvková neodpověděla. Cestující, kterých se omezení dotkne, můžou požádat Smartwings o vrácení peněz anebo změnu letenky na jiný termín.
1: No, zajímalo by mě, jestli bude mít to rozhodnutí Smartwings nějaký vliv na letní zájezdy od cestovních kanceláří, protože co si budeme povídat, tohle, co jsme jmenovali na začátku, jsou dost oblíbené destinace.
0: Je to tak, ale nemělo by to mít vliv. Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková řekla, že jde o linky, kde je velká konkurence aerolinek a cestovní kanceláře si s tím tedy dokážou poradit.
21: Není to pro ně rozhodně nic neobvyklého. Nabízí klientům jak přesměrování spoje či posunutí termínu zájezdu. Dané destinace se standardně létají, klienti jsou jen přesměrováni na jiný spoj nebo aerolinku.
0: Oslovili jsme taky další společnosti, které z Prahy létají do různých destinací, například Ryanair, Wizz Air a EasyJet. Poslední jmenovaná aerolinka žádné omezení neplánuje a ostatní dvě na dotazy zatím neodpověděly. Z jejich dřívějších vyjádření ale zatím žádné zrušení letů nevyplývá. Ještě připomenu, že německá aerolinka Lufthansa oznámila už v dubnu, že do října zruší 20 000 letů na kratší vzdálenosti. Společnost si od toho slibuje úsporu přibližně 40 000 tun leteckého paliva.
1: No, je běžné, že aerolinky omezují takhle brzy před letošní sezónou ty své lety, teď myslím letní sezónu?
0: Na to jsme se ptali experta na leteckou dopravu ze společnosti Deloitte Alana Noumana a podle něj jen když k tomu mají silný důvod. Dodal ale, že evropské aerolinky zatím omezily jen několik procent svých spojů, a to zejména na linkách, které jsou hůř výnosné. Letecké společnosti teď podle Noumana řeší hlavně právě zdražující letecké palivo, kerozín. Jeho cena se podle Noumana od začátku americko-izraelských úderů v Iránu zvýšila zhruba o 65% a je teď podle něj na cenové úrovni jako na začátku ruské agrese na Ukrajině v roce 2022. Cestující to ale zatím nepocítí, protože většina aerolinek podle Noumana nakupuje palivo dopředu. Problém by ale podle něj byl, kdyby ceny paliva zůstaly delší dobu vysoké.
22: Znamenalo by to pro aerolinky pokračující tlak na provozní náklady. V praxi by se to pak s velkou pravděpodobností promítlo do cen letenek a zároveň do nabídky spojů, jelikož aerolinky by dále omezovaly méně profitabilní linky a opatrněji plánovaly kapacitu.
0: Třeba společnost Smartwings už ale podle mluvčí Vladimíry Důvkové zareagovala na skokové zdražení cen paliva tím, že zvýšila tzv. Palivový příplatek, který pokrývá právě kolísející ceny pohonných hmot. O kolik ho Smartwings zvedli, ale Důvková neuvedla.
1: Tak kolik Vít Andrle z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: A teď něco, co znají hlavně asi rodiče malých dětí. Někdo brokolici obalí omáčkou, někdo zase rozmixuje špenát s borůvkami nebo banánem do ovocné šťávy a jiný vyhrožuje, že když děti nebudou jíst zeleninu, tak neporostou. Zkrátka jsou různé způsoby, jak děti přimět jíst zeleninu. Vědci ale možná mají řešení, jak dětem zdravou součást jídelníčku zatraktivnit, a detaily má Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré ráno, to jsem opravdu zvědavá. Na co tedy přesně ti vědci přišli?
23: Čím dříve děti zelenině vystavíte, tím větší je pravděpodobnost, že ji budou jíst. A ideálně začít už před narozením. Vědci totiž zjistili, že malé děti, které byly opakovaně vystaveny zelenině už v děloze, poté například na květák nebo brokolici reagovaly pozitivněji. Důsledky této studie by mohly být podle autorky výzkumu Nandy Reislandové z britské univerzity v Durhamu obrovské, protože by díky tomu mohlo od dětství víc lidí jíst zeleninu a populace by tak mohla být zdravější.
2: No, jinými slovy, začíná to u nás rodičů. Takže, ale jak na to vlastně vědci přišli? Jak je to napadlo začít u těch matek?
23: Ten výzkum zní poměrně jednoduše, vyšel ve vědeckém časopise Vývojová psychobiologie a jeho detaily přiblížil britský deník Guardian. Vědci dali jedné skupině těhotných žen kapsle s práškem z kapusty, druhá skupina konzumovala tobolky s mrkvovým práškem, pak vědci sledovali výrazy dětí. Nejprve ještě v děloze pomocí ultrazvuku, potom po narození a pak asi ve 3 letech. Děti jejichž matky polikaly kapsle s mrkvovým práškem, potom pozitivně reagovaly na vůni mrkve. Když jim ale vědci dali kapustu, tak se šklebily. Matky dětí, které byly v děloze naopak vystaveny kapustě, negativně reagovaly zase na vůni mrkve.
2: A co si z toho výzkumu můžeme odnést?
23: Z dlouhodobého hlediska mají děti radši tu zeleninu, s kterou přišly do styku ještě v děloze. Podle vědců lze tak z výzkumu vyvodit, že kontakt s určitým druhem zeleniny v děloze může u dětí vyvolat vzpomínku na tuto zeleninu a může to ovlivnit jejich stravovací preference ještě dlouho po narození. Podle Reislandové je ale slabinou výzkumu fakt, že se ho zúčastnilo jenom 12 dětí. Podle vědkyně by stálo za to provést rozsáhlejší výzkum s větším počtem účastníků. Pokud by to vedlo k celkově zdravější populaci, jak výzkum naznačuje, tak by to podle ní stálo za to. Jinak doplním, že mrkev a kapustu dostávali těhotné v kapslích, protože s pitím tolika mrkvového nebo kapustového džusu, ač byly kvalitní a prý dobré, měly některé ženy problém.
2: Já si myslím, že by se to mělo rozšířit nejenom na počet dětí, ale i na tu věkovou strukturu, protože pak třeba ta puberta, to mám zase osobní zkušenosti já, že tam potom dostat do dětí nějakou zeleninu je možná obtížnější než do těch batolat. Tak možná, že by zafungovalo, kdybychom věděli a odůvodnili si, proč bychom vlastně měli tu zeleninu
23: jíst. To už by na ty pubertální mohlo fungovat. Zelenina je důležitou součástí pestré a vyvážené stravy. Národní zdravotní informační portál doporučuje, aby rodiče dětem zeleninu servírovali 3x až 4x denně, a to jak syrovou, tepelně zpracovanou nebo nakládanou a kvašenou. Důležitá je podle odborníků taky pestrost, tedy různé druhy zeleniny. Zelenina obsahuje vitamíny, důležité minerály, vlákninu. Škola veřejného zdraví při Harvardově univerzitě tvrdí, že jídelníček bohatý na zeleninu, ale i ovoce, může snížit krevní tlak, riziko srdečních onemocnění, předcházet rakovině a tak dále.
2: Dominik Tesár nám to vysvětlil, díky.
23: Naslyšenou.
1: Nebo jsou dobří třeba některé hračky ve tvaru, právě plišáci ve tvaru té zeleniny, to jsem viděl prodávat normálně, brokolici, patizon a tak dále.
2: Puberťáky?
1: No, nefunguje a na ty naše taky ne, protože manželka v těhotenství nejedla brokolici, ale pila kávu, jedla čokoládu a tak dále. Tak kdybych to věděl, tak jí podstrčím něco jiného, samozřejmě. Teď už to vím, tak třeba vnoučatu.
2: Je 9 hodin pondělí 18. května, tohle je Ranní plus a za mikrofony sedí a dobrý den vám všem přejí Tomáš Pavlíček
1: a Šárka Feniková.
5: Český rozhlas plus.
1: A tady je nabídka finální půl hodiny, co čeká odborníky při restaurování lebky svaté Zdislavy po jejím výjmutí z betonu. A co bude s dalším vystavováním této relikvie?
3: Vznikne komise z duchovních i zástupců Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy.
2: Kolik peněz získávali hráči v úplatkářské aféře a kdo z nich se přiznal ke korupci?
1: A co vypovídají obnovené rozhlasové záznamy o soudním procesu s K.H. Frankem?
2: Tak i to se dozvíte, ale teď ještě zprávy, které pro vás celé toto ráno připravuje Martin Matějka.
4: Při nočním ruském úderu na Ukrajinu zemřel jeden člověk, další nejméně 30 jsou zraněné. Moskva zaútočila více než 500 drony a 22 raketami, uvedlo to ukrajinské letectvo. Ve městě Oděsa na jihu země bezpilotní letouny zasáhly obytné budovy a mateřskou školu. Útoky mířily taky na Dnipro, Záporoží nebo Cherson. Ruská protivzdušná obrana v noci zase sestřelila 50 ukrajinských dronů, například nad Rostovskou a Bělgorodskou oblastí, informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení pochválil ukrajinské dronové síly za nedělní masivní útok na ruskou moskevskou oblast. Nepilotované letouny různých typů tam mimo jiné zasáhly polovojenský podnik a rafinérii. Ruské úřady oznámily 4 mrtvé a asi 12 zraněných.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu prohlásil, že nálet na Moskevskou oblast byl důležitým signálem právě v den památky 100 tisíců obětí totalitních represí vzešlých z Moskvy. Podle Zelenského je to také významný signál, že Ukrajina dokáže úspěšně zasáhnout i ty ruské oblasti, které jsou nejlépe chráněny protivzdušnou obranou. Válka se celkem předvídatelně vrací do rotného přístavu, řekl Zelenský v ironické narážce na heslo, se kterým Rusko v roce 2014 anektovalo Krym. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Vláda má od minulého týdne 18. zmocněnce, tentokrát pro plnění závazků vůči NATO. Některé funkce zmocněnců vznikly už před mnoha lety, řadu dalších ale zavedla až tato vláda. Opozice místa nazývá trafikami. Podle zástupců TOP 09 vznikla paralelní vláda zmocněnců. Některé nové posty zřídila vláda kvůli nadrezortní koordinaci, říká vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO.
10: Typický příklad je ten stavební zákon, který byl tak náročný, že jsme museli vlastně vzít člověka z trhu, který tomu dobře rozumí.
4: Podle Havlíčka navíc místa zmocněnců můžou být časově omezená.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Náměstek vrchního státního zástupce v Olomouci Radek Bartoš se nechtěl vyjadřovat.
7: V tomto stádiu trestního řízení nebudeme komentovat konkrétní úkony trestního řízení, například tedy výslechy osob, ani stanoviska jednotlivých obviněných.
4: Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to nekomentoval. Někteří fotbalisté na policii při výslechu vypověděli, že zápasy zmanipulovali pro peníze a protože jim z klubu nechodila výplata, jiní to podle svých slov dělali kvůli výhodnější hráčské smlouvě. Na zmanipulované zápasy sázali členové zločinecké skupiny na asijských webech. Podle policie jdou celkové škody do milionů korun. Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity, potrvají až do 10. června a konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Další maturitní předměty se liší podle typu školy. Jak to chodí na odborných školách, popsal předseda jejich asociace Tomáš Hlaváč.
8: Je to ta klasická maturita, kde jsou to vlastně ústní zkoušky, jak z češtiny, po případě z anglického jazyka. A k tomu opět jsou zase dvě zkoušky z odborných předmětů. Takže vlastně, když to sečteme, tak vlastně ti žáci mají pět zkoušek plus ten didaktický test.
4: Zmíněnou pátou zkoušku je na odborných školách praktická část. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb. Pokračuje hlavní ekonom bankovní asociace Jaromír Šindel.
11: Navzdory skoku v tržních úrokových sazbách vzrostla průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték prozatím nepatrně na 4,52% z březnových 4,43%.
4: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy čekejte kolonu od sjezdu na Benešov. Z 21. kilometru na 17. pojedete přes půl hodiny, odklízejí tam následky po větší nehodě. Na dálnici D5 těsně před Prahou směrem z Plzně bourala v levém pruhu 4 osobní auta a brzdí se za Rudnou na 4. kilometru. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z letiště k D1 popojíždí kolona za nájezdem z Karlovarské z 26. kilometru a k Ořechu na 18. se jede více než půl hodiny. U sjezdu na D5 na 23. kilometru navíc v levém pruhu bourala 2 osobní vozidla. A v Praze na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most teď větší potíže hned u sjezdu do ulice v Korytech. Pravý pruh blokují následky střetu 2 nákladních vozidel. Opatrně se projíždí pouze prostředním a levým pruhem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme polojasno až oblačno, odpoledne večer na západě se místy vyskytnou přeháňky a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Ranní plus.
2: Dnes s Tomášem Pavlíčkem a Šárkou Fenikovou. Je naděje, že se lebka svaté Zdislavy vrátí do baziliky v Jablonném v Podještědí ještě před zdislavskou poutí 30. května, řekl to děkan baziliky Pavel Mária Majer. Pravděpodobnost se zvýšila, když se restaurátorům podařilo vyjmout lebku z betonu. Vzácnou relikvii teď čekají restaurátorské práce. Jak s tak vzácnou a starou památkou nakládat, o tom už budu mluvit s fotografem, sochařem a restaurátorem Andrejem Šumberou. Dobrý den.
12: Dobrý den.
2: Vy máte velkou zkušenost se vzácnými památkami. Restauroval jste například relikviář svatého Maura nebo korunovační kříž, který je součástí korunovačních klenotů. Co se restaurátorovi honí v hlavě, když dostane do rukou něco tak jedinečného? Jak se pravděpodobně cítí restaurátoři, kteří zachraňují relikvii svaté Zdislavy?
12: No tak oni si hlavně musí sepsat všechny ty potřebné data, informace a trošku se nad tím zamyslet, jo? Neudělat nějakou chybu. Jo? Ono se to těžko zvenku hodnotí, protože jak jsem pochopil, tak všichni víme, že byla lebka zcizená, pak nalezená, nyní je restaurována, ale konkrétní informace nemáme, takže nám nezbývá nic jiného, než těm pověřeným restaurátorům držet palce a věřit, že to udělají co nejlépe.
2: Lebku se podle informací děkana Majera podařilo z betonu vyjmout bez výraznějšího poškození. Napadá vás, jakým způsobem se to dá provést?
12: No tak takhle, tam hlavní informace chybí a to je, jestli ta lebka byla daná do nějaké jakési konzervy a to potom zalité betonem, to by tu práci podstatně usnadnilo. Pokud byla zalitá celá do betonu, tak to je problém velký. Jediný, co tam hraje nějakou příznivou roli, je čas. Ten beton nějakou dobu vytvrzuje a pokud se zastaví ten proces vytvrzování, to znamená, že se nějakým způsobem ten beton zachladí a nějakým způsobem se to, speciálním způsobem se to vysuší, tak potom ten beton je lépe rozebíratelný, kdybych to řekl takhle laicky. V momentě, kdy ten beton zcela vytvrdne, tak to je podstatně větší problém, ale i to se dá řešit dnešními způsoby, kdy se zlokalizuje, kde prostě ten předmět v tom betonu je a nějakým způsobem se třeba vodním paprskem dá opatrně odřezat, okrájet a až teprve potom ty malé zbytky kolem té lebky se mechanicky odeberou. Rozhodně se na to nesmí nějakým razantnějším způsobem odsekáváním a tak dále, protože ta lebka nesnese nějaké otřesy.
2: No jde přece jenom o biologický materiál, nemůže dojít k nějaké dodatečné degradaci, nebude třeba potřeba kosti nějak, a teď to říkám velmi laicky, impregnovat?
12: Určitě bude. Minimálně musí proběhnout kontrola té kondice. Já bych se teda přimlouval za to, aby nějaká impregnace proběhla. Jde o to, do jaký míry ten roztok toho betonu kontaminoval tu samotnou podstatu té lebky. Ale to prostě předpokládám, že to dělají jako odborníci a tyto náležitosti znají a určitě na ně budou brát ohled.
2: No, rozhodně nejde o standardní situaci. Restaurátoři chtějí svůj postup zveřejnit, až bude lebka znovu kompletní a doplněná i o ty části, které z ní upadly, když ji zloděj vytahoval z vitríny. Vy se svojí zkušeností si dokážete představit, jak ji budou dávat dohromady? Budou ji lepit?
12: No ano, tam jako nic jiného. Obvykle dneska existují nějaký akrylátový lepidla, který když se opatrně použijí, tak se to nějakým způsobem sesadit musí. Jo. Tam jako jiná možnost není, aby tam byly nějaký drátky, kterýma se to adjustuje, to prostě není možný. A pokud vím, tak takhle se to používá běžně v archeologii, u keramických střepů a tak dále. Existují kvalitní a spolehlivý a dlouhoživotná lepidla, který toto umožňují a pak záleží na čikovnosti a zkušenosti restaurátora, aby to udělal tak, aby to bylo přesně sesazený a aby to lepidlo pokud možno nebylo vidět.
2: Jak se restaurátor nebo restaurátoři vyrovnávají s pozorností, kterou té památce věnuje veřejnost a média? Cítí to jako velký tlak?
12: No, tak já myslím, že ne. Jako Samozřejmě záleží na vkusu kterého restaurátora, konec konců i vkusu majitele památky, do jaký míry nějakým způsobem ventiluje ty průběžné informace. Jako kdyby bylo na mě, já bych poskytl těch informací víc, co se stalo, jak to bylo ukradené, jak vlastně vypátrali toho zloděje, jak vlastně koho a proč oslovili s tím restaurování. Já bych ty data klidně zveřejnil, ale neodsuzuju ten druhý způsob. Chápu ty lidi, že chtějí mít klid na práci a tak je na to určité embargo.
2: Já doufám, že se všechny tyhle informace dozvíme. Vy sám jste třeba cítil pod nějakým tlakem, když jste restaurovali, jak už ty zmíněné památky, nebo třeba sousoší svatého Václava na Václavském náměstí, nebo pomník Jana Husa na Staroměstském náměstí?
12: No, jako, myslím si, že ne. Já naopak jsem s těmi médii rád spolupracoval, protože víte, to jsou spojené nádoby. Jo? Ta společnost si určuje ty podmínky péče o památky na základě znalostí, který teda, byť třeba laicky řečené, tak aby o tom věděli. Když o tom nebudou vědět nic, tak prostě ty památky se, jako ta jejich péče o ně, se potom hůř prosazuje. Jo? Takže tam musí být nějaká rovnováha mezi tím, takže pokud se dělal svatý Václav nebo Jan Hus, tyhle ty významné a jako restaurátorsky náročné práce, tak prostě tu spolupráci s médií jsem podporoval, pouze jsem si vyměňoval to, chtěl jsem třeba ty texty autorizovat, jo, protože někdy se stalo, že některý ty novináři ten význam posunuli a ne vždycky šťastně, takže pak vznikaly nějaký takový kachny, co se s tím děje. Takže tam, ale říkám, je to věc nějakým způsobem míry toho zájmu toho restaurátora. Rozumím plně restaurátorům, kteří chtějí pracovat v klidu a pak to vše vysvětlí. No, takže obě cesty jsou možné.
2: Andrej Šumbera, akademický sochař, fotograf a restaurátor, byl naším hostem. Děkuji za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
12: Taky děkuji. Naschledanou.
1: Teď máme 9 hodin 13,5 minuty, posloucháte Český rozhlas Plus. Rusko minulý týden tvrdě zaútočilo na Kyjev, kde zahynulo 24 lidí a desítky byly zraněny. Ukrajina o víkendu odpověděla masivním dronovým útokem na moskevskou oblast, kde zahynuli 4 lidé. Zároveň ale očekává další raketové a dronové útoky na civilisty a kritickou infrastrukturu, konkrétně prezidentskou kancelář, rezidenci, hlavu státu a podzemní bunkry v Kyjevě a další.

0: tanky, které jsou v poslední době velmi častým cílem ruských útoků.
1: Říká náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazin. Přímo v místě útoku, konkrétně v Charkově, žije spisovatelka a novinářka Adéla Knapová, která v našem ranním vysílání popsala, že zbytek Ukrajiny není tak poznamenaný, takže masivní útoky Ruska z minulého týdne určitě byly záležitostí zastrašení zbytku Ukrajiny a snaze zlomit morálku Ukrajinců. Jenže Rusko podle Knapové dosáhlo pravého opaku.
2: Extrémně těžká zima, kterou Ukrajinci přežili, možná nejtěžší od konce druhé světové války, ten národ paradoxně po dlouhé době znovu stmelila a posílila, protože na tom byli tak bídně, že si znovu začali pomáhat. Lidé se znovu postavili tomu nepříteli ruskému společně, znovu ta malomyslnost jakoby zmizela. Oni momentálně vidí, že se Ukrajina vzchopila a to, co říkal Martin Dorazin, ona útočí aktivně, dostala válku na ruské území a to je pro Ukrajince nesmírně důležité a nesmírně jim to zvyšuje morálku.
1: Vysvětluje spisovatelka Adéla Knapová, která 2 roky žije v Charkově. Do toho čelí prezident Volodymyr Zelenský tlaku na domácí politické scéně. Nejvyšší protikorupční soud nařídil vazbu proti bývalému šéfovi jeho kanceláře Andriji Jermakovi, který býval označován za nejbližšího Zelenského spolupracovníka a druhého nejmocnějšího muže v zemi. Teď se ukázalo, že se Jermakovi podařilo shromáždit miliony na kauci, vyjde z vazby, píší média. Podle ukrajinistky Lenky Výchové je samotné obvinění známka, že protikorupční organizace fungují. Zelenský se ale v jejich hledáčku zatím objevit nemůže.
3: Prezident Zelenský opravdu má absolutní imunitu a Národní protikorupční centrála jej nemůže stíhat v této době. Může se stát objektem jejich působnosti teprve poté, co mu skončí mandát. Jak jsem si přečetla článek 105 ústavy, tak se tam mluví pouze o období, ale na to musí ještě odpovědět ústavní právníci, zda se to týká i činů spáchaných v tomto období.
1: A v Rusku mezi tím klesá míra podpory tamního vůdce Vladimíra Putina. Stojí zatím za ním pouze 65 až 66% Rusů, což se nám může zdát z evropského pohledu hodně, ale je to nejnižší úroveň od začátku plošné války. Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup vysvětluje, že zatím stojí řetězec problému.
4: Těch peněz prostě u těch lidí je stále méně. Do toho Ukrajinci začali zasahovat cíle v ruském týlu a je vlastně vidět, že ta fronta se nehýbe. A především lidé nějak ztratili víru v samotného Putina. Že on je ten, který by tu situaci mohl nějakým způsobem vyřešit.
1: Tak tolik komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
5: Je 9 hodin 17,5 minuty, posloucháte Ranní plus. V prvním dílu seriálu Akce Úklid a ne Parazie, která otřásla českým fotbalem, mapuje investigativní redakce Radiožurnálu, jak vysoké úplatky brali hráči za zmanipulované zápasy a jak sami fotbalisté korupci vysvětlují. Reportéři zjistili z policejních dokumentů, že 13 z 18 obviněných v moravskoslezské větvi fotbalové kauzy se přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasu. Podrobnosti teď probereme s reportérem Arturem Janouškem. Dobré ráno.
6: Hezký den.
5: Kteří obvinění se tedy přiznali, že brali úplatky?
6: Tak jedním z nich je třeba brankář klubu MFK Chrudim Lumír Číš. Ten na policii při výslechu popsal, že zmanipuloval třeba zápas Chrudimi proti FC Vysočina Jihlava. A to tak, aby padly nejméně 4 góly. To se nakonec povedlo, jeho tým s Chrudimi prohrál 1-4 a právě na počet gólů totiž další členové skupiny vsadili. Abych vysvětlil, jak hráči zmanipulovali ty zápasy, no prostě hráli tak špatně, aby jejich tým prohrál, nebo aby dostal nejméně tolik branek, kolik ta údajná zločinecká skupina vsadila, že padne. Dalším hráčem, který se přiznal k ovlivňování zápasu, byl třeba fotbalista Samuel Šigut. Ten při výslechu na policii řekl, že toho lituje a tvrdil, že ho k tomu nutil jeho hráčský agent Daniel Černaj. Právě Černaje policie považuje za jednoho z hlavních aktérů celé kauzy. Podle vyšetřovatelů zmanipuloval nebo se pokusil zmanipulovat celkem 11 zápasů a sám Černaj se na policii také přiznal, že za úplatu přesvědčoval ty hráče, aby zápasy ovlivňovali.
5: Vy jste ty obviněné kontaktovali, jak to vysvětlovali?
6: My jsme žádali o rozhovor, oni všichni ale odmítli nebo na naše žádosti a dotazy, které jsme jim zaslali, tak vůbec nereagovali a například

0: Jednaj nám řekl, že se k ničemu ani vyjadřovat nemůže. Oslovili jsme také jejich kluby, všechny ale tvrdí, že o úplacích nevěděli a prohlásili, že s celou tou kauzou nemají nic společného. A ještě k těm důvodům, proč to vlastně hráči dělali, většina na policii přiznala, že samozřejmě pro peníze. Někteří říkali, že několik měsíců nedostali v klubu výplatu a ten brankář Číš uvedl, že kromě peněz to dělal třeba i proto, aby vůbec získal profesionální hráčskou smlouvu.
1: Jak vysoké úplatky hráči brali za jeden zmanipulovaný zápas?
0: Tak třeba ten zmíněný brankář Číš policii řekl, že za ten zápas, o kterém jsme mluvili, dostal 40 tisíc a že takových utkání podle něj bylo víc. Při výslechu Číš vypověděl, že celkem dostal na úplacích zhruba 150 tisíc. Hráč Šigut, o kterém jsme také mluvili, přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. A také Černaj při výslechu na policii řekl, že podobné částky dával hráčům za zmanipulování zápasů a z jeho vyjádření do policejního protokolu při výslechu teď citujeme.
2: Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál 5 minut nebo díl a vesměs to bylo 30 tisíc až 50 tisíc a my jsme si nechali o něco víc.
1: A jak celá ta zločinecká skupina podle policie fungovala?
0: Jak vyplývá z policejních odposlechů, obvinění jsou součástí větší skupiny, která měla přesně danou hierarchii, přesně rozdělené úkoly. Někdo vyhledával hráče a rozhodčí, kteří byli ochotní zmanipulovat ty zápasy a pak tyto lidi uplácel. Za to dostávali přesně dohodnutou odměnu od dalších lidí, kteří v zahraničí sázeli na ty zmanipulované zápasy. Většinou sázeli na asijských nebo konkrétně na čínských webech, kde výhry bývají vyšší. Kdo přesně sázel v zahraničí, to se zatím úplně neví. Stopy ale podle zjištění policie vedou na Balkán. A jenom pro představu, jak vysoké musely být ty výhry na zmanipulované zápasy, třeba ten ovlivněný zápas mezi MFK Chrudim a FC Vysočina Jihlava, o kterém jsme mluvili, tak za ten dostal Černaj a ti hráči dohromady 800 tisíc korun.
1: Tak tolik tedy nový seriál o úplatkářské kauze v českém fotbalu, který dala dohromady investigativní redakce Radiožurnálu, o kterém jsme mluvili s Arturem Janouškem. Díky.
0: Děkuju, naslyšenou.
3: Telegraficky připomínka podstatných zpráv. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Bývalému šéfovi ukrajinské prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven, což je asi 660 milionů korun na kauci, aby mohl vyjít z vyšetřovací vazby. A český ústavní soud odmítl stížnost aktivistky Nelly Liskové za nenávistné a manipulativní příspěvky na sociální síti o Pirátech a Ukrajině, dostala podmíněný trest.
1: Jak už dnes zaznělo několikrát, studentům středních škol začíná profilová část maturitních zkoušek, a to z češtiny, cizího jazyka nebo matematiky. Vybrat si pak museli ještě z odborných předmětů, na které se škola zaměřuje. A dnes maturují taky studenti na gymnáziu Zikmunda Vintra v Rakovníku. Jim přejeme hodně štěstí a je tam i náš reportér Richard Webs. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Tady na Rakovnickém gymnáziu dnes skládá zkoušku asi 20 maturantů a maturantek. Několik minut před 8 hodinou raní se všichni sešli na slavnostním zahájení a poslechli si slova ředitele školy, třídního učitele a předsedy maturitní komise. Ti maturantům například popřáli hodně štěstí. Všichni studenti povinně maturují z českého jazyka a literatury. To má písemnou část, při které studenti píšou slohovou práci, a ústní část, kterou právě dnes absolvují. Skládá se z několika otázek, které se týkají různých literárních děl. Studenti si je musí přečíst a pak prokázat, že o nich něco ví. Další zkoušku mají buď z matematiky nebo cizího jazyka a dále si musí vybrat ze dvou až tří předmětů, které se tady učí. To je například biologie, dějepis, chemie nebo základy společenských věd. Každý předmět má 25 nebo 30 otázek. Maturanti si vždy na začátku zkoušky vylosují číslo otázky a z daného tématu je pak učitelé zkouší.
1: Tak to byl Richard Webs z gymnázia Zikmunda Vintra v Rakovníku. Děkujeme, naslyšenou.
4: Hezký den, naslyšenou.
1: A ústní maturitní zkoušku dnes skládají také studenti na střední průmyslové škole ve Zlíně. Sleduje to reportérka Michála Kočendová. Dobrý den i vám.
5: Dobré dopoledne. Na střední průmyslové škole ve Zlíně začaly maturity už po 8 hodině ráno. Právě teď jsem ve třídě, ve které můžou studenti trávit poslední chvíle před ústní zkouškou, ještě než si vytáhnou otázku a zamíří na takzvané potítko. Studenti si mezi sebou ještě opakují některé otázky, ale zároveň se snaží odlehčit situaci a bavit se i o něčem úplně jiném než o maturitě. Také sem přicházejí studenti, kteří už mají zkoušku za sebou a ostatním říkají své dojmy i to, jaké otázky se už vytáhly. Na této škole bude během týdne maturovat více než 200 studentů. Jedná se o největší střední školu ve Zlínském kraji, co se týče maturantů. A protože jsme na průmyslové škole, podle ředitele Radomíra Nedbala mezi maturanty výrazně převažují chlapci. Tvoří zhruba 2/3 studentů, zatímco dívky asi 1/3. Střední průmyslová škola nabízí 4 obory, strojírenství, elektrotechniku, stavebnictví a technické liceum. Maturanti skládají ústní maturitní zkoušku z českého jazyka, matematiky nebo druhého cizího jazyka a také ze 2 odborných předmětů, jak už bylo zmíněno. Například studenti stavebnictví maturují z pozemních staveb a stavebních konstrukcí. Byla jsem se také během 8 hodiny podívat na maturitu studentů technického licea, kteří dnes dopoledne skládali zkoušku z fyziky. Ti kromě teoretického výkladu během zkoušky ve velkém využívali také nákres fyzikálních jevů na tabuli. Maturity tady na střední průmyslové škole budou pokračovat až do odpoledních hodin.
1: A sleduje to Michaela Kočendová. Děkujeme, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
3: 9 hodin 26 minut z kanceláře rozhodoval o životech tisíců lidí vrah od psacího stolu. Tak se říkalo Karlu Hermanu Frankovi, jednomu z nejmocnějších nacistů v protektorátu Čechy a Morava. Před 80 lety začal soudní proces s K.H. Frankem, který podrobně rozebírá nová série Českého rozhlasu Plus a tady je krátká ukázka.
6: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
7: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
3: Na sérii nazvané Kat K.H. Frank spolupracovala také Lucie Korcová, kterou už vítám ve studiu. Dobrý den.
8: Dobré ráno.
3: Tak když se řekne Karl Hermann Frank, tak většina lidí si vybaví jméno spojené s lidicemi ležáky. Jak jste v té sérii pracovali s tímhle silným historickým symbolem, aniž by tahle tragédie zastínila celý ten jeho příběh?
8: Tak my tam nevyprávíme příběh lidic, my neříkáme to, co se dělo v té noci z 9. na 10. června 42, ale díváme se na to tím způsobem, jak to ovlivnilo ten soud. Takže samozřejmě tam uslyšíte ty velice emotivní výpovědi lidických žen přímo u soudu a troufám si říct, že i ty, které posluchači ještě úplně neznali a zároveň tam ale dáváme do kontrastu, pořád jsme zaměřili na Karla Hermana Franka, takže díváme se na to, jak on reagoval, jestli projevil nějakou lítost tváří tvář těm obětem. Zároveň my jsme přímo do Lidic jeli, to jsme se snažili v celé té sérii, vlastně v každém tom díle jsme v nějakém prostředí. Není to taková ta klasická historická série, ale spíš jsme na těch místech, která jsou přímo s Frankem spojená, ať jsou to Lidice, ať je to Terezín, nebo ať je to právě potom ten soud na Pankráci, kde si vyslechl ten rozsudek.
3: No a kde jste při práci nejvíc narazili na limity pramenů? Bylo něco, co se o Frankovi naopak nedá dnes už vlastně vůbec spolehlivě říct?
8: Asi nejtěžší to bylo, když jsme se snažili vykreslit opravdu jeho osobnost a to nejenom to, jak byl vnímaný jako státní ministr pro protektorát, ale jaký on byl jako muž, jaký on byl charakter, protože máme nějaké ty indicie přesně s tím, že on moc nereagoval na nějaké ty emotivní výpovědi kohokoliv ze svědků. A my jsme doufali, že se nám třeba podaří nakontaktovat děti Karla Hermana Franka, protože on když prchal k Rokycanům v roce 45, tak s ním byla jeho druhá žena a jeho 2 opravdu malé děti v té době. Ale naštěstí, já si myslím, že to je dobře, německá strana poměrně kryje identitu těch dětí, těch nacistických zločinců, které v té době byly opravdu hodně malé. Takže ty se nám nepodařilo nakontaktovat, ale abych posluchače trošku nalákala, v 5. dílu uslyší takový velice překvapivý moment. My jsme byli v archivu hlavního města Prahy, kde historik Vojtěch Kincl, který na té sérii spolupracoval, byl tím odborným garantem, tak objevil jednu velice osobní věc pro Karla Hermana Franka. A já jsem vás sama překvapená, jaké světlo nám to na tu jeho osobnost vlastně promítlo.
3: Tak teď to nebudeme samozřejmě prozrazovat, to je jasné, aby si každý naladil ten nový pořad, ale dá se podle vás vůbec pochopit ten mechanismus, ve kterém člověk jako Frank jednal, tedy, jak jsme řekli, vrah od psacího stolu, který sám přímo nestřílí, ale rozhoduje?
8: Já myslím, že pro normálního člověka je to nepochopitelné, ale vidíme to vlastně i dnes. A stejně všichni ty nacističtí, kromě vlastně Hitlera, který už byl mrtvý, že spáchal sebevraždu, tak všichni, i muž číslo dvě, Göring se v Norimberku hájil tím jenom rozkazy. Já jsem jenom plnil rozkazy. Stejně tak Karl Hermann Frank. Buď to říká, že jenom plnil rozkazy u toho soudu, nebo odpovídá, nevím, nevěděl jsem, nemám ponětí. A to neváhá ani právě tváří tvář nejenom těm svědkům, ale třeba i lidem tam vypovídá třeba Harald Wiesmann, což byl šéf kladenského gestapa, přímo obvinuje ze zkázy Lidic. Je tam Kurda Ligge, někdejší zastupující říjský protektor. A tam jsou takové emotivní okamžiky, kdy i soudci Kozákovi už povolují nervy, protože oni se tam vzájemně dohadují o tom, jestli věděli nebo nevěděli, co to bylo Sonderbehandlung, a takové to velice jako úsměvné, trošku cynicky řečeno okamžiky, těch je tam vlastně spousta. Ale já si myslím, že důležité je říct, že ta série je hrozně platná i v dnešní době právě tím, že proces s Karl Hermannem Frankem byl jedním z těch, který po válce nastavil přesně to právo a ty limity, podle kterých můžeme i v dnešní době posuzovat a soudit takzvané vrahy od psacího stolu.
3: Tak tolik Lucie Korcová, která nám tady představila sérii nazvanou Kat K.H. Frank. Díky, mě taky naladila, to si opravdu moc rád poslechnu. Mějte se hezky, naslyšenou.
8: Díky, naslyšenou.
1: No a mluvit se o tom bude i ve Vzletu na naší konferenci, tak tam přijďte ve středu 20. Teď ale už vám děkujeme za pozornost. Jmenovitě Šárka Feniková.
3: A Tomáš Pavlíček.
1: A teď zprávy s Martinem Matějkou.
9: V 9 hodin 31 minut.
10: Český rozhlas Plus.
9: Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by podle programového prohlášení měl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Není ale zatím jasné, které ministerstvo navýšení zaplatí. Pro státní kasu by to znamenalo výdaje vyšší o 230 milionů korun. Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity. A maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá výsledná známka na maturitním vysvědčení. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku přesáhl za duben 44 miliard korun. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta, a podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
11: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
9: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném Podještědí dne 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Ministři pro místní rozvoj zemí Evropské unie budou dnes v Bruselu jednat o dopadech války v Iránu a o programu EU Global Gateway. To je globální investiční strategie 27, která má za cíl rozvíjet infrastrukturu hlavně v rozvojových zemích. Do Japonska dnes přijel generální tajemník OSN Antonio Guterres. V zemi pod se trvá 4 dny. V Tokiu se setká s císařem Naruhitemi, s premiérkou Sané Takajčihovou. S předsedkyní vlády budou jednat o globální bezpečnosti nebo udržitelnosti společnosti a životním prostředí. Japonsko letos v prosinci oslaví 70 let vstupu do OSN a od té doby je země jednou z nejvíce přispívajících států. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka s jejím přítelem Irem, informaci přinesly irská média. V době nehody podle serveru Irish Independent pár cestoval na skútru. Místní média uvádí, že se stroj za deštivého počasí na horské silnici čelně střetl s dodávkou. O zemřelé Češce neuvádí žádné další informace. A v pražském Rudolfinu dnes zazní 12. dirigentský debut Pražského jara. Mezinárodní hudební festival jim chce dát příležitost mladým talentovaným dirigentům z Česka. Letos vybrali Ondřeje Soukupa, který sbíral zkušenosti ve Velké Británii nebo Skandinávii. Jak říká na koncertě s Pražskou filharmonií a solistkou Simonou Šatůrovou, zazní díla z amerického kontinentu.
12: Vystoupíme s krásným americkým tanečním programem, který zahrnuje i Dvořáka, Dvořákovou svitu Adur. A program je celkově nabitý mladou energií, takže se myslím, že všem bude líbit, ale nicméně je tam prostor i pro nějaké intimnější momenty.
9: Dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy. Spozorněte za sjezdem na Roudnici. Na 23. kilometru se srazila dodávka s osobním autem. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně naberete zdržení od Rudné z 5. kilometru. Příčinou je nehoda těsně před sjezdem na okruh. Levý pruh zůstává blokovaný, v něm 4 havarovaná osobní auta. Kolona je téměř na půl hodiny. I okruh směr D1 je plný tradičně až k Ořechu na 18. kilometr. V Praze v Brněnské směrem od D1 trvá silnější provoz z úrovně Chodova ze 2. kilometru. Pokračuje i s Pořilovskou, je to důsledkem dřívější nehody na jižní spojce u sjezdu do ulice v Korytech. Už se tam opět jezdí bez omezení. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme polojasno až oblačno, v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky a nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad. Pro a proti ptát se bude Lukáš Matoška.
13: Prezident Petr Pavel zvažuje, že podá kompetenční žalobu. Považuje ji za poslední možnost v případě, že by nebyl součástí české delegace na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Přispělo by rozhodnutí ústavního soudu k tomu, aby se vyjasnilo, kdo má zemi reprezentovat na aliančních summitech? Nebo by to byl projev selhání politiků, kteří se nedokázali dohodnout?
10: Pro a proti Lukáše Matošky.
13: Našimi hosty po linkách jsou bývalý vedoucí kanceláře prezidenta republiky, dnes ředitel institutu Václava Klause a poradce ministra zahraničních věcí Petra Macinky Jiří Weigl. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: A bývalý velvyslanec ve Spojených státech, v Izraeli a v Británii, dnes poradce prezidenta Petra Pavla Michal Žantovský. Dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: A začněme od vás. Proč by měl Česko na aliančním summitu reprezentovat právě prezident Pavel?
15: Tak ta odpověď je nesmírně jednoduchá a je velmi nešťastné, že se o tom po 2 nebo 3 měsících pořád ještě bavíme. Prezident Pavel podle ústavy České republiky je hlavou státu, zastupuje stát navenek, sjednává a podepisuje mezinárodní smlouvy a má řadu dalších pravomocí. Ústavní zvyklostí, neměnou ústavní zvyklostí od českého vstupu do Severoatlantické aliance, dokonce ještě před datem toho vstupu od summitu v Madridu v roce 1997, je, že v čele delegace stojí hlava státu, prezident republiky. Ano. Jedinou výjimkou je summit v Madridu, kdy prezident Zeman se ze zdravotních důvodů nemohl
13: a zastoupil ho premiér Fiala
15: účastnit.
13: Na úvod to úplně stačí. Děkuji vám, pane Žantovský. Pane Weigl, obracím se na vás. Proč navzdory těm argumentům, které jste teď slyšel, by měl na aliančním summitu reprezentovat zemi premiér Andrej Babiš?
14: Českou republiku na summitu NATO může reprezentovat jak prezident, jak premiér, mohou tam být oba dva, v minulosti to tak také často bývalo. Není to žádná psaná povinnost, že by měl českou delegaci vést ten či onen. Ústava předpokládá, že se politici při výkonu svých exekutivních pravomocí jsou schopni domluvit a dohodnout a vztahovat do těchto věcí ústavní soud je skutečně podle mého soudu rezignace na tu politickou odpovědnost. Je to velmi nešťastné a pohybovali bychom se opravdu na velmi tenkém ledě, protože ústavní soud by v této logice měl za chvíli rozhodovat, i kdo kde bude sedět, kdo co bude říkat. Prostě politici, kteří nejsou schopni se domluvit, kteří nejsou schopni tu svoji odpovědnost naplnit, tak fungují špatně a k neprospěchu České republiky.
16: Díky i vám, pane Vajgle, na úvod to úplně stačí. Probereme určitě tu možnost, že by prezident republiky podal kompetenční žalobu v této věci. Nejprve bych se ale zastavil u té myšlenky, kterou tady teď zmínil pan Vajgle, a obracím se zpět na vás, pane Žantovský. Zda by bylo možné, aby na ten summit jeli jak prezident Pavel, tak premiér Babiš. A pokud já tomu správně rozumím, tak Pražský hrad by takovému, řekněme, kompromisu byl otevřený.
15: Samozřejmě, že by to bylo možné a nic tomu nebrání a jak jste správně řekl, prezident Pavel je takovému řešení zcela otevřený. Je to ta, bohužel, ta druhá strana, která popírá ústavní zvyklosti, které tady 25 let fungují. Mě tak trošku překvapuje, že kolega Vajgl tak jako bohorovně říká, může to být ten nebo může to být onen. On byl přece kancléř prezidenta Václava Klause a za tu dobu se prezident Klaus zúčastnil 6 summitů Severoatlantické aliance a nezúčastnil se jich nikdo jiný v čele té delegace, takže někdo by musel vysvětlit důvod, proč by se měly ty zvyklosti měnit. Jinak já samozřejmě souhlasím s kolegou Vajglem, že není nejšťastnější, aby o té věci nakonec rozhodoval ústavní soud, ale...
16: Na to jsem se vás, promiňte, ještě chtěl ptát, nezlobte se, jenom pro přehlednost té diskuse, abychom doprobrali ten možný kompromis.
15: Já jenom že by do Ankary, domluvím tu větu, prosím, jestli dovolíte.
16: Domluvte, ale soud je ve stručnosti je to pořád pro dva, pane Žantovský, prosím,
15: ve stručnosti. České republice o ústavnosti a proto je na konci té cesty, ale já souhlasím s kolegou Vajglem, že to není nejšťastnější.
16: Pánové, poprosím vás oba o stručnější formulace, protože v této souvislosti je to docela hodně, co potřebujeme probrat. Předem děkuju za pochopení. Nejprve ještě k tomu kompromisnímu řešení, že by do Ankary letěli jak prezident Pavel, tak premiér Babiš. Vy, pane Vajgle, pokud jsem vás správně poslouchal, jste se vyslovil pro takový kompromis před pár minutami, ale ministr zahraničních věcí pan Macinka, kterému vy radíte, tak ten říká, že na summitu je za Česko židle jen pro jedno. Takže on takovému kompromisu otevřený není.
14: No, já mám pocit, že pan prezident příliš o nějakou dohodu nestojí, protože on staví tu svoji účast absolutně kategoricky a vytváří to ve mně dojem, že má problémy vlastně s rozuměním jak vzniká a funguje demokratická politika, jaký je smysl dělby moci. Ono už to bylo vidět při sestavování vlády, kde naprosto popřel ústavní tradici a nejmenoval oficiálně ústavně navrženého
16: kandidáta. Pane Vajgle, na to jsou různé názory. Nezlobte se. Já jsem se vás teď ptal na ten kompromis, že by do Ankary letěli oba, to znamená jak prezident, tak premiér. Vy jste se vyjádřil ve prospěch takového řešení, ale pan ministr Macinka, kterému radíte, tak je proti.
14: No, pan prezident poslal panu premiérovi otevřený dopis, ve kterém řekl, že vedoucím delegace je on a premiér a ministři s ním mohou jet na ten summit, když jednali před tím státním svátkem, o státním svátku, tedy o účasti nebo o složení té české delegace, tak pan prezident zase publikoval veřejně velmi kategorické interview, ve kterém tu záležitost postavil prostě velmi, velmi kategoricky. Takže
16: nezlobte se, pane Vajgle, tím neodpovídáte na tu otázku, proč pan minister zahraničních věcí říká, že na tom summitu je židle jen pro jednoho a vlastně naznačuje, že tam nemůže letět jak pan premiér, tak pan prezident.
14: Pan prezident Pavel dává opakovaně najevo, že se mu nelíbí, jakým způsobem vláda je odhodlána v příštím období financovat výdaje na obranu. A ještě navíc tedy tento summit bude velmi zásadní pro budoucnost Severoatlantické aliance, protože Spojené státy vyjadřují jisté pochybnosti o vůbec smyslu svého dalšího angažmá v NATO, takže to bude velmi, velmi delikátní problém a pan prezident vystupuje velmi kriticky vůči americkému prezidentovi, vyjadřuje se o něm velmi nevybíravě, čili já si vůbec nedovedu představit, proč takovým způsobem už čtvrt roku tady trvá nějaká krize o tom, že pan prezident za každou cenu chce jet na summit a obhajovat záležitosti, se kterými nesouhlasí a podávat si ruku s člověkem, kterého označuje za odpudivou osobu a člověka, který poškodil na to více než Putin. To řekl teď nedávno, ministerstvo zahraničí se od toho muselo distancovat. Takže já nerozumím vyhrocenosti téhle debaty, myslím, že máme daleko naléhavější problémy.
16: Pane Žantovský, rozumíte těm důvodům, které teď zmínil pan Vajgl, proč vláda upřednostňuje, aby to hlavní slovo na aliančním summitu měl pan premiér a ne pan prezident?
15: Já si myslím, že je třeba vyjasnit některé mýty, dokonce možná bych řekl bludy, které panují o ústavnosti v řadách současné vládní koalice. Prezident Pavel se jasně vyjádřil v tom, že jako vedoucí delegace při zastupování státu navenek je povinen se řídit článkem 63 Ústavy České republiky, podle kterého ten mandát pro vystupování v mezinárodní organizaci, jako je Severoatlantická aliance, dává vláda České republiky. Prezident se jasně vyjádřil v tom smyslu, že mandátem řídit.
16: A je to vláda tedy, jak jste teď řekl, která schvaluje, jak bude složena ta delegace na summitu aliance, a je to vláda, která je odpovědná za zahraniční politiku. Tak nedává to smysl, že má to hlavní slovo v této věci?
15: Ne, nedává. Vláda nerozhoduje, nemůže rozhodovat o tom, kdo zastupuje zemi navenek, protože o tom rozhoduje článek 63 ústavy. To vláda měnit nemůže, protože by jinak jednala v rozporu s ústavou. A ten druhý mýtus, který bych také rád vyjasnil, na summitu NATO není jediná židle. Já jsem se zúčastnil, tuším, třech summitů NATO a kolega Vajgl se určitě taky zúčastnil několika a dobře ví, že v čele delegace tam sedí jeden člověk a za ním a vedle něj sedí tři nebo čtyři další lidi a že když se ta hlava delegace nezúčastní části jednání, tak ho tam zastupuje podle pořadí protokolárního další
16: nicméně,
15: delegace.
16: Nicméně, promiňte, že vám do toho vstupuju, pan Vajgl zmínil ještě jeden argument, proč rozumí tomu, že by hlavní slovo na summitu měl mít pan premiér a ne pan prezident. A to jsou rozdílné pohledy na celou řadu záležitostí, včetně obranné politiky, rozdílné pohledy mezi Strakovou akademií a Pražským hradem.
15: No tak v tomto smyslu je samozřejmě prezident tím optimálním reprezentantem České republiky na summitu, protože na rozdíl od vlády České republiky dává najevo, že bychom měli být připraveni splnit rozhodnutí Severoatlantické aliance summitu posledního Severoatlantické aliance v Hágu a těch předchozích summitů, které stanovily minimální výšku výdajů na obranu ve výši 2% a do roku 2035 3,5% plus 1,5% na další výdaje. Ale opakuju, prezident je připraven se řídit mandátem, který dostane od vlády České republiky. Jak takže to je i materiální argument.
16: Pane Weigl, skutečně i prezident Pavel se odvolává, ostatně i v tom svém otevřeném dopise panu premiérovi, na svoji ústavní pravomoc, že zastupuje stát navenek. Jistě jste si vědom článku 63 ústavy, který právě toto říká. Tak není z toho důvodu na místě, aby na summit na to letěl pan prezident?
14: Ten článek 63, ten obsahuje pravomoci prezidenta republiky, kompetence, které vyžadují kontrasignaci předsedou vlády. Takže to není jeho samostatná kompetence, vždy k tomu vyžaduje, je vyžadován souhlas vlády, proto také vláda schvaluje cesty prezidenta, schvaluje složení delegace a tak dále. Čili prezident není ústavou obdařen právem si samostatně rozhodovat o tom, jakou bude provádět zahraniční politiku a kam bude a nebude jezdit zastupovat stát.
16: Tak si myslím, že to pan Žantovský ani nemyslel, pan Žantovský jakožto poradce prezidenta Pavla. On naopak říkal, že pan prezident je připravený respektovat ten mandát od vlády.
15: Ano, a já bych prosím, ještě dodal, že ten článek 63...
16: Nechtěl jsem nechat dokončit reagovat spíš pana Weigla, ale dobře, prosím, dodejte, prosím, ve stručnosti, pane Žantovský.
15: Ano, ve stručnosti dodám, ten článek 63 v posledním odstavci říká, že k rozhodnutím, k výkonu rozhodnutí podle tohoto článku je zapotřebí kontrasignace předsedy vlády nebo jim pověřeného ministra. To je samozřejmě pravda, ale to, že prezident zastupuje stát navenek, není žádné rozhodnutí. To je jaksi deklarovaná ústavní pravomoc prezidenta, o kterém vláda pochybovat nemůže a nemůže ho změnit.
16: Pane Weigle, máte samozřejmě prostor zareagovat na toto doplnění?
14: Ale to neznamená, že prezident skládá ty delegace a určuje, kdo a jak kam pojede. Já vůbec nerozumím té vehemenci, proč pan prezident bojuje o to, aby mohl zastávat a obhajovat názory, se kterými nesouhlasí a podávat si ruce s lidmi, které nemá rád a které veřejně odsuzuje. Jako, a jaký je z toho benefit pro Českou republiku a proč vůbec tyhle věci tady 3 měsíce řešíme. Pan prezident se neřídil ústavní tradicí a zvyklostí při jmenování vlády a vůbec
16: to už jste říkal, pane Weigle,
14: nikomu nevadilo. Ano, takže proč by vláda měla vycházet panu prezidentovi vstříc, když v tom nevidí žádný smysl a pan prezident s ní jedná způsobem, že nestojí o dohodu.
16: Ještě jednou připomenu, že na postup prezidenta Pavla ve věci nejmenování Filipa Turka ministrem jsou různé názory. Než budeme pokračovat a než se vrátíme k našemu tématu, řeknu, že našimi hosty zůstávají poradce ministra zahraničních věcí Petra Macinky Jiří Weigl a poradce prezidenta Petra Pavla Michal Žantovský.
10: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Pane Žantovský, z jakého důvodu prezident Pavel tolik trvá na tom, aby Česko na summitu NATO reprezentoval právě on? Slyšeli jsme od pana Weigla, že na tom trvá z jeho pohledu dokonce vehementně.
15: No tak prezident skládá prezidentský slib na ústavu České republiky. Podle prezidentského slibu je povinen jí hájit a je tedy povinen i hájit i pravomoce, které ústava přiznává prezidentu republiky. A mně tohle to připadá skutečně nesmírně úsměvné. Já si dovedu představit, jak by asi vystupoval prezident Klaus v době svého prezidentství, kdyby mu někdo upíral výkon této pravomoci s poukazem na to, že vládne sociálně demokratická vláda, která má jiné názory na Evropskou unii nebo na Severoatlantickou alianci a tak dále. Nic takového se nikdy nestalo.
16: No, nebyl tam tehdy,
15: promiňte, 6 summitů.
16: Nebyl tehdy soulad těch názorů na obranou politiku a na to, co by mělo Česko prosazovat v rámci Severoatlantické aliance, zatímco dnes možná tak úplně není?
15: Ten soulad byl, nebo nesoulad, řekněme-li, byl ve stejné míře jako je dnes prezident Klaus nepopíral naše vztahy a naše povinnosti vůči Severoatlantické alianci ani Evropské unii, ale dobře víme, že často vystupoval i jako kritik aliance i unie v dílčích otázkách.
16: Pane Weigle, tak nechal by si Václav Klaus ještě jako prezident, ještě v době, kdy jste byli jeho hradním kancléřem, líbit, že si vláda nepřeje, aby jel na alianční summit?
14: Prezident Klaus by určitě intenzivně jednal s předsedou vlády, netahal by tento spor na veřejnost, nevydával by v této věci otevřené dopisy, nepublikoval by interview. A mně se zdá, že pan prezident Pavel prostě má tu vojenskou zkušenost, že v armádě ten vyšší velí a ten nižší ho má poslouchat a myslí si, že když je hlava státu a vrchní velitel ozbrojených sil, takže tedy vláda by mu nějakým způsobem měla být podřízena a pokud to tomu tak není, opakovaně hovoří o ústavním soudu nebo se obrací k veřejnosti, aby mu někde na demonstracích tu zajistila prosazení těch jeho názorů a požadavků. Já myslím, že to není
16: nicméně pan prezident nevyzýval k demonstracím, je potřeba v této souvislosti říct, ale předpokládám, že tak se to ani nemyslel.
14: To jsem nemyslel, ale ten výsledek ty jeho aktivity měly.
16: Pane Žantovský, myslíte si, že ty otevřené dopisy, nebo ten konkrétní jeden otevřený dopis panu premiérovi Babišovi ze strany prezidenta Pavla, že něčemu pomohl, nepřispěl jenom k vyhrocení situace, jak teď naznačil pan Weigl?
15: Já bych jenom upravil jako vrátil na pravou míru to tvrzení o tom, že prezident ten spor nějak otevírá na veřejnosti. Měli bychom si pamatovat, že ten spor přinesl na veřejnost ministr Macinka, kterému kolega Weigl nyní radí, že ho akcentoval opakovaně, že přiměl i premiéra Babiše, aby se k němu veřejně vyjadřoval. Prezident po dlouhou dobu se snažil odkazovat na jednání přímo s premiérem a spoléhal na to, že se to podaří domluvit diplomatickou cestou, tak jako tomu bylo za prezidenta Klause. V tom já zase musím souhlasit s kolegou Weiglem, ale ten spor na veřejnost nepřines prezident.
16: Dobře, ale potom napsal otevřený dopis a ten přispěl k vyřešení toho sporu?
15: Ne, ten nepřispěl k tomu vyřešení sporu, protože ten spor se už ocitl na veřejnosti. Je to nešťastné, takový spor nemá mezi vládou a prezidentem probíhat na veřejnosti, ale protože pan ministr Macinka a potažmo i pan premiér jaksi trvají na té, jaksi podle mého názoru, neúnosné pozici a pozici, která se vymyká všem ústavním zvyklostem, jaké tady existovaly 25 let, tak nakonec musí se uchýlit k prostředkům, které mu zbývají.
16: Pane Weigle, tak není to pan ministr Macinka, který ten spor s Pražským hradem rozmíchává a nedělá to celé dojem, navzdory tomu, že to pan ministr popírá, že se vlastně pan Macinka do určité míry mstí prezidentu Pavlovi za to, co vy už jste tady zmínil, nebo na co vy už jste tady narazil, a sice, že prezident Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka čestného prezidenta motoristů sobě ministr.
14: No ne, to byl velmi zásadní krok ze strany prezidenta republiky vůči vládě, protože ohrozil tedy jednání o složení té vládní koalice a vlastně popřel tu ústavní zvyklost, že žádný předchůdce současného prezidenta si nedovolil nejmenovat ústavně navrženého kandidáta. Pan prezident se s vládou, s premiérem o té věci vůbec nebavil,
16: nicméně
14: vůbec nepřipustil žádnou diskusi.
16: Určité kandidáty prezidenti v minulosti už před Petrem Pavlem odmítli, ale jasná odpověď na tu moji otázku.
14: Nebyli oficiálně navrženi.
16: Pokud nejsem si jistý, jestli byl oficiálně navržený Filip Turek, myslím si, že to teď nechme stranou.
14: Byl oficiálně navržen premiérem a prezident tu té nominaci vyhovět odmítl.
16: Takže k té mojí otázce poprosím o jasnou odpověď, pane Vajgle. Teď v tuto chvíli se pan ministr Macinka mstí Pražskému hradu prezidentu Pavlovi za to, že nejmenoval Filipa Turka.
14: Nemyslím, že se mstí, to není ministr Macinka, prezident jednal s premiérem, jednali spolu dost dlouho a evidentně tedy vztahy mezi oběma nejvyššími ústavními činiteli nejsou dobré, takže to já myslím není žádná msta jednoho člověka, ale já myslím, že to je nezvládnutí politické situace a politické komunikace prezidentem po volbách. To je prostě, tam je kořen všech těchto sporů a bohužel se to vrací a bude se to vracet, protože ta vláda nevidí důvod, proč by měla prezidentovi vyhovět ve věci, kde ani nemá pocit, že by ve skutečnosti za ní bojoval.
16: Pane Žantovský, pokud chcete reagovat, máte prostor na jednu velmi stručnou větu, protože končíme.
15: Děkuju, minister Macinka naštěstí za sebou nechal nezapomenutelnou stopu v podobě těch známých SMSek a tam říká, pokud nemenujete Turka, udělám takovou kohabitaci s prezidentem, že to vstoupí do dějin politologie,
16: děkuju.
15: Jestli to není vyhrožování, jestli děkuju. To není hrozba pomstou.
16: Tolik
15: tak nevím,
16: Michal Žantovský, poradce prezidenta, diskutoval s Jiřím Vajglem, poradce ministra zahraničních věcí. Pánové, děkuji vám oběma.
14: Naschledanou, děkuji.
16: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
9: A bylo 10 hodin.
10: Český rozhlas Plus.
9: Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku. Počet zmocněnců ve vládě minulý týden vzrostl na 18, opozice to kritizuje. A 13 obviněných v sázkařské fotbalové kauze se přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z dokumentu, které Český rozhlas získal. Zprávy a Martin Matějka. Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by podle programového prohlášení měl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Není zatím ale jasné, které ministerstvo navýšení zaplatí. O tom se podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude jednat v létě.
17: Já v tuto chvíli to považuji za jasnou věc, že to projde, že to bude účinné a bude to předmětem jednání o rozpočtu a ten rodičák bude účinný od 1. ledna 2027, takže bude to předmětem jednání o rozpočtu na rok 2027, což bude probíhat v létě.
9: Opozice kritizuje rostoucí počet zmocněnců ve vládě. Od minulého týdne jich je už 18. Poslední je proplnění závazků vůči NATO. Zástupci TOP 09 mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců. Proti zřizování nových postů se vyjádřil i předseda ODS Martin Kupka.
18: Možná se dočkáme toho, že bude nový vládní zmocněnec i proto, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
9: Minulá vláda, které byl Kupka součástí, měla na konci volebního období 13 zmocněnců, tedy jen o 5 méně. Podle Havlíčka vláda některé posty zřídila kvůli nadrezortní koordinaci. Napříč všemi rezorty využívá například zmocněnce pro AI.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Zjistil to Radiožurnál z policejních dokumentů. Někteří fotbalisté na policii při výslechu vypověděli, že zápasy manipulovali kvůli penězům nebo profesionální hráčské smlouvě.
19: Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Policii se přiznal i hráčský agent Daniel Černaj, který je podle obvinění jedním z hlavních aktérů celé kauzy. Do protokolu uvedl, že přesvědčoval hráče, aby za úplatu zápasy ovlivňovali. Z jeho výslechu citujeme.
2: Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál 5 minut nebo díl a vesměs to bylo 30 tisíc až 50 tisíc. A my jsme si nechali o něco víc.
19: Obvinění žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítli. Na zmanipulované zápasy pak další členové zločinecké skupiny sázeli na asijských webech. Podle policie jdou škody do milionů korun. Artur Janoušek, Český rozhlas.
20: Do grónské metropole Nuuk přiletěl americký zvláštní vyslanec Jeff Hendry. Jmenoval ho loni Donald Trump, aby prosadil americkou kontrolu nad tímto autonomním územím Dánského království. Dánská i grónská vláda připojení ke Spojeným státům rozhodně odmítají, opakovaně tvrdí, že Grónsko není na prodej.
21: Landry novinářům po příletu řekl, že prý jen přijel poslouchat a budovat vztahy. Je zároveň guvernérem amerického státu Louisiana a v Nuuku se má zúčastnit obchodní konference Future Greenland. Pozvánku ale od organizátorů nedostal. Přijíždí na vlastní pěst. Doprovází ho americký velvyslanec v Dánsku Kenneth Howery. Žádná oficiální schůzka s grónskými politiky zatím není potvrzena. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
20: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V hromadné dopravě v Brně ode dneška platí tři velké změny. Dopravní podnik kvůli velkému zájmu posílil provoz tramvají k Bohunické nemocnici a do Líšně. Na brněnské letiště zároveň přestali jezdit expresní autobusy, ale nahradila je nová trolejbusová linka. Na měsíc a půl je pak zrušený provoz tramvají přes náměstí Svobody v historickém centru města, říká mluvčí firmy Hana Tomaštíková.
22: Výluka souvisí s dokončováním opravy dlažby a instalací výsuvných sloupků, také s rekonstrukcí tramvajové trati. Samotná výluka skončí spolu s ukončením těchto prací. My předpokládáme, že to bude nejpozději na konci června.
20: Dálnice D6 se směrem z Prahy do Karlových Varů před Novým Strašecím na 27. kilometru je teď uzavřená. Vyprošťují tam z rána havarovaný kamion, který skončil převrácený mimo komunikaci. Poslední volný sjezd je na exitu 25 Lány. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem čekejte zdržení za sjezdem na Kralupy. Kolona ze 13. kilometru popojíždí na 15. V levém pruhu překáží následky nehody 4 osobních vozidel a motorky. Na D5 na příjezdu do metropole směrem z a trvající zdržení od Rudné z 5. kilometru. Půl hodiny se jede krokem k nehodě těsně před sjezdem na okruh. Neprůjezdný tam zůstává levý pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme polojasno až oblačno, v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
23: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Uniklý dokument a prolustrovaní novináři. Policie zjišťovala, kdo jim vynesl informace. Povolil jí to soud, ale měl na to právo. Případ Kydalka a kauza Čapí hnízdo. Téma Vinohradské 12 a Jana Cibulky, kolegy datového novináře a spoluautora pořadu Antivirus na Radiožurnálu. Dnes je pondělí, 18. května. 103. narozeniny má Český rozhlas. Ahoj Honzo, vítej ve Vinohradské 12.
24: Ahoj.
23: Ty jsi získal dokument, který potvrzuje, že obvodní soud pro Prahu 2 povolil policii zjistit kontakty novinářů v kauze Čapí hnízdo. Řekni, koho a čeho se přesně ten daný dokument týká?
24: Ano, se to týkalo kauzy, která souvisela s Čapím hnízdem, ale v celku okrajově, protože ve chvíli, kdy vrchní soud rušil rozhodnutí osvobozující pro Andreje Babiše a Janu Naďovou.
23: Už to první teda, v roce 23.
24: Tak to soudní rozhodnutí se dostalo do médií chvilku předtím, než bylo oficiálně doručeno advokátům. A to by se stávat nemělo podle oficiálních pravidel. No a policie začala šetřit, kdo ho vlastně médiím poskytl, a v rámci toho tedy nakonec ukázala prstem na dnes již bývalého soudce Kamila Kydalku. A my samozřejmě nevíme, jestli opravdu spáchal to, co je mu kladeno za vinu, tak jak ten skutek popisuje policie, protože tam ještě nepadl pravomocný rozsudek. Nicméně v rámci tady toho šetření právě policie se souhlasem tedy vrchního státního zastupitelství nechala v případě dvojice investigativních novinářů vypsat jejich komunikační historii za 3 měsíce z jejich mobilních telefonů, aby zjistila, s kým komunikovala.
23: Jakých kolegů se to týká?
24: Týkalo se to Evy Pasekové a Jana Hrbáčka z ekonomického deníku, respektive z České justice.
23: Dobrá, to znamená, je tu podezřelý soudce, který měl vynést tedy to rozhodnutí, které měli získat ti novináři a ti ho měli publikovat, a to se teď řeší v zásadě.
24: Oni ho ani nepublikovali, ale citovali z něj a nějakým způsobem tedy psali článek, který vysvětloval, jak ten soud rozhodl a jak argumentoval.
23: A ten dokument, který ty si
0: získal, tak ten se týká přesně čeho? Co to je za dokument?
24: Já jsem vlastně nejdřív získal usnesení, které rozhodovalo ten případ Kamila Kydalky. To usnesení už je dneska zrušené, nicméně soud původně řekl, že to poskytnutí těch dokumentů, i kdyby se událo tak, jak popisuje policie, tak vůbec nebylo trestným činem. Tady ta otázka ještě není rozhodnutá, to rozhodnutí mezi tím po odvolání státního zástupce vlastně zrušil soud, ale tam jsme se dozvěděli, že policie nasadila operativní prostředky na novináře, což je věc velmi výjimečná a nemělo by k ní docházet. Proto jsme se tomu věnovali dál a získali jsme dokonce oficiální cestou informaci ze spisu nebo dokument, který se jmenuje příkaz k zajištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu. A je to vlastně ten papír, kde policie žádá tedy o možnost získat tady ty informace a soud to povoluje.
4: V současné době není možno jiným způsobem zajistit důkazy, které by umožňovaly zahájit trestní stíhání podezřelého.
0: Proveď mě trochu těmi operativními prostředky, čeho přesně se to mělo týkat. Jinými slovy, policie napíchla ty dva dotyčné novináře a přesně se dostala ke Kydalkovi.
24: Většina lidí zná ten běžný odposlech, tak jako známe z trestních kauz. To znamená, policie má podezření, že někde někdo páchá trestnou činnost, že je to třeba nějaká organizovaná skupina a požádá soud a ten jí dovolí odposlouchávat. No. Telefony těch osob. Nicméně odposlech se dívá do budoucnosti. Od chvíle, co se nařídí, tak potom může zjistit, co se stalo tedy potom. Mm-hmm. Ale tady se policie potřebovala dívat do minulosti. Mm-hmm. A tak použila něco jiného. A tomu se říká data o uskutečněném telekomunikačním provozu nebo také provozní a lokalizační údaje. A to je vlastně nějaká databáze informací o tom, kdo s kým komunikoval. Tady ta databáze se ze zákona uchovává půl roku.
0: Je tam půlroční operátoři, že?
24: Přesně tak, je tam půlroční historie naší komunikace. A od ta data tady z té databáze si policie zažádala a soud tedy povolil jejich použití.
0: A policisté se podívali do těch dat a na základě čeho zjistili to pojítko mezi těmi novináři a soudcem Kydalkou?
24: Policie se dívala jednak samozřejmě na ten článek, který vyšel na české justici, dívala se, s kým komunikovali ti novináři a zároveň se dívala na to stejným způsobem, s kým komunikovali osoby, které v justičních systémech nahlížely na to rozhodnutí. Mm-hmm. Protože policie začala tím, že se podívala tedy, kdo ve chvíli, kdy ten dokument přišel na městský soud, tak kdo se na něj podíval. Od tady té skupiny lidí odečetli ty osoby, které měly, řekněme, nějaký profesní důvod se s tím dokumentem seznamovat, to znamená soudce Šot, který Andrej Babiš a Janu Nadějovou soudil, jeho kolegové, kolegyně v justiční kanceláři, prostě ti, kteří s tím měli pracovat. A asi ten předpoklad byl, že se tam objeví nějaká další osoba, která tedy k tomu neměla ten důvod a ta mohla být ta, která tu informaci vynesla. Tady se to trošku zkomplikovalo, protože se ukázalo, že do toho nahlíželo bez tedy tady toho přímého důvodu řada dalších soudců městského soudu a také další osoby z justičního personálu.
0: Ach tak.
24: To znamená, že policie hledala tu spojitost mezi tady těmi osobami, které nahlíželi na ten dokument, aniž k tomu měli vlastně ty pracovní důvody, a z druhé strany mezi těmi novináři, kteří tedy napsali ty informace, které v tom dokumentu byly.
0: Mm-hmm. To znamená, že potom metodou výškrtu z toho seznamu těch potenciálních pachatelů jim zbyl soudce Kydalka.
24: Já přesně samozřejmě nevím, jak operativně policie postupovala v tomhle konkrétním případě, ale jeví se to tak, že tedy porovnala tu komunikační historii jak těch novinářů, tak těch justičních osob, z toho jí vyšel nějaký jeden podezřelý, u něj následně prováděla ilustraci komunikace přes e-mail nebo jeho e-mailu a na základě toho tedy poskládala tady ty digitální důkazy, které mají ukazovat na Kamila Kydalku.
0: Já když se vrátím k té své původní otázce, ve které jsem říkal, že obvodní soud pro Prahu 2 povolil policii zjistit kontakty novinářů, tak rozumím tomu správně, že policie se tedy skutečně dívala do archivu všech telefonátů, veškeré komunikace, textových zpráv dvou investigativních novinářů z Ekonomického deníku a České justice.
24: Za dobu 3 měsíců.
0: Ale to je přeci obrovské prolomení redakčního tajemství a zásah do soukromí těch lidí.
24: Je to tak, je to velký zásah do redakčního tajemství, je to věc, která by měla být absolutně výjimečná. A my to z minulosti víme, protože když se řešila podobná situace v případě našeho bývalého kolegy Janka Kroupy, který se věnoval kauze Pandur. Mm-hmm. Janek Kroupa psal o tom, jak probíhá vyšetřování nějaké trestné činnosti, které se měli účastnit lidé z blízkého okolí tehdejšího premiéra Topolánka. A tam se také policie snažila zjistit, kdo je ta osoba, která Janku Kroupovi případně zpřístupnila některé tady ty informace. A z toho důvodu nařídili odposlech. A Janek Kroupa se o tom následně dozvěděl a po poměrně dlouhých soudních peripetích, které trvaly asi 6 let, tak nejvyšší soud řekl, že to bylo nelegální, že ten odposlech byl protiprávní a stanovil velmi přísné hranice pro to, za jakých podmínek ty orgány veřejné moci tedy můžou nařídit použití operativních prostředků proti novinářům s cílem tedy prolomit to redakční tajemství nebo tu zákonem garantovanou ochranu zdroje. Protože samozřejmě nikdo není nad zákonem, nikdo není mimo autoritu soudu. Ale v případě, že ten soud soud tedy tady k tomu zásahu svolí právě ve vztahu k tomu redakčnímu tajemství, tak musí splnit velmi přísné podmínky.
0: V tom dokumentu, který máš k dispozici, takové odůvodnění nacházíš, respektive takové důvody, které by mohly vést k tomu, aby policie skutečně to povolení mohla získat, tam jsou?
4: Toto opatření je přiměřené charakteru a závažnosti prověřované trestné činnosti, kdy zájem na objasnění této trestné činnosti zde převažuje nad zájmem na ochraně soukromí osob.
24: Ten dokument shrnuje velmi formálně, velmi povrchně jednak tu teorii policie, která tedy pracuje s nějakou vyšetřovací teorií. Nicméně to, že se jedná o novináře, je tam zmíněno pouze ve vztahu k jednomu z nich a jenom velmi obecně. A následně se soud vůbec nezabývá všemi těmi pravidly a podmínkami, které by měl splnit. Přičemž to není nějaké jedno rozhodnutí nejvyššího soudu, které to říká, ale plyne to z judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Opakovaně to zdůrazňoval i náš ústavní soud. Žádným tady tím názorem se zkrátka ten povolující soud neřídil, úplně jednoduše řečeno.
0: A mluvil jsi se soudkyní, respektive soudcem, který podepsal ten příkaz, o kterém tady mluvíme, co na to říká, jak to zdůvodňuje?
24: My jsme samozřejmě paní doktorce Rajfové, vlastně soudkyně, která ten souhlas podepisovala, dali možnost k vyjádření, nicméně ta nám prostřednictvím tiskové mluvčí vzkázala, že vzhledem k tomu, že ta věc ještě není rozhodnutá vůbec, tak se určitě nebude vyjadřovat k žádným tedy těm procesním aspektům.
0: A co bývalý soudce Kydálka?
24: Kamil Kydálka, toho jsme samozřejmě také oslovovali, ten se k tomu odmítá vyjadřovat s tím, že to řízení běží a je vlastně v počátku, protože on teď namítá i to, že to soudí vlastně nepříslušný soud, takže ta věc nyní leží před ústavním soudem.

0: zbavení soudcovské funkce. Můžeme spekulovat, že v případě, že by se jí nyní sám nevzdal, tak tento případ by pravděpodobně byl poslední kapka.
1: Proč by mělo být vůbec problematické to předání usnesení vrchního soudu v kauze Čapí hnízdo novinářům? Je to přeci jednoznačný veřejný zájem?
0: Je to jednoznačně veřejný zájem a ten dokument by byl vždycky veřejný. V takto sledované kauze zkrátka se tady ta rozhodnutí zveřejňují. Tady mělo dojít k tomu, pokud budeme vycházet z toho, co tady tvrdí policie a státní zástupce, tak mělo dojít k tomu, že ten dokument vlastně byl médiím poskytnut předčasně. Ale velmi pravděpodobně se bavíme třeba o hodinách oproti tomu, řekněme, stavu, který je předpokládán. To znamená, nejdřív dojde k doručení advokátů těch obžalovaných a tedy následně teprve je možné tady ty informace poskytnout médiím nějakým způsobem anonymizované. Tady nutno dodat, že ta anonymizace, která v běžných případech chrání tedy nějakým způsobem soukromí těch osob, kterých se to dotýká, těch trestně stíhaných, tak tady v tom případě je čistě formální záležitostí, protože všichni víme, kdo je Andrej Babiš, všichni víme, kdo je Jana Nagyová.
1: Ale anonymizované to v tomto dokumentu nikam nebylo.
0: Velmi pravděpodobně ne, ta policie to tvrdí, já jsem sám nebyl příjemcem té zprávy, takže nevím, jak přesně ten dokument vypadal, nicméně nedošlo tam k úniku podle všeho nějakých informací, které by byly třeba jako intimní povahy nebo nějakým způsobem opravdu hrubě zasáhly do práv těch osob. Šlo spíše o, řekněme, formální předběhnutí. Tam se samozřejmě otevírá otázka, zdali toto je situace, kterou by měly řešit nějaké prostředky trestního práva. On i ten soud, který to soudil napoprvé, tak vlastně dospěl k závěru, že to nebyl trestný čin, byl to pravděpodobně nějaký delikt, tedy ze strany Kamila Kydalky proti interním regulím toho soudu, protože neměl takto postupovat, on nebyl osoba, která by měla vyřizovat dotazy veřejnosti nebo poskytovat dokumenty novinářům. Nicméně soud si na poprvé tedy nemyslel, že to byl trestný čin. Tady tou otázkou se soud nyní bude muset zabývat, řekněme, více dohloubky.
1: To stíhání bylo přerušené, potom znovu obnovené, že je to tak.
0: To trestní stíhání Kamila Kydalky stále běží, jenom se čeká, až se vyřeší procesní otázky, to znamená, který soud by se tím správně měl zabývat. Nicméně i tak ze začátku, když to policie začala stíhat vlastně, když docházelo k tomu povolení toho zásahu do toho redakčního tajemství, nebo tom prolomení té ochrany zdroje podle paragrafu 16 tiskového zákona, tak v té době ještě tam byl uváděný trestný čin zneužití pravomoci na straně Kamila Kydalky a tedy ten trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému. Zneužití pravomoci z toho v průběhu času vypadlo, zbyl akorát ten neoprávněný přístup k tomu počítačovému systému. Tím, že tam na začátku bylo to zneužití pravomoci, tak ta věc byla podle pravidel, kterými se řídí fungování státního zastupitelství, tak byla v té době na vrchním státním zastupitelství v Praze, které právě požádalo o tedy ten zásah do toho novinářského tajemství nebo do prolomení toho redakčního tajemství.
1: Ty jsi zmiňoval, že v tom příkazu to odůvodnění zásahu policie není dostatečné. Ty si dovedeš představit případy, výjimečné případy, mimořádně dobře odůvodněné případy, v nichž by policie takovou pravomoc mít měla?
0: On nám tohle to říká třeba konkrétně nejvyšší soud, právě v tom případě Janka Kroupy, kdy on říká, že ve chvíli, kdy nějaká osoba zevnitř státního aparátu vynese neveřejnou listinu z trestního stíhání nebo z nějakého trestního řízení, tak to ještě automaticky neznamená, že je možné tam provést tedy takto silný silový zásah ze strany státu, to znamená prolomit tu ochranu zdroje.
2: Pak je úkolem soudu zvážit, zda je v konkrétním případě veřejný zájem na odhalení zdroje novinářovi informace natolik silný, že převáží i ústavní právo na svobodu projevu, respektive právo na utajení zdroje informace.
0: Nejvyšší soud říká, že tam je potřeba zjišťovat, co tím pravděpodobně ta osoba, která tu informaci vynáší, sledovala. Pokud ta osoba tu informaci vynesla proto, aby zmařila to trestní stíhání, aby nějakým způsobem třeba varovala pachatele té trestné činnosti, překazila jejich odstíhání, tak pak ten zásah možný je. Ale v případě, že je velmi pravděpodobné, že ta osoba tím sledovala nějakou diskuzi o veřejném zájmu, typicky právě třeba zdali osoby, které jsou vysoce postavené v nějaké mocenské funkci v rámci státu, tak zda tedy třeba nezneužívají svoji pravomoc, zda tam není nějaká snaha je třeba zbavit toho trestního stíhání a podobně. Zkrátka, když ta informace se vynáší tedy pro tu veřejnou debatu, tak by k tomu zásahu dojít nemělo.
1: Ten soudce, který je podezřelý z vynesení dokumentů v kauze Čapí hnízdo, my bychom ho mohli označit za whistleblowera?
0: Whistleblower by měl, aby splňoval všechny ty znaky, tak by jednak měl varovat před nějakým opravdu viditelným zneužitím pravomoci, moci. A to si nemyslíme, nebo nevidíme, že by tady v tom případě k němu docházelo. My nevidíme žádné znaky toho, že by se stát snažil třeba Andreje Babiše z toho nějakým způsobem vysekat neoprávněnými prostředky. Zkrátka ten justiční proces běží, řekněme standardně. Byl tam rozsudek toho prvostupňového soudu, následně to bylo zrušeno, vráceno. Takže tam probíhá prostě standardní soudní spor, nebo trestní stíhání. A nevidíme, že by tam na straně justice byla nějaká taková

0: nepravost, na kterou by bylo nezbytné tedy upozornit. Na druhou stranu, už jenom ta informovanost veřejnosti, velmi detailní o to, jaký trestný čin je přičítán premiérovi republiky, zároveň jednomu z nejbohatších Čechů, tak je nepochybně otázka silného veřejného zájmu, zejména i proto, že tady v tom konkrétním usnesení právě vrchní soud vysvětloval, proč si myslí, že Andrej Babiš je vinen v té věci.
1: No a přijde ti, že ta ochrana podobných lidí, které často můžeme označit za whistleblowery, je dostatečná v Česku, když teď vidíme, že se to propírá mediálně, kdo to udělal, mluvíme o těch konkrétních lidech, podezíráme je z toho, respektive policie je z toho podezírá.
0: Tady je asi důležité říct, k čemu tam ta ochrana zdroje je. Ona nechrání novináře. Novináři nejsou nějací nadlidé, kteří by byli chráněni před samozřejmě oprávněnými zásahy bezpečnostních složek. Ta ochrana chrání ty zdroje, ty osoby, které se baví s médií, protože soudy, vysoké lidskoprávní soudy dlouhodobě říkají, že je to podmínka toho, aby média mohly fungovat a plnit tu svoji roli hlídacího psa. Že se zkrátka baví s těmi lidmi uvnitř veřejné správy, kteří jim poskytují informace o tom, jak ta veřejná správa funguje. A to i v případech, že třeba nejsou oprávněni mluvit s médií oficiálně, nejsou to tiskoví mluvčí, nemají tu funkci. Ale právě proto, že dávají médiím, řekněme, otevřený pohled toho, jak ten stát vevnitř funguje, jak se tam využívá moc, tak umožňují skrze média veřejnosti kontrolovat to fungování veřejné moci. Proto existuje ochrana zdroje, aby se osoby uvnitř veřejné správy například nebály mluvit s médií. Když vidíme, že k tomu prolamování dochází a řekněme, je to takovýhle rutinní úkon, že tam prostě ty ochranné prostředky nefungují, tak to samozřejmě odrazuje každého, kdo by se chtěl bavit s médií. To znamená, podvazuje to tu veřejnou kontrolu nad tím, jak stát funguje zevnitř.
1: Takže ta cesta pro ty lidi, kteří by chtěli mluvit s médií a nechtěli by čelit podobným záležitostem, je jaká?
0: Samozřejmě bylo by vhodné, a konec konců říká to i Evropský akt o svobodě médií, aby tady byla silná právní ochrana. My vidíme, my jsme si doteďka mysleli, že nějaká právní ochrana tady je. Mysleli jsme si to potom, řekněme, dost jasném rozhodnutí toho nejvyššího soudu v případě Janka Kroupy. Teď vidíme, že ty stávající právní prostředky prostě selhávají. Že tam není kontrolní mechanismus, který by byl schopný tedy zajistit tohleto dodržování toho práva na ochranu novinářského zdroje nebo toho redakčního tajemství. Z toho důvodu jednak pravděpodobně by bylo vhodné, aby tedy Česká republika nějakým způsobem ty požadavky, které plynou z toho aktu o svobodě médií, implementovala do našeho práva, pravděpodobně do trestního řádu, aby tedy zajistila opravdu ochranu novinářských zdrojů, stejně tak, jako tady máme ochranu advokátního nebo zpovědního tajemství. No ale samozřejmě do té doby, než se tady to stane, tak média budou muset hledat i technické prostředky, jak tedy bránit tomu, aby bylo možné použít tady ty standardní operativní nástroje k prolamování redakčního tajemství. Bavíme se tady o vlastně používání nějakých technologií, které tu komunikaci nějakým způsobem zastřou nebo zašifrují.
1: Dobře, a ta cesta je teda v tuhle chvíli, kdyby se ukázalo, že je tu nějaký podobný případ, kdy někdo chce něco novinářům poskytnout, tak má postupovat, abys prakticky to ilustroval jak?
0: Ta asi nejdůležitější rada je, že nikdy by člověk tady k té komunikaci, když chce kontaktovat média, neměl používat jak počítač nebo mobilní telefon, tak i třeba připojení k internetu, kterému poskytuje zaměstnavatel. Neměl by to dělat nic z toho na zařízení zaměstnavatele. Tady je vidět vlastně ta první věc a my si můžeme prohlédnout tady v tom konkrétním kauze Kamila Kydalky velmi dobře, že tím, že on si přeposlal ten oficiální dokument ze svého pracovního mailu do svého soukromého a následně tedy na nějaký e-mail, který údajně měl dle policie patřit novináři, tak vytvořil úplně jasný důkaz toho, že k tomu došlo. To asi by mohlo být, řekněme, nějaké takové první varování. Další varování je, že lidé by neměli používat tady k té komunikaci telefonování a neměli by používat SMS zprávy, protože to jsou ty formy komunikace, které se v Česku zachycují a nějakým způsobem tedy ukládají do té půlroční databáze. Tam je důležité říct, že podle loňského rozhodnutí nejvyššího soudu je tady ten sběr dat v České republice prováděn nelegálně. Ale tím, že je, řekněme, velmi užitečný pro bezpečnostní složky, tak zákonodárci zkrátka ještě proti tomu nezasáhli, i když ten sběr je evidentně protiprávní. To znamená, lidé by měli používat nějakou formu šifrovaných aplikací. My tady třeba v Českém rozhlase doporučujeme mobilní aplikaci Signál, proto někteří naši redaktoři třeba z Investigativy nebo domácího zpravodajství tak zveřejňují vlastně své kontaktní údaje i na Signálu, na svých profilech, protože je to nástroj, který šifruje tu komunikaci a neuchovává historické záznamy o tom, kdo s kým komunikoval. Samozřejmě je to nějaké technické řešení a člověk k té technologii zkrátka nemusí mít důvěru. Já proto mám velké pochopení, protože prostě dohlédnout všechny jemné niance nějakých technikálí je občas někdy docela složité. Tou vlastně takovou, řekněme, nízkotechnickou možností je potom obyčejný dopis. Protože dopisy se v České republice neevidují, pokud se bavíme o běžném dopise vhozeném do schránky, není tady nějaká databáze, kdo komu poslal dopis, a tímto způsobem právě z poštovní schránky poslaný dopis je vlastně poměrně neviditelný do chvíle, než se dostane do rukou tomu médiu, a to následně ho může chránit a nevydá ho a případně ho zničí, pokud by hrozilo to odhalení zdroje, právě s cílem chránit tedy toho člověka, který poskytl informace.
1: Je taky hodně důležité, aby pak ten dopis byl doručen do správných rukou.
0: Proto je vhodné na ně napsat jméno toho novináře, samozřejmě. To je možná rada, která s tím souvisí. Pokud člověk chce kontaktovat médium, tak je lepší si vybrat konkrétního novináře nebo novinářku, kteří se věnují tomu tématu, kterého se to týká, nepsat někam na podatelnu, ale zkrátka si opravdu vyhlédnout toho člověka, který se tématu věnuje. Minimálně z těch jeho článků je vidět, že tomu tématu rozumí aspoň trošku, to znamená, je schopný to zpracovat kompetentně a toho člověka následně oslovit.
1: Vraťme se teď k tomu případu soudce Kydalky. Z toho, o čem ty tady mluvíš a zmiňoval si ochranu novinářského zdroje, mám správný pocit, že Obvodní soud pro Prahu 2, když vydával to povolení pro policii, se ochranou novinářského zdroje vlastně vůbec nezabýval?
0: Ne, my to víme, že se jí nezabýval. Nerozebírá to nějak v tom odůvodnění toho povolení. Z toho, co víme z těch rozhodnutí vyšších soudů, je to problém. Samozřejmě problém je, že tam není žádný přímý kontrolní mechanismus. Opravdu tohle se přeskoumá až ve chvíli, kdy to zvednou sami ti novináři, kteří byli cílem, a ty se mohou ozvat vlastně až ve chvíli, kdy ta věc pravomocně skončí, ta trestní kauza toho Kamila Kydalky, což bude až velmi pravděpodobně za několik let, pak nějakou dobu bude trvat, než rozhodne ten nejvyšší soud. Jak jsme viděli v případě Janka Kroupy, tak vlastně ta náprava, a ta byla čistě virtuální, protože to byla zkrátka jenom omluva ministerstva spravedlnosti, tak trvala 6 let.
1: Ta trestní kauza Kamila Kydalky je teď tedy v jaké fázi? My jsme zmiňovali, že tam bylo nějaké rozhodnutí, pak bylo přehodnocené, to trestní stíhání pokračuje. Teď je to odložené? Kdy je hlavní líčení?
0: Hlavní líčení není nařízené v současné době, protože se čeká na rozhodnutí ústavního soudu, který se bude zabývat otázkou, zdali to soudí příslušný soud.
1: On se někdo stěžoval na ústavní soud.
0: Přesně tak, přímo Kamil Kydalka.
1: Ach, tak.
0: A teprve až ústavní soud tady tu procesní otázku rozhodne nějakým způsobem, tak bude možné nařídit hlavní líčení. Samozřejmě otázka u jakého soudu, záleží na tom rozhodnutí ústavního soudu, a teprve tam potom padne nějaký rozsudek. Ten nebude pravomocný, pokud se někdo odvolá, což je velmi pravděpodobné tady u toho typu kauz, že se jedna z těch stran, buď státní zástupce nebo Kamil Kydalka, že se odvolají, a teprve poté budeme mít to pravomocné rozhodnutí, pak jsou tam nějaké mimořádné opravné prostředky, ale teprve po tom pravomocném rozhodnutí vlastně bude možné se začít věnovat tomu, i jakým způsobem byl tedy povolen tady ten zásah do toho redakčního tajemství.
1: A poslední a důležitá věc, co ti dva novináři, Jan Hrbáček a Eva Paseková, mohou se nějak bránit proti tomu, co se odehrálo? Ty si říkal, že ty důvody v tom povolení prostě nejsou, možná by neobstály, pokud by to žalovali ti dva.
0: Oni se můžou bránit opravdu, až skončí teprve ta trestní větev Kamila Kydalky.
1: Ale mohou to žalovat potom.
0: Není to žaloba, je to nějaká forma stížnosti, ale ano, mohou se obrátit na nejvyšší soud, který přezkoumá, jakým způsobem k tomu povolení došlo, ale i to rozhodnutí nejvyššího soudu bude jenom deklaratorní. On řekne buď bylo to v pořádku, nebo řekne nebylo to v pořádku a zopakuje třeba, jaká jsou proto ta pravidla, ale zpátky už ten čas nikdo nevezme. To trestní stíhání Kamila Kydalky nikdo nezastaví. I kdyby odsouzen nebyl, tak samo o sobě to, že se ukázalo, že je možné ho tímto způsobem vlastně vystopovat a postavit před soud, tak může mít odrazující účinek na všechny další, kteří by chtěli hovořit s médií. To znamená, že ta přímá náprava k ní ani tím rozhodnutím toho nejvyššího soudu nedojde.
1: Ale mohou se dočkat omluvy jako náš kolega Janek Kroupa, který dnes pracuje pro Seznam zprávy.
0: Přesně tak.
1: Dobrá, tak moc díky, že jsme to mohli společně rozebrat.
0: Rád jsem přišel.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska můj kolega Jan Cibulka, který jinak připravuje pořad Antivirus na Radiožurnálu, a probírali jsme spolu případ soudce Kydalky a kauzu Čapí hnízdo. Tento týden Český rozhlas Plus vydává novou publicisticko-dokumentární sérii, je o K.H. Frankovi, moc jí doporučuju, týká se největšího poválečného procesu v Československu a uslyšíte v ní spoustu zajímavých zrestaurovaných archivních zvuků. My s aktuálními zvuky tu budeme zase v úterý. Naslyšenou zítra.
2: Interview Plus.
3: Znalec dějin střední a východní Evropy. Intelektuál, který se otevřeně a kriticky vyjadřuje i k aktuální politice stávající americké administrativy. To je historik Timothy Snyder. Jak hodnotí Trumpovu návštěvu v Číně a proč o něm říká, že má negativní charisma? A jaký je v jeho pojetí rozdíl mezi historií a minulostí? I o tom s Timothy Snyderem debatoval na veletrhu Svět knihy Petr Vizina.
2: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
4: 10:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Při nočním ruském úderu na Ukrajinu zemřel jeden člověk, další nejméně 30 jsou zraněné. Moskva zaútočila více než 500 drony a 22 raketami, uvedlo to ukrajinské letectvo. Ve městě Oděsa na jihu země bezpilotní letouny zasáhly obytné budovy a mateřskou školu. Útoky mířily taky na Dnipro, Záporoží nebo Cherson. Ruská protivzdušná obrana v noci zase sestřelila 50 ukrajinských dronů, například nad Rostovskou a Bělgorodskou oblastí, informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit, počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Příspěvek se má zvednout ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Stahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Středoškolákům začínají ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Režimy po celém světě loni popravili nejvíc lidí za posledních 44 let, informovala o tom nezisková organizace Amnesty International. Zaznamenala více než 2700 poprav, z toho naprostou většinu na Blízkém východě. To je o 78% víc než v roce 2024. 2159 lidí popravil iránský teokratický režim, 356 lidí popravili úřady v Saúdské Arábii, většinou za drogové delikty. Do celkové statistiky nejsou zahrnuty tisíce poprav v Číně. Peking je největším vykonavatelem trestu smrti na světě, tamní úřady ale přesné údaje nezveřejňují. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Většinu lidé využili ke koupi nemovitostí, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Výletní loď MV Hondius dnes dopoledne dorazí do přístavu v nizozemském Rotterdamu. Loď se stala ohniskem epidemie koronaviru. Na palubě už je jen nezbytný personál a dva lékaři. Všichni cestující jsou evakuovaní a v karanténě. Loď bude v přístavu dezinfikována. Onemocnění nepřežili 3 lidé, dalším 10 cestujícím vyšel pozitivní test, uvádí to Světová zdravotnická organizace. Epidemiologové i Světová zdravotnická organizace upozorňují, že se hantaviru se nešíří tak snadno, jako se šířil koronavirus. A jihočeští rybáři bojují s nedostatkem vody v rybnících. Po zimě a jaru bez výrazných srážek jsou hladiny pod normálem. Rybářství proto musela omezit produkci. Zcela zaplněné vodou nejsou ani rybníky po podzimních výlovech, kam nasazují plůtky. Dálnice D6 směrem z Prahy do Karlových Varů před Novým Strašicím na 27. kilometru zůstává neprůjezdná. Pokračují tam s vyprošťováním havarovaného kamionu. Odklon dopravy je vedený exitem 25 lány. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy u Rudné na 4. kilometru bourala dvě osobní auta. Blokují levý pruh na úrovni odpočívky a čerpací stanice Orlen. Provoz už zeslábl, zdržíte se jen velmi krátce. Místo je zřetelně označené světelnou šipkou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme polojasno až oblačno, v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky a nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy, teď už má slovo Barbora Tachecí, začíná pořad Osobnost Plus.
5: Mimořádně ostrý a silně varující byl projev předsedy ústavního soudu Josefa Baxy na včerejším pietním aktu v Terezíně. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Veřejnost vyzval, aby pozorně naslouchala výrokům lhářů. Sice slibují zavedení pořádku, který ochrání společnost, přitom se mezi řádky jejich výroků skrývá útok na základní hodnoty a instituce, které ji chrání. To je rolí každého z nás, nebýt lhostejný a být připraveni k jejich obraně, dodal Baxa. Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je Jan Dobrovský, poradce prezidenta, podnikatel, publicista, podcaster. Vítejte, Honzo, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
5: Na šéfa ústavního soudu se mi ta slova zdají hodně ostrá, co vám?
6: Já bych řekl, že jsou přiléhavá. A kdybych měl projev v Terezíně, řekl bych to podobně. Je z toho patrno, že předseda ústavního soudu vidí, že vláda, která je složená z extremistů, a premiér, který extremisty podporuje tím, že je nekárá, nebo že jim nezakáže ty extremistické projevy, tak se stává sám extremistou. A jestli žijeme v době, která je poznamenaná tím, že propaganda je daleko jednodušší než dřív, prostřednictvím sociálních sítí a všech možných způsobů, jak emoce dostat do nejvyšších otáček, tak je to varující a on to vidí. Je to výsostný intelektuál a člověk, který má za úkol dohlížet na ústavní právo.
5: Když on má sám pocit, že jde o největší útok na základní hodnoty a instituce zatím, tak já se ptám z vašeho pohledu, tím útokem největším na hodnoty základní instituce bylo či je co?
6: No, je to absolutní pohrdání řádem, který panoval v našich myslích, a to myslím úplně všechny dodnes. Ten řád spočíval v tom, že jsme se chovali podle vyřčených i nevyřčených pravidel, tak abychom zachovávali nějakou ochotu k porozumění, nějakou základní slušnost mezi sebou. A najednou je vystřídána absolutní nepokorou a ochotou dělat cokoliv, nemít žádná pravidla, prolamovat je a tím dávat příklad ostatním, respektive je motivovat k tomu, aby se tak chovali taky. To je něco, co jde velmi špatně napravit, protože když si vysvětlíme svobodu tím, že máme možnost močit sousedovi na vrata a nebo kohokoliv beztrestně urážet, protože pravda je relativní, vlastně neuchopitelná. Jestliže na to přistoupíme, tak ten řád skončí včetně zákonu.
5: Víte, systémově máte určitě pravdu. Na druhou stranu, a tak se obhajuje i Trump ve funkci, prostě lidé chtěli změnu, tak tohle je doopravdy změna. Neoddiskutovatelná.
6: No, jasně. Ano.
5: Co byste na tenhle argument řekl?
6: No, já nevím, jestli je to argument. Je to věta, která může být použita v diskuzi, takže možná, že to argument je. Je to nějaké konstatování stavu mysli. Ano, je pravda. Sveďme to na voliče. Ne, není to tak. Nikdy za nic generálně nemůže jen volič. A nikdy za nic generálně nemůže jen politik. Je to jakýsi ekosystém. A v tom ekosystému si voliči zvolili nějaké zástupce a pravděpodobně možná ani netušili, jak se budou ti zástupci chovat. To je v demokracii docela pravidlo. Ne, že by se to netýkalo těch, o kterých my říkáme já, o nich říkám demokraté.
5: Jak, nebo takhle, je pracné. Už jste řekl, že vám vadí to nabourání toho systému. Tomu rozumím. A jak potom pod tímhle ty záležitosti vlastně se dají rozdělit věci, na které vláda má právo je změnit, prostě jenom to vidí jinak.
6: Jo, myslím, máte na mysli tu hranici, kde má vláda právo dělat věci, které jsou změnou,
5: ano,
6: třeba,
5: ano.
6: A kde už je to nepředstavitelné.
5: Mně se líbí, že jste to poznal, co chci říct.
6: Jo. No, protože my se spolu známe hodně dlouho a víme asi, jak jeden druhý uvažuje. Já mám dojem, že to je otázka, kterou si lámou hlavu teď všichni politologové na světě, pokud ne, tak nejsou dobří. Ale nejenom ti, i obyčejní lidé, kteří nemají s politologií nic společného, ale žijí svůj politický život tím, že mají přijít k volební urně například, tak se musí ptát, kde je hranice, co může člověk nebo někdo představitel politická autorita udělat v rámci svých pravomocí a kde končí ty pravomoci. Tak určitě končí tam, kdy se nezákonným způsobem má měnit ústavní pravidlo. Ústavní pravidlo není jen tak něco, to není jenom nějaký řád, který je předepsán, ale patří do toho i ústavní listina práv a svobod například. To znamená věci, které jsou nespochybnitelné a se kterými se nedá hrát battle. Tam nemá právo bez toho, aniž by měl ústavní většinu, ta politická reprezentace dělat nic. A ta druhá rovina, ve které může, to je rovina odpovědnosti jeho politické. To znamená, může být příště nezvolen, může být vyobcován, může být demonstracemi smeten, cokoliv z toho si vybere. Pokud ne, pak skutečně je to na těch, kterým říkáme voliči, ale jsou to nějaké sociální skupiny, které mají nějaké preference. Je samozřejmě možný, že se to nějaký minoritě líbí. A možná, že ta minorita je hlasitá. A možná, že taková minorita dokáže strhnout zbytek, který uvažuje jinak, do obav se tomu postavit.
5: Myslím, že na dané téma hovoří i ústava. Když zmiňuje mimo jiné, tak zmiňuje taky jinými slovy, ale my říkáme obrany schopnost země, totiž žádný politik nesmí záměrně snižovat schopnost naší obrany.
6: Ano, v relativním světě, který prozažíváme, ve světě s alternativními pravdami, se dá žonglovat s tím, co je oslabení a co není oslabení. Já jsem viděl vyjádření nějakého blba s politickou funkcí, který vysvětloval, že vlastizrádci Ševčík to byl. Že vlastizrádci jsou ti, kdo prožili holokaust a respektují sudetské Němce. Já bych tomu člověku vzkázal, že by toho měl nechat. Měl by toho nechat, protože on je vlastizrádce.
5: My tady bohužel pana Ševčíka nemáme, nemůže se bránit.
6: No, to je můj vzkaz.
5: Jasně. Ale já to musím říct zase, že se nemůže bránit, protože tady není. Vy jste mě řekl, že jaké jsou ty různé vaše výhrady k té vládě. A teď mi jenom upřímně řekněte, váš osobní pocit dovedete při jakékoliv vládě, to nemusí být nutně tahle, ale dovedete si říct jako upřímně, prostě ta vláda má jiné názory, než mám já, a není to moje vláda a dělá věci jinak a to je její právo.
6: V průběhu posledních 630 let jsem si to říkal mnohokrát. A v tomhle konkrétním případě této vlády, kterou považuji za naprosto nejodpornější, kterou tato republika měla od svého vzniku v roce 89, že se chová tak, že ohrožuje bezpečnost země nejenom tím, že podceňuje její obranu, ale že vyvolává staré vášně ze sovětské komunistické propagandy.
5: Například?
6: Například ti sudeční Němci. Ten obraz byl vytvořen záměrně a sudeční Němci jako revanšisté, kterých se máme bát, protože chtějí zpět své majetky, ze kterých byli vyhnáni. A chtějí prolomit Benešovy dekrety. Tato věc je dávno vyřešená česko-německou deklarací, která stála spoustu sil, geniální diplomaty, a to na obou stranách. A vyvolávat znovu ducha nenávisti na něčem, co stavím jako konstrukci zloby a zášti, je přesně ten případ, který ve mně vyvolává pocit, že proti tomu musím stát.
5: Víte, nemáte někdy pocit, že nenávist se stala takovým běžným nástrojem v politické komunikaci?
6: Protože ta komunikace se přes sociální sítě, přes anonymní účty stala vlastně nenávistnou, měla za úkol rozvrátit tu společnost, pořád má, jsou v tom i zájmy cizích mocností, především Ruska, aby vytvořili chaos, a to nejenom u nás v zemích té východní a střední Evropy, ale i v té Evropě západní, aby oslabili tu společnost, aby se vlastně rozvracela sama a aby mohli uchopit moc ti, kteří jsou jim blízko, jako že takoví v naší vládě jsou.
5: No, totiž je to přesně doména, tohle téma několika málo lidí, kteří máte pocit, že nenapíšou tweet nebo zprávu na síti X, aniž by kohokoliv nějakým způsobem nedeonestovali. Takhle jsem to řekla dobře.
6: No, máte na mysli ty zpratky, kteří jsou shodou nešťastných náhod, někteří z nich i ministry a dokonce jeden místopředseda vlády. Ano, je to něco, co je cvičení z arogance, z prostoty a totální stupidity, která vytváří nové normy, na které si postupně zvykáme. Tím, jak si zvykáme na nové normy chování, tak se mi zdá velmi nebezpečné, že takovéto postupy společensky jsou nezvratné, že se vlastně dostáváme do situace, kdy ta věc už nejde, ta komunikace tohoto typu vzít zpět, a že ta společnost tím bude velmi dlouho postižená, pokud nebude zase vystavená nějakému jako tlaku pro větší porozumění a estetičnost, což podle mě nejde udělat jenom tím, že vznikne nějaký autoritativní příklad slušnosti. Ale jde to jenom tím, že si prostě popálíme ruce, pusu, cokoliv, že dostaneme popapuli takzvaně, abychom se trochu vrátili ke kořenům toho, co znamená koexistence.
5: Tak to není jenom záležitost nebo problém Česka. Samozřejmě.
6: Ne, vůbec, to je to univerzální
5: šíří,
6: problém.
5: Jasně, to se šíří všude možně. Ale takhle, nedělá to na vás dojem, že tahle nenávist šířená přes veřejné vzkazy někoho k někomu z nejvyšších politiků a tak dále, že to se odrazí, že se to odráží už v nás, že lidé jsou prostě agresivnější, naštvanější.
6: No jo, byli i za socialismu naštvanější, agresivnější právě proto, že byli vlastně konformizováni tím systémem. Havlova moc bezmocných o tom mluví perfektně, doporučuji každému, aby si to přečet. Myslím, že jsme v situaci, kdy nejenom, že to připomíná druhou republiku, ale připomíná to i tu dobu socialismu, proto mluvím o normalizaci. Zvyknete si, parchanti, takhle to je.
5: No, mě šlo jenom o to, jestli prostě spolu s těmi vrcholovými politiky, zvlášť některými, prostě tímhle způsobem vulgarizujeme a hrubneme my všichni.
6: Ano, a dokonce si myslím, že vlastně je to určitá poptávka i těch, kteří stojí na straně opozice, která třeba je slušnější, kdy cítí, že slušnost je vnímaná jako slabost a že odpovědi na to spratkovství nestačí, protože jsou vysmívány, a že daleko lepší zbraní je to, co dělá ten oponent. Chovat se velmi podobně, protože jakoby sám potřeboval taky trošku přes papulu.
5: Řekněte, teď se vás tam jako poradce prezidenta.
6: Občasného.
5: Ale zajímá mě, jestli v tuhle chvíli zažívá prezident Pavel nějakou, řekněme, jako já nechci říkat nejhorší chvíle, jo, ale jako nejnapjatější momenty od momentu svého nástupu. Já teď samozřejmě narážím na mnoho věcí, ale teď hlavně před námi je to NATO, ten summit NATO
6: fankaři. Já to nevím, já jsem se ho na to neptal. Jo. A to znamená, nemůžu interpretovat jeho pocity. Já vidím, že je to člověk velmi odhodlaný a odvážný. Člověk, který má představu o tom, co by mělo být správně v chování mezi politiky. A cítím, že na tom bude trvat.
5: A že, jako na čem?
6: No na tom chování mezi politiky. Jo, to znamená, že není to někdo, kdo by ustupoval v tom smyslu, že když je na něj tlak, který má za cíl jedinou věc, aby si část voličů myslela, že se chová jako nevychované dítě, kterému se řekne, tady nepůjdeš a on tam chce a leží na zádech a kope nožičkama. Slyšel jsem jednoho pána v obchodě, jak to vyprávěl prodavačce, že přece je to dětinský. Tak není, on si uvědomuje velice dobře, že to je jeho zásadní role bránit něco, čemu se říká ochota k porozumění, pokus o komunikaci, nějaká politická koexistence, která i v tom systému opozice vláda je vlastně nutná proto, aby byly všechny názory brany v potaz.
5: No jasně, ale musí mu být přece jasné, že dokud budou ve vládě motoristé, kteří přiznali už, že prostě všechny spory s prezidentem mají prapůvod v nejmenování pana Turka ministrem, tak dokud tam budou motoristé, tak ty vztahy budou vypadat tak, jak vypadají.
6: Ale ta komunikace kolem těch vztahů je vlastně důležitější. Slyšel jsem nějaký filozofy teď moderní mluvit o tom, že slovo již dávno není činem a že to je vlastně jako kýč se o tom bavit. Slovo je politickým činem. Slovo, které je vyřčeno z politických úst, z úst politické autority, anebo i z úst politického zpratka, je slovo, které může motivovat ostatní k tomu, aby podobně konali. A můžou konat i násilí. Můžou jenom si myslet něco, co je důležitý a vytváří to jakousi masovou reakci. A to znamená, slovo je činem v politice a to slovo musí být i nahrazováno nějakým souborem slov, které jsou dostatečnou obranou pravidel, která dovolují, aby žila společnost v vzájemném míru.
5: Já vím, ale prostě nevyplývá z toho, jestli ten napjatý vztah, o který zjevně budou usilovat motoristé až do konce volebního období ve vztahu k prezidentovi, tak jestli se s tím ze strany motoristů dá něco dělat, anebo už je to partner, se kterým se diskutovat nedá.
6: Podle mě se s nimi diskutovat nedá a nemá, ale jestli to chce dělat prezident tak či onak, je zcela jeho věc a já to neumím interpretovat.
5: Vy se nikdy nebavíte s prezidentem na téma, co ho vytáčí, co ho štve?
6: Tak jednak není potřeba se o tom bavit, je to na něm vidět. Obyčejně. Ale on se vytáčí a naštve se s úsměvem, což je něco, co myslím druhá strana nedokáže pochopit. On se chová slušně. A přesto je to, jak jsem říkal, vnímáno jako jeho slabost ze strany těch, který na ně útočí. To, že se snaží o porozumění v komunikaci, nikoliv na to zaútočit, tak jak to dělal třeba Miloš Zeman. Možná, že v tom je chyba, jak bych mu třeba doporučil, aby zaútočil.
5: Ne, mě by zajímalo, jestli když četl na mobilu pana Koláře ty SMSky od Macinky, jestli se smál.
6: Já myslím, že se usměl, že to dělá pořád, ale nebyl jsem u toho. Pojďme někam jinam.
5: Jan Dobrovský, dnešní host Osobnosti Plus. Souhlasíte s tím, že jestli se naše politická opozice, ale hodně rychle, brutálně nespamatuje, takže může ten Babiš v tomhle složení vlády prostě pokračovat celých 8 let?
6: Může se to stát a dokonce to považuji za hodně pravděpodobné, protože se nedomnívám, že by ta opozice měla tu sílu se rychle zpamatovat, že nevím ani, co to vlastně znamená, jo, aby se zpamatovala. Oni ty opoziční strany jsou v situaci, ve které hledají sami sebe, protože vědí, že jsou v menšině. Ta minulá vláda byla náhoda, že získali většinu v parlamentu. A ta menšina těch, kteří jsou demokraté v této zemi, nebo demokraticky uvažují aktivně, je patrná a ten étos politických stran je pravděpodobně pryč, myslím, v tom globálním západu asi obecně. Nová doba, nová komunikace, všechno je postaveno na osobnostech a autoritě lídrů. To znamená nejcharizmatu především, na tom, jakým způsobem vystupují a už ne tolik na tom, co mají v arzenálu pro budoucnost, jak chtějí postavit lepší svět. Ta minulá politika politických stran byla postavená na tom, jestli prosperity lze dosáhnout sociálním státem anebo menším sociálním státem. Byl to takový boj o to, jaká míra socialismu může v budoucnu zvítězit. Ale teď jsme v jiné situaci. Teď jako vzniká spousta obav a strachů. Žijeme ve světě válek. Ve skutečnosti se vede válka světová už velmi dlouhou dobu a máme jednoho konkrétního nepřítele, který se nezastaví před ničím. To, že budeme mít drahý benzín a možná nebude, je atribut ztráty pohodlí.
5: Ne, ale jestli mohu vám do toho zasáhnout, Honzo, tak je...
6: No můžete, nikam se nedostaneme. No.
5: Tyhle všechny věci, které nás obklopují, ty obklopují vládu stejně jako opozici.
6: Jenomže to si z toho nic nedělá.
5: Není to ten hlavní problém?
6: No je samozřejmě, proto mluvím o tom, že to je nedostatek ideí. Když nemáte žádnou ideu, jenom tu osobnost, která dává na jevo, že jako vytáhne lidi z jejich traumat. A moc nevím jak teda a nevím ani jak je to možný, že to tak působí, ale působí to evidentně tak, tak je to nekomplikovaný možná. Možná, že to je tím, že to je jednoduchý. Že ti, kteří mají nějakou ideu, tak jsou komplikovanější, špatně přijatelní, možná méně pochopitelní, možná mají menší důvěru, když má někdo ideu, mají doopravdy. Stojí mu to opravdu za to? Není to tak, že je to jenom další zakuklenec, který je prospěchář a který chce něco pro sebe? Nejsou všichni ti, stejně jako my voliči, ti politici trošku chybující a možná trochu lumpové? Tato nálada ve společnostech je a v celé Evropě.
5: Jasně, ale ze všeho toho, co jste řekl, vyplývá, že dokud opozice nebude mít silného charismatického lídra, tak jsou vlastně veškeré snahy zbytečné, respektive prostě taková je doba.
6: Ano.
5: Vyžaduje si ano. Tohle.
6: Ale já věřím tomu, že to, čemu říkáme občanská společnost, tu myšlenku Václava Havla, která vychází právě z té teze z moci bezmocných, je vlastně daleko nosnější, než jsme si mysleli. Když vidíme, že se dokáží lidi sejít v obrovském množství na Letenský pláni, proto aby dali najevo, že chtějí bránit média veřejné služby třeba, tak v tu chvíli najednou vzniká úplně jiné podhoubí pro vznik politické autority, než jsou sami politické strany, které to nemají jednoduché v tomhle oboru dále podnikat. Protože jsou menší a menší, zájem o politiku klesá, neboť politika se stává právě takovým hnojištěm víc, než nějakou elitní sestavou, jo, elitní skupinou. A proto chybí osobnosti, které do politiky chodily z té vrstvy společenských elit. Protože první, co dostanou, je po hubě. A ten mechanismus se drolí a my nastupujeme na nějaké nové doby, ve které jsou automaticky jenom jednostranné kanály komunikace, nikdo nepotřebuje novináře, to znamená, nikdo nepotřebuje kritický dotaz. A z toho vznikají další alternativní pravdy.
5: Ne, nepotřebuje ani nechce. Že?
6: Nechce, no, nechce.
5: Ne, ale víte, já se stále snažím s vámi jenom dobrat toho, co je ten nutný začátek nějaké vzpruhy opozičních sil, protože víme, že prostě a tak dále.
6: No jasně. Tak jenom trošku z nadhledu. Jo. Já si myslím, že jako musíme trošku trpět, aby nás přešla tato blahobytná doba, ve které se chováme tak, že jako by se nechumelilo. Jo, ten princip českého myšlení je nechumelismus. Hmm. Ale on se to šíří po Evropě. Myslím, že jsme jako dost dobří, že jsme zavedli jako nový politický společenský pojem. To je pojem Doležov. To je něco, co má jako hluboký filozofický smysl. Ale taky etologický, protože prostě chovat se tak, že se nic neděje, znamená míti se více v klidu. Když dostaneme více po hubě, to znamená projdeme nějakou hlubší krizí, tak to těch 8 let nebude. Prostě nebude.
5: Čili jinými slovy, čím hůř, tím líp?
6: Je to bystrý od vás, ano. Já bych tomu asi líp neřeknu.
5: Úplně na závěr a už jenom v jedné větě. Máte pocit, že se v Česku vyplácí v uvozovkách říkat věci nahlas?
6: Vyplácí se vždycky říkat věci nahlas. A to především, když je to riziko, když je to riskantní. Protože bez rizik a bez obětí, které dáte myšlence, jsou všechno jenom prázdný keci.
5: Jan Dobrovský, poradce prezidenta, podnikatel, publicista, podcaster. Děkuju moc.
6: Já děkuju.
5: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Rozhovor s osobností Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
4: 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu, úder má zatím jednu oběť. V sázkařské fotbalové kauze se 13 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. A výletní lodě s Hantavirem dorazila do Rotterdamu k dezinfekci. Zprávy a Martin Matějka. Při nočním ruském úderu na Ukrajinu zemřel jeden člověk, další nejméně 30 jsou zraněné a Moskva zaútočila více než 500 drony a 22 raketami, uvedlo to ukrajinské letectvo. Ve městě Oděsa na jihu země bezpilotní letouny zasáhly obytné budovy a mateřskou školu. Útoky mířily taky na Dnipro, Záporoží nebo Cherson. Ruská protivzdušná obrana v noci zase sestřelila 50 ukrajinských dronů třeba nad Rostovskou a Bělgorodskou oblastí. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany, po úderu zemřeli dva lidé. Vláda má od minulého týdne 18. zmocněnce, tentokrát pro plnění závazků vůči NATO. Některé funkce zmocněnců vznikly už před mnoha lety, řadu dalších ale zavedla až tato vláda. Opozice místa nazývá trafikami. Podle zástupců TOP 09 vznikla paralelní vláda zmocněnců. Některé nové posty zřídila vláda kvůli nadrezortní koordinaci, říká vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO.
7: Typický příklad je ten stavební zákon, který byl tak náročný, že jsme museli vlastně vzít člověka z trhu, který tomu dobře rozumí.
4: Podle Havlíčka navíc místa zmocněnců můžou být časově omezená. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Radiožurnál komentovat nechtěl. Lebka svaté Zdislavy z Lamberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil.
8: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
9: Sestra dominikánka Roberta neskrývala dnes radost z práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po dvou dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta lebka mohla brzy vrátit do Jablonného.
10: Je naděje, že do Zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jak ji budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
9: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vznikne komise ze zástupců biskupství, farnosti a Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Nizozemská výletní loď MV Hondiu zasažená Hantavirem dorazila do rotterdamského přístavu. Tam jí čeká dezinfekce. 25 členů posádky a dva lékaři zamíří do karantény. Plavidlo se v uplynulých týdnech stalo ohniskem epidemie Hantaviru. Na palubě zbyl jen nezbytný personál a lékaři. Všichni turisté jsou evakuovaní a v karanténě. Onemocnění nepřežili tři lidé, dalším 10 cestujícím podle Světové zdravotnické organizace vyšel pozitivní test. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytli v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb. Pokračuje hlavní ekonom bankovní asociace Jaromír Šindel.
11: Navzdory skoku v tržních úrokových sazbách vzrostla průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték prozatím nepatrně na 4,52% z březnových 4,43%.
4: Loni bylo na světě popraveno nejvíc lidí od roku 1981. Informovala o tom nevládní organizace Amnesty International. Zaznamenala více než 2700 poprav, což je meziroční nárůst téměř o 80%. Nejvíc poprav přibylo v Iránu, kde úřady popravily více než 2000 lidí.
12: Nejvíc lidí zřejmě popravila Čína, a to pravděpodobně tisíce. Tamní úřady přesné údaje ale nezveřejňují, vysvětluje tisková mluvčí české pobočky Amnesty International Martina Nejedlá.
13: Chrání si ta čísla státním tajemstvím, takže tam se bohužel můžeme pouze domnívat.
12: Podle Nejedlé využívají země trest smrti, aby šířili strach nebo demonstrovali sílu. Za nárůst poprav může taky boj proti drogám, vysvětluje Martina Nejedlá z Amnesty International.
13: Téměř polovina všech zaznamenaných poprav v roce 2025 byla vykonána za drogové trestné činy.
12: Mezi země, které stále vykonávají trest smrti, patří kromě Saúdské Arábie, Kuvajtu nebo Singapuru taky Spojené státy. V Evropské unii je trest smrti zakázaný. Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Evropská unie připravuje opatření, která by snížila závislost evropských firem na Číně, píše to britský deník Financial Times s odvoláním na dva unijní úředníky. Společnosti by podle zamýšlených změn nově musely kritické komponenty nakupovat minimálně od tří různých dodavatelů z více zemí. Nový zákon by zároveň stanovil maximální množství komponentů, které je možné od jednoho dodavatele nakoupit. Nová pravidla mají být zaměřená na výrobce chemikálií a průmyslu. Strojů. A plány jsou podle Financial Times teprve v rané fázi a věnovat se jim bude Evropská komise koncem května. Závislost na čínském zboží už dřív kritizoval eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič. Mimo jiné plánuje zavedení sankčních cel na čínské chemikálie a stroje. Čínská vláda uvedla, že Unie rozsah její průmyslové politiky nadhodnocuje. A Český rozhlas Plus odvysílá v premiéře pořad o procesu s Karlem Harmanem Frankem. V sérii o nacistickém zločinci použili autoři také unikátní rozhlasové archivy.
14: Veřejný žalobce navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
15: Pětidílná série přenese posluchače přímo do soudní síně roku 1946. Tehdy se Karl Hermann Frank zodpovídal ze svých zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení lidic, ležáků a poprav během takzvané druhé Heinrichiády.
16: Já jsem ztratila muže, otce a čtyři bratry, vrahu bídnej.
17: Ale vlastně se mu nikdy nepodařilo prokázat, že on by přímo sám zabil někoho vlastní rukou.
15: Popisuje jeden ze spoluautorů pořadu Vojtěch Koval. Celou sérii Kat K.H. Frank, proces s vrahem od psacího stolu, můžete poslouchat také na platformě Můj rozhlas. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů před Novým Strašecím na 27. kilometru je stále uzavřená. Důvodem je vyprošťování havarovaného kamionu. Odklon dopravy pokračuje na exitu 25 Lány. Na dálnici D1 směrem z Vyškova do Prahy brzdí kamiony před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru. Sunou se za Rohlenku, druhá část kolony začíná u sjezdu na Svitavy na kilometru 203. V Černokostelecké směrem do centra zpozorněte kousek za křižovatkou se Sazečskou, zasahují tam tam u nehody dvou osobních vozidel výraznější zdržení ale nenaberete. Na výjezdu z metropole po D1 směr Brno čekejte kratší frontu za nájezdem z okruhu z 10. kilometru. O kousek dál pracují silničáři a uzavřeli pravý pruh, místo je označené světelnou šipkou. A na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti dnes panuje vcelku silný provoz, pokračuje kvůli tomu regulace vjezdu do obou tunelů. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy, teď už bruselské chlebíčky.
18: We do not consider high fuel prices to be an extraordinary circumstance. At this moment we are not seeing any concrete evidence of jet fuel shortages.
2: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
19: Letecká mapa světa na konci února zažila šok. Americko-izraelský útok na Irán z hodiny na hodinu uzemnil stovky spojů, hlavně přes Perský záliv. Několik týdnů už se tam létá bez větších omezení a bez zásadního narušení provozu se zatím vznáší letadla nad Evropou. Nad tou se ale taky vznáší hrozba nedostatku paliva. Evropská komise proto zřídila novou platformu, která má mapovat dodávky leteckého paliva, hledat alternativní zdroje a optimalizovat distribuci. A cestující teď často netěší ceny letenek. I na ně se podíváme v dnešním díle bruselských chlebíčků, u kterého vás vítá Jana Karasová. Ve studiu vítám redaktora serveru z dopravy.cz Vojtěcha Očadlého.
20: Dobrý den.
19: Já za ty poslední 3 měsíce už mám 3 zkušenosti s tím, že mi byl zrušený nějaký let. Jaký je vlastně rozsáhlý dopad té krize na Blízkém východě na to rušení letů? Jsem spíš výjimka, anebo s tímhle se mohlo setkat více lidí?
20: Mm-hmm. Evropské unii momentálně, když teda budeme mluvit o EU, tak nastává rušení letů. Jsou to v tom celkovém kontextu pořád jednotky procent, ale těch letů je tolik, že jde o tisíce letů. To znamená, lety se ruší, letecké společnosti to dělají, protože potřebují optimalizovat provoz, a to právě v souvislosti s nastalou krizí na Blízkém východě, ve výpadech v dodávkách paliva a proto letecké společnosti optimalizují své letové řády.
19: A jak to dělají? Které lety ruší? Co si vlastně vybírají?
20: Dopravci logicky nejdříve škrtnou ty lety, které nejsou pro ně nějak klíčové. Když budeme třeba mluvit konkrétně o německé Lufthanse, která před nedávnem ohlásila zrušení 20 000 letů, tak ty trasy jsou primárně takové, že se dají pro ty cestující nahradit alternativami.
19: A když se ještě vrátíme na začátek té krize, po tom, co Spojené státy a Izrael zaútočili na Irán, tak se to rušení dotklo především letů v Perském zálivu. Ovlivnilo to pochopitelně velká letiště v Dubaji, taky v Abu Zabí. Jak ta situace vypadala v té době na míru těch rušení letů tam a jak se podařilo vlastně stabilizovat tu situaci konkrétně na Blízkém východě?
20: To rušení letů v oblasti Blízkého východu bylo skutečně drastické. Několik týdnů se tam de facto nelétalo. Provoz byl kompletně zastavený, což pro nejenom letový provoz, ale já bych si dovolil tvrdit jako celkový ruch lidí, až jako ekonomický přesah tam opravdu jako obrovský. Prostě zastavil se najednou jako svět v tomhletom kontextu létání přes Blízký východ, protože velká část tras z Evropy, nejenom na Blízký východ, ale především do Asie a dále vede právě přes zasažená letiště, jak jste zmínila, Abu Dhabi, Dubaj, Katar. To jsou hlavní letecké uzly, kterými dneska nebo standardně lidi létají na východ a najednou toto se zastavilo a tuto možnost přišli. Aktuálně se dopravci, když budeme konkrétní, například Emirates chlubí tím, že ten provoz už byl obnoven jako téměř k normálu, co se týká počtu letů. A nicméně pořád tam je optimalizován provoz, ať už úpravou typu letadla a podobně. A především se jako mění i skladba těch cestujících. Nelítají už pouze cestující do těch zasažených zemí, kde třeba logicky mají strach z toho tam cestovat, ale už je to jenom ta transitní skladba. Co pokračuje dále? Já jsem si ověřoval aktuální čísla a možná pro někoho jako překvapením bude, že jak z Prahy, tak z Vídně letadla do ať už Spojených arabských emirátů nebo i těch okolních uzlů letají velmi dobře obsazená, prakticky plná.
19: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví vlastně vydává nějaká doporučení pro to, kam je vhodné létat z Evropské unie. Některé nízkonákladové společnosti se právě na ta doporučení nebo na to, co vydávala ta agentura, odvolávaly, vysvětlovaly, proč třeba nemůžou zajistit ani některé lety, které by repatriovaly ty lidi, kteří uvízli v některých těch destinacích. Mm-hmm. Tak jaká je vlastně role tedy této agentury?
20: Evropská agentura EASA vydává bezpečnostní doporučení, ze kterých dopravci a národní úřady potom vycházejí. Není nějakou jako řídící věží Evropy. Pokud je nějaký prostor rizikový, aerolinky se mu vyhnou, berou tato doporučení na ohled. A přesně jak jste zmínila, toto byl případ, jestli se nepletu, Jordánska, kde konkrétně vlastně mělo uvíznout, jestli se to tak dá nazvat, část nějakých českých cestujících. A i v české politice toto bylo probírané téma, proč jeden dopravce nejmenovaný tam nevyšle svá letadla. A on právě odkazoval na to vydané doporučení, které prostě říkalo, toto není bezpečné, pokud nemusíte, nelétejte tam, nebo ideálně tam nelétejte. A prostě tam neletěli.
19: A jaký je teda výhled na léto a do těch letních dovolených?
20: Co se léta týče, jsou zde určitě dopravci, kteří si, když se budeme bavit o palivové krizi nebo těch omezení dodávek, dokázali toto nasmlouvat, předsmlouvat, zajistit. Jsou to prostě velcí hráči, kteří mají tu možnost. Ale na trhu jsou i menší hráči, kteří tuhle tu možnost mít nemusí. A u nich může nastat problém. Je velmi těžké v tuhletu dobu a v tuhletu situaci cokoliv předvídat, cokoliv predikovat. To je pro letectví vždycky problém. A zvlášť ještě, co se toho léta týče, kdy to je prostě špička. A bude se lítat hodně, lidi chcou létat, toto není covid, toto není pandemie, létat se může. A prostě najednou

0: je aktuálně někde na $160 za barel. Před tou krizí to vycházelo asi na $90 za barel. Trh je pořád extrémně napjatý a jde to vidět. Když budeme mluvit konkrétně teda o palivu, tak dopravní letadla létají na kerosin v Evropě, hlavně na Jet A1. Ten se vyrábí z ropy v rafinerích. Pro zajímavost vyrábíme ho i v Česku. V rafinerích Orlenu v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově. A dokonce ta produkce je taková, že co jsem četl poslední článek, tak poslední publikovaný článek, tak 80% spotřeby leteckého paliva v Česku dokážeme pokrýt právě z vlastních zásob, z vlastní produkce. Každopádně v celku ta Evropa je pořád dost závislá na dovozu leteckého paliva.
1: Britská BBC psala o tom, že některé rafinérky v Evropě, které vyráběly právě to letecké palivo, v posledních letech naopak zavíraly a ještě to vlastně zvýšilo závislost na tom dovozu. Mezinárodní agentura pro energii někde v polovině dubna vydávala takové varování nebo jejich odhady, že Evropa má letecké palivo jen na 6 týdnů. Mm-hmm. Ne teda úplně plošně, ale k těm 6 týdnům se zhruba teď v téhle době dostáváme. Tak vypadá to tak, že by někde mohlo doopravdy letecké palivo docházet v Evropě?
0: Přesně tak, jak říkáte. Já, když se nad tím opravdu zamýšlím, tak těch 6 týdnů teď, jestli nejsme na 6 týdnech, tak jsme možná někde na polovině, ale tam je dál. Já bych to teda nebral úplně jako nějakou jako předpověď, že za tedy si zbývají 2-3 týdny do té doby, která byla jako stanovená jako nějaká hranice. Nebral bych to tak, že se potom přestane létat. Bral bych to spíše jako nějakou jako upozornění, že ta rezerva, ty zásoby nejsou nekonečné a prostě, aby se na to připravily letecké společnosti, aby na to reagoval svět a aby došlo k zajištění stability dodávek, protože ta stabilita, ta jistota umožní leteckým společnostem plánovat, umožní jim predikovat a umožní potom nějak jako přizpůsobit ten svět cestování k návratu do normálu.
1: Vy už jste trochu zmiňoval, že ne každá aerolinka je na tom stejně, protože některé si můžou dovolit svojí velikostí, ale třeba i objemem peněz, které prostě mají k dispozici ty zásoby udělat větší, některé menší, ale co jsem četla, tak to neplatí ani o jednotlivých letištích a tam to ovlivňuje i to, jak vlastně se na to letiště kerosin dostává. Jaký je rozdíl mezi jednotlivými letišti, co se týče zásobení tím leteckým palivem?
0: Ono, i kdyby došlo k nějakým jako výpadkům, k nějakým problémům, tak předpokládám, že nejdříve bude vznikat lokálně. Bude vznikat na menších letištích, které nejsou přímo napojeny na dodávky paliva. Mají méně dodavatelů, kteří jsou tohleto schopni zajišťovat, pokud se nepletu, na Ruzyni jsou 4.
1: Pojďme teďka do Bruselu, ne úplně na bruselské letiště, ale do institucí Evropské unie. Jak na to zareagovala Evropská unie?
0: Evropská unie zastává hlavně koordinační a regulační roli. Konkrétně například vydala výklad, jak se mají v současné situaci používat pravidla pro palivo, práva cestujících a případné výjimky ve zmíněném. Oznámila, že je možné používat palivo Jet A, které používají dopravci spíše v Severní Americe. To palivo je prakticky stejné, kromě nějakých jako v vozovkách technických specifikacích. Každopádně v Evropě máme standardní Jet A1. Evropská unie řekla, že jako nic regulačně nebrání tomu, aby bylo dovážené právě palivo ze Severní Ameriky a že závisí vlastně na dodržení té bezpečnosti. To znamená, aby si to ti dodavatelé, dopravci vykomunikovali, ale jinak to letadlo na to poletí stejně. Jenom prostě palivo Jet A není do tak nízkých teplot, jako v Evropě standardně používané palivo Jet A1, ale jsou to opravdu minimální rozdíly, které ten klient, letecká společnost, to letadlo nepozná.
1: Dalším krokem, který Evropská unie udělala, bylo rozvolnění takzvaných antitankeringových pravidel. A už jenom to, že to nedokážu jednoduše správně vyslovit, tak je to trochu složitý pojem. Zkusme vysvětlit, co to vlastně v praxi znamená a jak by to mělo pomoct.
0: Evropská unie běžně nechce, aby aerolinky vozily zbytečně moc paliva z jednoho letiště na druhé jenom proto, aby ušetřili, protože tak jako

0: palivo do auta natankujete v Karviné levněji než v centru Prahy, tak stejně je to s tím leteckým, prostě někde je levnější a dopravci by logicky v záměru ušetřit mohli tankovat palivo na těch levnějších letištích a pokud to letadlo poletí kompletně natankované doplná, tak prostě spálí více toho paliva a vyprodukuje teda i více emisí. Toto tedy EU nechce, ale v krizi se teda jako hold může stát, že dopravci prostě budou toto dělat a budou hledat způsoby, jak se k tomu palivu dostat a toto pro ně může být jedna z cest. Znamená, že pokud v destinaci hrozí nedostatek paliva, tak Evropská komise připouští výjimky z tohoto zmíněného antitankeringového pravidla. Je připuštěno, že dopravce nemusí na daných evropských letištích nutně tankovat jenom tolik paliva, kolik potřebuje na daný let.
1: Já zkusím ten jazyk kolem ještě jednou zopakovat, takže ty kroky Evropské unie byly za prvé rozvolnění těch antitankeringových pravidel, ale taky ujištění, že ten typ paliva, který je používaný především v Americe, je i přípustný používat v Evropské unii, tím pádem se může dovážet i palivo ze Spojených států. Toto by tedy mělo pomoct těm dopravcům. Ještě něco, co Evropská unie vůči dopravcům zvažuje?
0: Co bude dál, těžko říct. Zatím tady máme prostě nějaké vykládání pravidel, výjimek. Pokud by krize trvala, myslím si, že se zmíněné bude řešit ještě více a že v tom i právě EU bude mít nějaké slovo. Evropský komisař pro energetiku Dan Jurgensen podle agentury AP upozornil, že při dlouhodobém výpadku může vzniknout teda konkrétně problém prostě s dostatkem leteckého paliva a krizi označil za připomínku závislosti na fosilních palivech.
2: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
1: Pojďme se od těch technologických a od otázky leteckých společností přesunout na stranu těch cestujících. Když začala válka, americko-izraelská válka proti Iránu, tak kromě toho, že zůstali na zemi letadla, tak tam zůstali pochopitelně i ti cestující. Ale to byla přece jenom jako velmi mimořádná událost, která nešla předvídat. Jakou tu chvíli měli práva cestující, kteří jsou občany Evropské unie?
0: Nejde tak o to, jestli jsou nebo nejsou občany Evropské unie, jde tam především o to, jestli ten dopravce je nebo není z Evropské unie, jestli ten let je nebo není z nebo do Evropské unie. A to samé se týká potom případně i těch navazujících letů, které musí být jako na jednu rezervaci.
1: Pokud jsem tedy cestující, který vletěl z Prahy nebo třeba z Vídně, přestoupila jsem třeba někde v těch Spojených arabských emirátech a chtěla jsem doletět třeba do Vietnamu, koupila jsem si tedy tuto trasu na jeden lístek u evropského dopravce a teď nějaká část té trasy bude zrušená. Na co tedy mám právo?
0: Hodně záleží na důvodech toho zrušení. Především teda, co se týká finanční kompenzace. Pokud jde o mimořádné okolnosti, například bezpečnostní uzavření vzdušného prostoru nebo lokální nedostatek paliva, kompenzace být nemusí. Evropská komise ale teď jasně říká, že samotná vysoká cena paliva mimořádnou okolností není. Aerolinka tedy nemůže jednoduše říct, že palivo zdražilo a tím se zbavit všech povinností. Podobně je to s palivovými příplatky například, co se taky aktuální téma, které se dnes řeší. Vyšší cenu paliva může dopravce promítnout do nově prodávaných letenek, ale už si nemůže zpětně účtovat nějaké doplatky za to, co jste si koupila před měsícem, protože teď to palivo zdražilo a i takové případy v Evropě byly. Už se dopravci pokoušeli oslovit cestující, vy jste si koupili letenku, když to palivo bylo levnější, teď zdražilo, tak nám prosím jako zaplaťte, tak toto tedy nemůžou, to Evropská komise jasně řekla.
1: A jak na to reagují třeba i další evropské aerolinky, nejenom co se týče zajištění paliva, co se týče otázky bezpečnosti, ale nemají strach z toho, že by třeba lidé méně létali, nebo naopak vlastně využívají toho, že je těch letů nabízených méně, takže lidé akceptují vyšší ceny letenek, zvyšují se ceny letenek?
0: Ceny letenek určitě reagují na tu nastalou situaci. Letecké společnosti se ale z jejich stylu komunikace mám pocit snaží se využít té situace a říkat cestujícím kupujte teď, letenky zdraží. Takže je třeba jako rozlišovat, co je realita a co je jenom nějaký marketingový tahák na pasažéry. Zajímavá linie, ale tady nastává například u nízkonákladových dopravců, kde lze pozorovat částečný trend, který vychází z nějakého jejich dlouhodobého business modelu, kdy při těch krizích, které tady byly, oni se snaží jít proti proudu a snaží se na tom jako profitovat. A cestující tak můžou narazit na letenky, jak říkám, je to opravdu jenom část letenek, ale prostě do prodeje jdou. A tyto letenky jsou levnější, než bývá zvykem u standardu. Je to jednoduché, nízkonákladové aerolinie, jak jsem říkal, staví na tom svůj business model, snaží se prostě přetáhnout ty cestující té konkurenci, která si nemůže teď dovolit zlevňovat těm tradičním dopravcům, kteří prostě nemají, dejme tomu, na účtech tolik peněz, není toto pro ně typické, tato situace, a ty low costy by na tomto mohly těžit.
1: Je něco, co vás v souvislosti s tou leteckou dopravou zaujalo, nebo něco, co byste nečekal, že se tady v té oblasti v návaznosti na to, co se dělo a děje na Blízkém východě, stane?
0: Já si myslím, že nikdo si neuměl představit, a už jsme o tom mluvili, že dojde k narušení toho renomé konkrétně Spojených arabských emirátů, které opravdu stavilo své jméno na té bezpečnosti, a najednou, nevím, naposledy to mohlo být týden zpátky, kdy tam jako opravdu veřejná média obletěla nějaké zprávy o nějakých varováních, o nějakých útocích na jejich infrastrukturu. A toto bylo poškozeno a je otázka, jestli to nemohlo být poškozeno nenávratně. Jak se těmto zemím podaří se s tím vyrovnat, jak se jim to jméno podaří napravit, jestli právě třeba oni nebudou těmi, kdo přijde s levnými letenkami, protože budou potřebovat ty lidi dostat zpátky. Tyto země stavily na turistickém ruchu a tyto země skrz to, že ti dopravci jsou třeba vlastnění státy, tak si budou moci dovolit zadotovat právě provoz těchto dopravců a potom prostě jedna z těch možností, jak přilákat cestující zpátky, bude moct být třeba zlevnit.
1: O tom, že by se dotovala evropská letecká doprava, o tom teda v Bruselu jsem ještě žádné zprávy nezaznamenala. Asi nečekáte, že by něco takového přišlo v době, kdy ty rozpočty jsou napjaté z jiných důvodů, tohle asi nebude priorita.
0: Nepředpokládal bych to, ale když si dovolím úplně odbočit, tak je tady nějaký trend závazků ve veřejné službě, to znamená dotovaných letů, ne teda Bruselem, ale konkrétně samosprávami, který byl dlouhou dobu vytlačen, a na příkladu Slovenska návratu vnitrostátní linky Bratislava Košice můžeme vidět, že to je schváleno, že to funguje, že to lítá plné. Podobně příklad Rakouska, které dlouhodobě jako bylo proti tady tomuhle tomu, a konkrétně třeba letiště v Linci přišlo o klíčové nějaké jako letecké spojení a způsob, jak ho zpět rozlétat, byl právě přistoupit k tomuto závazku, k tomuto přímému dotování. Určitě bych netvrdil, že prostě Brusel teď jako začne dotovat aerolinky, aby lítali, ale ta doba se velmi dynamicky vyvíjí a uvidíme, co přinese.
1: Téma, které jsme v bruselských chlebíčcích zřejmě ještě úplně neměli, a tedy leteckou dopravu v souvislosti teď s krizí na Blízkém východě, zdražováním letenek, zdražováním paliva a taky otázkou dostatku nebo nedostatku paliva, jsme probrali s redaktorem serveru z dopravy Vojtěchem Očadlým. Moc děkuji, že jste byl hostem bruselských chlebíčků.
0: Děkuji za pozvání.
3: V pravidelném týdenním přehledu unijního dění zůstaneme u dopravy, ale ze vzduchu se přesuneme na koleje, cestě vlaky napříč několika státy Evropské unie vám možná v budoucnu bude stačit jen jedna jediná jízdenka. Počítá s tím návrh takzvaného cestovního balíčku, který připravila Evropská komise. Jeho cílem je usnadnit Evropanům cesty po železnici. Cestovní balíček komise představila pod heslem jedna cesta, jedna jízdenka. A dalo by se k tomu dodat jedna jistota. V případě zmeškání spoje při cestě s více dopravci by totiž měli lidi s jedinou jízdenkou využívat nové, plné ochrany práv cestujících, včetně asistence, vrácení peněz a odškodnění. Dopravy, tentokrát lodní, se týká i další zpráva. Pozitivní je ale bohužel jen v negativním slova smyslu. Evropská unie se rozhodla aktivovat unijní krizový mechanismus, a to v souvislosti s výskytem hantaviru. Pozitivně testovaní na smrtící nemoc se totiž objevili na výletní lodi MV Hindius, která odplula 1. dubna z Argentiny. Riziko šíření je v Evropě velmi nízké. Aktivace krizového mechanismu má ale usnadnit výměnu informací mezi členskými státy a institucemi 27. Unijní koordinační centrum taky pomáhalo při repatriačních letech několika cestujících z lodi. Lety s odletem z Tenerife, kde výletní loď kotvila, využila Francie, Španělsko, Nizozemsko, Řecko a Irsko. Žádný z nich nemířil do Česka. Pokud se vám teď vrátily vzpomínky na COVID, tak Světová zdravotnická organizace uklidňuje, že hantavirus už známe a nepřenáší se tak snadno, jako se šířil koronavirus. A závěrem sankční okénko. Evropská unie uvalila sankce na 16 osob a 7 subjektů v Rusku za systematické nezákonné deportace ukrajinských dětí. Moskva podle odhadů od začátku agrese proti Ukrajině násilně přesunula téměř 20,5 tisíce dětí. Na unijním sankčním seznamu jsou teď například některé instituce spojené s ruským ministerstvem školství. Změna vedení v čele maďarské vlády taky umožnila průlom ve vyjednáváních o sankcích proti násilným židovským osadníkům na západním břehu Jordánu. Ministři zahraničí států 27 se na tom předběžně dohodli v Bruselu. Sankce předtím blokovala bývalá maďarská vláda Viktora Orbána. Kdo konkrétně se ale dostane na unijní sankční listinu, zatím není jasné. Švédsko, Francie nebo Nizozemsko prosazují, aby Evropská unie zašla ještě dál a uvalila cla na obchod se zbožím z nelegálních osad na západním břehu Jordánu. Na tom ale zatím mezi členskými státy shoda není. Ministři zahraničí států Evropské unie se taky domluvili na uvalení dalších sankcí na představitele palestinského radikálního hnutí Hamás. Zahraniční politiku Evropské unie pro vás v následujících dílech Bruselských chlebíčků plánujeme sledovat podrobněji. Naše kolegyně bruselská zpravodajka Zdeňka Traktová míří na konferenci do Grónska. Já s naším chlebíčkovým nováčkem Vojtou Dvořáčkem a taky editorem Jakubem Luckým zůstáváme v Praze a zajdeme na konferenci Globsec. Všichni se těšíme, že pro vás z obou akcí přineseme zajímavé rozhovory. Do té doby hezké dny přeje Jana Karasová.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Bylo 11 hodin 34 minut.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri dnes znovu vypovídá u soudu. Obžalovaný je ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Podle obžaloby s ním měla souhlasný sexuální styk, při kterém si ale sundal prezervativ. S tím už nesouhlasila, když se proti tomu ohradila. Feri podle obžaloby odbyl a styk dokončil. Feri dnes u obvodního soudu pro Prahu 3 znovu vinu odmítl. Rozporuje například, že kde se událost měla stát nebo že se mu dívka následně vyhýbala. Dominik Feri si aktuálně za další dvě znásilnění a jeden pokus o něj odpykává 3letý trest ve věznici v Teplicích. Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny. Informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťáloviny a obilí. Některé škody způsobily taky bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá. Zelináři upozorňují, že o výsledku celé sezóny často rozhoduje jen několik dnů nepřízně nepříznivého počasí a že opakované výkyvy znamenají pro pěstitele velké riziko. Při útoku stáda krav ve východním Tyrolsku zemřela 67-letá žena. Její manžel utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho převezl do nemocnice v Innsbrucku. Co se přesně stalo, teď policie vyšetřuje. Na pastvině bylo v době útoku několik desítek zvířat a k podobnému incidentu došlo v Rakousku i loni. Krávy zabily 85-letého muže z Vídně a zranili jeho manželku. A v Česku se tento týden oteplí. Teploměry přes den většinou ukáže kolem 20 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes bude většinou polojasno až oblačno, k večeru se místy můžou vyskytnout přehánky. Denní teploty budou mezi 16 a 21 stupni. Dálnice D6 směrem z Prahy do Karlových Varů před Novým Strašecím. Na 27. kilometru už je opět průjezdná oběma pruhy. Havarovaný kamion se podařilo vyprostit a provoz obnovit. Odklon dopravy na exitu 25 Lány je už ukončený. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna kousek za sjezdem na okruh na 10. kilometru zabrali silničáři pravý pruh. Místo je označené světelnou šipkou, chvílemi se tvoří kratší fronta. A na hlavní části pražského okruhu směrem z D1 k letišti dnes panuje velký provoz. Pokračuje kvůli tomu regulace vjezdu do obou tunelů. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už začíná pořad Interview Plus Petra Viziny.
6: Americká administrativa představuje Trumpovo druhé prezidentské období jako sérii úspěchů a vítězství. Zda tomu věří také samotní Američané, se ukáže v listopadových volbách ve Spojených státech, právě v polovině druhého prezidentského období Donalda Trumpa. A jakou budoucnost předpovídá současné americké vládě jeden z jejich nejsoustavnějších kritiků? Začíná Interview Plus, které jsme pro vás předtočili na veletrhu Svět knihy, kde byl jedním z hlavních hostů americký historik a odborník na dějiny střední a východní Evropy Timothy Snyder. Dobrý poslech přeje Petr Vizina.
2: Interview Plus.
6: Letos v březnu jste předpověděl, že Viktor Orbán prohraje a maďarské volby. A on je o měsíc později skutečně prohrál. Dokážete odhadnout, kdo v listopadu vyhraje midterms, tedy volby u vás doma ve Spojených státech?
7: It's nice of you to remember that I made a correct prediction.
8: Je hezké, že si pamatujete, že jsem se tehdy trefil. V médiích to chodí tak, že lidi, kteří se ve svých odhadech pletou prakticky neustále, znovu zítra pozvou do televize. Snažím se být ve svých předpovědích velmi opatrný. Demokraté v listopadu zvítězí s velkým náskokem. Otázka je pro mě něco jiného. Zda vědí, co dělat, až vyhrají.
6: Když Orbán prohrál, veřejně svou porážku uznal. Dokážete si vůbec představit, že by Donald Trump přiznal porážku? Je to vůbec v jeho slovníku? Má něco takového ve slovníku jeho hnutí MAGA?
7: I mean, the essence of the MAGA movement is losing.
8: Podstatou hnutí MAGA je prohrávat a předstírat, že je to výhra. V tom tkví podstata Donalda Trumpa. Neúspěšný podnikatel, jehož celá politická kariéra závisí na tom, že přesvědčí lidi, že je úspěšným podnikatelem. Když v roce 2020 prohrál volby, velmi usilovně se snažil lidi přesvědčit, že je nějakým způsobem vyhrál. A v důsledku toho změnil celou naši politickou scénu i celou politickou diskusi. Dokážu si ale představit, že uzná, že republikáni prohráli. Právě prohrávají na celé čáře. Stojí proti němu mohutné lidové protestní hnutí a on přemýšlí, na koho jiného by mohl svalit vinu. Jedno je jisté. On sám odpovědnost nepřijme, protože za nic v životě nikdy odpovědnost nepřijal.
6: Viděl jste fotky z Pekingu, kde se minulý týden setkal se Xi Jinpingem. Kdo v tom byl vítězem a kdo poraženým?
8: To je pro mě jako pro Američana opravdu smutné. Trump částečně připravil Spojené státy o jejich vliv. Odhlédnu to od morálky nebo demokracie. Jednoduše nás zbavil významu. Což je, pokud jde o Čínu, o to více zarážející, že jsme donedávna byli napřed. Nikdy by nás nedohnali, pokud by se Trump nestal prezidentem. Kvůli němu jsme utrpěli obrovské ztráty ve vědě, obrovské ztráty ve školství a také obrovskou porážku ve válce, kterou jsme nikdy neměli vést. Takže teď musí Trump jezdit do Pekingu a v podstatě tam o něco žebrat, což je smutné.
6: Řekl byste, že Číňané dosáhli toho, co chtěli, tedy příslibu začlenění Tchaj-wanu do pevninské Velké Číny?
8: Na Trumpovi je zajímavé, že vás sice vtáhne do děje, ale nedokáže pro vás udělat, co po něm chcete. Vezměte si válku na Ukrajině. Trump stojí jednoznačně na Putinově straně. Neustále opakuje, že Rusko musí válku vyhrát, že Rusko válku vyhraje, že Rusko válku už vyhrálo. Jenže nic z toho není pravda. Trump přesunul americkou moc, alespoň její velkou část, na stranu Ruska. Ale co se stalo? Rusko tu válku nevyhrálo. Rusko tu válku prohrává. Trump mu v podstatě vštěpuje falešnou sebedůvěru. Pokud jde o Tchaj-wan, není v naší moci jej Číňanům jen tak přenechat. Není to v ničí moci. Trump vytváří situaci, v níž by Číňané mohli udělat nějakou hloupost. To je, myslím, dobrý způsob, jak Trumpa popsat. Vytváří kolem sebe pole pravděpodobnosti, v němž je větší šance, že lidé udělají něco hloupého. Ale to neznamená, že tím dosáhnou toho, co chtějí.
6: Hostem Interview Plus je americký historik Timothy Snyder. Někteří se domnívají, že americká administrativa s Putinem prohrála, když po Trumpových slibech ukončit válku do 24 hodin ztratili Spojené státy o Ukrajinu zájem, zejména proto, že je naléhavě nutné ukončit válku v Iránu.
8: To administrativu přeceňujete. Máme jen dva vyjednavače. A ti dva vyjednavači ani nejsou diplomaté. Jeden z nich je prezidentův zeď a druhý je prezidentův přítel. Kdyby se v kterékoliv jiné zemi na světě celý diplomatický proces omezil na prezidentova zetě a prezidentova kamaráda, pravděpodobně byste si řekli, že to vypadá na neuvěřitelnou korupci. A nejspíš by vás napadlo, že něco takového nikdy nemůže fungovat. A skutečně to nefunguje. Ani v případě Ukrajiny, ani v Iránu. Ve skutečnosti to v obou případech selhalo. Hlubší problém je, že Spojené státy nemohou nikomu pomoci vyjednat ukončení války, dokud nebudou mít jasno ve svých vlastních zájmech. Trumpova administrativa nefunguje na základě amerických zájmů. Funguje na základě toho, co je výhodné pro pár lidí kolem pana Trumpa.
6: Souhlasil byste alespoň s tím, že Trump uspěl v Gaze?
8: Samozřejmě, že ne. Za prvé, po dlouhou dobu trvání té války dodávali Spojené státy Izraeli zbraně. Za druhé, válka v Gaze neskončila. Gaza je napadána prakticky každý den. Za třetí, Izrael nyní útočí na Libanon v rámci naší války proti Iránu. A konečně, ve skutečnosti pro Gazu nemáme žádné opravdové řešení, žádnou politiku. Neexistuje plán na obnovu země. Takže bych řekl, že ne.
6: Nedávno jsme byli svědky sporu mezi Trumpovou administrativou a papežem Levem XIV., kdy viceprezident J.D. Vance papeže napomenul, ať brzdí ve svých výrocích. Znamená to, že ani pokus ochočit si náboženství amerických voličů Trumpovi nevyšel?
8: Trump vnímá Boha jen jako další propagandistický nástroj. Proto Trumpovi na papeže Lvu vadí právě to, že papež skutečně v Boha věří. Což je pro něj velmi obtížné, protože Trump nevěří v nic, co by přesahovalo jeho vlastní osobní prospěch. A pro takové lidi je velmi těžké vyrovnat se s těmi, kteří v něco věří. A to je podstata toho, co jste nazval sporem. Pokud jde o Trumpa, Bůh je jen další součástí Trumpova vlastního divadla. Trump by se tedy, pokud by mu to pomohlo, rád prezentoval jako Bůh, o což se v poslední době snaží. Nemám ale dojem, že se mu to daří.
6: No a co kdybychom se tolik nesoustředili na Trumpa jako osobu, ale spíš na myšlenky a postoje, které letos 80-letý politik představuje?
8: Dřív než odpovím, rád bych se nejprve obecně vyjádřil k tomu, že počet otázek týkajících se Trumpa by měl být omezen, protože jednou z věcí, které Trump dělá, je to, že na sebe strhává veškerou pozornost a v tom spočívá jeho síla. Jeho síla je jakousi formou negativního charizmatu, díky kterému se staví do centra diskuse. Mluvíme o tom, jak ničí Spojené státy americké. A v rámci tohoto tématu musíme dbát na to, abychom mluvili i o všech ostatních Američanech a o tom, co by mohli nebo měli udělat. Teď k odpovědi na vaši otázku. Toto znamená trumpismus. Trumpismus znamená, že Trump by chtěl zemřít v Bílém domě v čisté košili s medailí Nobelovy ceny míru na krku. Nic víc v tom není.
6: Jaký odkaz tedy v americké politice po sobě zanechá?
8: Po nás potopa. Trump vůbec nemyslí na Američany, na jejich politiku, ani na to, co přijde po něm. Mnoha způsoby americké společnosti uškodil. V podstatě zničil republikánskou stranu, udělal z ní kult jedné osoby. Doufám, že Američané uvidí v Trumpově odchodu příležitost k novému začátku. Bylo toho zničeno tolik, že nemá smysl mluvit o nějakém návratu k minulosti. Podobně jako v roce 1989 v Československu nemělo smysl říkat vraťme se do roku 1938. Zní to lákavě, ale nemá smysl pokoušet se o návrat do doby, kdy to vypadalo, že je vše v pořádku. Nikde se nelze vrátit. Co bylo dobré, je z velké části pryč. Doufám tedy, že porážky i vítězství protestních hnutí budou pro Ameriku natolik významné, že lidé začnou uvažovat o něčem jiném.
6: Řekl jste, že Trump proměnil republikány v sektu. Je možné, že budou znovu fungovat jako politická strana?
8: Pro obě strany, republikány i pro demokraty, je nutné omezit vliv peněz na politiku v míře, jakou si v České republice dokážete jen těžko představit. Tím neříkám, že v České republice neexistuje korupce, toho jsem si dokonale vědom. Naše volby jsou ovšem poháněny penězi v takové míře, která je u vás těžko představitelná. A pro bohaté, včetně těch, kteří ani nejsou Američané, je stále snazší investovat peníze do kampaní. To musí přestat v zájmu obou stran. Takhle demokracie nemůže fungovat. Co se týče republikánů, ti prvně musí prohrát, a to drtivě. Bude to pro ně dobré. Ve skutečnosti je to jediná možnost, protože pokud Trump zemře a oni z něj udělají jakéhosi většinou hrdinu, nejenže prohrají volby, ale nebudou ani v pozici, kdyby mohli zemi nějak pomoci. Pro republikány by tedy bylo nejlepší, kdyby Trump drtivě prohrál. Slovo sekta je tady důležité. Trump skutečně všechno vnímá pouze z pozice síly. Proto je důležité, že prohrává válku. Proto je důležité, aby si toho lidé všimli. Protože pro něj, jako pro každého vůdce sekty, se vše točí kolem iluze neporazitelnosti, iluze všemohoucnosti. Tahle iluze musí padnout. Což je první podmínka, aby se republikáni znovu stali politickou stranou. Jejich hlavním problémem je strach. Bojí se Trumpa a bojí se, že kvůli němu prohrají volby. Dokud strana funguje na základě strachu, není to strana v demokratickém smyslu.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
6: Hostem Interview Plus je americký historik Timothy Snyder. Český ministr zahraničních věcí Petr Macinka před časem prohlásil, že zastavil klimatickou krizi. O klimatických změnách je u nás nejspíš stále ještě možné uvažovat. Vy ale naznačujete, že existuje souvislost mezi spalováním fosilních paliv a autoritářskými režimy. Jaká je tady souvislost?
8: Myslím si tedy, že existují tři důležité souvislosti. První spočívá v tom, že fosilní paliva se nacházejí na určitém území. Lze tedy prostřednictvím vlády ovládat toto území a tím pádem i bohatství. To je problém Ruské federace. Je to problém Saúdské Arábie. Do jisté míry je to problém Spojených států. Druhá souvislost spočívá v tom, že pokud sázíte na fosilní paliva, vytlačujete decentralizovanější formy energie. Větrná energie, solární energie, dokonce i jaderná energie jsou mnohem decentralizovanější. Je mnohem těžší je ovládat jedinou společností nebo jedinou vládou. A třetí souvislost se týká pravdy. Jak poukázalo několik českých disidentů, je velmi těžké mít slušnou politiku bez pravdy. A jednou ze základních pravd tohoto období v lidské historii je, že klimatické změny jsou způsobeny tím, že lidé spalují uhlovodíky, spalují plyn, ropu, uhlí. Mnozí z těch, kdo podkopávají naši víru v pravdu, začali právě u fosilních paliv a klimatických změn. Řekli, že vědě se nedá věřit. Jakmile nemůžete věřit vědě, nemůžete věřit spoustě věcí. Autoritářství tedy nefunguje tak, že by někdo vynucoval víru v jedinou ideologii. Říká spíš, nevěřte ničemu. Neexistují žádné autority, neexistují žádní odborníci, neexistují žádná fakta. A za takových podmínek na téhle kluzké ploše vyhrávají ti, kdo umí nejlépe lhát.
6: Jako historik jste kritizoval představu, že budoucnost je už předem daná. Komunismus, fašismus a dokonce taky liberalismus měli každý svůj způsob, jak prohlásit, že historie už skončila. Co je na té myšlence tak přitažlivého, že se neustále vrací?
8: Dobrá otázka. Je naprostou pravdou, že se znovu a znovu, zejména v této části světa, tvrdí, že historie skončila. Komunisté, jak říkáte, se prohlásili za vědce, kteří se zabývají historií a proto vědí, jak bude pokračovat. Rovněž fašisté říkali, že historie skončila a teď jde jen o biologii, protože vše je jen soutěž mezi rasami. A pak po roce 1989 někteří liberálové říkali, že lidé jsou v zásadě racionální. Kapitalismus vede k demokracii a tím pádem všechno bude v pořádku. Objevila se nová verze konce dějin u krajní pravice nebo oligarchické krajní pravice u lidí jako Trump, Vance, Putin nebo Orbán, kteří také tvrdí, že historie skončila, že neexistuje alternativa a že způsob, jakým dělají politiku, tu bude navždy. A to je jeden z důvodů, proč je porážka Orbána tak důležitá zejména ve Spojených státech. Spousta lidí byla opravdu přesvědčena, že historie skončila a že zbyde jen oligarchie s trochou fašismu, která nás napořád obalamutí. A teď se ukazuje, že to nemusí být nutně pravda. Myslím si však, že hlavním důvodem, proč je to tak lákavé, je to, že historie nejsou jen věci. Historie jsou lidé. Historie jsou naše nepředvídatelné činy. Historie je naše morálka. Je to to, na čem nám záleží. A pokud je historie u konce, znamená to, že už neneseme žádnou odpovědnost. Vlastně tím pádem nezáleží na tom, co uděláme. Proto je to tak lákavé.
6: Tvrdíte, že se z dějin můžeme poučit, zároveň se ale také často říká, že jsme nemocní dějinami. Například Putin, ten je dějinami úplně posedlý. I Trumpovo hnutí se odvolává na to, co už bylo. Kde je hranice mezi poučením z dějin a řekněme posedlostí historií?
7: I'm trying to think of all the words in Czech for history, right? So there's like dějiny, and then but there are other words for the past too, like
9: minulost.
7: Yeah, minulost. Mm-hmm. So like not
8: snažím se vybavit si všechna česká slova pro historii. Máte slovo dějiny. Ale existuje ještě jedno proto, co už bylo. Minulost. Ne každý, kdo se zajímá o minulost, se zajímá o historii, že? Takže když vyprávím příběh o tom, jak jsem mládí, byl miláčkem všech krásných holek, byl jsem neuvěřitelně cool, sportovec, který hrál a vyhrál spoustu šampionátů, vyprávím o minulosti, ale ne o historické minulosti, že? Přesně to dělají politici jako Putin nebo Trump. Říkají, V minulosti jsme byli úžasní, byli jsme nevinní, všechno bylo dobré, ale pak přišel někdo, imigranti, Ukrajinci. Někdo přišel a všechno nám to vzal. A je to vždycky stejný příběh a já trvám na tom, že toto není historie. Historie spočívá v tom, že se zabýváte prameny. Spočívá v empatii a v překvapení. Překvapení je klíčovým prvkem historie. Nejenže odpověď není taková, jak jste si doposud mysleli, ale ani otázka není taková, jak jste si ji kladli. Pokud jste dobrý historik, začnete s jednou otázkou, ponoříte se do pramenu a uvědomíte si, že se vlastně neptáte správně. Změníte tedy otázku, vrátíte se k pramenům, projdete je 4x nebo 5x a pak přijdete s odpovědí. To je historie. Není to tak, že by neexistovala žádná pravda. Spíš tak, že pravdu je opravdu těžké najít a existují na to metody. Jenomže někdo jako Putin si je vždycky jistý, ví přesně, co se stalo. Nejde o důkazy, jde o to mít dobrý pocit a dobře definovat nepřítele. Takže máte pravdu, že politici jako Trump, Putin nebo v tomto případě Orbán jsou posedlí minulostí, jenomže minulostí, jaká se nikdy nestala. Proto všichni nenávidí historii, jak ji popisuji já. Nechtějí kolem sebe historiky. Nechtějí, aby se historie učila ve školách. To, co dělají, a Trump to dělá také, je, že z výuky historie dělají morální hru o tom, jak my jsme byli dobří a ostatní špatní. Abychom se tedy vypořádali s politickým zneužíváním minulosti, musíme mít více historie ve smyslu, o kterém mluvím.
9: With political abuse of the past, we have to have more history in the sense that I'm talking about.
10: Professor Snyder, thank you very much for talking to me.
9: Thank you very much.
10: Děkujeme moc.
9: Okay, děkuji moc krát. Jak jsem řekl, vy vsi jste dobrý lidi.
11: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Právě jste slyšeli Interview Plus, které si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
13: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
14: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
15: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej.
2: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
14: Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939, tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
16: O osud žen a děti, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
14: Jsme Lucie Korcová
13: a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
17: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
2: Kat K.H. Frank. Od 18. května na Plusu. V aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
18: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
19: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
20: Rodičovský příspěvek se má zvýšit o 50 tisíc korun, teď o tom jedná vláda.
21: Já v tuto chvíli to považuji za jasnou věc, že to projde.
20: 13 obviněných v korupční fotbalové kauze se přiznalo k ovlivňování zápasů za peníze. Vyplývá to z dokumentů, které Radiožurnál získal.
22: Jedním z nich je třeba brankář klubu MFK Chrudim Lumír Číš. Dalším hráčem, který se přiznal k ovlivňování zápasů, byl třeba fotbalista Samuel Šigut.
20: Hokejová reprezentace vyzve na mistrovství světa Švédsko. Na obchvatu Slaného na silnici 7 brzdí provoz omezení a počasí bude polojasno až oblačno. Zpočátku místy až zataženo, později výjimečně přehánky a teploty až 21 stupňů. Je pondělí 18. května. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvednout o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, o kterém právě teď jedná vláda. A ve Strakově akademii je u toho reportérka Adéla Burešová.
23: Rodičovský příspěvek by se od 1. ledna zvýšil o 50 tisíc z 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by se částka zvedla dvojnásobně, a to na 800 tisíc korun. Změna by se vztahovala na děti, které se narodí od ledna. Státní kasu by novela o státní sociální podpoře stála v příštím roce zhruba 230 milionů korun. Po jejím plném zavedení pak od roku 2030 ročně přes 3,5 miliardy. Zvýšení rodičovského příspěvku slibuje vládní koalice ve svém programovém prohlášení i protože porodnost v Česku dál klesá. Kabinet by se mohl dnes taky zabývat novým náčelníkem generálního štábu. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
20: V moravskoslezské části sáskařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Radiožurnál to zjistil z policejních dokumentů. Někteří hráči při výslechu vypověděli, že zápasy manipulovali kvůli penězům nebo profesionální smlouvě.
22: Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Policii se přiznal i hráčský agent Daniel Černaj, který je podle obvinění jedním z hlavních aktérů celé kauzy. Do protokolu uvedl, že přesvědčoval hráče, aby za úplatu zápasy ovlivňovali. Z jeho výslechu citujeme.
24: Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál 5 minut nebo díl, a vesměs to bylo 30 tisíc až 50 tisíc. A my jsme si nechali o něco víc.
22: Obvinění žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítli. Na zmanipulované zápasy pak další členové zločinecké skupiny sázeli na asijských webech. Podle policie jdou škody do milionů korun. Artur Janoušek, Radiožurnál.
20: Studentům středních škol začaly ústní maturity, skládají je z češtiny nebo cizího jazyka a taky odborných předmětů, na které se škola zaměřuje. Dnes tak maturují i studenti na gymnáziu Zikmunda Vintra v Rakovníku.
25: Na rakovnickém gymnáziu letos maturuje zhruba 60 studentů. Je mezi nimi i Jan Maren.
26: Moje pocity jsou relativně dobré. Ze ZSV maturuju z češtiny samozřejmě a z dějepisu. A u toho ZSV se asi nejvíc bojím té křesťanské filozofie.
25: Každý z předmětů má od 25 do 30 otázek. Jejich čísla si pak studenti u zkoušky losují, říká ředitel školy Tomáš Kopřiva.
27: Student jde na takzvané potítko, vylosuje si otázku, má 15 minut na přípravu na potítku a pak následně během 15 minut musí zodpovědět tu otázku.
25: Profilové maturity potrvají do 10. června. Z Rakovníka Richard Webs, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
20: Francouzská policie vyšetřuje přes 100 pařížských školek, jeslí a základních škol kvůli podezření ze sexuálního zneužívání dětí. Pro stanici RTL to potvrdila pařížská prokurátorka. Od začátku roku už v hlavním městě odvolali 78 vychovatelů, víc než 30 z nich kvůli možnému zneužívání.
28: Vyšetřování se týká všech pařížských čtvrtí, konkrétně 84 školek, zhruba 20 základních škol a 10 jeslí.
29: Pařížská prokurátorka Laure Becuová stanici RTL potvrdila zahájení 3 nových vyšetřování a 5 předvolání k soudu. Případ označila za naléhavý.
28: Učitelka sexuálně napadla mého syna, když mu bylo 3,5 roku.
29: Popsala před časem českému rozhlasu Polin na demonstraci v centru Paříže. Učitelka prý jejímu synovi Majelovi vyhrožovala, osahávala ho a nutila ho k dalším sexuálním praktikám. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire slíbil prošetření kauz a lepší prevenci. Z Paříže Martin Martin Balucha, Radiožurnál.
20: Ruské drony útočící na Ukrajinu zasáhly v Černém moři i tři zahraniční lodě, oznámily to ukrajinské úřady. Moskva i Kyjev pokračují ve vzájemných vzdušných útocích.
0: Dvě civilní lodě podle ukrajinských úřadů zasáhly ruské drony, když připlouvaly k přístavům v Oděské oblasti. Jedna plula pod vlajkou Guinea-Bissau, druhá byla čínská. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mířila naložit železnou rudu. Drony poškodily i domy u Oděského přístavu.
1: Všechny ty drony létají od moře. Někdy letí tak nízko, že je protivzdušná obrana nezvládne sestřelit.
0: Řekla místní obyvatelka. Další loď plující pod panamskou vlajkou údajně zasáhly Rusové u přístavu v Černomorsku. Ukrajina podle ruské státní agentury TAS včera provedla největší útok na Moskvu za více než rok. Zelenský ho pochválil jako reakci na masivní ruské útoky z posledních dní. Ukrajinské drony zasáhly polovojenský podnik nebo ropnou rafinérii. Podle Moskvy zahynuli 4 lidé. Dominik Tesár, Radiožurnál.
20: Dron neznámého původu o víkendu zasáhl jadernou elektrárnu Barakah ve Spojených arabských emirátech. Podle tamních úřadů dopadl do blízkosti jaderného zařízení a nezpůsobil žádný únik radioaktivity. Írán se k útoku nepřihlásil.
3: Emirátské úřady uvedly, že protivzdušná obrana sestřelila dva drony. Třetí ale dopadl v blízkosti jaderných reaktorů elektrárny Barakah a způsobil požár. Írán zintenzivnil útoky na zálivové arabské sousedy po nedávném pokusu Washingtonu eskortovat lodě Hormuzskou úžinou. Během americko-izraelské války proti Íránu dopadly v březnu střely i na íránskou jadernou elektrárnu Bushehr. Ani tam nezasáhly jadernou část zařízení. Donutili ale k evakuaci několik stovek pracovníků ruské společnosti Rosatom. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
20: Podle iránského ministerstva zahraničí pokračují jednání mezi Teheránem a Washingtonem a Írán se snaží o ukončení války. Dosavadní rozhovory ale úspěšné nebyly. Ceny ropy proto dnes stouply na nejvyšší hodnotu za poslední dva týdny. Český rozhlas slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve čtvrt na 9 večer. Pracovníci, tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál, vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První program trval hodinu, byl to koncert vážné hudby. Uvedla ho Emilie Tučková, která v tehdejším Radiožurnálu pracovala zároveň taky jako korespondentka, účetní a pokladní.
5: Haló, haló, ve vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
20: Československo se v roce 1923 stalo teprve druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několika měsíční náskok měla jen britská BBC.
6: Čeští hokejisté nastoupí na světovém šampionátu proti Švédsku. Po vítězství nad Dánskem a překvapivé prohře se Slovinskem musí národní tým svůj výkon zlepšit. Co přesně? To popisuje asistent trenéra Tomáš Plekanec.
7: Takový ty klasické věci, které tam chybějí, ten tlak do brány, prostě aby tam byli dva hráči na bráně, hodně jsme rotovali na stranách, na mantinelech, strašně málo hráčů před bránou. Malinko trochu chytrost, nějaký nápad, který by vytvořil nějaký přečíslení okolo brány nebo v tom prostoru, když se vytáhnou ty hráči k těm obráncům, takže určitě to klukům ukážeme nebo řekneme si k tomu něco, aby to prostě bylo lepší.
6: Duel Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut a my vám ho nabídneme v přímém přenosu. Předzápasové studio na Radiožurnálu Sport startuje už po 19. hodině. A gymnasti z Ruska a Běloruska znovu můžou soutěžit na mezinárodní úrovni bez omezení. Světová federace FIG zrušila zákaz, který platil od invaze na Ukrajinu v roce 2022. O rok později ale federace umožnila návrat těm gymnastům, kteří soutěží pod neutrálním statusem.
8: Kolony uslaného a uzavřená šestka u Chebu. Na silnici 7 stále čekejte velké kolony na obchvatu Slaného. U čerpací stanice Šely omezení, frézují tam vozovku, projíždí se Kyvadlově a kolona na Prahu je stále delší od Lotouše asi na 35 minut. A ucpává se kvůli tomu i silnice 16 z Mělníka směrem na Karlovy Vary a do Krušovic. Před nájezdem na sedmičku je to asi na 20 minut. Silnice číslo 6 je stále uzavřená obou směrně mezi Chebem a německou hranicí. Uvodí nádrž že Skalka odklízí těžkou nehodu kamionu s dodávkou. Objízdná trasa vede přes Cheb a pomezí nad Ohří po staré silnici 606. A v Praze jsou komplikace ve Kbelské směrem do Hloubětína. Před Novopatskou stojí kamion v odbočovacím pruhu. Pomaleji se jede od sjezdu na Prosek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
20: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo, později výjimečně přeháňky a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 13. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
4: Jaký dopad na porodnost by mohlo mít navýšení rodičovského příspěvku, které chystá vláda? Co je pro studenty nejtěžší u ústních maturit, které dnes začínají? A jak vážná je nová epidemie eboli v africkém Kongu a Ugandě? I o tom budeme mluvit. Vláda chce od roku 2027 zvýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun, u vícerčat na 800 tisíc korun. Návrh, který by se týkal pouze dětí narozených po zavedení účinnosti zákona, projednává na svém dnešním zasedání. Ministerstvo financí výdaje rozpočtu nejprve zvedat nechtělo, později s novelou souhlasilo za podmínky, že rezort práce a sociálních věcí najde peníze ve svém rozpočtu. Opozice kritizuje, že zvýšení nebude pro všechny, kteří jsou na rodičovské. Kabinet argumentuje rozpočtovými dopady. Naposledy se rodičovská zvýšila od ledna 2024 z 300 tisíc na 350 tisíc korun. Ve vysílání je teď Klára Kalíšková, ekonomka z think tanku IDEA při výzkumném centru CERGE. Dobrý den.
10: Dobrý den.
4: Jak účinné je zvýšení rodičovské pro zvýšení porodnosti? Protože v Česku se loni narodilo nejméně dětí od roku 1806, od kdy se vůbec vedou statistiky.
10: Tak zvyšování vlastně rodičovského příspěvku nebo obecně těch vlastně peněžních dávek té finanční pomoci rodičům je spíš jako relativně neefektivní nástroj zvyšování porodnosti. To známe z mnoha studií i z různých mezinárodních srovnání, které vlastně srovnávají efektivitu veřejných výdajů vynaložených do různých formy podpor vlastně rodin, a tam se vlastně dlouhodobě ukazuje, že mnohem efektivnější je ty veřejné podpory vlastně cílit na podporu péče o malé děti, to znamená nějaké dotované, ať už školky, jesle, dětské skupiny nebo nějaká taková forma podpory, že vlastně ta přímá finanční podpora, ať už třeba rodičovský příspěvek nebo nějaké další finanční podpory, jsou spíš neefektivní. Často se ukazuje, že dokonce porodnost nezvyšují vůbec.
4: V rezortu práce bude potřeba podle propočtu na tu vyšší rodičovskou najít postupně stovky milionů až 3,5 miliardy v roce 2030. Odkud by je rezort mohl vzít?
10: No, to je skvělá otázka. Já bych jako by chtěla říct, já jsem tady v té předchozí odpovědi řekla, že vlastně zvyšování rodičovského příspěvku není příliš efektivní pro zvyšování porodnosti. Na druhou stranu, ale my musíme také brát v úvahu to, že fixní rodičovský příspěvek, který není vlastně nijak valorizován každoročně, tak těm rodinám vlastně v těch reálných číslech potom dává vlastně méně a méně peněz. Takže já myslím, že ty peníze bychom měli někde najít. Nebude to určitě jednoduché. V podstatě to určitě nepůjde najít bez nějakých nákladů. Prostě pokud máme vyšší výdaje na rodičovský příspěvek, tak buď musíme ty peníze vzít jakoby z jiných dávek, nebo nějakým způsobem zvýšit příjmy toho rezortu. To samozřejmě nebude snadné. Na druhou stranu pro ty rodiče, když se bavíme prostě o klesající porodnosti, tak jedna důležitá informace samozřejmě je, že mohou nějakým způsobem počítat s tou státní podporou, že je tam nějaká kontinuita, nějaká stabilita, a pokud je ten rodičovský příspěvek fixovaný vlastně nominální část, tak prostě v reálném vyjádření pak jako významně ztrácí hodnotu v čase, a ta nejistota pro ty rodiče, jestli bude vlastně schváleno to navýšení nebo nebude, je tam může být docela důležitým jako negativním faktorem.
4: No a jak pravděpodobná je vůbec ta varianta, ze které má obavy ministerstvo financí, že po zvýšení té rodičovské dávky se lidé budou vracet později do práce? Ministerstvo financí tady upozorňuje na tu poměrně dlouhou rodičovskou dovolenou v Česku. Může to nastat?
10: Může to nastat. Existuje studie z roku 2020, kdy se zvyšoval rodičovský příspěvek, a tehdy se ukázalo, že opravdu ženy především vlastně s vyšším vzděláním odsouvaly návrat na trh práce kvůli té vyšší částce. Tam to ale bylo částečně dáno tím, že tehdy to navýšení fungovalo i pro rodiče, které aktuálně byly na rodičovské dovolené. To znamená, že pro některé to vlastně automaticky vedlo k nutnému jakoby prodloužení té doby toho čerpání. Teď je to plánováno trochu jinak, mělo by to být plánováno pouze pro nově narozené děti, takže ti rodiče by měli mít možnost si tu vyšší částku jakoby rozložit v čase, a do jisté míry by to mohlo jakoby pokrýt jenom tu inflaci. Ale ono je to s tím rodičovským příspěvkem v České republice trochu složitější. To je dávka, u které vlastně lze formálně pracovat, nejsou tam žádné bariéry vlastně zaměstnanosti formální, přesto ji ale rodiče většinou berou jako takovou vlastně náhradu mzdy a při pobírání toho rodičovského příspěvku většinou nepracují, takže se samozřejmě může stát, že ta vyšší částka povede k tomu, že oni si budou chtít jakoby rozložit to čerpání na delší čas a pokrýt prostě dobu delší neaktivity.
11: No ne, možná zajímavé si připomenout, že právě ten rodičovský příspěvek byl původně koncipován, jak jste říkala, jako náhrada ušlého výdělku toho pečujícího rodiče a v tom roce 2008 tuším mělo jít asi o 40% výdělku, tak to už dnes zdaleka 40% není, předpoklad.

0: těm rodičům dává zhruba 13 tisíc korun, něco přes 13 tisíc měsíčně, což určitě 40% výdělku není. Ta dávka určitě není koncipována jako náhrada předchozí mzdy, není ani navázaná na předchozí mzdu, je to vlastně předchozí mzda pouze určuje jakoby to maximální čerpání. A což je ale tak trochu takový umělý konstrukt, protože vy si sice můžete zvolit čerpání třeba do jednoho roku věku dítěte, ale zároveň pak nemáte žádnou jistotu, nebo spíš máte jistotu, že nenajdete vlastně místo v nějaké předškolní péči. Takže ta dávka je opravdu spíš plošná, spíš ji musíme brát jako nějakou finanční pomoc rodinám, než jako náhradu nějakého ušlého výdělku.
1: No a pokud tedy stát na jednu stranu potřebuje a chce zvýšit porodnost a zároveň má zájem na tom, aby se matky co nejdříve vraceli do pracovního procesu. Tak jaká opatření by byla ta účinná opatření? Jaká by byla potřeba?
0: Tak tam je potřeba vlastně zapojit celou řadu různých opatření. Musíme vlastně kombinovat jednak teda nějakou cenově dostupnou a vůbec dostupnou péči o děti do 3 let, kde třeba dětské skupiny dneska mají i nějaký cenový strop, poskytují nějakou variantu prostě péče o děti mladší 3 let, ale zároveň ta jejich dostupnost prostě je pořád ještě jako regionálně dost nedostatečná. Pak se musíme samozřejmě bavit také o možnostech toho zapojení nějakým způsobem flexibilně. Ty rodiče velmi často se nechtějí vracet do práce na plný úvazek, pracovat 5 dní v týdnu z kanceláře, takže bavit se o nějaké flexibilitě, ať už pracovní doby nebo třeba místa výkonu práce. Ale je tam i nějaká důležitá jakoby předvídatelnost vlastně té rodinné politiky, aby ti rodiče věděli, že třeba ta valorizace toho rodičovského příspěvku tady prostě bude i v budoucnu, že tu dávku nenecháme jakoby nominálně stejnou a tím pádem jako reálně výrazně klesající. A pak a na to myslím, že se trochu jakoby zapomíná, pokud to rodičovství nemá být prostě spojeno s negativními dopady na vlastně pracovní, ale i jako jiné části života žen, tak musíme víc zapojit otce do té péče a tam myslím, že je velký prostor pro stát, aby pozitivně motivoval vlastně větší zapojení otců do péče o děti.
1: Ekonomka Klára Kalíšková z think tanku IDEA. Děkuji, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Zatímco státní maturity už mají studenti za sebou, ústní maturity na jednotlivých školách začaly dnes a potrvají do 10. června. Žáci skládají ústní zkoušku z češtiny a podle školy z dalších 2 nebo 3 vybraných předmětů. A známkuje se klasicky 1 až 5. Naším hostem je teď Jan Raška, místopředseda Rady asociace ředitelů gymnázií a ředitel gymnázia Jakuba Škody v Přerově. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás všechny a hlavně maturanty, kteří se učí. Málo maturantů už je hotových, dneska už známky mají, maturity mají za sebou, ale většina to má ještě před sebou, takže jim přeji mnoho štěstí.
1: I my. A řekněte, je to pořád stejné, jak si to pamatujeme my, třeba tedy 15 minut na potítku a 15 minut potom zkoušení?
2: Je to podle předmětu, nicméně je ta atmosféra a celé to zkoušení vypadá velice podobně jako v předchozích obdobích, byť je to, řekl bych, na gymnáziích, na odborných školách trošku jiné, ale v podstatě je to podobné.
1: Co všechno se v průběhu té ústní části hodnotí? Jaké dovednosti, kromě tedy samozřejmě znalosti faktů, by měl ten student prokázat?
2: Tak hodnotí se v podstatě, jak jste řekla, hlavně ty znalosti. Nicméně jde o celou prezentaci toho žáka před zkušební komisí. Je to schopnost vyjadřovat se, orientovat se v tom tématu a rozhodně přínosné je, pokud ti žáci umí tu látku, o které hovoří, vznést i k dalším předmětům a jejím praktickému využití.
1: Z vašich zkušeností mají studenti větší obavy z těch státních zkoušek od Cermatu nebo z těch ústních maturit?
2: Tak tady je to poměrně jednoduché. Rozlišíme-li střední školy na gymnázia a na ostatní školy, tak ty maturity dopadají přesně opačně. Na gymnáziích z těch státních zkoušek žáci v podstatě žádnou obavu nemají a zvládají ty didaktické testy naprosto s přehledem, s vynikajícíma výsledkama. A obavy mají právě z té profilové části, protože tam je zkouší už z toho ústního projevu a zkouší je ze znalosti znalosti vyučující pod vedením předsedy, který je vždycky z jiné školy. A tam ty známky na gymnáziích

0: bývají horší. Naopak na těch odborných školách tam bývají z profilové části lepší známky a z té státní části maturitní zkoušky tam s ním mývají obavy a ty didaktické testy nedopadávají až tak dobře.
1: To je docela zajímavé v souvislosti zároveň i s těmi většími psychickými problémy studentů od covidových let. Setkáváte se i u maturit s nějakým větším strachem, stresem, úzkostí u té ústní části?
0: No, tak toto je široké téma, které teda se netýká pouze maturit. S tím strachem nebo s nějakými obavama, se stresem, s tím se setkáváme, ale zcela běžným způsobem. Tak jste vzpomněla úplně na začátku toho rozhovoru. Jestli je to podobné, jak to bylo dřív, tak ano, je. Taky jsme se obávali z té maturitní zkoušky, rodiče se toho obávali. Nicméně to je normální a je to běžná věc v životě, která přichází při všech zkouškách, při všech v celém životě, nejenom potom u maturit a potom u vysoké školy. Ale pořád se s nějakým stresem jsme nuceni konfrontovat a myslím si, že hlavním úkolem této společnosti je neuhýbat dětem a nesnažit se jim nějak zametat cestičku, ale naučit se jich je s tím běžným stresem prostě žít, akceptovat ho a zvládat situace i pod tím stresem.
1: Jak můžete žákům při těch maturitách, které třeba přepadne opravdu nějaká úzkostná ataka, pomoct?
0: No, musím říct, že se nám to teda nestává na gymnáziu. Nicméně, pokud by něco takového došlo, tak máme tam předsedu, který je samozřejmě vždycky erudovaným učitelem a umí, nebo měl by umět s těmi žáky promluvit. Jsou tam třídní učitelé a já myslím, že vždy se dá nějakým způsobem toho žáka uklidnit. Ta atmosféra u té zkoušky, aspoň z naší zkušenosti, co předsedové tady chválí, je vždycky taková poměrně příjemná. Učitelé jsou spíš pomocní u té zkoušky a úkolem těch učitelů a zkoušejících není zjistit, co žáci neumí, ale zjistit, co se naučili, co oni je naučili.
1: Změnila nějak umělá inteligence a její používání i ty ústní části maturit? Poznáte třeba, když si studenti nechali připravit podklady od AI?
0: No, jestli si nechali podklady připravit od AI, a to pak je prezentují, nevím, tedy. A úplně se to... Tak, to se někdy může poznat, někdy ne. Není to až tak podstatné, kde si ty podklady nechají připravit. Záleží, jak je prezentují a
1: no, jestli
0: co
1: jsou
0: z
1: správné.
0: Toho si vyberou. Ano, jestli jsou správné, tak to se posoudí. I ta AI se plete, ale na to je tam ta maturitní komise a ta pozná, jako, nebo ta ví, co je správná odpověď a kde si žák tu znalost a vědomost sehnal, to už je jeho věc. Podstatné je, co ví on a co on prezentuje jako správnou odpověď před tou komisí.
1: A jak vy hodnotíte ten současný systém maturita? Kdybyste mohl něco změnit, co by to bylo?
0: No, otázkou je, jestli je potřeba, nebavili jsme se ještě o tom, že díky certifikátům, které stát uznává z cizích jazyků, že jako může být zkouška z cizího jazyka prominuta. A je otázkou, jestli není vhodné prominout i didaktické testy, pokud žáci už mají certifikát, který, jak jsem říkal, je garantovaný tím státem, že by potom nemuseli ty didaktické testy z toho cizího jazyka dělat. Ale zase by nebylo porovnání mezi jednotlivými školama a úrovní, když ne jenom mezi jednotlivými školama, tak rozhodně mezi rozdílnými typy škol.
1: Místopředseda Rady asociace ředitelů gymnázií a sám ředitel gymnázie Jakuba Škody v Přerově, Jan Raška. Děkuju, naslyšenou.
0: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
1: Světová zdravotnická organizace v neděli označila epidemii eboli v Kongu a Ugandě za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. V posledních dnech evidovala 80 podezřelých úmrtí a 246 podezřelých případů. Podle Světové zdravotnické organizace může být rozsah epidemie podstatně větší. Ebolu provází krvácení, horečky, průjem nebo bolesti svalů. Smrtnost dosahuje 25 až 90% a za uplynulé půlstoletí podlehlo ebole v afrických zemích přibližně 15 000. lidí. Ve vysílání je teď Petr Smejkal, hlavní epidemiolog Pražského institutu klinické a experimentální medicíny. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak jak vážná je rozsahem a typem viru ta letošní nákaza v Kongu a Ugandě?
2: Tak ta čísla, která jste uvedla, to znamená 80 velmi pravděpodobně tedy zemřelých, protože nejsou všechny ty případy konfirmovány, 240 nemocných, to by jako nic tak, je to hrozný to říct, tak jako vážné ono nebylo v porovnání s těmi jinými outbreaky, ale závažné toto tady zřejmě, ta čísla jsou daleko větší, protože došlo k prodlení v té diagnostice, vlastně zachytilo se to pozdě, protože tenhle ten typ toho viru nebyl údajně v těch diagnostických metodách, v tom Gene Expert, v tom PCR vyšetření, který my používáme, obsažen, takže vlastně byly na začátku falešně negativní výsledky a mohlo to vést k většímu rozšíření. Jo, čili tahle ta čísla nejsou tak hrozná, ale ona jsou zřejmě daleko horší. Druhá věc je, že to je v severovýchodním zájeru, který hraničí s Ugandou a s Jižním Sudánem a tam jako ten přesah do té Ugandy, která je docela hustě zaleněná, může znamenat to, že ten oheň, když to tak řeknu, se jako rozhoří daleko rychleji. Jo. To je asi důvod toho vyhlášení, to je public international.
1: Na to jsem se chtěla zeptat, co znamená v terminologii Světové zdravotnické organizace varování, že tato epidemie představuje ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu třeba právě oproti termínu pandemie.
2: No, to ano, pandemie je ten další stupeň, to znamená, tady se nevyhlašuje, tohle to není vyhlášení jako pandemie, tenhle ten výraz, ta mezinárodní emergency nebo international emergency public health se od roku 2005, kdy byl zaveden, použil asi 9x, z toho 3x už v případě eboli, takže to znamená, že to je prostě outbreak nemoci, která potenciálně se může rozšířit do jiných zemí světa, ale to není, jako tím bych jako nebyl vystrašený, protože to, že se prostě ebola dá při současném způsobu dopravy a tím, že prostě se dostaneme z jednoho konce světa na druhý za pár hodin, tohle může dojít, k tomu může dojít v podstatě jako kdykoliv, ale zase ten rozsah toho a to množství asi těch případů, o kterých nevíme, právě vyvolává to, tu důvod k tomuhle vyhlášení. Znamená to prostě, že musíme být pozorní, znamená to, že všechny země vlastně na světě musí jakýkoliv takovýhle kontakt nebo potenciálně člověka, který byl v kontaktu s ebolou, který vykazuje příznaky, který jste uvedli, ale ty jsou velmi nespecifický, stejně jako u všech virových onemocnění. Musíme na to myslet.
1: No, země by teď měly, tedy Kongo a Uganda, by měly zřizovat centra pro monitorování a trasování případů eboly a preventivní opatření. Mají na to ale tyhle země dostatečné struktury, aby třeba bránili tomu postupu epidemie?
2: No, oni mají tu zkušenost, to je ta dobrá věc. Jo. Kongo má zkušenost, protože ty outbreaky eboly vlastně až na ten velký, který byl západní a v roce 2014 byl vždycky Kongu nebo v téhle oblasti, takže zkušenost mají. Jestli mají dostatek prostředků, WHO se jim snaží pomoct, alokovala asi $500,000 teďka na pomoc, vlastně tu základní pomoc, protože my musíte diagnostikovat, musíte chránit ty zdravotníky a to samozřejmě něco stojí. No, nedokážu tohle úplně přesně posoudit, rozhodně ale tady vidíte, jak ta mezinárodní pomoc je vlastně důležitá, jak vždycky se z toho stane politikum WHO a tady prostě vlastně to, že těm zemím pomůžete, pomáháme celému světu, takže určitě není nikdy dostatečná, když to tak řeknu, ta diagnostika vidíte, jak je hrozně důležitá zrovna v případě tohoto Bundibugyo subtypu toho viru. Ochranné prostředky ještě navíc u tohoto typu jako není vlastně, nemáme vakcínu ani léčbu, což u těch jiných typů bylo by už vyzkoušeno.
1: Takže nepodceňovat.
2: No, přesně tak.
1: Petr Smejkal, hlavní epidemiolog z Institutu klinické a experimentální medicíny. Děkuju, naslyšenou. Teď už jsou tu zprávy.
2: Děkuju. Hezký den, naslyšenou.
3: Hodin 30 minut.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ruské drony zasáhly na cestě k přístavům v Oděské oblasti 3 plavidla, včetně čínské nákladní lodi. Ta podle ukrajinských úřadů plula pod vlajkou Maršálových ostrovů. Zdroje agentury Reuters informovaly, že plavidlo bylo v době útoku bez nákladu a mířilo do přístavu v Oděse pro železnou rudu. Požár způsobený nárazem se posádce podařilo uhasit a loď je bez větších škod. Španělsko musí vyplatit zpěvačce Shakire zhruba 60 milionů eur. Rozhodl o tom správní soud, který uznal, že kolumbijská hudebnice služebnice, nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku. Tamní finanční správa tak musí umělkyni vrátit v přepočtu zhruba 1,45 miliardy korun, které Shakira odvedla na daních z příjmu a majetku. Zpěvačka už dříve nařčení z daňového podvodu odmítala a stěžovala si na kampaně, které měly zničit její veřejnou pověst. Bývalý šéf ukrajinské prezidentské kanceláře, obviněný z praní špinavých peněz Andrij Jermak, opustil vazební věznici a je na svobodě. Dohromady dal peníze na kauci v přepočtu asi 66 milionů korun. Informoval o tom ukrajinský nejvyšší protikorupční soud.

0: Jermak je podezřelý z legalizace v přepočtu více než 200 milionů korun, které mohly pocházet například z korupce kolem stíhání státních firm. A po opuštění vyšetřovací vazby musí například odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb. Dřívějšímu spolupracovníkovi prezidenta Volodymyra Zelenského hrozí až 12 let vězení. Jermak svou vinu odmítá. V Česku se tento týden oteplí, teploměry přes den většinou ukážou kolem 20 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes bude většinou polojasno až oblačno, k večeru se místy můžou vyskytnout přehánky. Denní teploty budou mezi 16 a 21 stupni. Podobné počasí s občasnými přehánkami a bouřkami meteorologové očekávají i v následujících dnech. Zítra může napršet až 15 mm, v bouřkách i 25 mm. V týdnu se pak bude postupně dál oteplovat. Denní maxima mohou o víkendu vystoupat až ke 23 stupňům. Na D1 Zvyškova směrem do Brna opatrně za sjezdem na Rousínov. Na 211. kilometru se zastavíte, kolona se táhne až do Brna k omezení na 196. kilometr. Na tahu 7 mezi Chomutovem a Prahou počítejte se zdržením na obchvatu Slaného. Frezují tam vozovku a provoz řídí Kevadlově pracovníci stavby. Směrem do Prahy se zdržíte asi 40 minut. Ve směru do Chomutova je to na 20 minut. V Praze ve Kbelské směr Hloubětín stále překáží po nehodě kamion s osobním autem v odbočovacím pruhu, kolona se táhne od sjezdu na prosek. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je polojasné až oblačné, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách měří kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě dnešní vydání Názorů a argumentů.
1: Změny v zákonech o veřejných rozpočtech, pragmatická zahraniční politika Babišovy vlády a Slovensko, či dobrovolný odchod ze života ruské disidentky Niny Litvinovové. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince Názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
1: Poslanecká sněmovna v pátek na mimořádné schůzi svolané vládní koalicí schválila novelizaci zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Podle opozice nová ustanovení rozvolní rozpočtovou zodpovědnost, umožní vládě nekontrolovaně utrácet a v důsledku mohou vést k nebezpečnému nárůstu státního dluhu. Nyní nová legislativa směřuje do Senátu. V očekávání, že případné senátní veto vládní koalice ve sněmovně přehlasuje, ale už opozice avizuje, že se obrátí na ústavní soud. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
3: Dobrý den.
1: Jaké jsou hlavní sporné body nové legislativy a co říkáš avizovanému podání k ústavnímu soudu?
3: Problém je v tom, že politici si nastavili nějak pravidla, jak by Česká republika měla hospodařit a zjistili nakonec, že ta pravidla jsou natolik ambiciózní, že by jim těžko dostály a je zřejmé, že tedy schodek státního rozpočtu by se neblížil 1% hrubého domácího produktu, jak zjednodušeně řečeno předpokládá zákon o rozpočtové odpovědnosti, takže ta pravidla se začala rozvolňovat. Na obhajobu současné vlády je nutno dodat, že ta předchozí také nečinila kroky, které by umožnily, aby ten cíl, který byl daný zákonem, byl reálně splněn. Na druhou stranu je sporné, zda to rozvolnění pravidel nepovede k daleko vyššímu zadlužování. Ministryně financí tvrdí, že tomu tak nebude a že schodek rozpočtu bude držet pod 3% hrubého domácího produktu, což je jedno z maastrichtských kritérií. Je samozřejmě sporné hovořit o tom, zda se tedy máme blížit k 3% hranici, zda by nebylo lepší skutečně směřovat pod 2% hranici. Ale problém je také v tom, že podle analýzy centrální banky není zdaleka jisté, že současné pojetí hospodaření státu povede k tomu, že se nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Může za to, že do výdajů, které se nebudou počítat do těch rozpočtových rámců, má nově být zahrnuto i to, co se bude týkat infrastruktury dopravní, vodních staveb a tak dále. Takže zjednodušeně řečeno, to může může umožnit vládě, že spoustu běžných výdajů může financovat na dluh a ten dluh nebude tak velký, protože tyto věci budou vyjmuty mimo rozpočet. Daleko spornější jsou ale jiné body. Jeden se týká toho, že v době nějakých mimořádných situací, bezpečnostního ohrožení státu a tak dále, může vláda bez souhlasu sněmovny jednorázově zvyšovat rozpočtové výdaje až o 10%. Je to spočítáno například, že by to mohlo být až 240 nebo ještě daleko více miliard, které by neprošly žádnou oponenturou ani schvalováním poslaneckou sněmovnou. Takže to je sporný bod. Další sporný bod se týká toho, že v tom zákonu je určeno, že pokud vláda předloží návrh státního rozpočtu a ten jí bude vrácen, tak pak jakákoliv rozpočtová pravidla de facto neplatí. Což se stalo i v současné době u rozpočtu na letošní rok, kdy právě ministryně financí tvrdila, že zákon o rozpočtové odpovědnosti se na nově sestavovaný rozpočet nevztahuje a umožnilo by to vládě takto obcházet i ta rozvolněnější rozpočtová pravidla.
4: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
3: Naslyšenou.
1: Platí zásada Babišovy vlády dělat jen pragmatickou zahraniční politiku i pro politiku vůči Slovensku? Otázka, kterou si položil šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
5: Porážka Viktora Orbána v maďarských volbách má vliv také na československé vztahy, protože výrazně oslabila premiéra Roberta Fica. A to jak v Evropě, tak v domácí politice. Jaký český zájem se naplňuje budováním nadstandardních vztahů s politikem, kterému nejde o Slovensko, ale už jen a jen o to, aby se udržel u moci? Fico byl stínem vyděračské politiky Viktora Orbána. Naposledy spolu v Evropské unii blokovali půjčku Ukrajině a protiruské sankce. Nastoupil nový maďarský premiér Péter Maďar, půjčka i sankce jsou schváleny a Fico zůstal jako nahý v trní. Pak vyrazil do Moskvy za Vladimírem Putinem slavit konec druhé světové války jako jediný lídr z EU. Ovšem návštěva u válečného agresora byla pro Fica ponižující. Ukazují to záběry z jednání, otrávené tváře Rusů vyjadřují až pohrdání, protože jim slovenský premiér nepřivezl to jediné, co mělo pro Putina smysl. Právě zablokování půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Ta totiž podle expertů pravděpodobně přinese zlom ve válce. Tehdy Fica kritizoval německý kancléř Friedrich Merz, řekl, že jeho přítomnosti v Moskvě hluboce lituje. A teď se šlo z Mercovi avizované návštěvy v Bratislavě. Za 2,5 roku čtvrté Ficovy vlády navštívili Slovensko jen dva premiéři EU, Orbán a Andrej Babiš, který se logicky snaží pěstovat co nejlepší vztahy s vlivnými politiky, jako je Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron, šéf NATO Mark Rutte a další. Jak ukazuje postoj německého kancléře, s toxickým Ficem v náručí by to šlo Babišovi těžko. Vedle zahraničně politické dezorientace přivodil Orbánův pád Ficovi oslabení i doma. Slovenský premiér se jezdil učit do Budapešti, jak ničit občanskou společnost, právní stát, jak pracovat s dezinformacemi, strachem a jak zneužívat peníze z EU. Jenže tuto 16 let praktikovanou politiku rozmetaly svobodné volby. Nový premiér Maďar obrátil o 180 stupňů a Fica čekají volby v příštím roce. Opět má prázdné ruce, nebezpečně roste zadlužení a inflace. V žebříčku The Economist, hodnotícím ekonomiky vyspělých zemí, skončilo Slovensko poslední, Česko v první desítce. V žalostném stavu je zdravotnictví i školství. Podle průzkumu úřadu komisaře pro děti zvažují 3/4 mladých lidí ve věku 16 až 17 let odchod ze Slovenska. A každý druhý z nich se neplánuje vrátit. Andrej Babiš ale jednu inspiraci na Slovensku našel. Plánovaná velká pražská nemocnice by měla být nemocnicí vojenskou a spadat tak do obranných výdajů. Příkladem je budovaná vojenská nemocnice v Prešově. Jen by se mělo v Praze vědět, že stavba stojí. Část se bude muset zbourat, termín dokončení se nedodrží. Kontrola ukázala, že stavební firmy šidily kvalitu betonu. Jistě, že je úkolem každé české vlády pěstovat co nejlepší vztahy se Slovenskem, kulturní, vědecké, společenské, ekonomické, mezilidské. Ale nelze přitom přehlížet zásadní české zájmy strategické a obranné v čase, kdy se rychle přepisují mezinárodní pravidla, přeskupuje se globální moc a válka se opět stává způsobem, jak řešit spory. V tom je dnes Slovensko partner nedůležitý až rizikový. Ale vláda Andreje Babiše to jistě ví a bude podle toho jednat. Vždyť přece nedělá hodnotovou zahraniční politiku, ale jen pragmatickou.
1: Slyšeli jste komentář šéfredaktora Práva Petra Šabaty.

0: Porodnost v Česku trhá rekordy, bohužel ty negativní. Rodí se nejméně dětí v historii a každoročně se tato hranice ještě snižuje. Z hodnoty 1,83 dítěte na ženu před 5 lety se snížila už pod 1,3 dítěte. I když je tento trend společný bohatším a vyspělejším zemím, český propad je třetí nejvýraznější v Evropě a pátý na světě. Nad důvody, proč mladí lidé váhají se založením rodiny, se zamýšlí analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
1: Nechci mít dítě v současném světě. Bojím se, že se o něj nebudu moc postarat. Bojím se, že to nezvládnu. Lidí je dost a já další na svět přivádět nebudu. Odpovědi mladých lidí ve věku 20 až 25 let na otázku, zda chtějí mít dítě, jsou různorodé. Skutečně jen málo kdy zazní konkrétní odpověď typu nemám byt, nemám peníze, případně se chci soustředit na kariéru a dítě by mi překáželo. Mladá generace není sobecká v tom smyslu, v jakém jí to přičítají jejich rodiče a prarodiče, kteří s oblibou ve svých 100-metrových bytech vzpomínají na to, jak to měli těžké, jak si nabrali 20 brigád a k tomu ještě zvládli vystudovat a trhnout nějaký ten světový rekord. Naopak, mladí jsou, samozřejmě ne všichni, ale podstatná část určitě, daleko zodpovědnější než jejich předkové. A o dětech přemýšlí jinak, než jako o nosiči genetické informace, který je bude časem živit, protože mu přece v uvozovkách obětovali všechno. Současně platí, že svět, kterým dospělí připravili, není k vlastním potomkům nejpřívětivější. A nejde jen o nedostupnost vlastního bydlení, které je stále častěji nahrazováno nájemním, kde hrají prim krátkodobé, nejčastěji roční smlouvy s nejistým koncem. Školní docházka se výrazně prodloužila. 20-letý maturant není výjimkou. Stejně jako není nijak překvapivé dokončit vysokou školu, kterou studuje zhruba pětina mladých, lehce před 30. Po dokončení školy je nutné zahájit kariéru a dítě, především pro ženy, znamená obrovskou překážku v práci. S jistou nadsázkou mají mužtí kolegové stále pocit, že žena neodchází, aby se starala o potomka, ale rovnou podstupuje lobotomii a její návrat do práce je nemožný bez toho, že musí zůstat daleko delší dobu na původní pozici oproti těm, kteří si dítě nepořídili. Muži kariéru dodnes většinově kvůli dětem nepřerušují. Na rodičovské dovolené je zhruba 2% mužů a 98% žen. Podíl zkrácených úvazků sice roste, nicméně především kvůli přísnějším podmínkám pro předčasnou penzi se týká stále vyššího počtu šedesátníků, nikoli rodičů s malými dětmi. Proč se proto někdo diví, že se výrazně posunul věk, kdy mají ženy prvního potomka? A proč je tak nepochopitelné, že v tomto prostředí je také pro chytré ambiciózní ženy vůbec obtížné najít partnera, se kterým by potomky mohly mít? Navíc, když je naprosto jasné, že kdyby zůstali na výchovu sami, mají velkou šanci se ocitnout na hranici příjmové chudoby nebo dokonce pod ní. Prorodinná politika se takřka výhradně soustředí na rodičovský příspěvek. Jeho výše průběžně roste. Od příštího roku by noví rodiče měli místo nynějších 350 tisíc korun dostat o 50 tisíc víc. Z historického pohledu příspěvek nejvíc stoupl před 6 lety, kdy porodnost začala pomalu klesat. Pokud by mělo jít o závislost počtu dětí na příspěvku, potom má paradoxně přesně opačný efekt. Do věku rodičů nyní vstupuje nejslabší generace žen narozená v letech 1995 až 2004. Už to má velký vliv na porodnost. V kombinaci s podmínkami práce, finančního ohodnocení i dostupnosti služeb, včetně bydlení, se dá označit narození potomka za hazard. A tak to také mnoho mladých lidí vnímá. Hledání poklesu porodnosti v rozšíření chytrých telefonů, internetu a dalších technologických novinek sice vypadá na grafech nádherně. Souvislost s realitou je ale hodně vzdálená. Mladí lidé nejsou líní ani sobečtí, jen nechtějí přistoupit na pravidla, která jim jejich předkové připravili. A ve stárnoucí společnosti nemají a nebudou mít cílu ještě mnoho let prosadit ta svoje. Což je průšvih, který si dobře zajištění staří zvěstovatelé všeho moudra uvědomí ve chvíli, kdy se budou muset spolehnout na jejich služby, nebo dokonce pomoc.
0: Uzavřela analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také.

0: na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jedním z hlavních a nejvýznačnějších hostů veletrhu Svět knihy, který včera skončil v Praze, byl známý americký intelektuál, historik a esejista Timothy Snyder. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
2: Třetí květnový víkend pobíral v Praze opět Timothy Snyder, přední americký historik, komentátor a autor řady respektovaných knih zabývající se totalitou ve střední a východní Evropě a také holokaustem, momentálně profesor Torunské univerzity. V pátek po večeře s prezidentem Pavlem a v sobotu byl ústřední celebritou festivalu Svět knihy, kde několikrát vystoupil, také současně i pro relaci Českého rozhlasu Plus interview, této chvíli k dohledání na našich webových stránkách. A večer před dlouho předem vyprodaným sálem kina Lucerna debatoval na téma historie proti zapomínání a moci a reagoval i na dotazy z publika. Na úvodní otázku, jak se cítí, co by dnešní Američan, odpověděl, že se stydí za Spojené státy, které podle něho vedou lidé bez páteře, ve skutečnosti se vůbec nezajímající o USA a americkou společnost, ale na druhé straně se jako aktivista cítí dobře proto, že spousta odvážných lidí vykonává těžkou práci a staví se proti moc zneužívajícím politikům. A jak to, že jsme včas nereagovali na známky vzestupu extremismu a populismu, vysvětloval, že se po pádu železné opony zdála být historie skutečně u konce, jak psal filozof Fukuyama. Vše mířilo k jedné pozitivní cestě bez alternativy. Pokud něčemu takovému uvěříte, říkal Snyder, ztrácíte citlivost vůči různým hrozbám. Jimiž nemusí být jen podivně se chovající prezident, ale i to, že si jeden druhého dostatečně nevšímá kvůli sociálním sítím, nebo že se obrovské bohatství planety soustředí v poměrně malém okruhu osob s nesmírným obecným vlivem. Tím mínil technologické giganty, ale přitom má vlastní výklad slova technologie, která podle Snydera má být člověku k užitku, zvyšovat jeho schopnosti. Ale kvůli sociálním sítím a umělé inteligenci jsme naopak méně kapacitní a dokonce hloupneme. Je naprostý omyl nechat vzdělávání strojům. Člověk je v tomto procesu nezastupitelný a je například doloženo, že za covidu doma se na displeji učící děti ve skutečnosti skoro nic se nenaučili a nic v nich nezůstalo. Automobil nebo dokonce i vakcinace. Ale v rukou lidí ovládajících sociální sítě a umělou inteligenci, Snyder opakovaně zmiňoval jméno Elona Muska, je soustředěné bohatství světa, zatímco lidstvo na oplátku dostává nekonečné scrollování, horší politiku, horší zdraví, horší mezilidské vztahy a méně sexu, bavil historik v evidentně dobrém rozpoložení přítomné. Ale zcela vážně mluvil o tom, že jestli žijeme ve světě plném lží, pak musí existovat i pravda. A pokud nám na ní záleží, musíme pro ně něco dělat. S tím pak souvisí starost o křehkou demokracii, již je nutné stále dokola budovat a obnovovat jako něco, čím se můžeme podílet na své budoucnosti. Na poslední otázku, jestli věří při nebezpečné rozkolísanosti dnešního světa příslovečný happy ending, šťastné vyústění, Snyder odpověděl, že politika nekončí, protože se pořád objevují lidé, o kterých jsme doposud neslyšeli, přicházejí změny, jaké jsme nečekali, historie prostě neustále pokračuje. Ale věci by mohly být mnohem a mnohem lepší, než právě jsou. A dalo by se podle něho dokázat hodně. V našich silách je dostávat se i přes zdánlivě nepřekonatelné překážky, jenomže, což zmiňoval Snyder během večera vícekrát i s poukázáním, že o tom už psal George Orwell, nejobtížnější je říkat pravdu, která se přitom zdá tak zjevná, že ji lidé vnímají jako pouhé nošení dříví do lesa a nevěnují pozornost, jakou zasluhuje. A Snyder, který částečně rozumí česky, dodal, že se mu náramně líbí, jak se u nás často užívají výrazy radost, pěkné a že říkáme měj se hezky, což není v Americe vůbec běžné. Večer tak uzavřel přesvědčením, že nepochybně máme schopnosti mít se pěkněji, být šťastnější a radostnější. To znělo bezmála a úlevně optimisticky.
1: Slyšeli jste komentář kolegy Ondřeje Konráda. Včera byla v moskevské čtvrti Krylatskoje pochována známá ruská obhájkyně lidských práv Nina Litvinovová, která ve věku 80 let spáchala sebevraždu. Důvod? Válku na Ukrajině, proti které nedokáže nic udělat, a represe proti odpůrcům Putinova režimu, uvádí v dopisu na rozloučenou, ten ale ruská státní média zamlčela. Podrobnosti o jejím životě přináší komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
3: Beznaděj a nemožnost cokoliv podniknout proti stále krutější Putinově vládě v Rusku vedli slavnou obhájkyni lidských práv ke kroku, který se už nedá vrátit. Velmi výmluvně to vyplývá právě z dopisu paní Litvinovové na rozloučenou, který na sociálních sítích zveřejnila její sestřenka, nezávislá ruská novinářka Marina Slonimová. Místo mnohomluvných komentářů raději citujme. Všechny vás miluju a myslím na vás. Musím však odejít, protože život je pro mě k nesnesení. Od okamžiku, co Putin přepadl Ukrajinu a zabíjí tam nevinné lidi, když to u nás doma donekonečna strká za mříže tisíce jiných nevinných, kteří tam trpí a umírají jen proto, že jsou stejně jako já proti válce a proti vraždění. A já jim nemůžu pomoct. Stále jsem se o to pokoušela, jenže mi došly síly a tak se neustále jen trápím bezmocí. Je to hanba, ale vzdala jsem to. Prosím, odpusťte mi, praví se v dopise Niny Litvinovové na rozloučenou. Tato mimořádná žena, mimochodem vnučka někdejšího sovětského ministra zahraničí Maxima Litvinova, který se těsně před válkou ocitl ve Stalinově nemilosti, a sestra slavného disidenta Pavla Litvinova, co na protest proti okupaci Československa společně s několika dalšími málo statečnými proti tomuto Brežněvovu zločinu pár dní po 21. srpnu 68 veřejně protestoval na Rudém náměstí, byla politicky aktivní téměř až do posledních dnů. Jak zdůrazňuje společnost Memorial, od 60. let pomáhala sovětským politickým vězňům. V poslední době společně s dalšími aktivisty Memoriálu zajížděla do severoruského Petrozavodska na procesy s pronásledovaným historikem Jurijem Dmitrijevem, pátrajícím v těchto místech po hrobech obětí stalinského teroru. Pomáhal ovšem i mnoha mediálně nezaznamenaným a veřejnosti neznámým odpůrcům Putinova režimu. Po začátku ruské agrese na Ukrajinu v únoru 2022 pravidelně vycházela na tzv. Pikety neboli osamělé protesty proti této válce. Nina Litvinovová byla každopádně klasickou představitelkou vrcholů ruské inteligence, která až na pár historických výjimek typu Chruščovova tání a Gorbačovovy perestrojky byla a doposud je nucena v Rusku suplovat to, čemu se ve svobodných zemích říká občanská společnost. V dnešních neuvěřitelně drsných časech se musela cítit velmi osamělá. Takových jako ona zbylo v Rusku žel bohu velmi málo. Jejímu osudovému rozhodnutí se tak není co divit.
1: O ruské disidence Nině Litvinovové hovořil Libor Dvořák. A už zbývá pouze závěrečná glosa. Problém mnoha těles od spisovatele a vydavatele Neviditelného psa Ondřeje Nefa.
4: Na procházce se psy jsem potkal sousedku. Slyšela prý, že se nějaká raketa vymkla kontrole a míří na měsíc. A já, že jsem přes ty rakety, takhle to řekla. Když tedy jsem přes ty rakety, tak cože si o tom myslím? Nemůže se tomu měsíci něco stát? Mohl jsem ji kvalifikovaně uklidnit. Sice nejsem přes ty rakety, to jenom si o mě někteří lidé myslí, protože píšu ty sci-fi báchorky. Nicméně četl jsem o 5-tunovém druhém stupni rakety Falcon 9, který má v srpnu dopadnout na povrch měsíce, přesněji řečeno má trefit oblast u kráteru Einstein. Žádná bezprostřední nepříjemnost z toho nevyplyne, ujistil jsem paní sousedku, a putovali dál z pejsky každý svou cestou. S mým oborem sci-fi opravdu nemá ta věc nic společného, leda, že by ano. Filmový průkopník, tvůrce prvních filmových triků, Georges Méliès, natočil v roce 1902 snímek Cesta na měsíc. Možná jste viděli často publikovaný obrázek z tohoto humoristicky laděného filmu. Je na něm zobrazen měsíc jako obličej. Střela trefí pitvornou tvář do oka. Ano, něco podobného se asi stane letos v srpnu, až na to, že skutečný měsíc dopad nijak nepocítí. Teď ta druhá spojitost se sci-fi. Dopad vypočítal americký astronom Bill Gray. Je to tvůrce speciálního softwaru, který dovoluje vypočítat podle dílčích údajů zanesených do databáze takzvanou chaotickou dráhu. Tahle chaotická dráha je výsledek působení tří těles – Slunce, Měsíce a Země. A je to zároveň i název slavného sci-fi románu čínského autora Liu Cixina. Už koncem 17. století upozornil Isaac Newton, jak těžko, pokud vůbec, je řešitelný pohyb tělesa ovlivňovaného přitažlivostí tří těles, tedy Slunce, Země a Měsíce. V srpnu uvidíme, zda počítačový program Billa Graye opravdu problém tří těles řeší. Ale ať řeší nebo neřeší, pětitunový krám, velký jak čtyřpatrový barák, na povrch Měsíce dopadne. Rozprskne se o něj, doslova se rozmázne, zkrátka způsobí nepořádek. I na to je odborný výraz – kosmické smetí. Spousta těles vystřelených do vesmíru nakonec schoří v atmosféře, ale něco zůstane na oběžných dráhách jako odpad. Ano, je to tak. V podstatě absolutně všechno, co vyrobíme, se nakonec nějak změní v odpad. Homo sapiens je zároveň homo pollutans. Kromě toho, že je myslící, je i znečišťující. Na Zemi, na Měsíci, a to už není vůbec sci-fi, ale realita.
1: Glosou Ondřeje Nefa končí pondělní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
5: Radiokniha. Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů pod světí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
6: Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
7: 13 hodin.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Jadernou elektrárnu v Abu Dhabi zasáhl dron. Spojené arabské emiráty chystají odpověď. Manželský pár napadlo v Rakousku stádo krav. Podobné incidenty v horách nejsou výjimkou. A první příznaky Alzheimerovy choroby odhaluje nová aplikace Západočeské univerzity v Plzni. Zprávy a Martin Matějka. Dron neznámého původu zasáhl jadernou elektrárnu v Barakách ve Spojených arabských emirátech. Podle vládních zdrojů dopadl do vnějšího perimetru zařízení. Abu Dhabi prohlásilo, že si vyhrazuje právo na teroristický útok odpovědět. Akci označilo za nebezpečnou eskalaci. Írán se k útoku nepřihlásil. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyzvala k maximální vojenské zdrženlivosti v blízkosti jaderných elektráren.
8: Emirátské úřady uvedly, že protivzdušná obrana sestřelila dva drony, třetí ale dopadl v blízkosti jaderných reaktorů elektrárny Baraka a způsobil požár. Irán zintenzivnil útoky na zálivové arabské sousedy po nedávném pokusu Washingtonu eskortovat lodě Hormuzskou úžinou. Během americko-izraelské války proti Iránu dopadly v březnu střely i na iránskou jadernou elektrárnu Bushehr. Ani tam nezasáhly jadernou část zařízení.

0: Vedení donutili ale k evakuaci několik stovek pracovníků ruské společnosti Rosatom. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
1: Francouzská policie vyšetřuje přes 100 pařížských školek, jeslí a základní škol kvůli podezření ze sexuálního zneužívání dětí. Pro stanici RTL to potvrdila pařížská prokurátorka. Od začátku roku v hlavním městě odvolali 78 vychovatelů, víc než 30 z nich kvůli možnému zneužívání.
2: Vyšetřování se týká všech pařížských čtvrtí, konkrétně 84 školek, zhruba 20 základních škol a 10 jeslí.
3: Pařížská prokurátorka Laure Becuová stanici RTL potvrdila zahájení 3 nových vyšetřování a 5 předvolání k soudu. Případ označila za naléhavý.
2: Učitelka sexuálně napadla mého syna, když mu bylo 3,5 roku. Byla nová ve školce. 12. září jsem se ho v autě zeptala, jestli je učitelka hodná. Řekl, že ne, že je zlá a že se bojí.
3: Popsala před časem Českému rozhlasu Pauline na demonstraci v centru Paříže. Učitelka prý jejímu synovi Majelovi vyhrožovala, osahávala ho a nutila ho k dalším sexuálním praktikám. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire slíbil prošetření kauz a lepší prevenci. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Žena v Rakousku nepřežila útok stáda kráv, její manžel skončil s těžkými zraněními v nemocnici. Potvrdili to dnes policejní úřady s tím, že se incident stal včera ve východním Tyrolsku. Stádo zhruba 40 krav patří sdružení místních zemědělců a pohybovalo se na označené pastvině. Přesné okolnosti neštěstí policie stále vyšetřuje.
5: Podobné incidenty nejsou v Alpách výjimečné. Jen v Tyrolsku se každé léto na horských pastvinách pohybuje více než 100 000 kusů dobytka. Loni v létě Rakousko varovalo před útoky alpských krav po sérii incidentů ve Štýrsku a Korutanech. V reakci na to spustili úřady některých regionů kampaň s názvem Horské pastviny nejsou kontaktní zoo. Podle loňského rozhodnutí nejvyššího soudu totiž farmáři nemusí stavět ohradníky. Oblast, kde se pase stádo, stačí označit cedulí a odpovědnost za bezpečnost nesou v první řadě sami turisté. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky onemocnění. Test si můžou lidé vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd, doplňuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Test v aplikaci se skládá z 10 jednoduchých otázek, je tam zapamatovávání si obrázků, slov, jejich vyjmenovávání, předčítání a proto je dobré, aby si každý, kdo si aplikaci otevře, na odpovědi na otázky vyhradil čas i klid. Systém pak po dokončení odpovědi okamžitě zpracuje a obratem poskytne výsledek.
1: Na D1 z Vyškova směrem do Brna zpozorněte za sjezdem na Vyškov západ. Na 217. kilometru se zastavuje fronta, se nesouvisle sune na 210. kilometr. Levým pruhem se projíždí výrazně rychleji. Na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem frézují vozovku na obchvatu Slaného, místem se projíždí Kyvadlově a ve směru na Prahu je zdržení asi půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Odpoledne polojasné až oblačné a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy, teď je na řadě pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
7: Je to pondělí a my se podíváme i dnes na události uplynulých dní. Ve vysílání je dnes se mnou politolog Lukáš Jelínek a řeč bude o tom, jak se hledají peníze do státního rozpočtu, o tom, proč sudetoněmecký sjezd v Brně vyvolává takové vášně a taky o tom, jak moc veřejnost sledovala osud lebky svaté Zdislavy.
4: Jak to vidí?
7: Málo co se v posledních dnech skloňovalo tolik jako termín rozpočtová pravidla. Ta slouží jako mantinely pro hospodaření s veřejnými penězi a brání vzniku nadměrných dluhů státního rozpočtu. Jednu z nich třeba říká, že schodek rozpočtu nesmí přesáhnout pro daný rok určité procento HDP. A právě tahle pravidla si koalice ve sněmovně před víkendem upravila. Obranné výdaje nad 2% HDP se teď nebudou počítat do výdajů a stejně tak tam nebudou investice do strategické infrastruktury, jako jsou dálnice, energetické stavby. Opozice se chce obrátit na ústavní soud. Co na to řekne Senát, uvidíme. Co na to říkáte vy?
8: Tak krásný den vám i posluchačům. Já mám takový pocit, že jsme svědky vlastně stále stejného příběhu, a to ve dvou rovinách. Jedna je ta legislativní, kdy sledujeme snahy jakékoliv vlády prosadit svoje úmysly co nejrychleji, s co nejkratší diskuzí, když už mají pocit, že ta debata trvá příliš dlouho, tak se stanovují pevné časy, pevné termíny pro hlasování, což se samozřejmě nelíbí té opoziční straně, takže se podávají námitky k ústavnímu soudu a je to pořád dokolečka. Myslím si, že tady toto je něco, čeho by se měli do budoucna začít politici vyvarovávat dřív, než je klepne ústavní soud přes prsty nějak výrazněji, nebo dřív, než dojde voličům, že vlastně ani politici nejsou schopni pracovat podle svých pravidel, která si přijali. A druhá ta rovina, to je samozřejmě ta rovina rozpočtová, protože já sice rozumím tomu, že každá vláda chce nakládat s veřejnými prostředky podle svých představ, podle toho, co naslibovala svým voličům, a že každá vláda je strašně sešněrovaná tím, že 96% těch výdajů ze státního rozpočtu jsou mandatorní, tedy dány zákonem, a my sledujeme prakticky každé volební období pokus ještě něco dalšího přiřadit k těm mandatorním výdajům, takže za chvilku se možná dostaneme i k té stovce a poté se velmi těžko hospodaří s tím zbytkem, pokud chcete vyrávat nějaké prostředky, ať už na obranu nebo na investice, ale nemyslím si, že by zrovna tady v této věci postupovala vláda tím nejšťastnějším způsobem, protože dobře pochopím, že vyčleníme obranné výdaje na 2% HDP ze schodku, teďka se budou vyřazovat investiční výdaje, tedy především na dopravu, ale příště to můžou být další investiční výdaje, někoho může napadnout do budoucna vyřazovat sociální výdaje nad rámec mandatorních výdajů z toho schodku. Prostě tady v tomhle tom může být kterákoliv sněmovna nakonec suverénem, která podle toho, jak si to sama bude chtít upravit, a nedává to smysl, protože ty schodky se stejně budou dál prohlubovat, a jestli něco do toho budeme započítávat nebo ne, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že něco jiného je schodek státního rozpočtu, něco jiného jsou veřejné schodky, do kterých se započítává všechno, a tam už prostě nikdo ten dluh neutají. Takže jediná cesta z mého pohledu je, že začnou politici uvažovat nejenom o výdajích ze státního rozpočtu, protože už se ukazuje, že takové ty vždycky slibované škrty a úspory a propouštění ve státním aparátu nestačí, a že se začnou zaměřovat i na tu příjmovou stranu rozpočtu, jak jim doporučuje celá řada ekonomů. Dokonce existují nejrůznější scénáře akademických pracovišť, jak by se měla udělat daňová reforma, jenže politici, ať už levicoví nebo pravicoví, se jakýchkoliv změn obávají, snaží se tady toto téma vymlčet a raději chytračí takovým způsobem, že už to přestává vlastně běžný lidský rozum chápat. Takže tady si myslím, že jsme svědky strašně velké nezodpovědnosti té politické reprezentace.
7: Jak dostat peníze do rozpočtu, tak samozřejmě to jde právě zvyšováním daní, tak je to opravdu dnes něco, co prohrává volby?
8: My jsme si to nevyzkoušeli dlouho, protože...
7: Vláda nějaké daně zvýšila, ale minimálně právnickým osobám.
8: Ano, řekněme si, ale že to bylo velmi nepatrné zvýšení firemních daní, ale v tuto chvíli asi na místě snížit zdanění práce a zvýšit zdanění spotřeby, majetku, obzvlášť tedy luxusu. Podle těch různých scénářů daňových reform existují takové modely, které by se těch nízkopříjmových nedotkly, středních vrstev minimálně, ale platili by ty náklady samozřejmě lidé, kteří mají vysoce nadstandardní příjmy, nebo firmy, které mají vysoce nadstandardní příjmy, které to často ani nepoznají, ten vyšší odvod daňový. Takže tam si myslím, že je to jenom věc politické debaty a schopnosti vysvětlit to voličům. A to já si myslím, že nakonec, kdyby někdo přistoupil k té debatě otevřeně, ale s voliči mluvil na rovinu, takže by to zdaleka nemuselo znamenat porážku ve volbách, protože přeci jenom u nás tou nejsilnější skupinou je ta střední vrstva, nižší střední vrstva. Často skutečně ty volby rozhodují lidé, kteří jsou na tom ekonomicky špatně, zvlášť když, tak jak jsme to viděli v těch posledních sněmovních volbách, se dokáží zmobilizovat i ti, kteří se o politiku nezajímají a jdou hlasovat z protestu. Tak to jsou často voliči, kterým by naopak chytrá daňová reforma mohla pomoci. Ale to, že my tady máme, možná to souvisí do jisté míry s tím, že se nám tady rozpadlo to dělení politické politických stran na klasickou levici, klasickou pravici. Sice řekněme, že levicové voliče i ty výdaje ze státního rozpočtu nejraději nebo nejaktivněji obhospodařuje hnutí ANO, ale zároveň víme, že hnutí ANO je do jisté míry hnutí oligarchické, vzniklé kolem miliardáře, který asi nebude mít zájem na tom, aby se těm nejúspěšnějším nebo nejvýše příjmovým skupinám zvyšovaly daně, takže tam se dostávají i ty některé politické strany nebo hnutí do určitého sporu nebo do určité křeče a potom neví, jestli spíš reprezentovat své vlastní zájmy nebo zájmy svých voličů, ale dříve nebo později se stejně podle mě ani těm daňovým změnám nevyhneme.
7: Navíc si vláda teď ještě přidala do výdajů další položku, protože od premiéra i ministra obrany v minulém týdnu zaznělo, že vláda dá nakonec do rezortu obrany navíc těch 20 miliard, a to ještě před červencovým summitem, na to, aby splnila ten 2% závazek. V tom jí ovšem ta úprava rozpočtových pravidel nepomůže, protože ta může třeba platit nejdřív od příštího roku. Tak víme my, kde chce vláda ty peníze tedy vzít?
8: Možná se pletu, možná jsem neposlouchal Karla Havlíčka pozorně, jak to vysvětloval minulý týden na tiskové konferenci po vládě, ale já jsem tomu rozuměl tak, že těch 20 miliard se poschání po různých rezortech, že to vlastně nebude žádných 20 miliard navíc, ale že to budou už v tuto chvíli započítané výdaje, které se ale z jiných rezortů přesunou pod ministerstvo obrany, protože Severoatlantická aliance se rozpočtem ministerstva obrany nějak hlouběji nezabývá. Ten už je prostě brán tak, že se jedná o obranné výdaje, takže když se tam převedou nebo když se tam vláda pokusí převést výdaje z rezortu dopravy nebo z rezortu zdravotnictví, tak je asi docela slušná možnost, že by to mohla Severoatlantická aliance akceptovat. To je možná také jeden z důvodů, proč vláda angažovala Jakuba Landovského jako nového zmocněnce vlády právě proto, aby svým způsobem umytal cestičku do těch aliančních struktur a aby dokázal kvalifikovaně říct, co by ještě tak projít mohlo a co by už projít nemuselo. Takže z tohoto úhlu pohledu je to zase takový trošku účetní trik a je jenom otázka, jestli projde nebo neprojde. Dobrá zpráva je těch posledních týdnů nebo měsíců, že už to téma Babišova vláda bere vážně, že už Andrej Babiš neříká jenom, že chce mír a že ty výdaje jsou něco vedlejšího a že to někde partnerům na to vysvětlí. Už vidíme tu snahu prostě alespoň uvažovat o tom, jak posílit některé ty výdaje do infrastruktury související s armádou, když Andrej Babiš hovoří o rozšíření letiště v Karlových Varech nebo v Mošnově, což by zase to navýšení mohlo být pokryto z těch, což to navýšení by mohlo být nakonec akceptováno jako obranný výdaj, stejně tak jako ty úvahy o nové pražské vojenské nemocnici. Sice nevím, nakolik to pomůže pražskému zdravotnictví, když jsme slýchali, že je potřeba postavit nějakou rozumnou protiváhu na pravém břehu Vltavy proti Motolu.
7: Teď už se mluví o Vinohradech.
8: Ano, teďka se mluví o Vinohradech, teďka je to zase najednou všechno jinak. Já když jsem před časem ležel na Bulovce, tak jsem se tam povídal s některými zdravotníky, kteří říkali, že tam čekají už léta, kdy se vlastně ta zajímavá lokalita s výhledem na Prahu prostě rozprodá nebo předá developerům, a jenomže je otázka vlastně, kam tu nemocnici nakonec přesunout, aby skutečně ta spárová oblast byla obsloužena dostatečně. Takže to je další ukázka vlastně jistého chytračení, protože na vojenskou nemocnici nám nejspíš nějakým způsobem na to uzná, ale potřebujeme ji skutečně, když máme jednu v Praze, jednu v Brně, jednu v Olomouci a specializovaná infekční nemocnice zarůstá v Těchonině v Orlických horách. A potom ještě další ukázka, to už vysvětloval Karel Havlíček celkem přesně, když se postaví most, tak na ten, tak výdaje na něj nám na to neuzná, ale když ten most bude zpevněný, aby po něm mohla jezdit těžká technika, tak ty výdaje navíc, tak ty naopak zase už uznány budou. Takže tady tímto způsobem se to bude nějakým způsobem skládat. Je dobře, že už alespoň tady tímto směrem začíná ta vláda uvažovat, ale někdy mám takový ten pocit, že je to přístup podle té zásady, aby se vlk nažerala, koza zůstala celá. A jestli to bude vnímáno jako poctivý přístup, anebo jenom jako určitá kličkovaná, to je potom věc druhá.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
7: A dnes je jím politolog Lukáš Jelínek. 22. května se v Brně poprvé v Česku koná sudetoněmecký sjezd, a to v rámci festivalu Smíření. A vypadá to, že něco, co mělo původně přispět k dalšímu zlepšení česko-německých vztahů, se stalo spíš rozbuškou. Vládní poslanci dokonce odhlasovali, že s akcí nesouhlasí a vyzývají k jejímu zrušení. Opozice se na protest proti hlasování, tedy proti tomu hlasování té schůze nezúčastnila a považuje to za rozdmýchávání nenávisti. Existuje

0: Politici mají pocit, že to téma, když se šikovně, emotivně uchopí, takže to může fungovat. Konec konců v prezidentské volbě to Miloši Zemanovi v souboji s Karlem Schwarzenbergem zafungovalo, tak patrně si myslí Tomio Okamura, že by to mohlo zvednout i ty současné preference SPD, když jeho hnutí toho příliš neprosadilo do vládního programu nebo do té praktické vládní politiky, protože zůstáváme v NATO, zůstáváme v Evropské unii, podporujeme dál Ukrajinu, referendum bude jenom v takové nejspíš podobě nějaké zvláště obšírné nebo radikální. Takže tady existuje vlastně celá řada věcí, které nedokázal SPD svým voličům splnit, takže alespoň se snaží rozvíjet ty kulturní války, a když už úplně třeba nefungují uprchlíci nebo Ukrajinci v Česku nebo Romové, tak teďka bude zase na nějakou dobu fungovat vlastně to zdůrazňování těch sudeckých Němců, ale nemyslím si, že by to bylo téma pro nějakou širokou veřejnost, protože nejenom proto, že ten čas už postupuje a ty starší pamětnické generace pomalu odcházejí, ale dokonce mám pocit, že i ty pamětnické generace jsou už mnohem smířlivější než často ty skupiny, které válku nepamatují, ale nechají se Tomiem Okamurou radikalizovat, a myslím si, že úplně nejlepší by bylo, kdyby si politici tady podobných akcí, když už nechtějí k ním nějak pozitivně přispět, tak aby si jich nevšímali nebo aby přistupovali k ním způsobem: buď v Brně vítán každý, kdo přicházíš s dobrými úmysly, a je jedno, jestli přicházíš z Česka nebo z Německa. Ostatně to, že se na té akci potkají nejenom sudečtí Němci, ale že v tom doprovodném programu se budou konat akce, které budou připomínat holokaust, které budou připomínat tragédii před Kounicovými kolejemi v Brně, že se tam setkají, že se tam setká vlastně syn Nikolase Vintna s těmi účastníky, že tam přijede jedno z posledních ještě žijících Vintnových zachráněných dětí, že tam bude celá řada bojovníků proti fašismu, tak v takovéto atmosféře nebo v takovýchto souvislostech mi vůbec nedává vlastně ta akcelerace těch negativních emocí ze strany nejenom SPD, ale i některých dalších politiků nebo nějakých dalších společenských skupin vůbec žádný smysl.
1: No, sudetoněmecké sdružení zastupuje zájmy odsunutých sudeckých Němců, ale ono se během let významně proměnilo. Ten přelom byl možná rok 2015, kdy sdružení vypustilo ze svých stanov zmínky o usilování o vrácení majetku, který byl sudeckým Němcům při poválečném odsunu zkonfiskován, nebo i o odškodnění, i ten právní nárok na domovinu. Tak jaké jsou vůbec teď zájmy sudeckých Němců směrem k Česku?
0: Myslím si, že nejlépe je to poznat, když si člověk procestuje některá místa v pohraničí, kde existuje velmi dobrá spolupráce těch obcí, ale i zároveň těch lidí, kteří v současnosti žijí na českém území, a těch rodin, které tam žili v minulosti a které dojíždějí, přijíždějí nejenom vzpomínat, nejenom na hřbitově, ale často mají tendenci investovat nebo pomáhat vlastně rozvoji těch českých příhraničních regionů, protože přeci jenom ještě, když se podíváme do, dejme tomu, Krušných hor, tak je trochu rozdíl, nebo docela rozdíl, když se podíváme na to, jak vypadá ta česká nebo ta německá strana. To si myslím, že je nejhezčí ukázka toho, že v těch místech, kde ta atmosféra byla vždycky nejžhavější, takže tam ty emoce postupně vyprchávají a přenášejí se často tam, kde v tuto chvíli jsou podle mě úplně zbytečné, jako třeba do Poslanecké sněmovny, jak jsme viděli na té mimořádné schůzi. Podstatné je, že sudetoněmecké krajanské sdružení se dávno vzdalo jakýchkoliv majetkových nároků, že samozřejmě říkají, že nemůžou souhlasit s Benešovými dekrety, na jejichž základě přišli o svůj majetek a museli opustit své domovy, ale zároveň vnímají, že je to něco, s čím už se historicky nehne, protože Česká republika postavila na Benešových dekretech i svůj právní řád, byť v současnosti říkáme, že jsou vyhaslé, takže dokonce to není ani tak žhavé téma, jako třeba mezi Slováky a Maďary. Prostě myslím si, že v roce 1992 česko-německou smlouvou a v roce 1997 česko-německou deklarací se podařilo všechny ty státně právní věci vyřešit a už zbývá jenom prostor pro vedení dialogu nebo pro rozvíjení nějaké společné historické paměti, do které by se měly dostat nebo měly vejít jak zločiny nacismu, tak i to, co se odehrávalo při těch divokých odsunech z České republiky. A o tom všem jsou připraveni velmi

0: smířlivě sudetští Němci hovořit. Konec konců Bernd Posselt je jedním z předních členů bavorské CSU. Je to demokratický politik, který lobuje za spolupráci na půdě Evropské unie. Staví se proti neonacistickým proudům v Německu, proti těm, které často mají tendenci spolupracovat i se SPD nebo českými radikály. Takže nemyslím si, že by v tuto chvíli hrozilo jakékoliv riziko od sudetských Němců. To riziko může hrozit jenom od nás, pokud se nebudeme schopni podívat na tu historii naprosto neskresleně a včetně toho, že třeba z toho pohledu do zrcadla ne všichni Češi budou mít nějak zvlášť velkou radost.
1: On je Bernd Posselt, jehož rodina pochází z Jablonce, nad ní jsou, tuším předevčírem prohlásil, že Benešovy dekrety pro něj nejsou absolutně téma, že už ho v podstatě nebaví a že jsou mnohem jiné důležitější věci. Vy jste zmínil tu česko-německou deklaraci z roku 1997, kterou podepsal Václav Klaus. Ona obsahuje přesně i to, že Němci se vzdávají všech nároků na vrácení majetku na československém území. A musí to vidět i současný ministr zahraničí Petr Macinka, který byl pravou rukou Václava Klause. Přesto se teď Václav Klaus i on přidali k těm, kteří ten sudetoněmecký sraz v Brně kritizují. Proč to tak je podle vás?
0: On se, Václav Klaus, ani k té česko-německé deklaraci nějak moc aktivně sám nehlásil, protože sama jste připomněla, že to byl rok 1997 a už když se potom vedla kampaň volební v roce 1998, tak tam už se Václav Klaus výrazně znacionalizoval a začal zvedat i takové otázky, které souvisí s česko-německými vztahy, ale ta deklarace je především prací nebo výsledkem práce jeho tehdejšího ministra zahraničí Josefa Želence a jeho náměstka Alexandra Vondry, který velmi aktivně tu věc vyjednal a ta práce byla natolik pečlivá, že prostě Václav Klaus se k ní musel přihlásit. Konec konců byla to taková i pěkná symbolická událost v rámci česko-německých vztahů v okamžiku, kdy Česká republika si klestila cestu do Evropské unie nebo vlastně se zžívala i se členy Severoatlantické aliance. To, že Václav Klaus měl tendenci od okamžiku, když začal prohrávat volby nebo začala trošku slábnout ta jeho sláva, kterou kdysi stavěl na své ekonomické kompetenci, tak to je věc, která prostě se nese od těch 90. let až do současnosti a nejspíš se nějakým způsobem i dotkla Petra Macinky, takže v tuto chvíli má spíš tendenci hájit ten přístup Václava Klause, ale popravdě řečeno, tak jak už zaznívalo v těch předchozích letech často, že ti politici typu Václava Klause, Miloše Zemana už jsou do značné míry politiky minulosti, tak si myslím, že by tady s těmi politiky minulosti do té minulosti měly být uzavřeny i některé jako zbytečně rozvíjené emoce, protože já vím, že je pro politiky jednodušší bojovat ty staré války než ty nové nebo budoucí, protože tam jsou ty výsledky nejasné a často musí jít mnohem vážněji z kůží na trh. Tady vědí, že alespoň mohou obhospodařit část nějakého spolehlivého elektorátu, ale já si myslím, že možná ještě v tuto chvíli je to téma pro SPD, ale časem už to bude naprosto téma marginální.
2: Jak to vidí?
1: A ve studiu je politolog Lukáš Jelínek. My jsme v Česku v minulém týdnu sledovali velmi neobvyklé až kriminální drama. Hlavní roli hrála lebka svaté Zdislavy, kterou pachatel ukradl před mší přímo z kostela v Jablonem. Zdislava byla svatořečená v roce 1995 papežem Janem Pavlem II. Policie pachatele dopadla, lebka, kterou pachatel zalil do betonu a chtěl jí pohřbít v řece, se vrátí do kostela v Jablonem. No a pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že je na místě pachateli odpustit, což ovšem nevylučuje spravedlnost, která je v rukou státu. Tak jak se církev podle vás postavila k celému tomu incidentu?
0: Myslím, nechci církev soudit, nejsem jejím příslušníkem, ale myslím si, že ten přístup byl zaprvé velmi otevřený a byl přesně takový, jaký si ta událost podle mě zasluhovala, protože já jako čtenář nebo divák nejrůznějších mysteriózních příběhů jsem byl strašně zvědavý, co se bude dít dál, tedy kromě toho, že to byla otřesná věc, že někdo tady tímto způsobem jakoby znesvětí takovouto relikvii a ten příběh nakonec nakonec byl opravdu velmi, velmi záhadný s celou tou Lepkou a my můžeme být jenom rádi, že se vyřešil takto rychle, ale to, že se velmi rychle postavili také před kamery a mikrofony, jak arcibiskup Přibyl, tak jeho kolegové, že měli tendenci komunikovat jak s tím pachatelem, tak i s širší veřejností a to navíc takovými slovy, které prostě nepřipomínaly nějaké kázání, ale slovy často velmi civilními, otevřenými, lidskými, což si myslím, že může panu Přibylovi přinést, pokud to tak můžu říct, body nebo v okamžiku, kdy bude posuzován nebo porovnáván se svými předchůdci, s ikonickými arcibiskupy Vlkem nebo Dukou, tak v tuto chvíli vidíme spíše takového civilního reprezentanta katolické církve, který si na nic nehraje, ačkoliv má velmi slušné, dobré vzdělání, tak přeci jenom se chová tak, aby mu i jeho věřící nebo farníci rozuměli. A z tohoto úhlu pohledu si myslím, že ta komunikace dobrá byla. Otázka je, co se bude dít dál, protože my potřebujeme, aby tady zároveň byly otevřené kostely a přístupné lidem, zároveň, aby ty nejcennější památky byly asi pečlivěji chráněny, to znamená, že aby se i nějaká technika objevila mnohem vyspělejší v kostelích a aby se do toho investovalo, ať už ze strany církve nebo ze strany státu, to může být ještě velmi vážná debata na tohle téma. Takže si myslím, že ta velká část práce ještě jak před církevními hodnostáři, ale i před lidmi ze státní správy zůstává, aby se podobné události neopakovaly.
1: My máme ještě poslední dvě minutky, tak se chci zeptat, my jsme právě na tu krádež neviděli žádnou politickou reakci na rozdíl od incidentu na fotbalu v Edenu. Přijde to ještě, nebo věřící nejsou až tak v hledáčku politiku, i když si pamatuju sošku Jezulátka v kapse současného premiéra před minulými volbami, tuším.
0: Taky jsem čekal, jestli se Andrej Babiš do Jablonného nevypraví, ale na tomu čas nezbyl. Možná, že politici více rozumí, nebo asi bych tomu věřil, že víc rozumí fotbalu než věcem, které souvisí s církví nebo s náboženstvím a je to škoda. Druhá věc je, že asi na fotbalových stadionech větří mnohem více voličů, které můžou oslovit než voličů v kostelích, kteří jsou přeci jenom trošku zdrženlivější a hůře se s nimi manipuluje. Ale v okamžiku, kdy se hovoří o tom, jak by se mělo investovat právě do zabezpečení stadionů a co všechno by se mělo hlídat, kontrolovat, jak by se v tom měl angažovat stát, že okamžitě vznikla pracovní skupina v poslanecké sněmovně, aniž by potom kdokoliv volal, tak tady ta iniciativa sice byla na jedné straně pěkná, ale právě v tom srovnání s tou krádeží Lepky svaté Zdislavy, tak si myslím, že se ukazuje, že i ta práce, které se politici věnují, je často selektivní, že si vybírají to, co se jim hodí a co se může hodit při oslovování voličů a možná to jenom ukazuje i jakousi povrchnost, jaká v současné politice vládne.
1: Říká politolog Lukáš Jelínek, který byl hostem dnešního pořadu. Jak to vidí zítra, to bude se mnou ředitel výzkumné agentury NMS Jakub Bakule a mluvit budeme o tom, co trápí české rodiny. Věra Štychrová přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.
2: 13 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus.
2: Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc, schválila to vláda. Nově by tak příspěvek měl být 400 tisíc u dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat jen rodičů, kterým se děti narodí od ledna příštího roku. Zvýšení příspěvku má vláda v programovém prohlášení, prosadit ho chce třeba kvůli klesající porodnosti. Bývalý poslanec Dominik Feri by mohl zůstat ve vazbě o rok déle. Souhrný čtyřletý trest navrhuje státní zástupkyně Petra Hřivnová v případu dalšího údajného znásilnění. Dnes to řekla u Obvodního soudu pro Prahu 3 při své závěrečné řeči. Feri si aktuálně odpykává tříletý trest za další dvě znásilnění a jeden pokus o něj. Čtvrtý případ, který je dnes před soudem, se podle obžaloby stal na podzim 2015 s tehdy 17-letou dívkou. Feri po celou dobu obvinění odmítá. Víc než třetina zaměstnavatelů letos očekává nárůst počtu zaměstnanců a každý desátý podnik naopak předpovídá pokles. Vyplývá to z průzkumu úřadu práce. Ministerstva práce a sociálních věcí, do kterého se zapojilo 17 000 zaměstnavatelů. Více než 60% z nich zároveň nepředpokládá, že by se v nejbližších 3 letech měnil počet zaměstnanců kvůli umělé inteligenci. Firmám aktuálně chybí 10 000 lidí. Mimo jiné montážní dělníci, pracovníci ostrahy nebo řidiči nákladních aut a autobusů. Při letecké show na americké vojenské základně ve státě Idaho se srazily 2 stíhačky, všichni 4 piloti se bezpečně katapultovali, uvedla to agentura AP. Na videích z letecké přehlídky je vidět, že jeden ze strojů EA-18G se ve vzduchu zezadu přiblížil k tomu druhému. Obě letadla do

0: sebe ve vzduchu narazila a začala se řítit k zemi. Srážku obou letadel už podle mluvčího letecké vojenské základny vyšetřují úřady. A letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí, sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily taky bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá. Zelenáři upozorňují, že o výsledku celé sezóny často rozhoduje jen několik dnů nepříznivého počasí a že opakované výkyvy znamenají pro pěstitele velké riziko. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Vyškov západ. Na 223. kilometru zastavují kamiony v pravém pruhu. Nesouvislá fronta pokračuje do Brna na 196. kilometr ke sjezdu na Bratislavu. Nárazově se zastavují i osobní auta. Na silnici 52 z Brna ve směru do Pohořelic dejte pozor na výjezdu z Brna za sjezdem na Modřice. Pracují tam silničáři, projíždí se pouze jedním pruhem a zdržení je asi 20 minut. V Praze ve Kbelské směrem do Hloubětí nás stále překáží po nehodě kamion a osobní auto v odbočovacím pruhu. Kolona se táhne od sjezdu z Cínovecké. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, hlavně na východě území až skoro jasno. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na západě naměří 16 až 19 stupňů. Tolik zprávy.
1: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi, narozenému dne 24.1.1898 v Karlových Varech, bývalému poslanci SDP a státnímu ministru toho času v řádné vyšetřovací vazbě mimořádného lidového soudu v Praze.
2: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
3: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
2: Proč byl tento proces pro tehdejší společnost důležitý?
3: Jakou roli v něm sehrál rozhlas?
2: A jak ovlivnil mezinárodní právo?
3: Jsme Lucie Korcová
2: a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
4: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
5: Tento Karl Hermann Frank, který před 6 lety a právě 15. března roku 1939 půkal nacistickou pýchou, tento arcivrah si dnes o sobě myslí, že je Napoleon, kterého pošleme na nějaký osamělý ostrov, aby tam v klidu dožil zbytek svého života.
2: V květnu 1945 prchá Frank z Prahy směrem k Plzni. U Rokycan ho ale zadržují Američani. Frank v tu chvíli vůbec nepočítá s tím, že už o necelý rok později bude stát tváří v tvář českému národu, aby se před ním zpovídal ze svých zločinů.
5: Frank neví, že bude souzen. Neví, proč je veden do porotní síně. Teď je někde v cele, zde poblíž porotní síně. Já sedím velmi blízko předsednického stolu a budu velmi blízko Frankovi. Budu mu sedět přímo za zády.
3: Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939. Tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
5: Frank nemá tušení o norimberském procesu. Frank opravdu věří, že se mu nic nestane. Dnes bude ovšem přesvědčen o opaku.
2: V březnu 46 stanul Frank před tribunálem mimořádného lidového soudu v Praze na Pankráci. Před soudcem, novináři, oběťmi a pozůstalými i veřejností.
3: V soudní síni byl pro Československý rozhlas i Josef Cincibus, který celý proces živě komentoval do vysílání.
2: 82 hodin záznamu se dochovalo v archivu Českého rozhlasu. A naši kolegové z archivního oddělení tyto unikátní nahrávky zrestaurovali a přepsali.
3: Díky nim máme jedinečnou příležitost být s Josefem Cincibusem přímo v soudní síni. A spolu s námi i historik Vojtěch Kincl z Akademie věd.
5: To je porotní síň krajského trestního soudu v Praze na Pankráci. Dnes, v pátek 22. března,

0: bude zahájen proces před mimořádným lidovým soudem proti Karlu Hermanu Frankovi. Sportní síň.
1: Takže tohle jsou dobové fotografie, samozřejmě. Jsou pěkné fotky. Jasně. Tak, tady máme novináře.
2: Tohle jsou novináři.
1: Tohle jsou novináři, všechno super. V první řadě, tady přesně před náma. Vlastně.
2: Mě až překvapuje, jak je ten sál jako veliký. Že na těch fotkách rozhodně nevypadá tak velký, jak je.
3: Ona tady dodnes opravdu zůstala ta místnost víceméně velmi podobná tomu, jako byla v těch 40. letech. Třeba i ta křesla, kde se dává a v té době i seděl soudce Kozák, ta jsou taky původní.
1: Doktor Kozák, který měl na starosti celý průběh procesu, je samozřejmě v čele. Po jeho pravé ruce je Jaroslav Drábek jako vrchní žalobce a hnedka vedle něho o stupínek níže seděl Kamil Ressler jako obhájce Karla Hermana Franka a Frank po celou dobu sedí na lavici s dvěma dozorci, kteří se u něho pravidelně střídali před vlastně svým obhájecem a může celou dobu se s ním samozřejmě radit o tom, co se děje v té soudní síni.
0: Karl Herman Frank sedí, ruce má složeny na klíně, je prostovlací a nežmoulá v ruce tu protivnou čepici, tak jako před týdnem. Sportní síň tichla a oči jsou upřeny ke vchodu pro soudce. Auditorium povstává. Do protní síně vstupuje mimořádný lidový soud.
4: Zahajuji veřejné ústní přelíčení proti Karlu Hermanu Frankovi pro zločiny podle retribučního dekretu, které v obžalobě budou blíže uvedeny. Obžalovaný budiš předveden. Jak se jmenujete?
5: Karl Hermann Frank.
2: Když jsem začala poslouchat nahrávky archivní z procesu s K. Frankem, tak jsem úplně čekala na ten první okamžik, kdy tam zazní jeho jméno, kdy soudce se ho zeptá na jméno a on jako hrdě řekne Karl Hermann Frank. To se ale neděje, on to tam tak jako zakuňká podivně.
1: Čekali bychom to u každého z těch hrdých nacistů, kteří tady chodili v uniformách a chtěli ovládat svět a nakonec u soudních procesů jsou všichni schlíplí, protože si uvědomují konečnost toho jejich počínání a to, že za to, co páchali, byli postaveni před soud. Já si myslím, že většina z nich samozřejmě už věděla v době války, že páchá zločiny, mysleli si sice, že válku vyhrajou a nebudou tedy trestně stíháni, respektive jejich vlastní právníci je ujišťovali v tom, že mají právní kličky na jejich konání a nebudou tedy stíháni. Nakonec se před ty soudy dostávají a Karl Hermann Frank není schopen to své jméno ani pořádně vyslovit. A my víme z interních zápisů právě Kamila Resslera, který se s ním poprvé setkává někdy kolem 15. 16. března 1946, že Frank v té době psychicky velmi strádal. Už délkou té vazby, on sám už před válkou a během války neměl příliš mnoho přátel a po té válce už neměl vůbec nikoho, takže do věznice za ním na návštěvu nikdo nepřišel, balíčky nedostával, nevěděl, kde je rodina, dokonce jedinou českou větu, kterou měl říci v češtině, který po něm generál Bártík chtěl, aby ji vyslovil, tak ji vyslovil v češtině jenom proto, že dostal příslib, že se dozví informace o své rodině. Jinak vlastně žádnou další jako vazbu neměl.
2: A co to bylo za větu?
1: O osud českých žen a dětí z lidí jsem se nezajímal. Parafrázuji.
6: O osud žen a dětí ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
4: Státní zastupitelství navrhlo zamítnutí obžaloby, právní vývody nejsme povinni Frankovi překládati, pojevač jsme československý soud, jehož jednací řeč je česká a k jeho obhajobě tohleto nic nemůže uškodit, poněvadž má zřízeného obhájce. Jinak bude Frankovi všecko, co k jeho obhajobě bude třeba a co soud uzná za nutné, do němčiny tlumočeno. Postupujeme jistě benevolentněji, než postupovali vůči nám soudy německé.
2: Tady na další fotografii mě zaujal pán veprostřed s brýlemi, protože to je předseda soudu Kozák přímo osobně.
1: Ano, je to Vladimír Kozák, původně se narodil v Rokycanech, je vlastně stejného ročníku jako Karl Hermann Frank, 1898, takže oba vrstevníci. Kozák ještě ve 20. letech

0: působil jako okresní soudce, posléze rostl tím žebříčkem nahoru a v roce 1945 byl jmenován Edvardem Benešem předsedou mimořádného lidového soudu v Praze, což byla mimořádně prestižní pozice, ale také politicky velmi nevděčná, protože on musel řídit celý chod mimořádného lidového soudnictví a ten pražský soud byl zcela logicky vzhledem k velikosti Prahy a událostem tady doslova přehlcen těmi procesy. Takže ta původní lhůta, která počítala s necelým jedním rokem fungování těch procesů, byla opakovaně prodlužována až do roku 1947, takže ty procesy skončily v květnu 1947 a s tím skončil i mimořádný lidový soud v Praze. Pak ještě byla otevřena druhá fáze po komunistickém převratu, ale o té se nebavíme, ta je specifická svým průběhem i politickou motivací. Vladimír Kozák tady odsoudil tuším 22 vězňů k trestu smrti. Je to asi vůbec nejvyšší počet a tady chci zdůraznit, na to ten soudce taky musel mít ve své době odvahu a ne každý soudce chtěl tyto tresty vynášet, protože si uvědomuje konečnost toho samotného rozsudku.
1: Když člověk poslouchá těch 82 hodin záznamu, které se podařily Českému rozhlasu uchovat vlastně těch dnešních dní, a když potom stojí tady, tak ještě víc mu to rezonuje v té hlavě. Najednou mám pocit, že si to víc dokážu i představit. Tak vždycky je tam vidět, že soudce, přestože to na něj musel být hrozný tlak, protože proti němu stál tady vrah českého národa, nenáviděný muž, tak ale zároveň se opravdu snaží, aby ten proces probíhal spravedlivě.
0: No, i ten závěrečný rozsudek ukazuje na to, že se snažil dodržet tehdejší právní řád. Nemusíme mu jako příliš lichotit, protože to není potřeba, ale on prostě dokázal udržet ten proces v kolejích. Takže na konci, dokonce v několika bodech té obžaloby, byl Frank osvobozen z té prvotní žaloby, takže rozsudek neobsahuje některé případy. Například to, že se nepodařilo prokázat, že by K.H. Frank udal Aloise Eliáše, tehdejšího ministerského předsedu, který byl popraven v červnu 1942. Tento bod obžaloby se neprokázal, tím pádem v závěrečném rozsudku nefiguruje. A myslím si, že i v řadě dalších případů, co si myslím, že Kozáková velká zásluha v celém procesu, on sledoval to, nakolik se třeba Frank choval sadisticky z hlediska fyzického přímého násilí.
2: Celková situace nyní. Frank má na uších sluchátka a tlumočník z poslední kabiny, je to kabina číslo 4, díváme-li se z galerie, mu překládá všechno, všechny otázky, které Frankovi klade předseda mimořádného lidového soudu. Frank tedy je velmi dobře informován ve své mateřské řeči.
3: Ono i to technické zajištění toho soudu, kdy v tom levém rohu z fotek vidíme, že tam byly ty tlumočnické kabinky, podél těch stolů měli ti lidé možnost mít ta sluchátka, slyšet ten překlad. I to vlastně dosvědčovalo tomu, že ten proces musí být veden řádně, že všechno je překládáno. Soudce se několikrát ujišťuje, že Frankovi je překládáno důsledně, že je všechno překládáno doslova. I ten tlumočník vlastně na začátku sám skládá v uvozovkách takovou přísahu, že bude zodpovědně překládat. Zkrátka i v tomhle ohledu se ten soudce snažil zajistit, aby to bylo férové, aby Frank měl možnost slyšet všechno, co proti němu je řečeno.
0: A nám se v archivu také dochoval lísteček z prvních dnů, dokonce možná z prvního, úplně prvního dne toho procesu, kdy se přímo obhájce Kamil Ressler obrací s malinkým lístečkem na Franka, jestli dostatečně slyší ve sluchátkách, jestli ho z toho nebolí hlava, jestli to není příliš hlasité. Odpověď je ne, všechno je v pořádku. Takže přímo podepsané i Karl Hermannem Frankem. Takže je neuvěřitelné, jak, do jakých detailů my ten proces jsme schopni zmapovat i z takových jako technických věcí. Ale upozorním vás na jednu věc. Ta soudní síně je zvláštní tím, že tady jsou poměrně vysoko okna, ve výšce možná 4 metrů a je 10 hodin dopoledne. Takže je tady hodně světla. Tady měl být promítán film o vyhlazení Lidic, který byl nalezen tady v Praze.
4: Tím, že zasli v sále, byl vypnut zároveň pro celý sál proud. Nesvítí světlo ani u nás a nemá proud ani přenosný promítací přístroj, který je na galerii. Lidice, vyhořelý dům, jedno poschodilí, pravděpodobně škola. Stačí z ní pouze komíny, očazené zdi, holé štíty domů bez střech.
5: Jednotlivé záběry z vypálených domů, místností,
4: To je film, který byl zhotoven 10. června. Lidice ještě hoří.
0: A najednou vznikl technický problém, jak to odpromítat, protože to kino nebylo schopné odvysílat v té kvalitě, aby ty obrázky byly dostatečně viditelné, takže se tady museli poměrně složitě zatemňovat okna, která jsou tady nad námi, a to trvalo taky nějakou dobu.
2: Ať rozsvítí, pane tajemníku, ať rozsvítí.
0: To nám na druhou stranu i vysvětluje, proč ten Karl Hermann Frank tady třeba sedí na židli, proč nestojí u té ohrádky, proč se staví jenom výjimečně k tomu, aby byl třeba konfrontován nebo měl nějakou výpověď. Je to prostě proto, že ten proces trval na tehdejší dobu velmi dlouho a i kvůli tomu, že se očekávalo, že bude trvat řadu dní, tak se dokonce musel změnit ten zákon o mimořádném lidovém soudu, který měl být hotový do 3 dnů jednotlivých stání. V případě Franka to bylo neuvěřitelných asi 40 dnů toho průběhu, takže museli dokonce upravit i tu zákonnou normu.
4: Sál zůstal zatemněn. Až nyní se rozsvítili všechny repliky. Frank sedí. Probírá se nějak neraz toho, co právě před ním probíhá. Snímá sluchátka. Počesává si vlasy. A nyní sedí a tupě se dívá před sebe.

0: Tady v té první řadě tady seděli novináři?
1: Také. Byla tady zastoupený československý tisk i zahraniční tisk, ale také sem byly přiváděny zahraniční významné návštěvy. To znamená lidé, kteří mohli sledovat z první lavice, z druhé řady, to je jedno, ten průběh toho řízení. Takže tady jsme mohli vidět na fotografiích a byl dokonce přivítán Mr. Robert Jackson.
2: V jednací síni zdravím mezi posluchače pana amerického prokurátora Mr. Jacksona.
1: Což byl hlavní americký žalobce v Norimberku, který se přijel do Prahy speciálně podívat na tento proces a díky tomu, že shledal, že průběh je odpovídající a dostatečně, řekněme, civilizovaný, tak díky jeho rozhodnutí byli vydáváni z amerického okupačního pásma i další váleční zločinci do Československa, ať už to byl třeba ten Daluige nebo další. Takže americká strana se osobně přijela podívat a zkontrolovat tedy průběh tohoto řízení tady.
0: No a nebyla to jediná osobnost spojená s Norimberkem, protože tady seděl i Bohuslav Ečer.
1: Bohuslav Ečer byl nejdůležitější postavou v emigraci, kterému se podařilo vyjednat vůbec celé právní podmínky, ale nejenom pro československý stát, ale obecně pro tehdy okupovanou Evropu tak, aby byly nastavena nová právní pravidla trestání válečných zločinců. Můžeme na to být jako Češi opravdu pyšní, protože on to byl, kdo zavedl ten úplně nový, neznámý pojem zločinů proti lidskosti, o který se opírá mezinárodní právo dodnes, a to je vlastně forma necivilizovaného, nehumánního chování během války, protože válce nedokážeme zabránit, ale válka musí mít nějaká pravidla a hlavně lidé, kteří jsou nejvíce zranitelní, z ní mají být vyloučeni.
0: Mimochodem Bohuslav Ečer byl i ten, který přivezl Franka do Prahy po té, co nám ho Američani vydali.
1: Předává ho na ruzinském letišti, dává ho do rukou československé justice.
0: Takže tím prvním, kdo ho vyslýchá z české strany, takže to je asi i to, o čem on svědčí tady při tom tribunálu.
1: Je to tak i způsob, jakým má být dále z hlediska práva zacházeno s válečnými zločinci a jaký výklad mezinárodního práva má být používán při stíhání těchto lidí.
3: V Moskevské deklaraci se výslovně praví, že tito váleční zločinci budou posláni zpět do zemí, v níž byly spáchány jejich hanebné činy za tím účelem, aby byli souzeni a trestáni podle zákonů těchto osvobozených zemí.
4: On ten proces je opravdu fascinující z několika rovin. Jedna je ta, o které se bavíme neustále dokola. Vyrovnání se s těmi zločiny nacistickými. Ale zároveň je tady jedna věc, kterou si možná dneska neuvědomujeme, protože jsme zvyklí, že jsme schopni natočit, přenést, odvysílat odkudkoliv. Ale tady v roce 1946 je to zařízeno tak, že máme 80 hodin záznamu, je to tady simultánně přetlumočeno. V té první řadě, jak jsme se bavili, kde seděli ti novináři a další osobnosti, mají sluchátka, můžou poslouchat.

0: přímém přenosu i ten originál, i ten překlad, kdyby potřebovali, ale zároveň to je přenášeno do toho rozhlasu. A i reportér Cincibus říká jednu zajímavou věc, a to je opravdu z dnešního pohledu jako možná nepochopitelné.
1: Teď se Frank otáčí na svého obhájce, doktora Resslera, a hovoří něco spolu. Máme tam mikrofon, ovšem mikrofon není teď zapojen. V celé technické situaci bych vám chtěl říci, že místní rozhlas, který je zde zařízen v porodní síni a který informuje pochopitelně veškeré auditorium, který zesiluje to, co říká předseda mimořádného lidového soudu a všichni ostatní, kteří patří k tomuto soudu, tento místní rozhlas je napájen z naší sítě, takže my, zpravodajové, nemůžeme vstupovat jen tak jednoduše do celkového průběhu líčení. Proto snad některá místa, která budou bez poznámek, si tato vysvětlete.
0: Protože v té době, když přenášeli ten přímý přenos toho, co zaznělo tady v soudní síni, tak Cincibus seděl nahoře, dělal si poznámky a v momentě, kdy se přestalo v soudní síni mluvit, kde například tribunál se odebral na nějakou poradu, tak on vyplňoval ty pauzy v tom soudním přelíčení, popisoval, co posluchači slyšeli, popisoval mimo jiné i to, jak to vlastně technicky funguje. Ale opravdu v roce 1946 my tady máme přímý přenos. Mně to přijde fascinující.
2: Pokud si poslechneme jeho popis dění v té síni, tak nepotřebujete ani kamery, protože on nepopisuje jenom ty technické věci, to, co kdo zrovna vypovídá, ale také, jak přitom vypadá, jaké asi má pocity. To je z dnešního novinářského pohledu trošku diskutabilní, protože samozřejmě popisovat, jak se asi cítí ten pachatel, to je osobní pohled toho komentátora, ale z dnešního hlediska je to vlastně úžasný dokument té doby, protože on se vcituje do toho hlavního viníka, do toho pachatele, ale samozřejmě také dává emocionální popisy, vyprávění například Lidických žen, Milady Horákové nebo dalších, takže my tam máme ten pohled ještě toho komentátora, který mimochodem natáčel celou řadu reportáží během té nacistické okupace a dokázal i během té války udržet svoji pozici a po válce být dál jako vynikajícím reportérem.
1: Mimořádný lidový soud a proces proti Karlu Hermanu Frankovi budou tvořit historii spravedlnosti.
3: Říkali jsme Jackson, hlavní americký žalobce z Norimberku, tady sedí. Sedí tady Etcher, který říká, že budou potrestáni ti váleční zločinci. Proces s Frankem, to jsme v květnu 1946. Norimberský proces je říjen 1946. Je to i takový vzkaz do Norimberku. Jdeme po vás? I ti, kteří nikoho nezabili přímo tak, že by vzali tu zbraň a někoho střelili do hlavy, když budu hodně expresivní, a byli v úvozovkách pouhými vrahy od psacího stolu, je tenhle proces s Frankem předzvěstí a vzkazem pro ně, nejste v bezpečí?
2: Na jednu stranu ano, ale takových Franků bylo souzeno v té době už jako celá řada. To znamená, Polsko mělo své Franky, ať už to byl Rudolf Hess s Osvětimi nebo další. Takže ono to pro ty účastníky v Norimberku sice byla předzvěst, pokud se o tom opravdu vůbec dozvěděli, jakým způsobem skončili ti jejich bývalí společníci, ale je otázka, nakolik to na ně mělo vliv. Nicméně ten trend a ta snaha ne jenom o to potrestání, ale o průběh těch procesů, aby byly zaznamenány ty zločiny, aby byla zaznamenána ta vnitřní struktura režimu, to je pro nás to nejpodstatnější, protože první návrhy o potrestání zločinců z roku 43 říkali, pojďme je prostě rovnou postřílet a jenom náhodně vybereme ty hlavní, které prostě pověsíme veřejně. Ne, že by tam probíhaly nějaké složité procesy, ale ta nadčasovost těch událostí pro nás dodnes tak strašně důležitá je v tom, že ten mechanismus zločinnosti, přemýšlení pachatelů je tam popsán. A o to jde, protože my to automaticky můžeme převést i na další válečné konflikty a používáme to dodnes.
3: Takže tyhle ty procesy, jako byl proces s Frankem, nám vlastně udělali takový precedens i do naší současnosti. Ti, kteří páchají zločiny, ať už je to v Evropě, ať už je to po světě, neujdou tomu potrestání, ačkoliv jenom vydávají rozkazy.
2: Ale musíme mít tu jasnou garanci a tu morální integritu v tom, že druhá světová válka a ty miliony mrtvých jsou pro nás nepopiratelným odkazem, že přece jejich smysl, když už hledáme v tom nějaký smysl, je, že jsme vytvořili právní mechanismy, kdy říkáme, toto se dít nesmí, tak toto probíhat nebude. A ne, že budeme válečným zločincům ukazovat a dávat červené koberce. To prostě nejde. A to je ten hlavní smysl. A na to bychom se měli, by my jako Češi, být pyšní, že se podařilo tyto mechanismy vytvořit, váleční zločinci byli potrestáni a my musíme dbát na to, aby tenhle odkaz byl dodržován dodnes, aby to běželo dodnes. Jsme v soudní síni a ty soudní procesy musí fungovat bez ohledu na to, z jaké země ten pachatel je. A my se musíme snažit, a ne, že budeme zpochybňovat vůbec tyto závěry druhé světové války. Takže jestli ta válka měla nějaký smysl, tak je to v tom, že má fungovat právo.
4: Slyšeli jste, že pokračování líčení bude ve 2 hodiny. Nyní tedy přerušujeme na tuto hodinu, lépe řečeno jen na několik minut, protože zanedlouho se v této poradní síně dovíte ještě hrnutí dopoledního průběhu procesu, tak jak je zapsali a připravili redaktoři rozhlasové redakce. Končíme tedy zatím a ozveme se opět za chvíli.
5: Proces s vrahem od psacího stolu. Sérii Českého rozhlasu Plus připravili Lucie Korcová a Vojtěch Koval, odborná spolupráce Vojtěch Kincl, zvukový design Jaroslav Pokorný. Všechny díly najdete v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích. Návraty časem a neb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
6: 14 hodin začíná pondělní odpolední Plus, máme 18. května a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
5: Český rozhlas Plus.
6: A co probereme po zprávách? Premiér Benjamin Netanyahu ztratil podporu v parlamentu a zemi hrozí předčasné volby. Jak silná může být sjednocující se opozice? Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypotéční úvěry za 61,5 miliardy korun. V jaké kondici je trh s hypotékami? A včera skandovali tisíce lidí napříč Českem na podporu Českého rozhlasu a České televize. Jaká byla jejich reakce na návrh zákona Ministerstva kultury? I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy a Martin Matějka.
7: Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun a podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to schválila vláda. Změna se má týkat dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Zvýšit by se měl i příspěvek na dvojčata a vícerčata. Místo současných 700 tisíc by rodiče měli dostávat 800 tisíc korun. Návrh teď zamíří do sněmovny. Vláda má od minulého týdne 18. zmocněnce, tentokrát pro plnění závazků vůči NATO. Některé funkce zmocněnce vznikly už před mnoha lety, řadu dalších ale zavedla až tato vláda. Opozice místa nazývá trafikami. Podle zástupců TOP 09 vznikla paralelní vláda zmocněnců. Některé nové posty zřídila vláda kvůli nadrezortní koordinaci, říká vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO.
8: Typický příklad je ten stavební zákon, který byl tak náročný, že jsme museli vlastně vzít člověka z trhu, který tomu dobře rozumí.
7: Podle Havlíčka navíc místa zmocněnců můžou být časově omezená. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Zjistil to Radiožurnál z policejních dokumentů. Někteří fotbalisté na policii při výslechu vypověděli, že zápasy manipulovali kvůli penězům nebo profesionální hráčské smlouvě.
9: Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Policii se přiznal i hráčský agent Daniel Černaj, který je podle obvinění jedním z hlavních aktérů celé kauzy. Do protokolu uvedl, že přesvědčoval hráče, aby za úplatu zápasy ovlivňovali. Z jeho výslechu citujeme.
10: Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál 5 minut nebo díl a vesměs to bylo 30 tisíc až 50 tisíc. A my jsme si nechali o něco víc.
9: Obvinění žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítli. Na zmanipulované zápasy pak další členové zločinecké skupiny sázeli na asijských webech. Podle policie jdou škody do milionů korun. Artur Janoušek, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Ruské drony útočící na Ukrajinu v Černém moři údajně zasáhly 3 zahraniční lodě. Moskva i Kyjev současně pokračují ve vzájemných vzdušných útocích nejen na cíle energetické infrastruktury. Ukrajina dnes hlásí 1 mrtvého a 40 zraněných, Rusko 2 oběti.
12: 2 civilní lodě podle ukrajinských úřadů zasáhly ruské drony, když připlouvaly k přístavům v Oděské oblasti. Jedna plula pod vlajkou Guinea-Bissau, druhá byla čínská. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mířila naložit železnou rudu. Drony poškodily i domy u Oděského přístavu.
13: Všechny ty drony létají od moře. Někdy letí tak nízko, že je protivzdušná obrana nezvládne se střelit.
12: Řekla místní obyvatelka. Další loď plující pod panamskou vlajkou údajně zasáhly Rusové u přístavu v Černomorsku. Ukrajina podle ruské státní agentury TAS včera provedla největší útok na Moskvu za více než rok. Zelenský ho pochválil jako reakci na masivní ruské útoky z posledních dní. Ukrajinské drony zasáhly polovojenský podnik nebo ropnou rafinérii. Podle Moskvy zahynuli 4 lidé. Dominik Tesár, Český rozhlas.
7: Studentům střední školy začala profilová část maturitních zkoušek, a to z češtiny nebo cizího jazyka. Vybrat si pak musí ještě z odborných předmětů, na které se škola zaměřuje. Dnes maturují i studenti na gymnáziu Zikmunda Vintra v Rakovníku.
14: Na Rakovnickém gymnáziu letos maturuje zhruba 60 studentů. Je mezi nimi i Jan Maren.
15: Moje pocity jsou relativně dobré. Ze ZSV maturuju z češtiny samozřejmě a z dějepisu. A u toho ZSV se asi nejvíc bojím té křesťanské filozofie.
14: Každý z předmětů má od 25 do 30 otázek. Jejich čísla si pak studenti u zkoušky losují, říká ředitel školy Tomáš Kopřiva.
16: Student jde na takzvané potítko, vylosuje si otázku, má 15 minut na přípravu na potítku a pak následně během 15 minut musí zodpovědět tu otázku.
14: Profilové maturity potrvají do 10. června. Z Rakovníka Richard Webs, Český rozhlas.
7: Pražští radní začali projednávat metropolitní plán. Výstavba metropoly by se podle dokumentu mohla řídit až do roku 2050. Podrobné informace o jednotlivých parcelách a vypořádaných připomínkách v metropolitním plánu najdou lidé od zítřka na speciálních webových stránkách. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN upozorňuje na jejich možné přetížení po spuštění.
17: Je to web jako každý jiný, my jsme moc rádi a těšíme se na velkou návštěvnost a bylo by hrozně fajn, aby to bylo prostě postupně v průběhu odpoledne, večera, třeba noci nebo dalšího dne.
7: Finálně budou radní o metropolitním plánu hlasovat na mimořádném jednání ve středu. Pokud ho schválí, bude o něm jednat pražské zastupitelstvo příští týden. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Víc než třetina zaměstnavatelů letos očekává nárůst počtu zaměstnanců. Každý 10. podnik naopak předpovídá pokles. Vyplývá to z průzkumu Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí, do kterého se zapojilo 17 000 zaměstnavatelů. Víc než 60% z nich zároveň nepředpokládá, že by se v nejbližších 3 letech měnil počet zaměstnanců kvůli umělé inteligenci. Firmám aktuálně chybí 10 000 lidí. Mimo jiné montážní dělníci, pracovníci ostrahy nebo řidiči nákladních aut a autobusů. Ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo smrt mladé české turistky v Thajsku. Společně se svým irským přítelem zemřela minulý týden při dopravní nehodě. Na deštěm promočené cestě z nejvyšší thajské hory dostal jich skútr v zatáčce smyk. Podle serveru Thai Examiner se dvojice poté čelně narazila s protijedoucím pick-upem. Podle mluvčího české diplomacie Adama Čergého případ řeší zastupitelský úřad v Bangkoku.
18: S lítostí jsme přijali zprávu o tragickém úmrtí české občanky v Thajsku na ostrově Koh Phangan. Náš zastupitelský úřad v Bangkoku je v kontaktu s místními orgány a je připraven poskytnout potřebnou konzulární asistenci.
7: Na D1 z Vyškova směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 216. kilometru se najíždí do kolony, ta se nesouvisle táhne až do Brna na 196. kilometr. Na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem frézují vozovku na obchvatu Slaného. Místem se projíždí Kivadlově. Ve směru na Prahu je zdržení asi 20 minut, ve směrem do Chomutova je zdržení kratší asi 10 minut. V Praze ve Kbelské počítáte s obousměrným zdržením směrem do Letňan, už se podařilo odklidit následky nehody u pravého pruhu za sjezdem na Prosek. Kolona od Poděbradské je asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, hlavně na východě území až skoro jasno a přes den se místy vyskytnou přehánky nebo déšť nebo bouřky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 12 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
11: Posloucháte Odpolední plus.
6: 8 minut po 14. hezké odpoledne. V Izraeli začal platit trest smrti pro palestinské teroristy. Armáda dala svolení k jeho uplatnění na okupovaném západním břehu Jordánu. Izraelský zákon o trestu smrti kritizují mnohé země a organizace jako diskriminační. V praxi se totiž uplatní jen proti palestinským teroristům, nikoli proti židovským. Aktuální informace má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Hezké odpoledne, Štěpáne.
19: Hezký den.
6: Je reálné, že v nejbližších dnech skutečně vynesou izraelské soudy nějaký trest smrti nad palestinskými útočníky?
19: V tuto chvíli se zdá, že ano, ale ukáže to skutečně až praxe. Velitel ústředního velení izraelské armády podepsal ten nutný příkaz. Je to proto, že tyhle případy budou řešit vojenské soudy, nikoliv civilní. Takže od půlnoci ten nový zákon už skutečně platí. Trest smrti je v podstatě výchozím řešením. Je to jediný možný trest, který podle toho nového zákona můžou dostat ti, kteří spáchají útok, následkem kterého zemřou Izraelci, a pouze za nějakých mimořádných okolností, pokud by k ním soud přihlédl, tak může ten pachatel dostat pouze tedy do životí. No a při palestinských útocích na západním břehu, tak jak bývají, tak z toho všeho vyplývá, že skutečně teď by mohly padat hlavy pachatelů jedna za druhou, ale má to háček, ten útok musí být podniknutý s motivem popřít existenci státu Izrael, případně autoritu oblastního velitele vojenského, a tenhle záměr možná bude těžké těm pachatelům dokázat, takže v případě, že se nedokáže tento záměr, tak je čeká nakonec jen vězení.
6: A židovským teroristům tedy trest smrti nehrozí?
19: Ten zákon se skutečně vztahuje pouze na, tedy spíše vylučuje izraelské občany a izraelské rezidenty. Židovští extremisté na západním břehu jsou převážně izraelští občané. Připomenu, že v minulých letech zabili řadu palestinských vesničanů. Poslední incident se dvěma mrtvými Palestinci je z dubna tohoto roku a ty motivy jsou jasně nacionalistické, ale jsou to izraelští občané a tím pádem skutečně jim trest smrti nehrozí. Řada lidskoprávních organizací, včetně izraelských, poukazuje na to, že už tak byli pachatelé těchto činů většinou beztrestní, že odcházeli bez nějakých větších trestů od soudů. No a připomenu jen teď výrok izraelského ministra obrany Israela Katze, ten jasně řekl, že teroristé, kteří zavraždí Židy, nebudou sedět v pohodlí izraelských věznic a čekat na propuštění. Nemluvil rozhodně o teroristech, kteří naopak zabíjejí palestinské vesničany.
6: A odkud přichází nejvíc kritických reakcí právě na nový izraelský zákon?
19: Já jsem asi nejkritičtější reakce zaznamenal z Evropy, která je obecně proti trestu smrti. Evropská unie doslova uvedla, že ten zákon je závažným krokem zpět v Izraeli a že je velmi znepokojující, že ten zákon je takto diskriminační. Například Španělsko, jehož levicová vláda vedená Pedrem Sanchezem je kritická vůči pravicové, naopak izraelské vládě, tak uvedlo, že jednak je to zákon diskriminační a že to není krok ke spravedlnosti, ale naopak další krok k apartheidu v Izraeli. Čili jsou to poměrně ostrá odsouzení a slyšíme je také právě od izraelských například lidskoprávních organizací, jako je Becelem, které také poukazují na to, že ten zákon je velice jasně diskriminační a že vlastně netrestá všechny stejně.
6: Tolik náš zpravodaj Štěpán Macháček. Štěpáne, děkujeme, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
6: A v Izraeli zůstáváme. Tamní premiér Benjamin Netanyahu ztratil podporu v parlamentu a zemi hrozí předčasné volby. Kneset začne jednat o svém rozpuštění nejspíše už tuto středu. Zatím ale není jisté, jestli koaliční návrh projde. Téma pro politologa a právníka, také autora blízkovýchodního podcastu Marka Čejku. Hezký den.
20: Dobrý den.
6: Proč se vládní koalice obrací proti Netanyahuovi?
20: Tak ona se neobrací celá. Ona tam se obrací jedna z těch takzvaných ultraortodoxních stran, která reprezentuje část ultraortodoxních židů, neboli Charedim. A v podstatě se tam dlouhodobě jedná o problém odvodů ultraortodoxních Charedim do izraelské armády. A tam se konkrétně teď jedná o nějakém. Zase, ono je to takový, jako kdyby kočko-pes, protože Netanyahu je tady na těch stranách, ty strany ho podporují, ale on je zase závislý. Prostě ty izraelské koalice fungují tak, že i velmi malé strany často mají velmi důležitou roli v té vládě. A konkrétně ty ultraortodoxní strany, tam je to jako kdyby velice jako kdyby takový dlouhodobý fenomén izraelské politiky, že skutečně jako kdyby ovlivňují a svým způsobem jako kdyby mají, říká se mu politologicky vyděračský potenciál, vlastně zhodit nebo rozhodnout o nějaké jako kdyby nové vládě, že se zařadí jako kdyby do nějaké nové vládní koalice. A ten základní problém je vlastně ohledně těch odvodů právě těch ultraortodoxních mužů, kteří jsou dlouhodobě z té vojenské služby vyňati.
6: No a proč se tím třeskavým tématem stalo právě zproštění vojenské služby? Proč v tomto tématu Netanyahu krajně pravicovým koaličním partnerům neustoupil?
20: No protože že jo, Izrael vede hřička dlouhodobě vojenské konflikty, dlouhodobě válčí a samozřejmě ten lidský potenciál v těch konfliktech není nevyčerpatelný a Izrael samozřejmě potřebuje nové vojáky a ti ultraortodoxní židé, Charedim, představují významnou část společnosti, kterou by bylo možné povolat zase do vojenské služby. Ale zase tam z náboženských důvodů oni dlouhodobě už vlastně prvním izraelským premiérem Ben Gurionem byli vyňati z vojenské služby a od té doby se nějakým způsobem vede diskuse, jestli budou do armády nastupovat nebo ne. Taky ta komunita těch ultraortodoxních židů jako kdyby velice zrostla demograficky, takže samozřejmě jako kdyby pro hlediska izraelské armády to v podstatě jako kdyby důležitý segment společnosti.
6: A má snaha o rozpuštění parlamentu a předčasné volby vůbec smysl, když se budou konat stejně říjnu letošního roku?
20: No, tam je to právě zajímavý. Tam zase hraje roli náboženství. Oni totiž ty náboženské strany chtějí, aby se ty volby konaly už v září, protože v říjnu se konají v podstatě velké židovské svátky. A ty strany v podstatě jako kdyby odmítají kampaňovat tady v tuto jako kdyby pozdější podzimní dobu. Jo. Takže tam zase jde vlastně o to, pokud se ty volby budou konat dřív, tak i ty právě náboženské strany budou mít jako kdyby daleko větší šanci a budou mít schopnost oslovit více voličů. Takže to je tady ten specifický problém, jo, že to sice na první pohled jeden měsíc, ale ve skutečnosti z toho náboženského hlediska je velice důležitý.
6: A koho mohou ty předčasné volby naopak posílit?
20: No to právě třeba teďka ty náboženské strany. Co se týká toho samotného Netanyahua, tak tam je to těžko říct, jo. Ono je to vždycky, protože většinou o těch koalicích v Izraeli rozhoduje fakt jednotky hlasů, jo. Takže dost těžké říct, jestli to Netanyahuovi může pomoci, nebo mu to uškodí. On má pravděpodobně nějaké politické plány, může to souviset třeba i s aktivizací zase nějakých vojenských operací proti Iránu a podobně, ale to je samozřejmě jenom spekulace. A v okamžiku, kdy to bude posunuté o ten měsíc, tak samozřejmě to taky může i v tomto ohledu hrát nějakou roli. Jo? Ale jak říkám, jo, je to hodně otázka právě náboženství, je to otázka právě těch náboženských stran a jejich vlastně potenciálního volebního zisku. A zase o co víc budou mít hlasů, o to víc ty náboženské strany potom budou mít koaliční nebo naopak vyděračský potenciál.
6: A když budeme konkrétnější, tak jak silná, jak funkční může být sjednocující se opozice? Jen připomenu, že hlavní opoziční předáci Jair Lapid a Naftali Bennett půjdou do voleb v koalici Spolu.
20: Takhle, dřív v podstatě existovala v Izraeli silná levice, ta de facto z velké části zanikla, už jsou takové jenom její fragmenty.

0: jako kdyby i pro, zase tady na tom to je vidět ta role těch náboženských stran, jak je důležitá v tom izraelském politickém systému.
1: No a pokud by skončila Netanyahuova éra, jaký by to mohlo mít dopad právě na situaci v Gaze a na Západním břehu?
0: Tak to samozřejmě, jo, jednou už Netanyahuova éra skončila a žádný zásadní vliv na nějaký izraelský strategie proti Palestincům to jako kdyby nemělo. Takže samozřejmě můžeme se dohadovat, jestli to všechno stojí jenom na jeho osobě nebo ne. Já si myslím, že to zase až nebude takový rozdíl, pokud tam bude vládnout někdo jiný než Netanyahu, ale třeba z dlouhodobého hlediska se můžou nějakým způsobem trochu posunout ty izraelské vojenské strategie. Netanyahu hraje už dlouho takový jako kdyby politicko-vojenský vabank a samozřejmě jako je vidět, že se mu to neúplně vyplácí třeba v kontextu širšího Blízkého východu a ta jeho politická pověst je teďka i z tohoto hlediska docela jako kdyby pošramocená. To nemluvím o těch jeho vnitropolitických právních skandálech.
1: Možná ještě na závěr mě napadá, jestli naopak nebude mít Netanyahu možnost své přešlapy nějakým způsobem přerámovat a tím pádem získat dostatečnou podporu pro své znovu zvolení.
0: Jakým způsobem myslíte, že by je jako přerámoval právě v tom kratším období? Jakože když ty volby budou dřív, tak ten čas na to přerámování potenciální bude právě menší.
1: Hmm. Takže tam nehrozí, že by to mohl využít pro sebe a využít to pro svoji kampaň? Jako nějakou zradu zevnitř?
0: Když ty dřívejší, způsobem jako ten dřívejší termín, byť je to jenom velmi krátká doba, tak z hlediska toho, jaké mají vlastně teďka relativně negativní vztah k němu ty náboženské strany, tak to Netanyahovi může spíš uškodit. Čím dřív, tím úspěch Netanyahu. Dá se teď, ale taky jsou tam jiný faktory, o kterých třeba nevíme.
1: Tolik politolog a právník Marek Čejka. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Díky za pozvání.
1: Máme 19 minut po 14. Posloucháte Odpolední plus. Teď už jsou na řadě zprávy ze světa ekonomiky. Zadlužení obyvatel Česka v prvním čtvrtletí roku 2026 vzrostlo meziročně o 14% na 4,22 bilionu korun. Objem nesplaceného dluhu meziročně stoupl o 11% na 37,9 miliardy korun. Vyplývá to z údajů bankovního a nebankovního registru klientských informací. Čínská ekonomika v dubnu ztratila na síle, maloobchodní tržby rostly nejpomaleji za 40 měsíců a průmyslová výroba zpomalila. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil čínský statistický úřad. Druhá největší ekonomika světa se podle analytiků potýká s vyššími náklady na energii kvůli válce v Iránu a s přetrvávající slabou poptávkou. A ceny ropy na počátku nového týdne rostou a při asijském obchodování stouply až na nejvyšší hodnotu za 2 týdny. Protože naděje na ukončení konfliktu v Iránu zeslábly. Nervozitu na trhu vyvolal také útok na jadernou elektrárnu ve Spojených arabských emirátech. V Odpoledním plusu nás čeká další téma. Rekordní čísla téměř každý měsíc. Tak by se dal ve zkratce shrnout zájem o hypotéky v České republice. Zvyšuje se jak samotný počet hypoték, tak i částka, kterou na ně banky a stavební spořitelny poskytují. A platilo to i v dubnu, kdy si lidé v součtu půjčili 44 miliard a 200 milionů korun, meziročně o 41% víc. Aktuální data dnes zveřejnila Česká bankovní asociace a více nám řekne redaktor Dominik Hron. Hezké odpoledne.
2: Pěkný den.
1: Co může za ten vysoký zájem?
2: Hlavně aktuální situace na trhu s bydlením. Nemovitosti zdražují, proto roste objem vydaných peněz, no a protože lidé zároveň nepočítají, že by se to do budoucna mělo změnit k lepšímu, tak se snaží nakoupit co nejdřív, alespoň za stávající ceny, proto zase roste to celkové množství nových hypoték. V dubnu jich bylo lehce přes 9 000. Zdražování potvrzuje třeba majitel realitní kanceláře Remax Štěpán Gjurič. Podle něj se týká cen domů, bytů i garáží, výjimkou jsou snad jen chaty a chalupy.
3: U těch klasických českých chalup, co jsou před rekonstrukcí, tam v tuhle chvíli spíš se toho lidi obávají i z hlediska náročnosti těch oprav a v podstatě i nemožnosti teďka čerpat nějaký větší dotace na ty rekonstrukce, takže to bych z toho vyjmul.
2: Gjurič říká, že nejvýrazněji teď zdražují nemovitosti v regionech mimo Prahu, kde jsou ceny vysoké už delší dobu. U novostavby v hlavním městě zaplatí lidé až 170 tisíc korun za metr čtvereční. Z dat České bankovní asociace pak vyplývá, že v dubnu šlo nejvíc poskytnutých peněz na koupy nemovitostí, to bylo 30 miliard, jen necelých 8 miliard pak lidé využili k výstavbě.

0: a necelých 7 miliard k rekonstrukcím.
1: A jaká byla průměrná výše hypotéky?
0: Zvýšila se na 4 miliony 900 tisíc korun. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela mělo vliv zpřísnění pravidel pro takzvané investiční nemovitosti, které od dubna zavedla Česká národní banka. Týká se těch, co chtějí žádat úvěr pro svou v pořadí už třetí nebo čtvrtou nemovitost, dodává za ČBA Jaromír Šindel.
2: Pravděpodobně se tam propisuje jak vlastně rostoucí ceny nemovitostí, tak právě ten faktor těch zpřísněných kritérií centrální banky, který vede žadatele k tomu, že si pravděpodobně berou i vyšší hypotéku, než by ve skutečnosti potřebovali.
0: Nárůst se odrazil i ve vyšší průměrné měsíční splátce. V dubnu dosáhla u nově poskytnuté hypotéky 26 tisíc korun.
1: A nepatrně rostou také úrokové sazby u hypoték. O kolik?
0: Z průměrných 4% 43 setin v březnu se zvýšily na dubnová 4% 52 setin. Od čeho přesně se takové sazby odvíjí, přibližuje za ČSOB banku Jan Urban.
3: Úrokové sazby hypoték se v dubnu změnily na úrovni 10%. Příčinou je zejména nárůst tzv. Dlouhých sazeb na mezinárodních finančních trzích, a to v důsledku konfliktu na Blízkém východě a související energetické nejistoty. Dopad na úrokové sazby pro klienty se banky snaží maximálně tlumit.
0: Odhady oslovených odborníků jsou takové, že zájem o hypotéky by mohl začít upadat, až se hypoteční sazby přiblíží k 5% hranici. Dodám už jen poslední zajímavou statistiku. Od začátku letošního roku poskytly banky a stavební spořitelny na bydlení 141 miliard korun. Je to o 48 miliard víc než o rok dříve. Letos by tak mohl padnout nový rekord.
1: Hypotéky a redaktor Dominik Hron. Děkujeme, naslyšenou.
0: Hezký den.
1: A teď už další téma. Máme 6 minut před půl třetí. Tisíce lidí se včera, tedy 17. května odpoledne, sešli ve 12 krajských městech na podporu veřejnoprávních médií. Demonstranti v průvodech pochodovali ulicemi, aby vyjádřili nesouhlas s návrhem zákona Ministerstva kultury. Ten počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Akci Ruce pryč od médií zorganizoval spolek Milion chvilek také v Českých Budějovicích.
4: Ukažte, že média politikům nedáme.
5: Před Budějovický rozhlas dorazil i předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář.
6: Myslíme si, že veřejnoprávní média fungují, mají své vady, ale fungují a nemá smysl je podřizovat pod státní rozpočet, vidíme to jako velmi nebezpečné.
5: Na transparentech se objevují nápisy jako nezávislost médiím nebo chci veřejnou kontrolu.
6: Lidi, jak vidím, nechávají i vzkazy podpory, píšou, přijdou na chodník, protože si vážíme práce všech odvážných kritických novinářů, co kladou třeba i nepříjemné dotazy, protože to je prostě hold role novinářů. Neměli by splynout ta moc mediální s mocí výkonnou a vládní.
5: Pracovníci rozhlasu vylepili na fasádu budovy nápis Děkujeme. Podporu posluchačů ocenil i zástupce místních odborů Filip Černý.
7: Jsme moc rádi, že rozhlas berou obyvatele jižních Čech za svůj, že nás podporují v tom, aby zůstal zachován systém koncesionářských poplatků a že jsou prostě lidé s námi.
5: Za zvuku píšťalek a bubnů se pochod přesunul na náměstí Přemysla Otakara II. Podle pořadatelů se do něj zapojilo přes 1000 lidí.
8: Pekáriková Dagmar. Nechceme, aby byli státní rozhlas, televize, média.
9: Chceme, aby zůstal samostatný český rozhlas a česká televize. A hlavně, aby to bylo svobodní obě ty média.
10: Je to pro nás velmi důležitý.
11: Cudlínovi z Benešova.
12: Média jsou naše!
5: Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy platit co nejdřív, řekl to v televizi Nova. Koaliční rada návrh zákona projedná 25. května. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
1: A v odpoledním plusu už míříme do Francie. Francouzská policie vyšetřuje desítky školek, jeslí a základních škol v Paříži kvůli podezření ze sexuálního zneužívání dětí. V hlavním městě už kvůli tomu odvolali 78 vychovatelů. A detaily má přímo z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Hezké odpoledne.
13: Taky zdravím, hezké odpoledne.
1: Martine, jaký je rozsah toho vyšetřování? Kolika škol nebo školek se to týká?
13: Pařížská prokurátorka Laure Becuyová potvrdila, že se to vyšetřování týká konkrétně 84 školek, 20 základních škol a taky 10 jeslí. Celý ten případ nebo tu kauzu označila za vážnou. Podle ní de facto neexistuje pařížský obvod nebo pařížská čtvrť, ve které by se policisté nezabývali konkrétními školami, školkami, jeslemi. Policie vyšetřuje například 20-letého vychovatele z jedné mateřské školky z 11. pařížského obvodu, a to kvůli údajnému osahávání tří dětí. letí, byl postavený mimo službu, to znamená, že tu svou práci nemůže dál vykonávat, ale to je jen, řekněme, špička toho ledovce. Policie vyšetřuje víc lidí, důkazem je už ten počet, který jste zmiňovala, 78 suspendovaných vychovatelů tady v Paříži.
1: A jaké jsou příběhy rodin, které podali stížnosti a tvrdí, že vychovatelé zneužívali jejich děti?
13: Ty příběhy jsou samozřejmě traumatizující, na jednu stranu každý ten příběh je odlišný, ale na druhou stranu vykazují podobné aspekty, rodiče si obvykle všimnou neobvyklého chování u svých dětí, nebo se jich jednoduše zeptají na tu učitelku, učitele, vychovatele a pak se dozvědí o podivném chování těchto lidí. Já jsem natáčel s maminkou malého chlapce v Paříži na pařížské demonstraci.
10: Učitelka sexuálně napadla mého syna, když mu bylo 3,5 roku.
13: To byla maminka, která žije na předměstí Paříže, ještě dál popisovala, že vlastně se zeptala toho svého kluka Maela, když jeli autem 12. září, takže chvilku po začátku školního roku, jaká je učitelka. On popisoval, že učitelka je špatná, že má strach a vlastně dozvídala se dál, že pak mu vyhrožovala, že ho osahávala a nutila ho k různým sexuálním praktikám. Ona demonstrovala se spoustou dalších lidí v centru Paříže na náměstí Republiky. Přišli tam i lidé, kteří přímo ještě nemají děti v tom předškolním vzdělávacím systému, to znamená v jeslích, školkách, ale potom třeba i dál v základních školách, ale přišli jednoduše proto vyjádřit svoji obavu z toho, že by měli poslat své děti do těchto institucí, které teď tedy v Paříži mají takovouhle reputaci.
1: A Martine, jak na vyšetřování reaguje vedení hlavního města? Jaká opatření přijalo?
13: Nový pařížský starosta Emmanuel Grégoire slíbil nápravu, slíbil důkladné vyšetření těch kauz. On to řešení toho skandálu označil za prioritu toho svého mandátu, protože ve Francii byly komunální volby, to znamená, že se i vlastně vystřídali tady primátoři, byť ta politická linka zůstává stejná. Odešla Hidalgová primátorka, přišel tedy Emmanuel Grégoire, tedy ze socialistické strany. Radnice taky slíbila investice, poměrně rozsáhlé, ve výši 20 milionů eur do předškolního vzdělávání, které dlouhodobě je pokládané za podfinancované a trpí i nedostatkem personálu.
1: Martina, a klidně už jen stručně na závěr. My jsme říkali, že se to vyšetřování týká více než 100 školek, jeslí a základních škol v Paříži, což vypadá, že to je systémový a dlouhodobý problém.
13: Ano, je to tak, aspoň tak se to komentuje. Je to problém systémový, dlouhodobý, dokazuje to i to, že ty první případy se objevily před 2 lety, i více než před 2 lety, na podzim třeba roku 2024. No a nejde jenom samozřejmě o Paříž, mluvil jsem o té mamince z pařížského předměstí, tam jsou taky některé vyšetřované školy a dokonce i další francouzské oblasti. Případy jsou známé z jihu Francie, z Montpellier. Ten případ má ale i samozřejmě druhou stránku té věci. Mluví se o suspendovaných, o 78 suspendovaných vychovatelích. Už jsem mluvil o tom, že to je podfinancovaný sektor, který trpí nedostatkem personálu a pak, když postavíte mimo službu dalších desítky lidí, tak samozřejmě ten problém se ještě zvyšuje. Takže do jisté míry je to začarovaný kruh.
1: Zpravodaj v Paříži Martin Balucha. Děkujeme. Naslyšenou.
13: Naslyšenou.
1: Martina vystřídá Martin, teď už Martin Matějka a zprávy na 14.30.
11: Český rozhlas Plus. Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc, schválila to vláda. Nově by tak příspěvek měl být 400 tisíc u dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat jen rodičů, kterým se děti narodí od ledna příštího roku. Zvýšení příspěvku má vláda v programovém prohlášení, prosadit ho chce třeba kvůli klesající porodnosti. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miloslav Hlaváč, ten je teď prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovou nominaci schválila vláda, definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku, ten na své pozici skončí v létě. Náčelník generálního štábu je zodpovědný za připravenost a rozvoj ozbrojených sil, je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. Ruské drony zasáhly na cestě k přístavům v oděské oblasti 3 plavidla, včetně čínské nákladní lodi. Ta podle ukrajinských úřadů plula pod vlajkou Maršálových ostrovů. Zdroje agentury Reuters informovaly, že plavidlo bylo v době útoku bez nákladu a mířilo do přístavu v Oděse pro Železnou Rudu. Požár způsobený nárazem se posádce podařilo uhasit a loď je bez větších škod. Španělsko musí vyplatit zpěvačce Shakire zhruba 60 milionů eur, rozhodl o tom správní soud, který uznal, že kolumbijská hudebnice nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku. Tamní finanční správa tak musí umělkyni vrátit v přepočtu zhruba 1,45 miliardy korun, které Shakira odvedla na daních z příjmu a majetku. Zpěvačka už dříve nařčení z daňového podvodu odmítala a stěžovala si na kampaně, které měly zničit její věrnou pověst. Bývalý šéf ukrajinské prezidentské kanceláře, obviněný z praní špinavých peněz Andrej Jermak, opustil vazební věznici a je na svobodě. Dohromady dal peníze na kauci v přepočtu asi 66 milionů korun, informoval o tom ukrajinský nejvyšší protikorupční soud. Jermak je podezřelý z legalizace v přepočtu více než 200 milionů korun, které mohly pocházet například z korupce kolem státních firm. A po opuštění vyšetřovací vazby musí například odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb. Dřívějšímu spolupracovníku prezidenta Volodymyra Zelenského hrozí až 12 let vězení. Jermak svou vinu odmítá. V Česku se tento týden oteplí, teploměr dnes většinou ukáže kolem 20 stupňů, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a podobné počasí s občasnými přeháňkami a bouřkami meteorologové očekávají i v následujících dnech. Zítra může napršet až 15 mm, v bouřkách i 25 mm. V týdnu se pak bude postupně dál oteplovat, denní maxima mohou o víkendu vystoupat až k 23 stupňům. Na D1 z Vyškova směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 214. kilometru se zastavuje fronta, nesouvisle se sune až do Brna ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Na silnici 52 na výjezdu z Brna směrem do Mikulova se popojíždí od sjezdu z D1 až za sjezd na Modřice. A pracují tam silničáři, projíždí se pouze jedním pruhem a zdržení asi 20 minut. V Praze ve Kbelské směrem do Hloubětína stále překáží po nehodě kamion s osobním autem v odbočovací pruhu. Kolona se táhne od nájezdu z Cínovecké. V opačném směru se jede pomaleji mezi Poděbradskou a Novopatskou. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem mezi Běchovicemi a Europarkem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme polojasno až oblačno a teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Reparát Markéty Voskové.
14: Je pondělí, 18. května, já jsem Markéta Vosková a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
15: Sami žáci bývají mnohdy ztraceni a ta učebnice může být maják.
16: Kvalitní učebnice je nejen pomůcka pro žáka, je to pomoc i učiteli. My přetěžujeme strašně učitele v tom, že od nich chceme, aby se připravovali na každou hodinu.
17: Pro rodiče jsou ty tištěné učebnice důležité, protože jim dávají takovou jistotu o tom, co vlastně se ty jejich děti učí.
18: Podle Asociace krajů má nákup učebnic garantovat stát.
19: Dříve si to učitelé vyhledávali a teďka v rámci těch interaktivních nadstaveb to mají přímo v rámci té učebnice.
20: Nekonečné množství informací online, interaktivní aplikace, AI asistenti nebo vzdělávací videa, ale také zahlcení informacemi a informační odpad. Téma kvality zdrojů je ve vzdělávání aktuální víc než kdy dřív. Jaké nástroje pomáhají k orientaci v postfaktickém světě, kde emoce vítězí nad fakty? Mohou kvalitní učebnice fungovat jako majáky v moři digitálního obsahu? A mohou mít klíčovou roli v úspěšném zavedení reformy vzdělávání do škol? V Reparátu zaměříme pozornost na to, jaký význam mají učebnice ve vzdělávání v kontextu probíhající reformy, kterou ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO posouvá na září 2027 v případě předškolního vzdělávání a 2028 v případě základních škol.
21: Pak práce na tom, aby se skutečně tato reforma obsahu vzdělávání, moderního vzdělávání 21. století propsala do každé jednotlivé třídy, každé jednotlivé hodiny vyžaduje soustředěnou podporu ze strany ministerstva. Chci vyjádřit respekt všem, kteří se podíleli na přípravě rámcových vzdělávacích programů, připomínkovali ty materiály, pracovali v jednotlivých skupinách, protože ten problém není v nich, ten problém byl v tom, že ze strany vedení ministerstva školství ten proces nebyl dostatečně řízen a bylo do něho neodborně vstupováno. Toto chci napravit, chci nastavit jednoznačnou strukturu řízení a to tak.
20: Revizi vzdělávacích programů interpretují ředitelé a učitelé různě, takže nejen ministerstvo, ale i expertní organizace uvažují nad konkrétními nástroji, které povedou ke změně. Jedním z nich by mohly být učebnice. Podle auditu vzdělávacího systému, který v březnu 2026 zveřejnil Eduin, až 80% vyučujících v Česku používá k výuce učebnice s průměrným rokem vydání 2017. Každá škola svobodně rozhoduje o tom, jaké učebnice používá, nově jejich financování přešlo kompletně na zřizovatele, tedy obce a města. Hostem reparátu je Jan Bereš Mušuta, programový ředitel organizace Eduin. Dobrý den.
2: Dobrý den.
20: V auditu vzdělávacího systému z března 2026 vaše organizace upozorňuje na nedostatečný standard kvality učebnic. Co jsou ty hlavní závěry, na které byste chtěli upozornit?
2: Předně je důležité říct, že učebnice hrají velkou roli v tom, jak vypadá naše vzdělávání. Asi větší, než si většina lidí myslí. 80% učitelů používá v nějaké formě učebnice, takže je hodně důležité, jak ty učebnice vypadají, aby to vzdělání bylo takové, jak si ho představujeme. Bohužel ten trh s učebnicemi je trhem, celkem malým trhem, a tudíž z mnoha důvodů spíše upřednostňuje to, aby se těch učebnic prodalo hodně, aby se rychle produkovaly, aby se hodně prodávaly, a chybí tam ten tlak na tu kvalitu obsahovou i formální kvalitu těch učebnic. Ten tlak má zajišťovat právě stát a má na to mechanismus, kterému se říká doložkové řízení, ale to doložkové řízení jsme právě analyzovali a objevili jsme nějaké nedostatky, případně poučení ze zahraničí, jak by se dalo posunout právě k tomu, aby vyvíjelo spolu právě s tím trhem, s těmi jednotlivými nakladateli, prostředí, který povede ke zkvalitňování učebnic.
20: Jak vlastně vypadá schvalování učebnic, které se na ten trh dostanou? Kdo to všechno ovlivňuje?
2: Ne každá učebnice musí mít doložku. Když učím na základní škole, tak si mohu jako učitel vybrat jakoukoliv učebnici, nemusí mít doložku ministerstva školství. Ta doložka teďka slouží jako pečeť kvality, kterou dává ministerstvo školství, a má zejména sloužit k tomu, že se v tom procesu ověří, že ta učebnice odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu, který se nyní mění. Ten proces je do jisté míry formální, dává se žádost na ministerstvo, pak se dává k posouzení dvěma recenzentům v současnosti. Pokud se shodnou na kladném posudku, tak ministerstvo vydá rozhodnutí o té doložce. Ministerstvo školství nyní právě ten proces upravuje. Bude do budoucna stačit jenom jeden recenzent, nikoli dva. Trochu to vyvolává dojem, že ministerstvo právě šetří nějaké statisíce, jednotky milionů na tom samotném procesu, a trochu i obavu, jestli to nebude na úkor kvality posuzování těch učebnic. A tak uvidíme. Málo kdy se stane, že učebnice doložku nedostane, spíše se tam vychytají nějaké formální nedostatky, omyl třeba, překlepy a podobně, ale že by se řešily věcné didaktické problémy, to se v médiích neřeší, on na to také není prostor, je to složitá otázka. A ani v tom právě řízení se moc neřeší, protože nejsou jasně stanovené standardy kvality co do didaktiky a obsahu těch učebnic.
20: Mluvíme o tvorbě učebnic v kontextu toho, že tady probíhá revize rámcových vzdělávacích programů, kterou ministr školství Robert Plaga přesunul o rok v čase dopředu. Jak docílit té vyšší kvality učebnic?
2: Já myslím, že to byl jeden z důvodů pro posunutí právě náběhu nových rámcových vzdělávacích programů, aby nakladatelé měli možnost připravit nové řady učebnic. Protože myslím, že pan ministr Plaga si uvědomuje tu důležitost provázanosti učebnic se změnou kurikula, protože když se kurikulum začínalo měnit, začínala ta reforma, tak vlastně jeden z hlavních důvodů, proč tomu tak bylo, je, že jsme chtěli změnit to, že se děti ve třídách učí to, co považujeme za nedůležitá fakta, místo toho, aby se učili užitečné gramotnosti nebo kompetence. A abychom tuto proměnu udělali z toho memorování fakt na kompetence, tak záleží, co děláme v těch hodinách konkrétně. A to, jak jsem říkal na začátku, do velké míry determinuje to, že 80% učitelů používá nějaké formy učebnice, takže ta podoba těch učebnic. A dalším důvodem pro revizi kurikula bylo přehlcení žáků množstvím dat a informací. A toto přehlcení také není způsobeno primárně kurikulárním dokumentem, rámcovým vzdělávacím programem, ani tím současným, a nevyřeší to ani ten nový. To přehlcení je právě způsobeno tím, že v těch učebnicích je to hodně a je tam všechno. Takže dokud se nezmění ty učebnice, tak samotná reforma vlastně nemá skoro šanci na úspěch. Takže je dobře, že se vytvořil prostor pro to ty učebnice trochu víc přizpůsobit. Ono se to samozřejmě děje, ale co potřebují nakladatelé, je jasně říci, jak bude vypadat ten proces, kolik do toho vlastně oni mají financovat, protože musíme mít na mysli, že to je pořád tržní prostředí, oni musí ty učebnice potom prodat a i když ji prodávají hodně, tak ji prodávají s celkem malou marží a pro ty předměty, které nejsou tak stěžejní, jako je třeba český jazyk a matematika, tak je tam velmi malý prostor pro ty nakladatele vlastně investovat do těch učebnic a musí mít jistotu, že se jim ta investice vrátí. A myslím, že tohle je nejslabší místo, že stát neumí moc komunikovat s nakladateli učebnic o tom, co po nich chce. Neumí jasně říct, že pokud to nedostane, tak tu doložku ta učebnice nezíská, což hodně sníží její prodeje a vytvoří tím tlak na ty nakladatele, aby dbali na kvalitu.
0: Jaká doporučení byste v kontextu toho, o čem mluvíme, měl pro to, jak by mohl vznik těch učebnic probíhat? Zapojit do toho třeba více aktérů? Nebo co jsou ta konkrétní doporučení v tuhle chvíli?
2: Tak já nechci křivdit kolegům z Ministerstva školství nebo Národního pedagogického institutu, který vlastně zajišťuje ten proces kontroly těch učebnic před tím vydáním doložky. Ono se toho mnoho za současného vedení Národního pedagogického institutu změnilo k lepšímu a říkají to i sami autoři učebnic, dostávají lepší zpětnou vazbu ke kvalitě těch učebnic, jdou víc do hloubky a to je přesně to, co si bereme z okolních zemí, že v těch modelech, kde existuje nějaký státní dozor nad kvalitou učebnic, ten dozor nemá být formální, ale má být v tom, že jasně popisujeme očekávanou kvalitu, debatujeme nad tím, jestli dosahujeme té kvality, vytváříme prostředí, které propojuje biznisově nakladatele na jedné straně, stát jako toho, kdo poptává tu službu na straně druhé a uprostřed třeba může stát akademická sféra, která tam přináší poznatky z vědy, didaktik jednotlivých předmětů, dělá výzkum na efektivnost těch učebnic a jednotlivých didaktických přístupů a podobně. Takže to je jedno doporučení. Druhé doporučení možná je počítat i s jinými než tištěnými učebnicemi, s audiovizuálními nástroji. Ono je to často přeceňované téma, že se i hodně nakladatelů nebo v uvozovkách podnikatelů ve vzdělávání soustředí spíš na tu formu než na ten obsah. Já si myslím, že obsah je důležitější, dobře napsaná učebnice na papíře je lepší než nějaké animované video, které není didakticky tak dobře uchopené. Třeba nejlepší učebnice, kterou znám, je asi 100 let stará. Je to učebnice latiny od dánského autora, jmenuje se Lingua Latina per se illustrata a není to nic jiného než prostě 200 stran hustě popsaného textu. Takže nemusí to být samospásné, neupínal bych se k tomu, že když budeme mít audiovizuální zdroje, tak nějak kvalitativně posuneme kvalitu učebnic, ale je to něco, co nemůžeme ignorovat. Každé vlastně nakladatelství už teďka má QR kód na těch stránkách, který odkazuje na video nebo na nějaké cvičení. Je to dobrý nástroj individualizace výuky, kdy ty děti mohou jet v různé úrovni obtížnosti právě podle toho, jak rychle jim to učivo jde. A je to důležitý aspekt těm učebnicím a my ho moc nezohledňujeme v tom řízení, které vede k doložce. Právě proto, že třeba ta digitální stránka nebo interaktivní stránka se v průběhu může měnit, zatímco učebnice, když ji vytisknete, tak má tu doložku celou dobu, protože se ten její text nebo obsah nemění, ale kdybyste dal doložku nějaké audiovizuální tvorbě, tak ta se v průběhu může měnit a to je, myslím, jako spíš technický problém, který by šlo vyřešit nějakou doložkou rámcovou nebo nějakou akreditací té instituce jako takové a svěření jí důvěry v to, že když bude nějaké změny v průběhu dělat, že nevybočí z rámce těch požadavků na doložkované učebnice nebo učební materiály.
0: Pokud víme, že učebnice jsou něco, co s jasným obsahem, strukturou a nějakou cestou ke vzdělávacímu cíli pomáhá učitelům i žákům k těm vzdělávacím výsledkům, na co byste teď doporučil zaměřit pozornost v tuhle chvíli, kdy mluvíme o nutnosti nějakých změn, probíhá tady ta revize. Myslíte si, že i ta cesta k vyššímu standardu učebnice může přispět ke snížení nerovností ve vzdělávání a je to důležitý úkol pro současné ministerstvo školství, ale i celou vzdělávací komunitu, všechny instituce, které mohou ovlivnit právě tu kvalitu učebnic.
2: Ano, kvalitně napsaná učebnice, kterou mají děti na základní škole zdarma k dispozici, je skvělým nástrojem pro snižování vzdělanostních nerovností v tom, že každé dítě vlastně dostane stejný základ, stejnou podporu. A když se k té učebnici může vracet, chápe, co je v ní napsáno, jak to na sebe navazuje, tak je to ideální stav. Trochu teďka vidím ohrožení v tom, že stát se vzdal možnosti financovat právě nákup učebnic jednotlivým školám. Od roku 2026 přinesl takzvané ostatní neinvestiční výdaje, včetně nákladů na učebnice, ze státního rozpočtu do rozpočtu zřizovatelů škol, to znamená obcí. Takže pokud jste v obci, kde starosta třeba nemá rád učebnice nebo si myslí, že se nemají používat, tak se třeba ten učební fond nebude obnovovat tak často, jako se obnovuje nyní. Což považujeme v Eduinu za chybu, také to nemá moc
16: nebo má to třeba obdobu ve Finsku, ale Finsko je úplně v jiné situaci, kdy tam zřizovatelé pořizují učebnice, těch zřizovatelů je taky řádově méně. V českém prostředí to považujeme právě za velmi velké ohrožení rovného přístupu ke vzdělávání, kdyby záleželo na tom, kde se narodíte, jak nové nebo kvalitní máte učebnice. Mi připadá až nepřijatelné. A jinak obecně učebnice, myslím, že by se měl zvrátit trend, kdy učebnice mají velmi jako nechvalnou reputaci, že když se bavím s řediteli škol, tak zpravidla platí, čím progresivnější ředitel, tím má kritičtější názor k učebnicím, já to chápu, protože se třeba setkává s těmi méně kvalitními učebnicemi, ale kvalitní učebnice je nejen pomůcka pro žáka, je to pomoc i učiteli. My přetěžujeme strašně učitele v tom, že od nich chceme, aby se připravovali na každou hodinu, což je strašně náročné. Je to jako kdybych já si pekl, nevím, housky každé ráno, když se chci nasnídat. A místo toho, abychom mu dali ty nástroje, které on může používat a soustředit se právě na to, jak individualizovat právě třeba ten obsah v těch učebnicích pro tu jeho konkrétní třídu, nebo co z těch učebnic vybrat do jeho vzdělávacího plánu. Takže učebnice jsou, myslím, nezbytnou pomůckou a dlouho ještě budou. A my jako společnost to tak bohužel teďka nevidíme, vidíme to čím dál tím míň. Myslím, že třeba umělá inteligence nám může se zdát jako něco, co nahradí učebnice, že nebude potřeba nic tisknout, můžeme se zeptat nějakého chatu. To si taky myslím, že není pravda, aspoň v dohledné době. A mělo by to reflektovat i politika státu. Neměli bychom šetřit na tom doložkovém řízení 1 000 000 korun, abychom pak neefektivně právě vyučovali 100 000 dětí ve školách podle nekvalitních učebnic. Je lepší investovat pár milionů korun do zkvalitnění toho procesu. Nemusíme kvůli tomu dělat novou instituci, stačí, když bude mít Národní pedagogický institut dostatek kapacit nebo ministerstvo školství na to, aby mohli vést ten dialog s nakladateli, jak jsem o tom mluvil.
20: Já děkuji za vysvětlení. Hostem reparátu byl Jan Vereš Mušuta, programový ředitel organizace EduIn. Děkuji za váš čas.
16: Děkuji za pozvání.
20: Hostem reparátu je Petr Knecht z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, který také vyučuje na základní škole. Dobrý den.
3: Dobrý den.
20: Podle auditu vzdělávání organizace EduIn jsou v českých školách v průměru až 10 let staré učebnice. Jak velký je to podle vás problém?
3: Učebnice by měly být aktuální, ale na druhou stranu to, co říkáte, tak je samozřejmě reakcí na to, kolik plyne prostředků školám na učebnice a učebnice tímto způsobem se snaží reagovat na situaci. Asi bych mohl použít metaforu s automobilem. 10 let starý automobil už zkrátka není žádná novinka a pochopitelně na těch učebnicích to je i znát. A tím, že učím i na základní škole, tak mohu říci, že to do jisté míry je i pravda.
20: Máte nějaký příklad z praxe, kdy to bylo až úsměvné, co jste třeba v učebnici měli napsáno a už to dávno není pravda, telefonní budky nebo něco podobného?
3: Nejvíce to asi pociťuji na tom, jak ty učebnice vypadají. Pro ty posluchače, kteří mají své děti na základních školách, kde vlastně ty učebnice jsou propůjčovány, tak víte asi, že příliš mnoho žáků nenamotivujeme tím, že jim dáme 10 let starou učebnici, že vlastně je to produkt, který nabízí škola, který sám o sobě je takový, řekněme, hodně neatraktivní. No a co se týče toho obsahu, tak já mám konkrétně zkušenost s výukou geografie na základní škole. Učím i občanskou výchovu a zrovna konkrétně v geografii teda musím říct, že je to jasné, protože žáci sami se ptají. My pracujeme hodně s datovými zdroji, s grafy, s mapami, s různými dalšími informacemi, klidně i jako na bázi nějaké statistiky, no a pochopitelně u těchto materiálů jsou vždycky uvedeny teda ty zdroje. No a je jasné, že když máme rok 2026 a všude je uvedeno, že to jsou data z roku 2001 nebo ještě starší, tak žáci mají tak trošičku výhrady k tomu, jak to tady doopravdy je v té současné době a samozřejmě i na učitele to vyvíjí obrovský tlak, že musí ty informace neustále dohledávat.
20: Jak by při reformě vzdělávání mohly pomoci učebnice? Mám na mysli tu revizi rámcových vzdělávacích programů, kterou tedy ministerstvo školství posunulo pro základní školy na rok 2028, ale mohou být právě kvalitní učebnice nástrojem, který pomůže zavést to nové kurikulum přímo do škol. Může to pomoci učitelům, ale i žákům?
3: Já si myslím, že nové učebnice by pomohly reformě, pakliže by bylo dosaženo toho, že budou v souladu s touto reformou, to znamená v souladu s těmi kurikulárními dokumenty, neboli rámcovými vzdělávacími programy.
0: A co by tedy mělo být jasnější při schvalování učebnic? Jakým způsobem zajistit, aby učebnice byly v souladu s tím novým kurikulem?
3: Dám konkrétní příklad. My máme často jako odborníci na různé vyučovací předměty tendence se podívat do kurikulárního dokumentu pouze na ty pasáže, které se týkají našeho oboru, ale musíme si říci na rovinu, že leitmotivem současné kurikulární reformy těch rámcových vzdělávacích programů, tak jak to samozřejmě vnímám já, někdo to může vnímat trošičku jinak, tak je především příklon opravdický nejenom na papíře k rozvíjení klíčových kompetencí, gramotností a očekávaných výstupů. No a na ty se často zapomíná, protože teoretikové kurikula někteří říkají, že kompetence, gramotnosti a tak trošičku teda i ta průřezová témata, že jsou jako chodba v paneláku, tam je to jádro. A pokud bychom měli posuzovat ty učebnice, tak je potřeba se dívat především ne jenom na ten obsah, ten je samozřejmě také důležitý, ale to, co dělá učebnici, kvalitní učebnici, tak jsou zejména ty učební úlohy. Takže opravdu se podívat na výstupy rámcových vzdělávacích programů ve vazbě na obor, na kompetence, na průřezová témata, na gramotnosti a podívat se, jestli skutečně ty výzvy pro ty žáky, to znamená učební úlohy, směřují k tomu cíli, který teda je jasně daný tou reformou.
0: Můžete nám přiblížit, jak si právě teď v roce 2026 můžeme představit takovou učebnici, která obsahuje to, o čem jste mluvil, a v době rozmanitosti různých zdrojů, jak může vypadat taková učebnice?
3: Učebnice v prvé řadě už nemůžeme považovat, že je to jenom papír. Dneska už se bavíme o tom, že učebnice mají hybridní podobu, každá učebnice by měla mít v podstatě i nějakou interaktivní variantu s nějakým, řekněme, heslem, přístupem na online materiály, které budou více interaktivní, kde bude i nějaká vizuální opora, kde bude odkaz na různé další věci, a to nejenom hypertext, ale i třeba tak trošičku i na nějaká videa, eventuálně na nějaké vizualizace těch jevů, které pro žáky, že jo, nejenom na prvním stupni, ale třeba i na druhém stupni, mohou být složitější. Takže toto je první věc. Druhá věc je, že ta učebnice pochopitelně musí mít garantovanou nějakou tu kvalitu, protože já to vnímám tak, že právě tím, že učebnice jako oficiální produkt schválený s tou schvalovací doložkou, která samozřejmě někdy bývá kritizována, tak by se měla právě odlišovat od těch materiálů, které si jen tak někdo vyrobí, a to já samozřejmě podporuji, protože učitelé by měly být tvůrčí osobnosti. No a takovéhle materiály bez toho schválení se pochopitelně nacházejí ve větším množství na internetu, některé jsou dokonce i placené, ale tam právě není ta garance. Takže vnímám zejména teda tu přidanou hodnotu učebnice tady v té garanci, řekněme v nějaké kontinuitě, protože ta učebnice, ona není jenom jedna. Většinou se bavíme o nějaké sadě učebnic, která teda je napříč jednotlivými ročníky, a je dobré, když je tam držena nějaká návaznost. To znamená, že si ti autoři pohlídají, že skutečně všechny ty očekávané výstupy, které teda jsou buď v rámci těch jednotlivých vyučovacích předmětů nebo vzdělávacích oblastí, jsou rovnoměrně zastoupeny, protože musíme si říci na rovinu, že ty očekávané výstupy v rámcových vzdělávacích programech jsou nadefinovány až po výstupní ročník, to znamená pro devátý ročník, a měly by se budovat kontinuálně.
0: Co škola, tak to různý přístup k tomu, jaké učebnice používáme. Je to tak?
3: Financování učebnic přešlo na samotné zřizovatele, to znamená na města a obce, teprve nedávno. Většinou pro každý vyučovací předmět, minimálně na těch základních školách, tak je k dispozici hodně učebnic, mám tím na mysli od různých vydavatelů, 6 nebo 9. Musím říci, že asi bych nebyl příznivcem nějakého jako velkého sjednocování, to znamená, že by třeba byla pouze jenom jedna učebnice na tom trhu nějaká schválená, ale současně opravdu jako z pohledu učitele si nejsem jistý, jestli je pro některé předměty tak široká nabídka.
0: Jaké bariéry kromě toho doložkového řízení podle vás brání nakladatelům vydávat digitální učebnice, které obsahují ty prvky, o kterých jste mluvil?
3: Ptáte se na bariéry. Asi nebude moje odpověď příliš populární, ale já co takhle se bavím s vydavateli, případně i s lidmi, kteří se orientují na to vydávání učebnic a třeba i tento proces tak trošičku zkoumají, tak oni říkají, že docela zásadní bariérou jsou i učitelé. Protože učitelé, neříkám, že všichni, protože znám spoustu učitelů, kteří jsou inovativní a kteří opravdu se snaží učit velmi moderně a všechno moderní, mají potřebu hned zkoušet se svými žáky v praxi, ale můžeme říct jako obecně, že jako učitelstvo je poměrně hodně konzervativní cílová skupina a nejeden vydavatel učebnic, a to i seriózní vydavatel, vám řekne, že tu nejvíce inovativní učebnici v podstatě učitelé vůbec nekupovali a zůstávala na paletách, na skladech. A to až tak dlouho do té míry, že dokonce i zastarala. A v tomto ohledu je teda možné říci, že v podstatě dobrý úmysl byl zmařen tím, že se ta investice vůbec nevrátila. No a samozřejmě tuhle bariéru je možné překonat jenom tím, že budeme učitelům dávat tu podporu a v některých třeba segmentech učebnic, například jazykové učebnice, je poměrně běžné, že vydavatelé si své učitele, své jednak teda potenciální zákazníky, ale i hlavně ty současné proškolují.
0: Jaká podle vás by měla být do budoucna role učebnic i s ohledem na to, že žijeme v době umělé inteligence a dostupnosti digitálních zdrojů?
3: Já jsem učitel, který neříkám, že visí na učebnici, ani si nedokážu představit, že by každá moje hodina byla vyloženě jakoby tažená učebnicí, ale současně jsem strašně rád, že učebnice existují, protože dnes paradoxně v době umělé inteligence, v době digitálních, řekněme, zdrojů, kterých je opravdu jako přehršel, se dostáváme do situace, kdy už i sami žáci bývají mnohdy ztraceni. A ta učebnice může být maják a může být jedním z mála zdrojů, kde v podstatě se mohou setkat s nějakými informacemi, které jsou ověřené, nechci říkat schválené, ale prošly kontrolou z hlediska jejich správnosti, potažmo pravdivosti, škodlivosti. A mnohdy tohle mladé generaci už dnes chybí, protože těch informací je tolik, že se v nich někdy můžeme i ztratit.
0: Já vám děkuji za váš čas. Tolik Petr Knecht z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a také pedagog na základní škole tamtéž. Děkuji.
3: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Jak podle vás efektivně řídit kvalitu učebnic? Budeme rádi za postřehy k tomuto tématu a nejen k němu. Posílejte nám je na adresu reparat@rozhlas.cz. Těšíme se na vás také na veřejném natáčení 10. června v 17 hodin v Domě zahraniční spolupráce v Praze na Poříčí, kde moderátorka Daniela Vrbová bude se svými hosty mluvit o dobrovolnictví. Další reparát tu bude opět za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás za celý tým zdraví Markéta Vosková.

0: 15 hodin posloucháte pondělní odpolední plus. Od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
1: Český rozhlas plus.
0: Evropa je stále největším dárcem humanitární a rozvojové pomoci na světě. Podle šéfky unijní diplomacie se ale musí k rozdělování pomoci přistupovat jiným způsobem. Jakým a proč? Maďarskou debatu o stavu justice teď místo paragrafů ovládly fotografie. Jaké a proč nový premiér Péter Maďar vyzývá šéfa soudu k rezignaci? Česko se v posledních týdnech potýká s extrémním suchem. Jaký to má dopad na zemědělství, krajinu i dostupnost vodních zdrojů? I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy a Martin Matějka.
2: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč, ten je teď prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovu nominaci schválila vláda, definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku, ten na své pozici skončí v létě. Náčelník generálního štábu je zodpovědný za připravenost a rozvoj ozbrojených sil, je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. Rodičovský příspěvek možná bude vyšší, vláda schválila návrh, který zvyšuje rodičovskou na 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc. Na dvojčata by pak lidé získali podporu 700 tisíc korun a na vícerčata 800 tisíc. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO by novela měla platit od začátku příštího roku.
3: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
2: Někteří opoziční poslanci už dřív kritizovali přesnou hranici pro začátek platnosti, tedy že vyšší příspěvek dostanou jen rodiče dětí narozených po 1. lednu. Podle návrhu by zvýšení podpory příští rok vyšlo stát asi na 230 milionů korun. Maximální ceny paliv bude vláda stanovovat minimálně do konce května. Kabinet je bude nově vyhlášovat na základě svého nařízení. Doteď ceny stanovovalo ministerstvo financí. Od minulého týdne totiž platí nový zákon, díky kterému může vláda ceny určovat. Poprvé kabinet maximální ceny podle nového nařízení stanoví zítra. Dnes je vyhlásilo ještě ministerstvo. Rozhodlo, že zítra bude litr benzínu stát maximálně 44 korun a 43 haléřů. Za litr nafty řidiči zaplatí nejvíce 42 korun a 2 haléře. Opozice kritizuje rostoucí počet zmocněnců ve vládě. Od minulého týdne jich je už 18. Ten poslední je proplnění závazků vůči NATO. Zástupci TOP 09 mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců. Proti zřizování nových postů se vyjádřil i předseda ODS Martin Kupka.
4: Možná se dočkáme toho, že bude nový vládní zmocněnec i proto, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
2: Minulá vláda, které byl Kupka součástí, měla na konci volebního období 13 zmocněnců, tedy jen opět méně. Podle Havíčka vláda některé posty zřídila kvůli nadrezortní koordinaci. Napříč všemi rezorty využívá například zmocněnce pro AI.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Bývalý poslanec Dominik Feri by mohl zůstat ve vězení o rok déle. Souhrný čtyřletý trest navrhuje státní zástupkyně Petra Křivnová v případu dalšího údajného znásilnění. Dnes to řekla u obvodního soudu pro Prahu 3 při své závěrečné řeči. Feri si aktuálně odpikává tříletý trest za další dvě znásilnění a jeden pokus o něj. Čtvrtý případ, který je dnes před soudem, se podle obžaloby stal na podzim 2015 z tehdy 17-letou dívkou. Feri po celou dobu obvinění odmítá. Další informace přidáme v odpolední plusu hned po zprávách. V Izraeli začal platit trest smrti pro palestinské teroristy. Příslušný rozkaz podepsal velitel ústředního velitelství izraelské armády. Jednotlivé případy budou řešit vojenské soudy. Trest smrti můžou dostat jen palestinští teroristé, kteří zabijí izraelské občany. Nad židovskými teroristy ho za zabití Palestinců soud vynést nemůže.
5: Evropská unie trest smrti v Izraeli kritizuje. Brusel ho označuje za krok zpátky. Mnohé lidskoprávní organizace, včetně izraelských, zákon odsuzují za jeho diskriminační charakter. Soud totiž nemůže vynést trest smrti nad izraelským občanem či rezidentem. V praxi tak platí pouze pro palestinské pachatele z okupovaného západního břehu Jordánu. Izraelský ministr obrany Yisrael Katz prohlásil, že teroristy za zabití Židů čeká trest nejvyšší. Židovským teroristům, kteří v posledních letech zabili řadu palestinských vesničanů, ale hrdelní trest nehrozí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: Čína odmítla účast Tchaj-wanu na zasedání Světové zdravotnické organizace. Peking obvinil některé země z podpory separatismu poté, co šéf tchajwanské diplomacie dorazil na výroční konferenci do Švýcarska. Čína považuje Tchaj-wan za součást svého území. Tchaj-wanská vláda tato tvrzení odmítá. Zdůraznila, že Peking nemá právo ostrov v mezinárodních organizacích zastupovat. Prezident Lai Ching-te dodal, že zapojení Tchaj-wanu do WHO může zlepšit globální zdravotní bezpečnost a ochranu obyvatel. Tchaj-wan se výročního shromáždění Světové zdravotnické organizace účastnil v letech 2009 až 2016 jako pozorovatel. Od roku 2017 mu ale Čína účast opakovaně znemožnila. Peking trvá na tom, že mezinárodní organizace musí postupovat podle principu jedné Číny. Tchaj-pej tento výklad odmítá. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Do grónské metropole Nuuk přiletěl americký zvláštní vyslanec Jeff Landry. Jmenoval ho loni Donald Trump, aby prosadil americkou kontrolu nad tímto autonomním územím Dánského království. Dánská i grónská vláda připojení ke Spojeným státům rozhodně odmítají. Opakovaně tvrdí, že Grónsko není na prodej.
6: I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
7: Landry novinářům po příletu řekl, že prý jen přijel poslouchat a budovat vztahy. Je zároveň guvernérem amerického státu Louisiana a v Nuuku se má zúčastnit obchodní konference Future Greenland. Pozvánku ale od organizátorů nedostal. Přijíždí na vlastní pěst. Doprovází ho americký velvyslanec v Dánsku Kenneth Howery. Žádná oficiální schůzka s grónskými politiky zatím není potvrzena. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: A španělský nejvyšší soud zprostil kolumbijskou zpěvačku Shakiru obvinění z daňových podvodů, zároveň zrušil pokutu přesahující v přepočtu 1 miliardu korun. Tu ji před 5 lety uložil španělský daňový úřad za údajný daňový únik v roce 2011. Podle soudu ale popová hvězda tehdy nebyla ve Španělsku daňovou rezidentkou. V zemi totiž strávila méně než 183 dnů a nemusela proto odvést daně z příjmu a majetku. Španělská finanční správa teď musí kolumbijské zpěvačce vyplatit v přepočtu zhruba 1,5 miliardy korun. Proti rozsudku se ještě může odvolat. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Rousínov. Na 215. kilometru zastavují kamiony, fronta pokračuje nesouvisle pravým pruhem až k omezení v Brně na 196. kilometr a místy se zastavují osobní auta v levém pruhu. Silnice 6 mezi Chebem a Německem je po ranní nehodě neprůjezdná, na konci dálnice D6 odklání provoz přes Cheb a souběžnou silnici 606, tam se tvoří kolony, zpět se napojíte pomezí nad Ohří. Další informace z dopravy za půl hodiny. Dobře, dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, hlavně na východě území až skoro jasno a nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
0: A máme 8 minut po 15. Evropská unie ročně vydává na rozvojovou pomoc bezmála 100 miliard eur. I když v poslední době tyto výdaje spíš stagnují či dokonce klesají, podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové by 27 měla rozvojovou pomoc rozdělovat strategičtěji. Kalasová to řekla v Bruselu, kde dnes zasedají ministři zahraničí států 27. Jednání samozřejmě sleduje bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Hezké odpoledne, Zdeňko.
8: Dobrý den.
0: Jak konkrétně by podle šéfky unijní diplomacie měla Evropa změnit svůj přístup k rozvojové pomoci?
8: Kalasová mluvila o tom, že Evropská unie musí zajistit, aby z její pomoci nepřímo netěžili její soupeři. Já k tomu dodám jeden konkrétní příklad. Minulý týden server Euractiv upozornil na případ, kdy z projektu autobusů v Senegalu, financovaného z evropských prostředků, zřejmě nakonec bude profitovat čínský výrobce napojený na stát. Kalasová také uvedla, že v případech, kdy někteří partneři, kterým Evropa dodává rozvojovou pomoc, například podporují Rusko nebo Irán, tak by podle ní Evropská unie tu pomoc měla jednoduše a rychle ukončit. Pokračuje Kaja Kalasová.
9: Jak víte, rozvojová pomoc skutečně klesá, ale Evropa je stále největším dárcem humanitární a rozvojové pomoci na světě. Pokud ale chceme být geopolitickým aktérem, musíme k tomu přistupovat strategičtěji. Musíme sladit naše nástroje, humanitární pomoc, obchod, bezpečnostní a obranná partnerství s potřebami našich partnerů, ale také musíme brát v úvahu naše vlastní zájmy. Our own interests.
0: Za rozvojovou pomoc je do velké míry zodpovědný eurokomisař Josef Síkela z hnutí STAN, který dnes rovněž jedná s unijními ministry zahraničí. Jaký je jeho pohled?
8: Ano, také Síkela dnes při příchodu na jednání mluvil o pragmatickém přístupu k rozvojové pomoci. Jako eurokomisař pro rozvoj má na starosti mimo jiné unijní investice v třetích zemích z nástroje Global Gateway, ve kterém je v současném sedmiletém období vyčleněno zhruba 300 miliard eur. No a tyto investice míří nejčastěji na různé projekty v Africe, na Blízkém východě či Asii. A podle Síkely mají přinášet užitek jak třetím zemím, tak samotné Evropské unii.
10: Zahraniční politika nemůže být sentimentální a Global Gateway je v podstatě způsob, jak toho chceme dosáhnout. Potřebujeme investice, které nám zajistí dodávky energie a kritických surovin pro evropský průmysl. Potřebujeme podporu evropských společností k otevření nových trhů v zahraničí. Samozřejmě to ale musíme udělat tak, abychom také pomohli našim partnerským zemím vytvářet pracovní místa a místní hodnotové řetězce doma.
8: Mimochodem o tom nástroji Global Gateway bude eurokomisař Síkela tento týden jednat i v Grónsku, kam má dorazit zítra v poledne na konferenci o budoucnosti Grónska. Z tohoto unijního nástroje se v Grónsku financují například některé infrastrukturní projekty, včetně různých podmořských kabelových spojení a satelitních služeb, které propojují různé grónské komunity.
0: A jaká další témata kromě rozvojové pomoci dnes mají ministři zahraničí na programu?
8: Jednají také o dopadech íránské války v celém regionu. Kaja Kalasová mluvila o tom, že ta situace nejhůře dopadá právě na nejzranitelnější obyvatele. Zmiňovala inflaci, růst cen energií a také hrozící hladomor v souvislosti s tím, že kvůli zablokovanému Hormuzskému průlivu se do velké míry zastavily světové dodávky hnojiv. Ještě dodám, že Česko dnes na tom jednání v Bruselu zastupuje náměstkyně ministra zahraničí Marie Šardárdová.
0: Tolik bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme, naslyšenou.
8: Naslyšenou.
0: A v odpoledním plusu už míříme z Bruselu do Maďarska, teď je 12 minut po 15. Maďarskem rezonuje spor o stav justice a tentokrát i vizuálně. Asociace maďarských soudců zveřejnila fotografie rozpadajících se soudních budov jako tichý komentář k debatě o luxusní rekonstrukci nejvyššího soudu. Premiér Péter Maďar totiž o víkendu tvrdil, že se tam za veřejné peníze budují mramorové koupelny, zlaté stropy a soudcovský klub s barem. Nejvyšší soud kritiku odmítá. Téma teď probereme se zpravodajkou Bárou Vránovou. Hezké odpoledne.
11: Dobrý den.
0: Báro, co je vidět na fotografiích zveřejněných asociací soudců?
11: Na jedné straně jsou oplískané chodby, odpadající omítky, vybité dlaždice, místnosti plné harabordí a tohle všechno jsou záběry z běžných soudních budov po celém Maďarsku. Ta asociace je zveřejnila bez komentáře, přidala jen popisek obrázky z maďarských soudů 2026. Na druhé straně se pak ven dostaly fotografie, které zveřejnil nový premiér Péter Maďar z budovy nejvyššího soudu v Budapešti. Jsou na nich pozlacené stropy, luxusní obložení ze vzácného mramoru. Také ten mramor byl v soukromé umývárně předsedy soudu. Byl tam soukromý salonek s barem, zimní zahrada se skleněnou střechou anebo terasy s výhledem na parlament. Podle Maďara bylo vše tohle vybudované z veřejných peněz. Nový premiér to okomentoval jako velkou nespravedlnost vůči zaměstnancům dalších soudů po celé zemi a taky vyzval předsedu toho nejvyššího k rezignaci.
0: A zajímá nás, jak na to vedení nejvyššího soudu reagovalo.
11: Nejvyšší soud vydal v sobotu prohlášení, ve kterém část kritiky odmítl, popřel například, že by součástí rekonstrukce byly soukromé prostory pro předsedu soudu a neobjednal prý ani ten speciální mramor. Odpovědnost za plány přičetl předchozímu vedení, tuto verzi ale Maďar zpochybňuje. Předseda soudu András Zsolt Varga se zatím nějak nevyjádřil. Maďar mu dal ultimátum do konce května, že pokud neodstoupí, hodlá vláda situaci řešit ústavní cestou. Jenom doplním, že Vargu do funkce jmenovala ještě vláda Viktora Orbána v roce 2021 a to za poměrně neobvyklých okolností, jak upozornili média. Varga totiž nikdy předtím jako soudce nepracoval. Soudcovská rada jeho jmenování tehdy nedoporučila poměrem 13:1.
0: A kritika se teď ozývá i směrem k Maďarovi. Proč?
11: Ona se ozývá hlavně od Orbánovy strany Fidesz. Ta tvrdí, že Maďar neusiluje o transparentnost, ale o ovládnutí nezávislého soudnictví a tlak na rezignaci předsedy soudu označuje za útok na nezávislost. Přitom maďarský soudní systém čelí už několik let právě kvůli zásahům ze strany bývalé vlády ostré kritice, mimo jiné i od Evropské unie. K samotné rekonstrukci pak Fidesz dodal, že jde o součást širšího vládního projektu, tedy bývalé vlády, který se soustředil na obnovu historického náměstí Košut v centru Budapešti. Zároveň Fidesz Maďara obvinil z pokrytectví, protože členové jeho hnutí TISA se do jedné z těchto budov sami nastěhují a tam už jim prý luxus podle Fidesu nevadí. Jaký je stav té budovy pro TISu, ale v tuto chvíli nevíme.
0: A na závěr, jak si maďarské soudnictví aktuálně stojí?
11: Dlouhodobě špatně, a to i podle evropských měřítek. Evropská komise kvůli nedostatečné nezávislosti soudnictví a korupci zmrazila Maďarsku přibližně 22 miliard eur z unijních fondů. Evropský parlament přitom zahájil vůči Maďarsku i řízení podle článku 7 Evropské smlouvy, což je mechanismus, který může vést až k omezení hlasovacích práv v unijních institucích, a to se stalo už v roce 2018. Nová vláda Petra Maďara deklaruje reformu justice jako prioritu, ale naráží na praktický problém. Předsedové těch klíčových institucí mají mandáty ještě z Orbánovy éry a třeba Vargův vyprší až v roce 2030.
0: Tolik zpravodajka Bára Vránová. Děkujeme. Naslyšenou.
11: Naslyšenou.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Máme 16 minut po 15. Odpolední plus s Lenkou Vahlovou stále s vámi. Studentům středních škol v Česku začala profilová část maturitní zkoušky. Prokazují v ní znalost z češtiny nebo cizího jazyka. Vybrat si pak musí ještě několik odborných předmětů, které daná škola vyučuje. Zkoušku dnes skládají také studenti na gymnáziu Zikmunda Vintra v Rakovníku.
12: Vážený pane předsedo, pane řediteli, vážená komise i třído. Pane předsedo, rád bych vám představil Távu letošní, která bude teď tento týden s námi maturovat.
13: Takhle zahájil třídní učitel Petr Diršmít maturity na Rakovnickém gymnáziu. Studenti potom začali s losováním otázek.
14: Dvacet.
15: No hele, dýchací, teď jsme to brali ve třeťáku.
13: Mezi zhruba 60 letošními maturanty je například Jan Maren.
16: Moje pocity jsou relativně dobré. Ze ZSV maturuju z češtiny samozřejmě a z dějepisu. A u toho ZSV se asi nejvíc bojím té křesťanské filozofie. Ta si myslím, že je taková docela těžko uchopitelná. I když na druhou stranu ta moderní filozofie taky není nic pěkného, ale tu bych si klidně vlastně vybral.
13: Maturitu tady skládá také Ondřej Berty, mimo jiné ze španělského jazyka.
17: Na tu španělštinu jsem se moc nepřipravoval, protože jakoby já umím italsky, protože můj táta je Ital, takže jakoby

0: Práva, že na přípravu mají maturanti zhruba 2 týdny.
1: Doufám, že příprava na maturitu probíhala celé studium, takže že jsme řádně připravili, že to všechno nenechávali až na poslední týden, ale studenti vlastně napíší didaktické testy a potom mají následně poslední zvonění. A letos to těm studentům vycházelo, že měli 14 dní volno a možnost přípravy na maturitu.
0: Profilové maturitní zkoušky potrvají do 10. června. Z Rakovníka Richard Webs, Český rozhlas.
2: A je tu další téma. Sucho v Česku letos začalo nezvykle brzy a výrazně se propisuje i do krajiny a vodních ploch. Třeboňským rybníkům podle rybářů chybí oproti běžnému stavu přes 20% vody a hladiny dál klesají. Podle hydrologů bylo letošní jaro srážkově jedním z nejsušších za desítky let. Chyběla také sněhová zásoba, která běžně krajinu postupně zavlažuje přitání. Zatímco velké přehrady mají podle ministerstva zemědělství vody většinou dost. Menší vodní systémy a rybníky reagují na dlouhé období sucha mnohem citlivěji. Sucho přitom neovlivňuje pouze zemědělství nebo lesy, ale i kvalitu vody, fungování vodních ekosystémů a samotné rybníkářství. Jak a mění už rybáři kvůli klimatické změně své postupy? To probereme s Jánem Regendou z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Krásný den.
3: Dobré odpoledne přeji.
2: Například třeboňským rybníkům chybí přes 20% vody už teď na jaře. Jak mimořádná je to situace?
3: Spíš je to vzácná věc. V minulosti to sucho bylo znatelné na rybnících také, ale letošek se tomuto občasnému jevu vymýká z mého pohledu.
2: Letošní jaro je zatím podle meteorologů nejsušší od roku 1961 a také zima byla s výjimkou letošního února chudá na srážky. Jak moc právě absence sněhu a postupného jarního dotování vody ovlivňuje rybníky a menší vodní systémy?
3: To je zásadní handicap letošní zimy, chybějící sněhová pokrývka, která je zejména pro ty menší nebeské rybníky, jak jim říkáme rybáři, zásadním zdrojem vody. Takže to, co v zimě nechytíte, nenateče ze sněhu, z deště, tak to na jaře už nedoženete. Takže když rybáři vidí, že je zima chudá na sníh, tak vědí, že je čeká těžké jaro a zejména léto. Ta situace je rybník od rybníku jiná obecně napříč celou Českou republikou. Co jsem se bavil s rybářema, tak je spíš kritická. Problémy nejsou na dvouhorkových rybnicích, to znamená na těch, co se nelovili 2 roky, a jsou na spodní části rybničních soustav, takže ty nachytali tu vodu z předchozích let a z vyše položených rybnicích. Ale ty jednohorkové rybníky na začátku rybničních soustav, tak tam je situace kritická.
2: Podle ministerstva zemědělství mají velké přehrady vody zatím dost. V případě rybníků je tady situace jiná. Vodohospodáři o víkendu hlásili první úhyny ryb, které souvisejí právě s vysokou teplotou. Proč rybníky a menší vodní plochy pociťují sucho tak rychle? Je to jen otázka velikosti anebo i hospodaření s vodou?
3: Rybníky jsou mizními uzlinami naší krajiny a v podstatě to, co se děje v rybnících, odráží to, jak hospodaříme v krajině. A pokud je krajina suchá, pokud máme zemědělské sucho, hydrologické sucho, tak nemůžeme být překvapeni, že v rybnících nám chybí voda také. Rozdíl rybníků ve srovnání s přehradama bych viděl v tom, že přehrady jsou stavěny na vodnatých tocích a jsou zásobeny větším povodím, takže ty lokální nedostatky nejsou tak znatelné. Kdežto rybníky jsou zásobovány vodou z menšího povodí, jsou výrazně plitší a ve srovnání s přehradama, které jsou jakoby hlubší. A další rozdíl je, že rybníky se pravidelně loví jednou za rok nebo jednou za 2 roky a to v podstatě je úplně jiný vodní režim než například s Lipnem a Orlíkem, který se snad nikdy nevypouštěl od té doby, co je člověk postavil.
2: A pokud se rybník dostane do toho kritického režimu, tak co to znamená pro kvalitu vody, obsah kyslíku nebo zdraví ryb?
3: Tak pokud ta voda z rybníku se ztrácí primárně odparem, ale taky transpirací litorálních porostů, což je ještě větší žrout vody než samotný odpar, tak pak rybníkáři musí reagovat. Je tam několik procesů, které jdou souběžně a jeden ovlivňuje druhý. Samozřejmě, když nám ubývá voda v rybnících, tak roste biomasa ryb na jedna kubík, řekněme. Takže když máte rybník na plně vodě, má normální obsádku, odpaří se nám 20-30% vody.

0: takže ta zbývající voda na stávající obsádku je víc zahuštěna. To vede k tomu, že máme nižší průhlednost vody o něco, je tam vyšší vyžírací tlak na přirozenou potravu, na plankton a na bentické organismy, to vede k snižování průhlednosti vody a nižší průhlednost vody samozastínění ovlivňuje kyslíkový režim a fotosyntézu. V krajním případě ty rybníkáři přistupují v letních měsících k nouzovému výlovu, protože pak i ta teplota vody roste a život ryb v takové, řekněme, louži velkém loviště není možný, takže ty rybáři ten rybník v brzkém ránu výloví a ryby přesadí do rybníka, který má o něco lepší vodní režim.
1: A jaké konkrétní dopady může mít současné sucho na české rybníkářství a chov ryb, jak se to projeví třeba i ekonomicky?
0: Ekonomicky samozřejmě se to projeví a tady bych to rozdělil na dopady krátkodobé a střednědobé. Krátkodobě sledujeme to, že rybáři nasazují míň ryb na hektar, než jsou zvyklí, protože nemají jistotu dostatku vody, takže ty rybníky jako kdyby podsazují ve srovnání s normálním objemem vody. V krajním případě ty rybníky nenasazují obsádkou vůbec. Jsou rybářské firmy, řekněme na východní části České republiky, které mají 7% své výměry úplně bez vody, takže tam se o hospodaření nedá mluvit. Takže budou nižší přírůstky, bude méně plůdku a násad, to znamená jednoletých, dvouletých ryb, které se nenasadí do těch rybníků, plůdkových výtažníků a výtažníků, jež jsou na začátku rybničních soustav a ty jsou dotčeny tím suchem jakoby nejvíc. No a v střednědobém horizontu za 2-3 roky bude jako menší produkce tržních ryb, protože nám budou chybět ty násady, které se letos nevyrobí a to nás doběhne za 2-3 roky, protože ten produkční cyklus českého kapra na Vánoce je 4 lety, respektive v některých oblastech jen 3 lety.
1: A ještě na závěr, co v adaptaci na sucho funguje nejlépe? Obnova mokřadů, změna hospodaření v krajině, více zeleně ve městech, co má skutečně měřitelný efekt?
0: Já si myslím, že musíme změnit krajinu, protože ta výměra rybníků malých vodních nádrží je nějakých 52 tisíc hektarů v České republice, to je procento, nebo ani ne, výměry, ale ten hlavní vliv je zemědělství, lesnictví. My musíme změnit způsob obhospodařování krajiny. Podle mě bychom měli tu krajinu ochladit, zmenšit velikost polí a udržovat je zelené. To si myslím, že je klíčové. No a co se týká chovu ryb, tak ta adaptace bude znamenat prodlužování chovu ryb v jednom rybníce. To znamená, že ty rybníky nebudeme lovit po roce nebo po dvou, ale v některých případech po třech, po čtyřech letech, což není úplně optimální, ale velké rybníky jako Dechtář tam chybí na druhém horku 1,3 metru. Před 14 dnama jsem byl na Rozumberku, tam chybí víc než metr vody. Byl jsem z toho sám překvapený, jak ten úbytek vody je znatelný.
1: Tolik Jana Regenda z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Moc vám děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
0: Odpoledne přeji naslyšenou.
1: A my v Odpoledním plusu už míříme do Karvina českým lázním kvůli konfliktu. Na Blízkém východě výrazně ubylo hostů z arabských zemí. Lázeňské domy hlásí pokles o desítky klientů oproti původním očekáváním. Potvrzují to například lázně v Teplicích i v Karviné.
2: To, co slyšíte, je koupel v naší jodobromové solance, což je náš přírodní léčivý zdroj. A tato procedura je právě jedna z oblíbených u arabské klientely.
3: Popisuje přímo u té vany obchodní ředitelka lázní Lenka Krotká, té klientely ubylo.
2: Proti loňskému roku samozřejmě ten úbytek je znát.
4: Tak procentuálně bych řekla, že je to jako více než možná 50-60% v tomto období.
3: Vany plné léčivé solanky, která pomáhá například při onemocněních pohybového ústrojí, jsou aktuálně prakticky bez arabských klientů.
4: Ta situace je v tom specifická, že buď se bojí opustit zemi, nebo mají strach, že tady přiletí a něco se stane a nebudou lety zpět a nedostanou se zpátky domů. Těch věcí je víc.
3: Lázně Darkov teď chtějí cílit více na českou klientelu, která třeba ruší dovolené na Blízkém východě.
4: Snažíme se taky o to, samozřejmě, to je jediná cesta a nejrychlejší cesta, protože kdybyste měli cílit na jinou klientelu zahraniční, tak vám to vezme spousta času a tu sezonu stejně nedoženete. Takže ta česká klientela, ano, ta je asi jako na místě.
3: Lázně Teplice jsou na druhém konci republiky, ale starosti s úbytkem arabských klientů mají stejné jako v Karviné, potvrzuje obchodní ředitelka lázní Iveta Slíšková.
5: Klientů z Blízkého východu máme velice málo aktuálně a samozřejmě ten konflikt má velký vliv na to, jestli někdo může vůbec sem k nám přicestovat, jestli vůbec letí letadlo, jestli si může dovolit opustit domov. Takže nás to určitě ovlivní, ta situace. Na druhou stranu zase tuzemská klientela nevyjíždí nebo neletí do těch teritorií, kde je to nebezpečné, takže si třeba uvědomí, že bezpečí i teplo nakonec je u nás. Třeba přijedou k nám, objeví jiné možnosti. Ve výsledku ale určitě se nepovede nahradit stoprocentně tu klientelu z Blízkého východu, protože tak nám přijíždí na dobu delší. Když už přiletí, tak jsou tady měsíc.
3: Trend potvrzuje i Svaz léčebných lázní. Podle jeho prezidenta Eduarda Bláhy je zřejmé, že letošní takzvaná arabská sezóna bude slabá a lázně se budou muset více zaměřit na tuzemské klienty, kteří omezují lety do zahraničí. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: A z lázní do Brna. V Brně mají první dětské hřiště bez bariér. Postavila ho městská část Vinohrady hned vedle domu s desítkami bezbariérových bytů. Na klouzačku s nájezdovou rampou i vyvýšené pískoviště vyrazili dovádět děti z centra Kuciánka, které o handicapované pečuje.
6: Pojď rychle!
7: Ještě rychleji?
6: Jo, ještě! Á, ty krása!
7: Ale pojďte se taky zatočit! Bude hromadná točba.
8: Malého Matyáše roztáčí na kolotoči Vojtěch Hercík z Kociánky. Červená kulatá platforma je usazená přímo v zemi. Matyáš na ní pohodlně najel se svým vozíkem.
6: Je to super.
9: Nechceš se zabrzdit nebo?
7: Ale určitě se zabrzdí.
9: A nevědeš, ne?
6: Zabrzdí se.
8: Radí mu druhý kamarád, taky na vozíku.
6: Proč to zpomaluje?
9: Protože jdeme na jinou atrakci.
6: Počkej,
9: kde pojďte?
6: My ti
9: pomůžeme. Ti hlava, tak počkáme.
7: Dobrý?
6: Jo.
7: A kam chcete jít teďka?
6: Já chci na kostu. Už jede moje loď na sejádnou loď.
8: Jedeme kolem dřevěných domečků, ke kterým můžou děti pohodlně zajet, hrát si na poštu, pekárnu nebo na benzínku.
6: Já budu tankovat. Dobrý den. O ne.
9: A je to?
6: Mám zase prázdno.
8: A potom po rampě s piškvorkami.
6: Já mám křížky. Máte kolečka, začínám, jo?
8: Vyjíždíme k klouzačce. Matyáš sleze z vozíku, odráží se od rukou a sjede dolů. Další cizí dítě na hřišti mu hned přiváží vozík dolů.
6: Přeskouzneš a já ti donesu.
10: Tady naši kluci si vždycky nějak jako poradí, vyskočí z vozíčku a třeba se doplází k tomu pískovišti, ale když je tak pěkně bezbariérové, tak to je to lepší a sympatičtější pro nás. My jsme vděční za každé takové nové místo. A hlavně tam, kde se můžou naše děti potkávat s jinýma dětma, hrát si spolu.
8: Přikyvuje Vojtěch Hercík. Žádné takové hřiště v Brně není, jak dodává starostka Vinohrad Jitka Ivičičová z KDU-ČSL.
11: Mám zpětnou vazbu od vozíčkářů dospělých, kteří říkali, škoda, že něco takového nebylo, když jsme byli malí. Já jsem tolik toužila jít na pískoviště a tady je pískoviště na nožce, kde může vozíčkář zajet pod něj a hrát si s pískem.
8: Dětské hřiště tady v Mikulovské ulici dřív fungovalo, ale nemělo takový gumový a pojízdný povrch.
11: Bylo z oblásky, bylo pro vozíčkáře naprosto nepřístupné.
8: Okolí hřiště ještě čekají úpravy, aby se na něj vozíčka s nás dostali a aby ho obklopoval i zelený záhon. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: A v odpoledním plusu už se budeme věnovat domácí politice. Od minulého týdne má vláda dalšího zmocněnce, tentokrát pro plnění závazků vůči NATO. Jde o 17. takový post tohoto kabinetu. Jedno z těchto míst je aktuálně neobsazené. A ač některé funkce zmocněnců vznikly před mnoha lety, řadu z nich zřídila až současná vláda. Opozice tato místa nazývá trafikami, podle některých odborníků zas někteří slabší ministři dostávají k ruce právě zmocněnce.
12: Na vládě jsme schválili pozici nového zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO, kterým se stal pan Jakub Landovský. Není to žádná trafika.
13: Takhle premiér Andrej Babiš z hnutí ANO oznamoval zatím posledního z nových vládních zmocněnců. Podle informací úřadu vlády jich má kabinet 17. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO zřídila vláda některé nové posty v případě, že je potřeba koordinovat činnost více rezortů. Navíc podle něj můžou být časově omezené.
14: Typický příklad je ten stavební zákon, který byl tak náročný, že jsme museli vlastně vzít člověka z trhu, který tomu dobře rozumí. Další typickým příkladem je pan Landovský, což se projevilo v tom, že za tím, kdo má na starosti ten rozpočet ve smyslu uznávání, neuznávání, tak chodili různý rezorty. A odezva byla, že tam jako buší na zavřený dveře někdy.
13: Nevždy, ale podle všeho jde o nápad celé vlády. Takhle mluvil ministr sportu Boris Šťastný z motoristů o jmenování Jakuba Landovského.
15: Toto je plně v gesci pana premiéra, to je potřeba jenom respektovat a je dobře, že taková pozice vzniká.
13: A takhle zase přímo předseda vlády o jmenování Filipa Turka.
16: Kauza Turek, ano, já už to chci mít z krku. Teďka je vládní zmocněnec, ať se připraví na to, že v Evropě budeme přesvědčovat další členské státy, jak zachránit tu Evropu.
13: A opozice kritikou nešetří. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců.
17: Pozor, já neříkám, že každý zmocněnec vlády je k ničemu. Řada z nich má své opodstatnění. Nicméně tato vláda jich má mimořádně hodně a myslím si, že ty pozice trochu zneužívá a zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO je fakt zbytečná pozice. Na to máme ministra obrany.
13: Komentáře na účet Filipa Turka si třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib neodpouští ani v poslanecké sněmovně.
18: Tady zmocněnec pro záležitosti související s Třetí říší pan Filip Turek.
13: I bývalý ministr dopravy a současný šéf ODS Martin Kupka zřizování nových postů nechápe. Minulá vláda, které byl součástí, jich přitom měla na konci volebního období jen o pět méně.
19: Když si tahle vláda s něčím neví rady, tak tam hned hodí nového zmocněnce. Možná se dočkáme toho, že bude nový vládní zmocněnec i proto, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
13: Na potřebnosti některých zmocněnců se ale přece jen současná i bývalá vláda shodnou, jak doplňuje Karel Havlíček jako ministr průmyslu a obchodu.
14: Typický příklad je zmocněnec pro AI. On je u mě, ale pan premiér ho využívá i pro aktivity spojené s AI prostě napříč jednotlivými rezorty.
13: Podle odborníků mají vládní zmocněnci smysl tam, kde pro určitou oblast chybí ministerstvo. Politolog Jiří Pehe zmiňuje třeba zmocněnce pro lidská práva.
20: Této vládě se to rovná skoro epidemii, protože ten počet zmocněnců je velmi vysoký, navíc ti zmocněnci mají takové trochu nejasné postavení. Pokud jsou ty pozice zmocněnců vytvářeny v oblastech, kde nepůsobí ministr a vláda tam chce nějakým způsobem působit, tak ty pozice se v minulosti osvědčily.
13: Dlouhodobě má Česko i třeba zmocněnce pro Balkán, pro záležitosti romské menšiny nebo pro spolupráci na hraničních vodách. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Stále posloucháte Odpolední plus. Teď už jsou na řadě zprávy na 15.30 s Martinem Matějkou.
21: Český rozhlas plus.
22: Soud zprostilec poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 3. Podle obžaloby měl Feri v roce 2015 souhlasný styk s tehdy 17-letou dívkou, během kterého si ale sundal prezervativ. S tím dívka už nesouhlasila. Podle soudce Marka Bodláka není důvod jí nevěřit její prožitek. Situace ale podle soudce nenaplnila skutkovou podstavu trestného činu znásilnění, jak zněla před 11 lety. Dominik Feri si aktuálně odpykává 3letý trest za jiná dvě násilnění a jeden pokus o něj. Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc, schválila to vláda. Nově by tak příspěvek měl být 400 tisíc, u dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. A novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč, ten je teď prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovou nominaci schválila vláda, definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku, ten na své pozici skončí v létě. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalíte za sjezdem na chodce Rady. Na 26,5 kilometru stojí dodávka ve stoupacím pruhu. Je to za zatáčkou, musí se prudce vybočovat, na místě už je i policie. Na D1 z Brna ve směru do Ostravy za sjezdem na Rohlenku na 208 kilometru havarovalo osobní auto, skončilo na střeše a začíná se tvořit kolona. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, hlavně na východě území až skoro jasno. A přes den se místy vyskytnou přehánky nebo déště nebo bouřky a nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na západě naměří 16 až 19 stupňů. Tolik zprávy, na řadě je repríza pořadu Interview plus Petra Viziny.
0: Americká administrativa představuje Trumpovo druhé prezidentské období jako sérii úspěchů a vítězství. Zda tomu věří také samotní Američané, se ukáže v listopadových volbách ve Spojených státech právě v polovině druhého prezidentského období Donalda Trumpa. A jakou budoucnost předpovídá současné americké vládě jeden z jejich nejsoustavnějších kritiků. Začíná Interview Plus, které jsme pro vás předtočili na veletrhu Svět knihy, kde byl jedním z hlavních hostů americký historik a odborník na dějiny střední a východní Evropy Timothy Snyder. Dobrý poslech přeje Petr Vizina.
2: Interview Plus.
0: Letos v březnu jste předpověděl, že Viktor Orbán prohraje a maďarské volby. A on je o měsíc později skutečně prohrál. Dokážete odhadnout, kdo v listopadu vyhraje midterms, tedy volby u vás doma ve Spojených státech?
21: It's nice of you to remember that I made a correct prediction.
23: Je hezké, že si pamatujete, že jsem se tehdy trefil. V médiích to chodí tak, že lidi, kteří se ve svých odhadech pletou prakticky neustále, znovu zítra pozvou do televize. Snažím se být ve svých předpovědích velmi opatrný. Demokraté v listopadu zvítězí s velkým náskokem. Otázka je pro mě něco jiného. Zda vědí, co dělat, až vyhrají.
0: Když Orbán prohrál, veřejně svou porážku uznal. Dokážete si vůbec představit, že by Donald Trump přiznal porážku? Je to vůbec v jeho slovníku? Má něco takového ve slovníku jeho hnutí MAGA?
21: I mean, the essence of the MAGA movement is losing.
23: Podstatou hnutí MAGA je prohrávat a předstírat, že je to výhra. V tom tkví podstata Donalda Trumpa. Neúspěšný podnikatel, jehož celá politická kariéra závisí na tom, že přesvědčí lidi, že je úspěšným podnikatelem. Když v roce 2020 prohrál volby, velmi usilovně se snažil lidi přesvědčit, že je nějakým způsobem vyhrál. A v důsledku toho změnil celou naši politickou scénu i celou politickou diskusi. Dokážu si ale představit, že uzná, že republikáni prohráli. Právě prohrávají na celé čáře. Stojí proti němu mohutné lidové protestní hnutí a on přemýšlí, na koho jiného by mohl svalit vinu. Jedno je jisté. On sám odpovědnost nepřijme, protože za nic v životě nikdy odpovědnost nepřijal.
0: Viděl jste fotky z Pekingu, kde se minulý týden setkal se Xi Jinpingem. Kdo v tom byl vítězem a kdo poraženým?
23: To je pro mě jako pro Američana opravdu smutné. Trump částečně připravil Spojené státy o jejich vliv. Odhlédnu to od morálky nebo demokracie, jednoduše nás zbavil významu. Což je, pokud jde o Čínu, o to více zarážející, že jsme donedávna byli napřed. Nikdy by nás nedohnali, pokud by se Trump nestal prezidentem. Kvůli němu jsme utrpěli obrovské ztráty ve vědě, obrovské ztráty ve školství a také obrovskou porážku ve válce, kterou jsme nikdy neměli vést. Takže teď musí Trump jezdit do Pekingu a v podstatě tam o něco žebrat, což je smutné.
0: Řekl byste, že Číňané dosáhli toho, co chtěli, tedy příslibu začlenění Tchaj-wanu do pevninské velké Číny?
23: Na Trumpovi je zajímavé, že vás sice vtáhne do děje, ale nedokáže pro vás udělat, co po něm chcete. Vezměte si válku na Ukrajině. Trump stojí jednoznačně na Putinově straně. Neustále opakuje, že Rusko musí válku vyhrát, že Rusko válku vyhraje, že Rusko válku už vyhrálo. Jenže nic z toho není pravda. Trump přesunul americkou moc, alespoň její velkou část, na stranu Ruska. Ale co se stalo? Rusko tu válku nevyhrálo. Rusko tu válku prohrává. Trump mu v podstatě vštěpuje falešnou sebedůvěru. Pokud jde o Tchaj-wan, není v naší moci jej Číňanům jen tak přenechat. Není to v ničí moci. Trump vytváří situaci, v níž by Číňané mohli udělat nějakou hloupost. To je, myslím, dobrý způsob, jak Trumpa popsat. Vytváří kolem sebe pole pravděpodobnosti, v němž je větší šance, že lidé udělají něco hloupého. Ale to neznamená, že tím dosáhnou toho, co chtějí.
0: Hostem Interview Plus je americký historik Timothy Snyder. Někteří se domnívají, že americká administrativa s Putinem prohrála, když po Trumpových slibech ukončit válku do 24 hodin ztratili Spojené státy o Ukrajinu zájem, zejména proto, že je naléhavě nutné ukončit válku v Iránu.
23: To administrativu přeceňujete. Máme jen dva vyjednavače a ti dva vyjednavači ani nejsou diplomaté. Jeden z nich je prezidentův zeď a druhý je prezidentův přítel. Kdyby se v kterékoliv jiné zemi na světě celý diplomatický proces omezil na prezidentova zetě a prezidentova kamaráda, pravděpodobně byste si řekli, že to vypadá na neuvěřitelnou korupci. A nejspíš by vás napadlo, že něco takového nikdy nemůže fungovat. A skutečně to nefunguje. Ani v případě Ukrajiny, ani v Iránu. Ve skutečnosti to v obou případech selhalo. Hlubší problém je, že Spojené státy nemohou nikomu pomoci vyjednat ukončení války, dokud nebudou mít jasno ve svých vlastních zájmech. Trumpova administrativa nefunguje na základě amerických zájmů. Funguje na základě toho, co je výhodné pro pár lidí kolem pana Trumpa.
0: Souhlasil byste alespoň s tím, že Trump uspěl v Gaze?
23: Samozřejmě, že ne. Za prvé, po dlouhou dobu trvání té války dodávali Spojené státy Izraeli zbraně. Za druhé, válka v Gaze neskončila. Gaza je napadána prakticky každý den. Za třetí, Izrael nyní útočí na Libanon v rámci naší války proti Iránu. A konečně, ve skutečnosti pro Gazu nemáme žádné opravdové řešení, žádnou politiku. Neexistuje plán na obnovu země. Takže bych řekl, že ne.
0: Nedávno jsme byli svědky sporu mezi Trumpovou administrativou a papežem Levem XIV., kdy viceprezident J.D. Vance papeže napomenul, ať brzdí ve svých výrocích. Znamená to, že ani pokus ochočit si náboženství amerických voličů Trumpovi nevyšel?
23: Trump vnímá Boha jen jako další propagandistický nástroj. Proto Trumpovi na papeže Lvu vadí právě to, že papež skutečně v Boha věří. Což je pro něj velmi obtížné, protože Trump nevěří v nic, co by přesahovalo jeho vlastní osobní prospěch. A pro takové lidi je velmi těžké vyrovnat se s těmi, kteří v něco věří. A to je podstata toho, co jste nazval sporem. Pokud jde o Trumpa, Bůh je jen další součástí Trumpova vlastního divadla. Trump by se tedy, pokud by mu to pomohlo, rád prezentoval jako Bůh, o což se v poslední době snaží. Nemám ale dojem, že se mu to daří.
0: No a co kdybychom se tolik nesoustředili na Trumpa jako osobu, ale spíš na myšlenky a postoje, které letos 80-letý politik představuje?
23: Dřív než odpovím, rád bych se nejprve obecně vyjádřil k tomu, že počet otázek týkajících se Trumpa by měl být omezen, protože jednou z věcí, které Trump dělá, je to, že na sebe strhává veškerou pozornost a v tom spočívá jeho síla. Jeho síla je jakousi formou negativního charizmatu, díky kterému se staví do centra diskuse. Mluvíme o tom, jak ničí Spojené státy americké. A v rámci tohoto tématu musíme dbát na to, abychom mluvili i o všech ostatních Američanech a o tom, co by mohli nebo měli udělat. Teď k odpovědi na vaši otázku. Toto znamená trumpismus. Trumpismus znamená, že Trump by chtěl zemřít v Bílém domě v čisté košili s medailí Nobelovy ceny míru na krku. Nic víc v tom není.
0: Jaký odkaz tedy v americké politice po sobě zanechá?
23: Po nás potopa. Trump vůbec nemyslí na Američany, na jejich politiku ani na to, co přijde po něm. Mnoha způsoby americké společnosti uškodil. V podstatě zničil republikánskou stranu, udělal z ní kult jedné osoby. Doufám, že Američané uvidí v Trumpově odchodu příležitost k novému začátku. Bylo toho zničeno tolik, že nemá smysl mluvit o nějakém návratu k minulosti. Podobně jako v roce 1989 v Československu nemělo smysl říkat, vraťme se do roku 1938. Zní to lákavě, ale nemá smysl pokoušet se o návrat do doby, kdy to vypadalo, že je vše v pořádku. Nikde se nelze vrátit. Co bylo dobré, je z velké části pryč. Doufám tedy, že porážky i vítězství protestních hnutí budou pro Ameriku natolik významné, že lidé začnou uvažovat o něčem jiném.
0: Řekl jste, že Trump proměnil republikány v sektu. Je možné, že budou znovu fungovat jako politická strana?
23: Pro obě strany, republikány i pro demokraty, je nutné omezit vliv peněz na politiku v míře, jakou si v České republice dokážete jen těžko představit. Tím neříkám, že v České republice neexistuje korupce, toho jsem si dokonale vědom. Naše volby jsou ovšem poháněny penězi v takové míře, která je u vás těžko představitelná. A pro bohaté, včetně těch, kteří ani nejsou Američané, je stále snazší investovat peníze do kampaní. To musí přestat v zájmu obou stran. Takhle demokracie nemůže fungovat. Co se týče republikánů, ti prvně musí prohrát, a to drtivě. Bude to pro ně dobré. Ve skutečnosti je to jediná možnost, protože pokud Trump zemře a oni z něj udělají jakéhosi většinou hrdinu, nejenže prohrají volby, ale nebudou ani v pozici, kdyby mohli zemi nějak pomoci. Pro republikány by tedy bylo nejlepší, kdyby Trump drtivě prohrál. Slovo sekta je tady důležité. Trump skutečně všechno vnímá pouze z pozice síly. Proto je důležité, že prohrává válku. Proto je důležité, aby si toho lidé všimli. Protože pro něj, jako pro každého vůdce sekty, se vše točí kolem iluze neporazitelnosti, iluze všemohoucnosti. Tahle iluze musí padnout. Což je první podmínka, aby se republikáni znovu stali politickou stranou. Jejich hlavním problémem je strach. Bojí se Trumpa a bojí se, že kvůli němu prohrají volby. Dokud strana funguje na základě strachu, není to strana v demokratickém smyslu.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Hostem Interview Plus je americký historik Timothy Snyder. Český ministr zahraničních věcí Petr Macinka před časem prohlásil, že zastavil klimatickou krizi. O klimatických změnách je u nás nejspíš stále ještě možné uvažovat. Vy ale naznačujete, že existuje souvislost mezi spalováním fosilních paliv a autoritářskými režimy. Jaká je tady souvislost?
23: Myslím si tedy, že existují tři důležité souvislosti. První spočívá v tom, že fosilní paliva se nacházejí na určitém území. Lze tedy prostřednictvím vlády ovládat toto území a tím pádem i bohatství. To je problém Ruské federace. Je to problém Saúdské Arábie. Do jisté míry je to problém Spojených států. Druhá souvislost spočívá v tom, že pokud sázíte na fosilní paliva, vytlačujete decentralizovanější formy energie. Větrná energie, solární energie, dokonce i jaderná energie jsou mnohem decentralizovanější. Je mnohem těžší je ovládat jedinou společností nebo jedinou vládou. A třetí souvislost se týká pravdy. Jak poukázalo několik českých disidentů, je velmi těžké mít slušnou politiku bez pravdy. A jednou ze základních pravd tohoto období v lidské historii je, že klimatické změny jsou způsobeny tím, že lidé spalují uhlovodíky, spalují plyn, ropu, uhlí. Mnozí z těch, kdo podkopávají naši víru v pravdu, začali právě u fosilních paliv a klimatických změn. Řekli, že vědě se nedá věřit. Jakmile nemůžete věřit vědě, nemůžete věřit spoustě věcí. Autoritářství tedy nefunguje tak, že by někdo vynucoval víru v jedinou ideologii. Říká spíš, nevěřte ničemu. Neexistují žádné autority, neexistují žádní odborníci, neexistují žádná fakta. A za takových podmínek na téhle kuské ploše vyhrávají ti, kdo umí nejlépe lhát.
0: Jako historik jste kritizoval představu, že budoucnost je už předem daná. komunismus, fašismus a dokonce taky liberalismus měli každý svůj způsob, jak prohlásit, že historie už skončila. Co je na té myšlence tak přitažlivého, že se neustále vrací?
23: Dobrá otázka. Je naprostou pravdou, že se znovu a znovu, zejména v této části světa, tvrdí, že historie skončila. Komunisté, jak říkáte, se prohlásili za vědce, kteří se zabývají historií a proto vědí, jak bude pokračovat. Rovněž fašisté říkali, že historie skončila a teď jde jen o biologii, protože vše je jen soutěž mezi rasami. A pak po roce 1989 někteří liberálové říkali, že lidé jsou v zásadě racionální. Kapitalismus vede k demokracii a tím pádem všechno bude v pořádku. Objevila se nová verze konce dějin u krajní pravice nebo oligarchické krajní pravice u lidí jako Trump, Vance, Putin nebo Orbán, kteří také tvrdí, že historie skončila, že neexistuje alternativa a že způsob, jakým dělají politiku, tu bude navždy. A to je jeden z důvodů, proč je porážka Orbána tak důležitá, zejména ve Spojených státech. Spousta lidí byla opravdu přesvědčena, že historie skončila a že zbyde jen oligarchie s trochou fašismu, která nás napořád obalamutí. A teď se ukazuje, že to nemusí být nutně pravda. Myslím si však, že hlavním důvodem, proč je to tak lákavé, je to, že historie nejsou jen věci. Historie jsou lidé. Historie jsou naše nepředvídatelné činy. Historie je naše morálka. Je to to, na čem nám záleží. A pokud je historie u konce, znamená to, že už neneseme žádnou odpovědnost. Vlastně tím pádem nezáleží na tom, co uděláme. Proto je to tak lákavé.
0: Tvrdíte, že se z dějin můžeme poučit, zároveň se ale také často říká, že jsme nemocní dějinami. Například Putin, ten je dějinami úplně posedlý. I Trumpovo hnutí se odvolává na to, co už bylo. Kde je hranice mezi poučením z dějin a řekněme posedlostí historií?
21: I'm trying to think of all the words in Czech for history, right? So there's like dějiny, and then but there are other words for the past too, like
3: minulost.
21: Yeah, minulost. So like not
23: snažím se vybavit si všechna česká slova pro historii. Máte slovo dějiny. Ale existuje ještě jedno proto, co už bylo. Minulost. Ne každý, kdo se zajímá o minulost, se zajímá o historii, že? Takže když vyprávím příběh o tom, jak jsem mládí, byl miláčkem všech krásných holek, byl jsem neuvěřitelně cool, sportovec, který hrál a vyhrál spoustu šampionátů, vyprávím o minulosti, ale ne o historické minulosti, že? Přesně to dělají politici jako Putin nebo Trump. Říkají, v minulosti jsme byli úžasní, byli jsme nevinní, všechno bylo dobré, ale pak přišel někdo, imigranti, Ukrajinci. Někdo přišel a všechno nám to vzal. A je to vždycky stejný příběh a já trvám na tom, že toto není historie. Historie spočívá v tom, že se zabýváte prameny. Spočívá v empatii a v překvapení. Překvapení je klíčovým prvkem historie. Nejenže odpověď není taková, jak jste si doposud mysleli, ale ani otázka není taková, jak jste si ji kladli. Pokud jste dobrý historik, začnete s jednou otázkou, ponoříte se do pramenu a uvědomíte si, že se vlastně neptáte správně. Změníte tedy otázku, vrátíte se k pramenům, projdete je 4x nebo 5x a pak přijdete s odpovědí. To je historie. Není to tak, že by neexistovala žádná pravda. Spíš tak, že pravdu je opravdu těžké najít a existují na to metody. Jenomže někdo jako Putin si je vždycky jistý, ví přesně, co se stalo. Nejde o důkazy, jde o to mít dobrý pocit a dobře definovat nepřítele. Takže máte pravdu, že politici jako Trump, Putin nebo v tomto případě Orbán jsou posedlí minulostí, jenomže minulostí, jaká se nikdy nestala. Proto všichni nenávidí historii, jak ji popisuju já. Nechtějí kolem sebe historiky. Nechtějí, aby se historie učila ve školách. To, co dělají, a Trump to dělá také, je, že z výuky historie dělají morální hru o tom, jak my jsme byli dobří a ostatní špatní. Abychom se tedy vypořádali s politickým zneužíváním minulosti, musíme mít více historie ve smyslu, o kterém mluvím.
3: Professor Snyder, thank you very much for talking to me.
21: Thank you very much.
3: Děkujeme moc.
21: OK, děkuji moc krát. Jak jsem řekl, vy vsi jste dobrý lidi.
0: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
4: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
5: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
7: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
24: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej.
2: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
7: Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939, tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
25: O osud žen a děti, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
7: Jsme Lucie Korcová
5: a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
4: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
2: Kat K.H. Frank od 18. května na Plusu v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
26: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hodin, s vámi je Odpolední plus, je pondělí 18. května a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus.
1: Co probereme krátce po zprávách? Od příštího roku by mohl stoupnout rodičovský příspěvek. O kolik to bude peněz? Vláda dnes také rozhodla o novém náčelníkovi generálního štábu. Kdo by tedy měl nahradit Karla Řehku? Americký prezident Donald Trump v prvním čtvrtletí letošního roku osobně uskutečnil tisíce obchodů s akciemi. Je obvyklé, aby američtí prezidenti nakupovali akcie? Nejprve ale zprávy a Martin Matějka.
22: Soud zprostil exposlance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 3. Podle obžaloby měl Feri v roce 2015 souhlasný styk s tehdy 17-letou dívkou, během kterého si ale sundal prezervativ. S tím dívka už nesouhlasila. Podle soudce Marka Bodláka není důvod jí nevěřit její prožitek. Situace ale podle soudce nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, jak zněla před 11 lety. Dominik Feri si aktuálně odpikává 3letý trest za jiná 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Cenové stropy u pohonných hmot bude nově určovat vládní nařízení a kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní nemění. Cenové stropy taky bude dál zveřejňovat ministerstvo financí. Podle Schillerové je pravděpodobné, že opatření bude pokračovat i v červnu.
27: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
22: Zítra nejvyšší povolené ceny opět mírně vzrostou. Litr benzínu proti dnešku zdraží o 13 haléřů, zhruba na 44 korun na 40 haléřů. Cena nafty stoupne o 3 haléře, přibližně na 42 korun za litr. Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc, schválila to vláda. Nově by tak příspěvek měl být 400 tisíc. U dvojčata vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat jen rodičů, kterým se děti narodí od ledna příštího roku. Zvýšení příspěvku má vláda v programovém prohlášení prosadit ho chce třeba kvůli klesající porodnosti. Ruské drony útočící na Ukrajinu v Černém moři údajně zasáhly 3 zahraniční lodě. Moskva i Kyjev současně pokračují ve vzájemných vzdušných útocích nejen na cíle energetické infrastruktury. Ukrajina dnes hlásí 1 mrtvého a 4 desítky zraněných, Rusko 2 oběti.
6: 2 civilní lodě podle ukrajinských úřadů zasáhly ruské drony, když připlouvaly k přístavům v Oděské oblasti. Jedna plula pod vlajkou Guinea-Bissau, druhá byla čínská. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mířila naložit železnou rudu. Drony poškodily i domy u Oděského přístavu.
8: Všechny ty drony létají od moře. Někdy letí tak nízko, že je protivzdušná obrana nezvládne sestřelit.
6: Řekla místní obyvatelka. Další loď plující pod panamskou vlajkou údajně zasáhly Rusové u přístavu v Černomorsku. Ukrajina podle ruské státní agentury TAS včera provedla největší útok na Moskvu za více než rok. Zelenský ho pochválil jako reakci na masivní ruské útoky z posledních dní. Ukrajinské drony zasáhly polovojenský podnik nebo ropnou rafinérii. Podle Moskvy zahynuli 4 lidé. Dominik Tesár, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
22: V moravskoslezské větvi sáskařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Náměstek vrchního státního zástupce v Olomouci Radek Bartoš se nechtěl vyjadřovat.
9: V tomto stádiu trestního řízení nebudeme komentovat konkrétní úkony trestního řízení, například tedy výslechy osob, ani stanoviska jednotlivých obviněných.
22: Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šikut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to nekomentoval. Někteří fotbalisté na policii při výslechu vypověděli, že zápasy zmanipulovali pro peníze, protože jim z klubu nechodila výplata. Jiní to podle svých slov dělali kvůli výhodnější hráčské smlouvě. Na zmanipulované zápasy sázeli členové zločinecké skupiny na asijských webech. Podle policie jdou celkové škody do milionů korun. Íránské úřady propustily do domácího léčení vězněnou disidentku a nositelku Nobelovy ceny za mír Nerges Mohammadiovou. Ozbrojené složky ji zatkly na konci minulého roku. Za kritiku íránského režimu měla strávit přes 10 let za mřížemi. Ve věznici držela hladovku na protest proti tamním podmínkám. V posledních týdnech se výrazně zhoršil její zdravotní stav, prodělala infarkt a 2x upadla do bezvědomí. Výsledky lékařských testů podle její rodiny dokazují, že se to stalo kvůli psychickému tlaku a stresu, kterému ve vězení čelí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Žena v Rakousku nepřežila útok stáda krafí, manžel skončil s těžkými zraněními v nemocnici. Potvrdili to dnes policejní úřady s tím, že se incident stal včera ve východním Tyrolsku. Stádo zhruba 40 krav patří sdružení místních zemědělců a pohybovalo se na označené pastvině. Přesné okolnosti neštěstí policie stále vyšetřuje.
10: Podobné incidenty nejsou v Alpách výjimečné. Jen v Tyrolsku se každé léto na horských pastvinách pohybuje více než 100 000 kusů dobytka. Loni v létě Rakousko varovalo před útoky alpských krav po sérii incidentů ve Štýrsku a Korutanech. V reakci na to spustili úřady některých regionů kampaň s názvem Horské pastviny nejsou kontaktní zoo. Podle loňského rozhodnutí nejvyššího soudu totiž farmáři nemusí stavět ohradníky. Oblast, kde se pase stádo, stačí označit cedulí a odpovědnost za bezpečnost nesou v první řadě sami turisté. Bára Vránová, Český rozhlas.
22: A Český rozhlas dnes slaví své třetí narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve čtvrt na 9 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Pravidelné vysílání zahájila Emilie Tučková, která do společnosti nastoupila jako korespondentka účetní a pokladní.
11: Haló, haló, ze vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
22: Po začátcích vysílání ze stanu se společnost několikrát stěhovala. V budově na Vinohradech, kde je rozhlas teď, se Radiožurnál usídlil až o 10 let později. Na D1 z Prahy ve směru do Ostravy opatrně v Brně za sjezdem na výstaviště na 196. kilometru stojí porouchaný kamion v pravém pruhu v omezení. Nákladní auta projíždějí velmi pomalu, zdržení asi 40 minut. D1 ještě jednou z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Rohlenku neprůjezdná na 208. kilometru. Zasahují tam uvážné nehody osobního auta, to skončilo na střeše. Na objízdné trase se kvůli omezení začíná tvořit kolona, dá se to objet přes Kobylnice. V Praze ve Kbelské směrem do Hloubětína stále překáží osobní auto v odbočovacím pruhu do Novopatské. Kolona je od Cínovecké, a to ve směru do Letňan, a nesouvisle se popojíždí od Poděbradské až k Cínovecké. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, hlavně na východě území až skoro jasno. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 12. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
1: A v Odpoledním plusu 8 minut po 16. už se budeme věnovat domácí politice. Od příštího roku by mohl stoupnout rodičovský příspěvek. O 50 tisíc více by měli dostat rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027. Dvojčatům nebo vícerčatům se pak částka navýší o 100 tisíc korun. S dalšími informacemi z dnešního jednání vlády je s námi ve spojení reportérka Adéla Burešová. Hezké odpoledne.
12: Hezké odpoledne. To samotné navýšení má vládní koalice ve svém programovém prohlášení, které teď podle ministra práce a sociálních věcí z hnutí ANO Aleše Juchelky plní. Rodičovský příspěvek by se od 1. ledna zvýšil o 50 tisíc ze 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by se částka pak zvedla dvojnásobně, a to na 800 tisíc korun. Některé opoziční strany i vládní SPD ale chtějí, aby se příspěvek zvýšil všem, kteří ho v danou dobu pobírali, tedy ne pouze nově narozeným. To bude podle Juchelky ještě předmětem debaty ve sněmovně. Užší skupinu příjemců ale teď prosadil hlavně z rozpočtových důvodů.
14: Uvidíme, jak jsem řekl, jestli ta skupina bude rozšířena. Nicméně ty rozpočtové důvody, to jsou tím druhým důvodem, proč jsem šel tou minimalistickou variantou, poněvadž 230 milionů korun je rozdíl, když pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun už v roce 2027.
12: Kromě této novely vláda dnes taky přijala nařízení, podle kterého bude dále regulovat ceny pohonných hmot. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO jde ale pouze o formální změnu.
27: Schválením tohoto nařízení vlády nijak nemění ani způsob výpočtu cen, které se odvíjí od třídenního klouzavého průměru, velkoobchodních cen a maximální marže zůstává 3 koruny za litr u benzínu i nafty.
12: Schillerová taky dodala, že podle aktuální situace na trhu s pohonnými hmotami a na Blízkém východě se dá očekávat, že to nařízení bude platit i v červnu.
1: A vláda dnes také rozhodla o novém náčelníkovi generálního štábu, kdo tedy nahradí Karla Řehku.
12: Tím novým náčelníkem by měl být Řehkův současný první zástupce Miroslav Hlaváč. Kariérní posun byl podle premiéra Andreje Babiše s ANO tím klíčovým, jedním z klíčových kritérií, proč vláda hlasovala právě pro Hlaváče. Podle Babiše ale na tomto jménu nebyla shoda v rámci koalice. Klíčový ministr pro něj totiž nehlasoval.
15: Pan ministr Zuna předložil nějaké kandidáty, my jsme a je pravda, že měl na to jiný názor. Hlasoval proti, ostatní členové vlády hlasovali pro.
12: Návrh teď projedná sněmovní výbor pro obranu, poté může nového náčelníka jmenovat prezident. Připomenu ještě, že Karel Řehka skončí ve funkci letos v létě.
1: Tolik reportérka Adéla Burešová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
12: Díky, naslyšenou.
1: Na téma teď navážeme s Kateřinou Gruntovou, redaktorkou serveru Seznam zprávy, která se zaměřuje na témata obrany. Hezké odpoledne. Kateřino, slyšíme se, hezké odpoledne.
16: Ano, dobrý den, já vás slyším.
1: Tak už je to perfektní. Premiér Andrej Babiš řekl, cituji, důležité teď je, jestli se s tím stotožní pan prezident, který musí potvrdit tento návrh vlády. Jak se do volby může promítnout právě napětí mezi vládní koalicí a Pražským hradem? Bude mít jmenování Hlaváče hladký průběh?
3: tak my ještě nevíme, co o tom si prezident Petr Pavel myslí, protože ještě na to nějak nereagoval, ale tak teoreticky ano, protože vlastně to poslední slovo v tom výběru náčelníka generálního štábu má právě prezident republiky, protože ho jmenuje na návrh vlády. A co víme, tak byl nějaký původní seznam 4 kandidátů, který předem projednal právě ministr Zuna s prezidentem Pavlem a generál Hlaváč na tomhle seznamu nebyl. Ale zase premiér Babiš tvrdí, že už o tom s prezidentem mluvil, takže uvidíme, ale jak jsem řekla, Hradce ještě nevyjádřil k tomu.
1: A o čem vypovídá to, že nakonec padla volba právě na Hlaváče v kontextu těch ostatních zvažovaných kandidátů?
3: Tak podle našich zdrojů to bylo tak, že pana Hlaváče si prosadil přímo premiér Babiš, byl to teda jím preferovaný kandidát a prosadil si ho proti vlastně vůli svého ministra Jaromíra Zuny, který stejně jako Babiš to přiznali, že pro něj nehlasoval, tedy Zuna pro něj nehlasoval. Tak to asi vypovídá o nějakém vztahu jejich, že zkrátka i přes nesouhlas ministra obrany, pro kterého je vlastně ten náčelník takovým jako blízkým parťákem, prostě premiér prosadil svého kandidáta.
1: No a když na vás navážu, tak čím si vysvětlujete, že paradoxně právě ministr obrany byl proti jmenování Hlaváče?
3: Tak on k tomu už říkal, že měl jako jiného kandidáta vybraného, který podle něj by byl vhodnější na tu pozici, takže z tohoto pramení, že měl prostě na to jiný názor a proto pro něj nehlasoval, pro pana Hlaváče.
1: A co od Miroslava Hlaváče můžeme v této funkci očekávat? Jaké předpoklady má?
3: Tak on je v tuhle chvíli vlastně prvním zástupcem náčelníka generálního štábu Karla Řehky, což znamená, že je takový jeho první náměstek, jeho pravá ruka a je to teda velmi vysoko v té armádní hierarchii, je to vlastně druhý nejvýše postavený člověk v armádě v tuhle chvíli, takže ten přehled o tom řízení armády určitě má, takže předpokládám, necháme se asi překvapit, protože ještě, jak jsem říkala, není to jasné, musí ještě schválit prezident Pavel.
1: Můžete nám ještě připomenout, jaká je hlavní úloha, jaké jsou kompetence náčelníka generálního štábu?
3: Určitě tak je to, jak už jsem říkala, první muž armády, který vlastně tu armádu řídí, řídí její rozvoj, zastupuje ji třeba na jednáních vojenského výboru NATO, vlastně i z té své funkce jakýmsi vojenským poradcem, ne ministra obrany, ale i premiéra, dávají nějaká vojenská doporučení a samozřejmě to rozhodnutí je potom na politicích. A taky odpovídá za to, že armáda je připravená k tomu svému úkolu, a to je teda bránit země proti vnějšímu napadení.
1: A teď, jakým způsobem by měla vypadat spolupráce s ministrem obrany, aby se předešlo případným sporům, které se v minulosti několikrát objevily? Byly to například spory ohledně Gripenů, Pandurů, strategických cílů armády a tak dále.
3: No tak ideální by bylo, kdyby vlastně ministr obrany si mohl toho svého náčelníka vybrat, což se tohle případně nestalo, tak se dá předpokládat, že tam možná nějaké spory budou, ale oni se určitě spolu znají a třeba se dohodnou a i přesto, že pro něj ministr Zuna nehlasoval pro pana Hlaváče, tak třeba nakonec spolu tu společnou řeč najdou, pokud jsou to profesionálové.
1: Vláda nedávno jmenovala nového zmocněnce pro plnění závazků NATO, Jakuba Landovského. Jaká bude kooperace mezi náčelníkem a zmocněncem Landovským a právě i dalšími zmocněnci a ministrem Zunou?
3: To je těžká otázka. Nejsem si jistá, jestli úplně tam je nějaká jakoby spolupráce mezi náčelníkem a zmocněncem. On spíš bude, já jsem pochopila, jako zastřešovat vlastně ty, protože výdaje na obranu nejsou jenom výdaje ministerstva obrany, ale jsou to i výdaje z jiných kapitol rozpočtu, třeba z ministerstva, nevím, třeba z ministerstva dopravy nebo Národní kyberúřad. Takže jsem pochopila, že ta role toho zmocněnce je spíš taková koordinující napříč těmi ministerstvy. Ale samozřejmě se určitě budu potkávat i s náčelníkem generálního štábu, to je jasné.
1: A v kontextu ještě pana ministra obrany Zuny, nemůžeme v kontextu toho očekávat nějaké třecí plochy mezi ministrem obrany a právě náčelníkem generálního štábu?
3: Já myslím, že to už jsem vlastně jako zmiňovala, že to už jsem zodpověděla.
1: Že to
3: vlastně
1: můžeme očekávat.
3: On pro něj nehlasoval a i veřejně řekl, to nebyl můj jako favorit, já jsem měl jiného, tak se dá očekávat, že to není jeho teda preferovaný člověk, ale jak jsem říkala, ty lidi jsou profesionálové, takže já očekávám, pokud tam teda oba, pokud tam ministr Zuna zůstane a pokud tam pan Hlaváč nastoupí, že spolu nějakou řeč se budou snažit najít samozřejmě.
1: Jedním z hlavních úkolů náčelníka generálního štábu je zajistit, aby byla země v každém okamžiku vojensky připravená k obraně, to už jste i zmínila, a aby armáda dokázala okamžitě a efektivně fungovat v případě války nebo krize. Jak náročné úkoly tedy nového náčelníka generálního štábu čekají? I v souvislosti s tím, co se děje ve světě.
3: No určitě je to hodně náročné už jenom teda z toho titulu, že vlastně bude ten člověk navazovat právě třeba na Karla Řehku nebo na Aleše Opatu, což byly dva velmi jako výrazní náčelníci generálního štábu. Ta situace se nezlepšuje ve světě, válka na Ukrajině stále běží, armádu čeká vlastně ve středu ministr Zuna předloží novou koncepci armády, která prostě ukáže nějaké změny, které je potřeba v armádě udělat, bude potřeba nabrat ještě víc lidí, ale zároveň jsme viděli, že vláda Andreje Babiše seškrtala vlastně ten rozpočet ministerstva obrany oproti tomu, jak to plánovala předchozí vláda. Teď možná ty peníze tam dole je, takže bude to mít určitě těžké, ale myslím, že těžké to měla i Karel Řehka i Aleš Opata.
1: V případě ohrožení České republiky, kdy bude potřeba zapojit armádu, kdo bude mít poslední slovo? Prezident, premiér, ministr obrany, anebo to bude právě náčelník?
3: Tak to je dané, pokud se nepletu, ústavou, takže...
1: Takže to jasné.
3: Takže vlastně ten náčelník vždycky jako dává nějaké doporučení a rozhoduje vláda a prezident. Rozhodují politici vždycky.
1: V odpoledním plusu jsme mluvili s Kateřinou Gruntovou, redaktorkou portálu Seznam zprávy. Moc děkujeme. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Teď už míříme do Spojených států. Americký prezident Donald Trump v prvním čtvrtletí letošního roku osobně uskutečnil tisíce obchodů s akciemi. Ukazuje to jeho nové povinné finanční přiznání. Za miliony dolarů nakoupil akcie firem, kterým jeho administrativa v zápětí pomohla. Jedná se například o společnosti Nvidia anebo Palantir. Bílý dům Trumpův střet zájmu.

0: za stovky tisíc dolarů. Nebo akcie Palantíru nakoupil těsně předtím, než firma získala miliardovou zakázku od jeho ministerstva. Nebo koupil akcie firmy Axon, ta vyrábí tasery, a to týden předtím, než potom imigrační úřad ICE oznámil, že chce nakoupit tasery za 220 milionů dolarů. Takže proto se objevují pochybnosti, zda prezident anebo někdo v jeho bezprostředním okolí neobchoduje s tajnými informacemi.
1: Bílý dům říká, že prezident s nákupy nemá nic společného. Je to vůbec možné?
0: Tak technicky to možné je. Trump Organization, to je ta jejich rodinná firma, tvrdí, že prezidentův majetek je ve svěřenském fondu, ten spravují jeho děti a samotné obchody automatizovaně provádějí finanční instituce. Donald Trump jako takový prý o jednotlivých transakcích předem neví. Jenže jeho jméno je na povinném finančním přiznání, které musí podávat každé 3 měsíce, a podle etiků Donald Trump nemá žádný mechanismus, který by zaručil to informační oddělení od vlastního portfolia. Před nástupem do úřadu, a to je také trochu vypovídající, Donald Trump investoval skoro výhradně do dluhopisů a teprve od ledna letošního se přesunul k akcím.
1: Trump se minulý týden vzal do Pekingu početnou podnikatelskou delegaci, včetně šéfů Apple, Tesly i právě společnosti Nvidia. Sám drží akcie všech těchto firm. Co to znamená pro americkou zahraniční politiku?
0: Tak znamená to, že americká zahraniční politika se stává obtížně oddělitelnou od prezidentova majetku. Z té cesty do Číny vznikla mimo jiné objednávka 200 letadel Boeing. Mimo jiné uvolnění čipů Nvidia pro čínský trh. Dvě rozhodnutí, která Donaldu Trumpovi samotnému zvyšují hodnotu jeho vlastního portfolia. Etici varují, že v takovém uspořádání se Spojené státy v jednání se zahraničím vlastně sami podkopávají.
1: Americký pořad 60 Minutes varuje, že to celé není jen finanční problém, ale i bezpečnostní hrozba. Proč?
0: Tohle je možná nejzávažnější rozměr celé té kauzy, Lenko, protože když Donald Trump nakoupí akcie zbrojní firmy, dejme tomu, nebo výrobce vojenského softwaru, tak on tím vlastně už dneska signalizuje trhu, že brzy přijde rozhodnutí, které téhle firmě prospěje. Pořad 60 minut televizní stanice CBS k tomu citoval bezpečnostní experty, se kterými dělal rozhovory. Pokud dokáží Trumpovi obchody dešifrovat finanční analytici, tak to samozřejmě dokáže také čínská nebo ruská rozvědka. A podle toho si může přizpůsobit potom vlastní strategii. Z prezidentových obchodů s akciemi se tak fakticky už dneska stává určitý zpravodajský signál a Spojené státy ho každý kvartál ze zákona sami zveřejňují.
1: A na závěr, je obvyklé, aby američtí prezidenti nakupovali akcie?
0: Není to obvyklé, v tomhle rozsahu je to úplně bezprecedentní. Moderní američtí prezidenti svá aktiva typicky převáděli do takzvaného slepého svěřenského fondu, ten je jiný, tam ten trustee rozhoduje nezávisle a prezident skutečně sám neví, do čeho je zainvestováno. Udělali to oba Bushové, udělal to Clinton, Obama. Tuhle tradici ale Donald Trump porušil už v prvním období, protože ten jeho fond spravují jeho vlastní děti, takže není slepý. A těch 3600 obchodů za jeden kvartál, to je úplně mimo nějaký zavedený standard. Žádný americký prezident v moderní historii takhle aktivně neobchodoval.
1: Tolik naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Děkujeme.
0: Pěkný den.
1: A teď už míříme na svět knihy. Máme 22 minut po 16. Uděláme malé ohlédnutí. Jednou z největších hvězd letošního ročníku byl držitel Nobelovy ceny za literaturu Abdulrazak Gurna. Mimořádnou možnost natočit s ním rozhovor měla Kateřina Svátková.
2: Když jsem četla vaše knihy, hodně jsem přemýšlela o hlavních myšlenkách, které v nich najdete. Častým tématem je dětství. Děti jako otevřené hlavy, ale i světkové násilí. A je to tak i v poslední knize.
3: No, to jsou ty tři knihy, které byly přeloženy do češtiny. Dětské protagonisty jinak nemám úplně všude. Ale vždycky s těmi postavami mám záměr. Když si vezmete například román Ráj, víte, jak se narodil ten nápad? Jednou jsem viděl svého otce, kterému bylo tehdy přes 80, jak přechází ulici. On mě neviděl, mohl jsem ho tedy pozorovat. Předtím mě to ani nenapadlo, ale pomyslel jsem si v tu chvíli, že když jsme byli v 90. letech 19. století kolonizováni, mohlo mu být nějakých 8, 9, 10 let. A říkal jsem si tehdy, co vlastně viděl. A na té myšlence mě zaujalo, že dítě samozřejmě nerozumí úplně všemu. A už vůbec ne tomu, že si někdo bere život celé země do rukou. život, kulturu, historii. Jak takovouhle situaci

0: vnímá a chápe dítě, jak tedy poznává svět, co všechno to pro něj může ovlivnit. Nezajímá mě, kolik toho člověk v tom věku ví nebo neví. Spíše dětská bezelstnost, naivita. A ta se mi zdála jako skvělý filtr pohledu na ty běžící události. Čtenář nejspíš z toho chápe dění víc než dětský protagonista, což mi připadá užitečné. My to víme, ale zároveň víme, že dítě se teprve učí rozumět tomu, co se děje, a s postupem času chápe čím dál složitější spojitosti. Dalším důležitým impulzem bylo vědomí, že existují často patriarchální společnosti, kde se děti můžou stát předmětem obchodu. Prosté směny. Stávají se sluhy, protože jejich rodiče si jednoduše nemůžou dovolit se o ně řádně postarat, poslat je do školy. Jindy se stávají zástavou za půjčku. To jsem použil tak jako námět v ráji i krádeži. Dítě jako záruka, že půjčku splatím. Postarejte se o něj, říká rodič, a z dítěte je rukojmí. Neříkám, že se to děje teď, ale na přelomu 20. století to byla vlastně běžná věc. Něco to vypovídá i o těch patriarchálních strukturách a o tom, jak se děti a ženy stávají svého druhu zbožím. Domluvají se sňatky mladých dívek, synové pracují pro někoho jiného. A pro moje příběhy tohle byl samozřejmě lákavý námět. Dítě jako prostředek k demonstraci sociálních struktur a funkcí. A pak je tu samozřejmě ještě jedna věc. Představa naivity a nevinnosti je také lákavá jako protiklad k brutalitě reality.
1: Zblízka vidíme taky vaši rodnou zemi Tanzánii, očima člověka, který vidí domov. Ono to vašemu jazyku dodává hodně jemnou nianci. Svoje texty prokládáte svahilštinou. Stane se pro člověka, který píše anglicky, jeho mateřština exotickým prvkem?
0: Já bych to asi za exotismus nepovažoval, protože tím nechci říct, tady je něco cizího. Některé výrazy jsem se rozhodl zachovat ve svahlištině, protože angličtina vždycky nemá ekvivalent, který by byl přesně a v jemných nuancích správný. U některých výrazů nebo slov se dá najít něco relativně podobného. Vždycky mi jde o co nejpřesnější použití správných slov. Pokusím se to vysvětlit na příkladu. Když ve svahilštině mluvíme o osobě, která zemřela, používáme něco jako předponu, která to vyjádří úplně přesně. Znamená to, ať se nad ním Bůh smiluje. A dáte to před něčí jméno jako způsob vyjádření náklonosti úcty. V angličtině neexistuje ekvivalent toho výrazu. Můžete říct my late father, můj zesnulý otec. Ovšem to neznamená nic víc, než že je prostě mrtvý. Není tam ten další, pro mě zásadní význam. A já tím pádem tahle slova nechávám i v anglickém originále. Je z toho pak zřejmé, že tohle je pro mne správný způsob, jak mluvit o člověku, kterého respektujete a milujete.
1: Teď vím, že tohle je otázka, na kterou odpovídáte pořád dokola. Přesto dostal jste Nobelovu cenu za literaturu. Co to pro vás změnilo?
0: No, to se mě ještě nikdo neptal. Ne, nemyslím si, že se něco úplně změnilo. Proces, jak si promýšlím náměty a píšu, se trochu proměňuje s každým textem. Ale píšu, rediguju, přepisuju, zkouším nové cesty. V tom jsem to pořád já, pořád stejný.
1: Mně spíš šlo o to, jaký prostor má nobelista na psaní. Loni tady byla Olga Tokarčuková a vlastně si posteskla, že na novou tvorbu vůbec nemá čas.
0: Víte, tenhle tlak si na sebe taky člověk možná trochu vytváří sám. Víte co, píšu už skoro 40 let. Měl jsem svoje čtenáře i předtím. Nobelova cena má globální dopad, takže jsou tu další tisíce a tisíce lidí, kteří mě chtějí číst, spousta nových překladů. Je možnost tu říct ne. I pod tlakem může člověk nemuset. Někteří se toho dění účastní víc, někdo míň. Olga je jeden příklad. No, a já jsem Gorna.
2: Se spisovatelem Abdulrazakem Gurnahem, držitelem Nobelovy ceny za literaturu, natáčela Kateřina Svátková. Teď už do Brna. V Brně dnes začala cesta vesmírné rakety Spacebus. Mobilní raketa umožní především dětem se vydat ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země a zažít vesmír očima astronautů. Roadshow je součástí projektu Česká cesta do vesmíru a raketa zamíří hned do několika krajů po celé republice.
3: 18-metrová raketa má dva vchody. Tak, usedli jsme do modré sedačky, sedíme tady v řadě.
4: Když se podíváte na Zemi z vesmíru, vnímáte ji úplně jinak a právě to vám tahle virtuální cesta umožní zažít. Na chvíli se vydáte na oběžnou dráhu, jako už brzy astronaut Aleš Svoboda.
3: Vítá nás v raketě Spacebus ředitelka programu Janine Heisen. Člen posádky mi pomohl nasadit si brýle pro virtuální realitu. Právě teď vidím modrou tečku na konci tunelu a najednou se ocitáme ve virtuální vesmírné lodi. Virtuální kabina se odlepuje od Země a hlas budoucího českého astronauta Aleše Svobody nás provází celou cestu až na oběžnou dráhu.
5: Z oběžné dráhy je možné dobře rozpoznat i Českou republiku. Můžeme ji najít v samotném srdci Evropy. Její tvar je poměrně snadno rozpoznatelný, hlavně díky přirozeným hranicím, které tvoří hory.
3: Celý výlet trvá asi 15 minut. Takhle svou zkušenost popsala Nela s Klárou z první školní skupiny, která virtuální let vyzkoušela.
6: Obletěli jsme celou zeměkouli asi dokola, byla tam úžasná polární záře, viděli jsme i Českou republiku, hrozně zajímavé.
3: A co jste tam viděli?
6: My jsme teda byli v tom raketoplánu a viděli jsme Zemi, Měsíc a ten vesmír. Mohli jsme se vlastně podívat i pod sebe, tam vlastně byl prostor kolem nás všude. A fakt to bylo jako zajímavý.
3: Uvnitř jsou brýle pro virtuální realitu i speciální pohybová sedadla, takže lidé při virtuálním letu nejen vidí vesmír kolem sebe, ale pohyb rakety taky fyzicky cítí. Doplňuje Aleš Svoboda.
7: Ta virtuální realita je super v tom, že člověk je prostě vtažený do toho děje. My dneska vlastně virtuální realitu používáme při výcviku astronautů, třeba pohybu uvnitř mezinárodní vesmírné stanice nebo i při nácviku výstupů do volného kosmického prostoru.
3: Raketa Spacebus zůstává v Brně do úterka. Potom se vydá do Znojma a až do 13. června projede další města napříč republikou. Přesné termíny a zastávky lze najít na stránkách Česká cesta do vesmíru.cz. Marek Hensel, Český rozhlas.
2: Bylo půl páté, teď už je čas na zprávy s Martinem Matějkou.
8: Český rozhlas Plus.
9: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miloslav Hlaváč, jeho nominaci schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi a odpovídá za velení a připravenost armády. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je Miloslav Hlaváč ideálním kandidátem. Návrh kabinetu musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu poté jmenuje prezident. Maximální ceny paliv bude vláda stanovovat minimálně do konce května. Kabinet je bude nově vyhlašovat na základě svého nařízení. Doteď ceny stavovalo ministerstvo financí. Od minulého týdne totiž platí nový zákon, díky kterému může vláda ceny určovat. Poprvé kabinet maximální ceny podle nového nařízení stanoví zítra. Dnes je vyhlásilo ještě ministerstvo. Rozhodlo, že zítra bude litr benzínu stát maximálně 44 korun 43 haléřů. Za litr nafty řidiči zaplatí nejvýše 42 korun a 2 haléře. Více než třetina zaměstnavatelů letos očekává nárůst počtu zaměstnanců. Každý desátý podnik naopak předpovídá pokles. Vyplývá to z průzkumu Úřadu práce Ministerstva práce a sociálních věcí, do kterého se zapojilo 17 000 zaměstnavatelů. Více než 60% z nich zároveň nepředpokládá, že by se v nejbližších 3 letech měnil počet zaměstnanců kvůli umělé inteligenci. Firmám aktuálně chybí 10 000 lidí, mimo jiné montážní dělníci, pracovníci ostrahy nebo řidiči nákladních aut a autobusů. Při letecké show na americké vojenské základně ve státě Idaho se srazily dvě stíhačky. Všichni 4 piloti se bezpečně katapultovali. Uvedla to agentura AP. Na videích z letecké přehlídky je vidět, že jeden ze strojů EA-18G se ve vzduchu zezadu přiblížil k tomu druhému. Obě letadla do sebe ve vzduchu narazila a začala se řítit k zemi. D1 z Brna ve směru do Ostravy je zase zdem na rohlenku neprůjezdná na 208 kilometru. Odklízí tam následky nehody dvou osobních aut. Dá se to obět přes Kobylnice nebo po souběžné cestě 430, ta je ale kvůli omezení ucpaná. A na dálnici D1 z Prahy ve směru do Ostravy zpomalte zase zdem na Mikulov. Na 196. kilometru stojí v omezení kamion v pravém pruhu. Kolem se projíždí velmi pomalu a kolona ze 190. kilometru je asi na 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Odpolední plus.
2: S vámi je Odpolední plus s Lenkou Vahalovou i 3 minuty po půl páté. Íránu se krátí čas, když se nepohnou ve schválení mírové dohody, nic z nich nezbude. Napsal na své sociální síti True Social americký prezident Trump. Znovu tak varuje Tehran před možnými útoky, o kterých bude šéf Bílého domu pravděpodobně rozhodovat zítra, až se sejde se svými bezpečnostními poradci. My jsme teď ve spojení s naším zahraničně politickým analytikem Milanem Slezákem, se kterým americko-íránský konflikt probereme. Hezké odpoledne.
10: Dobré odpoledne.
2: Jak se k nové výhrušce Trumpa staví Írán?
10: No, já jsem ještě íránskou reakci nezaznamenal, ale předpokládám, pardon, teď jsem se vzpomněl, četl jsem íránského generála, který říkal, že samozřejmě se s tím vyrovná Írán, tak jako za těch předchozích amerických útoků, že odpoví razantně, v podstatě varoval Spojené státy před dalšími útoky, které nicméně podle amerických a izraelských médií mohou být na spadnutí.
2: V čem vázne to ukončení konfliktu?
10: No to je velice jednoduché. Ani jedna ze stran neustupuje natolik, aby ta druhá byla spokojená, i když Američané například, které Írán obvinuje, že žádné ústupky neudělali, ustoupili v jedné podstatné věci. Prezident Trump v pátek zmínil, že by se Spojené státy spokojili s tím, kdyby Írán obohacování uranu jen pozastavil na 20 let, přičemž do nedávné doby Američané trvali na tom, že ho musí úplně zastavit a úplně zrušit jednou provždy. Podle Trumpa by Iráncům mohlo zůstat jedno jaderné zařízení, němž by tedy jaksi potom mohli ještě ten uran obohacovat, ale až po nějaké době. A Spojené státy také dále trvají na tom, že by Irán musel vydat ten vysoce obohacený urán, který skladuje někde pod turami zeminy a kterého se nechce vzdát. Ten uran, tento uran, o kterém mluvím, 440 kilo uranu obohaceného, je obohacen na tak vysokou úroveň, že by nebyl problém z takového množství vysoce obohaceného uranu vyrobit jadernou zbraň. A experti říkají, že by se to mohlo povést velice brzy, řekněme do jednoho týdne, pokud by samozřejmě ten stát měl i další zkušenosti dlouhodobě experimentovat třeba s roznětkami, jaderné zbraně a podobně, ale to všechno Irán již za sebou má.
2: Milane, a proč pozastavení zrovna na 20 let a jsou tam i další ústupky?
10: Ne, to je jediný ústupek, který jsem zaznamenal v tom americkém postoji, zatímco Irán, tedy, co takhle sleduji průběžně, neustupuje vůbec v ničem a iránské požadavky jsou požadavky země, která v té válce naprosto zvítězila, protože to, co si Irán všechno přeje, to jsou vlastně maximalistické požadavky a v ničem Američanům neustupuje. Kdybych měl jenom namátkou říci, co Irán chce, tak za prvé chce reparace za tu válku, za druhé chce, aby ta válka okamžitě skončila a ten konec té války se má stahovat také na Libanon, kde válčí, ačkoliv je tam příměří, tak neustále se tam střílí Hezbollah s Izraelem. Dále si Irán přeje okamžité zrušení všech amerických sankcí a vyplacení zmrazených prostředků. Chce, aby Hormuzský průliv zůstal pod jeho svrchovaností. No a tak bych, a chce závazné záruky, že Američané a Izraelci na Irán opět nezaútočí. Ale v ničem podstatném není schopen ustoupit.
2: A ještě na závěr, vyčerpala dosavadní válka Irán tak, jak tvrdí Trump, tedy že zničili 80% iránské raketové kapacity?
10: To bych myslel, že tak opravdu je, ale i těch 20%, které zbývají, může Irán efektivně využít, zejména teď, když fakticky ovládá ten Hormuzský průliv, což je tepna, velmi důležitá tepna, jak všichni víme, světové ekonomiky.
2: Tolik náš zahraničně politický analytik Milan Slezák. Moc děkujeme. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
2: V tématu budeme pokračovat v odpoledním plusu. Pakistán mezitím podle agentury Reuters pokračuje ve snaze zprostředkovávat komunikaci mezi Washingtonem a Teheránem. Usiluje o to, aby konflikt dál neeskaloval. Islamabad přitom stojí v citlivé pozici, sousedí s Iránem, zároveň ale udržuje vztahy se Spojenými státy i sunnickými monarchiemi v regionu. Jak aktuální vývoj sledují přímo v Pakistánu, tak to už probereme s českým velvyslancem v Pakistánu Ladislavem Steinhieblem. Hezký den.
11: Dobrý večer z Islamabadu. Jsme tady trošku napřed, máme už večer.
2: Ano, jak současnou situaci vnímají v Pakistánu? Převládá pocit, že se diplomatické řešení přibližuje, nebo spíš převládá obava z další eskalace?
11: Pakistánská diplomacie pořád pracuje na 100% a pevně věří, že se jí podaří opět dostat obě dvě strany do Islamabadu. Pro ně, aspoň jak si to představují, že by to byly závěrečné rozhovory, kde by se podepsala nějaká mírová dohoda. Probíhají velice intenzivní rozhovory se všemi aktéry. Pakistánský minister vnitra nedávno nebo včera byl v Teheránu. Probíhají telefonické rozhovory se zeměmi v zálivu, s Katarem, se Saúdskou Arábií. Probíhají konzultace s Čínou. Pakistán a Islamabad se seriózně připravuje na to, že by zde mohlo dojít k setkání obou dvou delegací, a jestliže k tomu má dojít, tak z největší pravděpodobností tento víkend, protože příští týden od středy zde začínají muslimské svátky a minister Dar odlítá 26., aby byl v New Yorku, kde je otevřená debata v Radě bezpečnosti k multilateralismu, které se účastní pod předsednictvím Číny.
2: Pakistán se stále profiluje jako prostředník mezi Washingtonem a Teheránem. Jak významnou roli podle vás skutečně hraje? Má reálný vliv na jednání, anebo funguje skutečně jen jako komunikační kanál?
11: Zcela určitě se těší důvěře obou dvou stran, aspoň takhle to vyjadřují jak Iránci, tak prezident Trump. Je pravda, že se objevují názory, že už víceméně působí jako v podstatě jenom, že předává jednu nabídku, druhou nabídku, protinabídku a už do toho nevkládá jako nějaké své zájmy, ale já si myslím, že to není úplně pravda a Pakistánci dávají do toho pořád své nápady a chtějí z toho samozřejmě získat nějaké výhody pro sebe.
2: Podle pakistánského zdroje Irán předložil USA revidovaný návrh na další podobu dohody. Je o něm něco známo v Pakistánu?
11: Ty informace jsou kuse. Tady v podstatě se objeví to, co ve většině médií, že Irán reagoval a zaslal protinabídku. Ale co konkrétně v té protinabídce je, to se tady neobjevuje a můžeme se jenom domnívat v tom, že, jak říkal váš zahraničně politický analytik, že se bude jednat o opakování stále svých podmínek, které Irán předkládá Spojeným státům již v podstatě od posledního kola negociací tady v dubnu.
2: A ještě bychom mohli doplnit, jak podle vašich informací reaguje Irán na stále tvrdší retoriku Donalda Trumpa?
11: To spíš bych nechal na hodnocení někoho, kdo je v Iránu, protože zde v Pakistánu žije přesvědčení, že Pakistán je oblíbený mezi oběma aktéry, má důvěru jak Spojených států, tak Iránců a nějaká retorika podstatě vůči Iránu z americké strany zde nehraje roli. Dneska v podstatě, jak došlo k dronovému útoku na Spojené arabské emiráty, tak Pákistán tento útok ostře odsoudil. Tam šlo vlastně o útok na kritickou infrastrukturu, na jadernou elektrárnu, takže toto Pákistán odsoudil.
2: A můžete nám říct, jak o celé situaci referují pakistánská média?
11: Pakistánská média jsou velmi provládní, to znamená, udržují takovou tu fázi očekávání, výjimečnosti a světové velikosti.
2: Ve Washingtonu se... Ano, pardon?
11: A na druhou stranu tady samozřejmě funguje opozice, vnitřní opozice, která samozřejmě některé věci spochybňuje nebo se snaží uvést na trošku jinou míru. Takže... Na jednu stranu samozřejmě je to pořád ta oslava toho pakistánského umění v diplomacii, ta velikost pakistánská, to, jak hrajou velkou roli ve světě a ve světové diplomacii. Na druhou stranu jsou tady i uvnitř Pakistánu určité pochybnosti.
2: Ve Washingtonu se objevují úvahy o možném kompromisu kolem iránského jaderného programu. Jak na to reaguje Pakistán a širší region?
11: Tady, co se týče toho jaderného programu Iránu, tak o tom, že by mohli zhotovit jadernou bombu, se hovoří už bezmála 30 let. Naposledy to bylo velice aktivní, když se vyjednávala dohoda JCPOA s prezidentem Obamou. Tak se taky hovořilo, že může Irán hned druhý den udělat jadernou zbraň, ale zatím ji nemá. Tady v regionu máme několik jaderných mocností, ať už je to Pákistán, je to Indie, je to Čína, kousek dál je Rusko a kousek dál je Severní Korea. V podstatě v tom regionu Jižní Asie asi rozhodující slovo, jestli Irán vyrobí jadernou zbraň nebo nevyrobí, bude mít Čína.
2: Tolik český velvyslanec v Pákistánu Ladislav Steinhiebl. Moc děkujeme. Naslyšenou.
11: Naslyšenou, dobré.
2: Stále posloucháte Odpolední plus. Teď máme 16:45. Vracíme se zpět do České republiky. Obvodní soud pro Prahu 3 dnes zprostil viny exposlance Dominika Feriho. Obžalovaný byl z dalšího znásilnění. Jednalo se o událost z roku 2015, kdy měl souhlasný styk s tehdy 17-letou dívkou, během kterého si ale sundal prezervativ. S tím dívka nesouhlasila. Bývalý poslanec po celou dobu vinu odmítal. Teď je ve vězení za jiná znásilnění a u soudu byla i reportérka Františka Rohlíčková. Hezké odpoledne.
12: Dobrý den. Podle soudce Marka Bodláka jednoduše nelze nahlížet na situaci před 11 lety dnešním pohledem. Také ale řekl, že to neznamená, že by výpověď dívky nebyla důvěryhodná nebo že jí neuvěřil její osobní prožitek. Jednání Feriho podle Bodláka nebylo chvályhodné, bylo spíše sebestředné, sobecké, neempatické a směřující k uspokojení vlastních potřeb. To ale samo o sobě trestné není. A situace jednoduše nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění. Rozhodnutí je nepravomocné, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na odvolání.
2: Dnes vypovídal obžalovaný Dominik Feri. Už na začátku hlavního líčení v březnu řekl, že se svou výpovědí počká na konec dokazování, co dnes soudu sdělil.
12: Znovu jakoukoliv vinu odmítl, rozporoval také okolnosti údajného znásilnění. To se podle obžaloby mělo odehrát ve Feriho tehdejším bytě v Praze na Žižkově. Podle něj souhlasný styk ale měli v bytě dívky.
13: Nemáme odpovědi na základní otázky. My totiž nevíme, co se mělo stát, nevíme, kdy se to mělo stát, nevíme, kde se to mělo stát, nevíme, co mělo následovat těsně předtím, nevíme, co nemělo následovat těsně potom, nevíme, jaké to mělo mít dopady a máme hodnotit, jestli je to trestné nebo nikoliv.
12: Celou výpověď dívky, která byla u soudu za zavřenými dveřmi a přesně tedy nevíme, co v ní zaznělo, označil dnes Feri několikrát jako lživou.
2: Dominik Feri si už 3letý trest za jiné dvě znásilnění a jeden pokus o něj odpikává, je to tak?
12: Je to přesně tak. V květnu 2024 nastoupil do vězení v Teplicích k tříletému trestu, znásilnil dvě dívky ve svém bytě na pražském Žižkově, kde je měl bez jejich souhlasu líbat, osahávat, následně s nimi mít sexuální styk. Zmíněný pokus ten se odehrál v poslanecké sněmovně, kde Ferry napadl svou poslaneckou stážistku. Sám Dominik Ferry po celou dobu obvinění odmítal a zpochybňoval také věrohodnost dívek. Policie dříve prověřovala výpovědi ještě několika dalších mladých žen, nestaly se však nakonec součástí obžaloby. Čtyři z nich proto podali žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva.
14: Obvodní soud v Teplicích teď rozhoduje o Ferryho podmíněném propuštění z vězení. O to požádal po uplynutí poloviny trestu. Soud žádost původně zamítl, teď ale rozhoduje znovu. Proč?
12: Ano, po uplynutí poloviny trestu na podzim 2025 Ferry požádal o podmíněné propuštění, které posuzoval soud v Teplicích. Ten ho tehdy ale odmítl. Propuštění záleží na třech podmínkách. Zda uplynula již polovina trestu, zda se odsouzený polepšil a zda se dá očekávat, že povede po propuštění řádný život. A Ferry se podle soudce ve vězení nepolepšil. Bývalý poslanec se ale odvolal a Ústecký krajský soud věc do Teplic vrátil. Teplickému soudu vyčítal, že se nevěnoval všem důkazům a vyslechnout má také další svědky. Jednání je tam nařízeno na příští týden, 26. května.
14: Tolik reportérka Františka Rohlíčková, moc děkujeme. Naslyšenou.
12: Naslyšenou.
8: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
14: Stále posloucháte Odpolední plus a nás už čeká další téma, tentokrát pozvánka k poslechu jednoho nového podcastu. Rozhodoval o životech tisíců lidí Karl Hermann Frank, přezdívaný vrah od psacího stolu, patřil k nejmocnějším nacistům v protektorátu. Stál za vyhlazením lidic a ležáků. Před 80 lety začal soudní proces s válečným zločincem. I to podrobně rozebírá nová série Kat K.H. Frank Českého rozhlasu plus.
15: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
16: Pětidílná série přenese posluchače přímo do soudní síně roku 1946. Tehdy se Karl Hermann Frank zodpovídal ze svých zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení lidic, ležáků a poprav během takzvané druhé Heinrichiády.
17: Já jsem ztratila muže, otce a čtyři bratry, vrahu bídnej.
18: Ale vlastně se mu nikdy nepodařilo prokázat, že on by přímo sám zabil někoho vlastní rukou. To znamená, on byl ten člověk, který vydával ty rozkazy, věděl o různých věcech, které se děly, včetně vypalování lidic a podobně. A za to byl odsouzený, za to, že to řídil, ale seděl za tím psacím stolem a tedy, když to řeknu blbě, tak zkrátka on sám pravděpodobně nikdy nikoho tady nezabil.
16: Popisuje jeden ze spoluautorů pořadu Vojtěch Koval.
19: O osu žen a děti, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
18: Člověk, který by zvládl si to poslechnout celé, nebo třeba aspoň nějaké větší úseky, tak může být překvapený tím, jak ten K.H. Frank u soudu vystupuje. Je tam muž, který si možná ještě neuvědomuje, že ho možná popraví. Pravděpodobně ví, že ho odsoudí. Historik Vojtěch Kincel se domníval, že on si v té době pravděpodobně myslel, že třeba bude doživotně někde vězněn. A že ho asi v tu chvíli třeba nenapadlo, že může dojít i na tu popravu.
20: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
16: S kolegyní Lucí Korcovou vyrazili také přímo na místa tragických událostí.
18: My jsme chtěli, aby ten posluchač měl opravdu pocit, že jednak poslouchá ten proces díky těm archivům, ale zároveň ho dostat na to místo, protože když dneska přijdete do Lidic, tak dnes už je tam památník a zbytky té vesnice, ale když vedle vás stojí historik Vojtěch Kincel a vypráví vám, co se tam dělo, kdy přijeli nacisté, kde popravovali ty muže a podobně, tak tento pocit jsme tam chtěli dostat.
16: Celou sérii Kat K.H. Frank proces s vrahem od psacího stolu můžete poslouchat také na platformě Můj rozhlas. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
14: A v ranním rozhovoru s moderátorem Tomášem Pavlíčkem přiblížila práci na nové sérii Kat K.H. Frank také naše kolegyně a spoluautorka série Lucie Korcová.
1: Díváme se na to, jak on reagoval, jestli projevil nějakou lítost tváří tvář těm obětem. Zároveň my jsme přímo do Lidic jeli, to jsme se snažili v celé té sérii, vlastně v každém tom díle jsme v nějakém prostředí. Není to taková ta klasická historická série, ale spíš jsme na těch místech, která jsou přímo s Frankem spojená, ať jsou to Lidice, ať je to Terezín, nebo ať je to právě potom ten soud na Pankráci, kde si vyslechl ten rozsudek. No a kde jste při práci nejvíc narazili na limity pramenů? Bylo něco, co se o Frankovi naopak nedá dnes už vlastně vůbec spolehlivě říct? Asi nejtěžší to bylo, když jsme se snažili vykreslit opravdu jeho osobnost, a to nejenom to, jak byl vnímaný jako státní ministr pro protektorát, ale jaký on byl jako muž, jaký on byl charakter, protože máme nějaké ty indicie přesně s tím, že on moc nereagoval na nějaké ty emotivní výpovědi kohokoliv ze svědků. A my jsme doufali, že se nám třeba podaří nakontaktovat děti Karla Hermana Franka, protože on, když prchal k Rokycanům v roce 45, tak s ním byla jeho druhá žena a jeho dvě opravdu malé děti v té době. Ale naštěstí, já si myslím, že to je dobře, německá strana poměrně kryje identitu těch dětí, těch nacistických zločinců, které v té době byly opravdu hodně malé. Takže ty se nám nepodařilo nakontaktovat, ale abych posluchače trošku nalákala, v pátém dílu uslyší takový velice překvapivý moment. My jsme byli v archivu hlavního města Prahy, kde historik Vojtěch Kincel, který na té sérii spolupracoval, byl tím odborným garantem, tak objevil jednu velice osobní věc pro Karla Hermana Franka. A já jsem vás sama překvapená, jaké světlo nám to na tu jeho osobnost vlastně promítlo. Tak teď to nebudeme samozřejmě prozrazovat, to je jasné, aby si každý naladil ten nový pořad, ale dá se podle vás vůbec pochopit ten mechanismus, ve kterém člověk jako Frank jednal, tedy, jak jsme řekli, vrah od psacího stolu, který sám přímo nestřílí, ale rozhoduje? Já myslím, že pro normálního člověka je to nepochopitelné, ale vidíme to vlastně i dnes. A stejně všichni ty nacističtí, kromě vlastně Hitlera, který už byl mrtvý, že spáchal sebevraždu, tak všichni, i muž číslo dvě Göring se v Norimberku hájil tím jenom rozkazy. Já jsem jenom plnil rozkazy. Stejně tak Karl Hermann Frank. Buď to říká, že jenom plnil rozkazy u toho soudu, nebo odpovídá, nevím, nevěděl jsem, nemám ponětí. A to neváhá ani právě tváří tvář nejenom těm svědkům, ale třeba i lidem tam vypovídá třeba Harald Wiesmann, což byl šéf kladenského gestapa, přímo obvinuje ze zkázy Lidic. Je tam Kurt Dalige, někdejší zastupující říjský protektor. A tam jsou takové emotivní okamžiky, kdy i soudci Kozákovi už povolují nervy, protože oni se tam vzájemně dohadují o tom, jestli věděli nebo nevěděli, co to bylo Sonderbehandlung, a takové to velice jako úsměvné, trošku cynicky řečeno okamžiky, těch je tam vlastně spousta. Ale já si myslím, že důležité je říct, že ta série je hrozně platná i v dnešní době právě tím, že proces s Karlem Hermanem Frankem byl jedním z těch, který po válce nastavil přesně to právo a ty limity, podle kterých můžeme i v dnešní době posuzovat a soudit takzvané vrahy od psacího stolu.
21: Já ještě doplním, že první díl nové série Kat K.H. Frank můžete na našich vlnách slyšet po 7:30 a nebo si ho pusťte kdykoliv v podcastové aplikaci Můj rozhlas. V odpoledním plusu teď už míříme do Německa. Německo má být od roku 2045 klimaticky neutrální, ale zřejmě není na nejlepší cestě. Myslí si to rada expertů, která dnes vydala výroční zprávu. V ní shrnuje emise za minulý rok a také stanovuje výhled na nadcházející období. Více nám řekne náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Hezké odpoledne.
22: Dobrý den, pěkné odpoledne.
21: Tak jaké jsou hlavní závěry té zprávy Německé rady expertů pro klimatické otázky?
22: Ta zpráva je asi významná tím, že ona jednak poukazuje na nedostatečné kroky vlády v oblasti ochrany klimatu a taky krotí přílišný optimismus, pokud jde o odhad objemu skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry v příštích letech. To jsou takové hlavní body tedy zprávy, kterou v Německu dnes vydala takzvaná Rada expertů pro klimatické otázky. To je pětičlenný orgán, pětice vědců a vědkyň, kteří vlastně dohlížejí na tu cestu Německa ke klimatické neutralitě. A přitom se vyjadřují k průběžným datům, která jim poskytuje Spolkový úřad na ochranu životního prostředí. A s tímto úřadem letos tedy vědci souhlasí v tom smyslu, že množství emisí v Německu kleslo meziročně, i když jen o 10%, takže spíš to množství zůstává konstantní, ale rozdíl, neshoda, ta je v tom, že takový vývoj bude stačit na splnění těch nejbližších klimatických klimatických cílů pro rok 2030 a taky v tom, že do té doby, do toho roku 2030 si Německo vystačí s takovým jaksi emisním rozpočtem, který si do toho termínu stanovilo. Vědci si na rozdíl od úřadu myslí, že ten emisní rozpočet, že bude překročen, ne sice o moc, ale důležité podle nich je na ten rozdíl ukázat, aby do budoucna aby se nezvyšoval rozdíl mezi deklarovanými cíly a realitou.
21: Jaký účinek může mít názor expertů? Bude mít ta zpráva nějaký politický dopad?
22: Může mít, ten posudek není vlastně úplně bez zubí, ale aby vláda musela ze zákona něco dělat, reagovat, aby musela přijít s dalšími opatřeními na ochranu klimatu, tak by tato zmíněná rada expertů pro klimatické otázky musela vydat podobně kritickou zprávu, která konstatuje překračování průběžných klimatických závazků ve dvou následujících letech po sobě, a to se zatím nestalo. Loňská zpráva byla v tomto smyslu spíš pozitivní, žádné překročení vládě nevytýkala, nicméně třeba podle týdeňku Die Zeit se dá očekávat, že experti budou vládu kritizovat i teď v dalších letech. Už teď se totiž vyjádřili třeba ke klimatickému programu, který vládní koalice schválila v březnu před minulý měsíc, a tvrdí, že i kdyby se v plné míře realizovalo všech 67 opatření, které ten v březnu schválený vládní plán obsahuje, je tam třeba výstavba větrných elektráren, podpora elektromobility a podobně, tak by to stejně nestačilo na plnění těch průběžných klimatických cílů pro rok 2040.
21: Dá se říci, kde má Německo největší rezervy, kde je potřeba ty emise snižovat? A Tomáši, určitě máme čas až v 17 hodin za minutu a půl, jsou zprávy, takže máte prostor.
22: Ona i ta dnes zveřejněná zpráva Rady expertů ukazuje, že emisní účet, když to tak řeknu, nebo emisní bilance má v Německu takovou podobu vah nebo misek vah. Čím víc klesají emise v průmyslu a v energetice, tak tím víc naopak rostou v dopravě a v sektoru budov. A výsledkem je pak ten zmíněný meziroční pokles o 10%. Přičemž doprava a budovy, to jsou momentálně hodně diskutované oblasti. Pokud jde o dopravu, tak tam německá vláda na úrovni Evropské unie prosadila zrušení zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035, což samozřejmě k nějakému poklesu emisí nepovede, ale nově taky německá vláda přijala návrh zákona, podle kterého bude možné po roce 2045 vytápět budovy plynovými nebo olejovými
21: Tomáši,
22: kotly.
21: Blíží se zprávy, takže budeme muset bohužel končit. Určitě to probereme v dalším vysílání Plusu. Tolik zpravodaj z Berlína Tomáš Havlín. Moc děkujeme. Naslyšenou.
22: Díky, hezký den.
21: To už je z odpoledního Plusu vše. Za pozornost, za poslech vám děkuje Lenka Vahalová a samozřejmě budeme rádi, pokud budete sledovat i náš web anebo Instagram. Teď už jsou na řadě zprávy na 17. hodinu. Je připravil Martin Matějka.
0: 17 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Soud zprostil Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun a maximální ceny pohonných hmot v úterý znovu mírně vzrostou. Vláda zároveň prodloužila regulaci cen paliv. Zprávy a Martin Matějka. Ex-poslanec Dominik Feri není vinen v případu dalšího znásilnění. Obžaloby ho odpoledne zprostil obvodní soud pro Prahu 3. Událost z roku 2015, kdy si podle žalobkyně Feri sundal bez souhlasu dívky prezervativ, podle soudu nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění. A to ale neznamená, že se situace nestala, řekl soudce Marek Bodlák.
5: Jeho jednání nebylo tedy možné označit jako chválihodné, spíše bych ho označil za sebestředné, sobecké, tak to samozřejmě ještě není trestné.
0: Rozhodnutí je nepravomocné. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu k odvolání. Feri vinu dlouhodobě odmítá, aktuálně si odpykává 3letý trest vězení za 2 jiná znásilnění a 1 pokus o něj. Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to schválila vláda. Změna se má týkat dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Zvýšit by se měl i příspěvek na dvojčata a vícerčata. Místo současných 700 tisíc by rodiče měli dostávat 800 tisíc korun. Návrh teď zamíří do sněmovny. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi a odpovídá za velení a připravenost armády. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je Miroslav Hlaváč ideálním kandidátem.
3: V rámci kariérního řádu, když je první náměstek stávajícího náčelníka generálního štábu, tak pro mě je to přirozená volba.
0: Návrh kabinetu musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu poté jmenuje prezident. Ministr obrany Jaromír Zuna hlasoval proti schválení nominace pro Hlaváče a v prohlášení napsal, že si dokázal v čele armády představit vhodnějšího kandidáta. Rozhodnutí ale respektuje.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Maximální ceny pohonných hmot v úterý opět mírně vzrostou. Cenové stropy zveřejnilo ministerstvo financí. Litr benzínu zdraží o 13 haléřů na 44 korun a 43 haléřů. Nafta bude moct stát nejvýš zhruba 42 korun za litr, o 3 haléře víc než dnes. Maximální ceny paliv každý den určuje stát. Vláda nově schválila, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Německo údajně snižuje emise příliš pomalu, tvrdí to nezávislá rada expertů, která vyhodnocovala loňskou bilanci emisí a odhady na loňský rok. Klimatické cíle pro rok 2030 se podle rady nemusí podařit splnit.
6: Podle Rady pro klimatické otázky zůstávají emise v Německu spíš konstantní a meziročně klesly jen asi o 10%. Německo tak podle vědců možná nebude za 4 roky vypouštět do atmosféry 2/3 skleníkových plynů v porovnání s rokem 1990, jak by chtělo, a ještě asi překročí svůj do té doby daný emisní limit. Plán na ochranu klimatu, přijatý v březnu koaliční vládou, není podle expertů dostatečný. Emise klesají v energetice a průmyslu, ale naopak rostou u dopravy a budov. Na rozdíl od Česka je ochrana klimatu v Německu zakotvená v zákoně a nesplnění cílů může mít právní důsledky. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Ostravě se znovu zabýval korupční kauzou lobbysty Martina Dědice, čelí obžalobě z manipulace s veřejnými zakázkami. Vrchní soud původní verdikt zrušil a nařídil nové projednání případu. Hlavní líčení je bez obžalovaných, kteří sami požádali o jednání v nepřítomnosti a souhlasili se čtením důkazů. Státní zástupce Rostislav Bajger říká, že tento postup pomůže řízení nezdržovat.
7: Ten přístup obviněných kvitujeme, že dali souhlas k tomu, a co přečtu již provedené tedy důkazy, zrychlit to samozřejmě délku trestního řízení. Pokud by standardně probíhalo dokazování, byly předvolávání obvinění, svědci, bavíme se o letech dalšího procesu, tak to ta doba se podstatně zkrátí.
0: Na Pražském okruhu ve směru na letiště se stále nesouvisle táhne kolona od sjezdu z D1 až k Barrandovu na 16. kilometr. Osobním autem zastavíte před tunely kvůli regulaci vjezdu. Na Pražském okruhu směrem na D1 zpomalíte za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení je asi 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, hlavně na východě území až skoro jasno. Přes den se místy vyskytnou přehánky nebo déšť nebo bouřky a nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
23: Co je cílem zřízení zvláštního tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině? Jak vymahatelné budou jeho verdikty a kdy by mohl začít fakticky působit? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda Vrchního soudu v Praze Robert Fremr, bývalý soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a někdejší místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Dobrý den.
9: Dobrý den.
23: Rozhovor natáčíme v 1:30 odpoledne. Celkem 36 zemí, včetně České republiky, se v polovině května zavázalo připojit se k zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Jak významný je to krok?
9: Já si myslím, že to je velmi významný krok, protože ona, ta mezinárodní spravedlnost v současné době je poměrně v defenzivě a můžeme vidět dennodenně, že někteří významní státníci ignorují to, že tady nějaká mezinárodní spravedlnost je a vlastně se dopouští v přímém přenosu, aspoň podle mého názoru, jednání, které opravdu nese silné podezření spáchání válečných zločinů nebo zločinů proti lidskosti. A to, že vlastně, a tady to je především otázka Evropy a Evropské unie, když tenhle tribunál tady vznikl díky Radě Evropy, že tady není nějaká rezignace, takže by tady bylo nějaké směření s tím, že ten stav je takový, jaký, ale že se snad dělají další kroky k tomu, aby právě ta vymahatelnost toho mezinárodního trestního práva byla lepší a efektivnější.
23: No, podle médií by měl pohnat k odpovědnosti přinejmenším 20 lidí. A není to málo?
9: Ono je to otázka. Ono, tady musím zdůraznit jednu, že tento nový tribunál by se měl soustředit na jeden jediný zločin, a to je zločin agrese. A vznikl hlavně proto, že původně, a ta myšlenka tady pořád je, by měl i ten zločin agrese stíhat Mezinárodní trestní soud. Mm-hmm. Ale zjistilo se, že je to víceméně iluze, a to proto, že ten mechanismus toho Mezinárodního trestního soudu je nastaven tak, že pro stíhání pro ten zločin agrese musí jít o pachatele, který je současně občanem jednoho z těch členských států Mezinárodního trestního soudu, a tam nejsou všechny státy zastoupeny. Tam je zastoupeno 124 asi aktuálně států a nejsou mezi nima velmoci, jako je právě Rusko nebo Spojené státy. To je jedna komplikace. I tak by se tam takový pachatel mohl dostat, ovšem musel by ho tam ten případ nasměrovat Rada bezpečnosti. A asi většina posluchačů ví, že stačí veto jednoho stálého člena Rady bezpečnosti a ten případ se tam nedostane. A jestliže Rusko je stálý člen Rady bezpečnosti, tak je prostě na bílení, že nikdy tam tenhle případ nepošle. A proto právě vzniká tento tribunál.
23: No, jenom připomenu, že Mezinárodní trestní soud má pravomoc vyšetřovat na Ukrajině válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu, ale teď jste vysvětlil, proč samo o sobě to nestačí. Čili jak se ty dvě instance mají lišit, v čem se budou vzájemně doplňovat?
9: Přesně tak. A ta funkce tohoto tribunálu by měla být taková, že bude doplňovat Mezinárodní trestní soud. On už jenom pro úplnost, on už ten Mezinárodní trestní soud stíhá Putina, ale stíhá ho, řekl bych, pro relativně méně závažný delikt deportace dětí, ukrajinských dětí do Ruska. Protože to byla taková možnost, která se ještě jevila v rámci těch možností průchodná. Ale protože ta agrese se nejevila jako reálná, vzniká tenhle tribunál a tady už ta šance je větší, protože tam to není podmíněno tím, že ten pachatel musí být členem státu, které přistoupí tady k tomu speciálnímu tribunálu. A současně u té agrese musí to být teda někdo, kdo může být pachatelem tady toho speciálního doliku v tom, že je to nějaká ústřední politická nebo státnická postava, která má možnost za ten stát iniciovat nějakou agresi, iniciovat bombardování a současně musí být teda v tom vedoucím postavení. Tam je ovšem ještě pořád jeden háček, že tenhle tribunál zase má jednu specialitu, že umožňuje stíhání v nepřítomnosti, což Mezinárodní trestní soud neumožňuje. Takže by to umožňovalo stíhat i pachatele, kteří se budou odmítat a nebudou reagovat na to předvolání. Ale pořád je tam ještě jedna norma, která tu naději na to potrestání brzdí, a to je norma, ono to zní trošku divně, mezinárodní zvykové nebo obyčejové právo. Já když jsem se s tím poprvé setkal, tak jsem byl překvapen, že něco takového existuje, ale je to vlastně praxe států. A podle této praxe států platí, že takzvané sitting heads of the state, což jsou prostě osoby, které jsou v těch vrcholných úřadech, požívají, ale tu zdůrazňuji, po dobu výkonu té funkce požívají imunitu. Takže i Putin, dokud bude tedy prezidentem, a pak je i v jeho zájmu, aby byl tím prezidentem co nejdéle, tak nemůže být ani tímto tribunálem stíhán. Ovšem, co je možné, připravovat to vyšetřování, shromažďovat důkazy a prvním dnem kdy Putin v té funkci skončí, tak je možné na něj podat obžalobu.
23: Takže nehrozí, že by se mohly ty dvě instituce nějakým způsobem dublovat?
9: Ne, tam dokonce se už teďka hovoří o tom, že tam dojde k nějakým kontaktům, bude se spolupracovat a platí sice obecně, což mě trošku zarazilo, že by měl dostávat přednost ten Mezinárodní trestní soud. A když teda se bavíme o konkrétním případu prezidenta Putina, tak domnívám se, kdyby tam vlastně proti sobě stála dvě možná řízení, jedno pro tu deportaci únosy těch dětí a jedno pro takhle závažný delikt té agrese, tak si myslím, že by asi mohla i na základě nějakého jednání dojít k tomu, že by Mezinárodní trestní soud řekl ano, vy tady máte šanci odsoudit tohoto pachatele pro závažnější delikt, máte přednost. Ale to by byla asi, myslím si, otázka až dalšího jednání.
23: No, když se vrátím k tomu, co jste řekl, že Mezinárodní trestní soud vydal zatykač v roce 23 kvůli zavlečení ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska na Putina. Jak tomu tedy rozumět, to přece není vymahatelné ve chvíli, kdy požívá tu imunitu, o které jste mluvil? Jako hlava státu.
9: Takhle upřímně řečeno, to je další takový právnický oříšek. Ono totiž přímo v tom římském statutu, který upravuje chod toho tribunálu, chod toho mezinárodní trestního soudu je, že imunity se na ty, kteří budou stíháni tímto soudem, nevztahují. Nicméně právníci se shodují v tom, že ten statut mezinárodního trestního soudu nemůže tuhle tu zvykovou záležitost, to znamená, že teda všechny státy světa respektují sitting heads of the state, mají imunitu, takže to prostě nemůže zvrátit. Proto skutečně zatím to stíhání u Mezinárodního trestního soudu Beřek má spíše takovou symbolickou podobu.
23: No a je pravděpodobné, že by vůbec někdy mohl Putin se dostat před ten Mezinárodní soud?
9: Tak ono to možné je. Víte, abych třeba to použil nebo bych ukázal například filipínského prezidenta Duarteho, který byl taky, je stíhán Mezinárodním trestním soudem, byl ani vydán zatykač, no ale v době, kdy on byl prezidentem, tak i ty Filipíny samotné neměly teda zájem ho vydávat. No ale v momentě, kdy prohrál volby, tak ten nový prezident s tím problém neměl. No a dneska už pan bývalý prezident Duarte sedí ve vazbě v Hágu a to stíhání pokračuje. Čili je to zase otázka věštění z křišťálové koule. A kdyby se v Ruské federaci změnil režim a to tak výrazně, že by byl ten stát ochoten Putina vydat, tak by se to mohlo stát. Ono totiž takhle, ono tady už byla taková situace, právě ukázala tu slabost, já to říkám velice nerad, jako bývalý soudce trestního soudu, ale tu slabost toho tribunálu, že došlo k tomu, že přinejmenším ty členské státy toho tribunálu, kterých, jak jsem říkal, 124, mají povinnost v případě, že by tam Vladimír Putin přicestoval, mají povinnost ho zatknout a předat ho do Hágu. To už se stalo, kdy on přicestoval do Mongolska. Mongolsko je relativně mladý, ale je to teda členský stát. No a teď se čekalo, jestli teda mongolská vláda ho opravdu zatkne, neučinila tak. No a tam zase existuje takový mechanismus, když některý ten členský stát nerespektuje ten zatýkač, měl by, ale nezatkne, tak se vlastně předvolává k takovému jakoby pohovoru do Hágu, kde má teda vysvětlit, proč nerealizoval ten zatýkač. No a tady to Mongolsko vlastně se v uvozovkách hájilo nebo omlouvalo tím, že oni jsou absolutně závislí na Rusku třeba pokrytou energetiku, tak kdyby oni teda vypli přísun arktického proudu, tak to Mongolsko by bylo asi v kolapsu. Takže nakonec, i když z toho nikdo neměl radost, ale se prostě nakonec dostalo k závěru, že opravdu to Mongolsko asi jednalo v rámci kontextu teda pochopitelně.
23: Hostem 20 minut Radiožurnálu je soudce specializovaný na trestní a mezinárodní právo Robert Fremr. Tvoříme dějiny, stejně jako Norimberský tribunál před 80 lety, i tento zvláštní tribunál v Hágu obnoví spravedlnost z trosek války, napsal ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha. Je to případné srovnání, myslím si, Norimberským tribunálem?
9: No bohužel, takhle, já jsem obdivovatel Norimberského tribunálu, protože to, co ten co dokázali soudci toho tribunálu, že vlastně za víceméně rok dokázali velice objektivně, spravedlivě rozhodnout o více než 20 teda velice seriózních a složitých teda obvinění, že tam byla zachována opravdu právo obhajoby, nikdo nepodezírá, že by to byl, jak se někdy říká, soud vítězů, že by tam prostě vládla nějaká nespravedlnost. A i ta doba, za kterou se to a velice plnohodnotně podařilo to řízení provést, je z mého pohledu obdivuhodná. Ale co ještě, myslím, že je důležitější, je to, že ten tribunál a hlavně ten statut, který mu byl dán do vínku, stanovil základní principy mezinárodní spravedlnosti, které jsou dodnes vlastně obsahem všech statutů tribunálu, které to byl jugoslávský, rwandský, a spousta dalších teda tribunálů, protože to byl, myslím, velice dobrý koncept, který ovšem, jak vidíme, když ztratí politickou podporu, tak náhle se stává bezmocným. Když se podíváme, ono tady, bohužel, mezinárodní spravedlnost vždycky má velkou souvislost s těmi dějinami a s politickou situací celosvětově. Ta situace, jaká nastala po druhé světové válce, kdy tady skutečně byly mocnosti, které měly zájem, a což je obdivuhodné, na spravedlivém jaksi potrestání těch zločinců, protože traduje se, že když byly rozhovory té velké trojky, tak Stalin navrhoval postřílet všech 5000 nejvyšších teda nacistů bez jakéhokoliv soudu. Churchill údajně byl pro takový kompromis, kdy navrhoval takové stané právo, kdyby byly velice rychlé procesy, ale procesy v řádu dnů, a byla to americká strana, která nakonec prosadila tu velice demokratickou formu toho soudního projednávání.
23: Teď ale jiný mezinárodní kontext, ale v čem by to tedy mohlo být jiné? Hrozí to, že by to byl nebo bude tribunál vítězů, jak jste řekl v úvodu? V čem se bude lišit od podle vás toho Nürnberského?
9: No, já si myslím, že ne, protože jak už jsem říkal, tenkrát ten tribunál má velkou podporu, tady naopak hrozí, že některé ty mocnosti, a to ne, nemyslím ruskou, to je to přirozené, ale že i některé jiné mocnosti budou jaksi legitimitu toho tribunálu zpochybňovat. Jenom pokouzí na to, že ono se to děje Mezinárodnímu trestnímu soudu, který v souvislosti s otevřením případu Izrael, Gaza, tak čelí atakům typu, že vůbec ten soud jako takový nemá existovat. A nevím, do jaké míry je to naší veřejnosti známe, ale prezident Trump už v době, kdy já jsem tam působil, tak poté, co naše přípravná komora rozhodla, že se bude jenom, ale říkám, vyšetřovat situace v Afghánistánu, kde teda hrozilo i případný postih amerických třeba vojáků, tak uvalil sankci na tehdejší prokurátorku Fatou Bensouda a jeho prvního náměstka. Uvalil na ně sankce rovné sankcím, které se uvalují na drogové dílery. A aktuálně je 8 soudců z 18 taky na základě dalšího executive orderu prezidenta Trumpa zase jsou na ně uvaleny sankce. Takže mají třeba obstavené účty, nemůžou cestovat a podobně. Takže tady vidíte, že

0: Trumpa. Naše tehdejší vláda na to teda nebyla, takže mi nebylo to teda příjemné, ale tady jsem velice rád, že se k tomu teda Česká republika připojila. Je tam 34 zemí v této chvíli, co je asi dobře zase, že aspoň v rámci Evropy. Je tam Spojené království, je tam Německo, je tam Francie, je tam Itálie, Španělsko, pardon. Takže všechny tyhle velké státy a připojilo se, což je taky velice zajímavé, Kostarika a Austrálie. Ano. A ona, ta dohoda je odevřená, čili ona nebrání žádnému jednomu státu, další. Aby se mohli připojit. Čím víc států, tím víc je legitimit.
1: No, Česká republika se pro zřízení tribunálu vyslovila už na zasedání Rady Evropy v Reykjavíku v květnu 2023. Jak rozumíte slovům současného ministra zahraničí Macinky, že jde o předběžnou pozici? Zeptám se jinak, je myslitelné, že by česká vláda ještě to svoje stanovisko přehodnotila? Je možné vzít ten závazek zpět?
0: Já to radši nebudu komentovat, protože problém je, že justice a spravedlnost by měla být nezávislá a v momentě, kdy její činnost jakýmkoliv způsobem ovlivní politici, tak je to prostě špatně. No a tohle prostě raději nebudu komentovat.
1: Generální tajemník Rady Evropy členské země vyzval k co nejrychlejšímu dokončení vnitrostátních procedur nezbytných pro připojení k zvláštnímu tribunálu. Jaké kroky musí teď následovat?
0: Tak ono, každý stát to má vnitrostátní úpravu trošku jinak, ale myslím, že u většiny z nich to bude ratifikace té smlouvy. A pak je tam ještě jedna důležitá součást, ochota podílet se taky finančně na chodu toho tribunálu. Už jenom říkám, což je zase podle mě velmi důležité gesto. Evropská unie už teda vlastně dala do rozpočtu toho vznikajícího soudu 10 milionů eur. No a ono třeba u toho mezinárodního trestního soudu ty příspěvky každoročně byly víceméně vyměřovány podle toho, jaká byla ekonomická síla toho konkrétního státu. Čili tady, a on už je teda ustaven právě řídící výbor, který má ty další kroky realizovat, tak ten by taky měl právě asi vytýčit nějakou ekonomickou perspektivu a říct asi, jaké by měly být ty příspěvky konkrétních zemí, těch, které už teda přistoupily. Pochopitelně, kdyby někdo chtěl dát víc, nikdo mu bránit nebude.
1: Kdyby mohl zvláštní tribunál v Hágu začít fungovat? Četl jsem, že je málo pravděpodobné, že by to mohlo být dřív než v roce 2028.
0: No, ono vždycky to vždycky trvá. Je to pravda a navíc nevíme, co se politicky v mezidobí může stát. Ale já si myslím, že kdyby to bylo v tom roce 28, takže by to bylo více mě obdivuhodné.
1: A kdo by ho mohl tvořit? Měl byste osobně ambici navázat na víc než 15 letou zkušenost z Hágu a Oruši?
0: Nebudu lhát, mě to napadlo, jo, protože já musím říct, že jsem se více mě shodou časných okolností stal tím soudcem, jak, ale nemůžu říct časných okolností, taky i díky české diplomaci, to tady, které zase musím poděkovat. Ale byla to unikátní zkušenost a byla to unikátní inspirace, když vidíte, jak lidi z celého světa, vlastně pokud je o spravedlnost, tak uvažují stejně a jak mají upřímnou snahu potrestat zlo a chránit dobro. Takže byla by to určitě unikátní možnost účastnit se práce tady toho tribunálu, ale myslím si, ono, kdyby Česká republika měla zájem, ono tam ty soudci budou, a jako je to jinde, budou voleni. Ona je to teda dost jako někdy i pro soudce nepříjemná záležitost, když já jsem vlastně byl nucen v obou těch případech dělat volební kampaň, což pro soudce je něco strašného, kdy jsem teda měl setkání s voliteli a teď jsem jim tam zdůrazňoval na teda poput naší diplomace, že já jsem ten správný člověk. Ale u všech těch institucí existuje vždycky výběrové řízení, takže patrně by naše vláda udělala výběrové řízení a tam si myslím, že by měl dostat přednost mladší kandidáti.
1: No ale vy byste se úplně té kandidatuře nebránil.
0: Asi bych to uvažoval.
1: Místopředseda Vrchního soudu v Praze Robert Fremer je hostem 20 minut Radiožurnálu. V roce 2015 byl po silném tlaku mezinárodního společenství na kosovské představitele schválen zvláštní tribunál pro Kosovo, který teď odložil o nejméně 2 měsíce vynesení rozsudku nad bývalým prezidentem Hašimem Tačim a dalšími 3 někdejšími veliteli kosovské osvobozenecké armády. Proč hledání spravedlnosti trvá tak dlouho?
0: No, já jsem si vždycky tu otázku kladl, protože já se přiznám, že já jsem uspěl v těch volbách do toho trestního soudu s tím, že poučen těmi chybami, které jsme dělali u toho Hranského tribunálu a že se tam ta řízení taky teda táhla. Takže bych ty chyby nechtěl opakovat a přišel jsem s některými nápady, jak by se to řízení před Mezinárodním trestním soudem dalo zrychlit. Upřímně řečeno, určitě to zabralo v té volební kampani, ale pak sebekriticky říkám, že ano, oproti těm mým předchůdcům se ty mé případy, které jsem já předsedal, kde jsem teda byl členem Senátu,

0: byly rychlejší, ale furt to bylo v řádu roku. A tam byl problém v tom, že mně připadalo, že tam není příliš mnoho subjektů, které by měly zájem na to, aby to šlo rychle. Protože obhájci, kteří tam někoho hájili, byli pochopitelně velmi dobře placeni. Byl rozdíl, jestli byli placeni půl roku nebo dva roky. To samé platilo ze členy týmu prokurátora. Ty soudci ty měli časově vymezený mandát, takže ty na tom žádný zájem neměli, ale prostě nebyl tam nějaký zájem, aby to prostě spěchalo. A navíc ta první generace soudců Národního trestního soudu byla velice liberální a tam se určují třeba i časové limity, jak dlouho máte na vypracování nějakého dokumentu, jak dlouho máte na výslechy svědků. A ty první limity, které ta první generace soudců byly velice liberální, čili my pak jsme byli přísnější, zkracovali jsme, ale pořád to ještě nebyl ideál. Ale tady jedna zajímavá věc, v tomhle statutu toho tribunálu, o kterém teďka mluvíme, pro Ukrajinu, tam se dokonce už stanovily časové limity, takže by v zásadě mělo to rozhodnutí být vydáno do 10 měsíců od podání obžaloby a ve výjimečně složitých případech na základě tady nějaké další žádosti do 15 měsíců. To jsou prostě úplně pro mě neuvěřitelné termíny, protože běžně u Mezinárodního trestního soudu trvá řízení 2-3 roky.
1: V Rusku připravují zákon, který poskytne Putinovi možnost nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů zatčených, uvězněných nebo trestně stíhaných v zahraničí na základě rozhodnutí cizích soudů bez účasti Ruska. Co to podle vás znamená?
0: No tak je to pochopitelně snaha zastrašit kohokoliv, kdo nějakým způsobem bude působit k tomu, aby teda se Vladimír Putin dostal před soud. Mimochodem, to není jako jediná jeho iniciativa. On už, pokud vím, tak zahájil trestní stíhání těch osob, které se podílely na vydání toho zatykače. To znamená, že já nevím, jestli to někdo bere vážně, ale jako pořád je to teda zatykač legitimně vydaný zemí, která teda by měla respektovat právo a jsou tam ti soudci, kteří se podepsali pro ten zatykač na Putina. Ono jako tak, jak se počíná Trump, ono to zase není tak velký jako rozdíl, když si dovoluje teda uvalit kladbu na 8 soudců demokraticky zvolených, zvoleného orgánu. No.
1: Mezinárodní trestní tribunály byly od Norimberského přes Tokijský, potom pro bývalou Jugoslávii, pro Rwandu a tak dále. Mohou mít preventivní účinek, odstrašující nebo řekněme výchovný?
0: Upřímně řečeno, měli by mít. Já myslím, abych to řekl spíš opačně. Kdyby se tahle ta zvěrstva, která se stala, genocida, válečné a zločiny, nechali úplně být, tak by to bylo ještě horší. A ono to bohužel tak dneska trochu vypadá, že to, co se třeba děje v tom konfliktu Izrael a co se děje v Gaze, že zatím teda se sice ano, byly vydány zatykače na Benjamina Netanyahu a ministra obrany Galanta, ale zase jejich odsouzení, nebo jejich vůbec ne odsouzení, já neříkám, že mají být vůbec odsouzení, to by bylo špatně, to je prezumce neviny, ale to jejich stíhání zatím je někde, nebo to vyšetřování, to probíhá. Ale to, že budou někdy postavení opravdu před ten soud, to je skutečně zatím teda v mlze. Ale já si myslím, že aspoň určitý preventivní dopad to mělo, protože musím říct, že zejména jugoslávský tribunál zase po těch 50 letech po norimberském procesu, no spíš po 45 a něco, že měl můj jako respekt. Tam byla spousta jako kvalitních rozhodnutí, spousta nové judikatury, která obohatila mezinárodní trestní právo. My jsme se pak v tom rwandském tribunálu, který byl tak trošku, bych řekl, asi mladší bratr tady toho tribunálu, snažili jít v jejich šlépích, ale myslím asi říct, že takové kvality, jako měly rozhodnutí toho jugoslávského, jsme nedosáhli. Ale myslím si, že určitě jakýsi preventivní dopad to snad mělo, i když musím říct, že jsem byl pak trošku zklamaný, když jsem zjistil, věc, že vlastně způsob, pro mě šokující způsob spáchání trestní činu, na to byl případ ve Rwandě, kde se ti Tutsiové, když prchali před těmi pachateli genocidy, tak se skrývali v kostelech, v domnění, že tam je místo, kde je prostě ušetří, kde je nechají, ne. Ty útečníci často neměli problém zapalit ten kostel i s těmi uprchlíky, kteří se skrývali vevnitř. A bohužel stejný způsob a stejný přístup jsem pak viděl v případu Keni, kterou jsme taky projednávali u Mezinárodního trestního soudu, kde vlastně ty pachatele postupovali úplně stejným módem operandy. Takže ten preventivní efekt tam zase úplně asi 100%, alespoň v té Keni nebyl.
1: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s místopředsedou Vrchního soudu v Praze, bývalým soudcem Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a místopředsedou Mezinárodního trestního soudu Robertem Fremrem. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Socher slaví 100 let.
3: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
4: 17 hodin 30 minut.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Soud zprostil exposlance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 3. Podle obžaloby měl Feri v roce 2015 souhlasný styk s tehdy 17-letou dívkou, během kterého si ale sundal prezervativ, s tím a dívka už nesouhlasila. Podle soudce Marka Bodláka není důvod jí nevěřit její prožitek. Situace ale podle soudce nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, jak zněla před 11 lety. Dominik Feri se aktuálně odpykává 3letý za jiná dvě znásilnění a jeden pokus o něj. Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc, schválila to vláda. Nově by tak příspěvek měl být 400 tisíc u dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat jen rodičů, kterým se děti narodí od ledna příštího roku. Zvýšení příspěvku má vláda v programovém prohlášení, prosadit ho chce třeba kvůli klesající porodnosti. Českou armádu by mohl nově vést Miroslav Hlaváč na pozici náčelníka generálního štábu, ho navrhla vláda. Hlaváč by měl ve funkci od léta nahradit Karla Řehku, kterému teď dělá prvního zástupce. Pro jeho nominaci hlasovala celá vláda, kromě ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD. Ten řekl, že si ve funkci představuje vhodnějšího kandidáta. A s výběrem Hlaváče naopak souhlasí bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z ODS. Náčelníka generálního štábu jmenuje prezident Petr Pavel. Ještě předtím nominaci Hlaváče probere sněmovní výbor pro obranu. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to komentovat nechtěl. Maďarský premiér, prezident Tamás Šuljok nevidí žádný ústavní důvod k rezignaci. Řekl to v rozhovoru pro maďarský server Index. Reagoval tak na výroky nového premiéra Petera Maďara. Podle něj by měli Šuljok a další činitelé napojení na bývalou vládu expremiéra Viktora Orbána do konce května odstoupit. Maďar je taky v minulosti označil za Orbánovy loutky. Šuljok v rozhovoru řekl, že chápe potřebu vlády přehodnotit ústavní funkci prezidenta, rezignovat na post, ale odmítá. Dálnice D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy je za sjezdem na Tuřice neprůjezdná. Na 17. kilometru zasahují na čerpací stanici záchranáři. Na místě přistál vrtulník záchranářů, můžete sjíždět na Tuřice a pokračovat po souběžné silnici. D10 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Mladé Boleslavy, spozorněte za sjezdem na 10. kilometru. Havarovalo v omezení, osobní auto blokuje pravý pruh a tvoří se kolona. Na Pražském okruhu směrem na letiště popojíždí nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu od sjezdu z D1 ke sjezdu na Barrandov. Osobním autem se zastavíte před tunely, tam regulují vjezdy. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, hlavně na východě území až skoro jasno a nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě repríza pořadu Osobnost Plus Barbory Tachecí.
6: Mimořádně ostrý a silně varující byl projev předsedy ústavního soudu Josefa Baxy na včerejším pietním aktu v Terezíně. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Veřejnost vyzvala, aby pozorně naslouchala výrokům lhářů. Sice slibují zavedení pořádku, který ochrání společnost, přitom se mezi řádky jejich výroků skrývá útok na základní hodnoty a instituce, které ji chrání. To je rolí každého z nás, nebýt lhostejný a být připravený k jejich obraně, dodal Baxa. Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je Jan Dobrovský, poradce prezidenta, podnikatel, publicista, podcaster. Vítejte, Honzo, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
5: Osobnost Plus.
6: Na šéfa ústavního soudu se mi ta slova zdají hodně ostrá. Co vám?
7: Já bych řekl, že jsou přiléhavá. A kdybych měl projev v Terezíně, řekl bych to podobně. Je z toho patrno, že předseda ústavního soudu vidí, že vláda, která je složená z extremistů, a premiér, který extremisty podporuje tím, že je nekárá, nebo že jim nezakáže ty extremistické projevy, tak se stává sám extremistou. A jestli žijeme v době, která je poznamenaná tím, že propaganda je daleko jednodušší než dřív, prostřednictvím sociálních sítí a všech možných způsobů, jak emoce dostat do nejvyšších otáček, tak je to varující. A on to vidí, je to výsostný intelektuál a člověk, který má za úkol dohlížet na ústavní právo.
6: Když on má sám pocit, že jde o největší útok na základní hodnoty a instituce zatím, tak já se ptám, z vašeho pohledu, tím útokem největším na hodnoty základní instituce bylo či je co?
7: No, je to absolutní pohrdání řádem, který panoval v našich myslích, a to myslím úplně všechny dodnes. Ten řád spočíval v tom, že jsme se chovali podle vyřčených i nevyřčených pravidel, tak abychom zachovávali nějakou ochotu k porozumění, nějakou základní slušnost mezi sebou. A najednou je vystřídána absolutní nepokorou a ochotou dělat cokoliv, nemít žádná pravidla, prolamovat je a tím dávat příklad ostatním, respektive je motivovat k tomu, aby se tak chovali taky. To je něco, co jde velmi špatně napravit, protože když si vysvětlíme svobodu tím, že máme možnost močit sousedovi na vrata a nebo kohokoliv beztrestně urážet, protože pravda je relativní, vlastně neuchopitelná. Jestliže na to přistoupíme, tak ten řád skončí včetně zákonu.
6: Víte, systémově máte určitě pravdu. Na druhou stranu, a tak se obhajuje i Trump ve funkci, prostě lidé chtěli změnu, tak tohle je doopravdy změna. Neoddiskutovatelná.
7: No, jasně.
6: Co byste na tenhle argument řekl?
7: No, já nevím, jestli je to argument. Je to věta, která může být použita v diskuzi, takže možná, že to argument je. Je to nějaké konstatování stavu mysli. Ano, je pravda. Sveďme to na voliče. Ne, není to tak. Nikdy za nic generálně nemůže jen volič, a nikdy za nic generálně nemůže jen politik. Je to jakýsi ekosystém. A v tom ekosystému si voliči zvolili nějaké zástupce a pravděpodobně možná ani netušili, jak se budou ti zástupci chovat. To je v demokracii docela pravidlo. Ne, že by se to netýkalo těch, o kterých my říkáme, já o nich říkám demokraté.
6: Jak, nebo takhle, je pracné, už jste řekl, že vám vadí to nabourání toho systému. Tomu rozumím. A jak potom pod tímhle ty záležitosti vlastně se dají rozdělit věci, na které vláda má právo je změnit, prostě jenom to vidí jinak.
7: Jo, máte na mysli tu hranici, kde má vláda právo dělat věci, které jsou změnou,
6: ano,
7: třeba,
6: ano.
7: A kde už je to nepředstavitelné.
6: Mně se líbí, ano, že jste to poznal, co chci říct.
7: Jo.
6: Ráda.
7: No, protože my se spolu známe hodně dlouho a víme asi, jak jeden druhý uvažuje. Já mám dojem, že to je otázka, kterou si lámou hlavu teď všichni politologové na světě, pokud ne, tak nejsou dobří. Ale nejenom ti, i obyčejní lidé, kteří nemají s politologií nic společného, ale žijí svůj politický život tím, že mají přijít k volební urně například, tak se musí ptát, kde je hranice, co může člověk nebo někdo, představitel, politická autorita, udělat v rámci svých pravomocí a kde končí ty pravomoci. Tak určitě končí tam, kdy se nezákonným způsobem má měnit ústavní pravidlo. Ústavní pravidlo není jen tak něco, to není jenom nějaký řád, který je předepsán, ale patří do toho i ústavní listina práv a svobod například. To znamená věci, které jsou nespochybnitelné a se kterými se nedá hrát battle. Tam nemá právo bez toho, aniž by měl ústavní většinu, ta politická reprezentace, dělat nic. A ta druhá rovina, ve které může, to je rovina odpovědnosti jeho politické. To znamená, může být příště nezvolen, může být vyobcován, může být demonstracemi smeten, cokoliv z toho si vybere. Pokud ne, pak skutečně je to na těch, kterým říkáme voliči, ale jsou to nějaké sociální skupiny, které mají nějaké preference. Je samozřejmě možný, že se to nějaký minoritě líbí. A možná, že ta minorita je hlasitá. A možná, že taková minorita dokáže strhnout zbytek, který uvažuje jinak, do obav se tomu postavit.
6: Myslím, že na dané téma hovoří i ústava. Když zmiňuje mimo jiné, tak zmiňuje taky jinými slovy, ale my říkáme obranyschopnost země, totiž žádný politik nesmí záměrně snižovat schopnost naší obrany.
7: Ano, v relativním světě, který prožíváme, ve světě s alternativními pravdami, se dá žonglovat s tím, co je oslabení a co není oslabení. Já jsem viděl vyjádření nějakého blba s politickou funkcí, který vysvětloval, že vlastizrádci, Ševčík to byl, že vlastizrádci jsou ti, kdo prožili holokaust a respektují sudetské Němce. Já bych tomu člověku vzkázal, že by toho měl nechat. Měl by toho nechat, protože on je vlastizrádce.
6: My tady bohužel pana Ševčíka nemáme, nemůže se bránit.
7: No, to je můj vzkaz.
6: Jasně, jasně. Ale já to musím říct zase, že se nemůže bránit, jasně, protože tady není. Vy jste mě řekl, že jaké jsou ty různé vaše výhrady k té vládě. A teď mi jenom upřímně řekněte, váš osobní pocit, dovedete při jakékoliv vládě, to nemusí být nutně tahle, ale dovedete si říct jako upřímně, prostě ta vláda má jiné názory, než mám já, a není to moje vláda a dělá věci jinak a to je její právo.
7: V průběhu posledních 630 let jsem si to říkal mnohokrát. A v tomhle konkrétním případě této vlády, kterou považuji za naprosto nejodpornější, kterou tato republika měla od svého vzniku v roce 89, že se chová tak, že ohrožuje bezpečnost země nejenom tím, že podceňuje její obranu, ale že vyvolává staré vášně ze sovětské komunistické propagandy.
6: Například?
7: Například ti sudetští Němci. Ten obraz byl vytvořen záměrně a sudetští Němci jako revanšisté, kterých se máme bát, protože chtějí zpět své majetky, ze kterých byli vyhnáni, a chtějí prolomit Benešovy dekrety. Tato věc je dávno vyřešená česko-německou deklarací, která stála spoustu sil, geniální diplomaty, a to na obou stranách. A vyvolávat znovu ducha nenávisti na něčem, co stavím jako konstrukci zloby a zášti, je přesně ten případ, který ve mně vyvolává pocit, že proti tomu musím stát.
6: Víte, nemáte někdy pocit, že nenávist se stala takovým běžným nástrojem v politické komunikaci?
7: Protože ta komunikace se přes sociální sítě, přes anonymní účty stala vlastně nenávistnou, měla za úkol rozvrátit tu společnost, pořád má, jsou v tom i zájmy cizích mocností, především Ruska, aby vytvořili chaos, a to nejenom u nás v zemích té východní a střední Evropy, ale i v té Evropě západní, aby oslabili tu společnost, aby se vlastně rozvracela sama a aby mohli uchopit moc ti, kteří jsou jim blízko, jako že takoví v naší vládě jsou.
6: No, totiž je to přesně doména, tohle téma několika málo lidí, kteří máte pocit, že nenapíšou tweet nebo zprávu na síti X, aniž by kohokoliv nějakým způsobem nedeonestovali. Takhle jsem to řekla dobře.
7: No, máte na mysli ty zpratky, kteří jsou shodou nešťastných náhod, někteří z nich i ministry a dokonce jeden místopředseda vlády. Ano, je to něco, co je cvičení z arogance, z prostoty a totální stupidity, která vytváří nové normy, na které si postupně zvykáme. Tím, jak si zvykáme na nové normy chování, tak se mi zdá velmi nebezpečné, že takovéto postupy společensky jsou nezvratné, že se vlastně dostáváme do situace, kdy ta věc už nejde, ta komunikace tohoto typu vzít zpět a že ta společnost tím bude velmi dlouho postižená, pokud nebude zase vystavená nějakému jako tlaku pro větší porozumění a estetičnost, což podle mě nejde udělat jenom tím, že vznikne nějaký autoritativní příklad slušnosti, ale jde to jenom tím, že si prostě popálíme ruce, pusu, cokoliv, že dostaneme popapuli takzvaně, abychom se trochu vrátili ke kořenům toho, co znamená koexistence.
6: Tak to není jenom záležitost nebo problém Česka, samozřejmě.
7: Ne, vůbec, to je to univerzální
6: šíří,
7: problém.
6: Jasně, šíří všude možně. Ale takhle, nedělá to na vás dojem, že tahle nenávist šířená přes veřejné vzkazy někoho k někomu z nejvyšších politiků a tak dále, že to se odrazí, že se to odráží už nás, že lidé jsou prostě agresivnější, naštvanější.
7: No jo, byli i za socialismu naštvanější, agresivnější právě proto, že byli vlastně konformizováni tím systémem. Havlova moc bezmocných o tom mluví perfektně, doporučuji každému, aby si to přečet. Myslím, že jsme v situaci, kdy nejenom, že to připomíná druhou republiku, ale připomíná to i tu dobu socialismu, proto mluvím o normalizaci. Zvyknete si, parchanti, takhle to je.
6: No, mě šlo jenom o to, jestli prostě spolu s těmi vrcholovými politiky, zvlášť některými, prostě tímhle způsobem vulgarizujeme a hrubneme my všichni.
7: Ano, a dokonce si myslím, že vlastně je to určitá poptávka i těch, kteří stojí na straně opozice, která třeba je slušnější, kdy cítí, že slušnost je vnímaná jako slabost a že odpovědi na to spratkovství nestačí proto, že jsou vysmívány a že daleko lepší zbraní je to, co dělá ten oponent. Chovat se velmi podobně, protože jakoby sám potřeboval taky trošku přes papulu.
6: Řekněte, teď se vás tam jako poradce prezidenta.
7: Občasného.
6: Ale zajímá mě, jestli v tuhle chvíli zažívá prezident Pavel nějakou, řekněme, jako já nechci říkat nejhorší chvíle, jo, ale jako nejnapjatější momenty od momentu svého nástupu. Já teď samozřejmě narážím na mnoho věcí, ale teď hlavně před námi je to na to, ten summit na to
7: Fankaři. Já to nevím, já jsem se ho na to neptal. Jo. A To znamená, nemůžu interpretovat jeho pocity. Já vidím, že je to člověk velmi odhodlaný a odvážný. Člověk, který má představu o tom, co by mělo být správně v chování mezi politiky. A cítím, že na tom bude trvat.
8: A že, jako na čem?
7: No na tom chování mezi politiky. Jo, to znamená, že není to někdo, kdo by ustupoval v tom smyslu, že když je na něj tlak, který má za cíl jedinou věc, aby si část voličů myslela, že se chová jako nevychované dítě, kterému se řekne, tady nepůjdeš a on tam chce a leží na zádech a kope nožičkama. Slyšel jsem jednoho pána v obchodě, jak to vyprávěl prodavačce, že přece je to dětinský. Tak není, on si uvědomuje velice dobře, že to je jeho zásadní role bránit něco, čemu se říká ochota k porozumění, pokus o komunikaci, nějaká politická koexistence, která i v tom systému opozice vláda je vlastně nutná proto, aby byly všechny názory brány v potaz.
8: No jasně, ale musí mu být přece jasné, že dokud budou ve vládě motoristé, kteří přiznali už, že prostě všechny spory s prezidentem mají prapůvod v nejmenování pana Turka ministrem, tak dokud tam budou motoristé, tak ty vztahy budou vypadat tak, jak vypadají.
7: Ale ta komunikace kolem těch vztahů je vlastně důležitější. Slyšel jsem nějaký filozofy teď moderní mluvit o tom, že slovo již dávno není činem a že to je vlastně jako kýč se o tom bavit. Slovo je politickým činem. Slovo, které je vyřčeno z politických úst, z úst politické autority, anebo i z úst politického zpratka, je slovo, které může motivovat ostatní k tomu, aby podobně konali. A můžou konat i násilí. Můžou jenom si myslet něco, co je důležité a vytváří to jakousi masovou reakci. A to znamená, slovo je činem v politice a to slovo musí být i nahrazováno nějakým souborem slov, které jsou dostatečnou obranou pravidel, která dovolují, aby žila společnost v vzájemném míru.
8: Já vím, ale prostě nevyplývá z toho, jestli ten napjatý vztah, o který zjevně budou usilovat motoristé až do konce volebního období ve vztahu k prezidentovi, tak jestli se s tím ze strany motoristů dá něco dělat, anebo už je to partner, se kterým se diskutovat nedá.
7: Podle mě se s nimi diskutovat nedá a nemá, ale jestli to chce dělat prezident tak či onak, je zcela jeho věc a já to neumím interpretovat.
8: Vy se nikdy nebavíte s prezidentem na téma, co ho vytáčí, co ho štve?
7: Tak jednak není potřeba se o tom bavit, je to na něm vidět. Obyčejně. Ale on se vytáčí a naštve se s úsměvem, což je něco, co myslím druhá strana nedokáže pochopit. On se chová slušně. A přesto je to, jak jsem říkal, vnímáno jako jeho slabost ze strany těch, který na ně útočí. To, že se snaží o porozumění v komunikaci, nikoliv na to zaútočit, tak jak to dělal třeba Miloš Zeman. Možná, že v tom je chyba, jak bych mu třeba doporučil, aby zaútočil.
8: Ne, mě by zajímalo, jestli když četl na mobilu pana Koláře ty SMSky od Macinky, jestli se smál.
7: Já myslím, že se usměl, že to dělá pořád, ale nebyl jsem u toho. Pojďme někam jinam.
8: Jan Dobrovský, dnešní host Osobnosti Plus. Souhlasíte s tím, že jestli se naše politická opozice, ale hodně rychle, brutálně nespamatuje, takže může ten Babiš v tomhle složení vlády prostě pokračovat celých 8 let?
7: Může se to stát a dokonce to považuji za hodně pravděpodobné, protože se nedomnívám, že by ta opozice měla tu sílu se rychle zpamatovat, že nevím ani, co to vlastně znamená, jo, aby se zpamatovala. Ty opoziční strany jsou v situaci, ve které hledají sami sebe, protože vědí, že jsou v menšině. Ta minulá vláda byla náhoda, že získali většinu v parlamentu. A ta menšina těch, kteří jsou demokraté v této zemi, nebo demokraticky uvažují aktivně, je patrná a ten étos politických stran je pravděpodobně pryč, myslím v tom globálním západu asi obecně. Nová doba, nová komunikace, všechno je postaveno na osobnostech a autoritě lídrů. To znamená nejcharizmatu především, na tom, jakým způsobem vystupují a už ne tolik na tom, co mají v arzenálu pro budoucnost, co chtějí, jak chtějí postavit lepší svět. Ta minulá politika politických stran byla postavená na tom, jestli prosperity lze dosáhnout sociálním státem anebo menším sociálním státem. Byl to takový boj o to, jaká míra socialismu může v budoucnu zvítězit. Ale teď jsme v jiné situaci. Teď jako vzniká spousta obav a strachů. Žijeme ve světě válek. Ve skutečnosti se vede válka světová. Už velmi dlouhou dobu a máme jednoho konkrétního nepřítele, který se nezastaví před ničím. To, že budeme mít drahý benzín a možná nebude, je atribut ztráty pohodlí.
8: Ne, ale jestli mohu vám do toho zasáhnout, Honzo, tak
7: no, můžete, nikam se nedostaneme. No.
8: Tyhle všechny věci, které nás obklopují, ty obklopují vládu stejně jako opozici.
7: Jenomže to si z toho nic nedělá.
8: Není to ten hlavní problém?
7: No je samozřejmě, proto mluvím o tom, že to je nedostatek ideí. Když nemáte žádnou ideu, jenom tu osobnost, která dává na že vytáhne lidi z jejich traumat. A moc nevím jak teda. A nevím ani, jak je to možný, že to tak působí. Ale působí to evidentně tak. Tak je to nekomplikovaný možná. Možná, že to je tím, že to je jednoduchý. Že ti, kteří mají nějakou ideu, tak jsou komplikovanější. Špatně přijatelní, možná méně pochopitelní. Možná mají menší důvěru. Když má někdo ideu, mají doopravdy. Stojí mu to opravdu za to? Není to tak, že je to jenom další zakuklenec, který je prospěchář a který chce něco pro sebe? Nejsou všichni ti, stejně jako my voliči, ti politici trošku chybující a možná trochu lumpové? Tato nálada ve společnostech je a v celé Evropě.
8: Jasně, ale ze všeho toho, co jste řekl, vyplývá, že dokud opozice nebude mít silného charismatického lídra, tak jsou vlastně veškeré snahy zbytečné, respektive prostě taková je doba.
7: Ano.
8: Vyžaduje si
7: ano.
8: Tohle.
7: Ale já věřím tomu, že to, čemu říkáme občanská společnost, tu myšlenku Václava Havla, která vychází právě z té teze z moci bezmocných, je vlastně daleko nosnější, než jsme si mysleli. Když vidíme, že se dokáží lidi sejít v obrovském množství na Letenský pláni, proto aby dali najevo, že chtějí bránit média veřejné služby třeba, tak v tu chvíli najednou vzniká úplně jiné podhoubí pro vznik politické autority, než jsou sami politické strany, které to nemají jednoduché v tomhle oboru dále podnikat. Protože jsou menší a menší, zájem o politiku klesá, neboť politika se stává právě takovým hnojištěm víc, než nějakou elitní sestavou, jo, elitní skupinou. A proto chybí osobnosti, které do politiky chodily z té vrstvy společenských elit. Protože první, co dostanou, je po hubě. A ten mechanismus se drolí a my nastupujeme na nějaké nové doby, ve které jsou automaticky jenom jednostranné kanály komunikace, nikdo nepotřebuje novináře, to znamená, nikdo nepotřebuje kritický dotaz. A z toho vznikají další alternativní pravdy.
8: Ne, nepotřebuje ani nechce. Že?
7: Nechce, no, nechce.
8: Ne, ale víte, já se stále snažím s vámi jenom dobrat toho, co je ten nutný začátek nějaké vzpruhy opozičních sil, protože víme, že prostě a tak dále.
7: No jasně. Tak jenom trošku z nadhledu. Jo. Já si myslím, že jako musíme trošku trpět, aby nás přešla tato blahobytná doba, ve které se chováme tak, že jako by se nechumelilo. Jo? Ten princip českého myšlení nechumelismus. A on se to šíří po Evropě. Myslím, že jsme jako dost dobří, že jsme zavedli jako nový politický společenský pojem. To je pojem Doležov. To je něco, co má jako hluboký filozofický smysl. ale taky etologický, protože prostě chovat se tak, že se nic neděje, znamená míti se více v klidu. Když dostaneme více po hubě, to znamená projdeme nějakou hlubší krizí, tak to těch 8 let nebude. Prostě nebude.
8: Čili jinými slovy, čím hůř, tím líp?
7: No, je to bystrý od vás, ano. Já bych tomu asi líp neřeknu.
8: Úplně na závěr a už jenom v jedné větě. Máte pocit, že se v Česku vyplácí v uvozovkách říkat věci nahlas?
7: Vyplácí se vždycky říkat věci nahlas. A to především, když je to riziko, když je to riskantní. Protože bez rizik a bez obětí, které dáte myšlence, jsou všechno jenom prázdný keci.
8: Jan Dobrovský, poradce prezidenta, podnikatel, publicista, podcaster. Děkuju moc.
7: Já děkuju.
8: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
9: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
10: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
11: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
9: Jak sa slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
12: Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Vláda chce navýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun. Soud zprostil exposlance Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Čeští hokejisté se proti Švédům můžou přiblížit postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. Kolona po nehodě u Brandýsa vzniká na D10 za Prahou ve směru do Boleslavy. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, teploty až 22 stupňů. Je pondělí 18. května. Dobré odpoledne, u hlavních zpráv vám přeje Ondřej Látal.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který odpoledne schválila vláda. Změna se má dotknout rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
14: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
15: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
14: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
16: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně, každoročně.
14: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Radiožurnál.
13: 87% lidí by uvítalo, kdyby z českých fotbalových stadionů úplně vymizela pyrotechnika. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu agentury Median pro Radiožurnál.
17: Nejčastěji se s tímto názorem stotožní lidé, kteří fotbal pravidelně nesledují. Mezi pravidelnými fanoušky fotbalu je naopak téměř každý pátý respondent proti úplnému odstranění pyrotechniky z českých stadionů.
18: Vysvětluje analytik agentury Median Vojtěch Dufek. Lidé v průzkumu odpovídali po nedohraném derby mezi Sláví a Spartou. To v závěru předčasně ukončili výtržnosti domácích fanoušků, kteří vtrhli na hřiště, napadli některé hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků naházeli pyrotechniku. Podle respondentů mají na incidentu největší podíl radikální fanoušci ze Slávy. Slavistické tribuny Sever, bezpečnostní agentura a pořadatelé. Průzkumu agentury Median pro Radiožurnál se zúčastnilo mezi 14. a 18. květnem 1023 lidí. Tadáš Skalický, Radiožurnál.
13: Bezpečnosti na fotbalových stadionech se bude na Radiožurnálu věnovat i kulatý stůl, který začne hned po hlavních zprávách. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Hřehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
18: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
19: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
18: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová. Z ODS.
20: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
18: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Radiožurnál.
21: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
13: Bývalého poslance Dominika Feriho zprostil soud obžaloby z dalšího znásilnění. Obžalovaný byl z toho, že si před 11 lety při souhlasném styku sundal prezervativ. Podle soudu to ale jako znásilnění kvalifikovat nejde. Podle soudce Marka Bodláka to nicméně neznamená, že se událost nestala.
22: Jeho jednání bych označil za sebestředné, sobecké, směřující tedy k uspokojení vlastních potřeb.
23: To ale podle soudce Bodláka samo o sobě trestné není. U soudu vypovídal i obžalovaný Feri, který zpochybňoval, že se událost stala, jak je popisovala žalobkyně.
24: Jestli v závěrečné řeči bylo uvedeno, že se to mělo stát na Žižkově a teď se ukazuje, že poslední styk proběhl úplně někde jinde. Z toho není jediná cesta, než... Zkrátka zprostě takhle neurčitý skutek nemůže nikdy obstát.
23: Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu k odvolání. Dominik Feri si aktuálně odpikává 3letý trest za 2 jiná znásilnění a 1 pokus o něj. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
13: V Izraeli začal platit trest smrti pro palestinské teroristy. Příslušný rozkaz podepsal velitel ústředního velitelství izraelské armády. Jednotlivé případy budou řešit vojenské soudy.
25: Evropská unie trest smrti v Izraeli kritizuje. Brusel ho označuje za krok zpátky. Mnohé lidskoprávní organizace, včetně izraelských, zákon odsuzují za jeho diskriminační charakter. Soud totiž nemůže vynést trest smrti nad izraelským občanem či rezidentem. V praxi tak platí pouze pro palestinské pachatele z okupovaného západního břehu Jordánu. Izraelský ministr obrany Yisrael Katz prohlásil, že teroristy za zabití Židů čeká trest nejvyšší. Židovským teroristům, kteří v posledních letech zabili řadu palestinských vesničanů, ale hrdelní trest nehrozí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
13: V Demokratické republice Kongo začínají kvůli šíření eboly vznikat provizorní léčebná centra. Agentuře AP to řekl koňský ministr zdravotnictví Samuel Roger Kamba. Úřady podle něj připravují mobilní ošetřovny v provincii Ituri, odkud se nemoc začala šířit. Je to odlehlá oblast se špatnou dopravní infrastrukturou.
26: Přivezli jsme stany, abychom mohli postavit léčebná centra. Víme, že nemocnice jsou kvůli náporu pacientů už teď pod tlakem. Přípravou léčebných center se snažíme rozšířit naše kapacity.
13: Africká centra pro kontrolu a prevenci nemocí celkově evidují 395 podezřelých případů eboly. Valnou většinu z toho v Demokratické republice Kongo. 2 případy hlásí Uganda. Národní soutěž muzeí Gloria Musealis má své vítěze. Cenu za nejlepší výstavu dostalo Severočeské muzeum v Liberci za expozici o osudech obyvatel města za druhé světové války.
27: Jsem rád, že to tak je, protože je to výstava, která stála na straně empatie a soucitu. A mně vlastně něco takového chybělo i v tom odborném prostředí.
28: Sdílí první dojmy z vítězství historik Ivan Rous.
27: My jsme se věnovali úplně obyčejným lidem a bylo nám vlastně jedno, kdo to je. Nebyla to žádná předem daná kategorie. Takže jsme tam třeba měli židovskou dívku, která samozřejmě trpěla za druhé světové války, ale zároveň tu válku přežila, protože byla tak trošku sičanda.
28: V dalších kategoriích si první místo ze soutěže Gloria Musealis odnáší také publikace o dějinách města Odry na Novojičínsku nebo Nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Čeští hokejisté se můžou přiblížit postupu do play-off mistrovství světa. Ve 2020 nastoupí proti Švédům. Právě nad severským celkem národní tým zvítězil v posledním vzájemném souboji a z toho by Češi podle útočníka Michala Kovařčíka mohli těžit.
1: Jo, tak já si myslím, že mají hodně podobný tým, co měli teďka na Eurohockey Tour posledně a přijelo tam ještě pár men z NHL a asi víme, co čekat a hrát podobně, jak jsme hráli tam. Nebude to nic jiného, než bylo, si myslím, a akorát tam budou zkušenější hráči, co tomu trošku přidají, tak my je máme taky.
0: Zápas Česko-Švédsko uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Souběžně se bude hrát i duel Švýcarsko-Německo. A právě teď hrají hokejisti Kanady proti Dánům a je u toho reportér František Kuna.
2: V první minutě třetí třetiny vede Kanada nad Dánskem 1-0, ve druhé skupině v Curychu Finsko-Spojené státy zatím 5-2. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
0: A fotbalový sudí Ondřej Berka nechyboval v sobotním ligovém utkání Teplic proti Dukle, zveřejnila to komise rozhodčích, podle které sudí všechny sporné situace, včetně neuznané branky Pražanů, posoudil správně. Dukla zápas prohrála 0-2 a v sobotu se s Ostravou utká o záchranu v nejvyšší soutěži.
3: Na dálnici D1 za Brnem směr Praha opatrně dojíždějte do Kolony. U odpočívky Popůvky na kilometru 185 sune se to 5 až 10 minut na 182. Před sjezdem na Kývalku se srazilo osobní auto s nákladním. Na D10 za Prahou směr Mladá Boleslav, za sjezdem na Horní Počernice počítejte s kolonou z 5. kilometru. Je to až na půl hodiny za exit Brandýs k nehodě na 10. kilometru v pravém pruhu. D10 z Boleslavy do Prahy už je za exitem 21 Tuřice. Klidně plynule průjezdná nehoda na 19. je dořešená, skončil i zásah záchranářského vrtulníku na 17. kilometru. A silnice 6 mezi Chebem a Pomezím je po tragické nehodě u Skalky stále obousměrně uzavřená, jezdí se přes Cheb. Další zelená vlna nejpozději po kulatém stole.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, na východě pak k večeru i skoro jasno a teploty 17 až 22 stupňů. To byly hlavní zprávy. Začíná kulatý stůl Tomáše Pancíře.
4: Jak chtějí politici reagovat na výtržnosti, které před týdnem předčasně ukončily fotbalové derby Slavie a Sparty? Kdo při tomto zápase selhal? Je možné z českých stadionů vymítit pyrotechniku a vulgární pokřiky? A budou mít fotbalové kluby možnost využívat systémy s automatickým rozpoznáváním obličejů fanoušků? O tom všem budeme debatovat v následujících 50 minutách.
5: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
21: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
4: I dnes máme čtyři hosty, tentokrát jsou všichni čtyři hosté v našem pražském studiu, to znamená, že jsme u reálného kulatého stolu v našem vinohradském studiu. A těmi hosty jsou Martin Červíček, místopředseda Občanské demokratické strany, předseda senátního podvýboru pro vnitřní bezpečnost a také bývalý policejní prezident. Dobrý den.
6: Dobrý den, přeji.
4: Patrik Nacher, první místopředseda Poslanecké sněmovny z hnutí ANO. Dobrý den.
7: Pěkný den, díky za pozvání.
4: Pokud jste slyšeli to, co jste slyšeli, tak to byl papír, který trhal Patrik Nacher, aby si pan senátor Červíček mohl také dělat poznámky, pokud by potřeboval. Třetím hostem je Boris Šťastný, ministr pro sport, prevenci a zdraví, předseda poslaneckého klubu Motoristé sobě. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: A abecedně čtvrtý host je Tomáš Třetina, senátor TOP 09, předseda senátního podvýboru pro sport. Dobrý den.
8: Krásný dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Už před vysíláním jsme se shodli, že všichni sledujeme fotbal. Pan senátor Červíček dokonce působí jako rozhodčí fotbalu stále, takže má i tenhle pohled. Každopádně předpokládám, že jste zaregistrovali a že sledujete záležitosti, které navazují na derby Slavie Sparta. Připomenu, že výsledkem je kontumace, uzavřené hlediště na 4 zápasy, 10milionová pokuta, policejní vyšetřování. Stovky lidí vtrhli před koncem zápasu na hřiště, zaútočili pyrotechnikou na fanoušky soupeře, přímo na hřišti napadli brankáře Sparty. S odstupem toho více než týdne, jak velký průšvih pro český fotbal to byl podle vás, pane Červíčku?
6: Je to obrovská škoda pro český fotbal, protože myslím, že jsme byli svědky v posledních letech, jak se fotbal kultivoval, jak zvýšil úroveň bezpečnosti na stadionech, jak se nastavila velmi dobře spolupráce mezi fotbalem, policií a dalšími partnery a vlastně bylo mnoho rizikových utkání i mezinárodní úrovně a ten fotbal, ty bezpečnostní opatření doposud zvládl, takže myslím, že to je obrovská škoda renomé partneři, sponzoři, to všechno samozřejmě se trošku otřáslo v základech, ale já bych řekl jednu důležitou věc. Pro Boha neblbněme. Ten fotbal má nastavený pravidla, zvládali jsme to delší dobu, pojďme si spíš říci, že to, co je nastaveno, to, co je pravidlí mezi Kopanou, fotbalem, ostatními subjekty, tak se musí první řadě dodržovat, že nemáme přehlížet věci, které pak znamenají, že to přeroste v nějaký problémy, a máme být taky důslednější v postihování maličkostí, které po čase přerostou obrovský problémy. A to není věc jenom o vozovkách nějakého trestání a vyvozování odpovědnosti vůči konkrétním lidem, ale to je taky odpovědnost fotbalu, oddílu, a mám pocit, že těch nástrojů, které máme k dispozici, je víc než dost.
4: Mění a má měnit něco na tom hodnocení a na reakcích na závěr pražského derby Sparty a Slávie, nebo Slávie a Sparty? Má na tom něco měnit to, že teď o víkendu ve skotské lize v posledním kole se odehrávaly vlastně podobné situace v zápase Celticu s Hearts?
7: Takhle, má to měnit z toho úhlu pohledu, aby my jsme se tady zbytečně nesypali popel na hlavu, že se to děje jenom u nás. To nebylo jenom ve Skotsku, teď se to děje ve Francii, tam je to celkem ale běžná věc. Teď je otázka, jestli jakoby zároveň si nemáme sypat popel na hlavu, zároveň asi není dobré se srovnávat s těmi státy, kde to je běžné, a naopak tam, kde to mají pod kontrolou a mají to kultivované, tak to by podle mě měly být vzory. Jakkoliv já uznávám to, že v momentě, kdy ten klub získá titul, tak je prostě nějaký jakoby zvyk, že ti fanoušci jdou na trávník.
4: Pardon, že do toho skáču, ale jde to i jinak. Před týdnem Barcelona získala v El Clásiku titul a na hřišti nebyl žádný z fanoušků.
7: Takhle, no jasně, tak tam v tom Španělsku tohleto funguje jinak. Já teďka mluvím o nás, je to zvykem. Já bych zase s vaničkou nevyléval dítě, prostě něco jiného, jestli opravdu jít a po dohodě, jo, je to vždycky po dohodě mezi fanoušky, klubem, policií, že když to bude koordinované, tak aby to nebyl náběh na fanoušky hostující, aby to nebyl náběh na hráče, tak když je to kultivované, tak já jsem viděl na trávníku na Spartě, jak se slavil titul, konec konců jsem tam taky byl na Slávii, to bylo také v momentě, kdy to skutečně má nějaký pravidla. Nicméně vlastně to, co se stalo ten minulý týden, obnažilo to, co já se snažím 2 roky jako otevírat to téma, a to je to dát do ruky těm klubům nástroje, když po nich chceme, aby oni zajistili tu bezpečnost, aby nesli generální zodpovědnost správně, je to konec konců na jejich území, tak aby měli možnost to vymáhat. A já za ten týden, vy jste se ptal, co se za ten týden změnilo, tak za ten týden jakoby já vnímám to, že zaprvé se k tomu vyjadřuje kdo na fotbal nechodí a nezná ty reálie, a nejenom u nás, ani u nás teda, jo, na to, že jakoby zahraničí nemůže ani jako porovnávat. A to je zajímavé, že všechny ty věci, které jsou ve vzduchu, které by se mohly změnit, ke kterým si dneska možná dostaneme, tak to vlastně kritizují lidé, aniž by na ten fotbal chodili, tak jim to vlastně vadit nemůže. A já se v tomhle v prvním případě ptám těch klubů, což je v tomhle případě jako ty největší kluby, aniž bych tady třeba chtěl vynechat Hradec Králové, kterým mu blahopřeju do postupu do evropských lig, to je Sparta Slávia. Jestli oni se shodnou na nějakých receptech, aby mohli zajistit tu bezpečnost a mohli zajistit vymahatelnost třeba zákazu vstupu na stadion, tak se pojďme bavit, a pokud někdo vymyslí něco lepšího, já jsem, když jsem to studoval, třeba v Maďarsku zkoušeli krevní řečiště, Ferencváros.
4: Předpokládám skenování krevního řečiště.
7: No jasně, no, ale pak tam museli dát všechny ty fanoušky a po nějakých letech od toho zase ustoupili. Prostě těch variant je tady víc, možná se k tomu dostaneme. Jenom prostě mně přijde, že čím dál bude ta událost, tady jsem se díval historicky do toho, když jsem interpeloval ministra Rakušana, naopak po tom zásahu policie v Mladé Boleslavi proti spartianským fanouškům, tak vždycky na začátku byli všichni šokováni, a pak jak už to bylo dál a dál od té události, tak to zase skončilo tak jako po Česku, že se vlastně neudělalo vůbec. Vznikla jako nějaká údajně pracovní skupina u ministra vnitra, a ten výsledek já nevím.
4: Přesně před týdnem premiér Andrej Babiš v reakci na to, co se v Edenu odehrálo, řekl, že to je strašná ostuda, že to je úplně hrozné. Pan ministr Šťastný vytvořil pracovní skupinu. Pane ministře, po tom týdnu směřuje to k tomu, co teď popisoval Patrik Nacher, že to nějak vyšumí a že si řekneme, že se to vlastně děje i jinde, anebo tentokrát to k něčemu povede a něco se změní?
9: Tak první věc, já když jsem se sešel krátce po té události ze zastupci českého fotbalu na Fačru, tak na Strahově, tak tam bylo víc novinářů a kamer, než je běžně v poslanecké sněmovně. Víc jsem viděl jenom při jmenování vlády na Pražském hradě. Čili to nejsme my politici, kdo to vytváří. Tohle prostředí jsou to média. Pro média byla ta situace nesmírně atraktivní, hodně byla diskutována, konečně to, že tady sedíme, je toho důvodem a skutečně my na to reagujeme. Reagujeme nejenom na mediální poptávku, to nejsme v tomto ohledu populisti, my reagujeme na poptávku z toho hnutí. Skutečně hned po té události to byl český fotbal, který jednotlivé kluby a samozřejmě ligová asociace i Fatscher, kteří opakovali stále dokola jednu věc, že nemají dost nástrojů k tomu tu situaci řešit, zejména co se týče těch kamer. Já s tím úplně nesouhlasím. Já říkám, že

0: politickým reprezentancím i veřejnosti k posouzení a budeme krůček za krůčkem postupovat ve změně legislativy tak, aby to, co vlastně to hnutí chce, tak my jsme jim vyhověli. To není náš nápad. My prostě jenom děláme to, co český fotbal nás vlastně žádá.
1: K těm opatřením se dostaneme za chvíli, ale ještě abychom dokončili to úvodní kolečko, tady zaznělo, že to kritizují hlavně ti, kteří na fotbal nechodí. To říkal Patrik Nacher, pan ministr Šťastný, mluvil o tom, že to je role médií, nebo že zatím je vliv médií, pro které to byla velká událost. Jak vy to vnímáte? Byla to záležitost, která si zaslouží tolik pozornosti, to, co se odehrálo v Edenu před minulou sobotu?
2: Zaslouží. Zaslouží si, protože fotbal je odrazem společnosti. Já jsem tady spíše zástupcem amatérského fotbalu a to, co se dělo na Slavii, tak samozřejmě, že se řeší všude po celé republice na všech fotbalových hřištích. My jsme to teď taky samozřejmě probírali s chlapama. Je to velký problém. Ten faul, který se tam stal, ne na hřišti, ale v tom hledišti, je velkým problémem, který bych už jenom to, že tady ta debata se nese úplně v klidném tónu, ale je potřeba ten problém, který tady nastal, jako vyřešit, aby partie raubířů, partie pitonců neudělala nebo nezastínila to dobré, co se tady podařilo. To je během minulého volebního období ve fotbale neuvěřitelný kus poctivý práce se udělalo nejenom v profesionálním, ale i v amatérském fotbale a je potřeba, tak jak říkal pan poslanec Nacher, nebyli zvenčku dítě, abychom zase opravdu neblbli a pojmenovávali ty problémy a pak se shodli na jejich řešení, jestli kamery ano nebo ne, veďme debatu, pojďme se o tom pobavit, ale to, co kam se fotbal posunul, je výrazný kus pozitivním směrem. Vemte si třeba ta Chorea, co se dělají, to jsou prostě krásné věci na Baníku, na Slavii, na Spartě, na Kometě, tak to jsou věci, které ty lidi sledují, kteří se na ně dívají. Pyrou se asi dostaneme, tak jako...
1: Pyrou se 100%
2: je samozřejmě velký faul, který se tam stál. My musíme teď bavit o tom, aby se najednou maminky, které vedou ty malý kluky na fotbal, aby se toho nebáli, že tam je bezpečno. Je problém, velikánským problémem českého fotbalu jsou rozhodčí na amatérské úrovni, kdy prostě nejsou, ti chlapi nejsou, nebo i dámy. A je stává se to velikánským problémem všude na ve všech úrovních, takže teď je upadkářská fara, takže, nebo sáskarská. Je potřeba se k tomu postavit čelem a jakoby na ferovku si říct, o co se jedná.
1: Pan senátor Třetina řekl, že je potřeba pojmenovávat problémy. Když se ještě chvíli budeme držet toho zápasu, toho, co se tam odehrálo, kdo za to může? Mohou za to jenom ti fanoušci, kteří vtrhli na hřiště, nebo kdo co podcenil, kdo co udělal špatně?
2: No jednoznačně to podcenilo vedení Slavie. Já nesouhlasím s tím, že bych měl tvrdíka označovat jako krizového manažera. Ten tu situaci jednoznačně nezvládl. Teď bylo někde, se nechal slyšet v televizi nebo kde, že tam měli nějakou velkou poradu, tak přece jestli vím, že mě tam vběhnou fanoušci, tak na tom musím být nachystany, jestli vymýšlím nějaký fantasmagorie s rozhodčím, že ho pískal 3 minuty dřív konec, teď to jsou přece úplný nesmysly, to nemůže soudný člověk, který do fotbalu dělá jako myslet vážně, tam prostě selhání pořadatelské služby a to, že oni o těch lidech, kteří tam vběhli, to byla koordinovaná, že jo, akce, běžíme po stranách, pak začudíme hřiště, pak běží uprostřed hřiště, běžíme na Spartany, to bylo vlastně selhání jednoznačně pořadatelské služby vedení Slavie. Tím říkám, že kdyby se hrálo na Spartě u vás, tak jestli by se to stalo nebo nestalo, to nemůžu posoudit, ale tady na té Slavii jednoznačně vina pořadatelské služby.
1: Slova u vás směřoval k Patriku Nacherovi, který se hlásí k tomu, že je fanouškem Sparty. Pan ministr Boris Šťastný naopak je fanouškem Slavie, byl na tribuně i během toho derby. Souhlasíte s tím, co teď říkal pan senátor Třetina, je to, co se odehrálo selháním vedení Slavie a pana Tvrdíka?
0: Já jsem míromilovným fanouškem Slavie, už můj dědeček a tatínek fandil Slavii a já tím, že jsem z Prahy 10, tak jsem se vybíral mezi Bohemkou a Slavií samozřejmě, protože jsou dva stadiony, které a dva kluby, které tam máme, a vybral jsem si samozřejmě Slavii.

0: A vy v tom ohledu, ano, já s tím v podstatě souhlasím. Tam je to kombinace. Je tam chyba jednotlivců, protože každý, kdo něco dělá, tak by měl si uvědomit následky svého chování. To znamená, ti jednotlivci, kteří porušili vlastně právní předpisy a vběhli na tu plochu a ještě k tomu teda začali používat pyrotechniku jako zbraň a napadat soupeře dokonce nebo ostatní diváky, tak to je chyba každého toho člověka, který tuto věc udělal. Prostě někteří na tom své místě zůstali sedět, většina, naprostá většina slušných diváků, ale určitá skupina prostě, ať už svým vlastním rozhodnutím nebo v nějakém opojení davového šílenství, tak nebo euforie, samozřejmě to porušila. Druhá věc je pořadatelská služba, bez diskuze, bylo jich tam málo, to velení mělo okamžitě požádat samozřejmě rozhodčí, aby to na chvíli přerušil, po případě poprosit policii, aby nějakým způsobem tam asistovala, ti lidé se měli vrátit zpátky. To, že pronese někdo takové množství pyrotechniky na ten stadion, tak také je samozřejmě problém. A myslím si ale na druhou stranu, nebo ne, myslím si, ale víme to všichni, prostě ty 3 minuty, ono, kdyby se to bývalo, toto stalo, já o tom často teďka diskutuju s kolegy, o ty 3 minuty později, tak ono by to vypadalo, a neutočili na ty, neutočili na tu protistranu, tak ono by to asi dopadlo všechno jinak. Takhle jsou to 3 minuty za 50 plus milionů korun a ostudu. Samozřejmě teď se z toho musí všichni poučit, ale také musíme se naučit odpouštět.
1: Patrik Nacher se hlásí, ale já ještě předtím dám slovo bývalému policejnímu prezidentovi. S touhle zkušeností, když jste viděl ty záběry, kdo všechno selhal?
2: Já jsem rád, že tady kolegové vlastně ty věci pojmenovávají docela otevřeně. Myslím si, že fotbal nastavil plno pravidel a principu přístupu, jak se mají chovat všechny subjekty, které jsou do toho zainteresovaný. Pořadatelská služba, bezpečnostní agentura, policie, fotbal jako takový, delegáti, rozhodčí, dělá se místní ujednání před zápasem, tam se vyhodnocují všechny rizika. Na místě se baví o tom, co bude v 80. minutě, v 90. minutě, jak kdo bude postupovat, kdo má tu odpovědnost, kdy se bude vyzývat někdo a podobně. Těch viníků bude nesporně více tohohle momentu, viníků v vozovkách. Řeknu příklad, teď doplním kolegy, rozhodčí při zápase, bylo tam plno momentu v druhém poločase, kdy měl zcela evidentně kvůli mnoha důvodům přerušit to utkání. Možná by se ta situace sklidnila, možná by pořadatelská služba zareagovala na to nějak jinak. Bezpečnostní agentura by musela okamžitě reagovat na to, co požaduje ten rozhodčí. Byly tam výkřiky, bylo tam před koncem 90. minuty evidentní vstup diváků na hrací plochu mimo hřiště. To prostě by neměl nikdo přehlédnout. Ale ať se nebavíme o rozhodčím. Kde byl delegát utkání, který mimochodem je v kontaktu s hlavním pořadatelem? Kde byl hlavní pořadatel? Jak je možný, že ty, co jsou v kooperaci s policií, nereagovali, a jsem o tom bytostně přesvědčen, na upozornění policie, že se jim tam něco děje a jestli není nejvyšší čas? Kde byl, kdo rozhodnul u vozovkách o tom, že teďka ještě tu policii nebudou povolávat k věcem k tomu, aby alespoň na chvíli zastavili To, co se tam dělo kolem toho hřiště. Těch momentů bylo prostě více. Já myslím, že kdyby se všichni vrátili zpátky do 75. minuty, tak to utkání bude probíhat úplně jinak. Jo? Po boji je každý generálem, já jsem generál, tak si to může dovolit tak jako zjednodušeně říct. Navíc ten rozhodčí jsem. Jo? Ale rezime z tohohle. Jestli tady máme nějaký principy, tak je dodržujeme. Nemysleme si, že to nějak jako dokopeme. Nebo nemysleme si, že jsme nějak s těma fanouškama domluvený, oni nám to neudělají. Prostě to je hrubý podcenění ty situace. A přitom si myslím, že ty rizika tohodle utkání byly dopředu známý. A i to, že prostě věřím tomu, že klub se domlouval ze Sláví s fanouškama, že bude oslava po skončení utkání, to je prostě hrubý nezvládnutí ty operativy na místě. A prostě mám pocit, že stačilo jenom dodržovat ty nastavené pravidla, postupy, které jsou, a my jsme tohleto vůbec nemuseli zažívat a vůbec bychom se nebavili o krizi fotbalu, a proto jsem řekl na začátku, pojďme v první řadě teďka všechno vyhodnotit. Když kopaná fotbal od nás něco chce, já jsem poslouchal kolegy, chtějí po nás nějaký nový opatření nebo nějaký legislativní, tak já bych ale začal nejdřív tím, tak ale teďka chceme vidět, co jste udělali jinak, co budete dělat jinak, jak to trestáte, jakým způsobem se k tomu budete vracet, a jenom abyste věděli, otevřu to téma a pak se k tomu určitě budeme nějak vracet. Není normální pravidelně dostávat 200 000 za pyrotechniku a vlastně se s tím smířit. Kde ten fotbal na to reagoval, když to dlouhý léta máme a občas to uražuje? A mimochodem, není to jenom o fotbale. My to umíme přece jako i stát postihovat. Je tady správní řízení ministerstva vnitra. Jestli disciplinárka není ochotná potrestat za to ty kluby, tak se taky může stát, že stát může říct, tak vážení a dost, ten stadion nebude používaný v souladu se zákonem o podpoře sportu a my na to máme právo. Prostě těch možností, jak předejít tomu, že se vlastně ty subjekty nebo všichni zainteresovaní chovají jinak, než jsme si jako policie, fotbal a vlastně představitelé státu řekli, že to takhle bude vypadat, tak těch je poměrně dost.
1: Patrik Nacher?
3: Já si můžu odzadu, jo? Čím končil pan senátor. Jo? Je to přesně tak. Jako, chceme-li vyslyšet ten názor fotbalu, klubů, tak i oni musí něco udělat. To je pravda. A my jsme hned na tom prvním sezení té pracovní skupiny se dotkli toho jednoho tématu, pokud jde o to pyro. A to je to, že je velmi zvláštní pozorovat, že když jsou ty evropské zápasy, zápasy evropských lig, Evropská liga, konferenční liga mistrů, tak tam to pyro skoro nevidíte, jakkoliv jde o velmi atraktivní zápas. 3-4 dny potom je normální ligový zápas, mnohem méně atraktivní a najednou toho pyra je tam spousta. Jinými slovy...
1: A čím to je? Jak no, jste dostali odpověď?
3: Nevím, že tam možná...
2: Fotbal to toleruje, promiňte.
3: No, že tam možná nějaká elementární, jakoby gentlemanská dohoda mezi kluby a těmi fanoušky je, protože i jiné vysvětlení není, jak je možné, že při těch zápasech, kde ta UEFA to jako nemilosrdně tohle to trestá. Já jsem to říkal už někde jiné pořadu. Oni trestají i to, že stojíte na schodech a blokujete vlastně výlezy. My, co chodíme na ten fotbal, to víme. Dáte si něco, postavíte se o nás okamžitě a si jdete sednout na svoje místo, abyste to neblokovali, za to dostávají pokuty od UEFA. Takže možná se pobavit, a my jsme to otevřeli hned na tom prvním sezení, jak je možný ta disproporce, jestli to je v pokutách nebo je to ve všech. Takže to je zezadu. No a pokud jde o tu samotnou sobotu, tak já možná ještě nabídnu jiný úhel pohledu. Ono tam podle mě se hrála prostě spousta věcí, spousta náhod. Než to popíšu, možná řeknu, jestli tohle je příležitost něco změnit, tak pojďme to chytit za pače, si buďme rádi, že se nikomu nic nestalo, že nikdo není těžce zraněn, že nikdo nepřišel o život. Všechny změny v západní Evropě nastaly v momentě, kdy tam byli mrtví. V Anglii, v Itálii, v Německu, jo, rozumíme, takže znamená, pojďme to jakoby nezahodit tu šanci a nečekat na tohle, až tady bude něco opravdu mnohem vážnějšího, pojďme ty změny udělat. No a tady jde o to, tam to byla kombinace. Já jsem pochopil z toho, že ta bezpečnostní pořadatelská služba byla pod teda sektorem hostů na ochranu fanoušků, že se počítalo s tím, že se tam teda vběhne. Na druhou stranu, když to můžu srovnat s tím, jak se slavil titul na Spartě, to byl poslední zápas z Plzní, co si pamatuju, ale tam to bylo bez ohledu na výsledek. Tady trošku
1: tam
3: možná...
1: Tam Sparta prohrála, no, ale... o nic nešlo, rozhodčí, pokud si dobře pamatuju, ten zápas ukončil o minutu dřív, navíc vpředu byl domluvený, ono tam bylo i přerušení, aby se diváci vrátili a hráči byli poblíž kabin, to znamená, že tam se předešlo vlastně tomu,
3: ano, k tomu bych právě
1: co bylo tady.
3: Tam to bylo podle mě tak, jak to mělo být, to znamená, ten rozhodčí to přerušil v momentě, kdy tam ty diváci už překonali tu bariéru těch reklamních těch panelů, vrátili zpátky, všichni se museli vrátit jakoby zpátky. Jarda Tvrdík má pravdu s tím, že se vždycky ohlásí větší množství minut, že se nastavuje, než to, které je reálně, protože ty lidi z toho vstupujou a jsou tam u toho hřiště. A udělal to šikovně tak, že když byli opravdu blízko těch střídaček, tak to najednou překvapivě ukončil a v momentě, kdy tam ty lidi naběhli, nevšímali si těch hráčů, nevšímali si kotle hostů a normálně se slavilo. Naproti tomu tady vlastně on to nepřerušil, on ty lidi nechal tam vejít a pojďme si teda fakt jako férově říct, máme štěstí v neštěstí, protože kdyby ten Kuchta, jak tam byla tyčka, dal z toho gól a ty lidi už byli ne na hřiště, ale na ploše, tak v té chvíli nevím, co by se stalo, jestli by to někdo jako ty radující se Spartany z toho gólu, jestli by to někdo uchránil, to znamená, máme vlastně štěstí, v neštěstí byla to kombinace nějakých věcí, já i rozumím tomu dokonce, že Slávě nepovolala policii, protože my jsme tady měli, já jsem to říkal, to byl ten případ tý Mladý Boleslavy, kdy naopak policie těžko oděnci zasáhli, aby nevstupovali Spartani v Mladé Boleslavy na trávník a tam tím slzným plynem to dostali i děti. A ty, a přesně, a ty, ta policie za to byla kritizovaná. To znamená, že my v tomhle tom, já jim to zase nezávidím, jo, jakoby, musím se přiznat, protože vlastně my kritizujeme vždycky všechno. Takže pojďme teďka, tam se prostě sehrála celá řada kombinace těch věcí, i ten rozhodčí to mohl nějakým způsobem ovlivnit.
4: Což už zaznělo, pojďme dopadlo tedy to, tak, to jak uzavřít, to dopadlo to, jak to dopadlo, a pojďme pokračovat v debatě o tom, co udělat, aby už podobné scény na českém fotbale prvoligovém, ani druholigovém, ani jiném nebyly. Připomenu, že posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou senátor ODS Martin Červíček, první místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher, ministr pro sport, prevenci a zdraví z motoristů sobě Boris Šťastný a senátor TOP 09 Tomáš Třetina.
5: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
4: Tady už jste mluvili o pyrotechnice nebo ve slengu fotbalových fanoušků o pyru. My máme od dnešního odpoledne výsledky čerstvého výzkumu veřejného mínění, které připravila agentura Median pro Český rozhlas. Podle těch výsledků 87% dotázaných se vyslovilo proto, aby pyrotechnika na fotbalových stadionech nebyla, aby z tuzemských stadionů zcela vymizela. Tady už zaznělo podezření, že některé kluby vlastně tolerují to, že se tam pyrotechnika dostává. My jsme během toho týdne slyšeli spoustu různých informací o tom, že ta pyrotechnika se tam dostává už dávno před zápasy, že to je záležitost klidně několika dní předtím. Je reálné, aby pyrotechnika z našich stadionů opravdu zmizela, pane ministře?
0: Jsou to dvě věci, o kterých tady Patrik Nacher už hovořil. Za prvé, samotný fotbal, to znamená FAČR a Ligová asociace, musí udělat jasná, tvrdá opatření. My jsme je k tomu skutečně vyzvali, požádali jsme je, slíbili nám to, slíbili to veřejně na tiskové konferenci. To znamená, musí tam být citelnější tresty za to, když ty pořadatelé tu pyrotechniku neuhlídají. Jo? Současně se musí samo fotbalové hnutí nastavit standardy bezpečnostních služeb. My nechceme povyšovat prostě ochranku nebo pořadatelskou službu nebo bezpečnostní agentury na stadionech na úroveň policie. To prostě nejde, to je vyloučeno, ale oni musí dát ty standardy, jakým způsobem se mají chovat. A pak je druhá věc, my musíme, nebo chceme, a to je jedno ze součástí jejich opatření, zvýšit tresty čili přestupky za vnesení pyrotechniky. To jsou dva faktory, ale vždycky to bude na pořadatelích. Já dávám jako krásný příklad, snad se nikdy nic nestane, nechci to zakřiknout. O2 arénu. Prostě do O2 arény nepronesete ani lahvičku s vodou. Čili zdá se, že to funguje, proč by to nemohlo fungovat jinde?
4: To na ten fotbalový stadion lahvičku s vodou také nepronesete, ale potom se tam ukáže, že tam je spousta pyrotechniky. Pane senátore Třetino, věříte, že může zmizet pyrotechnika z českých fotbalových stadionů?
6: Ona musí, protože je to skutečně nebezpečné a skutečně tam hrozí velké zdravotní rizika pro fanoušky. Mně to přijde jak ten film Tichá pošta. Prostě jsou domluvení s některými pořadateli a tu pyrotechniku tam dostanou, protože když pak procházíte přes ty turnikety, tak se nedostanete, protože nevezmete ani láhev a víčko vám seberou. Čili jednoznačně to tam je. A je to na těch vedení a na těch vedeních jednotlivých klubů, jak si tohle pohlídají. To jednoznačně to tak je. A pokud bychom se domluvili na tom, že se zruší nebo že to prostě se zakáže, tak je potřeba to potom jednoznačně trestně vymáhat. Já ještě musím jednu poznámku k tomu rozhodčímu toho derby, jestli mi to dovolíte. Já se musím trošku zastat, protože ten rozhodčí to pískal dobře. Já tam mám jiný problém a to je chování lavičky Slávě, která vytváří neuvěřitelný tlak na rozhodčí, tvrdí někde v pozadí, a to, co dělají asistenti Slávě, je prostě mimo slušný chování, to si Spartani dávno nedovolili. Prostě to měl pohlídaný. To neslušné chování slávistické lavičky patří k jednomu tomu problému, který na tom stadionu byl.
4: Na druhé straně neměl by být rozhodčí imunní proti těmto věcem a neměl by, tak jako to mluvil pan senátor Červíček, v situaci, kdy hrozí, kdy opravdu
1: opravdu za brankou, kam útočí Sparta, jsou hned za reklamními panely stovky lidí, tak neměl by opravdu přerušit to utkání bez ohledu na to, co říkají lidé na střídačce?
6: Určitě jsem... Tak oni tam neříkali, oni pojím řvali vulgárně a byli velmi, velmi arrogantní a zlí. A to je ten problém, o kterém jsem já mluvil na začátku, který se pak přenáší na ty malé hřiště, na ty malé vesnice, kde si pak naliskají kluci po fotbale rozhodčímu, protože to viděli na Slávii a protože to potom, jako to je přece standardní, ta slavistická hlavička vytváří nějaký precedent, který by fotbalové hnutí mělo jednoznačně říct. A ano, ten rozhodčí to měl přerušit, ale... Jako nešli jsme v jeho botách, nešli jsme nebo v jeho kopačkách, nepískali jsme. Já jsem byl teď minulý týden na Lajině v Troskotovicích, mi to stačilo, takže jako to...
1: Tak, mohli bychom mluvit o rozhodčích, možná Jasně. to je námět Děkuju na nějaký další říct. Kulatý stůl, ale vraťme se k pyrotechnice. Tady zaznělo od pana ministra Šťastného, že uvažujete o zpřísnění trestů za pyrotechniku. Jak by mohly být přísné, pane místopředsedo Nachere?
3: Tak v tomhle jsme se bavili o tom, že tam zrovna tohle je o té samoregulaci. Jsou některé věci, které ty kluby bez změny legislativy...
1: Pardon, to znamená nějaká sazba v přestupkovém zákoně nebo dokonce v trestním zákoníku, nějaká změna není potřeba?
3: Tak to je, pojďme se o tom bavit. Tam teďka bavím se o samoregulaci z hlediska toho přístupu těch klubů k tomu, jestli to budou tolerovat nebo ne. Já jsem tady dal ty příklady vlastně toho rozporu, kdy méně atraktivní zápas má víc pyra, než atraktivní jenom proto, že tenhle ten je pod kuratelou ligové asociace a tenhle ten pod UEFA. Ale tady je otázka, jako já upřímně, každá země to řeší jinak. V Norsku je organizované pyro, pak je to i na dohodě s těma klubama, že někde ty ohně vytvářejí přímo ty kluby, je to po dohodě s nimi, ono to nějakou tu atmosféru vytváří, jo, jako pravidelní návštěvník.
1: Kdybyste byl třeba pro takové řešení u nás?
3: Kdyby bylo organizované, jako v této chvíli a v této atmosféře, jsem moc teďka, neumím jakoby představit, jo, ale jakoby vytváří to nějakou atmosféru. Na druhou stranu, prostě v momentě, kdy se z toho stane zbraň, tak je to velmi nebezpečné, to znamená, když to neskončí v tom lavoru s tou vodou, ale a hází se to někam jinam. Já jsem byl na Lize mistrů, kde jsou ty kontroly teda velmi důkladné, včetně teda face recognition, jo, teda, když už jsme teda u toho.
1: A přesto
3: někdo pronesl to pyro. To znamená, nikdy vlastně nezaručíte, stejně nikdy nezaručíte 100%. Jo. Ale tady, jak říkám, tohle je typicky domácí úkol pro ty kluby, pro tu ligovou asociaci. Na druhou stranu zase pro nás, pro politiky, je domácí úkol, jak zajistit, aby když teďka Slávě rozdává ty zákazy vstupu na stadion, tak aby to mohla vymáhat. Protože v momentě, kdy mi řeknete zajistit to, protože všichni se snad doufám shodneme, že to nedělá většina, dělá to několik desítek lidí, kteří pak strhnou ten zbytek.
1: A tím se, dostanete ke kontrolám fanoušků, což bych nechal ještě s dovolením za malou chviličku.
3: Ale já jenom chci odlišit, že někde je to na té samoregulaci a někde je to na tom, že my jako politici musíme dát do ruky nástroj. A když ho nedáme, tak se pak ale nemůžeme rozčilovat, že tam Sparta nebo Slávě pouští někoho, kdo hajluje nebo kdo něco dělá.
1: K těm nástrojům se dostaneme, ale ještě předtím přece jenom k pyrotechnice poprosím o reakci pana senátora Červíčka. Z vašeho pohledu stálo by za to zpřísnit tresty, ať už v přestupkovém zákoně nebo v trestním zákoníku? Mělo by tohle být záležitostí státních orgánů?
2: Hele, já moc nevěřím na to, že se něco vymyslí novýho, zpřísní se tresty, nějaký nový paragrafy a podobně. Já toho moc velký příznivec nejsem. Pyro na stadionu nemá co dělat minimálně v průběhu fotbalového utkání. Byl jsem člověk, který byl u policie, odpovědný za bezpečnostní opatření, byl jsem u zavádění těch nových přístupů a podobně. A už od začátku se říkalo, že pyrotechnika na stadionu nebude. Je zajímavý, že nějaký čas se to dodržovalo a neviděli jste to prakticky na tom fotbalovém utkání. A nebo po skončení utkání, možná když polovina hlediště už odcházela, bylo to nějakým způsobem řízený, ale nebylo to tam. Ale my jsme si to přece už řekli. Ten fotbal má nástroje, jakým způsobem to může trestat a jak donutit ty kluby, aby to prostě nepřehlíželi a řešili to.
1: To znamená pokuty klubům a tresty pro fanoušky ze strany klubů.
2: Nejsou to jenom pokuty. Hmm. Nejvíc postihnete ten klub, že řeknete, OK, tak dva zápasy nebudete hrát s divákama. Myslíte si, že ten klub neudělá všechno pro to, aby tam žádná pyrotechnika nebyla, aby se domluvil s fanouškama, že to tam nebude? A mimochodem, když to nedovede fotbal, tak mám takový pocit, že pokud to budeme chvíli ještě pozorovat a ten fotbal nepřijde, že je ochoten to řešit, tak prostě tady je ministerstvo vnitra. A to jsou přesně věci, které když napíše po skončení utkání do toho místního ujednání policie, tak ministerstvo vnitra je zmocněno k tomu, aby zahájilo s klubem správní řízení. Tak když to nedokáže fotbal, tak to pojďme řešit z tyhle ty úrovně. Ale já vám garantuju, že pokud řekneme tomu fotbalu, že to budete dělat, vy to totiž máte ve svých návštěvních řádech, vy to máte ve smlouvách, který máte fotbal, policie, stát, máte to v zákoně o podpoře sportu už teďka, tak pokud jim ve své podstatě řekneme, že přesto nejede vlak, tak já nevidím důvod, proč bychom vymýšleli nějaký další paragrafy. My to nepotřebujeme. Jenom ten fotbal to bude plnit. A garantuju vám ještě jednou, že pokud sáhneme na to, že to budeme postihovat a ne přehlížet, tak to nebude. Samotný fotbal to vymítí. Je to opravdu.
3: Já jsem řekl, že to je samoregulace, ale můžu jednu větu navázat na pana senátora. Já jsem si schválně stáhl návštěvní řád Sparty. Nevím, četl jste ho? To by taky chodit na Spartu.
1: Kdysi dávno.
3: Tak. On je to všude stejný, na Slávě, na Spartě, všude, jo, na těch velkých klubech. Jo. Tam je spousta věcí dneska, tam jsou ty povinnosti, já jsem na to koukal jak blázen. Vy prostě tam už teďka tam píšete, tam vlastně souhlasíte s tím, že jsou tam kamery, že může váš obraz někde být použit a tak dále, že to je všechno pod kamerou, to tam je všechno, že nesmíte se zahalovat. No jasně, že nesmíte se zahalovat, že nesmíte, dokonce nesmíte překrývat třeba nějaký reklamní banery, třeba vlajkou a tak dále, že pro nějaký zápasy dokonce může tak pořadatel vás posunout někam jinam.
1: Jsou dlouhé ty návštěvní podmínky, to znamená, poprosím tady necitovat je úplně celé, protože bych se opravdu chtěl dostat ještě k těm systémům, ale rozumím tomu, že chcete říci, že už teď je to zakázané.
3: To tam je, pan minister tady do mě ťuká, asi mu ten návštěvní řád ukážu, aby věřil, že je skutečně.
1: Na Slávii mají podobný.
3: Ne, mají všude stejný tohle. Tak jenom, že to tam je, teď jde o to, to vymáhat, to je celé.
1: Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty zůstávají senátor ODS Martin Červíček, první místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher, ministr pro sport, prevenci a zdraví z motoristů sobě Boris Šťastný a také senátor TOP 09 Tomáš Třetina.
5: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Tím, o čem se v posledním týdnu nejvíc debatuje, to jsou kamerové systémy spojené se systémem rozpoznávání obličejů. Kluby, Ligová fotbalová asociace žádají, aby mohly tyto systémy používat. Právníci upozorňují, že to je v rozporu s evropským právem, totéž říkají představitelé Úřadu pro ochranu osobních údajů. I na to jsme se ptali v exkluzivním průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Výsledkem je, že většina lidí, konkrétně 79%, by se smířila s rozpoznáváním obličejů na fotbalových zápasech. Pánové, směřujeme k tomu, že to bude standardem na českých stadionech, pane Nachere?
3: Tak já to téma už jsem otevřel před 2 lety. Bavíme se teda o face recognition před vstupem, aby si někdo nemyslel, že to je.
1: To znamená, bylo by to součástí turniketu, tak. Kdybych přicházel, porovnalo by se to s databází, jestli ale nemám zakázaný vstup. Chápu to dobře.
3: Tak, přesně tak. Ale naráží to, evidentně to naráží na různé normy, které teďka tady jsou. Zkoušeli to i v jiných zemích, pak od toho upustili, pokud vím, když jsem si to studoval, tak to teďka zkouší v Kodani, v těch klubech, jakým způsobem to funguje. Je to cesta, kde vlastně ten člověk v momentě, kdy má zákaz vstupu na stadion, takže to vlastně jakoby negativní databáze, tak v té chvíli, v momentě, kdy je vyhmátnut, tak se dějou ta opatření, že tam není vpuštěn, u těch ostatních se ani ty záznamy nikde samozřejmě neuloží, nicméně jakoby rozumím těm obavám toho, že vlastně kvůli několika desítkám lidí se vlastně pod tím budou všechny ostatní. Takže se různě vymýšlí různé varianty, jako napojení na občanku a tak dále, což mě přijde, že je v té chvíli ještě horší, jak budete, pak vlastně máte skoro znemoženo to své místo někomu dát, darovat, prodávat a tak dále a tak dále.
1: Pardon, od toho kluby mají systémy, to znamená, že je možné přenechat permanentku nebo vstupenku konkrétní osobě.
3: No, ale já, jasně, ale já mám třeba permanentku a když to někomu přenechávám, tak to přenechávám, on mi pošle mail, já mu pošlu ten QR kód, on si to, on tak tím QR kódem si se dostane na ten stadion a já vlastně jakoby neřeším, abych musel pak řešit.
4: Myslím, že tím porušujete ale ta pravidla Sparty, protože správně máte přes systém Sparty přepustit tu
3: ne,
4: vstupenku.
3: Ano, já to dělám přes systém tak. Sparty. Pozor, já to dělám přes systém Sparty.
4: Pak je ten náhradník identifikován, protože tam
3: ano,
4: přichází pod svým jménem.
3: On tam má zaregistrovaný mail, jasně, takže má to Sparta ID, nebo jak se to tam jmenuje, jo, to je v pořádku, jinak by nemohl dostat ten QR kód, by si nemohl stahnout. Nicméně nemáte tam jistotu, že to má ten člověk, někdo má mail úplně na jiné jméno, jde tam někdo jiný, to prostě, tohleto mě přijde jako větší zásah do soukromí. Teď je ta debata o tom, do jaké míry je tohleto zásah jako do soukromí, kdo by ty databáze
4: Z vašeho pohledu je to takto v pořádku? Vy byste proto zvedl ruku?
3: Takhle, já bych chtěl nejdřív to téma otevřít, protože...
4: Vy jste říkal, že jste otevřel už před 2 lety.
3: Já vím, ale ono to nějak jako skončilo v nenávratnu. Pojďme se teda bavit o tom, otevřít ve smyslu, že chci těm klubům dát do ruky nástroj, aby zabránili, že když někomu dají zákaz vstupu na stadion, dokonce teďka doživotně, tak aby to mohli vymáhat. Protože když to nebudou moc vymáhat, tak to celé je vlastně divadlo, které má jako uklidnit tu veřejnost, že tam nikdo nejde, vy tam jdete s dětma a ty lidi,
4: asi pochopitelné. Z pohledu pana senátora Červíčka je správné, aby turnikety rozpoznávaly obličeje, aby to fungovalo tak, jak popisoval pan poslanec Nacher?
2: Já se přiznám, že nejsem úplně toho příznivcem, nicméně ta diskuze asi se opravdu otevře a budem o tom debatovat s fotbalem. Já teda fakt ještě jednou připomínám, nejdřív ať přijde fotbal, že má zameteno před vlastním prahem a pak se pojďme bavit o nějakých nových oprávněních tohle
4: typu. Že do toho skočím, na druhé straně ale, Patrik Nacher říkal, že fotbal si nemůže zamést před vlastním prahem, pokud nemá šanci vlastně odchytit ty problémové fanoušky u vchodu.
2: Tak dobře. Kamerový systémy na stadionu se dneska už používají pro zajištění bezpečnostních opatření. Nepoužívají to jenom pořadatelé bezpečnostní agentury na místě, ale i policie. Dokonce policie má technologie, s kterýma, když bude chtít pracovat, tak může pracovat a na tom stadionu je taky schopná identifikovat kohokoliv. A teďka řekneme s tom důležitým zájmu, toho veřejným důležitým zájmu nebo ty bezpečnosti. Jo. Nicméně to nejklíčovější, co je v tuto chvíli. Prosím, rozlišujme kategorie těch, co jsou odsouzený soudem a pak to jsou osoby, který ten klub tam nechce. Jo? Odsouzený soudem, dneska máte tady jiný prostředky, probační mediační služba, povinnost se hlásit, policie nějakým způsobem to monitoruje, respektive probíhají tady nějaké šetření různý, který tady nechci nějak jako specifikovat a tak dále.
3: A těch je 40.
2: OK, to jsou ty, co jsou odsouzený. Jo, to, co ve své podstatě by i policie mohla spravovat v nějakých systémech a může nějakým způsobem s těma osobníma údajema nakládat. Tohle je debata trošku o něčem jiným. Já jsem majitel, zvu si tě na fotbalové utkání, mám nějaké právo nebo vyžaduju něco, nějakou povinnost splnění. Je otázka, do jaký míry, kdo by třeba ty data spravoval a podobně, ale i teď jsem přesvědčený o tom, že může být krkolomně ten klub pracovat s těmi seznamy nebo s těmi... Tak už jenom třeba tím, že přece pracuje oficiálně ten klub s fanouškama. Před zápasem je tam nějaká pořadatelská bezpečnostní služba, která v uvozovkách monitoruje i to, kdo ve své podstatě na ten stadion chodí a tak dále. Může spolupracovat na tom s policií v případě podezření na nějaký riziko.
4: No, vaše otázka zněla. Jak poznají pořadatele, že tam přichází někdo, komu ten klub vystavil zákaz?
2: Já si myslím, že existuje uvozovka, když existuje nějaký seznam, tak jsem přesvědčený o tom, že...
4: Já nepředkládám občanku.
2: OK, ale vy ten seznam máte s nějakým ztotožněním těch lidí, když to vemete teďka v tuto chvíli a nějakým způsobem jste řešili, rozhodovali o tom, proč jim dáte na nějaký seznam a tak dále.
4: To znamená, že u toho vchodu mají mít fotografii, ne, fotogalerie a kontrolu?
2: Já právě si osobně myslím, že v tuto chvíli je dost brzo na to, abychom se bavili, že za každou cenu chceme pouštět do těchto systémů kontrolních osobní údaje, s kterými pak budeme u vozovkách někoho konfrontovat při vstupu na stadionu. Furt si myslím, že doteďka jsme byli schopni pracovat a selektovat ty lidi, kteří tam chodili a neměli tam chodit, tak furt si myslím, že bych věděl rád, proč vlastně nejsou ty kluby schopný s tím pracovat jako doposud, než byl nějaký problém. Na mě to totiž působí, že jsme si vybrali jenom něco a teď se tváříme, že tohle to je ten největší problém fotbalu. Je to 42 lidí odsouzených a možná ty kluby budou teďka v úzovkách dávat další nějaký počty, ale ne odsouzených, ale lidí, kteří tam nechtějí. Tak pro boha máme zasahovat do nějakých našich osobních práv takhle radikálním způsobem, ale ještě jednou tak nevyhýbám se.
3: Ale pak nechtějme po těch klubech, aby nesli zodpovědnost.
4: Tak nechme slovo také panu senátorovi Třetinovi. Tady skončil Martin Červíček řečnickou otázkou, jestli v tuto chvíli to máme dělat. Tak jste proto, aby se to v tuto chvíli udělalo? Jste proto, aby se zavedly systémy pro rozpoznávání obličeje?
6: To vyžaduje velkou debatu. A spíš mě jde o to, o kolik lidech se bavíme. O kolik je to, ne, je těm lidem, kterým jsou ti problémoví, kterým budeme chtít zakázat, to jsou desítky.
4: Pardon, tak teoreticky jenom v tom derby to byly stovky lidí, kteří se objevili na trávníku.
6: Tak potom zase už musíte rozlišit, kteří tam vběhli, protože si mysleli, že už je konec a běželi to prostě, jak jsme tady se bavili na začátku, to oslavit, anebo ty pitomci, kteří tam běželi napadnout ty Sparťany. O těch lidé, kteří to dělají s úmyslem někomu ublížit, tak to ty kluby ví. Oni je znají, ty problémové fanoušky, pořadatelé to znají, znají to sami ty fanouškovský kluby a tady si myslím, že zavádět v této chvíli naprosto nějaké radikální řešení je nejdřív, ať, tak říkal pan poslanec Nacher, ukažte, co fotbalisti, co pořadatelé umíte, přijďte s něčím, jak si to představujete a samozřejmě, že my zákonodárci jsme schopni tu legislativu upravit, ale že bychom měli skanovat každý obličej, že bychom měli pozorovat každé malé dítě, které jde na fotbal, to si myslím, že je asi
2: ne. Jedno přirovnání, no. Daleko rizikovější místo, letiště Václava Havla. Já si pamatuju ty dlouhé diskuze, než policie mohla ten systém spustit. Za jakých podmínek okolností, a to se bavíme o kontrole rizikových osob z hlediska terorismu a já nevím dalšího toho. A co vlastně se odehrálo, než vlastně ten systém mohl být spuštěn na letišti. A my přicházíme a říkáme, teď to budeme dělat jenom tak na těch fotbalový stadion. Mně to prostě připadne jako moc brzo na takovýhle konstatování.
3: A to nikdo neříká. Tam vnímáme ten test proporcionality, jakoby to nikdo
4: tak
3: neříká.
4: Tak tuhle debatu poslouchal ministr pro sport Boris Šťastný, který o možnostech zavést tyto systémy minulý týden opakovaně jednal. Když teď slyšíte ty argumenty, když slyšíte názory dvou senátorů, kteří tomu nejsou nakloněni, tak budete to prosazovat? Je to správná cesta?
0: Ty názory jsou dlouhodobě známé. Je tady potřeba si uvědomit, já nejsem příznivce zasahování státu do soukromí lidí. To říkám jako jednoznačně. Mně se nelíbí, že jsou tady kamery všude, kde jen pohlednete. Já jsem teď někde četl, že jich je víc než milion v České republice, víc než milion kamer na každém kroku. V autobuse, v tramvaji, ve výtahu, v domech, v obchodech, na benzínových pumpách, na ulicích, na každém druhém pangejtu, mám-li to říct v uvozovkách. Takže v tomto ohledu je to strašidelná věc. Na druhou stranu, my jsme si to jako politici nevymysleli. Za náma přišlo sportovní hnutí a sportovní hnutí říká to, co už tady zaznělo. My víme, že jsou tady nějaké problémové osoby. Mnohdy se nepodaří tomu státu je včas a ve velkém odsoudit. To důkaz toho je, že těch lidí skutečně několik málo desítek. My je umíme identifikovat, stotožnit a my prosíme politiky o zákonné zmocnění k tomu, ne abychom skenovali celý ten stadion. To já bych nikdy nepřipustil, to je vyloučeno. On ten stadion je skenován už dnes, je, ty kamery tam běží, ale jsou to takzvané hloupé kamery, ale neběží tam na nich umělá inteligence a rozpoznávání biometrických údajů. A oni říkají, prosím, dejte nám možnost, aby u vchodu jsme mohli vyfotit toho člověka, porovnat ho s databází osob, které nechceme pustit k nám domů a tu fotku okamžitě vymazat.
4: A vy jste nakloněn dát
0: Já jsem naklonen za velmi přísných, pokud toto hnutí bude chtít nadále, pokud tam bude zákonné zmocnění, pokud nám to odsouhlasí Úřad pro ochranu osobních údajů, se kterým jsem o tom dlouze hovořil, a pokud se nebudou shromažďovat osobní údaje v obrovském množství, to znamená, to je to, co tady říkali kolegové senátoři, ale bude to skutečně jenom registr těch hříšníků a ty osobní údaje biometrické se okamžitě vymažou poté, co ten člověk vstoupí na ten stadion, tak si to dovedu představit, ale chceme o tom diskutovat.
4: Dovedete si představit i vstup na jméno?
0: Dovedu si představit vstup na jméno, je to ve Spojených státech naprosto běžná věc, tam skutečně, když jdete na americký fotbal, baseball, basketbal, tak máte vstupenku s plovoucím QR kódem, kterou nemůžete potom už prodat, musíte přes ten portál ji vrátit a automaticky, ale zase motoristé říkají, že my jsme pro offline svět, jo? Takže to by zase znamenalo, že každý by musel mít elektronickou občanku a to stále ještě nemáme a nevím, jestli do toho všechny chceme nutit.
3: No tak, když jsme u těch Spojených států, když jsem se na to díval, tak tam už někde jsou ty face recognition, oni tomu říkají moderní stadion, protože zjistili, že jim to urychluje ty fronty, že tam jdou rychlejc na ten stadion a oni to zase berou ne z bezpečnostního důvodu, ale z komerčního. Že čím méně jsou ve frontě, čím déle jsou na tom hřišti, tak tím víc utratí a tak dále. Tak, takže ale jenom, aby jsme si jako řekli
4: a to bychom Spojené se dostávali dál a mohli bychom teď dávat další zkušenosti ze zahraničí, ale nemohli, protože se blíží další zprávy. Tolik tedy další kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi dnešními hosty byli místopředseda ODS senátor Martin Červíček, první místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher, minister pro sport, prevenci a zdraví a předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný a také senátor TOP 09 Tomáš Třetina. Pánové, díky moc za účast, zase někdy naviděnou, naslyšenou.
3: Díky, pěkný večer.
6: Pěkný večer, naslyšenou.
4: A od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
5: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Rodičovská podpora by mohla stoupnout o 50 tisíc korun, schválila to vláda. Slovensko odstoupilo od smlouvy na výstavbu vojenské nemocnice v Prešově. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Švédsku. Dlouhá kolona popojíždí na dálnici D10 za Prahou ve směru do Boleslavy k nehodě u Brandýsa. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, místy přehánky, teploty až 22 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Rodičovský příspěvek možná bude vyšší. Vláda schválila návrh, který zvyšuje rodičovskou na 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc. Na dvojčata by pak lidé získali podporu 700 tisíc korun a na vícerčata 800 tisíc. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO by novela měla platit od začátku příštího roku.
8: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
7: Někteří opoziční poslanci už dřív kritizovali přesnou hranici pro začátek platnosti, tedy že vyšší příspěvek dostanou jen rodiče dětí narozených po 1. lednu. Podle návrhu by zvýšení podpory příští rok vyšlo stát asi na 230 milionů korun. Maximální ceny paliv bude vláda stanovovat minimálně do konce května. Kabinet je bude nově vyhlašovat na základě svého nařízení. Doteď ceny stanovovalo ministerstvo financí. Od minulého týdne totiž platí nový zákon, díky kterému může vláda ceny určovat. Poprvé kabinet maximální ceny podle nového nařízení stanoví zítra. Slovenská vláda kvůli nekvalitní práci odstoupila od smlouvy na výstavbu vojenské nemocnice v Prešově. Dnes to řekl ministr obrany Robert Kaliňák. Na stavbě bude teď pracovat 5 nových firem, včetně společnosti Metrostav Slovakia. Vláda stavbu pozastavila už před 2 týdny. Podle Kaliňáka se to stalo kvůli špatné kvalitě betonu, ze kterých jsou postavené i nosné sloupy.
9: Väčšina stĺpov má problém a dokonca v niektorých prípadoch je ten problém tak zásadný, že bude musieť dôjsť k odstráneniu týchto stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať.
7: Podle původních odhadů měla stavba nemocnice stát v přepočtu přes 13 miliard korun. Kaliňák teď ale řekl, že náklady můžou narůst v přepočtu o dalších téměř 7 miliard. Český rozhlas dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve 8:45 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Pravidelné vysílání zahájila Emilie Tučková, která do společnosti nastoupila jako korespondentka, účetní a pokladní.
10: Haló, haló, zde vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
11: České hokejisty čeká na mistrovství světa ve švýcarském Friburku třetí utkání ve skupině. Po výhře nad Dánskem a porážce se Slovinskem nastoupí národní tým od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Švédsku. O soupeři mluví reprezentační útočník Jiří Černoch.
12: Mají určitě výhodu v tom, že většina těch hráčů, ať už celou sezónu nebo třeba v minulosti, hráli na velkým hřišti a oni mají trošku jiný styl, hodně držej puk a častokrát radši než aby jeli a nahazovali puk, tak to otočej a ten puk si podržej, najedou si znova. Já věřím, že v našich silách je jednoznačně zvítězit.
11: Ve stejný čas začne ve skupině A v Curychu duel domácích Švýcarů s Němci. V už odehraných zápasech Kanaďané zdolali Dány 5-1 a udrželi 100% bilanci na aktuálním turnaji. Po třetí v řadě na šampionátu zvítězili i Finové, kteří porazili Američany 6-2.
13: Nehoda na D10 u Brandýsa, kolony taky na Pražském okruhu. Na D10 za Prahou směr Mladá Boleslav popojíždí kolona za sjezdem na Horní Počernice, teď z 5. kilometru je to až na 20 minut za sjezd na Brandýs, na 10. tam po srážce dvou osobních aut v omezení je blokovaný pravý pruh. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před Ořechem na kilometru 18,5 došetřují nehodu, teď už jenom v odstavném pruhu, kolona se postupně rozjíždí, ale kamiony se vlečou pravým pruhem stále skoro od sjezdu z D1 ze 79. kilometru. Osobní auta to mají ještě až na 15 minut v koloně od exitu 15 Lochov za připojení od Barandova na 17. kilometr. Před okruhem je fronta i v ulici k Barandovu od křižovatky na Holini. Na silnici 9 z Mělníka na Českou Lípu pozorně v zatáčkách mezi Medonosy a Deštnou. Brzdí se tam v obou směrech, záchranáři zasahují po nárazu motorky do stromu. Na silnici 46 z Opavy na Olomouc čekejte potíže v Jakartovicích, bude tam přistávat vrtulník záchranné služby, provoz každou chvíli dočasně zastaví. A silnice 6 mezi Chebem a německou hranicí je od rána uzavřená v obou směrech po tragické nehodě u Skalky. Objíždí se úsek mezi koncem dálnice D6 exit 159 a pomezím přes Cheb a po silnici 606. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Na východě pak k večeru i skoro jasno. A teploty 17 až 22, na horách většinou kolem 12 stupňů. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Uniklý dokument a prolustrovaní novináři. Policie zjišťovala, kdo jim vynesl informace. Povolil jí to soud, ale měl na to právo. Případ Kydalka a kauza Čapí hnízdo. Téma Vinohradské 12 a Jana Cibulky, kolegy datového novináře a spoluautora pořadu Antivirus na Radiožurnálu. Dnes je pondělí, 18. května. 103. narozeniny má Český rozhlas. Ahoj Honzo, vítej ve Vinohradské 12.
15: Ahoj.
14: Ty jsi získal dokument, který potvrzuje, že obvodní soud pro Prahu 2 povolil policii zjistit kontakty novinářů v kauze Čapí hnízdo. Řekni, koho a čeho se přesně ten daný dokument týká?
15: Ano, se to týkalo kauzy, která souvisela s Čapím hnízdem, ale v celku okrajově, protože ve chvíli, kdy vrchní soud rušil rozhodnutí osvobozující pro Andreje Babiše a Janu Naďovou.
14: Už to první teda, v roce 23.
15: Tak to soudní rozhodnutí se dostalo do médií chvilku předtím, než bylo oficiálně doručeno řeknu advokátům. A to by se stávat nemělo podle oficiálních pravidel. No a policie začala šetřit, kdo ho vlastně médiím poskytl, a v rámci toho tedy nakonec ukázala prstem na dnes již bývalého soudce Kamila Kydalku. A my samozřejmě nevíme, jestli opravdu spáchal to, co je mu kladeno za vinu, tak jak ten skutek popisuje policie, protože tam ještě nepadl pravomocný rozsudek. Nicméně v rámci tady toho šetření právě policie se souhlasem tedy vrchního státního zastupitelství nechala v případě dvojice investigativních novinářů vypsat jejich komunikační historii za 3 měsíce z jejich mobilních telefonů, aby zjistila, s kým komunikovala.
16: Jakých kolegů se to týká?
15: Týkalo se to Evy Pasekové a Jana Hrbáčka z ekonomického deníku, respektive z české justice.
16: Dobrá, to znamená, je tu podezřelý soudce, který měl vynést tedy to rozhodnutí, které měli získat ti novináři a ti ho měli publikovat, a to se teď řeší v zásadě.
15: Oni ho ani nepublikovali, ale citovali z něj a nějakým způsobem tedy psali článek, který vysvětloval, jak ten soud rozhodl a jak argumentoval.
16: A ten dokument, který ty si získal, tak ten se týká přesně čeho? Co to je za dokument?
15: Já jsem vlastně nejdřív získal usnesení, které rozhodovalo ten případ Kamila Kydalky. To usnesení už je dneska zrušené, nicméně soud původně řekl, že to poskytnutí těch dokumentů, i kdyby se událo tak, jak popisuje policie, tak vůbec nebylo trestným činem. Tady ta otázka ještě není rozhodnutá, to rozhodnutí mezi tím po odvolání státního zástupce vlastně zrušil soud, ale tam jsme se dozvěděli, že policie nasadila operativní prostředky na novináře, což je věc velmi výjimečná a nemělo by k ní docházet. Proto jsme se tomu věnovali dál a získali jsme dokonce oficiální cestou informaci ze spisu nebo dokument, který se jmenuje příkaz k zajištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu. A je to vlastně ten papír, kde policie žádá tedy o možnost získat tady ty informace a soud to povoluje.
17: V současné době není možno jiným způsobem zajistit důkazy, které by umožňovaly zahájit trestní stíhání podezřelého.
16: Proveď mě trochu těmi operativními prostředky, čeho přesně se to mělo týkat. Jinými slovy, policie napíchla ty dva dotyčné novináře a přesně se dostala ke Kydalkovi.
15: Většina lidí zná ten běžný odposlech, tak jako známe z trestních kauz. To znamená, policie má podezření, že někde někdo páchá trestnou činnost, že je to třeba nějaká organizovaná skupina, a požádá soud a ten jí dovolí odposlouchávat. No. Telefony těch osob. Nicméně odposlech se dívá do budoucnosti. Od chvíle, co se nařídí, tak potom může zjistit, co se stalo tedy potom. Mm-hmm. Ale tady se policie potřebovala dívat do minulosti. Mm-hmm. A tak použila něco jiného. A tomu se říká data o uskutečněném telekomunikačním provozu nebo také provozní a lokalizační údaje. A to je vlastně nějaká databáze informací o tom, kdo s kým komunikoval. Tady ta databáze se ze zákona uchovává půl roku.
16: Je tam půlroční operátoři, že?
15: Přesně tak, je tam půlroční historie naší komunikace. A od ta data tady z té databáze si policie zažádala a soud tedy povolil jejich použití.
16: A policisté se podívali do těch dat. A na základě čeho zjistili to pojítko mezi těmi novináři a soudcem Kydalkou?
15: Policie se dívala jednak samozřejmě na ten článek, který vyšel na české justici, dívala se, s kým komunikovali ti novináři, a zároveň se dívala na to stejným způsobem, s kým komunikovali osoby, které v justičních systémech nahlížely na to rozhodnutí. Mm-hmm. Protože policie začala tím, že se podívala tedy, kdo ve chvíli, kdy ten dokument přišel na městský soud, tak kdo se na něj podíval. Od tady té skupiny lidí odečetli ty osoby, které měly, řekněme, nějaký profesní důvod se s tím dokumentem seznamovat, to znamená soudce Šot, který Andreje Babiše a Janu Nadějovou soudil, jeho kolegové, kolegyně v justiční kanceláři, prostě ti, kteří s tím měli pracovat. A asi ten předpoklad byl, že se tam objeví nějaká další osoba, která tedy k tomu neměla ten důvod, a ta mohla být ta, která tu informaci vynesla. Tady se to trošku zkomplikovalo, protože se ukázalo, že do toho nahlíželo bez tedy tady toho přímého důvodu řada dalších soudců městského soudu a také další osoby z justičního personálu.
16: Ach tak.
15: To znamená, že policie hledala tu spojitost mezi tady těmi osobami, které nahlíželi na ten dokument, aniž k tomu měli vlastně ty pracovní důvody, a z druhé strany mezi těmi novináři, kteří tedy napsali ty informace, které v tom dokumentu byly.
16: Mm-hmm. To znamená, že potom metodou výškrtu z toho seznamu těch potenciálních pachatelů jim zbyl soudce Kydalka.
15: Ano, já přesně samozřejmě nevím, jak operativně policie postupovala v tomhle konkrétním případě, ale jeví se to tak, že tedy porovnala tu komunikační historii jak těch novinářů, tak těch justičních osob, z toho jí vyšel nějaký jeden podezřelý, u něj následně prováděla ilustraci komunikace přes e-mail nebo jeho e-mailu, a na základě toho tedy poskládala tady ty digitální důkazy, které mají ukazovat na Kamila Kydalku.
16: Já když se vrátím k té své původní otázce, ve které jsem říkal, že obvodní soud pro Prahu 2 povolil policii zjistit kontakty novinářů, tak rozumím tomu správně, že policie se tedy skutečně dívala do archivu všech telefonátů, veškeré komunikace, textových zpráv dvou investigativních novinářů z ekonomického deníku a české justice.
15: Za dobu 3 měsíců.
16: Ale to je přeci obrovské prolomení redakčního tajemství a zásah do soukromí těch lidí.
15: Je to tak, je to velký zásah do redakčního tajemství, je to věc, která by měla být absolutně výjimečná a my to z minulosti víme, protože když se řešila podobná situace v případě našeho bývalého kolegy Janka Kroupy, který se věnoval kauze Pandur. Janek Kroupa psal o tom, jak probíhá vyšetřování nějaké trestné činnosti, které se měly účastnit lidé z blízkého okolí tehdejšího premiéra Topolánka. A tam se také policie snažila zjistit, kdo je ta osoba, která Janku Kroupovi případně zpřístupnila některé tady ty informace. A z toho důvodu nařídili odposlech. A Janek Kroupa se o tom následně dozvěděl a po poměrně dlouhých soudních peripetiích, které trvaly asi 6 let, tak nejvyšší soud řekl, že to bylo nelegální, že ten odposlech byl protiprávní a stanovil velmi přísné hranice pro to, za jakých podmínek ty orgány veřejné moci tedy můžou nařídit použití operativních prostředků proti novinářům s cílem tedy prolomit to redakční tajemství nebo tu zákonem garantovanou ochranu zdroje. Protože samozřejmě nikdo není nad zákonem, nikdo není mimo autoritu soudu. Ale v případě, že ten soud tedy tady k tomu zásahu svolí právě ve vztahu k tomu redakčnímu tajemství, tak musí splnit velmi přísné podmínky.
16: V tom dokumentu, který máš k dispozici, takové odůvodnění nacházíš, respektive takové důvody, které by mohly vést k tomu, aby policie skutečně to povolení mohla získat, tam jsou?
17: Toto opatření je přiměřené charakteru a závažnosti prověřované trestné činnosti, kdy zájem na objasnění této trestné činnosti zde převažuje nad zájmem na ochraně soukromí osob.
15: Ten dokument shrnuje velmi formálně, velmi povrchně jednak tu teorii policie, která tedy pracuje s nějakou vyšetřovací teorií. Nicméně to, že se jedná o novináře, je tam zmíněno pouze ve vztahu k jednomu z nich a jenom velmi obecně. Hmm. A následně se soud vůbec nezabývá všemi těmi pravidly a podmínkami, které by měl splnit. Přičemž to není nějaké jedno rozhodnutí nejvyššího soudu, které to říká, ale plyne to z judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Opakovaně to zdůrazňoval i náš ústavní soud. Žádným tady tím názorem se zkrátka ten povolující soud neřídil, úplně jednoduše řečeno.
16: A mluvil jsi se soudkyní, respektive soudcem, který podepsal ten příkaz, o kterém tady mluvíme, co na to říká, jak to zdůvodňuje?
15: My jsme samozřejmě paní doktorce Rajfové, vlastně soudkyně, která ten souhlas podepisovala, dali možnost k vyjádření, nicméně ta nám prostřednictvím tiskové mluvčí vzkázala, že vzhledem k tomu, že ta věc ještě není rozhodnutá vůbec, tak se určitě nebude vyjadřovat k žádným tedy těm procesním aspektům.
16: A co bývalý soudce Kydálka?
15: Kamil Kydálka, toho jsme samozřejmě také oslovovali, ten se k tomu odmítá vyjadřovat s tím, že to řízení běží a je vlastně v počátku, protože on teď namítá i to, že to soudí vlastně nepříslušný soud, takže ta věc nyní leží před ústavním soudem, kde se má tady ta procesní nějaká podmínka rozhodnout. Ten se k tomu odmítá vyjadřovat, nicméně z toho, co jsme měli možnost vidět v těch dokumentech, tak on tu vinu nedoznává.
16: Mimochodem to není úplně neznámé jméno.
15: Kamil Kydálka v době, kdy byl soudce a kdy tedy mělo dojít tady k tomu případu, tak byl soudcem trestního úseku Městského soudu v Praze. Rozhodně můžeme říct, že to soudce mediálně známý, protože se nebál ani ostřejších vyjádření a v minulosti vlastně několikrát byl ve střetu s tou soudcovskou samosprávou, byl několikrát kárně řešený a realisticky mu hrozilo zbavení soudcovské funkce. Můžeme spekulovat, že v případě, že by se jí nyní sám nevzdal, tak tento případ by pravděpodobně byl poslední kapka.
16: Proč by mělo být vůbec problematické to předání usnesení vrchního soudu v kauze Čapí hnízdo novinářům? Je to přeci jednoznačný veřejný zájem?
15: Je to jednoznačně veřejný zájem a ten dokument by byl vždycky veřejný. V takto sledované kauze zkrátka se tady ta rozhodnutí zveřejňují. Tady mělo dojít k tomu, pokud budeme vycházet z toho, co tedy tvrdí policie a státní zástupce, tak mělo dojít k tomu, že ten dokument vlastně byl médiím poskytnut předčasně. Ale velmi pravděpodobně se bavíme třeba o hodinách oproti tomu, řekněme, stavu, který je předpokládán, to znamená, nejdřív dojde k doručení advokátů těch obžalovaných a tedy následně teprve je možné tady ty informace poskytnout médiím nějakým způsobem anonymizované. Tady nutno dodat, že ta anonymizace, která v běžných případech chrání tedy nějakým způsobem soukromí těch osob, kterých se to dotýká, těch trestně stíhaných, tak tady v tom případě je čistě formální záležitostí, protože všichni víme, kdo je Andrej Babiš, všichni víme, kdo je Jana Nagyová.
16: Ale anonymizované to v tomto dokumentu uniklem nebylo.
15: Velmi pravděpodobně ne. Ta policie to tvrdí. Já jsem sám nebyl příjemcem té zprávy, takže nevím, jak přesně ten dokument vypadal. Nicméně nedošlo tam k úniku podle všeho nějakých informací, které by byly třeba jako intimní povahy nebo nějakým způsobem opravdu hrubě zasáhly do práv těch osob. Šlo spíše o, řekněme, formální předběhnutí. Tam se samozřejmě otevírá otázka, zdali toto je situace, kterou by měly řešit nějaké prostředky trestního práva. On i ten soud, který to soudil napoprvé, tak vlastně dospěl k závěru, že to nebyl trestný čin, byl to pravděpodobně nějaký delikt, tedy ze strany Kamila Kydálky proti interním regulím toho soudu. protože neměl takto postupovat, on nebyl osoba, která by měla vyřizovat dotazy veřejnosti nebo poskytovat dokumenty novinářům. Nicméně soud si na poprvé tedy nemyslel, že to byl trestný čin. Tady tou otázkou se soud nyní bude muset zabývat, řekněme, více do hloubky.
16: To stíhání bylo přerušené, potom znovu obnovené, že je to tak.
15: To trestní stíhání Kamila Geralke stále běží, jenom se čeká, až se vyřeší procesní otázky, to znamená, který soud by si tím správně měl zabývat. Nicméně i tak ze začátku, když to policie začala stíhat vlastně, když docházelo k tomu povolení toho zásahu do toho redakčního tajemství, nebo tom prolomení té ochrany zdroje podle paragrafu 16 tiskového zákona, tak v té době ještě tam byl uváděný trestný čin zneužití pravomoci na straně Kamila Geralky, a tedy ten trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému. Zneužití pravomoci z toho v průběhu času vypadlo, zbyl akorát ten neoprávněný přístup k tomu počítačovému systému. Tím, že tam na začátku bylo to zneužití pravomoci, tak ta věc byla podle pravidel, kterými se řídí fungování státního zastupitelství, tak byla v té době na vrchním státním zastupitelství v Praze, které právě požádalo o tedy ten zásah do toho novinářského tajemství nebo do prolomení toho redakčního tajemství.
16: Ty jsi zmiňoval, že v tom příkazu to odůvodnění zásahu policie není dostatečné. Ty si dovedeš představit případy, výjimečné případy, mimořádně dobře odůvodněné případy, v nichž by policie takovou pravomoc mít měla?
15: On nám tohleto říká třeba konkrétně nejvyšší soud právě v tom případě Janka Kroupy, kdy on říká, že ve chvíli, kdy nějaká osoba zevnitř státního aparátu vynese neveřejnou listinu z trestního stíhání nebo z nějakého trestního řízení, tak to ještě automaticky neznamená, že je možné tam provést tedy takto silový zásah ze strany státu, to znamená prolomit tu ochranu zdroje.
17: Pak je úkolem soudu zvážit, zda je v konkrétním případě veřejný zájem na odhalení zdroje novinářovi informace natolik silný, že převáží i ústavní právo na svobodu projevu, respektive právo na utajení zdroje informace.
15: Nejvyšší soud říká, že tam je potřeba zjišťovat, co tím pravděpodobně ta osoba, která tu informaci vynáší, sledovala. Pokud ta osoba tu informaci vynesla proto, aby zmařila to trestní stíhání, aby nějakým způsobem třeba varovala pachatele té trestné činnosti, překazila jejich odstíhání, tak pak ten zásah možný je. Ale v případě, že je velmi pravděpodobné, že ta osoba tím sledovala nějakou diskuzi o veřejném zájmu, typicky právě třeba zdali osoby, které jsou vysoce postavené v nějaké mocenské funkci v rámci státu, tak zda tedy třeba nezneužívají svoji pravomoc, zda tam není nějaká snaha je třeba zbavit toho trestního stíhání a podobně. Zkrátka, když ta informace se vynáší tedy pro tu veřejnou debatu, tak by k tomu zásahu dojít nemělo.
16: Ten soudce, který je podezřelý z vynesení dokumentů v kauze Čapí hnízdo, my bychom ho mohli označit za whistleblowera?
15: Whistleblower

0: Nevidíme, že by tam na straně justice byla nějaká takováto nepravost, na kterou by bylo nezbytné tedy upozornit. Na druhou stranu, už jenom ta informovanost veřejnosti, velmi detailní o to, jaký trestný čin je přičítán premiérovi republiky, zároveň jednomu z nejbohatších Čechů, tak je nepochybně otázka silného veřejného zájmu, zejména i proto, že tady v tom konkrétním usnesení právě vrchní soud vysvětloval, proč si myslí, že Andrej Babiš je vinen v té věci.
1: No a přijde ti, že ta ochrana podobných lidí, které často můžeme označit za whistleblowery, je dostatečná v Česku, když teď vidíme, že se to propírá mediálně, kdo to udělal, mluvíme o těch konkrétních lidech, podezíráme je z toho, respektive policie je z toho podezírá.
0: Tady je asi důležité říct, k čemu tam ta ochrana zdroje je. Ona nechrání novináře. Novináři nejsou nějací nadlidé, kteří by byli chráněni před samozřejmě oprávněnými zásahy bezpečnostních složek. Ta ochrana chrání ty zdroje, ty osoby, které se baví s médii, protože soudy, vysoké lidskoprávní soudy dlouhodobě říkají, že je to podmínka toho, aby média mohly fungovat a plnit tu svoji roli hlídacího psa. Že se zkrátka baví s těmi lidmi uvnitř veřejné správy, kteří jim poskytují informace o tom, jak ta veřejná správa funguje. A to i v případech, že třeba nejsou oprávněni mluvit s médií oficiálně, nejsou to tiskoví mluvčí, nemají tu funkci. Ale právě proto, že dávají médiím, řekněme, otevřený pohled toho, jak ten stát vevnitř funguje, jak se tam využívá moc, tak umožňují skrze média veřejnosti kontrolovat to fungování veřejné moci. Proto existuje ochrana zdroje, aby se osoby uvnitř veřejné správy například nebály mluvit s médií. Když vidíme, že k tomu prolamování dochází a řekněme, je to takovýhle rutinní úkon, že tam prostě ty ochranné prostředky nefungují, tak to samozřejmě odrazuje každého, kdo by se chtěl bavit s médií. To znamená, podvazuje to tu veřejnou kontrolu nad tím, jak stát funguje zevnitř.
1: Mm-hmm. Takže ta cesta pro ty lidi, kteří by chtěli mluvit s médií a nechtěli by čelit podobným záležitostem, je jaká?
0: Samozřejmě bylo by vhodné, a konec konců říká to i Evropský akt o svobodě médií, aby tady byla silná právní ochrana. My vidíme, my jsme si doteďka mysleli, že nějaká právní ochrana tady je. Mysleli jsme si to potom, řekněme, dost jasném rozhodnutí toho nejvyššího soudu v případě Janka Kroupy. Teď vidíme, že ty stávající právní prostředky prostě selhávají. Že tam není kontrolní mechanismus, který by byl schopný tedy zajistit tohleto dodržování toho práva na ochranu novinářského zdroje nebo toho redakčního tajemství. Z toho důvodu jednak pravděpodobně by bylo vhodné, aby tedy Česká republika nějakým způsobem ty požadavky, které plynou z toho aktu o svobodě médií, implementovala do našeho práva, pravděpodobně do trestního řádu, aby tedy zajistila opravdu ochranu novinářských zdrojů, stejně tak, jako tady máme ochranu advokátního nebo zpovědního tajemství. No ale samozřejmě do té doby, než se tady to stane, tak média budou muset hledat i technické prostředky, jak tedy bránit tomu, aby bylo možné použít tady ty standardní operativní nástroje k prolamování redakčního tajemství. Bavíme se tady o vlastně používání nějakých technologií, které tu komunikaci nějakým způsobem zastřou nebo zašifrují.
1: Dobře, a ta cesta je teda v tuhle chvíli, kdyby se ukázalo, že je tu nějaký podobný případ, kdy někdo chce něco novinářům poskytnout, tak má postupovat, abys prakticky to ilustroval jak?
0: Ta asi nejdůležitější rada je, že nikdy by člověk tady k té komunikaci, když chce kontaktovat média, neměl používat jak počítač nebo mobilní telefon, tak i třeba připojení k internetu, kterému poskytuje zaměstnavatel. Neměl by to dělat nic z toho na zařízení zaměstnavatele. Tady je vidět vlastně ta první věc a my si můžeme prohlédnout tady v tom konkrétním kauze Kamila Kydalky velmi dobře, že tím, že on si přeposlal ten oficiální dokument ze svého pracovního mailu do svého soukromého a následně tedy na nějaký e-mail, který údajně měl dle policie patřit novináři, tak vytvořil úplně jasný důkaz toho, že k tomu došlo. To asi by mohlo být, řekněme, nějaké takové první varování. Další varování je, že lidé by neměli používat tady k té komunikaci telefonování a neměli by používat SMS zprávy, protože to jsou ty formy komunikace, které se v Česku zachycují a nějakým způsobem tedy ukládají do té půlroční databáze. Tam je důležité říct, že podle loňského rozhodnutí nejvyššího soudu je tady ten sběr dat v České republice prováděn nelegálně. Ale tím, že je, řekněme, velmi užitečný pro bezpečnostní složky, tak zákonodárci zkrátka ještě proti tomu nezasáhli, i když ten sběr je evidentně protiprávní. To znamená, lidé by měli používat nějakou formu šifrovaných aplikací. My tady třeba v Českém rozhlase doporučujeme mobilní aplikaci Signál, proto někteří naši redaktoři třeba z Investigativy nebo domácího zpravodajství tak zveřejňují vlastně své kontaktní údaje i na Signálu, na svých profilech, protože je to nástroj, který šifruje tu komunikaci a neuchovává historické záznamy o tom, kdo s kým komunikoval. Samozřejmě je to nějaké technické řešení a člověk k té technologii zkrátka nemusí mít důvěru. Já proto mám velké pochopení, protože prostě dohlédnout všechny jemné niance nějakých technikálí je občas někdy docela složité. Tou vlastně takovou, řekněme, nízkotechnickou možností je potom obyčejný dopis. Protože dopisy se v České republice neevidují, pokud se bavíme o běžném dopise vhozeném do schránky, není tady nějaká databáze, kdo komu poslal dopis a tímto způsobem právě z poštovní schránky poslaný dopis je vlastně poměrně neviditelný do chvíle, než se dostane do rukou tomu médiu a to následně ho může chránit.

0: a nevydá ho a případně ho zničí, pokud by hrozilo to odhalení zdroje, právě s cílem chránit tedy toho člověka, který poskytl informace.
1: Je taky hodně důležité, aby pak ten dopis byl doručen do správných rukou.
0: Proto je vhodné na ně napsat jméno toho novináře, samozřejmě. To je možná rada, která s tím souvisí. Pokud člověk chce kontaktovat médium, tak je lepší si vybrat konkrétního novináře nebo novinářku, kteří se věnují tomu tématu, kterého se to týká, nepsat nikam na podatelnu, ale zkrátka si opravdu vyhlédnout toho člověka, který se tématu věnuje. Minimálně z těch jeho článků je vidět, že tomu tématu rozumí aspoň trošku, to znamená, je schopný to zpracovat kompetentně a toho člověka následně oslovit.
1: Vraťme se teď k tomu případu soudce Kydalky. Z toho, o čem ty tady mluvíš a zmiňoval si ochranu novinářského zdroje, mám správný pocit, že obvodní soud pro Prahu 2, když vydával to povolení pro policii, se ochranou novinářského zdroje vlastně vůbec nezabýval?
0: Ne, my to víme, že se jí nezabýval. Nerozebírá to nějak v tom odůvodnění toho povolení. Z toho, co víme z těch rozhodnutí vyšších soudů, je to problém. Samozřejmě problém je, že tam není žádný přímý kontrolní mechanismus. Opravdu tohle se přezkoumá až ve chvíli, kdy to zvednou sami ti novináři, kteří byli cílem. A ty se mohou ozvat vlastně až ve chvíli, kdy ta věc pravomocně skončí, ta trestní kauza toho Kamila Kydalky, což bude až velmi pravděpodobně za několik let, pak nějakou dobu bude trvat, než rozhodne ten nejvyšší soud. Jak jsme viděli v případě Janka Kroupy, tak vlastně ta náprava, a ta byla čistě virtuální, protože to byla zkrátka jenom omluva ministerstva spravedlnosti, tak trvala 6 let.
1: Ta trestní kauza Kamila Kydalky je teď tedy v jaké fázi? My jsme zmiňovali, že tam bylo nějaké rozhodnutí, pak bylo přehodnocené, to trestní stíhání pokračuje. Teď je to odložené, kdy je hlavní líčení?
0: Hlavní líčení není nařízené v současné době, protože se čeká na rozhodnutí ústavního soudu, který se bude zabývat otázkou, zdali to soudí příslušný soud.
1: On se někdo stěžoval na ústavní soud.
0: Přesně tak, přímo Kamil Kydalka.
1: Ach, tak.
0: A teprve až ústavní soud tady tu procesní otázku rozhodne nějakým způsobem, tak bude možné nařídit hlavní líčení, samozřejmě otázka u jakého soudu. Leží na tom rozhodnutí ústavního soudu a teprve tam potom padne nějaký rozsudek. Ten nebude pravomocný, pokud se někdo odvolá, což je velmi pravděpodobné tady u toho typu kauz, že se jedna z těch stran buď státní zástupce nebo Kamil Kydalka, že se odvolají a teprve poté budeme mít to pravomocné rozhodnutí, pak jsou tam nějaké mimořádné opravné prostředky, ale teprve po tom pravomocném rozhodnutí vlastně bude možné se začít věnovat tomu, i jakým způsobem byl tedy povolen tady ten zásah do toho redakčního tajemství.
1: A poslední a důležitá věc. Co ti dva novináři, Jan Hrbáček a Eva Paseková, mohou se nějak bránit proti tomu, co se odehrálo? Ty si říkal, že ty důvody v tom povolení prostě nejsou, možná by neobstály, pokud by to žalovali ti dva.
0: Oni se můžou bránit opravdu, až skončí teprve ta trestní větev Kamila Kydalky.
1: Ale mohou to žalovat potom.
0: Není to žaloba, je to nějaká forma stížnosti, ale ano, mohou se obrátit na nejvyšší soud, který přezkoumá, jakým způsobem k tomu povolení došlo, ale i to rozhodnutí nejvyššího soudu bude jenom deklaratorní. On řekne buď bylo to v pořádku, nebo řekne nebylo to v pořádku a zopakuje třeba, jaká jsou proto ta pravidla, ale zpátky už ten čas nikdo nevezme. To trestní stíhání Kamila Kydalky nikdo nezastaví. I kdyby odsouzen nebyl, tak samo o sobě to, že se ukázalo, že je možné ho tímto způsobem vlastně vystopovat a postavit před soud, tak může mít odrazující účinek na všechny další, kteří by chtěli hovořit s médii. To znamená, že ta přímá náprava k ní ani tím rozhodnutím toho nejvyššího soudu nedojde.
1: Ale mohou se dočkat omluvy jako náš kolega Janek Kroupa, který dnes pracuje pro Seznam zprávy.
0: Přesně tak.
1: Dobrá, tak moc díky, že jsme to mohli společně rozebrat.
0: Rád jsem přišel.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska můj kolega Jan Cibulka, který jinak připravuje pořad Antivirus na Radiožurnálu a probírali jsme spolu případ soudce Kydalky a kauzu Čapí hnízdo. Tento týden Český rozhlas Plus vydává novou publicisticko-dokumentární sérii, je o K.H. Frankovi, moc jí doporučuju, týká se největšího poválečného procesu v Československu a uslyšíte v ní spoustu zajímavých zrestaurovaných archivních zvuků. My s aktuálními zvuky tu budeme zase v úterý. Naslyšenou zítra.
2: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda rozhodla o zrušení odboru pro lidská práva a ochranu menšin. Agendu i zaměstnance od července rozdělí mezi jednotlivá ministerstva. Lidská práva bude mít nově na starosti ministerstvo spravedlnosti, národnostní menšiny připadnou rezortu kultury, romská menšina pak ministerstvu práce a sociálních věcí. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni. V americkém Kolorádu zemřel člověk po nákaze hantavirem, informoval o tom tamní úřad pro veřejné zdraví a životní prostředí s tím, že úmrtí vyšetřuje. Americký případ podle úřadu nesouvisí s rozšířením nemoci na výletní lodi MV Hondius, kde po nákaze zemřeli 3 lidi. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky onemocnění. Test si můžou lidé vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd. Čeští hokejisté už za necelou hodinu nastoupí na mistrovství světa proti Švédům. Utkání odvysíláme v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Souběžně se bude hrát duel mezi domácím Švýcarskem a Německem. V už skončených zápasech Kanada přehrála Dánsko 5-1 a Finové vyhráli nad Američany 6-2.
4: Nehoda na D10 u Brandýsa a uzavřená šestka za Chebem. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy kus za sjezdem na Horní Počernice ještě vzniká kolona ze 7. kilometru na 10. za sjezdem na Brandýs. Tam v omezení došetřují nehodu v pravém pruhu. Zdržení 15 až 10 minut, krátí se to. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před Ořechem na kilometru 18,5 před momentem dořešili nehodu, už uvolnili i odstavný pruh. Pomalu jedoucí kolona v levém pruhu je od sjezdu na Barandov. Osobní auta to mají asi na 5 minut, rozjíždí se to. Kamiony v pravém pruhu se zdrží déle. Roztrhaná fronta je tam ještě skoro od Jesenice z prvního kilometru. Silnice 6 mezi Chebem a německou hranicí zůstává uzavřená v obou směrech po raní tragické nehodě u Skalky objížďka z konce D6 z exitu 159 přes Cheb a silnicí 606 k Pomezí, respektive opačně. Na tahu 9 z Mělníka na Českou Lípu opatrně za Medonosy v zatáčkách mezi Bukovcem a Deštnou se brzdí v obou směrech. Provoz je tam omezený po nárazu motorky do stromu. A na silnici 38 z Mladé Boleslavy na Českou Lípu u odbočky na Doxy po srážce dvou aut kyvadlový provoz chvílemi se tvoří kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, na východě pak večeru i skoro jasno, teploty 17 až 22, na horách většinou kolem 12 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi, narozenému dne 24.1.1898 v Karlových Varech, bývalému poslanci SDP a státnímu ministru toho času v řádné vyšetřovací vazbě mimořádného lidového soudu v Praze pro zločiny proti...
6: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
7: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
6: Proč byl tento proces pro tehdejší společnost důležitý?
7: Jakou roli v něm sehrál rozhlas?
6: A jak ovlivnil mezinárodní právo?
7: Jsme Lucie Korcová
6: a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
2: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
8: Tento Karl Hermann Frank, který před 6 lety a právě 15. března roku 1939 půkal nacistickou pýchou, tento arcivrah si dnes o sobě myslí, že je Napoleon, kterého pošleme na nějaký osamělý ostrov, aby tam v klidu dožil zbytek svého života.
6: V květnu 1945 prchá Frank z Prahy směrem k Plzni. U Rokycan ho ale zadržují Američani. V Frank v tu chvíli vůbec nepočítá s tím, že už o necelý rok později bude stát tváří v tvář českému národu, aby se před ním zpovídal ze svých zločinů.
8: Frank neví, že bude souzen. Neví, proč je veden do porodní síně. Teď je někde v cele, zde poblíž porodní síně. Já sedím velmi blízko předsednického stolu a budu velmi blízko Frankovi. Budu mu sedět přímo za zády.
7: Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939. Tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
8: Frank nemá tušení o norimberském procesu. Frank opravdu věří, že se mu nic nestane. Dnes bude ovšem přesvědčen o opaku.
6: V březnu 1946 stanul Frank před tribunálem mimořádného lidového soudu v Praze na Pankráci. Před soudcem, novináři, oběťmi a pozůstalými i veřejností.
7: V soudní síni byl pro Československý rozhlas i Josef Cincibus, který celý proces živě komentoval do vysílání.
6: 82 hodin záznamu se dochovalo v archivu Českého rozhlasu. A naši kolegové z archivního oddělení tyto unikátní nahrávky zrestaurovali a přepsali.
7: Díky nim máme jedinečnou příležitost být s Josefem Cincibusem přímo v soudní síni. A spolu s námi i historik Vojtěch Kincl z Akademie věd.
8: To je porodní síň krajského trestního soudu v Praze na Pankráci. Dnes, v pátek 22. března, bude zahájen proces před mimořádným lidovým soudem proti Karlu Hermanu Frankovi. Porodní síň.
9: Takže tohle jsou dobové fotografie, samozřejmě. Jsou pěkné fotky. Jasně. Tak, tady máme novináře.
10: Tohle jsou novináři.
9: Tohle jsou novináři, všechno super. V první řadě, tady přesně před náma.
10: Vlastně. Mě až překvapuje, jak je ten sál jako veliký, že na těch fotkách rozhodně nevypadá tak velký, jak je.
11: Ona tady dodnes opravdu zůstala ta místnost víceméně velmi podobná tomu, jako byla v těch 40. letech. Třeba i ta křesla, kde se dává a v té době i seděl soudce Kozák, ta jsou taky původní.
9: Doktor Kozák, který měl na starosti celý průběh procesu, je samozřejmě v čele. Po jeho pravé ruce je Jaroslav Drábek jako vrchní žalobce a hnedka vedle něho o stupínek níže seděl Kamil Ressler jako obhájce Karla Hermana Franka a Frank po celou dobu sedí na lavici s dvěma dozorci, kteří se u něho pravidelně střídali před vlastně svým obhájcem a může celou dobu se s ním samozřejmě radit o tom, co se děje v té soudní síni.
8: Karl Hermann Frank sedí, ruce má složeny na klíně, je prostovlací a nežmoulá v ruce tu protivnou čepici, tak jako před týdnem. Porodní síň tichla a oči jsou upřeny ke vchodu pro soudce. Auditorium povstává. Do porodní síně vstupuje mimořádný lidový soud.
5: Zahajuji veřejné ústní přelíčení proti Karlu Hermanu Frankovi pro zločiny podle retribučního dekretu, které v obžalobě budou blíže uvedeny. Obžalovaný budiš předveden. Jak se jmenujete?
12: Karl Hermann Frank.
10: Když jsem začala poslouchat nahrávky archivní z procesu s K. Frankem, tak jsem úplně čekala na ten první okamžik, kdy tam zazní jeho jméno, kdy soudce se ho zeptá na jméno a on jako hrdě řekne Karl Hermann Frank. To se ale neděje, on to tam tak jako zakuňká podivně.
9: Čekali bychom to u každého z těch hrdých nacistů, kteří tady chodili v uniformách a chtěli ovládat svět a nakonec u soudních procesů jsou všichni schlíplí, protože si uvědomují konečnost toho jejich počínání a to, že za to, co páchali, byli postaveni před soud. Já si myslím, že většina z nich samozřejmě už věděla v době války, že páchá zločiny, mysleli si sice, že válku vyhrajou a nebudou tedy trestně stíháni, respektive jejich vlastní právníci je ujišťovali v tom, že mají právní kličky na jejich konání a nebudou tedy stíháni. Nakonec se před ty soudy dostávají a Karl Hermann Frank není schopen to své jméno ani pořádně vyslovit. A my víme z interních zápisů právě Kamila Resslera, který se s ním poprvé setkává někdy kolem 15. 16. března 1946, že Frank v té době psychicky velmi strádal. Už délkou té vazby, on sám už před válkou a během války neměl příliš mnoho přátel a po té válce už neměl vůbec nikoho, takže do věznice za ním na návštěvu nikdo nepřišel, balíčky nedostával, nevěděl, kde je rodina, dokonce jedinou českou větu, kterou měl říci v češtině, který po něm generál Bártík chtěl, aby ji vyslovil, tak ji vyslovil v češtině jenom proto, že dostal příslib, že se dozví informace o své rodině. Jinak vlastně žádnou další jako vazbu neměl.
10: A co to bylo za větu?
9: O osud českých žen a dětí z lidí jsem se nezajímal. Parafrázuji.
13: O osud žen a dětí ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
5: Státní zastupitelství navrhlo zamítnutí obžaloby, právní vývody nejsme povinni Frankovi překládati, pojevač jsme československý soud, jehož jednací řeč je česká a k jeho obhajobě tohleto nic nemůže uškodit, poněvadž má zřízeného obhájce. Jinak bude Frankovi všecko, co k jeho obhajobě bude třeba a co soud uzná za nutné, do němčiny tlumočeno. Postupujeme jistě benevolentněji, než postupovali vůči nám soudy německé.
10: Tady na další fotografii mě zaujal pán veprostřed s brýlemi, protože to je předseda soudu Kozák přímo osobně.
9: Ano, je to Vladimír Kozák, původně se narodil v Rokycanech, je vlastně stejného ročníku jako Karl Hermann Frank, 1898, takže oba vrstevníci. Kozák ještě ve 20. letech působil jako okresní soudce, posléze rostl tím žebříčkem nahoru a v roce 1945 byl jmenován Edvardem Benešem předsedou mimořádného lidového soudu v Praze, což byla mimořádně prestižní pozice, ale také politicky velmi nevděčná, protože on musel řídit celý chod mimořádného lidového soudnictví a ten pražský soud byl zcela logicky vzhledem k velikosti Prahy a událostem tady doslova přehlcen těmi procesy. Takže ta původní lhůta, která počítala s necelým jedním rokem fungování těch procesů, byla opakovaně prodlužována až do roku 1947, takže ty procesy skončily v květnu 1947 a s tím skončil i mimořádný lidový soud v Praze. Pak ještě byla otevřena druhá fáze po komunistickém převratu, ale o té se nebavíme, ta je specifická svým průběhem i politickou motivací. Vladimír Kozák tady odsoudil tuším 22 vězňů k trestu smrti. Je to asi vůbec nejvyšší počet a tady chci zdůraznit, na to ten soudce taky musel mít ve své době odvahu a ne každý soudce chtěl tyto tresty vynášet, protože si uvědomuje konečnost toho samotného rozsudku.
10: Když člověk poslouchá těch 82 hodin záznamu, které se podařily Českému rozhlasu uchovat vlastně těch dnešních dní, a když potom stojí tady, tak ještě víc mu to rezonuje v té hlavě. Najednou mám pocit, že si to víc dokážu i představit. Tak vždycky je tam vidět, že soudce, přestože to na něj musel být hrozný tlak, protože proti němu stál tady vrah českého národa, nenáviděný muž, tak ale zároveň se opravdu snaží, aby ten proces probíhal spravedlivě.
9: No, i ten závěrečný rozsudek ukazuje na to, že se snažil dodržet tehdejší právní řád. Nemusíme mu jako příliš lichotit, protože to není potřeba, ale on prostě dokázal udržet ten proces v kolejích. Takže na konci, dokonce v několika bodech té obžaloby, byl Frank osvobozen z té prvotní žaloby, takže rozsudek neobsahuje některé případy. Například to, že se nepodařilo prokázat, že by K.H. Frank udal Aloise Eliáše, tehdejšího ministerského předsedu, který byl popraven v červnu 1942. Tento bod obžaloby se neprokázal, tím pádem v závěrečném rozsudku nefiguruje. A myslím si, že i v řadě dalších případů, co si myslím, že Kozáková velká zásluha v celém procesu, on sledoval to, nakolik se třeba Frank choval sadisticky z hlediska fyzického přímého násilí.
14: Celková situace nyní. Frank má na uších sluchátka a tlumočník z poslední kabiny, je to kabina číslo 4, díváme-li se z galerie, mu překládá všechno, všechny otázky, které Frankovi klade předseda mimořádného lidového soudu. Frank tedy je velmi dobře informován ve své mateřské řeči.
11: Ono i to technické zajištění toho soudu, kdy v tom levém rohu z fotek vidíme, že tam byly ty tlumočnické kabinky, podél těch stolů měli ti lidé možnost mít ta sluchátka, slyšet ten překlad. I to vlastně dosvědčovalo tomu, že ten proces musí být veden řádně, že všechno je překládáno. Soudce se několikrát ujišťuje, že Frankovi je překládáno důsledně, že je všechno překládáno doslova. I ten tlumočník vlastně na začátku sám skládá v uvozovkách takovou přísahu, že bude zodpovědně překládat. Zkrátka i v tomhle ohledu se ten soudce snažil zajistit, aby to bylo férové, aby Frank měl možnost slyšet všechno, co proti němu je řečeno.
9: A nám se v archivu také dochoval lísteček z prvních dnů, dokonce možná z prvního, úplně prvního dne toho procesu, kdy se přímo obhájce Kamil Ressler obrací s malinkým lístečkem na Franka, jestli dostatečně slyší ve sluchátkách, jestli ho z toho nebolí hlava, jestli to není příliš hlasité. Odpověď je ne, všechno je v pořádku. Takže přímo podepsané i Karl Hermanem Frankem. Takže je neuvěřitelné, jak, do jakých detailů my ten proces jsme schopni zmapovat i z takových jako technických věcí. Ale upozorním vás na jednu věc. Ta soudní síň je zvláštní tím, že tady jsou poměrně vysoko okna, ve výšce možná 4 metrů a je 10 hodin dopoledne. Takže je tady hodně světla. Tady měl být promítán film o vyhlazení Lidic, který byl nalezen tady v Praze.
12: Tím, že zasli v sále, byl vypnut zároveň pro celý sál proud. Nesvítí světlo ani u nás a nemá proud ani přenosný promítací přístroj, který je na galerii. Lidice, vyhořelý dům, jedno poschodilý, pravděpodobně škola. Točí z ní pouze komíny, očazené zdi, holé štíty domů beze střech.
15: Jednotlivé záběry zničených místností.
12: To je film, který byl zhotoven 10. června. Lidice ještě hoří.
9: A najednou vznikl technický problém, jak to odpromítat, protože to kino nebylo schopné odvysílat v té kvalitě, aby ty obrázky byly dostatečně viditelné. Takže se tady museli poměrně složitě zatemňovat okna, která jsou tady nad námi, a to trvalo taky nějakou dobu.
15: Ať rozsvítí, pane tajemníku, ať rozsvítí.
9: To nám na druhou stranu i vysvětluje, proč ten Karl Hermann Frank tady třeba sedí na židli, proč nestojí u té ohrádky, proč se staví jenom výjimečně k tomu, aby byl třeba konfrontován nebo měl nějakou výpověď. Je to prostě proto, že ten proces trval na tehdejší dobu velmi dlouho a i kvůli tomu, že se očekávalo, že bude trvat řadu dní, tak se dokonce musel změnit ten zákon o mimořádném lidovém soudu, který měl být hotový do 3 dnů jednotlivých stání. V případě Franka to bylo neuvěřitelných asi 40 dnů toho průběhu, takže museli dokonce upravit i tu zákonnou normu.
12: Sál zůstal zapevněn. Až nyní se rozsvítili všechny reflektory. Frank sedí. Probírá se nějak neraz toho, co právě před ním probíhá. Snímá sluchátka. Počesává si vlasy. A nyní sedí a tupě se dívá přes.

0: Tady v té první řadě, tady seděli novináři?
1: Také. Byl tady zastoupen československý tisk i zahraniční tisk, ale také sem byly přiváděny zahraniční významné návštěvy. To znamená lidé, kteří mohli sledovat z první lavice, z druhé řady, to je jedno, ten průběh toho řízení, takže tady jsme mohli vidět na fotografiích a byl dokonce přivítán Mr. Robert Jackson.
2: V jednací síni zdravím mezi posluchače pana amerického prokurátora Mr. Jacksona.
1: Což byl hlavní americký žalobce v Norimberku, který se přijel do Prahy speciálně podívat na tento proces a díky tomu, že shledal, že průběh je odpovídající a dostatečně, řekněme, civilizovaný, tak díky jeho rozhodnutí byli vydáváni z amerického okupačního pásma i další váleční zločinci do Československa, ať už to byl třeba ten Daluige nebo další. Takže americká strana se osobně přijela podívat a zkontrolovat tedy průběh tohoto řízení tady.
0: No a nebyla to jediná osobnost spojená s Norimberkem, protože tady seděl i Bohuslav Ečer.
1: Bohuslav Ečer byl nejdůležitější postavou v emigraci, kterému se podařilo vyjednat vůbec celé právní podmínky, ale nejenom pro československý stát, ale obecně pro tehdy okupovanou Evropu tak, aby byly nastavena nová právní pravidla trestání válečných zločinců. Můžeme na to být jako Češi opravdu pyšní, protože on to byl, kdo zavedl ten úplně nový, neznámý pojem zločinů proti lidskosti, o který se opírá mezinárodní právo dodnes, a to je vlastně forma necivilizovaného, nehumánního chování během války, protože válce nedokážeme zabránit, ale válka musí mít nějaká pravidla a hlavně lidé, kteří jsou nejvíce zranitelní, z ní mají být vyloučeni.
0: Mimochodem Bohuslav Ečer byl i ten, který přivezl Franka do Prahy po té, co nám ho Američani vydali.
1: Předává ho na ruzinském letišti, dává ho do rukou československé justice.
0: Takže tím prvním, kdo ho vyslýchá z české strany, takže to je asi i to, o čem on svědčí tady při tom tribunálu.
1: Je to tak i způsob, jakým má být dále z hlediska práva zacházeno s válečnými zločinci a jaký výklad mezinárodního práva má být používán při stíhání těchto lidí.
3: V Moskevské deklaraci se výslovně praví, že tito váleční zločinci budou posláni zpět do zemí, v níž byly spáchány jejich hanebné činy za tím účelem, aby byli souzeni a trestáni podle zákonů těchto osvobozených zemí.
4: On ten proces je opravdu fascinující z několika rovin. Jedna je ta, o které se bavíme neustále dokola. Vyrovnání se s těmi zločiny nacistickými. Ale zároveň je tady jedna věc, kterou si možná dneska neuvědomujeme, protože jsme zvyklí, že jsme schopni natočit, přenést, odvysílat odkudkoliv. Ale tady v roce 1946 je to zařízeno tak, že máme 80 hodin záznamu, je to tady simultánně přetlumočeno. V té první řadě, jak jsme se bavili, kde se děti novináři a další osobnosti mají sluchátka, můžou poslouchat v přímém přenosu i ten originál, i ten překlad, kdyby potřebovali, ale zároveň to je přenášeno do toho rozhlasu. A i reporter Cincibus říká jednu zajímavou věc, a to je opravdu z dnešního pohledu jako možná nepochopitelné.
5: Teď se Frank otáčí na svého obhájce, doktora Resslera, a hovoří něco spolu. Máme tam mikrofon, ovšem mikrofon není teď zapojen. K celé technické situaci bych vám chtěl říci, že místní rozhlas, který je zde zařízen v porodní síni a který informuje pochopitelně veškeré auditorium, který zesiluje to, co říká předseda mimořádného lidového soudu a všichni ostatní, kteří patří k tomuto soudu, tento místní rozhlas je napájen z naší sítě, takže my, zpravodajové, nemůžeme vstupovat jen tak jednoduše do celkového průběhu líčení. Proto snad některá místa, která budou bez poznámek, si takto vysvětlete.
4: Protože v té době, když přenášeli ten přímý přenos toho, co zaznělo tady v soudní síni, tak Cincibus seděl nahoře, dělal si poznámky a v momentě, kdy se přestalo v soudní síni mluvit, kde například tribunál se odebral na nějakou poradu, tak on vyplňoval ty pauzy v tom soudním přelíčení, popisoval, co posluchači slyšeli, popisoval mimo jiné i to, jak to vlastně technicky funguje. Ale opravdu v roce 1946 my tady máme přímý přenos. Mně to přijde fascinující.
1: Pokud si poslechneme jeho popis dění v té síni, tak nepotřebujete ani kamery, protože on nepopisuje jenom ty technické věci, to, co kdo zrovna vypovídá, ale také, jak přitom vypadá, jaké asi má pocity. To je z dnešního novinářského pohledu trošku diskutabilní, protože samozřejmě popisovat, jak se asi cítí ten pachatel, to je osobní pohled toho komentátora, ale z dnešního hlediska je to vlastně úžasný dokument té doby, protože on se vciťuje do toho hlavního viníka, do toho pachatele, ale samozřejmě také dává emocionální popisy, vyprávění například Lidických žen, Milady Horákové nebo dalších, takže my tam máme ten pohled ještě toho komentátora, který mimochodem natáčel celou řadu reportáží během té nacistické okupace a dokázal i během té války udržet svoji pozici a po válce být dál jako vynikajícím reportérem.
5: Mimořádný lidový soud a proces proti Karlu Hermanu Frankovi budou tvořit historii spravedlnosti.
0: Říkali jsme, Jackson, hlavní americký žalobce z Norimberku, tady sedí. Sedí tady Etcher, který říká, že budou potrestáni ti váleční zločinci. Proces s Frankem, to jsme v květnu 1946. Norimberský proces je říjen 1946. Je to i takový vzkaz do Norimberku. Jdeme po vás? I ti, kteří nikoho nezabili přímo tak, že by vzali tu zbraň a někoho střelili do hlavy, když budu hodně expresivní, a byli v úvozovkách pouhými vrahy od psacího stolu, je tenhle proces Frankem předzvěstí a vzkazem pro ně, nejste v bezpečí.
1: Na jednu stranu ano, ale takových Franků bylo souzeno v té době už jako celá řada. To znamená, Polsko mělo své Franky, ať už to byl Rudolf Hess von Swietimi nebo další. Takže ono to pro ty účastníky v Norimberku sice byla předzvěst, pokud se o tom opravdu vůbec dozvěděli, jakým způsobem skončili ti jejich bývalí společníci, ale je otázka, nakolik to na ně mělo vliv. Nicméně ten trend a ta snaha ne jenom o to potrestání, ale o průběh těch procesů, aby byly zaznamenány ty zločiny, aby byla zaznamenána ta vnitřní struktura režimu, to je pro nás to nejpodstatnější, protože první návrhy o potrestání zločinců z roku 43 říkali, pojďme je prostě rovnou postřílet a jenom náhodně vybereme ty hlavní, které prostě pověsíme veřejně. Ne, že by tam probíhaly nějaké složité procesy, ale ta nadčasovost těch událostí pro nás dodnes tak strašně důležitá je v tom, že ten mechanismus zločinnosti, přemýšlení pachatelů je tam popsán. A o to jde, protože my to automaticky můžeme převést i na další válečné konflikty a používáme to dodnes.
0: Takže tyhle ty procesy, jako byl proces s Frankem, nám vlastně udělali takový precedens i do naší současnosti. Ti, kteří páchají zločiny, ať už je to v Evropě, ať už je to po světě, neujdou tomu potrestání, ačkoliv jenom vydávají rozkazy.
1: Ale musíme mít tu jasnou garanci a tu morální integritu v tom, že druhá světová válka a ty miliony mrtvých jsou pro nás nepopiratelným odkazem, že přece jejich smysl, když už hledáme v tom nějaký smysl, je, že jsme vytvořili právní mechanismy, kdy říkáme, toto se dít nesmí, tak toto probíhat nebude. A ne, že budeme válečným zločincům ukazovat a dávat červené koberce. To prostě nejde. A to je ten hlavní smysl. A na to bychom si měli, by my jako Češi, být pyšní, že se podařilo tyto mechanismy vytvořit, váleční zločinci byli potrestáni a my musíme dbát na to, aby tenhle odkaz byl dodržován dodnes, aby to běželo dodnes. Jsme v soudní síni a ty soudní procesy musí fungovat bez ohledu na to, z jaké země ten pachatel je. A my se musíme snažit, a ne, že budeme zpochybňovat vůbec tyto závěry druhé světové války. Takže jestli ta válka měla nějaký smysl, tak je to v tom, že má fungovat právo.
3: Slyšeli jste, že pokračování líčení bude ve 2 hodiny. Nyní tedy přerušujeme na tuto hodinu, lépe řečeno jen na několik minut, protože zanedlouho se v této poradní síně dovíte ještě hrnutí dopoledního průběhu procesu, tak jak je zapsali a připravili redaktoři rozhlasové redakce. Končíme tedy zatím a ozveme se opět za chvíli.
6: Katka H. Frank. Proces s vrahem od psacího stolu. Sérii Českého rozhlasu Plus připravili Lucie Korcová a Vojtěch Koval, odborná spolupráce Vojtěch Kincl, zvukový design Jaroslav Pokorný. Všechny díly najdete v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích. Interview Plus.
7: Úspěšnost 93%, to je výsledek prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. I letos se ale potvrdila nerovnoměrnost šancí, kdy především v Praze nebo v Brně skončili pod čarou žáci, kteří by se jinde dostali na školy bez problémů. Proč se nedaří tento stav dlouhodobě změnit? Selhávají kraje a především hlavní město jako zřizovatelé nebo stát? Hostem Pavlíny Nečáskové bude Jan Vereš Mušuta, programový ředitel společnosti Eduin.
6: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus zprávy.
8: Českou armádu by měl nově vést Miroslav Hlaváč, jeho nominaci schválila vláda. Spojené státy nebudou další měsíc uplatňovat sankce na část ruské ropy. Hokejová reprezentace vyzve na mistrovství světa obhájce bronzu ze Švédska. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky a teploty až 22 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi a odpovídá za velení a připravenost armády. Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO je Miroslav Hlaváč ideálním kandidátem.
9: V rámci kariérního řádu, když je první náměstek stávajícího náčelníka generálního štábu, tak pro mě je to přirozená volba.
8: Návrh kabinetu musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu potom jmenuje prezident. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD hlasoval proti schválení nominace pro Hlaváče. V prohlášení napsal, že si dokázal v čele armády představit vhodnějšího kandidáta. Rozhodnutí ale respektuje. Spojené státy prodloužily o další měsíc výjimku, která zemím umožňuje nakupovat ruskou ropu naloženou na tankerech. Za běžných okolností by se na ně vztahovaly americké sankce. O prodloužení lhůty informoval americký ministr financí Scott Bessent. Dodal, že rozhodnutí stabilizuje trh s ropou, která se dostane i do energeticky nejzranitelnějších zemí. Spojené státy výjimku ze sankcí poprvé zavedly v březnu. Reagovaly tak na růst cen ropy po zablokování Hormuzského průlivu. Strategicky významnou úžinu uzavřel Teherán po začátku izraelsko-amerických útoků na Irán na konci února. V Brně začala cesta vesmírné rakety Spacebus. Mobilní raketa umožní především dětem se vydat ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země a zažít vesmír očima astronautů. Roučou je součástí projektu Česká cesta do vesmíru a raketa zamíří hned do několika krajů po celém Česku.
10: My jsme teda byli v tom raketoplánu a viděli jsme Zemi, Měsíc a ten vesmír a bylo to úplně bomba.
11: Popisuje zážitek z 15-minutového letu Nela z první školní skupiny. V raketě jsou speciální technologie virtuální reality, doplňuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
12: Ta virtuální realita je super v tom, že člověk je prostě vtažený do toho děje. My dneska vlastně virtuální realitu používáme při výcviku astronautů, třeba pohybu uvnitř mezinárodní vesmírné stanice.
11: Spacebus zůstává v Brně do úterka. Potom se vydá do Znojma a až do 13. června projede další města napříč republikou. Přesné termíny a zastávky lze najít na stránkách českacestadovesmíru.cz. Marek Hensel, Radiožurnál.
13: Čeští hokejisté nastoupí na světovém šampionátu proti jednomu z favoritů týmu Švédska. Po vítězství nad Dánskem a překvapivé prohře se Slovinskem musí národní tým svůj výkon proti bronzovému mužstvu z loňského mistrovství zlepšit. Co přesně, to popisuje asistent trenéra Rulíka Tomáš Plekanec.
14: Takový ty klasické věci, které tam chybějí, ten tlak do brány, prostě aby tam byli dva hráči na bráně, hodně jsme rotovali na stranách, na mantinelech, strašně málo hráčů před bránou. Malinko trochu chytrost, nějaký nápad, který by vytvořil nějaký přečíslení okolo brány nebo v tom prostoru, když se vytáhnou ty hráči k těm obráncům, takže určitě to klukům ukážeme nebo řekneme si k tomu něco, aby to prostě bylo lepší.
13: Zápas Česko-Švédsko začne za necelých 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Ve stejný čas odstartuje i duel Švýcarsko-Německo. V už skončených utkáních Dánové podlehli Kanaďanům 1-5 a Američané prohráli s Finy 2-6.
15: Kolona na D10 před Brandýsem a překážka na D35 před Hradcem Králové. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy počítejte s kolonou před Brandýsem nad Labem. V omezení na 10. kilometru vyšetřují nehodu. Popojíždí se už jen necelý kilometr před nehodou. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se připravte na silnější provoz od sjezdu na Barrandov. Následky nehody u Ořechu na 18. kilometru už nepřekážejí, řeší se to v odstavném pruhu. Hlavně pravý pruh se plní kamiony, levým jedou osobní auta rychleji. Na D35 směrem od Vysokého Mýta do Hradce Králové čekejte překážku za sjezdem na Bíšť a Třebechovice. Na kilometru 136 stojí nákladní auto, má defekt na levé straně, pravý pruh je uzavřený. Silnice 6 mezi Chebem a německou hranicí je uzavřená v obou směrech. U Skalky se ráno střetlo nákladní auto s kamionem. Objíždí se úsek mezi koncem D6, exitem 159 a Pomezím. Jede se přes Cheb a po silnici 606. A na silnici 38 z Mladé Boleslavy u odbočky na Doksy po srážce dvou aut se projíždí Kivadlově, tvoří se tam chvílemi kratší kolony. Další zelená vlna v příštích zprávách.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, na horách až na plus 1. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky ojediněle bouřky. Na východě pak k večeru i skoro jasno. A teploty 17 až 22, na horách většinou kolem 12 stupňů.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Pokusil jsem se namítnout Nezvalovi, že Seifertova sbírka není jen nevinný povzdech, ale útok proti našemu životu a s největší pravděpodobností reakční jinotaj. Citoval jsem mu závěrečnou sloku, ale soudruh Nezval do toho vpadl a prohlásil, že je to poezie. Že tomu nerozumíme, že by pak každá národní písnička s truchlivou notou musela být vykládána jako útok proti státu. Já, Vítězslav Nezval, řekl mi doslova, mám určitou autoritu a známost a já budu bojovat, já to tak nenechám, protože vím, že je tím pobouřena celá řada spisovatelů. Tak mi to řekl.
1: Píše se rok 1950 a novinář, přesvědčený podporovatel komunistů Jan Štern, dodejme, že starší, toto konstatoval ve zprávě o svém telefonickém rozhovoru s básníkem Vítězslavem Nezvalem. Tématem byla nedávno vydaná Seifertova básnická skladba Píseň o Viktorce. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je Jaroslava Seiferta komunisté po roce 1948 nezařadili mezi své nepřátele. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Zřejmě jen obtížně si umíme představit, že by v současnosti nějaká vydaná básnická sbírka či básnická skladba byla nazvána útokem proti našemu životu. Ale my jsme se ocitli na počátku 50. let minulého století. Jaká tehdy byla situace v československé literatuře? Otázka pro hosta dnešního pořadu, literárního vědce, doktora Vratislava Maňáka.
2: Spisovatelé z druhé světové války vyšli jako mluvčí národa, protože za protektorátu připomínali národní tradice, společně s Čechy trpěli a umírali a společně oslavovali osvobození Rudou armádou. Komunistická strana po květnu 45 tuto pozici a kulturní vliv chtěla přirozeně využít, ale současně úlohu spisovatelů posunout. Ze slovesných tvůrců se měli stát takzvaní inženýři lidských duší, jejichž úkolem bylo působit v roli jakéhosi ideologického předvoje.
1: To znamená, že je chtěli využít či zneužít pro své ideologické, propagandistické, komunikační cesty?
2: Přesně tak. Literatura se měla stát jedním z médií šíření komunistické ideologie. V 49. roce ministr informací Václav Kopecký prohlásil za oficiální a nepřekročitelnou uměleckou doktrínu socialistický realismus přesně po vzoru Sovětského svazu.
1: A co s těmi literáty, básníky, prozaiky, kteří s tímto nově nastoleným trendem pod vedením komunistů nesouhlasili?
2: Těch cest bylo víc. Samozřejmě se nabízela emigrace. Po roce 48 sledujeme první emigrační vlnu, kdy do ciziny odchází například básník Ivan Blatný. Vedle toho jiní tvůrci volili jakási tvůrčí geta, což je případ Vladimíra Holana, a stejně tak můžeme sledovat řadu autorů, kteří skončili v komunistických kriminálech, jako byl například Zdeněk Kalista nebo Jan Zahradníček.
1: Kam můžeme zařadit básníka Jaroslava Seiferta?
2: Ten svou pozici hledal, respektive komunistická moc hledala, jakým způsobem Seiferta zařadit v novém kulturním směřování. A to byl docela oříšek.
1: Jaroslav Seifert začínal jako autor proletářské poezie.
2: Je to pravda, protože to byl kluk ze Žižkova. Jaroslav Seifert se narodil do skromných poměrů a jeho otec byl sympatizant sociální demokracie. Na tomto prostředí se pak zakládaly i Seifertovy politické preference. V roce 21 vstoupil do komunistické strany Československa a v souladu s komunistickou ideologií potom vznikla i jeho první básnická sbírka.
1: A to bylo Město v slzách. Jak byste ji charakterizoval?
2: Seifert tady revoltuje proti dobové společnosti, ale město není nepřítel. Současně je to prostor lásky, na který se nahlíží z klasických levicových pozic. Je to básnická sbírka, kterou věnoval S.K. Neumannovi, a jeho vliv je na Seifertově dobové poezii ještě dost patrný.
1: Pokračoval ve svém, řekněme, komunistickém pohledu na svět v tomto ideologickém rámci?
2: nepokračoval, respektive už ve své druhé básnické sbírce Samá láska se od něj začal odklánět ve prospěch poetismu, což je současně trajektorie, kterou procházela celá československá avantgarda. Asi se sluší zdůraznit, že komunismus na začátku 20. let sice byl radikální socialismus, ale ještě to nebylo stalinistické dogma a celý devět sil byl levicové umělecké hnutí.
1: Po 8 letech Seifertova členství v komunistické straně Československa se v roce 1929 ocitá jeho podpis pod textem Spisovatelé komunisté komunistickým dělníkům a čtenáři si mohli přečíst.
3: Dělníci, na vás je, abyste projevili svou vůli k nápravě v komunistické straně ke znovu objevení její síly. Povězte nahlas, co si myslíte, že nejste spokojeni, že nechcete sektářství, ale jednotu. Že si přejete mimořádný sjezd a že na něm chcete rozhodovat.
1: Oč vůbec šlo? Jak tomu rozumět? Nač reagoval Jaroslav Seifert?
2: A nebyl sám, spolu s ním tento manifest podepsala třeba Helena Malířová nebo Marie Majerová a reagoval na krizi, do které se dostala komunistická strana. Na jedné straně tady byla linie kolem Bohumíra Šmerala, která razila radikální socialismus, ale chtěla se držet českých tradic, respektive tradic českého dělnického hnutí a připouštěla spolupráci s jinými levicovými subjekty, typicky se sociální demokracií. Na straně druhé byli mladí komunisté kolem Klementa Gottwalda, kteří sociální demokracii označovali za sociálfašismus, jakoukoliv vnitřní pluralitu uvnitř KSČ odmítali a chtěli stranu pevně přimknout k Moskvě, to znamená stalinizovat a sovětizovat ji.
1: Vlastně to byla výzva k tomu, aby si sami dělníci rozhodli, kterým směrem se chtějí vydat. Nic víc a nic méně. Měl podpis pod tímto textem Jaroslava Seiferta pro něj samotného nějaké důsledky?
2: Dost zásadní, protože stranickou autoritu už v tu chvíli krátce držel Klement Gottwald a Jaroslav Seifert byl současně zaměstnanec komunistické strany, protože pracoval v komunistickém vydavatelství. Bezprostředně po zveřejnění tohoto manifestu proto přišel o práci a mělo to pro něj nepříjemné soukromé důsledky, protože se krátce předtím oženil. Od roku 1930 nicméně působil v sociálně demokratickém tisku a byl nově i členem sociální demokracie.
1: Levicové, ale nikoli v komunistické přesvědčení provázelo Jaroslava Seiferta i v dalších letech jeho života. Potvrzením toho může být jeho báseň z roku 1936, jmenuje se V Leninově mauzoleu. Uveřejněna byla v tiskovině Ranní noviny.
4: Zeď červená jak šťáva z malin své zuby cení. Tam úřaduje soudruh Stalin. Revoluce však není. Pohnul se Lenin, protáhl se trochu, tvář se mu zachví. Co se to děje, můj milý hochu? Ležím tu v rakvi a tam se střílí, jsou barikády. To mi spát nedá. Nenech mě, hochu, takhle spát tady. Pomoz mi, běda. Leč voják přimknul tíhu víka v záplavě květů. Jen lež si dál a buď tu sticha v své rakvi ze sametu. Spi, soudruhu, a děkuj spíše za slávu svoji. Dnes nejlépe je být tu tiše, nechat vše na pokoji.
2: Seifertovu tvorbu 30. let si obvykle spojujeme s básnickými sbírkami, jako je Jablko z klína nebo Ruce Venušiny, to znamená s tou poezí, ve které on je hodně reflexivní a vytváří vlastně autorský výraz nezávislý na dobových poetikách. Současně, ale Seifert nadále publikuje v dobovém tisku a v něm publikuje i poezii, která se bezprostředně vztahuje k současnosti. A to je právě příklad této básně v Leninově mauzoleu, ve které kritizoval poměry v Sovětském svazu poté, co se moci ujal Josif Vissarionovič Stalin. A zde se konkrétně vztahuje k moskevským procesům, které později mnohokrát ve své publicistice tematizoval a dokonce docela prozíravě upozorňoval na podobnost čistek v Sovětském svazu a ve Třetí říši.
1: Tomu zřejmě u československých komunistů také příliš obdivu nepřidalo.
2: To rozhodně ne. On v té době vedl ostré spory s Juliem Fučíkem, dohadovali se o minulosti devět silu. Seifert byl navíc ke své proletářské poezii dost skeptický, označovali jako texty okouzlené třpitem ze sovětské monstrance.
1: Válečné roky prožívá Jaroslav Seifert především jako novinář, ale pokračuje i ve své básnické tvorbě.
2: U Seiferta v té době výrazně sílí národní tematika, vydává básnickou skladbu Vějíř Boženy Němcové, básnickou sbírku Kamenný most, ve které se vztahuje k Praze, a tato témata si přirozeně převádí i do poválečného období.
1: Jak na sebe navázal Jaroslav Seifert po skončení druhé světové války?
2: Na konec druhé světové války reagoval bezprostředně sbírkou Přilba hlíny, ve které shrnul i válečné zážitky, a poté zůstal v té národní motivice sledováním básní, které ilustrovaly kresby Mikoláše Alše, a výsledkem byla dodnes známá básnická sbírka Šel malíř chudě do světa.
1: Politicky zůstával ukotven v rámci sociální demokracie. V textu, uveřejněn byl v květnu roku 1946 v deníku Právo, si sám Jaroslav Seifert odpovídá na otázku, proč jsem sociální demokrat.
5: Stará tradice v našich dějinách předurčuje přesvědčení. Jsem sociální demokrat, protože tato strana při vší stranické přísnosti nepokoušela se nikdy vřadit lidskou osobnost mechanicky do stranické mašinerie, bez ohledu na její vývoj. Prožil jsem v této straně s přestávkou několika mladých let celý svůj život. A smím-li k hlasu rozumu přidat nesměle i hlas srdce, jdu po cestě, kterou šel kdysi můj otec.
1: Jak Jaroslav Seifert reagoval na únor 1948, kdy proběhnul komunistický převrat?
2: Dost ambivalentně. Proti komunistické straně explicitně nevystoupil, naopak vyjadřoval svou podporu dělníkům, ale v jeho dobových projevech můžeme sledovat určité rétorické manévrování. Navíc se svou tvorbou stále vztahoval k těm demokratickým tradicím Československé republiky, takže napsal báseň, která připomínala Jana Masaryka po jeho smrti, báseň, která připomínala smrt Edvarda Beneše, a básněmi taky doprovodil všesokolský sled. Nic, co by konvenovalo nové komunistické moci.
1: A možná připomeňme, odmítnul členství v nově zřízeném svazu československých spisovatelů, tak to byl velký černý puntík bez pochyby?
2: Je to tak, i když on argumentoval zdravotními potížemi, nicméně nabízí se, že se mu do zglajšaltovaného spisovatelského svazu úplně vstupovat nechtělo, a na konci 49. roku se z toho veřejného prostoru trochu vyvázal, protože nastoupil do invalidního důchodu.
1: Ale ve společnosti se vyskytoval, například leckdy ve vinárnách.
2: To je pravda, a jde vlastně o mimořádně důležitou událost, třeba že to je událost opilecká. Jaroslav Seifert se nechal v jedné z pražských vináren slyšet, že raději vidí francouzského básníka zvracet, než sovětského básníka zpívat. V té vypjaté atmosféře 49. roku se tato slova donesla až ke komunistickým špičkám, které je vyhodnotili jako hrubou urážku Sovětu a chtěli nad Seifertem uspořádat čestný soud. K tomu nedošlo jenom na základě mnohačetných přímluv jeho profesních kolegů.
1: Přesto v březnu roku 1950 Jaroslavu Seifertovi vychází ona básnická skladba Píseň o Viktorce.
2: A dá se uvažovat dokonce o tom, že s jejím vydáním strana souhlasila proto, aby s básníkem konečně mohla začít účtovat. Píseň o Viktorce vychází k výročí narození Boženy Němcové a je to milostná poema, ve které Seifert moc hezkým způsobem spletl dohromady osud Viktorky z babičky a osud samotné Boženy Němcové. Ta skladba pracuje s národním tématem a je velice zpěvná, čímž by mohla konvenovat dobovým estetickým požadavkům. Současně si ale za téma volí tragický Viktorčin osud, a to se ukázalo jako východisko pro Seifertovu pozdější kritiku.
1: Takže bezprostředně kritika oné básnické skladby se objevila?
2: Neobjevila. První recenze byla vlídná. V Lidové demokracii básnickou skladbu chválili jako sluneční pozdrav básnického jara, a teprve stranický týdeník Tvorba přišel s ostrým odsudkem.
1: Danou recenzi v onom týdeníku píše mladý stalinistický básník Ivan Skála. Nazval

0: části naší maloměšťácké inteligence po vítězství našeho pracujícího lidu. Seifert, který v dnešní době, kdy lid vítězně uskutečňuje své revoluční ideály, nevidí tyto obrovské změny, ale vidí jen bláznivou Viktorku, nemá práva zneužívat jmen Němcové a Nerudy a nemá práva zneužívat čestného titulu básníka. Nemá práva zneužívat poezie proti lidu k výsměchu proti všemu, co je našemu pracujícímu lidu velké a drahé.
1: A po dvou týdnech přichází opět týdeník Tvorba s dalším útokem na Jaroslava Seiferta. Tentokrát píše další mladý stalinista Michal Sedloň.
2: Po květnu 1945 Jaroslav Seifert naprosto nepochopil dějinou situaci. Omezil se jen na několik oslavných děkovných květnových básniček. Nepochopil cestu našeho lidu pod vedením komunistické strany. Spěl svou píseň slabutí písní reakce. Seifert nepochopil únor. Výmluvně oslepl pro krásu tvořivého úsilí lidu. Jak se na Seifertovi osvědčuje známá pravda, že básník, který se odtrhne od lidu, dostává se do hlubokého úpadku. Seifert složil dnes ruce v klín a rozsévá psychózu, která by mohla posloužit válečným štváčům.
1: Jaké důsledky měly takové dvě recenze?
3: Naprosto zásadní, protože Tvorba byla úzce spojená s komunistickým aparátem. Byl to tiskový orgán komunistické strany a jejím šéfem byl současně šéf stranické propagandy. Takhle negativní odsudek Seifertovy nové básnické tvorby se tak zdál jako oficiální stranické stanovisko, třeba že ho formálně napsali dva mladí agilní stalinisté.
1: Pro ilustraci toho, o čem hovoříme, poslechněme si část básnické skladby Píseň o Viktorce.
4: Viktorko, běda, nebyla jsi z těch panen, které místo tance nalili moudře do kahance oleje, aby neuhas. Kdo tě to odral do cárů, kdo naházel prach do tvé krásy, po kterých cestách ztrácela si krvavá zrnka korálů. Kdo vylíbal ti z tváří tvých tvé panenství a prsty zlými drtil tvé prsy. Pověz ty mi, kdo na svědomí má ten hřích.

0: 27. března 1950 Jaroslav Seifert píše dopis básníku a svému příteli Vítězslavu Nezvalovi.
1: Milý Slávku, až budeš mít chvilku čas, prosím tě, přečti si laskavě článek Ivana Skály V tvorbě. Jenom si pro Boha nemysli, že od tebe něco požaduji. Píši ti jenom proto, abys poznal, jak hluboko může klesnout teď neinformovanost. To říkám eufemisticky, či zlá vůle. Tímto způsobem možno odstranit každého básníka, spisovatele. Maxima Gorkého nevýjímaje. Dožírá mě jedna věc. Nechci být sentimentální, ale tatínka jsem měl dělníka. Mezi dělníky jsem vrostl. Dělníka jsem poznal víc než kdo jiný. Však sám víš, jak jsme žili v mládí. A teď přijde mladík a řekne o tobě, že si dělníka zradil.
0: A Vítězslav Nezval na tento dopis zareagoval. Jednou z aktivit byl jeho telefonát Janu Šternovi. Zprávu o něm jsme slyšeli úvodem pořadu. Co dále dělal Vítězslav Nezval?
2: Na Seifertovu obhajobu vystupoval opakovaně. Tu recenzi V tvorbě nebo tu sérii recenzí V tvorbě označil za gangsterský útok. Seiferta hájil na plénu spisovatelského svazu a využíval k tomu svůj obrovský kulturní kapitál, protože byl režimní prominent a blízký spolupracovník ministra Václava Kopeckého.
0: Kdy končí pro Jaroslava Seiferta onen velmi tíživý skandál a problém s tou básnickou skladbou Píseň o Viktorce?
2: On spíš vyprchává, než že by jednoznačně končil, ale za přelomový můžeme považovat rok 1951, kdy se Seifert omlouvá Ivanu Olbrachtovi a Ladě

0: Ladislavu Štolovi a co je důležité, neomlouvá se za to, jak je napsaná píseň o Viktorce, ale omlouvá se za onen výrok o zvracejícím sovětském básníkovi. A tato omluva mu otevírá pozvolná dveře zpátky do oficiální literatury.
1: Takže 50. leta znamenají, že se Jaroslav Seifert stává oficiálním básníkem, prozaikem komunistického Československa?
0: Ano, ale s výhradou. Strana stále dohlíží na to, které verše od Seiferta vycházejí, akcentuje především ten druh poezie, který souzní s komunistickou ideologií, například Seifertovy básně o Leninovi. Ke změně dochází až v 56. roce. Seifert je v té době výrazným reprezentantem destalinizace, jedním z ostrých kritiků komunistické strany na spisovatelském sjezdu. Současně konec 50. let je období, kdy se načas básnicky odmlčí. A když se vrací na literární pole v 60. letech, tak už s výrazně proměněnou poetikou a volným veršem. To jsou ty básnické sbírky, jako je Hejliova kometa, Odlévání zvonů nebo Koncert na ostrově.
1: Srpen roku 1968 a následná normalizace znamenají opět vytlačení Jaroslava Seiferta.
0: Zažíváme zde podobnou situaci jako po roce 1950. Seifert je znovu mimořádně nepopulární osobou, tentokrát kvůli tomu, že patřil k výrazným reprezentantům pražského jara a stál v čele liberalizačního svazu českých spisovatelů. V 77. roce navíc podepíše mezi prvními chartu 77.
1: A když v roce 1984 obdrží Jaroslav Seifert Nobelovu cenu za literaturu, co to znamenalo pro komunistický režim?
0: Prekérní situace, a tak se rozhodli, že se Seiferta pokusí přivlastnit, začali mu znovu vydávat souborné dílo, současně dohlíželi velice výrazně na Seifertův pohřeb. Na oficiální ceremonii do Rudolfína nepustili veřejnost, do kostela svaté Markéty v Břevnově veřejnost pustili a spolu s ní i STB.
1: Tím jsme se ocitli v roce 1986. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je Jaroslava Seiferta komunisté po únoru 1948 nezařadili mezi své nepřátele a stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, literárního vědce doktora Vratislava Maňáka.
0: Zařadili, ale neudělali to tak výrazně explicitně jako v případě jiných autorů, jako byl například Karel Taige nebo František Halas.
1: Pokud na sjezdu spisovatelů v roce 1956 Seifert mluvil o spisovatelích jako svědomí národa, byl právě on reprezentantem tohoto pojetí?
0: Bez pochyby byl a zůstával konzistentní ve svých politických postojích i ve své estetice.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví a na slyšenou se těší Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento pořad z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Je pondělí 18. května, já jsem Markéta Vosková a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
2: Sami žáci bývají mnohdy ztraceni a ta učebnice může být maják.
3: Kvalitní učebnice je nejen pomůcka pro žáka, je to pomoc i učiteli. My přetěžujeme strašně učitele v tom, že od nich chceme, aby se připravovali na každou hodinu.
4: Pro rodiče jsou ty tištěné učebnice důležité, protože jim dávají takovou jistotu o tom, co vlastně se ty jejich děti učí.
5: Podle asociace krajů má nákup učebnic garantovat stát.
6: Dříve si to učitelé vyhledávali a teďka v rámci těch interaktivních nadstaveb to mají přímo v rámci té učebnice.
1: Nekonečné množství informací online, interaktivní aplikace, AI asistenti nebo vzdělávací videa, ale také zahlcení informacemi a informační odpad. Téma kvality zdrojů je ve vzdělávání aktuální víc než kdy dřív. Jaké nástroje pomáhají k orientaci v postfaktickém světě, kde emoce vítězí nad fakty? Mohou kvalitní učebnice fungovat jako majáky v moři digitálního obsahu? A mohou mít klíčovou roli v úspěšném zavedení reformy vzdělávání do škol? V Reparátu zaměříme pozornost na to, jaký význam mají učebnice ve vzdělávání v kontextu probíhající reformy, kterou ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO posouvá na září 2027 v případě předškolního vzdělávání a 2028 v případě základních škol.
7: Pak práce na tom, aby se skutečně tato reforma obsahu vzdělávání, moderního vzdělávání 21. století propsala do každé jednotlivé třídy, každé jednotlivé hodiny vyžaduje soustředěnou podporu ze strany ministerstva. Chci vyjádřit respekt všem, kteří se podíleli na přípravě rámcových vzdělávacích programů, připomínkovali ty materiály, pracovali v jednotlivých skupinách, protože ten problém není v nich, ten problém byl v tom, že ze strany vedení ministerstva školství ten proces nebyl dostatečně řízen a bylo do něho neodborně vstupováno. Toto chci napravit, chci nastavit jednoznačnou strukturu řízení a
1: Revizi vzdělávacích programů interpretují ředitelé a učitelé různě, takže nejen ministerstvo, ale i expertní organizace uvažují nad konkrétními nástroji, které povedou ke změně. Jedním z nich by mohly být učebnice. Podle auditu vzdělávacího systému, který v březnu 2026 zveřejnil Eduin, až 80% vyučujících v Česku používá k výuce učebnice s průměrným rokem vydání 2017. Každá škola svobodně rozhoduje o tom, jaké učebnice používá, nově jejich financování přešlo kompletně na zřizovatele, tedy obce a města. Hostem Reparátu je Jan Vereš Mušuta, programový ředitel organizace Eduin. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: V auditu vzdělávacího systému z března 2026 vaše organizace upozorňuje na nedostatečný standard kvality učebnic. Co jsou ty hlavní závěry, na které byste chtěli upozornit?
8: Předně je důležité říct, že učebnice hrají velkou roli v tom, jak vypadá naše vzdělávání. Asi větší, než si většina lidí myslí. 80% učitelů používá v nějaké formě učebnice, takže je hodně důležité, jak ty učebnice vypadají, aby to vzdělání bylo takové, jak si ho představujeme. Bohužel ten trh s učebnicemi je trhem, celkem malým trhem, a tudíž z mnoha důvodů spíše upřednostňuje to, aby se těch učebnic prodalo hodně, aby se rychle produkovaly, aby se hodně prodávaly. A chybí tam ten tlak na tu kvalitu obsahovou i formální kvalitu těch učebnic. Ten tlak má zajišťovat právě stát a má na to mechanismus, kterému se říká doložkové řízení, ale to doložkové řízení jsme právě analyzovali a objevili jsme nějaké nedostatky, případně poučení ze zahraničí, jak by se dalo posunout právě k tomu, aby vyvíjelo spolu právě s tím trhem, s těmi jednotlivými nakladateli, prostředí, který povede ke zkvalitňování učebnic.
1: Jak vlastně vypadá schvalování učebnic, které se na ten trh dostanou? Kdo to všechno ovlivňuje?
8: Ne každá učebnice musí mít doložku. Když učím na základní škole, tak si mohu jako učitel vybrat jakoukoliv učebnici, nemusí mít doložku ministerstva školství. Ta doložka teďka slouží jako pečeť kvality, kterou dává ministerstvo školství, a má zejména sloužit k tomu, že se v tom procesu ověří, že ta učebnice odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu, který se nyní mění. Ten proces je do jisté míry formální, dává se žádost na ministerstvo, pak se dává k posouzení dvěma recenzentům v současnosti. Pokud se shodnou na kladném posudku, tak ministerstvo vydá rozhodnutí o té doložce.
3: Ministerstvo školství nyní právě ten proces upravuje. Bude do budoucna stačit jenom jeden recenzent, nikoli dva. Trochu to vyvolává dojem, že ministerstvo právě šetří nějaké statisíce jednotky milionů na tom samotném procesu a trochu i obavu, jestli to nebude na úkor kvality posuzování těch učebnic. A tak uvidíme. Málo kdy se stane, že učebnice doložku nedostane, spíše se tam vychytají nějaké formální nedostatky, omyl třeba, překlepy a podobně, ale že by se řešily věcné didaktické problémy, to se v médiích neřeší, on na to taky není prostor, je to složitá otázka. A ani v tom právě řízení se moc neřeší, protože nejsou jasně stanovené standardy kvality co do didaktiky a obsahu těch učebnic.
1: Mluvíme o tvorbě učebnic v kontextu toho, že tady probíhá revize rámcových vzdělávacích programů, kterou ministr školství Robert Plaga přesunul o rok v čase dopředu. Jak docílit té vyšší kvality učebnic?
3: Já myslím, že to byl jeden z důvodů pro posunutí právě náběhu nových rámcových vzdělávacích programů, aby nakladatelé měli možnost připravit nové řady učebnic. Protože myslím, že pan ministr Plaga si uvědomuje tu důležitost provázanosti učebnic se změnou kurikula, protože když se kurikulum začínalo měnit, začínala ta reforma, tak vlastně jeden z hlavních důvodů, proč tomu tak bylo, je, že jsme chtěli změnit to, že se děti ve třídách učí to, co považujeme za nedůležitá fakta, místo toho, aby se učili užitečné gramotnosti nebo kompetence. A abychom tuhletu proměnu udělali z toho memorování fakt na kompetence, tak záleží, co děláme v těch hodinách konkrétně. A to, jak jsem říkal na začátku, do velké míry determinuje to, že 80% učitelů používá nějaké formy učebnice, takže ta podoba těch učebnic. A dalším důvodem pro revizi kurikula bylo přehlcení žáků množstvím dat a informací. A toto přehlcení také není způsobeno primárně kurikulárním dokumentem, rámcovým vzdělávacím programem, ani tím současným, a nevyřeší to ani ten nový. To přehlcení je právě způsobeno tím, že v těch učebnicích je to hodně a je tam všechno. Takže dokud se nezmění ty učebnice, tak samotná reforma vlastně nemá skoro šanci na úspěch. Takže je dobře, že se vytvořil prostor pro to ty učebnice trochu víc přizpůsobit. Ono se to samozřejmě děje, ale co potřebují nakladatelé, je jasně říci, jak bude vypadat ten proces, kolik do toho vlastně oni mají financovat, protože musíme mít na mysli, že to je pořád tržní prostředí, oni musí ty učebnice potom prodat, a i když ji prodávají hodně, tak ji prodávají s celkem malou marží, a pro ty předměty, které nejsou tak stěžejní, jako je třeba český jazyk a matematika, tak je tam velmi malý prostor pro ty nakladatele vlastně investovat do těch učebnic a musí mít jistotu, že se jim ta investice vrátí. A myslím, že tohle je nejslabší místo, že stát neumí moc komunikovat s nakladateli učebnic o tom, co po nich chce. Neumí jasně říct, že pokud to nedostane, tak tu doložku ta učebnice nezíská, což hodně sníží její prodeje a vytvoří tím tlak na ty nakladatele, aby dbali na kvalitu.
1: Jaká doporučení byste v kontextu toho, o čem mluvíme, měl pro to, jak by mohl vznik těch učebnic probíhat? Zapojit do toho třeba více aktérů? Nebo co jsou ta konkrétní doporučení v tuhle chvíli?
3: Tak já nechci křivdit kolegům z Ministerstva školství nebo Národního pedagogického institutu, který vlastně zajišťuje ten proces kontroly těch učebnic před tím vydáním doložky. Ono se toho mnoho za současného vedení Národního pedagogického institutu změnilo k lepšímu a říkají to i sami autoři učebnic, dostávají lepší zpětnou vazbu ke kvalitě těch učebnic, jdou víc do hloubky, a to je přesně to, co si bereme z okolních zemí, že v těch modelech, kde existuje nějaký státní dozor nad kvalitou učebnic, ten dozor nemá být formální, ale má být v tom, že jasně popisujeme očekávanou kvalitu. Debatujeme nad tím, jestli dosahujeme té kvality, vytváříme prostředí, které propojuje biznisově nakladatele na jedné straně, stát jako toho, kdo poptává tu službu, na straně druhé, a uprostřed třeba může stát akademická sféra, která tam přináší poznatky z vědy, didaktik jednotlivých předmětů, dělá výzkum na efektivnost těch učebnic a jednotlivých didaktických přístupů a podobně. Takže to je jedno doporučení. Druhé doporučení možná je počítat i s jinými než tištěnými učebnicemi, s audiovizuálními nástroji. Ono je to často přeceňované téma, že se i hodně nakladatelů nebo v uvozovkách podnikatelů ve vzdělávání soustředí spíš na tu formu než na ten obsah. Já si myslím, že obsah je důležitější, dobře napsaná učebnice na papíře je lepší než nějaké animované video, které není didakticky tak dobře uchopené. Třeba nejlepší učebnice, kterou znám, je asi 100 let stará. Je to učebnice latiny od dánského autora, jmenuje se Lingua Latina per se illustrata, a není to nic jiného než prostě 200 stran hustě popsaného textu. Takže nemusí to být samospásné, ne neupínal bych se k tomu, že když budeme mít audiovizuální zdroje, tak nějak kvalitativně posuneme kvalitu učebnic, ale je to něco, co nemůžeme ignorovat. Každé vlastně nakladatelství už teďka má QR kód na těch stránkách, který odkazuje na video nebo na nějaké cvičení. Je to dobrý nástroj individualizace výuky, kdy ty děti mohou jet v různé úrovni obtížnosti právě podle toho, jak rychle jim to učivo jde. A je to důležitý aspekt těm učebnicím a my ho moc nezohledňujeme v tom řízení, které vede k doložce. Právě proto, že třeba ta digitální stránka nebo interaktivní stránka se v průběhu může měnit, zatímco učebnici, když ji vytisknete, tak má tu doložku celou dobu, protože se ten její text nebo obsah nemění, ale kdybyste dal doložku nějaké audiovizuální tvorbě, tak ta se v průběhu může měnit a to je, myslím, jako spíš technický problém, který by šlo vyřešit nějakou doložkou rámcovou nebo nějakou akreditací té instituce jako takové a svěření jí důvěry v to, že když bude nějaké změny v průběhu dělat, že nevybočí z rámce těch požadavků na doložkované učebnice nebo učební materiály.
1: Pokud víme, že učebnice jsou něco, co s jasným obsahem, strukturou a nějakou cestou ke vzdělávacímu cíli pomáhá učitelům i žákům k těm vzdělávacím výsledkům, na co byste teď doporučil zaměřit pozornost v tuhle chvíli, kdy mluvíme o nutnosti nějakých změn, probíhá tady ta revize. Myslíte si, že i ta cesta k vyššímu standardu učebnice může přispět ke snížení nerovností ve vzdělávání a je to důležitý úkol pro současné ministerstvo školství, ale i celou vzdělávací komunitu, všechny instituce, které mohou ovlivnit právě tu kvalitu učebnic?
3: Ano, kvalitně napsaná učebnice, kterou mají děti na základní škole zdarma k dispozici, je skvělým nástrojem pro snižování vzdělávacích nerovností v tom, že každé dítě vlastně dostane stejný základ, stejnou podporu. A když se k té učebnici může vracet, chápe, co je v ní napsáno, jak to na sebe navazuje, tak je to ideální stav. Trochu teďka vidím ohrožení v tom, že stát se vzdal možnosti financovat právě nákup učebnic jednotlivým školám. Od roku 2026 přinesl takzvané ostatní neinvestiční výdaje, včetně nákladů na učebnice ze státního rozpočtu do rozpočtu zřizovatelů škol, to znamená obcí. Takže pokud jste v obci, kde starosta třeba nemá rád učebnice nebo si myslí, že se nemají používat, tak se třeba ten učební fond nebude obnovovat tak často, jako se obnovuje nyní. Což považujeme v Eduinu za chybu, také to nemá moc. No, má to třeba obdobu ve Finsku, ale Finsko je úplně v jiné situaci, kdy tam zřizovatelé pořizují učebnice, těch zřizovatelů je taky řádově méně. V českém prostředí to považujeme právě za velmi velké ohrožení rovného přístupu ke vzdělávání, kdyby záleželo na tom, kde se narodíte, jak nové nebo kvalitní máte učebnice. Mi připadá až nepřijatelné. A jinak obecně učebnice, myslím, že by se měl zvrátit trend, kdy učebnice mají velmi jako nechvalnou reputaci, že když se bavím s řediteli škol, tak zpravidla platí, čím progresivnější ředitel, tím má kritičtější názor k učebnicím, já to chápu, protože se třeba setkává s těmi méně kvalitními učebnicemi, ale kvalitní učebnice je nejen pomůcka pro žáka, je to pomoc i učiteli. My přetěžujeme strašně učitele v tom, že od nich chceme, aby se připravovali na každou hodinu, což je strašně náročné. Je to jako kdybych já si pekl, nevím, housky každé ráno, když se chci nasnídat. A místo toho, abychom mu dali ty nástroje, které on může používat a soustředit se právě na to, jak individualizovat právě třeba ten obsah v těch učebnicích pro tu jeho konkrétní třídu, nebo co z těch učebnic vybrat do jeho vzdělávacího plánu. Takže učebnice jsou, myslím, nezbytnou pomůckou a dlouho ještě budou. A my jako společnost to tak bohužel teďka nevidíme, vidíme to čím dál tím míň. Myslím, že třeba umělá inteligence nám může se zdát jako něco, co nahradí učebnice, že nebude potřeba nic tisknout, můžeme se zeptat nějakého chatu. To si taky myslím, že není pravda, aspoň v dohledné době. A mělo by to reflektovat i politika státu. Neměli bychom šetřit na tom doložkovém řízení 1 000 000 korun, abychom pak neefektivně právě vyučovali 100 000 dětí ve školách podle nekvalitních učebnic. Je lepší investovat 5 000 000 korun do zkvalitnění toho procesu. Nemusíme kvůli tomu dělat novou instituci, stačí, když bude mít Národní pedagogický institut dostatek kapacit nebo ministerstvo školství na to, aby mohli vést ten dialog s nakladateli, jak jsem o tom mluvil.
1: Já děkuji za vysvětlení. Hostem reparátu byl Jan Vereš Mušuta, programový ředitel organizace Eduin. Děkuji za váš čas.
3: Děkuji za pozvání.
1: Hostem reparátu je Petr Knecht z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, který také vyučuje na základní škole. Dobrý den.
9: Dobrý den.
1: Podle auditu vzdělávání organizace Eduin jsou v českých školách v průměru až 10 let staré učebnice. Jak velký je to podle vás problém?
9: Učebnice by měly být aktuální, ale na druhou stranu to, co říkáte, tak je samozřejmě reakcí na to, kolik plyne prostředků školám na učebnice a učebnice tímto způsobem se snaží reagovat na situaci. Asi bych mohl použít metaforu s automobilem. 10 let starý automobil už zkrátka není žádná novinka a pochopitelně na těch učebnicích to je i znát. A tím, že učím i na základní škole, tak mohu říci, že to do jisté míry je i pravda.
1: Máte nějaký příklad z praxe, kdy to bylo až úsměvné, co jste třeba v učebnici měli napsáno a už to dávno není pravda, telefonní budky nebo něco podobného?
9: Nejvíce to asi pociťuji na tom, jak ty učebnice vypadají. Pro ty posluchače, kteří mají své děti na základních školách, kde vlastně ty učebnice jsou propůjčovány, tak víte asi, že příliš mnoho žáků nenamotivujeme tím, že jim dáme 10 let starou učebnici, že vlastně je to produkt, který nabízí škola, který sám o sobě je takový, řekněme, hodně neatraktivní. No a co se týče toho obsahu, tak já mám konkrétně zkušenost s výukou geografie na základní škole. Učím i občanskou výchovu a zrovna konkrétně v geografii teda musím říct, že je to jasné, protože žáci sami se ptají. My pracujeme hodně s datovými zdroji, s grafy, s mapami, s různými dalšími informacemi, klidně i jako na bázi nějaké statistiky, no a pochopitelně u těchto materiálů jsou vždycky uvedeny teda ty zdroje. No a je jasné, že když máme rok 2026 a všude je uvedeno, že to jsou data z roku 2001 nebo ještě starší, tak žáci mají tak trošičku výhrady k tomu, jak to tady doopravdy je v té současné době a samozřejmě i na učitele to vyvíjí obrovský tlak, že musí ty informace neustále dohledávat.
1: Jak by při reformě vzdělávání mohly pomoci učebnice? Mám na mysli tu revizi rámcových vzdělávacích programů, kterou tedy ministerstvo školství posunulo pro základní školy na rok 2028, ale mohou být právě kvalitní učebnice nástrojem, který pomůže zavést to nové kurikulum přímo do škol. Může to pomoci učitelům, ale i žákům?
9: Já si myslím, že nové učebnice by pomohly reformě, pakliže by bylo dosaženo toho, že budou v souladu s touto reformou, to znamená v souladu s těmi kurikulárními dokumenty neboli rámcovými vzdělávacími programy.
1: A co by tedy mělo být jasnější při schvalování učebnic? Jakým způsobem zajistit, aby učebnice byly v souladu s tím novým kurikulem?
9: Dám konkrétní příklad. My máme často jako odborníci na různé vyučovací předměty tendence se podívat do kurikulárního dokumentu pouze na ty pasáže, které se týkají našeho oboru, ale musíme si říci na rovinu, že leitmotivem současné kurikulární reformy těch rámcových vzdělávacích programů, tak jak to samozřejmě vnímám já, někdo to může vnímat trošičku jinak, tak je především příklon opravdický nejenom na papíře, k rozvíjení klíčových kompetencí, gramotnosti a očekávaných výstupů. No a na ty se často zapomíná, protože teoretikové kurikula někteří říkají, že kompetence gramotnosti je tak trošičku teda i ta průřezová témata, že jsou jako chodba v paneláku. Tam je to jádro. A pokud bychom měli posuzovat ty učebnice, tak je potřeba se dívat především ne jenom na ten obsah, ten je samozřejmě také důležitý, ale to, co dělá učebnici, kvalitní učebnici, tak jsou zejména ty učební úlohy. Takže opravdu se podívat na výstupy rámcových vzdělávacích programů ve vazbě na obor, na kompetence, na průřezová témata, na gramotnosti a podívat se, jestli skutečně ty výzvy pro ty žáky, to znamená učební úlohy, směřují k tomu cíli, který teda je jasně daný tou reformou.
1: Můžete nám přiblížit, jak si právě teď v roce 2026 můžeme představit takovou učebnici, která obsahuje to, o čem jste mluvil a v době rozmanitosti různých zdrojů, jak může vypadat taková učebnice?
9: Učebnice v prvé řadě už nemůžeme považovat, že je to jenom papír. Dneska už se bavíme o tom, že učebnice mají hybridní podobu, každá učebnice by měla mít v podstatě i nějakou interaktivní variantu s nějakým, řekněme, heslem, přístupem na online materiály, které budou více interaktivní, kde bude i nějaká vizuální opora, kde bude odkaz na různé další věci, a to nejenom hypertext, ale i třeba tak trošičku i na nějaká videa, eventuálně na nějaké vizualizace těch jevů, které pro žáky, že jo, nejenom na prvním stupni, ale třeba i na druhém stupni, mohou být složitější. Takže toto je první věc. Druhá věc je, že ta učebnice pochopitelně musí mít garantovanou nějakou tu kvalitu, protože já to vnímám tak, že právě tím, že učebnice jako oficiální produkt schválený s tou schvalovací doložkou, která samozřejmě někdy bývá kritizována, tak by se měla právě odlišovat od těch materiálů, které si jen tak někdo vyrobí, a to já samozřejmě podporuji, protože učitelé by měli být tvůrčí osobnosti. No a takovéhle materiály bez toho schválení se pochopitelně nacházejí ve větším množství na internetu, některé jsou dokonce i placené, ale tam právě není ta garance. Takže vnímám zejména teda tu přidanou hodnotu učebnice tady v té garanci, řekněme v nějaké kontinuitě, protože ta učebnice, ona není jenom jedna. Většinou se bavíme o nějaké sadě učebnic, která teda je napříč jednotlivými ročníky, a je dobré, když je tam držena nějaká návaznost. To znamená, že si ti autoři pohlídají, že skutečně všechny ty očekávané výstupy, které teda jsou buď v rámci těch jednotlivých vyučovacích předmětů nebo vzdělávacích oblastí, jsou rovnoměrně zastoupeny, protože musíme si říci na rovinu, že ty očekávané výstupy v rámcových vzdělávacích programech jsou nadefinovány až po výstupní ročník, to znamená pro 9. ročník, a měly by se budovat kontinuálně.
1: Co škola, tak to různý přístup k tomu, jaké učebnice používáme. Je to tak?
9: Financování učebnic přešlo na samotné zřizovatele, to znamená na města a obce, teprve nedávno. Většinou pro každý vyučovací předmět, minimálně na těch základních školách, tak je k dispozici hodně učebnic, mám tím na mysli od různých vydavatelů, 6 nebo 9. Musím říci, že asi bych nebyl příznivcem nějakého jako velkého sjednocování, to znamená, že by třeba byla pouze jenom jedna učebnice na tom trhu nějaká schválená, ale současně opravdu jako z pohledu učitele si nejsem jistý, jestli je pro některé předměty tak široká nabídka.
1: Jaké bariéry kromě toho doložkového řízení podle vás brání nakladatelům vydávat digitální učebnice, které obsahují ty prvky, o kterých jste mluvil?
9: Ptáte se na bariéry. Asi nebude moje odpověď příliš populární, ale já, co takhle se bavím s vydavateli, případně i s lidmi, kteří se orientují na to vydávání učebnic a třeba i tento proces tak trošičku zkoumají, tak oni říkají, že docela zásadní bariérou jsou i učitelé. Protože učitelé, neříkám, že všichni, protože znám spoustu učitelů, kteří jsou inovativní a kteří opravdu se snaží učit velmi moderně a všechno moderní, mají potřebu hned zkoušet se svými žáky v praxi, ale můžeme říct jako obecně, že jako učitelstvo je poměrně hodně konzervativní cílová skupina a nejeden vydavatel učebnic, a to i seriózní vydavatel, vám řekne, že tu nejvíce inovativní učebnici v podstatě učitelé vůbec nekupovali a zůstávala na paletách, na skladech. A to až tak dlouho do té míry, že dokonce i zastarala. A v tomto ohledu je teda možné říci, že v podstatě dobrý úmysl byl zmařen tím, že se ta investice vůbec nevrátila. No a samozřejmě tuhle bariéru je možné překonat jenom tím, že budeme učitelům dávat tu podporu a v některých třeba segmentech učebnic, například jazykové učebnice, je poměrně běžné, že vydavatelé si své učitele, své jednak teda potenciální zákazníky, ale i hlavně ty současné proškolují.
1: Jaká podle vás by měla být do budoucna role učebnic i s ohledem na to, že žijeme v době umělé inteligence a dostupnosti digitálních zdrojů?
9: Já jsem učitel, který neříkám, že visí na učebnici, ani si nedokážu představit, že by každá moje hodina byla vyloženě jakoby tažená učebnicí, ale současně jsem strašně rád, že učebnice existují, protože dnes paradoxně v době umělé inteligence, v době digitálních, řekněme, zdrojů, kterých je opravdu jako přehršel, se dostáváme do situace, kdy už i sami žáci bývají mnohdy ztraceni. A ta učebnice může být maják a může být jedním z mála zdrojů, kde v podstatě se mohou setkat s nějakými informacemi, které jsou ověřené, nechci říkat schválené, ale prošly kontrolou z hlediska jejich správnosti, potažmo pravdivosti, škodlivosti. A mnohdy tohle mladé generaci už dnes chybí, protože těch informací je tolik, že se v nich někdy můžeme i ztratit.
1: Já vám děkuji za váš čas, tolik Petr Knecht z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a také pedagog na základní škole tamtéž. Děkuji.
9: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Jak podle vás efektivně řídit kvalitu učebnic? Budeme rádi za postřehy k tomuto tématu a nejen k němu. Posílejte nám je na adresu reparat@rozhlas.cz. Těšíme se na vás také na veřejném natáčení 10. června v 17 hodin v Domě zahraniční spolupráce v Praze na Poříčí, kde moderátorka Daniela Vrbová bude se svými hosty mluvit o dobrovolnictví. Další reparát tu bude opět za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás za celý tým zdraví Markéta Vosková.
10: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
10: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi. Emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje, úrokové sazby a měnový kurz, vysvětluje ekonom Michal Skořepa.
11: Co se týče úrokových sazeb a kurzu, tak to jsou nástroje, které primárně slouží k řešení jednoho z těch klíčových úkolů, to znamená té měnové politiky, udržování makroekonomické stability.
10: U nás je centrální bankou Česká národní banka, která kromě cenové stability dohlíží také na bezpečnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank. Na udržování stability finančního sektoru má Česká národní banka ale zase jiné nástroje.
11: Spíš právního rázu, řekněme, dohled, to znamená, lidé z centrální banky chodí do těch bank, ptají se, jak jsou tam řešena různá rizika a podobně, můžou rozdávat pokuty, odebírat licence a podobně, čili tam ty nástroje trošku jsou jiné.
10: Centrální banka také vede vládě účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. Současně pak spravuje i naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. V každé zemi může mít centrální banka jinak široké pravomoci a také se může soustředit na různé nástroje, kterými cenovou stabilitu zajišťuje. Některé centrální banky se soustředí na udržení měnového kurzu na určité předem dané úrovni, jiné především na úrokové sazby a to je i příklad České republiky, dodává ekonom Michal Skořepa.
11: Z pravidla v dnešní moderní době se snaží centrální banky si vybrat, buď je ten kurz tím hlavním kritériem, a je snaha ho udržet skutečně fixní, naprosto dokonale neměnný vůči nějaké důležité měně, vůči euru nebo dolaru. To je případ třeba Dánska například, řekněme. Česká ekonomika z pohledu České národní banky je řízená tím druhým základním možným způsobem, a to sice skrze úrokové sazby a v tom případě ten kurz je obvykle jakoby na sajdkáře v úzovkách na té vedlejší sedačce. Jeho úroveň obvykle závisí na tom, co centrální banka udělá s úrokovými sazbami. Čas od času se snaží centrální banka sahat na obě ty věci, to znamená i s tím kurzem nějakým způsobem manipulovat za nějakých výjimečných okolností, ale co se týče toho základního režimu, ve kterém je Česká národní banka, ale třeba i ECB, centrální banka ve Spojených státech a podobně, tak prvotní je úroková sazba a všechny ostatní veličiny v ekonomice, včetně kurzu, už potom se přizpůsobují nastavení úrokových sazeb.
10: Českou národní banku, ve které pracuje více než tisícovka lidí, řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky vždy na šestileté období. Právě bankovní rada rozhoduje na svých pravidelných zasedáních o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
12: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
13: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
14: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
15: Já jsem ztratila muže, otce a čtyři bratry. Vrahu bídnej.
0: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
14: Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939, tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
16: O osud žen a děti, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
14: Jsme Lucie Korcová
13: a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
17: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
0: Kat K.H. Frank. Od 18. května na Plusu. V aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Vláda chce navýšit rodičovský příspěvek, od příštího roku má stoupnout o 50 tisíc korun. Demokratická republika Kongo bude kvůli šíření eboli otevírat provizorní léčebná centra. Čeští hokejisté po první třetině zápasu mistrovství světa vedou na Švédskem 3-2. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, teploty až 22 stupňů. Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který odpoledne schválila vláda. Změna se má dotknout pouze rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
2: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
3: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
2: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
4: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
2: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: V Demokratické republice Kongo začínají kvůli šíření eboli vznikat provizorní léčebná centra. Agentuře AP to řekl konžský ministr zdravotnictví Samuel Roger Kamba. Úřady podle něj připravují otevření center v provincii Ituri, odkud se nemoc začala šířit. Jedná se o odlehlou oblast se špatnou dopravní infrastrukturou.
5: Přivezli jsme stany, abychom mohli postavit léčebná centra. Víme, že nemocnice jsou kvůli náporu pacientů už teď pod tlakem. Přípravou léčebných center se snažíme rozšířit naše kapacity.
0: Africká centra pro kontrolu a prevenci nemocí celkově evidují 395 podezřelých případů eboli. Valnou většinu z toho v Demokratické republice Kongo. Pouze dva případy hlásí Uganda. Pořadatelé Národní soutěže muzeí Gloria Musealis dnes vyhlásili nejlepší projekty roku. Cenu za nejlepší výstavu dostalo Severočeské muzeum v Liberci, a to za expozici o osudech Liberečanů za druhé světové války.
6: Jsem rád, že to tak je, protože je to výstava, která stála na straně empatie a soucitu. A mně vlastně něco takového chybělo i v tom odborném prostředí.
7: Sdílí první dojmy z vítězství historik Ivan Rose.
6: My jsme se věnovali úplně obyčejným lidem a bylo nám vlastně jedno, kdo to je. Nebyla to žádná předem daná kategorie. Takže jsme tam třeba měli židovskou dívku, která samozřejmě trpěla za druhé světové války, ale zároveň tu válku přežila, protože byla tak trošku sičanda.
7: V dalších kategoriích si první místo ze soutěže Gloria Musealis odnáší také publikace o dějinách města Odry na Novojičínsku nebo nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa se Švédskem. Po první třetině je stav 3-2. Sudí Ondřej Berka podle komise rozhodčích Ligové fotbalové asociace nechyboval v sobotním ligovém duelu mezi Teplicemi a Duklou. Severočeši zápas vyhráli 2-0.
8: Rozhodčí slabej, slaboučkej, katastrofa.
9: Řekl po zápase trenér Dukly Pavel Šustr. Výkon sudího Berky kritizoval i majitel pražského celku Matěj Turek. Berka se ale podle komise rozhodčích ve všech sporných momentech utkání rozhodoval správně, včetně neuznané branky Dukly v 25. minutě. Útočník Žilber se totiž i podle komise dotkl míče rukou.
10: Po dotyku s rukou míč změnil směr a svoji rotaci.
9: Tvrdí ve svém komuniké komise, která kvůli kritice ze strany Dukly zveřejnila i komunikaci rozhodčího Berky s videorozhodčím Tomášem Kocourkem při přezkumu neuznaného gólu.
11: Ale chlapi, je to ruka, jo? Za nás je to ruka, jo? Jsme přesvědčení, že to je ruka.
9: O sestupujícím týmu z šance ligy tak rozhodne až sobotní přímý souboj mezi Duklou a ostravským Baníkem. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: Překážka na D1 před Mirošovicemi a nehoda na pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně před sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru stojí dvě nákladní auta a autobus. Kamion zasahuje do pruhu pro pomalá vozidla a vybočuje se. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště vyšetřují nehodu u Ořechu. Na 18. kilometru je uzavřený odstavný pruh, takže místem s opatrností projedete plynule. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy se už před Brandýsem nad Labem nezdržíte. Následky nehody už na 10. kilometru v provozu nepřekážejí. Pozor ale na 13. kilometru na stojící porouchané vozidlo. Dobrou zprávu máme od Chebu. Silnice 6 do Německa je po ranní nehodě nákladních vozidel opět průjezdná. A s komplikacemi počítejte na silnici 46 z Opavy do Sudic. Na příjezdu do Hněvošic osobní auto narazilo do stromu. Na místě zasahují záchranáři, čekejte omezen průjezd. Další zelená vlna ve zprávách za hodinu. V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, na horách až na plus 1 stupeň. A zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Místy přehánky, ojediněle i bouřky, na východě pak k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Na Českém rozhlasu Plus vám teď nabízíme autentické ukázky z poválečného procesu s Karlem Hermanem Frankem. Po okupaci Československa se v dubnu 1939 stal státním tajemníkem úřadu říšského protektora a v srpnu 1943 německým státním ministrem pro protektorát Čechy a Morava. Od poloviny března do 21. května 1946 byl Karl Hermann Frank v Praze souzen. Až do pátku vám na Českém rozhlasu Plus v tomto čase nabízíme ukázky ze soudního procesu.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
12: Proces proti Karlu Hermanu Frankovi se konal v době vypjatého antiněmectví. Ty nejhorší násilnosti proti německému civilnímu obyvatelstvu z léta 1945 byly sice minulostí, většinová nálada ve společnosti ale byla silně protiněmecká. Noviny přinášely každý den zprávy o jiných, méně významných procesech se skutečnými nebo jen domnělými pronacistickými kolaboranty a pravidelně otiskovaly také informace z Norimberka, kde probíhal proces s největšími nacistickými válečnými zločinci. Bez ohledu na to, že potrestat válečné zločince bylo naprosto nezbytné, dobovou atmosféru dokresluje, že československý tisk se často vyjadřoval negativně o advokátech, kteří se ujali obhajoby lidí obviněných z kolaborace. První den jednání 22. března 1946 byla Frankovi přednesena obžaloba. Na místě byl reportér Československého rozhlasu Josef Cincibus.
13: Je porotní stín krajského trestního soudu v Praze na Pankráci. Dnes, pátek 22. března, bude zahájen proces před mimořádným lidovým soudem proti Karlu Hermanu Frankovi. Proti tým má velmi četné auditorium. Jsou zde význační hosté, jsou zde zahraniční žurnalisté. Proti tým se změnila, porovnáváme-li procesy, které jsme zde před lidovým i před národním soudem už viděli. Průčelní stěna je zakryta šedivou rouškou. A pod touto rouškou je projekční stěna. Včera odpoledne se zde v porodní síni promítaly filmy o lidicích. Je zbytečné k tomu cokoliv dodávat. O Karlu Hermanu Frankovi bylo už velmi mnoho napsáno a nám zbývá, abychom se omezili jen na skutečnosti, které budou dnes projednávány a které budou projednávány při dalších líčeních v tomto procesu, proces je rozvržen asi na 14 dní a snad potrvá i déle, abychom se tedy omezili jen na tyto skutečnosti. Projekční stěna a vlevo od této projekční stěny zakryté rouškou jsou kabiny pro překladatele. Tento proces bude totiž překládán pro zahraniční žurnalisty do angličtiny, do ruštiny, do franštiny a pochopitelně také do němčiny. Je to zde zařízeno tak nějak podobně jako v Norimberku. Na stolech pro žurnalisty jsou sluchátka. Sluchátka bude mít na uších i Frank. Sluchátka jsou konečně připravena i pro všechny, kdož by měli zájem o překlad tohoto obžalovacího spisu, který, jak jsem byl včera předsedou mimořádného lidového soudu, doktorem Kozákem informován, čítá asi 250 stran. Nemohu říci, že toto číslo je přesné. Četl jsem v dnešních novinách, že obžalovací spis má jenom 150 stran. Konečně v průběhu procesu budeme mít ještě příležitost ověřit si tato čísla a zjistit jejich správnost. Mezi hosty a prominentními osobnostmi, které se dnešního zahájení procesu proti Frankovi účastní, vidím plnomocněného ministra, generála justiční služby doktora Ečera, jehož zkušenosti z procesu norimberského jsou jistě velmi dobře známy. Lavice pro zahraniční žurnalisty jsou již obsazeny, auditorium je právě tak obsazeno. Obsazena je i galerie, na které jsou naše aparáty a naše přístroje. Mimořádný lidový soud, který bude soudit Franka, má za předsedu doktora Kozáka. Náhradním předsedou je doktor Novák. Veřejným žalobcem je doktor Drábek, šéf úřadu veřejné obžaloby. Jeho náhradníkem je doktor Gemrich. Soudci jsou Václav Koubek, ústředního národního výboru v Praze, dále František Klika z ústředního zastupitelstva pražského, potom Alois Fischt, člen zemského národního výboru a doktor Ladislav Sutnar. Z těchto čtyřech soudců tři byli v koncentračních táborech. Jsou dále tři náhradní soudci. To je úředník pojišťovny Antonín Blažek, potom František Červínka a konečně Růžena Rolová, která rovněž prošla koncentračními tábory nacistů. V procesu budou dále fungovat vojensko-političtí znalci, dále političtí znalci, hospodářští znalci a znalci mezinárodního práva. Karl Hermann Frank, který bude zanedlouho přiveden do porodní síně, je obžalován ze všech zločinů, které vyčísluje retribuční dekret prezidenta republiky. Jenom jeden paragraf schází do úplného výčtu. Je to paragraf 4, který hovoří o rozvracení zahraničního odboje. Toto tedy mimořádný lidový soud Frankovi za vinu neklade, protože Frank nebyl československým státním občanem. Obhájcem Frankovým je doktor Kamil Ressler. A říkám-li toto jméno, pak bych mohl velmi dlouho hovořit a velmi dlouho vysvětlovat, co to znamená obhájce ex offo v procesu takto význačném. Je nutno dívat se na tento úkol jako na úkol nejvýš odpovědný a nejvýš tíživý. Doktor Kamil Ressler, teď si všímám, že byl do porodní síně přiveden Karl Hermann Frank. Sedí na lavici obžalovaných, hlídají jej dva členové sboru vězeňské stráže. Jsou to Přemysl Jankovský a Josef Beneš. Dostalo se jim opravdu nepříjemné úlohy. Karl Hermann Frank nemá na sobě ten typický gestapácký kožený kabát, ve kterém přišel před týdnem, kdy mu byla zde proklamována žaloba. Karl Hermann Frank sedí, ruce má složeny na klíně, je prostovlací a nežmoulá v ruce tu protivnou čepici, tak jako před týdnem. Porodní síň tichla a oči jsou upřeny ke vchodu pro soudce. Proces, jak už jsem řekl, je rozvržen asi na 14 dní. Bude se denně zahajovat v 9 hodin ráno a potrvá do 12 hodin odpoledne, aby pokračoval odpoledne od 13 hodin a končil denně v 16 hodin. Dnes výjimečně, první den procesu, se začne líčení v 10 hodin. Odpoledne se v něm bude pokračovat asi od 1:30 a potrvá do 16 hodin. Mimořádný lidový soud a proces proti Karlu Hermanu Frankovi budou tvořit historii spravedlnosti. Auditorium povstává, do protní síně vstupuje mimořádný lidový soud. Předseda doktor Kozák usedá, usedají i ostatní členové mimořádného lidového soudu, usedá auditorium. Proces se zahajuje.
12: Posloucháte ukázky z prvního dne soudního procesu s Karlem Hermanem Frankem z 22. března 1946. Josef Cincibus už uvedl, že žalobcem v procesu byl Jaroslav Drábek, prvorepublikový právník, kterému se ještě na podzim 1938 podařilo sejít v londýnském exilu s Edvardem Benešem. Za války se zapojil do protinacistického odboje, v lednu 1943 byl zatčen a vězněn až do konce války. Po ní odmítl různé politické funkce a stal se vrchním veřejným žalobcem mimořádného lidového soudu v Praze. Vedl žalobu proti pronacistickému náměstku pražského primátora Josefu Fitznerovi, zastupujícímu protektorovi Kurtu Dalígemu, pachatelům vyvraždění Lidic nebo agentovi gestapa Augustinu Přeučilovi. V roce 1948 odešel do exilu a až do roku 1971 pracoval ve Washingtonu v redakci Hlasu Ameriky. Zemřel v roce 1996 a posmrtně jej Václav Havel vyznamenal řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Teď už se ale vraťme do pankrácké soudní síně.
14: Zahajuji veřejné ústní přelíčení proti Karlu Hermanu Frankovi pro zločiny podle retribučního dekretu, které v obžalobě budou blíže uvedeny. Obžalovaný budiš předveden. Jak se jmenujete?
15: Karl Hermann Frank.
14: Manželka se jmenovala?
15: Gatini.
14: Manželka jak se jmenovala?
15: Vyhýtěl Gemálin. Karola Blašek. Karola Blašek.
14: Narodila se?
15: Geboren?
16: 13. august 13.
15: 13. srpna 1913.
14: A vy jste se narodil?
15: Und Sie sind geboren?
16: 24. jänner 98.
14: Wo? Kde?
16: Karlsbad.
14: Otec se jmenoval?
15: Der Vater hieß?
16: Heinrich.
14: Matka?
15: Die Mutter?
16: Paula Eberhard.
14: Příslušíte?
15: Zuständig?
16: Karlsbad.
14: Poslední bydliště?
15: Letzter Wohnort?
16: Prag.
14: Wo? Kde?
16: Prag, Bubeneč, Jorkstraße 11.
15: Praha, Bubeneč, třída, Jorkova třída 11.
14: Ženatý?
15: Verheiratet?
16: Verheiratet.
14: Povolání a postavení v něm?
16: Letzter Beruf, deutscher Staatsminister für Böhmen und Mähren.
15: A poslední povolání, německý státní ministr pro Čechy a Morava.
14: Školní vzdělání?
16: Volksschule, Gymnasium.
15: Obecní škola, Gymnasium.
14: Neštudoval jste práva?
16: 4 semestra jus.
15: 4 semestra a práva.
14: Náboženské vyznání?
16: Gottgläubig.
15: Věřící v Bohu.
14: Národnost?
15: Nationalität?
16: Deutsch.
15: Německá.
14: Koho živí? O koho se stará?
16: Meine Familie, meine 5 Kinder, meine Frau.
15: O jeho ženu, jeho 5 dětí a ženu.
14: Majetkové poměry?
16: Sind mir unbekannt heute.
15: Dnes jsou mi neznámí.
14: A měl jste dříve?
16: Ich hatte keinen Immobilbesitz.
15: Neměl jsem žádný immobilie, nemovitosti.
14: Na penězích?
16: Aus meinen Gehaltsrücklagen einige Staatspapiere.
14: Kolik?
15: Z mých úst.
14: Přibližně kolik?
15: Wie viel?
16: Ich kann es nicht genau sagen, ich glaube ca. 50.000 Mark.
15: Nemohu to přesně říci, asi, myslím asi 50 tisíc marek.
14: Byl jste trestán?
15: Jsem se chlapit práv?
16: Nein.
15: Ne.
14: Posaďte se.
15: Řekni.
14: Pane tlumočníku,
15: Sdělte Frankovi, že sluchátka bude používat pro usnadnění jednání, aby všecko, co bude v jednací síni hovořeno, mu bude přímo tlumočeno do němčiny, aby mohl celé řízení pozorovat a sledovat.
17: Celková situace nyní. Frank má na uších sluchátka a tlumočník z poslední kabiny, je to kabina číslo 4, díváme-li se z galerie, mu překládá všechno, všechny otázky, které Frankovi klade předseda mimořádného lidového soudu. To byly ty otázky, jak jste slyšeli, a snad jste také zaslechli, jak se do českého hovoru mísí německá slova. To, jak z kabiny prostě zaléhala, popřípadě snad i ze sluchátek. Frank tedy je velmi dobře informován ve své mateřské řeči. Teď se Frank otáčí na svého obhájce, doktora Resslera, a hovoří něco spolu. Máme tam mikrofon, ovšem mikrofon není teď zapojen. K celé technické situaci bych vám chtěl říci, že

0: Pan obhájce hodlá teď přednes, nebo až po řeči pana prokurátora?
1: Po přednesení návrhu pana prokurátora.
0: Po přednesení návrhu pana prokurátora.
1: Obžalovaný Frank odvolává na obsah jeho návrhu.
0: Prosím. Tak bych prosil pana prokurátora.
2: Navrhuji zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi, narozenému dne 24. ledna 1898 v Karlových Varech, bývalému poslanci SDP a státnímu ministru, toho času v řádné vyšetřovací vazbě Krajského soudu trestního v Praze, pro zločiny proti státu dle paragrafu 1, 2, 3 odstavec 1, 5 odstavec 2, 5, 1 litera A, 5, 2 litera A, 6, 7 odstavec 1, 7 odstavec 2, 7 odstavec 3, 8 odstavec 1 litera A, 8. Paragraf 8 odstavec 2 litera A, paragraf 9, paragraf 10, paragraf 11 zákona ze dne 24. ledna 1946 ve znění vyhlášky ministerstva vnitra ze dne 18. února 1946 číslo 23 sbírky zákonů a nařízení spáchané tím, že za prvé a pokusil se násilím změnit ústavu republiky, zejména pokud jde o samostatnost, jednotnost nebo demokraticko-republikánskou formu státu a přivtělití cizímu státu území republiky nebo odtrhnoutí jeho část.
3: B. Jako zástupce Konráda Henleina a člen vedení SDP s ostatními funkcionáři a členy SDP spolčil se k úkladům o republiku a k témuž konci vešel ve styk přímý nebo nepřímý s cizí mocí nebo cizími činiteli, zejména vojenskými a finančními, k témuž konci sbíral branné nebo pomocné síly a k témuž konci opatřoval zbraně, střelivo nebo jiné prostředky. C. Úmyslu poškodit republiku jí vydal v nebezpečí války nebo nepřátelského činu, cizí mocí nebo ozbrojeného napadení nebo takové nebezpečí zvýšil. Způsobil nebo podporoval ozbrojené povstání v republice úmyslu ohrozit tím její bezpečnost venčí a za uvedeným účelem se s ostatními funkcionáři SDP spolčil a vešel ve styk přímý i nepřímý s cizí moci nebo s cizími činiteli, zejména vojenskými a finančními. D. Vyzradil přímo i nepřímo cizí moci skutečnosti, opatřením nebo předměty, jež vláda tají v důležitém zájmu republiky, nebo jež v takovém zájmu mají zůstat utajeny před cizí mocí. Za druhé, byl členem organizací SS, SS a činovníkem nebo velitelem v organizacích SDP a NSDAP. Za třetí, propagoval nebo podporoval nacistické hnutí a v oné době tiskem, rozhlasem, filmem, divadlem nebo na veřejných shromažděních chvaloval nebo obhajoval nepřátelskou vládu na území republiky nebo jednotlivé nezákonné činy okupačních velitelství, úřadů a orgánů jim podřízených, přičemž zločin spáchan byl v úmyslu, aby rozvrátil mravní, národní nebo státní vědomí československého lidu, zejména československé mládeže.

0: Zlínská štěrka. Ve službách nebo v zájmu Německa nebo jeho spojenců dopustil se zločinu. Spoluviny na zločinu vraždy prosté, paragraf 5 a 134 trestního zákona. Vzdálené spoluviny na zločinu vraždy, paragraf 137 trestního zákona. Spoluviny na zločinu nakládání s člověkem jako otrokem, paragraf 5 a 95 trestního zákona. Veřejného násilí neoprávněným omezováním osobní svobody člověka, paragraf 93 trestního zákona. Veřejného násilí vydírání, paragraf 98 litera A a litera B trestního zákona. A nebezpečným vyhrožováním, paragraf 99 trestního zákona. Římská pětka. Nařídil ve prospěch válečného úsilí Německa nucenou nebo povinnou práci a při vydání a výkonu takového nařízení spolupůsobil, přičemž nařízením takovým obyvatelé republiky byli donuceni pracovat i v cizině nebo za okolností nebo na místech jejich životu nebo zdraví nebezpečný.
1: Posloucháte ukázky z prvního dne soudního procesu s Karlem Hermanem Frankem z 22. března 1946. Prokurátor Jaroslav Drábek právě navrhl zahájení trestního stíhání proti Karlu Hermanu Frankovi a vypočítává jeho zločiny.
0: Za šesté. Sám nebo v součinnosti s jinými ve službách nebo v zájmu Německa způsobil a ztrátu svobody většího počtu obyvatel, b těžké ublížení na těle bez těžkých následků obyvatelů republiky, přičemž takto postižen byl větší počet osob, c správním rozhodnutím jakéhokoliv druhu, výkonem rozsudku, nařízením nebo správního rozhodnutí nebo jinak smrt obyvatelům republiky. Římská 7. Ve službách nebo v zájmu Německa dopustil se zločinu spoluviny na zločine. Veřejného násilí násilným vpadnutím do cizího nemovitého statku. Paragraf 5 a 83 trestního zákona. Žhářství. Paragraf 166 trestního zákona. Za okolností a s následky podle paragrafu 167 písmena A, D, C trestního zákona. Římská 8. Sám nebo v součinnosti s jinými ve službách nebo v zájmu Německa způsobil správním rozhodnutím jakéhokoliv druhu, že československému státu nebo právnické či fyzické osobě bylo proti zákonu republiky odňato jmění zcela nebo z části. Římská 9. Zneužil tísně způsobené národní, politickou či rasovou persekucí k tomu, aby se obohatil na úkor státu, právnické či fyzické osoby. Římská 10. Ve službách a v zájmu nepřítele nebo využívaje situace přivoděné nepřátelskou okupací, jiné pro nějakou skutečnou nebo vymýšlenou činnost udal, přičemž svým udáním zavinil ztrátu svobody československých občanů a udání jeho mělo za přímý nebo nepřímý následek ztrátu svobody většího počtu lidí nebo těžkou újmu na zdraví a něčí smrt. Přičemž všechny zhora uvedené zločiny páchal v době zvýšeného ohrožení republiky, to je od 21. května 1938, a to v Praze a jinde, tedy na území republiky nebo mimo ně, přičemž zločiny uvedené stup Římská 1 B, C, D, Římská 2, Římská 3, Římská 6 A, Římská 7, Římská 8 byly spáchány za okolností zvláště přitěžujících a budíž za to, podle paragrafu 1 téhož zákona potrestá. To je formální návrh stíhání Karla Hermana Fanka. Prosím, pane předsedo, jestli obhajoba hodlá v tomto stádiu přednést své námitky, nebo mám-li pokračovat v odůvodnění.
2: Prosím, pane obhájce. Pane obhájce, prosil bych taky pomalu.
0: Prosím,
2: ano, pomalu mluvit.
0: Obžalovaný Karel Herman Frank namítá. Při posledních volbách 25. května 1935 byl zvolen v 7. volebním kraji Karlovy Vary poslancem Národního shromáždění ČSR. Prezident republiky poslaneckou sněmovnu, která z těchto voleb zešla, nerozpustil. Volební soud podle zákona o volebním soudě z 29. února 1929, paragraf 125, paragraf 8, číslo 4 a 13a nerozhodl, že by obžalovaný byl pozbyl svého poslaneckého mandátu. Obžalovaný také skutečně od své volby až do doby, kdy Československá poslanecká sněmovna přestala působit, svůj mandát skutečně vykonával. Obžalovaný z toho vyvozuje, že až dosud žádnou skutečností, kterou by byla ve svých předpisech uvedla ústavní listina Československé republiky, nepozbyl povahy člena Národního shromáždění, které bylo naposledy zvoleno podle ústavy Československé republiky. Podle ústavní listiny jakémukoliv trestnímu stíhání člena Národního shromáždění je třeba souhlasu příslušné sněmovny. Sněmovna souhlas ke stíhání obžalovaného nedala. Obžalovaný z toho vyvozuje, že jeho stíhání je podle dosud platné ústavy Československé republiky vyloučeno, a poněvadž jde vzhledem ke dvěma státním převratům od jeho volby o otázku ústavního práva mimořádně složitou, navrhuje o svém tvrzení a jeho právních důsledcích důkaz znalci ústavního práva. Obžalovaný podle svého přesvědčení nepodléhá vůbec československému soudnictví pro činy, které uvádí veřejná žaloba ve svém návrhu 4. března 1946, protože tyto činy byly by válečnými zločiny podle mezinárodních smluv mezi sovětským Ruskem, Spojenými státy americkými, Velkou Británií a Francií, které i obžalovaného zařadili na mezinárodní listinu osob podezřelých z válečných zločinů, které podle těch smluv má soudit Mezinárodní vojenský soud v Norimberku, který je podle přesvědčení obžalovaného výlučně příslušen, aby ho pro uvedené činy soudil. Když americké úřady odevzdávali obžalovaného z americké vazby československým úřadům ve Wiesbadenu, řekl obžalovanému americký důstojník, který toto úřední jednání vedl, že i dále zůstává v americké vazbě. Obžalovaný nabízí k tomu důkaz uvedené mezinárodní smlouvy a mezinárodní listina osob podezřelých z válečných zločinů a navrhuje, aby tyto listiny mimořádný lidový soud opatřil od Mezinárodního vojenského soudu v Norimberku, aby dále o tom, za jakých podmínek byl obžalovaný americkými úřady československým úřadům vydán, vyžádal soud zprávu od téhož mezinárodního soudu a od vrchního velitelství americké armády v Německu.
1: Během prvního dne soudního procesu s Karlem Hermanem Frankem 22. března 1946 přečetl Frankův obhájce Kamil Ressler Frankovo prohlášení, ve kterém obžalovaný Frank nesouhlasil se svým stíháním.
0: Obžalovaný dále uvádí, že pan předseda soudního sboru mimořádného lidového soudu, který nad ním právě zasedl, všichni přísedící, i náhradníci, zapisovatelé, že také všichni předsedové ostatních soudních sborů téhož soudu, jejich přísedící i náhradníci, které československé úřady pro tento soud jmenovali, že také všichni českoslovenští státní občané a příslušníci českého národa byli podle tvrzení návrhu veřejné žaloby poškozeni trestnými činy, pro něž veřejný žalobce svůj návrh učinil, že všichni také byli svědky tvrzených trestných činů obžalovaného, že jsou tedy vyloučeni z účasti na trestním řízení proti obžalovanému, byli podle paragrafu 70 sami povinni to oznámit panu předsedovi soudu jako důvod svého vyloučení a byli podle paragrafu 71 povinni zdržet se všech soudních jednání pod neplatnost. Veškeré tyto soudní osoby a všichni příslušníci českého národa byli právě podle tvrzení návrhu veřejné žaloby poškozeny uvedenými činy proto, poněvadž byli za německého obsazení buď sami ve sběrných táborech a ve vězení, nebo odsouzeny a v trestní vazbě stiženy popravami svých příbuzných nebo osob podle zákona jim blízkých, nuceným zařaděním do práce v cizině nebo za okolností nebo na místech jejich životu a zdraví nebezpečný, tvrzeným vydíráním, padnutím do svých nemovitých statků, hářstvím, odnětím mění, například zatýkníctvím, udáváním,
3: a podobně. Obžalovaný tvrdí, že také ve skutečnosti není v českém národě bez jediné výjimky člověka, který by nechoval vůči němu nenávist nebo nepřátelství. Podle trestního řádu paragraf 221, paragraf 79, paragraf 73 obžalovaný dále zamítá všechny soudní osoby, soudce přísedící i zapisovatele mimořádného lidového soudu a všechny československé státní občany a příslušníky českého národa jako své soudce i osoby jinak řízení činné. Obžalovaný proto také odpírá souhlas k tomu, aby jej hájil obhájce, kterého mu soud zřídil, i každého jiného obhájce československého občanství nebo české národnosti z téhož důvodu. A dovozuje z toho, že je vyloučeno, aby obžalovaného soudil nebo hájil kdokoliv z československých občanů nebo příslušníků českého národa. Soud ustanovil obžalovanému obhájce platně teprve usnesení z 18. března 1946, kdy bylo přelíčení již nařízeno na 22. březen 1946, takže obhájce na přípravu k obhajobě měl jen několik málo hodin přes 3 dny. Podle 2 úředních záznamů z 19. března 1946 mohl obhájce tohoto dne o 11. hodině poprvé nahlédnouti do odpovědného výslechu obžalovaného vlastně 19. března 1946 o 11. hodině. Šlo tehdy o část, ovšem podstatnou část odpovědné výpovědi obžalovaného, která má asi 440 stran a v nichž jen asi 50 zkázel. Obhajba v této věci znamená prozkoumat dějinný vývoj událostí v českých zemích v letech 1938 až 1945, prozkoumat trestní spisy, které jsou tu vedle odpovědného výslechu obžalovaného, poraditi se s obžalovaným, sepsati a vypracovati návrhy také po stránce skutkové. Protože to je v době 3 dnů vyloučeno, tvrdí obžalovaný, že jest ve skutečnosti zbaven obhajoby. Obžalovaný Frank činí návrhy, které obhájce 21. března 1946 o 8 hodin 40 předložil soudu mimořádný lidový soud v Praze, rač upustiti od řízení proti obžalovanému pro důvody, které vylučují všechny soudní osoby účastné na tomto řízení s účastí na něm, pro případ, že by k tomu podle zákona platně nedošlo, rač vysloviti svou nepříslušnost pro trestní řízení proti obžalovanému podle návrhu veřejné žaloby z 4. března 1946, rač postoupiti trestní věc Mezinárodnímu vojenskému soudu v Norimberku. Pro případ, že ani k tomu by podle zákona platně nedošlo, rač odložiti hlavní přelíčení na přiměřenou lhůtu tak, aby se obžalovaný a obhájce mohli na přelíčení připravit. Obžalovaný mě při poradách dovodil další námitku, kterou jsem po právní stránce rozvedl a výsledky mu podle své povinnosti předložil. Dospěl jsem k tomu, že mám právo a že jsem také povinen odepřít obžalovanému přednesení této námitky, protože jí popírá ústavní a zákonný vznik mimořádného lidového soudu a jeho právní trvání, popírá tedy soud zřízený podle právního řádu, který je výsledkem osvobození Československé republiky z německé moci, právního řádu, který já jako československý občan uznávám za platný, takže by podle mého přesvědčení odporovalo zákonu i mému svědomí, abych tuto námitku vznesl. Paragraf 9. advokátního řádu. Posudek, který jsem vypracoval z hlediska obžalovaného, jsem mu předložil, on si vlastní rukou doplnil návrh a odevzdávám mu jej, aby jej sám odevzdal panu předsedovi soudu.
1: Soud se musel hned na začátku vyrovnat s Frankovou námitkou, že by neměl být souzen v Praze, ale mezinárodním tribunálem v Norimberku. K tomu byl předvolán jako znalec generál justiční služby Bohuslav Ečer, splnomocněný ministr československé delegace u Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku.
4: Frank už byl přiveden, posluchač je opět na svých místech a soud vešel.
5: Do protokolu jde... Soud prohlašuje usnesení z úřední moci, rozhodl se slyšeti jako znaleckého svědka u soudu přítomného generála justiční služby doktora Ečera. O té okolnosti, co obsahuje statut Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku a o tom, že obžalovaný Frank byl vydán potrestání československým úřadům. Prosím pana generála, doktor Bohuslav Ečer, římský katolík, ženatý, generál justiční služby, bytem v Brně, Uhrova 14,
6: Přísahám
5: Pánu Bohu
6: všemohoucímu
5: a vševědoucímu
6: přísahu čistou,
5: že na všechny otázky,
6: které mě
5: soudem
6: kladeny budou,
5: odpovím
6: čistou pravdu
5: a nic jiného
6: než pravdu.
5: Tak mě Pán Bůh pomáhá.
7: Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku pro případ obžalovaného Karla Hermana Franka není dle svého statutu vůbec příslušný. Statut Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku byl sjednán 4 velmocemi, to jest Spojenými státy, Severoamerickými, Republikou Francouzskou, Sovětským svazem a Velkou Británií, dne 8. srpna 1945 v Londýně jako součástka dohody těchto 4 velmocí o souzení takzvaných hlavních německých válečných zločinů. Tato dohoda z 8. srpna 1945 realizovala prohlášení zvané Moskevská deklarace ze dne 30. října 1943 a publikované současně v Moskvě, Washingtonu a Londýně dne 1. listopadu 43. V moskevské deklaraci se výslovně praví, že tito váleční zločinci budou posláni zpět do zemí, v níž byly spáchány jejich hanebné činy za tím účelem, aby byli souzeni a trestáni podle zákonů těchto osvobozených zemí. Za hlavní válečné zločince označila moskevská deklarace takové německé zločince, již zločiny nemají zvláštního geografického umístění. Moskevská deklarace měla tím na mysli ony vedoucí německé válečné zločince, jejich zločiny byly prakticky páchány ve všech okupovaných zemích a kteří měli být tudíž potrestáni společným rozhodnutím spojeneckých vlád. Když Mezinárodní vojenský tribunál zahájil svoji činnost, nebyl Karl Hermann Frank na seznamu o něch obžalovaných, kteří mají tímto tribunálem být souzeni. Žalobci, to jest hlavní prokurátoři čtyřech velmocí, rozhodli, že Karla Hermana Franka před norimberským tribunálem žalovat nebudou. Ještě, pokud mně bylo sděleno, jeho zločiny byly spáchány výlučně, nebo skoro výlučně na území Československé republiky, která podle moskevské deklarace má prioritní právo soudit Karla Hermana Franka. S tím souvisí otázka jeho vydání československým úřadům. Já jsem toto jednání z rozkazu československé vlády vedl. Na 26. května 1945 jsem zjistil jako náčelník Československé vyšetřující komise povolané generálem Eisenhowerem do Wiesbadenu, že ve Wiesbadenu je internován ve skupině asi 12 generálů německých obžalovaný Karl Hermann Frank. Požádal jsem náčelníka oddělení pro válečné zločiny při tehdejším vrchním velitelstvím angloamerických armád plukovníka Micklewaita, aby mě dovolil vyslechnout Karla Hermana Franka. Povolení bylo okamžitě uděleno a já jsem zahájil výslech obžalovaného buď 27. nebo 28. května ve Wiesbadenu. Za přítomnosti amerického důstojníka, plukovníka Breckinridge. Před výslechem jsem oznámil plukovníku Breckinridgeovi, že budeme trvat na vydání obžalovaného československým soudům ve smyslu citované moskevské deklarace. Plukovník Breckinridge, jeho představený plukovník Micklewaite mě několikrát zdůraznili, že toto naše právo pokládají za samozřejmé, poněvadž náš nárok na souzení a trest potrestání obžalovaného Karla Franka je plně kryt moskevskou deklarací z 30. října 1943. když jsem zahájil výslech obžalovaného ve Wiesbadenu, namítl mě obžalovaný, že se pokládá za politického vězně angloamerického vrchního velitelství, aniž by však z této námitky vyvozoval tehdy, že já nemám právo jej vyslýchat nebo za jeho vydání žádat. Odpověděl jsem tehdy obžalovanému skoro doslovně takto. Franku, vy nejste podle názoru československé vlády politickým vězněm, vy jste viněn ze sprostých zločinů spáchaných na území Československé republiky a budete vydán československým soudům k souzení a k potrestání.
1: Poslouchali jste autentické ukázky z procesu s Karlem Hermanem Frankem, který se konal v Praze od března do května 1946. Další podrobnosti o tom, jak se poválečné Československo s Karlem Hermanem Frankem vypořádalo, se dozvíte ve speciální sérii s názvem Kat K.H. Frank, kterou vysíláme na Plusu tento týden ve všedních dnech, vždy od 7:30 odpoledne a od 7:30 večer. Pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
8: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Ex libris.
9: I věci, které nás běžně obklopují, mají své dějiny.
10: Každá věc má nějakou minulost, každá se dá brát symbolicky a až mytologicky.
9: Jakou historii má záchod, džíny či hostie? O kulturních dějinách věcí posvátných i zdánlivě obyčejných píše Jan Lukavec.
10: V takovém míči obyčejném vidím předmět dokonalého tvaru, u kterého si ale kvůli tomu nemůžeme být jistí, jestli my si hrajeme s ním nebo on si hraje s námi.
8: Ex libris. Zítra po 20. hodině na Plusu. Pro a proti.
11: Rozsudek nad Janou Naďovou v kauze Čapí hnízdo otevřel debatu, zda je správně nastavený vztah mezi českými soudy. Odvolací soud, totiž městský soud, prakticky zavázal k tomu, aby Naďovou shledal vinou. Je potřeba to změnit, jak chystá ministerstvo spravedlnosti, nebo dává smysl, když právní názor vyšší instance může být i závazný? Zeptám se ministra spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýma Tejce a bývalého ministra spravedlnosti, teď poslance TOP 09 Jiřího Pospíšila.
8: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu.
12: Je 22 hodin.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Vláda rozhodla o zrušení odboru pro lidská práva a ochranu menšin. Francouzská policie vyšetřuje kvůli podezření se sexuálního zneužívání dětí desítky pařížských školek, jeslí a základních škol. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa se Švédskem. Po 2/3 platí stav 4-3. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky. Teploty až 22 stupňů. Odbor pro lidská práva a ochranu menšin zanikne, rozhodla o tom vláda. Jeho agendu si rozdělí ministerstva. Třeba problematiku lidských práv bude mít na starosti rezort spravedlnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude nově řešit témata rovnosti žen a mužů. Expertní neziskové organizace rozhodnutí kritizují. Třeba podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové může oslabit ochranu lidských práv a snížit pozornost vůči důležitým tématům.
13: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci. Jedná se o témata, která jsou velmi komplexní, nepatří jednomu rezortu, ale pozitivní posuny v nich jsou naopak závislé na koordinované mezirezortní, mezioborové spolupráci.
12: Laurenčíková kritizuje i to, že zaměstnanci ani vedoucí oddělení o změně dopředu nevěděli. Agenda i zaměstnanci se na ministerstva přesunou na začátku července. Soud zprostil exposlance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 3. Podle obžaloby měl Feri v roce 2015 souhlasný styk s tehdy 17-letou dívkou, během kterého si ale sundal prezervativ. S tím už dívka nesouhlasila. Podle soudce Marka Bodláka není důvod jí nevěřit. Situace ale podle soudce nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, jak zněla před 11 lety. Dominik Feri si aktuálně odpikává tříletý trest za jiná dvě znásilnění a jeden pokus o něj.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Francouzská policie vyšetřuje přes 100 pařížských školek, jeslí a základních škol kvůli podezření ze sexuálního zneužívání dětí. Pro stanici RTL to potvrdila pařížská prokurátorka. Od začátku roku v hlavním městě odvolali 78 vychovatelů, víc než 30 z nich kvůli možnému zneužívání. Vyšetřování se týká všech pařížských čtvrtí, konkrétně 84 školek, zhruba 20 základních škol a 10 jeslí.
14: Pařížská prokurátorka Laure Becquiová stanici RTL potvrdila zahájení třech nových vyšetřování a 5 předvolání k soudu. Případ označila za naléhavý.
15: Učitelka sexuálně napadla mého syna, když mu bylo 3,5 roku.
14: Popsala před časem českému rozhlasu Pauline na demonstraci v centru Paříže. Učitelka prý jejímu synovi Majelovi vyhrožovala, osahávala ho a nutila ho k dalším sexuálním praktikám. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire slíbil prošetření kauz a lepší prevenci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
12: Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí, sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Čeští hokejisté hrají na světovém šampionátu proti Švédům. Po 2/3 platí stav 4-3. 20letá tenistka Nikola Bartuňková je po úspěšném tažení na turnaji v Římě na životním maximu ve světovém žebříčku. Posunula se o 29 míst na 65. příčku. It's wide.
16: Bartuňková prošla do hlavní fáze antukového turnaje v Římě jako lucky loser, prohrála s Rakušankou Potapovovou a přesto nastoupila do prvního kola, ve kterém porazila domácí Grantovou. Následně zaznamenala velmi cenný skalp, vyhrála nad loňskou vítězkou Australian Open Američankou Kýsovou. V osmi finále už Bartuňková nestačila na Ukrajinku Svitolinovou. I tak 20letá Češka slaví životní 65. příčku ve světovém žebříčku. Českými jedničkami zůstávají 10. Karolína Muchová a 14. Jiří Lehečka. V ženské čtyřhře dál kraluje světu Kateřina Siniaková. Světovými jedničkami jsou stále Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Karel Schamberger, Radiožurnál.
12: Omezení na Pražském okruhu mezi tunely i na D5 před Berounem. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 opatrně v úseku mezi tunely. Na 11. kilometru silničáři provádějí údržbu světel, pravý pruh je uzavřený. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje mezi Zdicemi a Berounem. Mezi 26. a 22. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení. Projíždí se pouze levým pruhem, kolona se netvoří. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů čekejte překážku před sjezdem na Unhošť a Kladno. Na 11. kilometru stojí nouzově porouchané vozidlo. U Hradce Králové pozor na nehodu na silnici 33 do Jaroměře. U Předměřic nad Labem se srazila 2 osobní auta. Zasahují tam záchranáři. A další zelená vlna ve zprávách za hodinu. V noci se ochladí na 9 stupňů až 4, na horách až na plus 1 stupeň. Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Místy přehánky, ojedinělé i bouřky, na východě pak k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
8: Posloucháte Český rozhlas Plus.
17: Předsudky neovlivňují jenom společnost, ale i biznis, leadership a ekonomická rozhodnutí. Rozhodují o tom, kdo dostane příležitost, koho firmy považují za talent a taky jaké nápady mají vůbec šanci nakonec uspět. No a právě těmto tématům se bude věnovat konference Inspire and Impact, kde vystoupí i náš dnešní host. A ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
18: Hovory.
17: A mým hostem dnes investorka, business koučka, business lídrině, taky bývalá ministryně informatiky Dana Bérová. Vítejte u nás, dobrý den.
19: Dobrý den a děkuji za pozvání.
17: Vy jste dlouho působila na pomezí technologií, veřejné správy a taky biznesu. Když jsem v úvodu zmínila předsudky ve firmách, já si představím asi spíš osobní postoje jednotlivců, ale objevují se i jinde v nějakém typu rozhodování?
19: No, ono se ukazuje, že ty předsudky, nebo někdy se tomu taky říká limitující přesvědčení, tedy něco, co nám zužuje ten pohled na věc a schopnost se na věci dívat v souvislostech, se může objevovat i v nějakém celém týmu, že předsudek nemusí mít jenom ten jednotlivec, ale může ho mít celý ten board nebo nějaký tým, který o něčem rozhoduje. A to pak má velký vliv na to, jaká rozhodnutí děláme, jak rychle je děláme a jestli nám náhodou neuniká něco podstatného, co vlastně vůbec nevidíme.
17: Zkuste se ohlédnout do své vlastní business minulosti. Vzpomeňte třeba ten moment, kdy jste takhle se ocitla v týmu lidí, kteří se nedokázali na situaci podívat s nadhledem a komplexně. Kdy celý proces selhal právě kvůli tomu, že bylo několik lidí a možná i lídrů nebo šéfů v týmu, kteří celý projekt potopili.
19: Tak já jsem to zažila hned ve svém prvním zaměstnání, kdy jsem po revoluci nastoupila do reklamní agentury, protože tenkrát nebylo moc lidí, kteří by se do něčeho takového pustili a třeba neznali jazyky. A moji klienti měli obrovský problém s tím, že tam nějakou velkou kampaň má řídit nějaká v uvozovkách holka, které je něco přes 20, byť už má titul a školu za sebou. A téměř ten projekt selhal a byla to velká kampaň za stovky milionů korun, kdy já jsem se pokoušela svému šéfovi vysvětlit, že to asi opravdu nepůjde, protože tenhle klient zrovna není schopen se mnou spolupracovat. A on, protože byl velmi otevřený, tak to nechtěl pochopit, ale nakonec jsme museli ustoupit a museli jsme tam přede mě nastrčit nějakého serióznějšího chlapa 40+, aby klient fungoval. Ale zase byla spousta jiných klientů, kteří to takhle vůbec nevnímali.
17: A může se něco takového stát ještě dnes, v roce 2026?
19: No jasně, když se podíváte, tak si myslím, že takový ten střední management má teď spoustu předsudků speciálně vůči mladým lidem. Říkáme, že jsou křehcí, že jsou sněhové vločky, že nechtějí pracovat, že je pro ně důležitý jejich work-life balance, nebo jak se tomu říká, že nechtějí přebírat odpovědnost. Já to vidím úplně jinak, protože jak spolupracuji se startupy, tak je tam velká spousta mladých lidí, kteří naopak pracují skutečně 24/7, tak jak jsme to dělali my v 90. letech. Ale kdybyste se zeptala tady na ulici, tak vám kdo řekne, jo, ti mladí, ty už nechtějí makat.
17: Jsou to stereotypy, tak do jaké míry potom právě předsudky kolem věku, kolem genderu, regionu nebo nějakého ideálního životopisu můžou za to, že firmy, ty nejschopnější z nás, talenty, úplně pohřbí, že je přehlédnou?
19: No, je to tak a my máme samozřejmě velký problém s tím, že talentů nemáme dost, pracovní síla bude ubývat a firmy budou muset být schopné pracovat nejen s těmi mladými, ale i s těmi staršími, protože další předsudek je, že když je někdo starší 45 let, tak už nemá smysl se s ním v podstatě profesionálně zabývat, ale ten člověk má před sebou 20 let, pokud možno velmi aktivní práce, většinou už má odrostlé děti a je to ten nejloajálnější pracovník. No a potom máme ještě jeden velký problém a to, že tyhle ty naše předsudky už se promítly i do AI. I AI dneska už má předsudky, protože se učí na těch datových modelech, které jsme je tam my sami ty předsudky takhle implementovali. Takže kolem třeba personálního rozhodování si AI myslí, že když bydlíte v nějakém regionu podle určitého poštovního směrování, vyhledávacího čísla, tak možná nejste ten odpovědný zaměstnanec, protože to AI se to pamatuje z těch bankovních úvěrových modelů.
18: Jako problémového jedince.
19: No jasně, že prostě bydlíte někde, kde většinou ti lidé nesplácí.
18: Dobře, takže jsem business leader a co mám dělat, když nechci přijít o schopné lidi, když nechci přijít o ty dobré nápady? Rozhodně se neobracet na ChatGPT.
19: Je to velké riziko, že když vstoupíte do místnosti, kde sedí, nevím, 6 bílých mužů starších 40 let, tak dokážete zhruba odhadnout, jaké předsudky asi budou mít. A konec konců, když s nimi něco řešíte, tak se podle toho chováte. Když se budete ptát chatu nebo nějakého jiného AI nástroje, tak vás ani nenapadne, že by mohl mít nějaký předsudek. To znamená, že ty dobré kolektivy nebo ty dobré týmy vědí, že něco takového existuje a zabývají se tím. To je jedna věc. Ale druhá věc je, že ono to nefunguje samo, protože předsudky mají i ten pozitivní efekt, že nám umožňují se rozhodnout rychle. A konec konců předsudky se hodně podílely i na tom, že jsme přežili jako lidstvo, protože dřív, kdyby předsudky nebyly, no tak by spousta společenství vůbec možná nepřežila.
18: Můžu to chápat i tak, že práce se stereotypy, s předsudky je nejenom otázkou firemní kultury, ale že je to i nějaká ekonomická strategická nutnost?
19: Určitě jo, protože už dneska naprosto jistě víme, že ty různorodé týmy prostě fungují líp než ty heterogenní. Protože když je tam víc lidí s různými názory, tak je větší šance, že přijdete na to správné rozhodnutí. Zvlášť dneska v těch časech, které jsou naprosto nepředvídatelné, komplikované, nejisté a všechno je jinak, než jsme si mysleli, že to bude. Takže vy potřebujete mít různé typy lidí v tom týmu, aby se na to dívali z různých stran. Ale pak musíte zařídit, aby i třeba ti introverti, kteří často mají pravdu a vědí to, ale neprosazují se, tak aby se dostali ke slovu.
18: Vůbec si nedokážu představit, jak bych tohle ve svém týmu mohla jako odhalovat, jestli existují nějaké praktické nástroje. Když vy přijdete, Dano, do týmu lidí, do firmy, která chce nějakým způsobem nasměrovat, co jim radíte?
19: No tak těm extrovertním vždycky radím, ty teď budeš 2 hodiny mlčet, což je to nejtěžší, pak je někdy občas posadím do kouta a vždycky se snažím rozmluvit ty, kteří nic moc neříkají, protože ty většinou potom, když seberou tu odvahu, tak začnou mluvit. Druhá věc je, a s tou se teď hodně pracuje, že v těch firmách se snažíme vytvořit to bezpečné prostředí. Ono to zní tak jako měkce a to jsou takové ty nějaké vaše leadershipové metody. Ale jenom v tom bezpečném prostředí jsou ti lidé schopni opravdu otevřeně komunikovat, říkat si ty věci tak, jak jsou. Tak to je důležitá věc. A pak je ještě jedna hrozně důležitá věc a to je práce s negativní emocí, protože dneska už existují tvrdá data na to, že když je někde v nějakém týmu negativní emoce, tak se ti lidé rozhodují špatně. Přehlédnou něco nebo se rozhodnou pro nějaký projekt, který vůbec nedává smysl nebo naopak se do něčeho nepustí. Takže i ta práce s tou pozitivní emocí a snaha jí do toho týmu nacpat je hrozně důležitá.
8: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: A mým hostem dnes Dana Bérová, investorka, business koučka. Pojďme to teď trošku porovnat. Business, státní správa, startupy. Kde vidíte největší odpor ke změnám?
19: Já myslím, že paradoxně každá ta skupina má docela silný odpor, protože když do nějakého startupu potom chcete vnést trochu systém, tak ten odpor je úplně stejný, jako když se pokoušíte rozhýbat někoho ve veřejné správě.
18: Takže každá změna je k horšímu?
19: No já myslím, že každá změna je těžká, že my lidé ty změny nemáme rádi a v podstatě ten dnešní svět je průběžná změna a neustálá, ještě jsme si na to úplně nezvykli. A potom je to taky tak, že ten nejpodstatnější předsudek, který speciálně my v Čechách máme jako velmi silný, je, že to nejde. A s tím se potkáte úplně stejně v té veřejné správě, ve velkých firmách nebo v těch startupech. Ty startupy sice mají nastavený ten mindset, že jako něco jde, ale pak zase třeba nejde to, když se jim pokoušíte vysvětlit, že by bylo fajn do toho týmu zahrnout i někoho staršího, protože ten jim přinese ty unikátní zkušenosti a klid, tak ty budou říkat, to nejde, ten je jiný než my, toho my tady nechceme. Takže se vlastně nedá říct, že by nějaká parta lidí měla otevřenější přístup k těm věcem. Většinou se tam vždycky nějaký předsudek, který něčemu brání, najde.
18: Co nejvíc lidi v týmech motivuje, myslím v pracovních týmech? Jsou to peníze, jsou to nějaké benefity, jsou to osobní vazby, nebo je to to pozitivní nastavení a pozitivní energie v té firemní kultuře? Vůbec nevím.
19: Je to tak, že je taky jasně prokázáno, že člověk potřebuje dělat smysluplnou práci v nějakém prostředí, ve kterém cítí, že na něm záleží, že se ti kolem něj starají. My jsme vztahoví tvorové, to znamená, že pro nás ty vztahy jsou důležité a potřebujeme mít nějaký účel, proč tu věc děláme. Zvlášť u té mladší generace ta motivace čistě jenom těmi penězi už zdaleka nefunguje, což zase nejsou schopni ty staří lídři vůbec pochopit. Ti říkají, no tak tady má výborné bonusy a jak to, že se dostatečně nesnaží. Ale ono je to o tom, že ti lidé potřebují mít pocit, že dělají práci, která má smysl, a to vlastně na všech úrovních, a že potřebují vědět nějakou širší souvislost. To znamená, to je druhá věc, na kterou zapomínáme, a máme pocit, že ti řadoví členové toho týmu možná nepotřebují vědět, proč to tady děláme. A to je chyba, která se často děje i ve velkých firmách.
18: Jaká je vaše motivace pro vaši práci, pro to, co děláte?
19: Já se snažím dělat to, co mě baví, a snažím se dělat věci, které mám pocit, že ovlivní někoho kolem. A teď je to jedno, jestli to je hodně velké množství lidí, nebo právě třeba v tom našem Inspire a Impact Networku nějaká parta žen a dívek, které se chtějí někam posunout. Ale baví mě třeba pracovat i se spolužáky svého syna v oblasti organizace různých sportovních aktivit, protože paradoxně ty základy kolem těch předsudků vznikají právě v rodinách a v dětství, a většinou si stěžujeme, že ten svět kolem nám ty předsudky přináší, ale jsme to hodně často my sami, kteří je do těch našich dětí zaséváme už v tom úplně nejútlejším věku, kdy jim říkáme takové ty nesmysly, tohle nikdy nezvládneš a do toho se ani nepouští, protože to nepůjde a takhle se to přece nedělá.
18: Vy můžete porovnat nejenom situaci tady v České republice, ještě když zůstanu třeba u toho semínka zasetého nebo u výchovy, můžete porovnat situaci tady u nás a v evropských zemích. Je výrazně jiná výchova dětí a teenagerů jinde za hranicemi Česka?
19: Jak já to můžu pozorovat, tak v tom zahraničí už pochopili, že důležitější než ty znalosti je nějaká schopnost toho dítěte se v tom světě uplatnit. Takže oni říkají, my potřebujeme vybudovat u nich schopnost týmově spolupracovat, umět se rozhodnout, jít proti proudu a být odolný. A tomu věnujou i třeba v tom kurikulu, v těch školách víc času na úkor nějakých historických dat nebo prostě písemek z literatury. A to já vnímám jako velmi důležitou věc. A zároveň si tam mnohem víc uvědomují, že technologie mají na děti obrovský vliv a regulují je mnohem přísněji než tady. Ve všech školách, kterých jsem v zahraničí viděla, tam prostě dítě strčí ráno telefon do skřínky a do té doby, než odejde, tak ho nedostane do ruky. A na školních akcích telefon vůbec není k dispozici, byť je to třeba celý týden.
18: A máte nějaké vysvětlení pro to, proč to tady v České republice tak dlouho trvá k tomu dojít, co už se na západě dávno děje?
19: Já myslím, že to je tak, jako že nikdo nechce udělat to rozhodnutí a jít proti tomu tlaku třeba těch rodičů, kteří říkají, no ale ta naše Anička
18: a jsme
19: chudinka,
18: zase u stereotypů.
19: Jasně, to bez toho telefonu nezvládne. Takže já myslím, že i málo respektujeme nějaká odborná rozhodnutí nebo ty autority. Moje zkušenost je, že čeští rodiče mají velkou tendenci komentovat, co se ve školách děje, a mají snahu zasahovat učitelům do toho, co se tam bude odehrávat.
18: Posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte Hovory dnes s Danou Bérovou. Vy sama říkáte, že při investování vás nejvíc zajímá právě tým a lidi, kteří za jednotlivými projekty stojí. Dá se dobrý founder poznat během pár minut, nebo je to spíš nějaká intuice, která se musí budovat roky?
19: Já myslím, že to úplně snadno poznat nejde, že poznáte někoho, kdo je dobrý founder, ale pak už neodhadnete ten limit, protože dobrý founder ještě nemusí být dobrý CEO nějaké rostoucí firmy. Na to jsem při svých vlastních investicích narazila mnohokrát. A s tím pak nikdy nic neuděláte. A v té dnešní době jsou lidé mnohem schopnější některé věci předstírat nebo vědí i možná po konzultaci s AI, jak se mají chovat, aby to vypadalo, že jsou ti, kdo nejsou. Takže si myslím, že to úplně jednoduché není, ale za toho dobrého foundera většinou poznáte podle toho, že má právě ten dobrý tým, že je schopen se obklopit lidmi, kteří jsou možná v něčem chytřejší než on, nebo ho doplňují, a především, že umí naslouchat. To si myslím, že je ještě druhá strašně důležitá vlastnost nebo schopnost, která nám chybí. My máme takovou tu tendenci poslouchat proto, abychom hrozně rychle reagovali, abychom na to něco řekli. A ve chvíli, kdy se ten tým naučí naslouchat tak, aby porozuměl tomu, co ten druhý říká, tak tam nastane obrovský posun. To znamená, že potřebujete mít foundera, který sice ví, co dělá a proč, ale zároveň umí naslouchat, co mu říkají ti lidé kolem. Potom se rozhodne podle sebe, ale musí tu informaci k sobě nechat dojít.
18: Takže je to jenom o nějakém vlastním egu, které vás nepustí k tomu, abyste druhého vyslechl.
19: Ono to není jenom věc ega, je to i věc toho, jak přesně ten školní systém je nastaven na to, že vlastně máme hned reagovat na to, co se nám někde řekne. Podle toho se měří, jak je kdo bystrý nebo úspěšný, když hned na všechno máte odpověď, argument, tak to vnímáme jako, že to je správně. Ale teď řešíme spoustu věcí, na kterými je možná dobré se zamyslet, nechat to na sebe trošku působit. Jak se říká, vyspat se na to a pak teprve druhý den říkat, co si o to myslím.
18: Když se ohlédnete za start

0: už opravdu nemůžu řídit, protože jsem prostě ten founder, který je kreativní, má nápady, ale už není schopen zavést do toho tu disciplínu. No a pak je přesně klíčová věc, nějaká disciplína, dotahování a systém, protože ta každodenní práce je prostě o tom nudném opakování toho, co je potřeba udělat. To je stejné, když chcete zhubnout, tak prostě musíte chodit těch nevím kolik kilometrů nebo si zacvičit pravidelně. A nemusíte to dělat moc, ale musíte to dělat pravidelně. A stejně, když ten tým třeba spolu přestane komunikovat, přestane ty věci řešit, přestane mít porady, protože má pocit, že všichni budou na home officeu a nebudou spolu mluvit, tak to většinou nefunguje.
1: Co by měly firmy udělat spíš? Definovat si to, co chtějí, anebo spíš to, co nechtějí?
0: Já myslím, že je vždycky důležité definovat si ta pravidla jako v nějakém týmu. A jak pak pozoruju i u svých velkých klientů, tak i firmy, které mají stovky zaměstnanců, vlastně mají nějaké individuální dohody s těmi jednotlivými zaměstnanci. Dneska už to není tak, že prostě všem řeknete, budete tady od 8 do 5 za takovýchhle podmínek. Dneska už opravdu si vyjednáváte ty individuální díly s těmi lidmi a snažíte se jim víc vstříc.
1: Jak se pozná, že firma nebo startup už ztrácí nějaký fokus a že už se snaží dělat příliš věcí najednou a její pozornost se tříští a tudíž se tříští třeba i biznis a jeho dosah?
0: No to je ta jedna z nejsložitějších věcí obecně, stanovit nějaké priority a pak se jich držet. A to je právě takové to kouzlo toho, říct si, co dělat nebudu. Protože taková poučka je o tom, že každá úspěšná strategie především definuje to, co dělat nebudeme. No jo, ale vy když máte nějaký dobrý nápad, tak máte pocit, že to vyřeší úplně všechno, že každý je ten váš zákazník, takže to bývá ta nejsložitější věc to zúžit. Ale i ve velkých firmách se běžně setkávám s tím, že si definují tak asi o 20% víc priorit, než kolik se dá vlastně fyzicky stihnout. A potom jsou samozřejmě frustrováni z toho, že se to nedá dotáhnout.
1: Když mluvíme o tom, jak je doba překotná, a to právě díky technologiím, zejména díky AI, tak si říkám, jestli technologie nerovnosti na trhu práce v budoucnu spíš zmenší, anebo naopak prohloubí.
0: Já myslím, že to hrozně záleží na různých oborech, ale já to vnímám tak, že žádná AI z nás nesejme tu povinnost rozhodnout, tu schopnost vést lidi a zavádět právě ten systém, který bude fungovat. Protože AI vám to krásně vyjede, že byste to takhle měli dělat. Ale dotáhnout to do toho konce, že to tak opravdu děláte, to bude pořád ještě na nás lidech, na tom rozhodnutí a na schopnosti mezi sebou komunikovat a právě si definovat ty motivátory tak, aby vás někam posouvali.
1: Když se sejdu se známými, tak samozřejmě hned po lehké konverzaci o počasí sklouzneme většinou k debatám o tom, jaké obory kvůli AI v budoucnu zaniknou. Jaký obor podle vás zajde jako první?
0: Tak já myslím, že hodně se to promítlo do různých marketingových a jiných kreativních aktivit, to tam určitě vidíme. Určitě jsou velmi postiženi softwaroví developři, protože dneska AI umí kód psát mnohem rychleji a dokonce ho po sobě umí i zkontrolovat. Já myslím, že naopak soft skills budou čím dál tím důležitější. Zároveň bude důležitá schopnost nějak vést lidi a určitě samozřejmě veškeré věci, které souvisí s nějakou péčí o ty lidi kolem, se bude rozvíjet. A na druhou stranu myslím, že spousta i dalších profesí zase vznikne.
1: A když mluvíte o schopnosti vést lidi, musíte to jako team leader mít v sobě, anebo se to dá nadrtit?
0: Já si myslím, že se to úplně nadrtit nedá. Že jsou lidé, kteří jsou přirození lídři a umí tu schopnost ještě rozvést, ale zase spousta těch přirozených lídrů často na to hřeší a nerozvíjí se dostatečně a pak právě v rámci nějakého předsudku, že oni přece mají tu zkušenost a vědí, jak se to dělá, tak to tak budou dělat dál, někde se začnou brzdit. Ale myslím, že se dají naučit ty manažerské schopnosti, techniky a různé způsoby a to potom může být efektivnější. Ale znáte to sama, někdy vstoupí do místnosti někdo a vy víte, že to je ten lídr a může mít třeba nějakou neformální autoritu. Myslím si, že úplně naučit se to nedá.
1: Těžko říct, co přesně definuje charisma.
0: Tak já myslím, že to je ta schopnost naslouchat těm lidem kolem, je to ta schopnost zjednodušit tu věc, kterou chci někomu říct a je to ta schopnost převzít odpovědnost za svoje rozhodnutí a vést i ty nepříjemné věci a nebát se konfliktu. Protože když máte dobře nastavený ten tým, který má toho lídra, který má charisma, tak by vám ti vaši lidé měli otevřeně říkat, jak ty věci jsou, a vy byste jim měla být schopna otevřeně říct, tohle není dobře, ale nemělo by to být s nějakou emocí, s nějakým útokem, a to není vlastně v tom dnešním

0: hodně agresivním světě vůbec jednoduché.
1: A vám se stalo někdy, že jste zabalila komunikaci s někým, kdo postupoval přesně opačně a šel proti těm pravidlům toho dobrého, charismatického tým lídra?
0: Určitě jo, já třeba s těmi svými klienty nespolupracuju, když zjistím, že oni to vlastně jako nechtějí, že oni tak mají pocit, že by se to mělo a že to tady budeme jako předstírat, ale vlastně to dělat nebudeme, tak to určitě dělat nechci. A občas se vám stane, že opravdu máte i nějakého partnera třeba v tom startupu, u kterého zjistíte, že ho prostě nepřesvědčíte. No tak pak vám nezbyde, než podíl rychle prodat a někam utéct.
1: Kdybyste dnes začínala jako mladá podnikatelka nebo jako investorka znovu, šla byste stejnou cestou?
0: Tak já vlastně vůbec nevím, jestli bych se dneska pustila do biznisu. Já si myslím, že bych se možná zabývala úplně jinými věcmi, protože mě hrozně baví třeba design a nemovitosti a mám pocit, že ty domy pořád budou stát a možná nám AI pomůže v nějakém navrhování, takže možná bych se vydala nějakým úplně jiným směrem.
1: A často mluvíte taky o tom, že je důležité být pro někoho užitečný. Co považujete za největší smysl své práce? Co považujete za svou misi? Jaké je vaše poslání?
0: Tak já se snažím nějak pozitivně ovlivňovat lidi kolem sebe v tom užším i širším kruhu a udělá mi hroznou radost, když třeba někdo na LinkedIn napíše, je, to byla ona, která změnila celý můj profesní život, protože mi tehdy řekla to a to. Já už si to vůbec nepamatuju, co jsem tenkrát řekla, ale to je něco, co mě potěší a co mám pocit, že dává smysl. A pak se taky snažím trochu kultivovat to prostředí kolem, protože mě hodně trápí vyhrocená situace celkově. A myslím, že jsme trochu zapomněli na to, že je potřeba spolupracovat i s lidmi, se kterými stoprocentně nesouhlasím, protože takových zas není na světě tolik.
1: Já vám to přeju. Přeju vám úspěch, přeju vám dobrý pocit z práce. A třeba jsme právě teď, v těch uplynulých minutách, někoho pozitivně motivovali a nadchli. Mým hostem dnes byla Dana Bérová, se kterou jsme si povídali nejenom o biznise a vedení týmu, který má tu schopnost naslouchat a posouvat se dopředu. Mějte se moc hezky, ať se vám daří.
0: Děkuji, hezký den.
1: A Naděžda Hávová se těší zase příště.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
3: Czech Radio, news in English.
4: The Czech government has approved a proposal to increase the parental allowance for children born from the 1st of January next year. Under the plan, intended to help to stop a birth rate's decline, the total allowance would rise from 350,000 Czech crowns to 400,000, while parents of twins or multiple births would receive 800,000 Czech crowns instead of 700,000. Former president Václav Havel remains the Czech public's top-rated president since the fall of communism, according to a new Stemmark poll. Václav Klaus ranked second, while current president Petr Pavel slipped to the third after placing second in the previous survey. Prague's Open House Festival gets underway on Monday, offering rare access to more than 100 buildings and spaces normally closed to the public. Czech banks and building savings institutions issued mortgage loans worth 61.5 billion Czech crowns in April, up 11% from March and 90% higher than a year earlier, according to the Czech Banking Association's Hypo Monitor. 13 suspects, including Karviná midfielder Samuel Šigut, have admitted involvement in football corruption scandal in Czechia, according to police documents cited by Czech Radio. You can expect cloudy to partly cloudy skies in Czechia on Tuesday, with temperature highs between 17 and 22 degrees Celsius. The annual Globsec Forum is set to bring over 2,000 guests to Prague later this week, including presidents, ministers, and business and civil society leaders. Run by the think tank Globsec, the strategic conference will deliver dozens of in-depth discussions focused on geopolitics and transatlantic security. Ian Willoughby has more.
5: One day when we finish this war, Ukraine would be happy to share its lessons learned in military and in defense industry, and it will help build the defense industry framework of Europe and make Europe stronger.
6: Alexander Kamyshin, an advisor to President Zelensky, speaking at last year's Globsec Forum. The 2026 edition, held under the auspices of Czech President Petr Pavel, will host a large number of ministers from Europe and beyond, as well as heads of state and representatives of major global companies. Dominika Hajdu, GlobSec Director for Policy and Programming, named some of the most significant guests.
7: Definitely President of Moldova, Maia Sandu, and President of European Parliament, Roberta Metsola. For me also as a woman, they are two very inspirational leaders. I also personally look forward to a lot of ministers of defense of Sweden, Pål Jonson, for example, who will be able to really drive the discussions forward, and also the Polish Minister of Defense and also Minister of Foreign Affairs, who are very inspirational also in these challenging times.
6: At a presentation of the 2026 GlobSec Forum on Monday, CEO Daniel Brown pointed out that many captains of industry will also be attending.
8: I think given the context, it's not possible to dissociate security and economy. It's all one concept of resilience, to be able to withstand the challenges of the future. So it's absolutely necessary for us to have around one table political and business leaders, because the solutions to these challenges will only come from the cooperation of the private and public sector.
6: Among the reports to be presented at the conference at the Hilton Hotel will be a yearly GlobSec look at NATO's eastern flank. Dominika Hajdu offers a small preview of its conclusions.
7: In the annual battle readiness report, we are assessing the ability of the 10 countries of the NATO eastern flank to respond to any security crisis and the readiness to go into battle, basically. So we are looking into political aspects, we are looking into military capabilities, military mobility, also cyber readiness. And one of the findings is that much depends on the ability to react quickly from the political perspective. So to what extent the governments are able to decide quickly on to mobilize, to send the soldiers, and to also have mechanisms to protect the society.
6: This year's GlobSec Forum kicks off on Thursday and runs for 3 days.
4: Ian Willoughby reporting. And that's all from us for now. But you will find more information and stories about Czechia at radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
9: Prezident Petr Pavel zvažuje, že podá kompetenční žalobu. Považuje ji za poslední možnost v případě, že by nebyl součástí české delegace na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Přispělo by rozhodnutí ústavního soudu k tomu, aby se vyjasnilo, kdo má zemi reprezentovat na aliančních summitech? Nebo by to byl projev selhání politiků, kteří se nedokázali dohodnout?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
9: Našimi hosty po linkách jsou bývalý vedoucí kanceláře prezidenta republiky, dnes ředitel institutu Václava Klause a poradce ministra zahraničních věcí Petra Macinky, Jiří Weigl. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: A bývalý velvyslanec ve Spojených státech, v Izraeli a v Británii, dnes poradce prezidenta Petra Pavla, Michal Žantovský. Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: A začněme od vás. Proč by měl Česko na aliančním summitu reprezentovat právě prezident Pavel?
11: Tak ta odpověď je nesmírně jednoduchá a je velmi nešťastné, že se o tom po 2 nebo 3 měsících pořád ještě bavíme. Prezident Pavel podle ústavy České republiky je hlavou státu, zastupuje stát navenek, sjednává a podepisuje mezinárodní smlouvy a má řadu dalších pravomocí. Ústavní zvyklostí, neměnou ústavní zvyklostí od českého vstupu do Severoatlantické aliance, dokonce ještě před datem toho vstupu od summitu v Madridu v roce 1997, je, že v čele delegace stojí hlava státu, prezident republiky. Ano. Jedinou výjimkou je summit v Madridu, kdy prezident Zeman se ze zdravotních důvodů nemohl
12: a zastoupil ho premiér Fiala. Účastnit. Na úvod to úplně stačí, děkuji vám, pane Žantovský. Pane Weigle, obracím se na vás. Proč navzdory těm argumentům, které jste teď slyšel, by měl na aliančním summitu reprezentovat zemi premiér Andrej Babiš?
10: Českou republiku na summitu NATO může reprezentovat jak prezident, jak premiér, mohou tam být oba dva, v minulosti to tak také často bývalo. Není to žádná psaná povinnost, že by měl českou delegaci vést ten či onen. Ústava předpokládá, že se politici při výkonu svých exekutivních pravomocí jsou schopni domluvit a dohodnout a vztahovat do těchto věcí ústavní soud je skutečně podle mého soudu rezignace na tu politickou odpovědnost. Je to velmi nešťastné a pohybovali bychom se opravdu na velmi tenkém ledě, protože ústavní soud by v této logice měl za chvíli rozhodovat, i kdo kde bude sedět, kdo co bude říkat. Prostě politici, kteří nejsou schopni se domluvit, kteří nejsou schopni tu svoji odpovědnost naplnit, tak fungují špatně a k neprospěchu České republiky.
12: Díky i vám, pane Weigle, na úvod to úplně stačí. Probereme určitě tu možnost, že by prezident republiky podal kompetenční žalobu v této věci. Nejprve bych se ale zastavil u té myšlenky, kterou tady teď zmínil pan Weigle, obracím se zpět na vás, pane Žantovský. Zda by bylo možné, aby na ten summit jeli jak prezident Pavel, tak premiér Babiš. A pokud já tomu správně rozumím, tak Pražský hrad by takovému, řekněme, kompromisu byl otevřený.
11: Samozřejmě, že by to bylo možné a nic tomu nebrání a jak jste správně řekl, prezident Pavel je takovému řešení zcela otevřený. Je to ta, bohužel, ta druhá strana, která popírá ústavní zvyklosti, které tady 25 let fungují. Mě tak trošku překvapuje, že kolega Weigl tak jako bohorovně říká, může to být ten, nebo může to být onen. On byl přece kancléř prezidenta Václava Klause a za tu dobu se prezident Klaus zúčastnil 6 summitů Severoatlantické aliance a nezúčastnil se jich nikdo jiný v čele té delegace, takže někdo by musel vysvětlit důvod, proč by se měly ty zvyklosti měnit. Jinak já samozřejmě souhlasím s kolegou Weiglem, že není nejšťastnější, aby o té věci nakonec rozhodoval ústavní soud, ale...
12: Na to jsem se vás, promiňte, ještě chtěl ptát, nezlobte se, jenom pro přehlednost té diskuse, abychom doprobrali ten možný kompromis.
11: Já jenom že by do Ankary, domluvím tu větu, prosím, jestli dovolíte.
12: Domluvte, ale soud je ve stručnosti je to pořád pro dva, pane Žantovský, prosím,
11: ve stručnosti. České republice o ústavnosti a proto je na konci té cesty, ale já souhlasím s kolegou Weiglem, že to není nejšťastnější.
12: Pánové, poprosím vás oba o stručnější formulace, protože v této souvislosti je toho docela hodně, co potřebujeme probrat. Předem děkuju za pochopení. Nejprve ještě k tomu kompromisnímu řešení, že by do Ankary letěli jak prezident Pavel, tak premiér Babiš. Vy, pane Weigle, pokud jsem vás správně poslouchal, jste se vyslovil pro takový kompromis před pár minutami, ale ministr zahraničních věcí pan Macinka, kterému vy radíte, tak ten říká, že na summitu je za Česko židle jen pro jedno. Takže on takovému kompromisu otevřený není.
10: No, já mám pocit, že pan prezident příliš o nějakou dohodu nestojí, protože on staví tu svoji účast absolutně kategoricky a vytváří to ve mně dojem, že má problémy vlastně s rozuměním té, jak vzniká a funguje demokratická politika, jaký je smysl dělby moci. Ono už to bylo vidět při sestavování vlády, kde naprosto popřel ústavní tradici a nejmenoval oficiálně ústavně navrženého
12: kandidáta. Pane Weigle, na to jsou různé názory. Nezlobte se. Já jsem se vás teď ptal na ten kompromis, že by do Ankary letěli oba, to znamená jak prezident, tak premiér. Vy jste se vyjádřil ve prospěch takového řešení, ale pan ministr Macinka, kterému radíte, tak je proti.
10: No, pan prezident poslal panu premiérovi otevřený dopis, ve kterém řekl, že vedoucím delegace je on a premiér a ministři s ním mohou jet na ten summit, když jednali před tím státním svátkem, o státním svátku, tedy o účasti nebo o složení té české delegace, tak pan prezident zase publikoval veřejně velmi kategorické interview, ve kterém tu záležitost postavil prostě velmi, velmi kategoricky. Takže
12: nezlobte se, pane Vajgle, tím neodpovídáte na tu otázku, proč pan ministr zahraničních věcí říká, že na tom summitu je židle jen pro jednoho a vlastně naznačuje, že tam nemůže letět jak pan premiér, tak pan prezident.
10: Pan prezident Pavel dává opakovaně najevo, že se mu nelíbí, jakým způsobem vláda je odhodlána v příštím období financovat výdaje na obranu. A ještě navíc tedy tento summit bude velmi zásadní pro budoucnost Severoatlantické aliance, protože Spojené státy vyjadřují jisté pochybnosti o vůbec smyslu svého dalšího angažmá v NATO, takže to bude velmi, velmi delikátní problém a pan prezident vystupuje velmi kriticky vůči americkému prezidentovi, vyjadřuje se o něm velmi nevybíravě, čili já si vůbec nedovedu představit, proč takovým způsobem už čtvrt roku tady trvá nějaká krize o tom, že pan prezident za každou cenu chce jet na summit a obhajovat záležitosti, se kterými nesouhlasí a podávat si ruku s člověkem, kterého označuje za odpudivou osobu a člověka, který poškodil na to více než Putin. To řekl teď nedávno, ministerstvo zahraničí se od toho muselo distancovat. Tak. Takže já nerozumím vyhrocenosti téhle debaty, myslím, že máme daleko naléhavější problémy.
12: Pane Žantovský, rozumíte těm důvodům, které teď zmínil pan Vajgl, proč vláda upřednostňuje, aby to hlavní slovo na aliančním summitu měl pan premiér a ne pan prezident?
11: Já si myslím, že je třeba vyjasnit některé mýty, dokonce možná bych řekl bludy, které panují o ústavnosti v řadách současné vládní koalice. Prezident Pavel se jasně vyjádřil v tom, že jako vedoucí delegace při zastupování státu navenek je povinen se řídit článkem 63 Ústavy České republiky, podle kterého ten mandát pro vystupování v mezinárodní organizaci, jako je Severoatlantická aliance, dává vláda České republiky. Prezident se jasně vyjádřil v tom smyslu, že je připraven se tím mandátem řídit.
12: A je to vláda, tedy, jak jste teď řekl, která schvaluje, jak bude složena ta delegace na summitu aliance, a je to vláda, která je odpovědná za zahraniční politiku. Tak nedává to smysl, že má to hlavní slovo v této věci?
11: Ne, nedává. Vláda nerozhoduje, nemůže rozhodovat o tom, kdo zastupuje zemi navenek, protože o tom rozhoduje článek 63 ústavy. To vláda měnit nemůže, protože by jinak jednala v rozporu s ústavou. A ten druhý mýtus, který bych také rád vyjasnil, na summitu NATO není jediná židle. Já jsem se zúčastnil, tuším, třech summitů NATO a kolega Vajgl se určitě taky zúčastnil několika a dobře ví, že v čele delegace tam sedí jeden člověk a za ním a vedle něj sedí tři nebo čtyři další lidi a že když se ta hlava delegace nezúčastní části jednání, tak ho tam zastupuje podle pořadí protokolárního další
12: nicméně,
11: v té delegaci.
12: Promiňte, že vám do toho vstupuju, pan Vajgl zmínil ještě jeden argument, proč rozumí tomu, že by hlavní slovo na summitu měl mít pan premiér a ne pan prezident. A to jsou rozdílné pohledy na celou řadu záležitostí, včetně obranné politiky, rozdílné pohledy mezi Strakovou akademií a Pražským hradem.
11: No tak v tomto smyslu je samozřejmě prezident tím optimálním reprezentantem České republiky na summitu, protože na rozdíl od vlády České republiky dává najevo, že bychom měli být připraveni splnit rozhodnutí Severoatlantické aliance summitu posledního Severoatlantické aliance v Hágu a těch předchozích summitů, které stanovily minimální výšku výdajů na obranu ve výši 2% a do roku 2035 3,5% plus 1,5% na další výdaje. Ale opakuju, prezident je připraven se řídit mandátem, který dostane od vlády České republiky. Jak takže to je i materiální argument.
12: Pane Weigl, skutečně i prezident Pavel se odvolává, ostatně i v tom svém otevřeném dopise panu premiérovi, na svoji ústavní pravomoc, že zastupuje stát navenek. Jistě jste si vědom článku 63 ústavy, který právě toto říká. Tak není z toho důvodu na místě, aby na summit na to letěl pan prezident?
10: Ten článek 63, ten obsahuje pravomoci prezidenta republiky, kompetence, které vyžadují kontrasignaci předsedou vlády. Takže to není jeho samostatná kompetence, vždy k tomu vyžaduje, je vyžadován souhlas vlády, proto také vláda schvaluje cesty prezidenta, schvaluje složení delegace a tak dále. Čili prezident není ústavou obdařen právem si samostatně rozhodovat o tom, jakou bude provádět zahraniční politiku a kam a bude a nebude jezdit zastupovat stát.
12: Tak si myslím, že to pan Žantovský ani nemyslel, pan Žantovský jakožto poradce prezidenta Pavla. On naopak říkal, že pan prezident je připravený respektovat ten mandát od vlády.
11: Ano, a já bych prosím, tomu prosím, ještě dodal, že ten článek 63...
12: Nechtěl jsem nechat dokončit reagovat spíš pana Weigla, ale dobře, prosím, dodejte, prosím, ve stručnosti, pane Žantovský.
11: Ano, ve stručnosti dodám, ten článek 63 v posledním odstavci říká, že k rozhodnutím, k výkonu rozhodnutí podle tohoto článku je zapotřebí kontrasignace předsedy vlády nebo jim pověřeného ministra. To je samozřejmě pravda, ale to, že prezident zastupuje stát navenek, není žádné rozhodnutí. To je jaksi deklarovaná ústavní pravomoc prezidenta, o kterém vláda pochybovat nemůže a nemůže ho změnit.
12: Pane Weigle, máte samozřejmě prostor zareagovat na toto doplnění?
10: Ale to neznamená, že prezident skládá ty delegace a určuje, kdo a jak kam pojede. Já vůbec nerozumím té vehemenci, proč pan prezident bojuje o to, aby mohl zastávat a obhajovat názory, se kterými nesouhlasí a podávat si ruce s lidmi, které nemá rád a které veřejně odsuzuje. Jako, a jaký je z toho benefit pro Českou republiku a proč vůbec tyhle věci tady 3 měsíce řešíme. Pan prezident se neřídil ústavní tradicí a zvyklostí při jmenování vlády a vůbec
12: to už jste říkal, pane Weigle.
10: To nikomu nevadilo. Ano, takže proč by vláda měla vycházet panu prezidentovi vstříc, když v tom nevidí žádný smysl a pan prezident s ní jedná způsobem, že nestojí o dohodu.
12: Ještě jednou připomenu, že na postup prezidenta Pavla ve věci nejmenování Filipa Turka ministrem jsou různé názory. Než budeme pokračovat a než se vrátíme k našemu tématu, řeknu, že našimi hosty zůstávají poradce ministra zahraničních věcí Petra Macinky Jiří Weigl a poradce prezidenta Petra Pavla Michal Žantovský.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Pane Žantovský, z jakého důvodu prezident Pavel tolik trvá na tom, aby Česko na summitu NATO reprezentoval právě on? Slyšeli jsme od pana Weigla, že na tom trvá z jeho pohledu dokonce vehementně.
11: No tak prezident skládá prezidentský slib na ústavu České republiky. Podle prezidentského slibu je povinen jí hájit a je tedy povinen i hájit i pravomoce, které ústava přiznává prezidentu republiky. A mně tohle to připadá skutečně nesmírně úsměvné. Já si dovedu představit, jak by asi vystupoval prezident Klaus v době svého prezidentství, kdyby mu někdo upíral výkon této pravomoci s poukazem na to, že vládne sociálně demokratická vláda, která má jiné názory na Evropskou unii nebo na Severoatlantickou alianci a tak dále. Nic takového se nikdy nestalo.
12: No, nebyl tam tehdy,
11: zúčastnil 6 summitů.
12: Nebyl tehdy soulad těch názorů na obranou politiku a na to, co by mělo Česko prosazovat v rámci Severoatlantické aliance, zatímco dnes možná tak úplně není?
11: Ten soulad byl, nebo nesoulad, řekněme-li, byl ve stejné míře jako je dnes. Prezident Klaus nepopíral naše vztahy a naše povinnosti vůči Severoatlantické alianci ani Evropské unii, ale dobře víme, že často vystupoval i jako kritik aliance i unie v dílčích otázkách.
12: Pane Weigle, tak nechal by si Václav Klaus ještě jako prezident, ještě v době, kdy jste byli jeho hradním kancléřem, líbit, že si vláda nepřeje, aby jel na alianční summit?
10: Prezident Klaus by určitě intenzivně jednal s předsedou vlády, netahal by tento spor na veřejnost, nevydával by v této věci otevřené dopisy, nepublikoval by interview. A mně se zdá, že pan prezident Pavel prostě má tu vojenskou zkušenost, že v armádě ten vyšší velí a ten nižší ho má poslouchat a myslí si, že když je hlava státu a vrchní velitel ozbrojených sil, takže tedy vláda by mu nějakým způsobem měla být podřízena a pokud to tomu tak není, opakovaně hovoří o ústavním soudu nebo se obrací k veřejnosti, aby mu někde na demonstracích to zajistila prosazení těch jeho názorů a požadavků. Já myslím, že to není
12: nicméně pan prezident nevyzýval k demonstracím, je potřeba v této souvislosti říct, ale předpokládám, že tak se to ani nemyslel.
10: To jsem nemyslel, ale ten výsledek ty jeho aktivity měly.
12: Pane Žantovský, myslíte si, že ty otevřené dopisy, nebo ten konkrétní jeden otevřený dopis panu premiérovi Babišovi ze strany prezidenta Pavla, že něčemu pomohl, nepřispěl jenom k vyhrocení situace, jak teď naznačil pan Weigl?
11: Já bych jenom upravil jako vrátil na pravou míru to tvrzení o tom, že prezident ten spor nějak otevírá na veřejnosti. Měli bychom si pamatovat, že ten spor přinesl na veřejnost ministr Macinka, kterému kolega Weigl nyní radí, že ho akcentoval opakovaně, že přiměl i premiéra Babiše, aby se k němu veřejně vyjadřoval. Prezident po dlouhou dobu se snažil odkazovat na jednání přímo s premiérem a spoléhal na to, že se to podaří domluvit diplomatickou cestou, tak jako tomu bylo za prezidenta Klause. V tom já zase musím souhlasit s kolegou Weiglem, ale ten spor na veřejnost nepřines prezident.
12: Dobře, ale potom napsal otevřený dopis a ten přispěl k vyřešení toho sporu?
11: Ne, ten nepřispěl k tomu vyřešení sporu, protože ten spor se už ocitl na veřejnosti. Je to nešťastné, takový spor nemá mezi vládou a prezidentem probíhat na veřejnosti, ale protože pan ministr Macinka a potažmo i pan premiér jaksi trvají na té, jaksi podle mého názoru, neúnosné pozici a pozici, která se vymyká všem ústavním zvyklostem, jaké tady existovaly 25 let, tak nakonec musí se uchýlit k prostředkům, které mu zbývají.
12: Pane Weigle, tak není to pan ministr Macinka, který ten spor s Pražským hradem rozmíchává a nedělá to celé dojem, navzdory tomu, že to pan ministr popírá, že se vlastně pan Macinka do určité míry mstí prezidentu Pavlovi za to, co vy už jste tady zmínil, nebo na co vy už jste tady narazil, a sice, že prezident Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka, čestného prezidenta motoristů, sobě ministrem?
10: No ne, to byl velmi zásadní krok ze strany prezidenta republiky vůči vládě, protože ohrozil tedy jednání o složení té vládní koalice a vlastně popřel tu ústavní zvyklost, že žádný předchůdce současného prezidenta si nedovolil nejmenovat ústavně navrženého kandidáta. Pan prezident se s vládou, s premiérem o té věci vůbec nebavil,
12: nicméně
10: vůbec nepřipustil žádnou diskusi.
12: Určité kandidáty prezidenti v minulosti už před Petrem Pavlem odmítli, ale jasná odpověď na to moje otázku.
10: Nebyli oficiálně navrženi.
12: Takže k té mojí otázce poprosím o jasnou odpověď, pane Weigle. Teď v tuto chvíli se pan ministr Macinka mstí Pražskému hradu prezidentu Pavlovi za to, že nejmenoval Filipa Turka.
10: Nemyslím, že se mstí, to není ministr Macinka, prezident jednal s premiérem, jednali spolu dost dlouho a evidentně tedy vztahy mezi oběma nejvyššími ústavními činiteli nejsou dobré, takže to já myslím není žádná msta jednoho člověka, ale já myslím, že to je nezvládnutí politické situace a politické komunikace prezidentem po volbách. To je prostě, tam je kořen všech těchto sporů a bohužel se to vrací a bude se to vracet, protože ta vláda nevidí důvod, proč by měla prezidentovi vyhovět ve věci, kde ani nemá pocit, že by ve skutečnosti za ní bojoval.
12: Pane Žantovský, pokud chcete reagovat, máte prostor na jednu velmi stručnou větu, protože končíme.
11: Děkuju, minister Macinka naštěstí za sebou nechal nezapomenutelnou stopu v podobě těch známých SMSek a tam říká, pokud nemenujete Turka, udělám takovou kohabitaci s prezidentem, že to vstoupí do dějin politologie.
12: Děkuju.
11: Jestli to není vyhrožování, jestli
12: Děkuju.
11: To není hrozba pomstou, tak
12: nevím. Michal Žantovský, poradce prezidenta, diskutoval s Jiřím Weiglem, poradce ministra zahraničních věcí. Pánové, děkuji vám oběma.
10: Naschledanou, děkuji.
12: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
13: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
14: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
15: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
16: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej.
17: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
15: Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939, tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
18: O osud žen a děti, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
15: Jsme Lucie Korcová
14: a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
19: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
17: Kat K.H. Frank. Od 18. května na Plusu. V aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Českou armádu by měl nově vést Miroslav Hlaváč, jeho nominaci schválila vláda. Spojené státy nebudou další měsíc uplatňovat sankce na část ruské ropy. Čeští hokejisté zvítězili na světovém šampionátu na Švédy a zítra bude převážně oblačno až polojasno, místy přehánky, teploty až 22 stupňů.
17: Český rozhlas Plus.
20: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi a odpovídá za velení a připravenost armády. Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO je Miroslav Hlaváč ideálním kandidátem.
0: V rámci kariérního řádu, když je první náměstek stávajícího náčelníka generálního štábu, tak pro mě je to přirozená volba.
20: Návrh kabinetu musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu poté jmenuje prezident. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliardy a 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb, pokračuje hlavní ekonom bankovní asociace Jaromír Šindel.
21: Navzdory skoku v tržních úrokových sazbách vzrostla průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték prozatím nepatrně na 4,52% z březnových 4,43%.
20: Spojené státy prodloužily o další měsíc výjimku, která zemím umožňuje nakupovat ruskou ropu naloženou na tankerech. Za běžných okolností by se na ně vztahovaly americké sankce. O prodloužení lhůty informoval americký ministr financí Scott Bessent. Dodal, že rozhodnutí stabilizuje trh s ropou, která se dostane i do energeticky nejzranitelnějších zemí. Spojené státy výjimku ze sankcí poprvé zavedly v březnu. Reagovali tak na růst cen ropy po zablokování Hormuzského průlivu. Strategicky významnou úžinu uzavřel Teherán po začátku izraelsko-amerických útoků na Irán na konci února. Čeští vědci zachraňují ohrožené druhy jeřábů. Vyvinuli způsob, jak z malého kousku stromu vypěstovat stovky jedinců v laboratoři ve skleněných baňkách. Po zakořenění je pak přesazují do skleníku nebo vrací zpátky do přírody, říká Jana Hanzal-Šedivá z Výzkumného ústavu pro krajinu.
22: U jeřábu skrytého jsme vlastně díky in vitro kultuře posílili lokalitu u Kladna, kde jsme vlastně založili v blízkosti té přírodní lokality další výsadbu.
20: Čeští hokejisté si po porážce se Slovinskem v prodloužení poradili na mistrovství světa se Švédy. Ve třetím utkání skupiny ve švýcarském Friburgu nad nimi vyhráli 4-3. Svěřencům kouče Rulíka patří se 7 body v neúplné tabulce druhá příčka za 100% Kanaďany. V Curychu pak domácí Švýcaři přehráli Němce 6-1. A tenista Jakub Menšík vstoupil do antukového turnaje v německém Hamburku vítězstvím. Na úvod generálky na Roland Garros vyřadil domácího Trufa po setech 7-6 a 6-2.
23: Nehody na D10 za Tuřicemi i na dálnici u Frýdku Místku. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy pozor na nehodu za odbočkou na Tuřice. Na kilometru 22,5 havarovala dvě osobní auta. Vyšetřuje to tam policie, s opatrností projedete plynule. Na dálnici D48 na výjezdu z Frýdku Místku směrem na Český Těšín se střetlo osobní auto se zvěří. Na 52. kilometru srazilo jelena, čekejte omezený průjezd. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se připravte na omezení mezi tunely. Na 11. kilometru silničáři opravují osvětlení, mají zabraný pravý pruh. A u Hradce Králové je neprůjezdná silnice 33 do Jaroměře. U Předměřic nad Labem se srazila dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři. Objíždět se to dá přes Předměřice a Lochenice anebo po dálnici D11. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
20: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, na horách bude nejčastěji kolem plus 3 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, na východě k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
24: Změny v zákonech o veřejných rozpočtech.
1: pragmatická zahraniční politika Babišovy vlády a Slovensko, či dobrovolný odchod ze života ruské disidentky Niny Litvinovové. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
1: Poslanecká sněmovna v pátek na mimořádné schůzi svolané vládní koalicí schválila novelizaci zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Podle opozice nová ustanovení rozvolní rozpočtovou zodpovědnost, umožní vládě nekontrolovaně utrácet a v důsledku mohou vést k nebezpečnému nárůstu státního dluhu. Nyní nová legislativa směřuje do Senátu. V očekávání, že případné senátní veto vládní koalice ve sněmovně přehlasuje, ale už opozice avizuje, že se obrátí na ústavní soud. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
3: Dobrý den.
1: Jaké jsou hlavní sporné body nové legislativy a co říkáš avizovanému podání k ústavnímu soudu?
3: Problém je v tom, že politici si nastavili nějak pravidla, jak by Česká republika měla hospodařit a zjistili nakonec, že ta pravidla jsou natolik ambiciózní, že by jim těžko dostály a je zřejmé, že tedy schodek státního rozpočtu by se neblížil 1% hrubého domácího produktu, jak zjednodušeně řečeno předpokládá zákon o rozpočtové odpovědnosti, takže ta pravidla se začala rozvolňovat. Na obhajobu současné vlády je nutno dodat, že ta předchozí také nečinila kroky, které by umožnily, aby ten cíl, který byl daný zákonem, byl reálně splněn. Na druhou stranu je sporné, zda to rozvolnění pravidel nepovede k daleko vyššímu zadlužování. Ministryně financí tvrdí, že tomu tak nebude a že schodek rozpočtu bude držet pod 3% hrubého domácího produktu, což je jedno z maastrichtských kritérií. Je samozřejmě sporné hovořit o tom, zda se tedy máme blížit k 3% hranici, zda by nebylo lepší skutečně směřovat pod 2% hranici. Ale problém je také v tom, že podle analýzy centrální banky není zdaleka jisté, že současné pojetí hospodaření státu povede k tomu, že se nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Může za to, že do výdajů, které se nebudou počítat do těch rozpočtových rámců, má nově být zahrnuto i to, co se bude týkat infrastruktury dopravní, vodních staveb a tak dále. Takže zjednodušeně řečeno, to může umožnit vládě, že spoustu běžných výdajů může financovat na dluh a ten dluh nebude tak velký, protože tyto věci budou vyjmuty mimo rozpočet. Daleko spornější jsou ale jiné body. Jeden se týká toho, že v době nějakých mimořádných situací, bezpečnostní ohrožení státu a tak dále, může vláda bez souhlasu sněmovny jednorázově zvyšovat rozpočtové výdaje až o 10%. Je to spočítáno například, že by to mohlo být až 240 nebo ještě daleko více miliard, které by neprošly žádnou oponenturou ani schvalováním poslaneckou sněmovnou. Takže to je sporný bod. Další sporný bod se týká toho, že v tom zákonu je určeno, že pokud vláda předloží návrh státního rozpočtu a ten jí bude vrácen, tak pak jakákoliv rozpočtová pravidla de facto neplatí. Což se stalo i v současné době u rozpočtu na letošní rok, kdy právě ministryně financí tvrdila, že zákon o rozpočtové odpovědnosti se na nově sestavovaný rozpočet nevztahuje a umožnilo by to vládě takto obcházet i ta rozvolněnější rozpočtová pravidla.
1: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
3: Naslyšenou.
1: Platí zásada Babišovy vlády dělat jen pragmatickou zahraniční politiku i pro politiku vůči Slovensku? Otázka, kterou si položil šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
5: Porážka Viktora Orbána v maďarských volbách má vliv také na československé vztahy, protože výrazně oslabila premiéra Roberta Fica. A to jak v Evropě, tak v domácí politice. Jaký český zájem se naplňuje budováním nadstandardních vztahů s politikem, kterému nejde o Slovensko, ale už jen a jen o to, aby se udržel u moci? Fico byl stínem vyděračské politiky Viktora Orbána. Naposledy spolu v Evropské unii blokovali půjčku Ukrajině a protiruské sankce. Nastoupil nový maďarský premiér Péter Maďár, půjčka i sankce jsou schváleny a Fico zůstal jako nahý v trní. Pak vyrazil do Moskvy za Vladimírem Putinem slavit konec druhé světové války jako jediný lídr z EU. Ovšem návštěva u válečného agresora byla pro Fica ponižující. Ukazují to záběry z jednání, otrávené tváře Rusů vyjadřují až pohrdání, protože jim slovenský premiér nepřivezl to jediné, co mělo pro Putina smysl. Právě zablokování půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Ta totiž podle expertů pravděpodobně přinese zlom ve válce. Tehdy Fica kritizoval německý kancléř Friedrich Merz, řekl, že jeho přítomnosti v Moskvě hluboce lituje. A teď sešlo z Mercovi avizované návštěvy v Bratislavě. Za 2,5 roku čtvrté Ficovy vlády navštívili Slovensko jen dva premiéři EU, Orbán a Andrej Babiš, který se logicky snaží pěstovat co nejlepší vztahy s vlivnými politiky, jako je Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron, šéf NATO Mark Rutte a další. Jak ukazuje postoj německého kancléře, s toxickým Ficem v náručí by to šlo Babišovi těžko. Vedle zahraničně politické dezorientace přivodil Orbánův pád Ficovi oslabení i doma. Slovenský premiér se jezdil učit do Budapešti, jak ničit občanskou společnost, právní stát, jak pracovat s dezinformacemi, strachem a jak zneužívat peníze z EU. Jenže tuto 16 let praktikovanou politiku rozmetaly svobodné volby. Nový premiér Maďar obrátil o 180 stupňů a Fica čekají volby v příštím roce. Opět má prázdné ruce, nebezpečně roste zadlužení a inflace. V žebříčku The Economist, hodnotícím ekonomiky vyspělých zemí, skončilo Slovensko poslední, Česko v první desítce. V žalostném stavu je zdravotnictví i školství. Podle průzkumu úřadu komisaře pro děti zvažují 3/4 mladých lidí ve věku 16 až 17 let odchod ze Slovenska. A každý druhý z nich se neplánuje vrátit. Andrej Babiš ale jednu inspiraci na Slovensku našel. Plánovaná velká pražská nemocnice by měla být nemocnicí vojenskou a spadat tak do obranných výdajů. Příkladem je budovaná vojenská nemocnice v Prešově. Jen by se mělo v Praze vědět, že stavba stojí. Část se bude muset zbourat, termín dokončení se nedodrží. Kontrola ukázala, že stavební firmy šidily kvalitu betonu. Jistě, že je úkolem každé české vlády pěstovat co nejlepší vztahy se Slovenskem, kulturní, vědecké, společenské, ekonomické, mezilidské. Ale nelze přitom přehlížet zásadní české zájmy strategické a obranné v čase, kdy se rychle přepisují mezinárodní pravidla, přeskupuje se globální moc a válka se opět stává způsobem, jak řešit spory. V tom je dnes Slovensko partner nedůležitý až rizikový. Ale vláda Andreje Babiše to jistě ví a bude podle toho jednat. Vždyť přece nedělá hodnotovou zahraniční politiku, ale jen pragmatickou.
1: Slyšeli jste komentář šéfredaktora Práva Petra Šabaty. Porodnost v Česku trhá rekordy, bohužel ty negativní. Rodí se nejméně dětí v historii a každoročně se tato hranice ještě snižuje. Z hodnoty 1,83 dítěte na ženu před 5 lety se snížila už pod 1,3 dítěte. I když je tento trend společný bohatším a vyspělejším zemím, český propad je 3. nejvýraznější v Evropě a 5. na světě. Nad důvody, proč mladí lidé váhají se založením rodiny, se zamýšlí analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
4: Nechci mít dítě v současném světě. Bojím se, že se o něj nebudu moc postarat. Bojím se, že to nezvládnu. Lidí je dost a já další na svět přivádět nebudu. Odpovědi mladých lidí ve věku 20 až 25 let na otázku, zda chtějí mít dítě, jsou různorodé. Skutečně jen málo kdy zazní konkrétní odpověď typu nemám byt, nemám peníze, případně se chci soustředit na kariéru a dítě by mi překáželo. Mladá generace není sobecká v tom smyslu, v jakém jí to přičítají jejich rodiče a prarodiče, kteří s oblibou ve svých 100-metrových bytech vzpomínají na to, jak to měli těžké, jak si nabrali 20 brigád a k tomu ještě zvládli vystudovat a trhnout nějaký ten světový rekord. Naopak mladí jsou, samozřejmě ne všichni, ale podstatná část určitě, daleko zodpovědnější než jejich předkové. A o dětech přemýšlí jinak, než jako o nosiči genetické informace, který je bude časem živit, protože mu přece v uvozovkách obětovali všechno. Současně platí, že svět, kterým dospělí připravili, není k vlastním potomkům nejpřívětivější. A nejde jen o nedostupnost vlastního bydlení, které je stále častěji nahrazováno nájemním, kde hrají prim krátkodobé, nejčastěji roční smlouvy s nejistým koncem. Školní docházka se výrazně prodloužila. 20-letý maturant není výjimkou. Stejně jako není nijak překvapivé dokončit vysokou školu, kterou studuje zhruba pětina mladých, lehce před třicítkou. Po dokončení školy je nutné zahájit kariéru a dítě, především pro ženy, znamená obrovskou překážku v práci. S jistou nadsázkou mají mužtí kolegové stále pocit, že žena neodchází, aby se starala o potomka, ale rovnou podstupuje lobotomii a její návrat do práce je nemožný bez toho, že musí zůstat daleko delší dobu na původní pozici oproti těm, kteří si dítě nepořídili. Muži kariéru dodnes většinově kvůli dětem nepřerušují. Na rodičovské dovolené je zhruba 2% mužů a 98% žen. Podíl zkrácených úvazků sice roste, nicméně především kvůli přísnějším podmínkám pro předčasnou penzi se týká stále vyššího počtu šedesátníků, nikoli rodičů s malými dětmi. Proč se proto někdo diví, že se výrazně posunul věk, kdy mají ženy prvního potomka? A proč je tak nepochopitelné, že v tomto prostředí je také pro chytré ambiciózní ženy vůbec obtížné najít partnera, se kterým by potomky mohly mít? Navíc, když je naprosto jasné, že kdyby zůstali na výchovu sami, mají velkou šanci se ocitnout na hranici příjmové chudoby nebo dokonce pod ní. Prorodinná politika se takřka výhradně soustředí na rodičovský příspěvek. Jeho výše průběžně roste. Od příštího roku by noví rodiče měli místo nynějších 350 tisíc korun dostat o 50 tisíc víc. Z historického pohledu příspěvek nejvíc stoupl před 6 lety, kdy porodnost začala pomalu klesat. Pokud by mělo jít o závislost počtu dětí na příspěvku, potom má paradoxně přesně opačný efekt. Do věku rodičů nyní vstupuje nejslabší generace žen narozená v letech 1995 až 2004. Už to má velký vliv na porodnost. V kombinaci s podmínkami práce, finančního ohodnocení i dostupnosti služeb, včetně bydlení, se dá označit narození potomka za hazard. A tak to také mnoho mladých lidí vnímá. Hledání poklesu porodnosti v rozšíření chytrých telefonů, internetu a dalších technologických novinek sice vypadá na grafech nádherně. Souvislost s realitou je ale hodně vzdálená. Mladí lidé nejsou líní ani sobečtí, jen nechtějí přistoupit na pravidla, která jim jejich předkové připravili. A ve stárnoucí společnosti nemají a nebudou mít cílu ještě mnoho let prosadit ta svoje. Což je průšvih, který si dobře zajištění staří zvěstovatelé všeho moudra uvědomí ve chvíli, kdy se budou muset spolehnout na jejich služby, nebo dokonce pomoc.
1: Uzavřela analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jedním z hlavních a nejvýznačnějších hostů veletrhu Svět knihy, který včera skončil v Praze, byl známý americký intelektuál, historik a esejista Timothy Snyder. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
7: Třetí květnový víkend pobýval v Praze opět Timothy Snyder, přední americký historik, komentátor a autor řady respektovaných knih zabývající se totalitou ve střední a východní Evropě a také holokaustem, momentálně profesor Torunské univerzity. V pátek po večeře s prezidentem Pavlem a v sobotu byl ústřední celebritou festivalu Svět knihy, kde několikrát vystoupil, také současně i pro redakci Českého rozhlasu Plus Interview, této chvíli k dohledání na našich webových stránkách. A večer před dlouho předem vyprodaným sálem kina Lucerna debatoval na téma historie proti zapomínání a moci a reagoval i na dotazy z publika. Na úvodní otázku, jak se cítí, co by dnešní Američan, odpověděl, že se stydí za Spojené státy, které podle něho vedou lidé bez páteře, ve skutečnosti se vůbec nezajímající o USA a americkou společnost, ale na druhé straně se jako aktivista cítí dobře proto, že spousta odvážných lidí vykonává těžkou práci a staví se proti moc zneužívajícím politikům. A jak to, že jsme včas nereagovali na známky vzestupu extremismu a populismu, vysvětloval, že se po pádu železné opony zdála být historie skutečně u konce, jak psal filozof Fukuyama. Vše mířilo k jedné pozitivní cestě bez alternativy. Pokud něčemu takovému uvěříte, říkal Snyder, ztrácíte citlivost vůči různým hrozbám. Jimiž nemusí být jen podivně se chovající prezident, ale i to, že si jeden druhého dostatečně nevšímá kvůli sociálním sítím, nebo že se obrovské bohatství planety soustředí v poměrně malém okruhu osob s nesmírným obecným vlivem. Tím mínil technologické giganty, ale přitom má vlastní výklad slova technologie, která podle Snydera má být člověku k užitku, zvyšovat jeho schopnosti. Ale kvůli sociálním sítím a umělé inteligenci jsme naopak méně kapacitní a dokonce hloupneme. Je naprostý omyl nechat vzdělávání strojům. Člověk je v tomto procesu nezastupitelný a je například doloženo, že za covidu doma se na displeji učící děti ve skutečnosti skoro nic se nenaučili a nic v nich nezůstalo. Automobil nebo dokonce i vakcinace. Ale v rukou lidí ovládajících sociální sítě a umělou inteligenci, Snyder opakovaně zmiňoval jméno Elona Muska, je soustředěné bohatství světa. Zatímco lidstvo na oplátku dostává nekonečné scrollování, horší politiku, horší zdraví, horší mezilidské vztahy a méně sexu. Bavil historik v evidentně dobrém rozpoložení přítomné. Ale zcela vážně mluvil o tom, že jestli žijeme ve světě plném lží, pak musí existovat i pravda. A pokud nám na ní záleží, musíme pro ně něco dělat. S tím pak souvisí starost o křehkou demokracii, již je nutné stále dokola budovat a obnovovat jako něco, čím se můžeme podílet na své budoucnosti. Na poslední

0: zmiňoval Snyder během večera vícekrát i s poukázání, že o tom už psal George Orwell, nejobtížnější je říkat pravdu, která se přitom zdá tak zjevná, že ji lidé vnímají jako pouhé nošení dříví do lesa a nevěnují pozornost, jakou zasluhuje. A Snyder, který částečně rozumí česky, dodal, že se mu náramně líbí, jak se u nás často užívají výrazy radost, pěkné a že říkáme měj se hezky, což není v Americe vůbec běžné. Večer tak uzavřel přesvědčením, že nepochybně máme schopnosti mít se pěkněji, být šťastnější a radostnější. To znělo bezmála a úlevně optimisticky.
1: Slyšeli jste komentář kolegy Ondřeje Konráda. Včera byla v moskevské čtvrti Krylatskoje pochována známá ruská obhájkyně lidských práv Nina Litvinovová, která ve věku 80 let spáchala sebevraždu. Důvod? Válku na Ukrajině, proti které nedokáže nic udělat, a represe proti odpůrcům Putinova režimu, uvádí v dopisu na rozloučenou, ten ale ruská státní média zamlčela. Podrobnosti o jejím životě přináší komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
2: Beznaděj a nemožnost cokoliv podniknout proti stále krutější Putinově vládě v Rusku vedli slavnou obhájkyni lidských práv ke kroku, který se už nedá vrátit. Velmi výmluvně to vyplývá právě z dopisu paní Litvinovové na rozloučenou, který na sociálních sítích zveřejnila její sestřenka, nezávislá ruská novinářka Marina Slonimová. Místo mnohomluvných komentářů raději citujme. Všechny vás miluju a myslím na vás. Musím však odejít, protože život je pro mě k nesnesení. Od okamžiku, co Putin přepadl Ukrajinu a zabíjí tam nevinné lidi, když to u nás doma donekonečna strká za mříže tisíce jiných nevinných, kteří tam trpí a umírají jen proto, že jsou stejně jako já proti válce a proti vraždění. A já jim nemůžu pomoct. Stále jsem se o to pokoušela, jenže mi došly síly a tak se neustále jen trápím bezmocí. Je to hanba, ale vzdala jsem to. Prosím, odpusťte mi, praví se v dopise Niny Litvinovové na rozloučenou. Tato mimořádná žena, mimochodem vnučka někdejšího sovětského ministra zahraničí Maxima Litvinova, který se těsně před válkou ocitl ve Stalinově nemilosti, a sestra slavného disidenta Pavla Litvinova, co na protest proti okupaci Československa společně s několika dalšími málo statečnými proti tomuto Brežněvovu zločinu pár dní po 21. srpnu 68 veřejně protestoval na Rudém náměstí, byla politicky aktivní téměř až do posledních dnů. Jak zdůrazňuje společnost Memorial, od 60. let pomáhala sovětským politickým vězňům. V poslední době společně s dalšími aktivisty Memoriálu zajížděla do severoruského Petrozavodska na procesy s pronásledovaným historikem Jurijem Dmitrijevem, pátrajícím v těchto místech po hrobech obětí stalinského teroru. Pomáhala ovšem i mnoha mediálně nezaznamenaným a veřejnosti neznámým odpůrcům Putinova režimu. Po začátku ruské agrese na Ukrajinu v únoru 2022 pravidelně vycházela na tzv. Pikety neboli osamělé protesty proti této válce. Nina Litvinovová byla každopádně klasickou představitelkou vrcholů ruské inteligence, která až na pár historických výjimek typu Chruščovova tání a Gorbačovovy perestrojky byla a doposud je nucena v Rusku suplovat to, čemu se ve svobodných zemích říká občanská společnost. V dnešních neuvěřitelně drsných časech se musela cítit velmi osamělá. Takových jako ona zbylo v Rusku žel bohu velmi málo. Jejímu osudovému rozhodnutí se tak není co divit.
1: O ruské disidence Nině Litvinovové hovořil Libor Dvořák. A už zbývá pouze závěrečná glosa. Problém mnoha těles od spisovatele a vydavatele Neviditelného psa Ondřeje

0: nefa.
1: Na procházce se psy jsem potkal sousedku. Slyšela prý, že se nějaká raketa vymkla kontrole a míří na měsíc. A já, že jsem přes ty rakety, takhle to řekla. Když tedy jsem přes ty rakety, tak cože si o tom myslím? Nemůže se tomu měsíci něco stát? Mohl jsem ji kvalifikovaně uklidnit. Sice nejsem přes ty rakety, to jenom si o mě někteří lidé myslí, protože píšu ty sci-fi báchorky. Nicméně četl jsem o 5-tunovém druhém stupni rakety Falcon 9, který má v srpnu dopadnout na povrch měsíce, přesněji řečeno má trefit oblast u kráteru Einstein. Žádná bezprostřední nepříjemnost z toho nevyplyne, ujistil jsem paní sousedku a putovali dál z pejsky každý svou cestou. S mým oborem sci-fi opravdu nemá ta věc nic společného, leda, že by ano. Filmový průkopník, tvůrce prvních filmových triků Georges Méliès, natočil v roce 1902 snímek Cesta na měsíc. Možná jste viděli často publikovaný obrázek z tohoto humoristicky laděného filmu. Je na něm zobrazen měsíc jako obličej. Střela trefí pitvornou tvář do oka. Ano, něco podobného se asi stane letos v srpnu, až na to, že skutečný měsíc dopad nijak nepocítí. Teď ta druhá spojitost se sci-fi. Dopad vypočítal americký astronom Bill Gray. Je to tvůrce speciálního softwaru, který dovoluje vypočítat podle dílčích údajů zanesených do databáze takzvanou chaotickou dráhu. Tahle chaotická dráha je výsledek působení tří těles Slunce, Měsíce a Země. A je to zároveň i název slavného sci-fi románu čínského autora Liu Cixina. Už koncem 17. století upozornil Isaac Newton, jak těžko, pokud vůbec, je řešitelný pohyb tělesa ovlivňovaného přitažlivostí tří těles, tedy Slunce, Země a Měsíce. V srpnu uvidíme, zda počítačový program Billa Graye opravdu problém tří těles řeší. Ale ať řeší nebo neřeší, 5-tunový krám, velký jak 4-patrový barák, na povrch měsíce dopadne. Rozprskne se o něj, doslova se rozmázne, zkrátka způsobí nepořádek. I na to je odborný výraz – kosmické smetí. Spousta těles vystřelených do vesmíru nakonec schoří v atmosféře, ale něco zůstane na oběžných dráhách jako odpad. Ano, je to tak. V podstatě absolutně všechno, co vyrobíme, se nakonec nějak změní v odpad. Homo sapiens je zároveň homo pollutans. Kromě toho, že je myslící, je i znečišťující. Na Zemi, na měsíci, a to už není vůbec sci-fi, ale realita.
0: Glosou Ondřeje Nefa končí pondělní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Jaroslav Kmenta, Padrino Krejčíř. Kniha druhá, Žralok. Část desátá.
1: Jestli něco dělá z obyčejného gaunera skutečného gangstra, pak je to právě plán B. A Radovan Krejčíř byl skutečný gangster a mistr na plány B.
0: Policisté si mysleli, že Krejčíř je sjetý koksem, když ho odtáhli do provizorního domku pro bodyguardy a v zápětí jim na křesle usnul. Ale byli na omylu. Byla to opravdu jen kombinace whisky a prášků. Za chvíli jim zatřásli. Probral se a uviděl před sebou muže se sombrérem na hlavě. Byl to sen? Nedávno sice viděl v televizi nějaký western, ale že by se mu zdálo o kovbojovi nebo nějakém Mexičanovi? Bílé sombréro měl na hlavě státní zástupce Jaroslav Dolejší. Byla to od něj promyšlená taktika. Nechtěl, aby mu bylo vidět do tváře na průmyslových kamerách, kterých bylo v celé vile požehnaně. Dolejší si nejdřív myslel, že ten polonahý muž před ním je Krejčířův bodyguard, ale pak ho policisté upozornili, že je to ten hlavní podezřelý. Dolejší mu začal odříkávat naučenou formulaci z trestního řádu, jaká má práva a povinnosti. Policie České republiky má důvodné podezření a bude provedena domovní prohlídka, říkal Dolejší. Byla to neobvyklá situace. Před státním zástupcem stál Krejčíř v triku na spaní, od pasu dolů byl nahý a zíral před sebe, jako kdyby právě vylezl z drogového doupěte. Zakuklený příslušník útvaru rychlého nasazení Urna ho odvedl dovnitř vily. Krejčíř mu ukázal, kde má spodní prádlo, triko a rifle, a policista mu pomohl nasoukat se do oblečení. Pak se ho policisté zeptali, zda chce být u domovní prohlídky, a Krejčíř řekl, ano, chci být u toho. Kromě zásahové jednotky a dvou státních zástupců bylo ve vile 10 policistů z protikorupční policie. Nebyli z operativy, byli to vyšetřovatelé nebo analytici a taky jeden ajťák. Jako velitel prohlídky byl určen major Jan Špitálský. Byl to sice polda, který měl zkušenosti, ale poslední dobou se takových zásahů už moc neúčastnil. Stával se z něj ouřada, který čekal na důchod. Špitálský Krejčířovi ještě jednou zopakoval jeho práva a povinnosti, ale vůbec mu nezdělil obvinění z trestného činu zločinného spolčení a podvodu na Čepro. Předpokládal, že to udělá druhý den na policejní služebně vyšetřovatel. Po dvou hodinách pak Krejčířovi sundali pouta. Bylo to v momentě, kdy zásahová jednotka Urna svým šéfům hlásila, že jejich práce ve vile úspěšně skončila a že teď už tam být nemusí. Státní zástupce Dolejší se ošíval a chtěl, aby na místě zůstali aspoň 4 ozbrojení muži. Ale velitel domovní prohlídky Špitálský s odchodem jednotky Urna souhlasil a řekl, že bude stačit, když jim centrála pošle před hlavní vchodové dveře 2 policisty v uniformě. V pracovně měl Krejčíř na stole hromadu dokumentů. Vedle stolu stály 2 útlé černé diplomatické kufříky. Kousek od stolu byla silnější černá kožená brašna, o kterou šlo policistům nejvíce. Věděli, že právě v ní má Krejčíř své poznámky. Brašna měla víko na vrchu a byla z části otevřená. Na stůl policisté vyskládali 6 telefonů a celou řadu českých i sejšelských dokladů Radovana Krejčíře, které v domě našli. V černém diáři Louis Vuitton z roku 2005 měl Krejčíř poznámky o podvodech. Ve chvíli, kdy v něm policisté listovali, byl slyšet na videozáznamu hlas Krejčíře. Ptal se detektivů, můžu si vzít nabíječku na telefon, je za vámi. Policisté mu to zcela nepochopitelně dovolili. Detektivové zaměřili svou pozornost na dokumenty, které zabavovali. Materiály postupně vyndávali z černých kufříků a brašny a vyskládali je na zem. Kameraman to natáčel na videozáznam. Před 4 hodinou ráno je slyšet na záznamu Špitálský, jak říká do telefonu, Mám technický dotaz, protože jsme 24 hodin na nohách a vypadá to ještě minimálně do dalšího večera, je připravená nějaká výměna? Padáme všichni vesměs na ústa, čili na hubu. Tak to zvažte a dejte mi nějakou zprávu. Nějakou chvíli ještě vydržíme, ale... Špitalský mluvil s vedoucím, který seděl v centrále protikorupční policie v Praze a konzultoval s ním průběh domovní prohlídky. Ten se Špitalského zeptal, jaký je zatím výsledek prohlídky. Špitalský reagoval, moc o tom nevíme, ale já myslím, že jo, z toho, co jsem viděl, je to k věci. Pak mu ještě připomněl žádost o střídání. Jo, jo, tak zvažujte tu moji připomínku. Už nejsem nejmladší a i ti mladší toho mají dost. Tak dejte zprávu. Zatím naschle, řekl Špitalský. A když položil telefon, řekl kolem stojícím kolegům, jo, tak uvažujou o tom. Jeden z detektivů si z toho dělal legraci. To je překvapující, řekl a zasmál se. A Špitalský reagoval, ano, to je překvapující, velice překvapující, že uvažujou. Po další půl hodině prohlídky panovala mezi policisty uvolněnější atmosféra. Bylo vidět, jak je noční šichta zmáhá. Bylo něco málo po čtvrté ráno a konec se zdaleka neblížil. Policisté se opět vrátili do pracovny a požádali krejčíře, aby jim odemkl trezor a vyndal z něj celý obsah na židli. Policisté se ani nepodívali dovnitř trezoru. Krejčíř proto nejdříve sáhl po špercích, které byly nahoře v trezoru. Vytáhl je ven a udělal přitom rychlý obrat rukou, jako kdyby se při zpátečním pohybu otřel o kapsu. Jenže si toho nikdo nevšiml. Pak výmul ze sejfu pár dokumentů a nakonec popadl zbraň, kterou tam měl. Byla nabitá. Krejčíř mohl v tu chvíli udělat cokoliv. Mohl pistoli vzít, rychle odjistit a začít střílet. Nejspíš by zabil jednoho, možná dva policisty, ale nakonec si vypočítal, že by to nejspíš skončilo masakrem a on by nechtěl dopadnout tak, že by ho žena viděla na hromadě mrtvol s pár policisty. Proto se otočil od sejfu s pistolí v ruce, volně pověšenou za oko u spouště. Policisty tím vyděsil k smrti. Uvědomili si, jakou blbost udělali. A pistoli od něj rychle převzali a dělali, jako by se nic nestalo. Chvílemi byl ve vile vážně chaos. Někteří policisté jen tak lelkovali a okukovali akvárium se žralokem, jiní si hráli venku se psy, další se bavili a jen malá část pracovala, balila zajištěné dokumenty. V jedné chvíli, když stál krejčíř vedle jednoho z detektivů, mohl opět všechny postřílet. Policisté nejdřív dokumenty vykládali na zem a natáčeli je na kameru, pak je postupně ze země sbírali a dávali do pytlů. A jednomu policistovi, jak se stále zhýbal a narovnával, vykoukla z pouzdra u pasu pistole. Krejčíř na to zíral a měl nutkání, ale pořád měl strach, aby to neodnesla jeho manželka a syn Denis. Neměl stále jistotu, že by to při případné přestřelce neschytali i oni. Dolejší si v jednu chvíli všiml papíru, který ležel na krejčířově stole. Byla to zřejmě nějaká aktuální poznámka krejčíře z toho týdne. A Dolejší ho hodně zarazila. Bylo jasné, že si krejčíř napsal na papír údaje o možném nájemném vrahovi. Jmenoval se Ivan, alespoň tak ho měl krejčíř v poznámkách. U jména pak měl několik odstavců s jednoduchými údaji. 1870 lidí už zabil. Slovenský pitbull. 8 misí po světě. Ovládá aikido. Pod tím byla poznámka 100 000 záloha a pak ještě pokyn zbroják, občanský průkaz, povolení k nákupu. Tohle všechno bylo potřeba zajistit pro zdárný průběh nějaké další zakázky. Když krejčíř sledoval, co všechno policisté zabavují a s jakým zájmem si to všechno státní zástupce Dolejší čte, došlo mu, že je konec. Vytušil, že toho policisté vědí příliš mnoho na to, aby s nimi hrál další hru na slepou bábu. Krejčíř v tu chvíli poznal, že policisté neměli zavázané oči a že důkazy nehledali nahodile v nějakém davu. Šli na jistotu.

Venku začali zpívat ptáci. Právník Ferenc se dožadoval, aby policie zaprotokolovala, že část zařízení vily byla při policejní akci poškozena. Tak dáme do závěru, že při postupu, který předcházel domovní prohlídce, byly poškozeny dveře. Diktoval do úředního záznamu Špitalský. Když byl na policejní kameře, která natáčela určité úseky prohlídky, čas 47 minut, zase někdo zřejmě volal na Krejčířův mobil. Ten si ho klidně vzal a mluvil. No prosím, tak přijeďte, říkal Krejčíř do telefonu. To bylo poslední, co bylo na kameře slyšet. Pak záznam skončil. Kolem 6 ráno se stalo něco, co později popisovali různí aktéři jinak. Tady je verze událostí, jak se dala zrekonstruovat na základě výpovědí policistů a státních zástupců. Kolem 8 ráno se blížil konec a všichni čekali na to, že se bude podepisovat protokol. Jenže jeden z policistů, Petr Bláha, který je jinak z počítačového oddělení protikorupční služby a který ve vile natáčel prohlídku na kameru, se najednou zeptal, zda může jít na záchod. A Krejčíř se z ničeho nic nabídl, že mu ho ukáže. Nikdo neprotestoval, nikdo nevydal pokyn ke zvláštní ostraze. Bláha odložil kameru a šel za Krejčířem. Toho zřejmě v té chvíli napadl bezprostřední plán B. Protože jeden záchod, který byl hned za rohem místnosti, naschvál minul a vedl policistu opatro níž do podzemní chodby, která vedla do druhé části zahrady, kde byl bazén, hřiště a klubovna. Asi v polovině této chodby byly prosklené dveře, které byly otevřené. Hned za nimi byly dveře do boku chodby. A právě za nimi byl záchod. Krejčíř tam policistu Bláhu poslal. Bláha si nechal po otevřené dveře a začal čurat. Jenže Krejčíř udělal rychlý úkrok, zavřel za sebou v rychlosti prosklené spojovací dveře, aby měl jistotu, že nikdo jiný za ním nepůjde. A pospíchal chodbou do horní části vily. Tady už nikdo nebyl. Všichni čekali ve spodní části domu na konec prohlídky. Jakmile policista Bláha vykonal svou potřebu, vyšel na chodbu. Zhrozil se. Neviděl Krejčíře a prosklené dveře, kterými předtím prošel, byly najednou zavřené a nešly otevřít. Proto se vydal jediným možným způsobem ven, tedy cestou do horní části zahrady. Tady vylezl ven a na rozdíl od Krejčíře sešel dolů do pracovny, okolo které byli všichni jeho kolegové a státní zástupci. V té chvíli už po místnosti pobíhal udýchaný a téměř infarktem postižený velitel major Špitalský. Když se od Bláhy dozvěděli, že ani on o Krejčířovi nic neví, nastal totální chaos. Zdálo se, že Krejčíř prostě jen využil momentálního zaváhání a policistům unikl bez toho, že by mu někdo pomohl.

Policisté byli zpočátku v šoku a nezmohli se téměř na nic. Velitel špitálský sice zavolal na centrálu a řekl jim, co se stalo, ale až státní zástupce Dolejší napravil, co otřesený špitálský neudělal. Dolejší zavolal náměstkovi ředitele protikorupční služby Josefu Bečvářovi. Ten z domova zalarmoval posily a povolal služebního psa. Útěk Krejčíře byl oficiálně oznámen v sobotu ráno v 8 hodin 51 minut. První, co policisty napadlo, bylo to, že se Krejčíř schovává v nedaleké vile právníka Tomáše Sokola a zvažovali, že tam vniknou. Za půl hodiny ale naštěstí dorazil policista se psem, který chytil Krejčířovu stopu. Ta vedla od zadní branky přes nedaleký les do ulice, kde stálo auto bodyguardů. Tady Krejčíř asi skutečně nastoupil a ujel. Uzavírka okolí a masivní nasazení policistů přišly s více než hodinovým zpožděním. Na Krejčíře byl vydán mezinárodní zatykač a policie zřídila na jeho dopadení speciální tým. Krejčíř byl jako uprchlý obviněn z pokusu o vraždu, z miliardového podvodu a zločinného spolčení. Korunní svědek případu, Radek Zvěřina, byl urychleně zařazen do programu na ochranu svědků. Krejčíř po útěku z areálu své vily pak skutečně zalezl do auta, v němž seděli jeho bodyguardi Roman Kracík a Dan Macháček, oba bývalí boxeři a hodně ostří hoši. Je možné, že bodyguardi stáli v tu chvíli se svým vozem kousek od vily, protože tam, kde měli původně zaparkované auto, je konec ulice. Za ní je už jen les. Tam mohl Krejčíř pohodlně seběhnout od zadní branky své vily a do auta svých bodyguardů se schovat. Zalezl do auta za zadní sedačku a uprchl. Co se dělo pak, může popsat už jen Krejčíř. Podle něho dojeli k nedalekému hotelu Slánka. Byli stále ještě v Černošicích. Tady na chvíli Krejčíř vyběhl ven, jako kdyby utíkal pěšky. Byl to riskantní krok, ale Krejčíř ho udělal proto, aby si policisté mysleli, že prchal po svých, aby je zmátl. Pak opět nasedl do auta a frnk, jen se po nich zaprášilo. Po pár dnech se ke Krejčířovi přidali i jeho ochránci. S nimi a se svým věrným přítelem Hrubým pak odjel do jedné chaty v Beskydech. Kamarádi mu přivezli téměř divadelní rekvizity, jako by se chystali na maškarní, třeba plnovousy s gumičkou. Kdyby si rekvizity Krejčíř nasadil, sebral by ho první polda na ulici. Nakonec ale nějaký jednoduchý převlek vymysleli. Přesun do Beskyd byl už profesionální. Jelo se ve 4 autech. Řidič prvního byl Volavka. Toto auto mělo za úkol zajet k policejní hlídce, pokud by na ní kolona narazila. Volavka prostě měla upoutat pozornost. Druhé auto byl Jeep. Kdyby to Volavce neprošlo, tak by Jeep zajel do příkopu, řidič by vyskočil ven a utíkal do polí. Samozřejmě by se za ním policajti pustili. Což by odvedlo pozornost a Krejčíř, který jel jako spolujezdec ve 3. voze, by mohl v klidu projet. 4. auto byla pojistka. Žádný z těchto manévrů nakonec nemuseli použít. Nikdo je nestavěl, žádnou hlídku nepotkali. V Beskydech byli asi týden. Přestože bylo jasné, že Krejčíř musí zmizet za hranice, nechtěl nic podcenit a vyčkával na pravou chvíli, až opadne první vlna největších kontrol. Večer co večer při svíčkách pak grilovali v krbu kuřata a zapíjeli to kvalitním vínem. V televizi si pak vychutnal grilování policajtů.

0: Když vycítil, že to konečně vyjde, naplánoval krejčíř další krok. Přesun do Polska. Opět jeli 4 vozy. V poklidu dorazili do Třince. Tady na ně na jednom parkovišti čekali jiní přátelé s dodávkou, v níž byla připravena cyklistická kola. Krejčíř a 3 další se tu převlékli do cyklistických úborů. On a ještě jeden bodyguard měli úplně stejný oblek. Naprosto identické barvy i střih a materiál. Další 2 se oblékli taky stejně, aby si byli podobní jako vejce vejci. Pak utvořili dvojičky. V jedné byl krejčíř s kolegou, ve druhé byl krejčířův dvojník s dvojníkem kolegy. A vyrazili směrem k polským hranicím. Na čele byla falešná dvojka, za nimi asi o kilometr dál šlapala pravá dvojka s krejčířem. Mělo to mít 2 efekty. Za prvé, zmást případné pronásledovatele. Kdyby na ně přišli, tak by se rozjeli každý jinam a policajti by ztratili čas s hledáním, kdo je který. Za druhé, mít naprostou jistotu. Ti první 2 totiž jeli stále po silnici až k hraničnímu přechodu Horní Líštná, který se nachází nedaleko Českého Těšína. Krejčíř se svým parťákem zabočili kousek před přechodem na lesní cestu a pádili si to stezkami přes zelenou hranici bez kontrol. Nakonec to pro ně dopadlo dobře. První dvojice projela přes kontrolu bez jakýchkoliv problémů. Stejně tak druhá dvojka s krejčířem dojela do Polska přes lesy a stráně, aniž potkala živáčka. Krejčíř byl radostí bez sebe. Utekl ze země, strapnil celý bezpečnostní aparát a vynutil si odvolání policejních šéfů. Začal si psát poznámky. Tušil, že jednou o sobě jako o velkém disidentovi uvnitř policejního státu napíše knihu. K útěku potřebujete hodně telefonů, pak taky zásobu hotových peněz, pokud možno v dolarech nebo v eurech. Ale i bez těch se dá obejít a nějak přežít. Bez čeho se však obejít nedá, jsou přátelé. Dostatek dobrých přátel. Při útěku mi pomáhalo 13 lidí. A 11 z nich v době mého útěku, ještě když jsem se skrýval v Česku, vědělo, kde přesně jsem. Každý z nich mohl zvednout telefon a zavolat policii. Neudělali to. Přátelství se nedá zaplatit penězi, stejně jako se nedá ho vynutit silou. Člověka, který se dá koupit, zase někdo jiný přeplatí. Někdo si možná myslí, jak je mocný, když si uplatí 100 sluhů. Jenže pak se začne něco kazit, a on na to zůstane sám. Já jsem ve chvíli, kdy mi bylo nejhůř, měl 13 skutečných kamarádů. Napsal si krejčíř. V Polsku si krejčíř nechal narůst bratku, nasadil si hnědé oční čočky, koupil si dioptrické brýle a vlasy si načesal dopředu. Vypadal neobvykle intelektuálsky. Ale bylo to skvělé krytí. Vydával se totiž za jistého Tomáše Tomigu, nukleárního fyzika. Z Polska zahájil lodní přesun do Turecka. V docích Istanbulu pak měli problém sehnat taxík. Když drožkáři viděli, z jaké bárky se to zrovna vylodili, zavírali před nimi dveře. Měli z nich strach. Nakonec jim dvířka otevřel Aslan. Zřejmě zavětřil prachy. Asi se řídil heslem hlad je silnější než strach. Krejčíře, tedy pana Tomigy, se pak už nevzdal. Za tučnou provizi jim dělal v Istanbulu nejen taxikáře, ale i ochranku, průvodce, dohazovače a obchodníka. Během týdne změnil Aslan vizáž. Koupil si nové oblečení. Vytahané triko a džíny hodil do popelnice. Do otřískaného Fiatu namontoval autorádio. A další den měl na rukách dokonce napodobeniny Rolexek. Aspoň jednoho nebožáka udělal krejčíř během svého útěku šťastným. V hotelu pak krejčíř zvažoval, zda se vydat do Dubaje nebo do Belize. Poprvé za celou dobu se také konečně spojil s manželkou. Ona vyjela do Polska, krejčíř ji tam prozvonil. Krejčířová si koupila anonymní simkartu a na istanbulské číslo mu hned zavolala. Po každém takovém hovoru se oba vždy telefonu raději zbavili. Po pár dnech měli na kontě 15 hovorů, takže svět přišel naráz o 30 mobilů. Nakonec se dohodli, že se spolu za pár týdnů setkají v Dubaji. Když pak Kateřina se synem Denisem odlétala do místa srazu, jak zní český překlad hlavního města Spojených arabských emirátů, už tušila, že to bude na dlouhou dobu její poslední cesta z Evropy. Z Dubaje měli namířeno do své oblíbené destinace. Krejčíř se totiž nakonec rozhodl, že se usadí na Sejšelách. Na malém ostrově v Indickém oceánu, který oba tak milovali a na kterém často trávili dovolenou. Z gangstra a žraloka Krejčíře se tak v srpnu 2005 stal Sejšelan a později i Afričan. Na základě knižní trilogie Jaroslava Kmenty Padrino Krejčíř připravil pro rozhlas Marcel Peterka. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Lukáše Kopeckého četl Pavel Hromádka. V pořadu hovořil také autor. Zvuková spolupráce Antonín Kánský.
1: Dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
2: Tady je Jindra Sobíšková.
3: Tady je Karel Kincl.
2: Písničky s telefonem.
4: V redakci Mezinárodního života pracovali hlavně zahraniční zpravodajové. Jejich šéf Milan Weiner prosadil v době pražského jara vznik do té doby nevídaného pořadu Písničky s telefonem.
5: Ta redakce a její šéf Milan Weiner předběhli dobu.
4: Říká tehdy pracovník zpravodajské směny Karel Tejkal.
5: Protože to, co uskutečňovali tenkrát, bylo v té době něco nebývalého.
4: Poprvé se ve vysílání používá telefon jako nástroj přímé komunikace a redaktoři ho využívali i k dotazům ryze politickým, jako třeba Jindra Sobíšková v červnu 1968.
6: Haló, to je Bicou druhá Štefka?
7: Ano, Štefek u telefonu.
6: Lidi se nás dotazují, zda už skutečně byla cenzura zrušena.
7: No tak v podstatě je to
4: písničky
7: pravda,
4: s telefonem se vysílaly výhradně živě, na což v uplynulých 20 letech nebyli posluchači ani rozhlasoví pracovníci zvyklí. Do té doby muselo být všechno schválené a teď najednou bez sebe menší kontroly jde mluvit přímo do éteru.
5: Oni chtěli prosadit pravdu. Ta redakce nelhala mimo jiné proto, že měla kvalifikovaný tým lidí. Milan Weiner a ta jeho parta něco uměli. Znali svět, znali jazyky a měli touhu se něco dozvědět a to, co se dozvědí, sdělit posluchačům.
4: Co dál přineslo uvolnění v roce 1968 do rozhlasového vysílání? A co přesně pro rozhlasové techniky znamenalo zapojit telefon přímo do mixážního pultu?
8: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Nestíháte chodit na kulturní akce? Nemáte čas na výstavy, představení, koncerty nebo filmy? A přitom vás zajímá, co se v uměleckém světě děje? Týdeník Kultura Plus právě vám nabízí pravidelný přehled divadelních i filmových premiér, vernisáží, atraktivních rozhovorů s významnými umělci nebo reportáží ze zákulisí kulturních akcí. Poslouchejte každou sobotu po 1:30 na Plusu. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Vláda chce navýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun. Soud zprostil exposlance Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Čeští hokejisté zdolali na mistrovství světa Švédsko 4-3 a dnes bude převážně oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přeháníky, teploty až 22 stupňů. Je úterý 19. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmelová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který v pondělí schválila vláda. Změna se má dotknout rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
10: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
11: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
10: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
12: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
10: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Radiožurnál.
9: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Vláda schválila jeho nominaci. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
13: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
14: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
13: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová. Z ODS.
15: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
13: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Radiožurnál.
9: Bývalého poslance Dominika Feriho zprostil soud obžaloby z dalšího znásilnění. Obžalovaný byl z toho, že si před 11 lety při souhlasném styku sundal prezervativ. Podle soudu to ale jako znásilnění kvalifikovat nelze. Podle soudce Marka Bodláka to nicméně neznamená, že se událost nestala.
16: Jeho jednání bych označil za sebestředné, sobecké, směřující tedy k uspokojení vlastních potřeb.
17: To ale podle soudce Bodláka samo o sobě trestné není. U soudu vypovídal i obžalovaný Feri, který zpochybňoval, že se událost stala, jak je popisovala žalobkyně.
18: Jestli v závěrečné řeči bylo uvedeno, že se to mělo stát na Žižkově a teď se ukazuje, že poslední styk proběhl úplně někde jinde. Z toho není jediná cesta, než... Zkrátka zprostě takhle neurčitý skutek nemůže nikdy obstát.
17: Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu k odvolání. Dominik Feri si aktuálně odpikává 3letý trest za 2 jiná znásilnění a 1 pokus o něj. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
9: V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc korun. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Radiožurnál komentovat nechtěl. V Izraeli začal platit trest smrti pro palestinské teroristy. Příslušný rozkaz podepsal velitel ústředního velitelství izraelské armády. Jednotlivé případy budou řešit vojenské soudy.
19: Evropská unie trest smrti v Izraeli kritizuje. Brusel ho označuje za krok zpátky. Mnohé lidskoprávní organizace, včetně izraelských, zákon odsuzují za jeho diskriminační charakter. Soud totiž nemůže vynést trest smrti nad izraelským občanem či rezidentem. V praxi tak platí pouze pro palestinské pachatele z okupovaného západního břehu Jordánu. Izraelský ministr obrany Israel Katz prohlásil, že teroristy za zabití Židů čeká trest nejvyšší. Židovským teroristům, kteří v posledních letech zabili řadu palestinských vesničanů, ale hrdelní trest nehrozí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
9: Ruský prezident Vladimir Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní poté, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství.
20: Vladimir Putin a Xi Jinping se během posledního setkání loni v září vzájemně označili za přátele. Dlouhodobě blízké vztahy mezi Moskvou a Pekingem se ještě více prohloubily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V oficiálních výstupech z jednání prezidentů Spojených států a Číny v minulém týdnu se o válce na Ukrajině neobjevila žádná zmínka. Rusko a Čína jsou světově nejbohatšími zeměmi na přírodní zdroje. Součástí ruské delegace do Číny jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosněft a plynárenských firem Novatek a Gazprom. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
21: Národní soutěž muzeí Gloria Musealis má své vítěze. Cenu za nejlepší výstavu dostalo Severočeské muzeum v Liberci za expozici o osudech obyvatel města za druhé světové války.
22: Jsem rád, že to tak je, protože je to výstava, která stála na straně empatie a soucitu. A mně vlastně něco takového chybělo i v tom odborném prostředí.
23: Sdílí první dojmy z vítězství historik Ivan Rous.
22: My jsme se věnovali úplně obyčejným lidem a bylo nám vlastně jedno, kdo to je, nebyla to žádná předem daná kategorie. Takže jsme tam třeba měli židovskou dívku, která samozřejmě trpěla za druhé světové války, ale zároveň tu válku přežila, protože byla tak trošku sičanda.
23: V dalších kategoriích si první místo ze soutěže Gloria Musealis odnáší také publikace o dějinách města Odry na Novojičínsku nebo nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
21: Astronom a popularizátor vesmíru Pavel Suchan dnes oslaví 70. narozeniny. Vesmírné ukazy často komentuje i v našem vysílání. V Astronomickém ústavu Akademie věd má na starosti také ochranu pozorovacích podmínek.
24: Světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
25: Astronom Pavel Suchan stál u zrodu všech čtyř oblastí tmavé oblohy na našem území. Kromě světelného znečištění se snaží přiblížit vesmírná pozorování lidem, říká astronom a redaktor rozhlasového Meteoru Petr Sobotka.
26: Stmělí lidi zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlet něco dalšího.
25: Po Pavlu Suchanovi je pojmenovaná planetka číslo 37788. Martin Srb, Radiožurnál.
21: Češi si ve třetím utkání na mistrovství světa v hokeji připsali druhou výhru. Na Švédy ve Friburgu vedli po 13 minutách už 3-0. Nakonec se ale radovali z vítězství 4-3. Obránce národního týmu Tomáš Cibulka popisuje, jak moc je po historické porážce se Slovinskem triumf nad jedním z favoritů turnaje cený.
27: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovencema, věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat a jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď je ohromně důležitá výhra.
21: Druzí Češi mají v neúplné tabulce skupiny B 7 bodů, o 2 méně než Kanada, která porazila Dánsko 5-1. V Ačku jsou 100% domácí Švýcaři po výhře nad Němci 6-1, ale taky Finové, kteří přehráli Američany 6-2.
28: Nehoda na dálnici u Frýdku Místku a omezení na Pražském okruhu mezi tunely. Na dálnici D48 pozor na nehodu na výjezdu z Frýdku Místku směrem na Český Těšín. U napojení průtahu města na dálnici na 52. kilometru auto srazilo jelena. Průjezd je omezený, jede se pomaleji. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště opatrně v úseku mezi tunely. Na 11. kilometru silničáři provádějí údržbu světel. Pravý pruh je uzavřený. V Praze na Žižkově je zavřená Jeseniova ulice mezi ulicemi Na Vápence a za Žižkovskou vozovnou. Havarovala tam 4 osobní auta, místem se teď nedá projet. A silnice 33 je stále neprůjezdná za Hradcem Králové do Jaroměře. U Předměřic nad Labem zasahují záchranáři u srážky 2 osobních aut. Objíždět se dá přes Předměřice a Lochenice, anebo po dálnici D11. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
29: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
21: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženou, místy přehánky, ojedinělej bouřky a na východě k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. To byly hlavní zprávy.
29: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
30: Co
0: Co je cílem zřízení zvláštního tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině? Jak vymahatelné budou jeho verdikty a kdy by mohl začít fakticky působit? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda Vrchního soudu v Praze Robert Fremr, bývalý soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a někdejší místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rozhovor natáčíme v 1:30 odpoledne. Celkem 36 zemí, včetně České republiky, se v polovině května zavázalo připojit se k zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Jak významný je to krok?
1: Já si myslím, že to je velmi významný krok, protože ona, ta mezinárodní spravedlnost v současné době je poměrně v defenzivě a můžeme vidět dennodenně, že někteří významní státníci ignorují to, že tady nějaká mezinárodní spravedlnost je a vlastně se dopouští v přímém přenosu, aspoň podle mého názoru, jednání, které opravdu nese silné podezření spáchání válečných zločinů nebo zločinů proti lidskosti. A to, že vlastně, a tady to je především otázka Evropy a Evropské unie, když tenhle tribunál tady vznikl díky Radě Evropy, že tady není nějaká rezignace, takže by tady bylo nějaké směření s tím, že ten stav je takový, jaký, ale že se snad dělají další kroky k tomu, aby právě ta vymahatelnost toho mezinárodního trestního práva byla lepší a efektivnější.
0: No, podle médií by měl pohnat k odpovědnosti přinejmenším 20 lidí. A není to málo?
1: Ono je to otázka. Ono, tady musím zdůrazně říct, že tento nový tribunál by se měl soustředit na jeden jediný zločin, a to je zločin agrese. A vznikl hlavně proto, že původně, a ta myšlenka tady pořád je, by měl i ten zločin agrese stíhat Mezinárodní trestní soud. Mm-hmm. Ale zjistilo se, že je to víceméně iluze, a to proto, že ten mechanismus toho Mezinárodního trestního soudu je nastaven tak, že pro stíhání pro ten zločin agrese musí jít o pachatele, který je současně občanem jednoho z těch členských států Mezinárodního trestního soudu, a tam nejsou všechny státy zastoupeny. Tam je zastoupeno 124 asi aktuálně států a nejsou mezi nima velmoci, jako je právě Rusko nebo Spojené státy. To je jedna komplikace. I tak by se tam takový pachatel mohl dostat, ovšem musel by ho tam ten případ nasměrovat Rada bezpečnosti. A asi většina i posluchačů ví, že stačí veto jednoho stáleho člena té bezpečnosti a ten případ se tam nedostane. A jestliže Rusko je stálým členem té bezpečnosti, tak je prostě na bílení, že nikdy tam tenhle případ nepošle. A proto právě vzniká tento tribunál.
0: No, jenom připomenu, že Mezinárodní trestní soud má pravomoc vyšetřovat na Ukrajině válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu, ale teď jste vysvětlil, proč samo o sobě to nestačí. Čili jak se ty dvě instance mají lišit, v čem se budou vzájemně doplňovat?
1: Přesně tak. A ta funkce tohoto tribunálu by měla být taková, že bude doplňovat Mezinárodní trestní soud. Ono už jenom pro úplnost, on už ten Mezinárodní trestní soud stíhá Putina, ale stíhá ho, řekl bych, pro relativně méně závažný delikt deportace dětí, ukrajinských dětí do Ruska. Protože to byla taková možnost, která se ještě jevila v rámci těch možností průchodná. Ale protože ta agrese se nejevila jako reálná, vzniká tenhle tribunál a tady už ta šance je větší, protože tam to není podmíněno tím, že ten pachatel musí být členem státu, které přistoupí tady k tomu speciálnímu tribunálu. A současně u té agrese musí to být teda někdo, kdo může být pachatelem tady toho speciálního doliku v tom, že je to nějaká ústřední politická nebo státnická postava, která má možnost za ten stát iniciovat nějakou agresi, iniciovat bombardování a současně musí být teda v tom vedoucím postavení. Tam je ovšem ještě pořád jeden háček, že tenhle tribunál zase má jednu specialitu, že umožňuje stíhání v nepřítomnosti, což Mezinárodní trestní soud neumožňuje. Takže by to umožňovalo stíhat i pachatele, kteří se budou odmítat a nebudou reagovat na to předvolání. Ale pořád je tam ještě jedna norma, která tu naději na to potrestání brzdí, a to je norma, ono to zní trošku divně, mezinárodní zvykové nebo obyčejové právo. Já když jsem se s tím poprvé setkal, tak jsem byl překvapen, že něco takového existuje, ale je to vlastně praxe států. A podle této praxe států platí, že takzvané sitting heads of the state, což jsou prostě osoby, které jsou v těch vrcholných úřadech, požívají, ale tu zdůrazňuji, po dobu výkonu té funkce požívají imunitu. Takže i Putin, dokud bude tedy prezidentem, a pak je i v jeho zájmu, aby byl tím prezidentem co nejdéle, tak nemůže být ani tímto tribunálem stíhán. Ovšem, co je možné, připravovat to vyšetřování, shromažďovat důkazy a prvním dnem, kdy Putin v té funkci skončí, tak je možné na něj podat obžalobu.
0: Takže nehrozí, že by se mohly ty dvě instituce nějakým způsobem dublovat?
1: Ne, tam dokonce se už teďka hovoří o tom, že tam dojde k nějakým kontaktům, bude se spolupracovat a platí sice obecně, což mě trošku zarazilo, že by měl dostávat přednost ten Mezinárodní trestní soud. Tady, když teda se bavíme o konkrétním případu prezidenta Putina, tak domnívám se, kdyby tam vlastně proti sobě stála dvě možná řízení, jedno pro tu deportaci těch dětí a jedno pro takhle závažný delikt té agrese, tak si myslím, že by asi mohla i na základě nějakého jednání dojít k tomu, že by Mezinárodní trestní soud řekl ano, vy tady máte šanci odsoudit tohoto pachatele pro závažnější delikt, máte přednost. Ale to by byla asi, myslím si, otázka až dalšího jednání.
0: No, když se vrátím k tomu, co jste řekl, že Mezinárodní trestní soud vydal zatykač v roce 23 kvůli zavlečení ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska na Putina. Jak tomu tedy rozumět, to přece není vymahatelné ve chvíli, kdy požívá tu imunitu, o které jste mluvil? Jako no to, hlava státu.
1: Takhle upřímně řečeno, to je další takový právnický oříšek. Ono totiž přímo v tom římském statutu, který upravuje chod toho tribunálu, chod toho Mezinárodního trestního soudu je, že imunity se na ty, kteří budou stíháni tímto soudem, nevztahují. Nicméně právníci se shodují v tom, že ten statut Mezinárodního trestního soudu nemůže tuhle tu zvykovou záležitost, to znamená, že teda všechny státy světa respektují sitting heads of the state, mají imunitu, takže to prostě nemůže zvrátit. Proto skutečně zatím to stíhání u Mezinárodního trestního soudu Břek má spíše takovou symbolickou podobu.
0: No a je pravděpodobné, že by vůbec někdy mohl Putin se dostat před ten Mezinárodní soud?
1: Tak ono to možné je. Víte, abych třeba to použil nebo bych ukázal například filipínského prezidenta Duarteho, který byl taky, je stíhán Mezinárodním trestním soudem, byl na něj vydán zatykač, no ale v době, kdy on byl prezidentem, tak i ty Filipíny samotné neměly teda zájem ho vydávat. No ale v momentě, kdy prohrál volby, tak ten nový prezident s tím problém neměl. No a dneska už pan bývalý prezident Duarte sedí ve vazbě v Hágu a to stíhání pokračuje. Čili je to zase otázka věštění z křišťálové koule. A kdyby se v Ruské federaci změnil režim a to tak výrazně, že by byl ten stát ochoten Putina vydat, tak by se to mohlo stát. Ono totiž takhle, ono tady už byla taková situace, která ukázala tu slabost, já to říkám velice nerad, jako bývalý soudce trestního soudu, a tu slabost toho tribunálu, že došlo k tomu, že přinejmenším ty členské státy toho tribunálu, kterých, jak jsem říkal, 124, mají povinnost v případě, že by tam Aleksandr Putin, Vladimír Putin přicestoval, mají povinnost ho zatknout a předat ho do Hágu. To už se stalo, kdy on přicestoval do Mongolska. Mongolsko je relativně mladý, je to teda členský stát. No a teď se čekalo, jestli teda mongolská vláda ho opravdu zatkne, neučinila tak. No a tam zase existuje takový mechanismus, když některý ten členský stát nerespektuje ten zatýkač, měl by, ale nezatkne, tak se vlastně předvolává k takovému jakoby pohovoru do Hágu, kde má teda vysvětlit, proč nerealizoval ten zatýkač. No a tady to Mongolsko vlastně se v uvozovkách hájilo nebo omlouvalo tím, že oni jsou absolutně závislí na Rusku třeba pokrytou energetiku, tak kdyby oni teda vypli přísun arktického proudu, tak to Mongolsko by bylo asi v kolapsu. Takže nakonec, i když z toho nikdo neměl radost, ale se prostě nakonec dostalo k závěru, že opravdu to Mongolsko asi jednalo v rámci kontextu teda pochopitelně.
0: Hostem 20 minut Radiožurnálu je soudce specializovaný na trestní a mezinárodní právo Robert Fremr. Tvoříme dějiny, stejně jako Norimberský tribunál před 80 lety, i tento zvláštní tribunál v Hágu obnoví spravedlnost z trosek války, napsal ukrajinský minister zahraničí Andrej Sibiha. Je to případné srovnání, myslím si, s Norimberským tribunálem?
1: No bohužel, takhle, já jsem obdivovatel Norimberského tribunálu, protože co dokázali soudci toho tribunálu, že vlastně za víceméně rok dokázali velice objektivně, spravedlivě rozhodnout o více než 20 teda velice seriózních a složitých teda obvinění, že tam byla zachována opravdu právo obhajoby, nikdo nepodezírá, že by to byl, jak se někdy říká, soud vítězů, že by tam prostě vládla nějaká nespravedlnost. A i ta doba, za kterou se to a velice plnohodnotně podařilo to řízení provést, je z mého pohledu obdivuhodná. Ale co ještě, myslím, že je důležitější, je to, že ten tribunál a hlavně ten statut, který mu byl dán do vínku, stanovil základní principy mezinárodní spravedlnosti, které jsou dodnes vlastně obsahem všech statutů tribunálu, které to byly jugoslávský, rwandský, a spousta dalších teda tribunálů, protože to byl, myslím, velice dobrý koncept, který ovšem, jak vidíme, když ztratí politickou podporu, tak náhle se stává bezmocným. Když se podíváme, ono tady, bohužel, mezinárodní spravedlnost vždycky má velkou souvislost s těmi dějinami a s politickou situací celosvětově. Ta situace, jaká nastala po druhé světové válce, kdy tady skutečně byly mocnosti, které měly zájem, a což je obdivuhodné, na spravedlivém jaksi potrestání těch zločinců, protože traduje se, že když byly rozhovory té velké trojky, tak Stalin navrhoval postřílet všech 5000 nejvyšších teda nacistů bez jakéhokoliv soudu. Churchill údajně byl pro takový kompromis, kdy navrhoval takové stané právo, kdyby byly velice rychlé procesy, ale procesy v řádu dnů, a byla to americká strana, která nakonec prosadila tu velice demokratickou formu toho soudního projednávání.
0: Teď ale jiný mezinárodní kontext, ale v čem by to tedy mohlo být jiné? Hrozí to, že by to byl nebo bude tribunál vítězů, jak jste řekl v úvodu? V čem se bude lišit od, podle vás, toho Nürnberského?
1: No, já si myslím, že ne, protože jak už jsem říkal, tenkrát ten tribunál má velkou podporu, tady naopak hrozí, že některé ty mocnosti, a to ne, nemyslím ruskou, to je to přirozené, ale že i některé jiné mocnosti budou jaksi legitimitu toho tribunálu zpochybňovat. Jenom pokazuje na to, že on už se to děje mezinárodnímu trestnímu soudu, který v souvislosti s otevřením případu Izrael, Gaza, tak čelí atakům typu, že vůbec ten soud jako takový nemá existovat. A nevím, do jaké míry je to naší veřejnosti známé, ale prezident Trump už v době, kdy já jsem tam působil, tak poté, co naše přípravná komora rozhodla, že se bude jenom, ale říkám, vyšetřovat situace v Afghánistánu, kde

0: spravedlnost vlastně sama je terčem velice jako nevybíravých útoků.
1: Když se vrátíme k tomu nově zřizovanému mezinárodnímu tribunálu pro agresi Ruska na Ukrajině, proč se podle vás nepřipojili země jako Bulharsko, Maďarsko, Malta, Slovensko? Naopak se zapojila Austrálie a také Kostarika.
0: Je to politická záležitost. Já jsem teda hlavně rád, že se připojila Česká republika, protože upřímně řečeno, když ten hraní trestní stup, kdy já jsem tam zrovna v té době teda byl vystaven těmhle útokům, tak řada zemí velice odvážně vystoupila a kritizovala postup prezidenta Trumpa. Naše tehdejší vláda na to teda nebyla, takže mi nebylo to zrovna příjemné, ale tady jsem velice rád, že se tomu teda Česká republika připojila. Je tam 34 zemí v této chvíli, co je asi dobře zase, že aspoň v rámci Evropy je tam Spojené království, je tam Německo, je tam Francie, je tam Itálie, Španělsko, pardon. Takže všechny tyhle velké státy a připojilo se, což je taky velice zajímavé, Kostarika a Austrálie. A ona ta dohoda je odevřená, čili ona nebrání žádnému jednom státu, aby se mohli připojit. Čím víc států, tím větší legitimit.
1: No, Česká republika se pro zřízení tribunálu vyslovila už na zasedání Rady Evropy v Reykjavíku v květnu 2023. Jak rozumíte slovům současného ministra zahraničí Macinky, že jde o předběžnou pozici? Zeptám se jinak, je myslitelné, že by česká vláda ještě to svoje stanovisko přehodnotila? Je možné vzít ten závazek zpět?
0: Já to radši nebudu komentovat, protože problém je, že justice a spravedlnost by měla být nezávislá a v momentě, kdy její činnost jakýmkoliv způsobem ovlivní politici, tak je to prostě špatně. No a tohle prostě raději nebudu komentovat.
1: Generální tajemník Rady Evropy členské země vyzval k co nejrychlejšímu dokončení vnitrostátních procedur nezbytných pro připojení k zvláštnímu tribunálu. Jaké kroky musí teď následovat?
0: Tak ono, každý stát to má vnitrostátní úpravu trošku jinak, ale myslím, že u většiny z nich to bude ratifikace té smlouvy. A pak je tam ještě jedna důležitá součást, ochota podílet se taky finančně na chodu toho tribunálu. Už jenom říkám, což je zase podle mě velmi důležité gesto. Evropská unie už teda vlastně dala do rozpočtu toho vznikajícího soudu 10 milionů eur. No a ono třeba u toho mezinárodního trestního soudu ty příspěvky každoročně byly víceméně vyměřovány podle toho, jaká byla ekonomická síla toho konkrétního státu. Čili tady, a on už je teda ustaven právě řídící výbor, který má ty další kroky realizovat, tak ten by taky měl právě asi vytýčit nějakou ekonomickou perspektivu a říct asi, jaké by měly být ty příspěvky konkrétních zemí, těch, které už teda přistoupily. Pochopitelně, kdyby někdo chtěl dát víc, nikdo mu bránit nebude.
1: Kdyby mohl zvláštní tribunál v Hágu začít fungovat? Četl jsem, že je málo pravděpodobné, že by to mohlo být dřív než v roce 2028.
0: No, ono vždycky to vždycky trvá, je to pravda a navíc nevíme, co se politicky v mezidobí může stát, ale já si myslím, že kdyby to bylo v tom roce 28, takže by to bylo víceméně obdivuhodné.
1: A kdo by ho mohl tvořit? Měl byste osobně ambici navázat na víc než 15 letou zkušenost z Hágu a Oruši?
0: Nebudu lhát, mě to napadlo, jo? Protože já musím říct, že jsem se víceméně shodou časných okolností dostal se stal tím soudcem, jak, ale nemůžu říct časných okolností, taky i díky české diplomaci, to tady, které zase musím poděkovat. Ale byla to unikátní zkušenost a byla to unikátní inspirace, když vidíte, jak lidi z celého světa vlastně pokud je o spravedlnost, tak uvažují stejně a jak mají upřímnou snahu potrestat zlo a chránit dobro. Takže byla by to určitě unikátní možnost účastnit se práce tady toho tribunálu, ale myslím si, ono, kdyby Česká republika měla zájem, ono tam ty soudci budou, a jako je to jinde, budou voleni. Ono je to teda taková dost jako někdy i pro soudce nepříjemná záležitost, když já jsem vlastně byl nucen v obou těch případech dělat volební kampaň, což pro soudce je něco strašného, kdy jsem teda měl setkání s voliteli a teď jsem jim tam zdůrazňoval na teda poput naší diplomace, že já jsem ten správný člověk. Ale u všech těch institucí existuje vždycky výběrové řízení, takže patrně by naše vláda udělala výběrové řízení a tam si myslím, že by měl dostat přednost mladší kandidáti.
1: No ale vy byste se úplně té kandidatuře nebránil.
0: Asi bych to uvažoval.
1: Místopředseda Vrchního soudu v Praze Robert Fremer je hostem 20 minut Radiožurnálu. V roce 2015 byl po silném tlaku mezinárodního společenství na kosovské představitele schválen zvláštní tribunál pro Kosovo, který teď odložil o nejméně 2 měsíce vynesení rozsudku nad bývalým prezidentem Hašimem Tačim a dalšími třemi někdejšími veliteli kosovské osvobozenecké armády. Proč hledání spravedlnosti trvá?

0: tak dlouho.
1: No, tohle jsem, já jsem si vždycky tu otázku kladl, protože já se přiznám, že já jsem uspěl v těch volbách do toho trestního soudu s tím, že poučen těmi chybami, které jsme dělali u toho Hradčanského tribunálu a že se tam ta řízení taky teda táhla. Takže bych ty chyby nechtěl opakovat a přišel jsem s některými nápady, jak by se to řízení před Mezinárodním trestním soudem dalo zrychlit. Upřímně řečeno, určitě to zabralo v té volební kampani, ale pak sebekriticky říkám, že ano, oproti těm mým předchůdcům se ty mé případy, které jsem já předsedal, kde jsem teda byl členem Senátu, byly rychlejší, ale furt to bylo v řádu roku. A tam byl problém v tom, že mně připadalo, že tam není příliš mnoho subjektů, které by měly zájem na to, aby to šlo rychle. Protože obhájci, kteří tam někoho hájili, byli pochopitelně velmi dobře placeni. Byl rozdíl, jestli byli placeni půl roku nebo dva roky. To samé platilo ze členy týmu prokurátora. Ty soudci teda ty měli časově vymezený mandát, takže ty na tom žádný zájem neměli, ale prostě nebyl tam nějaký zájem, aby to prostě spěchalo. A navíc ta první generace soudců na hraně trestního soudu byla velice liberální a tam se určují třeba i časové limity, jak dlouho máte na vypracování nějakého dokumentu, jak dlouho máte na výslechy svědků. A ty první limity, které ta první generace soudců byly velice liberální, čili my pak jsme byli přísnější, zkracovali jsme, ale pořád to ještě nebyl ideál. Ale tady jedna zajímavá věc, v tomhle statutu toho tribunálu, o kterém teďka mluvíme, pro Ukrajinu, tam se dokonce už stanovily časové limity, takže by v zásadě mělo to rozhodnutí nebo být vydáno do 10 měsíců od podání obžaloby a ve výjimečně složitých případech na základě tady nějaké další žádosti do 15 měsíců. To jsou prostě úplně pro mě neuvěřitelné termíny, protože běžně u Mezinárodního trestního soudu trvá řízení 2-3 roky.
2: V Rusku připravují zákon, který poskytne Putinovi možnost nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů zatčených, uvězněných nebo trestně stíhaných v zahraničí na základě rozhodnutí cizích soudů bez účasti Ruska. Co to podle vás znamená?
1: No tak je to pochopitelně snaha zastrašit kohokoliv, kdo nějakým způsobem bude působit k tomu, aby teda se Vladimír Putin dostal před soud. Mimochodem, to není jako jediná jeho iniciativa. On už, pokud vím, tak zahájil trestní stíhání těch osob, které se podílely na vydání toho zatykače. To znamená, že já nevím, jestli to někdo bere vážně, ale jako pořád je to teda zatykač legitimně vydaný zemí, která teda by měla respektovat právo a jsou tam ti soudci, kteří se podepsali pro ten zatykač na Putina. Ono jako tak si počíná Trump, ono to zase není tak velký jako rozdíl, když si dovoluje teda uvalit kladbu na 8 soudců demokraticky zvolených, zvoleného orgánu. No.
2: Mezinárodní trestní tribunály byly od Norimberského přes Tokijský, potom pro bývalou Jugoslávii, pro Rwandu a tak dál. Mohou mít preventivní účinek, odstrašující nebo řekněme výchovný?
1: Upřímně řečeno, měli by mít. Já myslím, aby to řekl spíš opačně. Kdyby se tahleta zvěrstva, která se stala genocida, válečné a zločiny nechali úplně být, tak by to bylo ještě horší. A ono to bohužel tak dneska trochu vypadá, že to, co se třeba děje v tom konfliktu Izrael a co se děje v Gaze, že zatím teda se sice ano, byly vydány zatykače na Benjamina Netanyahu a ministra obrany Galanta, ale zase jejich odsouzení, nebo jejich vůbec ne odsouzení, já neříkám, že mají být vůbec odsouzení, to by bylo špatně, to je prezumce neviny, ale to jejich stíhání zatím je někde, nebo to vyšetřování, to probíhá. Ale to, že budou někdy postavení opravdu před ten soud, to je skutečně zatím teda v mlze. Ale já si myslím, že aspoň určitý preventivní dopad to mělo, protože musím říct, že zejména Jugoslávský tribunál zase po těch 50 letech po Norimberském procesu, no spíš po 45 a něco, že měl můj jako respekt. Tam byla spousta jako kvalitních rozhodnutí, spousta nové judikatury, která obohatila mezinárodní trestní právo. My jsme se pak v tom rwandském tribunálu, který byl tak trošku, bych řekl, asi mladší bratr tady toho tribunálu, snažili jít v jejich šlépích, ale myslím asi říct, že takové kvality, jako měly rozhodnutí toho jugoslávského, jsme nedosáhli. Ale myslím si, že určitě jakýsi preventivní dopad to snad mělo, i když musím říct, že jsem byl pak trošku zklamaný, když jsem zjistil, věc, že vlastně způsob, pro mě šokující způsob spáchání trestní činu, na to byl případ ve Rwandě, kde se ti Tutsiové, když prchali před těmi pachateli genocidy, tak se skrývali v kostelech. V domnění, že tam je místo, kde je prostě ušetří, kde nechají jiné. Ty útečníci často neměli problém zapalit ten kostel i s těmi uprchlíky, kteří se skrývali vevnitř. A bohužel stejný způsob a stejný přístup jsem pak viděl v případu Keni, kterou jsme taky projednávali u Mezinárodního trestního soudu, kde vlastně ty pachatele postupovali úplně stejným módem operandy. Takže ten preventivní efekt tam zase úplně asi 100%, alespoň v té Keni nebyl.
2: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s místopředsedou Vrchního soudu v Praze, bývalým soudcem Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a místopředsedou Mezinárodního trestního soudu Robertem Fremrem. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání.
2: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Uniklý dokument a prolustrovaní novináři. Policie zjišťovala, kdo jim vynesl informace. Povolil jí to soud, ale měl na to právo. Případ Kydalka a kauza Čapí hnízdo. Téma Vinohradské 12 a Jana Cibulky, kolegy datového novináře a spoluautora pořadu Antivirus na Radiožurnálu. Dnes je pondělí, 18. května. 103. narozeniny má Český rozhlas. Ahoj Honzo, vítej ve Vinohradské 12.
4: Ahoj.
3: Ty jsi získal dokument, který potvrzuje, že obvodní soud pro Prahu 2 povolil policii zjistit kontakty novinářů v kauze Čapí hnízdo. Řekni, koho a čeho se přesně ten daný dokument týká?
4: Ano, se to týkalo kauzy, která souvisela s Čapím hnízdem, ale v celku okrajově, protože ve chvíli, kdy vrchní soud rušil rozhodnutí osvobozující pro Andreje Babiše a Janu Naďovou.
3: Už to první teda, v roce 23.
4: Tak to soudní rozhodnutí se dostalo do médií chvilku před tím, než bylo oficiálně doručeno advokátům. A to by se stávat nemělo podle oficiálních pravidel. No a policie začala šetřit, kdo ho vlastně médiím poskytl a v rámci toho tedy nakonec ukázala prstem na dnes již bývalého soudce Kamila Kydalku. A my samozřejmě nevíme, jestli opravdu spáchal to, co je mu kladeno za vinu, tak jak ten skutek popisuje policie, protože tam ještě nepadl pravomocný rozsudek. Nicméně v rámci tady toho šetření právě policie se souhlasem tedy vrchního státního zastupitelství nechala v případě dvojice investigativních novinářů vypsat jejich komunikační historii za 3 měsíce z jejich mobilních telefonů, aby zjistila, s kým komunikovala.
3: Jakých kolegů se to týká?
4: Týkalo se to Evy Pasekové a Jana Hrbáčka z ekonomického deníku, respektive z České justice.
3: Dobrá, to znamená, je tu podezřelý soudce, který měl vynést tedy to rozhodnutí, které měli získat ti novináři a ti ho měli publikovat a to se teď řeší v zásadě.
4: Oni ho ani nepublikovali, ale citovali z něj a nějakým způsobem tedy psali článek, který vysvětloval, jak ten soud rozhodl a jak argumentoval.
3: A ten dokument, který ty si získal, tak ten se týká přesně čeho? Co to je za dokument?
4: Já jsem vlastně nejdřív získal usnesení, které rozhodovalo ten případ Kamila Kydalky. To usnesení už je dneska zrušené, nicméně soud původně řekl, že to poskytnutí těch dokumentů, i kdyby se událo tak, jak popisuje policie, tak vůbec nebylo trestným činem. Tady ta otázka ještě není rozhodnutá, to rozhodnutí mezi tím po odvolání státního zástupce vlastně zrušil soud, ale tam jsme se dozvěděli, že policie nasadila operativní prostředky na novináře, což je věc velmi výjimečná a nemělo by k ní docházet. Proto jsme se tomu věnovali dál a získali jsme dokonce oficiální cestou informaci ze spisu nebo dokument, který se jmenuje příkaz k zajištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu. A je to vlastně ten papír, kde policie žádá tedy o možnost získat tady ty informace a soud to povoluje.
5: V současné době není možno jiným způsobem zajistit důkazy, které by umožňovaly zahájit trestní stíhání podezřelého.
3: Proveď mě trochu těmi operativními prostředky, čeho přesně se to mělo týkat. Jinými slovy, policie napíchla ty dva dotyčné novináře a přesně se dostala k Kydalkovi.
4: Většina lidí zná ten běžný odposlech, tak jako známe z trestních kauz. To znamená, policie má podezření, že někde někdo páchá trestnou činnost, že je to třeba nějaká organizovaná skupina a požádá soud a ten jí dovolí odposlouchávat. No. Telefony těch osob. Nicméně odposlech se dívá do budoucnosti. Od chvíle, co se nařídí, tak potom může zjistit, co se stalo tedy potom. Mm-hmm. Ale tady se policie potřebovala dívat do minulosti. Mm-hmm. A tak použila něco jiného. A tomu se říká data o uskutečněném telekomunikačním provozu nebo také provozní a lokalizační údaje. A to je vlastně nějaká databáze informací o tom, kdo s kým komunikoval. Tady ta databáze se ze zákona uchovává půl roku.
6: Je tam půlroční operátoři, že?
4: Přesně tak, je tam půlroční historie naší komunikace. A od ta data tady z té databáze si policie zažádala a soud tedy povolil jejich použití.
6: A policisté se podívali do těch dat a na základě čeho zjistili to pojítko mezi těmi novináři a soudcem Kydalkou?
4: Policie se dívala jednak samozřejmě na ten článek, který vyšel na české justici, dívala se, s kým komunikovali ti novináři a zároveň se dívala na to stejným způsobem, s kým komunikovali osoby, které v justičních systémech nahlížely na to rozhodnutí. Mm-hmm. Protože policie začala tím, že se podívala tedy, kdo ve chvíli, kdy ten dokument přišel na městský soud, tak kdo se na něj podíval. Od tady té skupiny lidí odečetli ty osoby, které měly, řekněme, nějaký profesní důvod se s tím dokumentem seznamovat, to znamená soudce Šot, který Andrej Babiš a Janu Nadějovou soudil, jeho kolegové, kolegyně v justiční kanceláři, prostě ti, kteří s tím měli pracovat. A asi ten předpoklad byl, že se tam objeví nějaká další osoba, která tedy k tomu neměla ten důvod a ta mohla být ta, která tu informaci vynesla. Tady se to trošku zkomplikovalo, protože se ukázalo, že do toho nahlíželo bez tedy tady toho přímého důvodu řada dalších soudců městského soudu a také další osoby z justičního personálu.
6: Ach tak.
4: To znamená, že policie hledala tu spojitost mezi tady těmi osobami, které nahlíželi na ten dokument, aniž k tomu měli vlastně ty pracovní důvody, a z druhé strany mezi těmi novináři, kteří tedy napsali ty informace, které v tom dokumentu byly.
6: Mm-hmm. To znamená, že potom metodou výškrtu z toho seznamu těch potenciálních pachatelů jim zbyl soudce Kydalka.
4: Já přesně samozřejmě nevím, jak operativně policie postupovala v tomhle konkrétním případě, ale jeví se to tak, že tedy porovnala tu komunikační historii jak těch novinářů, tak těch justičních osob, z toho jí vyšel nějaký jeden podezřelý, u něj následně prováděla ilustraci komunikace přes e-mail nebo jeho e-mailu a na základě toho tedy poskládala tady ty digitální důkazy, které mají ukazovat na Kamila Kydalku.
6: Já když se vrátím k té své původní otázce, ve které jsem říkal, že obvodní soud pro Prahu 2 povolil policii zjistit kontakty novinářů, tak rozumím tomu správně, že policie se tedy skutečně dívala do archivu všech telefonátů, veškeré komunikace, textových zpráv dvou investigativních novinářů z Ekonomického deníku a České justice.
4: Za dobu 3 měsíců.
6: Ale to je přeci obrovské prolomení redakčního tajemství a zásah do soukromí těch lidí.
4: Je to tak, je to velký zásah do redakčního tajemství, je to věc, která by měla být absolutně výjimečná. A my to z minulosti víme, protože když se řešila podobná situace v případě našeho bývalého kolegy Janka Kroupy, který se věnoval kauze Pandur. Mm-hmm. Janek Kroupa psal o tom, jak probíhá vyšetřování nějaké trestné činnosti, které se měly účastnit lidé z blízkého okolí tehdejšího premiéra Topolánka. A tam se také policie snažila zjistit, kdo je ta osoba, která Janku Kroupovi případně zpřístupnila některé tady ty informace. A z toho důvodu nařídili odposlech. A Janek Kroupa se o tom následně dozvěděl a po poměrně dlouhých soudních peripetiích, které trvaly asi 6 let, tak nejvyšší soud řekl, že to bylo nelegální, že ten odposlech byl protiprávní a stanovil velmi přísné hranice pro to, za jakých podmínek ty orgány veřejné moci tedy můžou nařídit použití operativních prostředků proti novinářům s cílem tedy prolomit to redakční tajemství nebo tu zákonem garantovanou ochranu zdroje. Protože samozřejmě nikdo není nad zákonem, nikdo není mimo autoritu soudu. Ale v případě, že ten soud tedy tady k tomu zásahu svolí právě ve vztahu k tomu redakčnímu tajemství, tak musí splnit velmi přísné podmínky.
6: V tom dokumentu, který máš k dispozici, takové odůvodnění nacházíš, respektive takové důvody, které by mohly vést k tomu, aby policie skutečně to povolení mohla získat, tam jsou?
5: Toto opatření je přiměřené charakteru a závažnosti prověřované trestné činnosti, kdy zájem na objasnění této trestné činnosti zde převažuje nad zájmem na ochraně soukromí osob.
4: Ten dokument shrnuje velmi formálně, velmi povrchně jednak tu teorii policie, která tedy pracuje s nějakou vyšetřovací teorií. Nicméně to, že se jedná o novináře, je tam zmíněno pouze ve vztahu k jednomu z nich a jenom velmi obecně. A následně se soud vůbec nezabývá všemi těmi pravidly a podmínkami, které by měl splnit. Přičemž to není nějaké jedno rozhodnutí nejvyššího soudu, které to říká, ale plyne to z judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Opakovaně to zdůrazňoval i náš ústavní soud. Žádným tady tím názorem se zkrátka ten povolující soud neřídil, úplně jednoduše řečeno.
6: A mluvil jsi se soudkyní, respektive soudcem, který podepsal ten příkaz, o kterém tady mluvíme, co na to říká, jak to zdůvodňuje?
4: My jsme samozřejmě paní doktorce Rajfové, vlastně soudkyně, která ten souhlas podepisovala, dali možnost k vyjádření, nicméně ta nám prostřednictvím tiskové mluvčí vzkázala, že vzhledem k tomu, že ta věc ještě není rozhodnutá vůbec, tak se určitě nebude vyjadřovat k žádným tedy těm procesním aspektům.
6: A co bývalý soudce Kydálka?
4: Kamil Kydálka, toho jsme samozřejmě také oslovovali, ten se k tomu odmítá vyjadřovat s tím, že to řízení běží a je vlastně v počátku, protože on teď namítá i to, že to soudí vlastně nepříslušný soud, takže ta věc nyní leží před ústavním soudem, kde se má tady ta procesní nějaká podmínka rozhodnout. Ten se k tomu odmítá vyjadřovat, nicméně z toho, co jsme měli možnost vidět v těch dokumentech, tak on tu vinu nedoznává.
6: Mimochodem to není úplně neznámé jméno.
4: Kamil Kydálka v době, kdy byl soudce a kdy tedy mělo dojít tady k tomu případu, tak byl soudcem trestního úseku Městského soudu v Praze. Rozhodně můžeme říct, že to soudce mediálně známý, protože se nebál ani

0: ostřejších vyjádření a v minulosti vlastně několikrát byl ve střetu s tou soudcovskou samosprávou, byl několikrát kárně řešený a realisticky mu hrozilo zbavení soudcovské funkce. Můžeme spekulovat, že v případě, že by se jí nyní sám nevzdal, tak tento případ by pravděpodobně byl poslední kapka.
1: Proč by mělo být vůbec problematické to předání usnesení vrchního soudu v kauze Čapí hnízdo novinářům? Je to přeci jednoznačný veřejný zájem?
0: Je to jednoznačně veřejný zájem a ten dokument by byl vždycky veřejný. V takto sledované kauze zkrátka se tady ta rozhodnutí zveřejňují. Tady mělo dojít k tomu, pokud budeme vycházet z toho, co tedy tvrdí policie a státní zástupce, tak mělo dojít k tomu, že ten dokument vlastně byl médiím poskytnut předčasně. Ale velmi pravděpodobně se bavíme třeba o hodinách oproti tomu, řekněme, stavu, který je předpokládán. To znamená, nejdřív dojde k doručení advokátů těch obžalovaných a tedy následně teprve je možné tady ty informace poskytnout médiím nějakým způsobem anonymizované. Tady nutno dodat, že ta anonymizace, která v běžných případech chrání tedy nějakým způsobem soukromí těch osob, kterých se to dotýká, těch trestně stíhaných, tak tady v tom případě je čistě formální záležitostí, protože všichni víme, kdo je Andrej Babiš, všichni víme, kdo je Jana Nagyová.
1: Ale anonymizované to v tomto dokumentu nikam nebylo.
0: Velmi pravděpodobně ne. Ta policie to tvrdí, já jsem sám nebyl příjemcem té zprávy, takže nevím, jak přesně ten dokument vypadal. Nicméně nedošlo tam k úniku podle všeho nějakých informací, které by byly třeba jako intimní povahy nebo nějakým způsobem opravdu hrubě zasáhly do práv těch osob. Šlo spíše o, řekněme, formální předběhnutí. Tam se samozřejmě otevírá otázka, zdali toto je situace, kterou by měly řešit nějaké prostředky trestního práva. On i ten soud, který to soudil napoprvé, tak vlastně dospěl k závěru, že to nebyl trestný čin, byl to pravděpodobně nějaký delikt, tedy ze strany Kamila Kydalky proti interním regulím toho soudu, protože neměl takto postupovat, on nebyl osoba, která by měla vyřizovat dotazy veřejnosti nebo poskytovat dokumenty novinářům. Nicméně soud si na poprvé tedy nemyslel, že to byl trestný čin. Tady tou otázkou se soud nyní bude muset zabývat, řekněme, více do hloubky.
1: To stíhání bylo přerušené, potom znovu obnovené, že je to tak.
0: To trestní stíhání Kamila Kydalky stále běží, jenom se čeká, až se vyřeší procesní otázky. To znamená, který soud by si tím správně měl zabývat. Nicméně i tak ze začátku, když to policie začala stíhat vlastně, když docházelo k tomu povolení toho zásahu do toho redakčního tajemství o tom prolomení té ochrany zdroje podle paragrafu 16 tiskového zákona, tak v té době ještě tam byl uváděný trestný čin zneužití pravomoci na straně Kamila Kydalky a tedy ten trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému. Zneužití pravomoci z toho v průběhu času vypadlo, zbyl akorát ten neoprávněný přístup k tomu počítačovému systému. Tím, že tam na začátku bylo to zneužití pravomoci, tak ta věc byla podle pravidel, kterými se řídí fungování státního zastupitelství, tak byla v té době na vrchním státním zastupitelství v Praze, které právě požádalo o tedy ten zásah do toho novinářského tajemství nebo do prolomení toho redakčního tajemství.
1: Ty jsi zmiňoval, že v tom příkazu to odůvodnění zásahu policie není dostatečné. Ty si dovedeš představit případy, výjimečné případy, mimořádně dobře odůvodněné případy, v nichž by policie takovou pravomoc mít měla?
0: On nám tohle to říká třeba konkrétně nejvyšší soud, právě v tom případě Janka Kroupy, kdy on říká, že ve chvíli, kdy nějaká osoba zevnitř státního aparátu vynese neveřejnou listinu z trestního stíhání nebo z nějakého trestního řízení, tak to ještě automaticky neznamená, že je možné tam provést tedy takto silný silový zásah ze strany státu, to znamená prolomit tu ochranu zdroje.
2: Pak je úkolem soudu zvážit, zda je v konkrétním případě veřejný zájem na odhalení zdroje novinářovy informace natolik silný, že převáží i ústavní právo na svobodu projevu, respektive právo na utajení zdroje informace.
0: Nejvyšší soud říká, že tam je potřeba zjišťovat, co tím pravděpodobně ta osoba, která tu informaci vynáší, sledovala. Pokud ta osoba tu informaci vynesla proto, aby zmařila to trestní stíhání, aby nějakým způsobem třeba varovala pachatele té trestné činnosti, překazila jejich odstíhání, tak pak ten zásah možný je. Ale v případě, že je velmi pravděpodobné, že ta osoba tím sledovala nějakou diskuzi o veřejném zájmu, typicky právě třeba zdali osoby, které jsou vysoce postavené v nějaké mocenské funkci v rámci státu, tak zda tedy třeba nezneužívají svoji pravomoc, zda tam není nějaká snaha je třeba zbavit toho trestního stíhání a podobně. Zkrátka, když ta informace se vynáší tedy pro tu veřejnou debatu, tak by k tomu zásahu dojít nemělo.
1: Ten soudce, který je podezřelý z vynesení dokumentů v kauze Čapí hnízdo, my bychom ho mohli označit za whistleblowera?
0: Whistleblower by měl, aby splňoval všechny ty znaky, tak by jednak měl varovat před nějakým opravdu viditelným zneužitím pravomoci moci. A to si nemyslíme nebo nevidíme, že by tady v tom případě k němu docházelo. My nevidíme žádné znaky toho, že by se stát snažil třeba Andreje Babiše z toho nějakým způsobem vysekat neoprávněnými prostředky. Zkrátka ten justiční proces běží, řekněme standardně. Byl tam rozsudek toho prvostupňového soudu, následně to bylo zrušeno, vráceno. Takže tam probíhá prostě standardní soudní spor nebo trestní stíhání. A nevidíme, že by tam na straně justice byla nějaká takováto nepravost, na kterou by bylo nezbytné tedy upozornit. Na druhou stranu, už jenom ta informovanost veřejnosti velmi detailní o to, jaký trestný čin je přičítán premiérovi republiky, zároveň jednomu z nejbohatších Čechů, tak je nepochybně otázka silného veřejného zájmu, zejména i proto, že tady v tom konkrétním usnesení právě vrchní soud vysvětloval, proč si myslí, že Andrej Babiš je vinen v té věci.
1: No a přijde ti, že ta ochrana podobných lidí, které často můžeme označit za whistleblowery, je dostatečná v Česku, když teď vidíme, že se to propírá mediálně, kdo to udělal, mluvíme o těch konkrétních lidech, podezíráme je z toho, respektive policie je z toho podezírá.
0: Tady je asi důležité říct, k čemu tam ta ochrana zdroje je. Ona nechrání novináře. Novináři nejsou nějací nadlidé, kteří by byli chráněni před samozřejmě oprávněnými zásahy bezpečnostních složek. Ta ochrana chrání ty zdroje, ty osoby, které se baví s médií, protože soudy, vysoké lidskoprávní soudy dlouhodobě říkají, že je to podmínka toho, aby média mohly fungovat a plnit tu svoji roli hlídacího psa. Že se zkrátka baví s těmi lidmi uvnitř veřejné správy, kteří jim poskytují informace o tom, jak ta veřejná správa funguje. A to i v případech, že třeba nejsou oprávněni mluvit s médií oficiálně, nejsou to tiskoví mluvčí, nemají tu funkci. Ale právě proto, že dávají médiím, řekněme, otevřený pohled toho, jak ten stát vevnitř funguje, jak se tam využívá moc, tak umožňují skrze média veřejnosti kontrolovat to fungování veřejné moci. Proto existuje ochrana zdroje, aby se osoby uvnitř veřejné správy například nebály mluvit s médií. Když vidíme, že k tomu prolamování dochází a řekněme, je to takovýhle rutinní úkon, že tam prostě ty ochranné prostředky nefungují, tak to samozřejmě odrazuje každého, kdo by se chtěl bavit s médií. To znamená, podvazuje to tu veřejnou kontrolu nad tím, jak stát funguje zevnitř.
1: Takže ta cesta pro ty lidi, kteří by chtěli mluvit s médií a nechtěli by čelit podobným záležitostem, je jaká?
0: Samozřejmě bylo by vhodné, a konec konců říká to i Evropský akt o svobodě médií, aby tady byla silná právní ochrana. My vidíme, my jsme si doteďka mysleli, že nějaká právní ochrana tady je. Mysleli jsme si to potom, řekněme, dost jasném rozhodnutí toho nejvyššího soudu v případě Janka Kroupy. Teď vidíme, že ty stávající právní prostředky prostě selhávají. Že tam není kontrolní mechanismus, který by byl schopný tedy zajistit tohleto dodržování toho práva na ochranu novinářského zdroje nebo toho redakčního tajemství. Z toho důvodu jednak pravděpodobně by bylo vhodné, aby tedy Česká republika nějakým způsobem ty požadavky, které plynou z toho aktu o svobodě médií, implementovala do našeho práva, pravděpodobně do trestního řádu, aby tedy zajistila opravdu ochranu novinářských zdrojů, stejně tak, jako tady máme ochranu advokátního nebo zpovědního tajemství. No ale samozřejmě do té doby, než se tady to stane, tak média budou muset hledat i technické prostředky, jak tedy bránit tomu, aby bylo možné použít tady ty standardní operativní nástroje k prolamování redakčního tajemství. Bavíme se tady o vlastně používání nějakých technologií, které tu komunikaci nějakým způsobem zastřou nebo zašifrují.
1: Dobře, a ta cesta je teda v tuhle chvíli, kdyby se ukázalo, že je tu nějaký podobný případ, kdy někdo chce něco novinářům poskytnout, tak má postupovat, abys prakticky to ilustroval jak?
0: Ta asi nejdůležitější rada je, že nikdy by člověk tady k té komunikaci, když chce kontaktovat média, neměl používat jak počítač nebo mobilní telefon, tak i třeba připojení k internetu, kterému poskytuje zaměstnavatel. Neměl by to dělat nic z toho na zařízení zaměstnavatele. Tady je vidět vlastně ta první věc a my si můžeme prohlédnout tady v tom konkrétním kauze Kamila Kydalky velmi dobře, že tím, že on si přeposlal ten oficiální dokument ze svého pracovního mailu do svého soukromého a následně tedy na nějaký e-mail, který údajně měl dle policie patřit novináři, tak vytvořil úplně jasný důkaz toho, že k tomu došlo. To asi by mohlo být, řekněme, nějaké takové první varování. Další varování je, že lidé by neměli používat tady k té komunikaci telefonování a neměli by používat SMS zprávy, protože to jsou ty formy komunikace, které se v Česku zachycují a nějakým způsobem tedy ukládají do té půlroční databáze. Tam je důležité říct, že podle loňského rozhodnutí nejvyššího soudu je tady ten sběr dat v České republice prováděn nelegálně. Ale tím, že je, řekněme, velmi užitečný pro bezpečnostní složky, tak zákonodárci zkrátka ještě proti tomu nezasáhli, i když ten sběr je evidentně protiprávní. To znamená, znamená, lidé by měli používat nějakou formu šifrovaných aplikací. My tady třeba v Českém rozhlase doporučujeme mobilní aplikaci Signál, proto někteří naši redaktoři třeba z Investigativy nebo Domácího zpravodajství tak zveřejňují vlastně své kontaktní údaje i na Signálu, na svých profilech, protože je to nástroj, který šifruje tu komunikaci a neuchovává historické záznamy o tom, kdo s kým komunikoval. Samozřejmě je to nějaké technické řešení a člověk k té technologii zkrátka nemusí mít důvěru. Já proto mám velké pochopení, protože prostě dohlédnout všechny jemné niance nějakých technikálí je občas někdy docela složité. Tou vlastně takovou, řekněme, nízkotechnickou možností je potom obyčejný dopis. Protože dopisy se v České republice neevidují, pokud se bavíme o běžném dopise vhozeném do schránky, není tady nějaká databáze, kdo komu poslal dopis a tímto způsobem právě z poštovní schránky poslaný dopis je vlastně poměrně neviditelný do chvíle, než se dostane do rukou tomu médiu a to následně ho může chránit a nevydá ho a případně ho zničí, pokud by hrozilo to odhalení zdroje právě s cílem chránit tedy toho člověka, který poskytl informace.
1: Je taky hodně důležité, aby pak ten dopis byl doručen do správných rukou.
0: Proto je vhodné na ně napsat jméno toho novináře, samozřejmě. To je možná rada, která s tím souvisí. Pokud člověk chce kontaktovat médium, tak je lepší si vybrat konkrétního novináře nebo novinářku, kteří se věnují tomu tématu, kterého se to týká, nepsat někam na podatelnu, ale zkrátka si opravdu vyhlédnout toho člověka, který se tématu věnuje. Minimálně z těch jeho článků je vidět, že tomu tématu rozumí aspoň trošku, to znamená, je schopný to zpracovat kompetentně a toho člověka následně oslovit.
1: Vraťme se teď k tomu případu soudce Kydalky. Z toho, o čem ty tady mluvíš a zmiňoval si ochranu novinářského zdroje, mám správný pocit, že obvodní soud pro Prahu 2, když vydával to povolení pro policii, se ochranou novinářského zdroje vlastně vůbec nezabýval?
0: Ne, my to víme, že se jí nezabýval. Nerozebírá to nějak v tom odůvodnění toho povolení. Z toho, co víme z těch rozhodnutí vyšších soudů, je to problém. Samozřejmě problém je, že tam není žádný přímý kontrolní mechanismus. Opravdu tohle se přezkoumá až ve chvíli, kdy to zvednou sami ti novináři, kteří byli cílem. A ty se mohou ozvat vlastně až ve chvíli, kdy ta věc pravomocně skončí, ta trestní kauza toho Kamila Kydalky, což bude až velmi pravděpodobně za několik let, pak nějakou dobu bude trvat, než rozhodne ten nejvyšší soud. Jak jsme viděli v případě Janka Kroupy, tak vlastně ta náprava, a ta byla čistě virtuální, protože to byla zkrátka jenom omluva ministerstva spravedlnosti, tak trvala 6 let.
1: Ta trestní kauza Kamila Kydalky je teď tedy v jaké fázi? My jsme zmiňovali, že tam bylo nějaké rozhodnutí, pak bylo přehodnocené, to trestní stíhání pokračuje. Teď je to odložené, kdy je hlavní líčení?
0: Hlavní líčení není nařízené v současné době, protože se čeká na rozhodnutí ústavního soudu, který se bude zabývat otázkou, zdali to soudí příslušný soud.
1: On se někdo stěžoval na ústavní soud.
0: Přesně tak, přímo Kamil Kydalka.
1: Ach, tak.
0: A teprve až ústavní soud tady tu procesní otázku rozhodne nějakým způsobem, tak bude možné nařídit hlavní líčení. Samozřejmě otázka u jakého soudu, záleží na tom rozhodnutí ústavního soudu a teprve tam potom padne nějaký rozsudek. Ten nebude pravomocný, pokud se někdo odvolá, což je velmi pravděpodobné tady u toho typu kauz, že se jedna z těch stran buď státní zástupce nebo Kamil Kydalka, že se odvolají a teprve poté budeme mít to pravomocné rozhodnutí, pak jsou tam nějaké mimořádné opravné prostředky, ale teprve po tom pravomocném rozhodnutí vlastně bude možné se začít věnovat tomu, i jakým způsobem byl tedy povolen tady ten zásah do toho redakčního tajemství.
1: A poslední a důležitá věc. Co ti dva novináři, Jan Hrbáček a Eva Paseková, mohou se nějak bránit proti tomu, co se odehrálo? Ty si říkal, že ty důvody v tom povolení prostě nejsou, možná by neobstály, pokud by to žalovali ti dva.
0: Oni se můžou bránit opravdu, až skončí teprve ta trestní větev Kamila Kydalky.
1: Ale mohou to žalovat potom.
0: Není to žaloba, je to nějaká forma stížnosti, ale ano, mohou se obrátit na nejvyšší soud, který přezkoumá, jakým způsobem k tomu povolení došlo, ale i to rozhodnutí nejvyššího soudu bude jenom deklaratorní. On řekne buď bylo to v pořádku, nebo řekne nebylo to v pořádku a zopakuje třeba, jaká jsou proto ta pravidla, ale zpátky už ten čas nikdo nevezme. To trestní stíhání Kamila Kydalky nikdo nezastaví. I kdyby odsouzen nebyl, tak samo o sobě to, že se ukázalo, že je možné ho tímto způsobem vlastně vystopovat a postavit před soud, tak může mít odrazující účinek na všechny další, kteří by chtěli hovořit s médii. To znamená, že ta přímá náprava k ní ani tím rozhodnutím toho nejvyššího soudu nedojde.
1: Ale mohou se dočkat omluvy jako náš kolega Janek Kroupa, který dnes pracuje pro Seznam zprávy.
0: Přesně tak.
1: Dobrá, tak moc díky, že jsme to mohli společně rozebrat.
0: Rád jsem přišel.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska můj kolega Jan Cibulka, který jinak připravuje pořad Antivirus na Radiožurnálu a probírali jsme spolu případ soudce Kydalky a kauzu Čapí hnízdo. Tento týden Český rozhlas Plus vydává novou publicisticko-dokumentární sérii, je o K.H. Frankovi, moc jí doporučuju, týká se největšího poválečného procesu v Československu a uslyšíte v ní spoustu zajímavých zrestaurovaných archivních zvuků. My s aktuálními zvuky tu budeme zase v úterý. Naslyšenou zítra.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Nejprve Brno a pak Ostrava. To byly první regionální stanice Československého rozhlasu, které vznikly hned ve 20. letech minulého století. Nesmíme ale zapomenout ani na Bratislavu. A takto se ohlašovaly Košice. Skutečný boom regionálních stanic Československého rozhlasu ale nastal po druhé světové válce.
5: Oznamujeme vám, že Rudá armáda před malou chvíli projela Ševětínem ve směru na Budějovice a zároveň Seboní rovněž ve směru na Budějovice. Na Budějovice jede zvýšenou rychlostí.
4: To je 9. květen 1945. Češi tehdy po celé republice obsazovali vysílače a informovali o postupu vojsk.
6: Těsně poválečná doba byla svědkem vzniku mnoha regionálních studií ve větších krajských městech, což souviselo s tím, že navazovali na povstalecká vysílání v květnu 45. roku.
4: Doplňuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
6: Tenhle ten rozmach těch regionálních studií souvisí také se snahami místních národních výborů o to mít nějaký prostředek pro rychlou poválečnou rekonstrukci, hospodářskou obnovu a informování obyvatelstva.
4: První německou vysílačku zabrali v Plzni. Potom později, v roce 1960, měla plzeňská pobočka kromě budovy šité na míru rozhlasovému provozu ještě také nejmladšího hlasatele. Byl jim tehdy 19-letý Karel Sedláček.
7: Tehdy se ten humor v rádiu nenosil. Jo. Vím, že jednou jsem třeba řekl, že za opravdu malou chviličku bude 12 hodin. Jo. Už mě volal nějaký inspektor z Prahy. Tak chlapče, tohle ne, jo.
4: Jaké byly začátky rozhlasu v regionech?
8: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Tři oběti má střelba v islámském centru v kalifornském San Diego. Vláda rozhodla o zrušení odboru pro lidská práva a ochranu menšin. Čeští hokejisté si na mistrovství světa poradili se Švédskem a vyhráli 4-3. A dnes bude převážně oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy s přeháňkami, teploty až 22 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Islámské centrum San Diego v Kalifornii se stalo terčem střeleckého útoku. Dva mladíci před mešitou podle policie zastřelili tři dospělé muže. Krátce na to byli nalezeni mrtví v autě nedaleko. Zřejmě zemřeli vlastní rukou. Šéf místní policie Scott Wall případ označil za zločin z nenávisti. Both suspects in this
10: case. Policisté po příjezdu našli tři mrtvé přímo před vstupem do mešity. Mezi nimi i bezpečnostního strážce, který podle policie svým zásahem zabránil ještě horší tragédii. Útočníci cestou stříleli i po zahradníkovi v okolí, ale nezasáhli ho. Pár bloků od mešity pak policisté objevili uprostřed ulice auto s oběma podezřelými 17-letým a 19-letým. Oba byli mrtví. Policie spolupracuje s FBI. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Odbor pro lidská práva a ochranu menšin zanikne, rozhodla o tom vláda. Jeho agendu si rozdělí ministerstva. Třeba problematiku lidských práv bude mít na starost resort spravedlnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude nově řešit témata rovnosti žen a mužů. Expertní neziskové organizace rozhodnutí kritizují. Třeba podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové může oslabit ochranu lidských práv a snížit pozornost vůči důležitým témat.
11: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci. Jedná se o témata, která jsou velmi komplexní, nepatří jednomu rezortu, ale pozitivní posuny v nich jsou naopak závislé na koordinované mezirezortní mezioborové spolupráci.
9: Laurenčíková kritizuje i to, že zaměstnanci ani vedoucí oddělení o změně dopředu nevěděli. Vodáci v Českém Krumlově neprojedou Vltavu pod mostem spojující městské části Tavírna a Plešivec. Důvodem je jeho rekonstrukce. Lodě tak musí až do 19. června přenášet po pravém břehu. Podrobnosti má mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.
12: Technologicky není možné rekonstrukci mostu zvládnout mimo letní měsíce a proto i částečně zasáhne do vodácké sezony. Od druhé poloviny června už budou potom lodě místem moci proplouvat. Most bude po rekonstrukci širší a kromě vozovky pro auta na něm bude i pruh pro cyklisty.
9: Česká hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Národní tým tak napravil dva dny starou porážku se Slovinskem a podle trenéra Radima Rulíka byla na hráčích vidět touha to odčinit.
13: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, dva dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál.

0: ale každopádně bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět a opravdu se Švedama porovat o co nejlepší výsledek.
1: Další zápas čeká české hokejisty ve středu proti Itálii a brněnští basketbalisté vezou z Pardubice vedení v semifinále play-off Národní ligy 2-0 na zápasy. Úřadující vicemistři na východě Čech zvítězili po obratu v koncovce i po druhé, tentokrát 92-89. Další dvě utkání v sérii na 4 výhry se budou hrát v Brně.
2: Omezení na D5 před Berounem a překážka na D1 za Brnem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje mezi Zdicemi a Berounem. Mezi 26. a 22. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení a projíždí se pouze levým pruhem bez kolony. Na D1 z Brna do Prahy nepřehlédněte odstavené vozidlo před sjezdem na Rosice. Na kilometru 183 stojí poruchané osobní auto, blokuje tam odstavný pruh. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště opatrně v úseku mezi tunely. Na 11. kilometru silničáři opravují světla, pohybují se tam s technikou, uzavírají podle potřeby i pravý pruh. A v Praze na Žižkově je uzavřená Jeseniova ulice mezi ulicemi na Vápence a za Žižkovskou vozovnou. Havarovala tam 4 osobní auta a průjezd teď je zablokovaný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojedinělé i bouřky, na východě k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
3: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
4: Czech Radio, news in English.
5: The Czech government has approved a proposal to increase the parental allowance for children born from the 1st of January next year. Under the plan, intended to help to stop a birth rate's decline, the total allowance would rise from 350,000 Czech crowns to 400,000, while parents of twins or multiple births would receive 800,000 Czech crowns instead of 700,000. Former president Václav Havel remains the Czech public's top-rated president since the fall of communism, according to a new Stemmark poll. Václav Klaus ranked second, while current president Petr Pavel slipped to the third after placing second in the previous survey. Prague's Open House Festival gets underway on Monday, offering rare access to more than 100 buildings and spaces normally closed to the public. Czech banks and building savings institutions issued mortgage loans worth 61.5 billion Czech crowns in April, up 11% from March and 90% higher than a year earlier, according to the Czech Banking Association's Hypo Monitor. 13 suspects, including Karviná midfielder Samuel Šigut, have admitted involvement in football corruption scandal in Czechia, according to police documents cited by Czech Radio. You can expect cloudy to partly cloudy skies in Czechia on Tuesday, with temperature highs between 17 and 22 degrees Celsius. The annual Globsec Forum is set to bring over 2,000 guests to Prague later this week, including presidents, ministers, and business and civil society leaders. Run by the think tank Globsec, the strategic conference will deliver dozens of in-depth discussions focused on geopolitics and transatlantic security. Ian Willoughby has more.
6: One day when we finish this war, Ukraine would be happy to share its lessons learned in military and in defense industry, and it will help build the defense industry framework of Europe and make Europe stronger.
7: Alexander Kamyshin, an advisor to President Zelensky, speaking at last year's Globsec Forum. The 2026 edition, held under the auspices of Czech President Petr Pavel, will host a large number of ministers from Europe and beyond, as well as heads of state and representatives of major global companies. Dominika Hajdu, Globsec Director for Policy and Programming, named some of the most significant guests.
8: Definitely President of Moldova, Maia Sandu, and President of European Parliament, Roberta Metsola. For me also as a woman, they are two very inspirational leaders. I also personally look forward to a lot of ministers of defense of Sweden, Pål Jonson, for example, who will be

0: able to really drive the discussions forward, and also the Polish Minister of Defense and also Minister of Foreign Affairs, who are very inspirational also in these challenging times.
1: At a presentation of the 2026 GlobeSec Forum on Monday, CEO Daniel Brown pointed out that many captains of industry will also be attending.
2: I think given the context, it's not possible to dissociate security and economy. It's all one concept of resilience, to be able to withstand the challenges of the future. So it's absolutely necessary for us to have around one table political and business leaders, because the solutions to these challenges will only come from the cooperation of the private and public sector.
1: Among the reports to be presented at the conference at the Hilton Hotel will be a yearly GlobeSec look at NATO's eastern flank. Dominika Heidnu offers a small preview of its conclusions.
0: In the annual battle readiness report, we are assessing the ability of the 10 countries of the NATO eastern flank to respond to any security crisis and the readiness to go into battle, basically. So we are looking into political aspects, we're looking into military capabilities, military mobility, also cyber readiness. And one of the findings is that much depends on the ability to react quickly from the political perspective. So to what extent the governments are able to decide quickly on to mobilize, to send the soldiers, and to also have mechanisms to protect the society.
1: This year's GlobeSec Forum kicks off on Thursday and runs for 3 days.
3: Ian Willoughby reporting. And that's all from us for now. But you will find more information and stories about Czechia at radio.cz.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Je to pondělí a my se podíváme i dnes na události uplynulých dní. Ve vysílání je dnes se mnou politolog Lukáš Jelínek a řeč bude o tom, jak se hledají peníze do státního rozpočtu, o tom, proč sudetoněmecký sjezd v Brně vyvolává takové vášně a taky o tom, jak moc veřejnost sledovala osud lebky svaté Zdislavy.
4: Jak to vidí?
5: Málo co se v posledních dnech skloňovalo tolik jako termín rozpočtová pravidla. Ta slouží jako mantinely pro hospodaření s veřejnými penězi a brání vzniku nadměrných dluhů státního rozpočtu. Jednu z nich třeba říká, že schodek rozpočtu nesmí přesáhnout pro daný rok určité procento HDP. A právě tahle pravidla si koalice ve sněmovně před víkendem upravila. Obranné výdaje nad 2% HDP se teď nebudou počítat do výdajů a stejně tak tam nebudou investice do strategické infrastruktury, jako jsou dálnice, energetické stavby. Opozice se chce obrátit na ústavní soud. Co na to řekne Senát, uvidíme. Co na to říkáte vy?
6: Tak krásný den vám i posluchačům. Já mám takový pocit, že jsme svědky vlastně stále stejného příběhu, a to ve dvou rovinách. Jedna je ta legislativní, kdy sledujeme snahy jakékoliv vlády prosadit svoje úmysly co nejrychleji, s co nejkratší diskuzí. Když už mají pocit, že ta debata trvá příliš dlouho, tak se stanovují pevné časy, pevné termíny pro hlasování, což se samozřejmě nelíbí té opoziční straně, takže se podávají námitky k ústavnímu soudu a je to pořád dokolečka. Myslím si, že tady toto je něco, čeho by se měli do budoucna začít politici vyvarovávat dřív, než klepne ústavní soud přes prsty nějak výrazněji, nebo dřív, než dojde voličům, že vlastně ani politici nejsou schopni pracovat podle svých pravidel, která si přijali. A druhá ta rovina, to je samozřejmě ta rovina rozpočtová, protože já sice rozumím tomu, že každá vláda chce nakládat s veřejnými prostředky podle svých představ, podle toho, co naslibovala svým voličům, a že každá vláda je strašně sešněrovaná tím, že 96% těch výdajů ze státního rozpočtu jsou mandatorní, tedy dány zákonem, a my sledujeme prakticky každé volební období pokus ještě něco dalšího přiřadit k těm mandatorním výdajům, takže za chvilku se možná dostaneme i k té stovce a poté se velmi velmi těžko hospodaří s tím zbytkem, pokud chcete vyrávat nějaké prostředky, ať už na obranu nebo na investice, ale nemyslím si, že by zrovna tady v této věci postupovala vláda tím nejšťastnějším způsobem, protože dobře pochopím, že vyčleníme obranné výdaje na 2% HDP ze schodku. Teďka se budou vyřazovat investiční výdaje, tedy především na dopravu, ale příště to můžou být další investiční výdaje. Někoho může napadnout do budoucna vyřazovat sociální výdaje nad rámec mandatorních výdajů z toho schodku. Prostě tady v tomhle tom může být kterákoliv sněmovna nakonec suverénem, která podle toho, jak si to sama bude chtít upravit. A nedává to smysl, protože ty schodky se stejně budou dál prohlubovat a jestli něco do toho budeme započítávat nebo ne, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že něco jiného je schodek státního rozpočtu, něco jiného jsou veřejné schodky, do kterých se započítává všechno a tam už prostě nikdo ten dluh neutají. Takže jediná cesta z mého pohledu je, že začnou politici uvažovat nejenom o výdajích ze státního rozpočtu, protože už se ukazuje, že takové ty vždycky slibované škrty a úspory a propouštění ve státním aparátu nestačí a že se začnou zaměřovat i na tu příjmovou stranu rozpočtu, jak jim doporučuje celá řada ekonomů. Dokonce existují nejrůznější scénáře akademických pracovišti, jak by se měla udělat daňová reforma, jenže politici, ať už levicoví nebo pravicoví, se jakýchkoliv změn obávají, snaží se tady toto téma vymlčet a raději chytračí takovým způsobem, že už to přestává vlastně běžný lidský rozum chápat. Takže tady si myslím, že jsme svědky strašně velké nezodpovědnosti té politické reprezentace.
5: Jak dostat peníze do rozpočtu, tak samozřejmě to jde právě zvyšováním daní, tak je to opravdu dnes něco, co prohrává volby?
6: My jsme si to nevyzkoušeli dlouho, protože...
5: Vláda nějaké daně zvýšila, ale minimálně jako, právnickým osobám.
6: Ano, řekněme si, ale že to bylo velmi nepatrné zvýšení firemních daní, ale v tuto chvíli asi na místě snížit zdanění práce a zvýšit zdanění spotřeby, majetku, obzvlášť tedy luxusu. Podle těch různých scénářů daňových reform existují takové modely, které by se těch nízkopříjmových nedotkly, středních vrstev minimálně, ale platili by ty náklady samozřejmě lidé, kteří mají vysoce nadstandardní příjmy, nebo firmy, které mají vysoce nadstandardní příjmy, které to často ani nepoznají, ten vyšší odvod daňový. Takže tam si myslím, že je to jenom věc politické debaty a schopnosti vysvětlit to voličům. A to já si myslím, že nakonec, kdyby někdo přistoupil k té debatě otevřeně, ale s voliči mluvil na rovinu, takže by to zdaleka nemuselo znamenat porážku ve volbách, protože přeci jenom u nás tou nejsilnější skupinou je ta střední vrstva, nižší střední vrstva. Často skutečně ty volby rozhodují lidé, kteří jsou na tom ekonomicky špatně, zvlášť když, tak jak jsme to viděli v těch posledních sněmovních volbách, se dokáží zmobilizovat i ti, kteří se o politiku nezajímají a jdou hlasovat z protestu, tak to jsou často voliči, kterým by naopak chytrá daňová reforma mohla pomoci. Ale to, že my tady máme, možná to souvisí do jisté míry s tím, že se nám tady rozpadlo to dělení politických stran na klasickou levici, klasickou pravici. Sice řekněme, že levicové voliče i ty výdaje ze státního rozpočtu nejraději nebo nejaktivněji obhospodařuje hnutí ANO, ale zároveň víme, že hnutí ANO je do jisté míry hnutí oligarchické, vzniklé kolem miliardáře, který asi nebude mít zájem na tom, aby se těm nejúspěšnějším nebo nejvýše příjmovým skupinám zvyšovaly daně. Takže tam se dostávají i ty některé politické strany nebo hnutí do určitého sporu nebo do určité křeče a potom neví, jestli spíše reprezentovat své vlastní zájmy nebo zájmy svých voličů, ale dříve nebo později se stejně podle mě ani těm daňovým změnám nevyhneme.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
5: A dnes je jím politolog Lukáš Jelínek. 22. května se v Brně poprvé v Česku koná sudetoněmecký sjezd, a to v rámci festivalu Smíření. A vypadá to, že něco, co mělo původně přispět k dalšímu zlepšení česko-německých vztahů, se stalo spíš rozbuškou. Vládní poslanci dokonce odhlasovali, že s akcí nesouhlasí a vyzývají k jejímu zrušení. Opozice se na protest proti hlasování, tedy proti tomu hlasování té schůze nezúčastnila a považuje to za rozdmýchávání nenávisti. Existuje tu podstatná část lidí, která má stále averzi k sudetským Němcům, nebo to spíš byl ten politický tah, původně tedy SPD, zveličit ten problém, na kterém můžu získat u svých voličů nějaké politické body?
6: Řekl bych, že je tu část lidí, ale že není podstatná, ale že je natolik asi zajímavá pro strany typu SPD a jí podobné, aby se na tyto voliče obraceli a aby se pokoušeli nějakým způsobem je mobilizovat nebo ještě radikalizovat. Politici mají pocit, že to téma, když se šikovně, emotivně uchopí, takže to může fungovat. Konec konců v prezidentské volbě to Miloši Zemanovi v souboji s Karlem Schwarzenbergem zafungovalo, tak patrně si myslí Tomio Okamura, že by to mohlo zvednout i ty současné preference SPD, když jeho hnutí toho příliš neprosadilo do vládního programu nebo do té praktické vládní politiky, protože zůstáváme v NATO, zůstáváme v Evropské unii, podporujeme dál Ukrajinu. Referendum bude jenom v takové nejspíš podobě nějaké zvláště obšírné nebo radikální. Takže tady existuje vlastně celá řada věcí, které nedokázal SPD svým voličům splnit, takže alespoň se snaží rozvíjet ty kulturní války, a když už úplně třeba nefungují uprchlíci nebo Ukrajinci v Česku nebo Romové, tak teďka bude zase na nějakou dobu fungovat vlastně to zdůrazňování těch sudeckých Němců, ale nemyslím si, že by to bylo téma pro nějakou širokou veřejnost, protože nejenom proto, že ten čas už postupuje a ty starší pamětnické generace pomalu odcházejí, ale dokonce mám pocit, že i ty pamětnické generace jsou už mnohem smířlivější než často ty skupiny, které válku nepamatují, ale nechají se Tomiem Okamurou radikalizovat. A myslím si, že úplně nejlepší by bylo, kdyby si politici tady podobných akcí, když už nechtějí k ním nějak pozitivně přispět, tak aby si jich nevšímali nebo aby přistupovali k ním způsobem, buď v Brně vítán každý, kdo přichází s dobrými úmysly, a je jedno, jestli přicházíš z Česka nebo z Německa. Ostatně to, že se na té akci potkají nejenom sudečtí Němci, ale že v tom doprovodném programu se budou konat akce, které budou připomínat holokaust, které budou připomínat tragédii před Kounicovými kolejemi v Brně, že se tam setkají, že se tam setká vlastně syn Nikolase Vintna s těmi účastníky, že tam přijede jedno z posledních ještě žijících Vintnových zachráněných dětí, že tam bude celá řada bojovníků proti fašismu, tak v takovéto atmosféře nebo v takovýchto souvislostech mi vůbec nedává vlastně ta akcelerace těch negativních emocí ze strany nejenom SPD, ale i některých dalších politiků nebo nějakých dalších společenských skupin vůbec žádný smysl.
5: No, sudetoněmecké sdružení zastupuje zájmy odsunutých sudeckých Němců, ale ono se během let významně proměnilo. Ten přelom byl možná rok 2015, kdy sdružení vypustilo ze svých stanov zmínky o usilování o vrácení majetku, který byl sudeckým Němcům při poválečném odsunu zkonfiskován, nebo i o odškodnění, i ten právní nárok na domovinu. Tak jaké jsou vůbec teď zájmy sudeckých Němců směrem k Česku?
6: Myslím si, že nejlépe je to poznat, když si člověk procestuje některá místa v pohraničí, kde existuje velmi dobrá spolupráce těch obcí, ale i zároveň těch lidí, kteří v současnosti žijí na českém území, a těch rodin, které tam žili v minulosti a které dojíždějí, přijíždějí nejenom vzpomínat, nejenom na hřbitově, ale často mají tendenci investovat nebo pomáhat vlastně rozvoji těch českých příhraničních regionů, protože přeci jenom ještě když se podíváme do, dejme tomu, Krušných hor, tak je trochu rozdíl, nebo docela rozdíl, když se podíváme na to, jak vypadá ta česká nebo ta německá strana. To si myslím, že je nejhezčí ukázka toho, že v těch místech, kde ta atmosféra byla vždycky nejžhavější, takže tam ty emoce postupně vyprchávají a přenášejí se často tam, kde v tuto chvíli jsou podle mě úplně zbytečné, jako třeba do Poslanecké sněmovny, jak jsme viděli na té mimořádné schůzi. Podstatné je, že sudetoněmecké krajanské sdružení se dávno vzdalo jakýchkoliv majetkových nároků, že samozřejmě říkají, že nemůžou souhlasit s Benešovými dekrety, na jejichž základě přišli o svůj majetek a museli opustit své domovy, ale zároveň vnímají, že je to něco, s čím už se historicky nehne, protože Česká republika postavila na Benešových dekretech i svůj právní řád, byť v současnosti říká vítáme, že jsou vyhaslé, takže dokonce to není ani tak žhavé téma, jako třeba mezi Slováky a Maďary. Prostě myslím si, že v roce 1992 česko-německou smlouvu a v roce 1997 česko-německou deklarací se podařilo všechny ty státně právní věci vyřešit a už zbývá jenom prostor pro vedení dialogu nebo pro rozvíjení nějaké společné historické paměti, do které by se měly dostat nebo měly vejít jak zločiny nacismu, tak i to, co se odehrávalo při těch divokých odsunech z České republiky. A o tom všem jsou připraveni.

0: třeba z toho pohledu na do zrcadla ne, všichni Češi budou mít nějak zvlášť velkou radost.
1: Oni Bernd Posselt, jehož rodina pochází z Jablonce nad Nisou, tuším předevčírem prohlásil, že Benešovy dekrety pro něj nejsou absolutně téma, že už ho v podstatě nebaví a že jsou mnohem jiné důležitější věci. Vy jste zmínil tu česko-německou deklaraci z roku 1997, kterou podepsal Václav Klaus. Ona obsahuje přesně i to, že Němci se vzdávají všech nároků na vrácení majetku na československém území. A musí to vidět i současný ministr zahraničí Petr Macinka, který byl pravou rukou Václava Klause. Přesto se teď Václav Klaus i on přidali k těm, kteří ten sudetoněmecký sraz v Brně kritizují. Proč to tak je podle vás?
0: On se, Václav Klaus, ani k té česko-německé deklaraci nějak moc aktivně sám nehlásil, protože sama jste připomněla, že to byl rok 1997 a už když se potom vedla kampaň volební v roce 1998, tak tam už se Václav Klaus výrazně znacionalizoval a začal zvedat i takové otázky, které souvisí s česko-německými vztahy, ale ta deklarace je především prací nebo výsledkem práce jeho tehdejšího ministra zahraničí Josefa Želence a jeho náměstka Alexandra Vondry, který velmi aktivně tu věc vyjednal a ta práce byla natolik pečlivá, že prostě Václav Klaus se k ní musel přihlásit. Konec konců byla to taková i pěkná symbolická událost v rámci česko-německých vztahů v okamžiku, kdy Česká republika si klestila cestu do Evropské unie nebo vlastně se zžívala i se členy Severoatlantické aliance. To, že Václav Klaus měl tendenci od okamžiku, kdy začal prohrávat volby nebo začala trošku slábnout ta jeho sláva, kterou kdysi stavěl na své ekonomické kompetenci, tak to je věc, která prostě se nese od těch 90. let až do současnosti a nejspíš se nějakým způsobem i dotkla Petra Macinky, takže v tuto chvíli má spíš tendenci hájit ten přístup Václava Klause, ale popravdě řečeno, tak jak už zaznívalo v těch předchozích letech často, že ti politici typu Václava Klause, Miloše Zemana už jsou do značné míry politiky minulosti, tak si myslím, že by tady s těmi politiky minulosti do té minulosti měly být uzavřeny i některé jako zbytečně rozvíjené emoce, protože já vím, že je pro politiky jednodušší bojovat ty staré války, než ty nové nebo budoucí, protože tam jsou ty výsledky nejasné a často musí jít mnohem vážněji z kůží na trh, tady vědí, že alespoň mohou obhospodařit část nějakého spolehlivého elektorátu, ale já si myslím, že možná ještě v tuto chvíli je to téma pro SPD, ale časem už to bude naprosto téma marginální.
2: Jak to vidí?
1: A ve studiu je politolog Lukáš Jelínek. My jsme v Česku v minulém týdnu sledovali velmi neobvyklé až kriminální drama. Hlavní roli hrála lebka svaté Zdislavy, kterou pachatel ukradl před mší přímo z kostela v Jablonném. Zdislava byla svatořečená v roce 1995 papežem Janem Pavlem II. Policie pachatele dopadla, lebka, kterou pachatel zalil do betonu a chtěl jí pohřbít v řece, se vrátí do kostela v Jablonném. No a pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že je na místě pachateli odpustit, což ovšem nevylučuje spravedlnost, která je v rukou státu. Tak jak se církev podle vás postavila k celému tomu incidentu?
0: Myslím, nechci církev soudit, nejsem jejím příslušníkem, ale myslím si, že ten přístup byl zaprvé velmi otevřený a byl přesně takový, jaký si ta událost podle mě zasluhovala, protože já jako čtenář nebo divák nejrůznějších mysteriózních příběhů jsem byl strašně zvědavý, co se bude dít dál, tedy kromě toho, že to byla otřesná věc, že někdo tady tímto způsobem jakoby znesvětí takovouto relikvii a ten příběh nakonec byl opravdu velmi, velmi záhadný s celou tou lebkou a my můžeme být jenom rádi, že se vyřešil takto rychle, ale to, že se velmi rychle postavili také před kamery a mikrofony, jak arcibiskup Přibyl, tak jeho kolegové, že měli tendenci komunikovat jak s tím pachatelem, tak i s širší veřejností a to navíc takovými slovy, které prostě nepřipomínaly nějaké kázání, ale slovy často velmi civilní, otevřenými, lidskými, což si myslím, že může panu Přibylovi přinést, pokud to tak můžu říct, body nebo v okamžiku, kdy bude posuzován nebo porovnáván se svými předchůdci s ikonickými arcibiskupy Vlkem nebo Dukou, tak v tuto chvíli vidíme spíše takového civilního reprezentanta katolické církve, který si na nic nehraje, ačkoliv má velmi slušné, dobré vzdělání, tak přeci jenom se chová tak, aby

0: mu jeho věřící nebo farníci rozuměli. A z tohoto úhlu pohledu si myslím, že ta komunikace dobrá byla.
1: Říká politolog Lukáš Jelínek, který byl hostem dnešního pořadu. Jak to vidí zítra, tu bude se mnou ředitel výzkumné agentury NMS Jakub Bakule a mluvit budeme o tom, co trápí české rodiny. Věra Štychrová přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.
2: Chtěli byste si připomenout úspěšné série pořadů Českého rozhlasu Plus? Na webu plus.rozhlas.cz najdete v sekci projekty to nejlepší, co v posledních letech vzniklo. Například dokumenty a rozhovory, které mapovaly rozdělenou společnost. Vrátit se můžete k cyklům úspěšných historických pořadů, jakými byly například Špioni, Politické vraždy nebo Měsíc majora Zemana. To nejzajímavější, co kdy zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Plus, najdete v sekci projekty na webu plus.rozhlas.cz. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst ze 350 na 400 tisíc korun. Týkalo by se to dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou schválila vláda. Zvýšit by se měl i příspěvek na dvojčata a vícerčata. Místo současných 700 tisíc by rodiče měli dostávat 800 tisíc korun. Návrh teď zamíří do sněmovny. Evropská unie prodloužila sankce uvalené na členy režimu někdejšího syrského diktátora Bašára Asada. Osoby a subjekty napojené na tehdejší systém si podle evropské 27 nadále udržují vliv a ohrožují transformaci a národní smíření v Sýrii. Režim rodiny Asadových padl v roce 2024 po bleskové ofenzivě islamistického hnutí Hayat Tahrir al-Sham, vedené nynějším prezidentem Ahmadem Sharou. Tím skončila taky občanská válka, která v zemi zuřila 14 let. Asad s rodinou uprchl do Ruska. V přístavu v nizozemském Rotterdamu v pondělí zakotvila výletní loď MV Hondius, na které se rozšířil smrtelný hantavirus. Na palubě plavidla byla už jen posádka, dva lékaři a tělo jedné ze tří obětí nákazy. Lodní personál teď čeká 6-týdenní karanténa, kterou stráví ve speciálně upravených karavanech. Na plavidle má dnes začít několika denní čištění a dezinfekce. Nákazu hantavirem testy potvrdili u 9 dalších lidí, kteří na lodi cestovali. Ti už se léčí ve svých domovských státech. A silničáři opravují křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí v Praze. Ve směru na Kobylisy musí řidiči využívat objízdnou trasu po Střelničné ulici. Samotný průjezd Ďáblickou ulicí je řízený kyvadlově. Omezení potrvají ještě asi 9 dní. Čeští hokejisté zdolali ve třetím utkání základní skupiny na mistrovství světa ve Friburgu obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil zaváhání se Slovinskem. Příštím soupeřem Čechů bude ve středu Itálie.
4: Nehody na D7 před Chomutovem a na D10 před Mladou Boleslaví. Na dálnici D7 pozor na nehodu před Chomutovem ve směru z Prahy. Za odbočkou do centra a na Kadaň na 77. kilometru havaroval kamion. Má být převrácený. Na místě budou zasahovat záchranáři. Čekejte omezení, v místě se zpomaluje. Nehodu vyšetřují také na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy. Za odbočkou na Bezděčín na 41. kilometru osobní auto srazilo zvěř. I tam čekejte překážku na vozovce. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením. Mezi sjezdy na Kolín a Jičín na 41. kilometru je kvůli údržbě vozovky uzavřený pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, na východě k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Mimořádně ostrý a silně varující byl projev předsedy ústavního soudu Josefa Baxy na včerejším pietním aktu v Terezíně. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Veřejnost vyzvala, aby pozorně naslouchala výrokům lhářů. Sice slibují zavedení pořádku, který ochrání společnost, přitom se mezi řádky jejich výroků skrývá útok na základní hodnoty a instituce, které ji chrání. To je rolí každého z nás, nebýt lhostejný a být připravený k jejich obraně, dodal Baxa. Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je Jan Dobrovský, poradce prezidenta, podnikatel, publicista, podcaster. Vítejte, Honzo, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
5: Na šéfa ústavního soudu se mi ta slova zdají hodně ostrá. Co vám?
6: Já bych řekl, že jsou přiléhavá. A kdybych měl projev v Terezíně, řekl bych to podobně. Je z toho patrno, že předseda ústavního soudu vidí, že vláda, která je složená z extremistů, a premiér, který extremisty podporuje tím, že je nekárá, nebo že jim nezakáže ty extremistické projevy, tak se stává sám extremistou. A jestli žijeme v době, která je poznamenaná tím, že propaganda je daleko jednodušší než dřív, prostřednictvím sociálních sítí a všech možných způsobů, jak emoce dostat do nejvyšších otáček, tak je to varující. A on to vidí, je to výsostný intelektuál a člověk, který má za úkol dohlížet na ústavní právo.
5: Když on má sám pocit, že jde o největší útok na základní hodnoty a instituce zatím, tak já se ptám z vašeho pohledu, tím útokem největším na hodnoty základní instituce bylo či je co?
6: No, je to absolutní pohrdání řádem, který panoval v našich myslích, a to myslím úplně všechny dodnes. Ten řád spočíval v tom, že jsme se chovali podle vyřčených i nevyřčených pravidel, tak abychom zachovávali nějakou ochotu k porozumění, nějakou základní slušnost mezi sebou. A najednou je vystřídána absolutní nepokorou a ochotou dělat cokoliv, nemít žádná pravidla, prolamovat je a tím dávat příklad ostatním, respektive je motivovat k tomu, aby se tak chovali taky. To je něco, co jde velmi špatně napravit, protože když si vysvětlíme svobodu tím, že máme možnost močit sousedově na vrata a nebo kohokoliv beztrestně urážet, protože pravda je relativní, vlastně neuchopitelná. Jestliže na to přistoupíme, tak ten řád skončí včetně zákonu.
5: Víte, systémově máte určitě pravdu. Na druhou stranu, a tak se obhajuje i Trump ve funkci, prostě lidé chtěli změnu, tak tohle je doopravdy změna. Neoddiskutovatelná.
6: No, jasně. Ano.
5: Co byste na tenhle argument řekl?
6: No, já nemyslím, že je to argument. Je to věta, která může být použita v diskuzi, takže možná, že to argument je. Je to nějaké konstatování stavu mysli. Ano, je pravda. Sveďme to na voliče. Ne, není to tak. Nikdy za nic generálně nemůže jen volič, a nikdy za nic generálně nemůže jen politik. Je to jakýsi ekosystém. A v tom ekosystému si voliči zvolili nějaké zástupce a pravděpodobně možná ani netušili, jak se budou ti zástupci chovat. To je v demokracii docela pravidlo. Ne, že by se to netýkalo těch, o kterých my říkáme já, o nich říkám demokraté.
5: Jak, nebo takhle, je pracné. Už jste řekl, že vám vadí to nabourání toho systému. Tomu rozumím. A jak potom pod tímhle ty záležitosti vlastně se dají rozdělit věci, na které vláda má právo je změnit, prostě jenom to vidí jinak.
6: Jo, máte na mysli tu hranici, kde má vláda právo dělat věci, které jsou změnou,
5: ano,
6: třeba,
5: ano.
6: A kde už je to nepředstavitelné.
5: Mně se líbí, že jste to poznal, co chci říct.
6: Jo.
5: Ráda.
6: No, protože my se spolu známe hodně dlouho a víme asi, jak jeden druhý uvažuje. Já mám dojem, že to je otázka, kterou si lámou hlavu teď všichni politologové na světě, pokud ne, tak nejsou dobří. Ale nejenom ti, i obyčejní lidé, kteří nemají s politologií nic společného, ale žijí svůj politický život tím, že mají přijít k volební urně například, tak se musí ptát, kde je hranice, co může člověk nebo někdo, představitel, politická autorita, udělat v rámci svých pravomocí a kde končí ty pravomoci. Tak určitě končí tam, kdy se nezákonným způsobem má měnit ústavní pravidlo. Ústavní pravidlo není jen tak něco, to není jenom nějaký řád, který je předepsán, ale patří do toho i ústavní listina práv a svobod například. To znamená věci, které jsou nespochybnitelné a se kterými se nedá hrát betl. Tam nemá právo bez toho, aniž by měl ústavní většinu, ta politická reprezentace, dělat nic. A ta druhá rovina, ve které může, to je rovina odpovědnosti jeho politické. To znamená, může být příště nezvolen, může být vyobcován, může být demonstracemi smeten, cokoliv z toho si vybere. Pokud ne, pak skutečně je to na těch, kterým říkáme voliči, ale jsou to nějaké sociální skupiny, které mají nějaké preference. Je samozřejmě možný, že se to nějaký minoritě líbí. A možná, že ta minorita je hlasitá. A možná, že taková minorita dokáže strhnout zbytek, který uvažuje jinak, do obav se tomu postavit.
5: Myslím, že na dané téma hovoří i ústava. Když zmiňuje mimo jiné, tak zmiňuje taky jinými slovy, ale my říkáme obrany schopnost země, totiž žádný politik nesmí záměrně snižovat schopnost naší obrany.
6: Ano, v relativním světě, který prozažíváme, ve světě s alternativními pravdami, se dá žonglovat s tím, co je oslabení a co není oslabení. Já jsem viděl vyjádření nějakého blba s politickou funkcí, který vysvětloval, že vlastizrádci Ševčík to byl. Že vlastizrádci jsou ti, kdo prožili holokaust a respektují sudetské Němce. Já bych tomu člověku vzkázal, že by toho měl nechat. Měl by toho nechat, protože on je vlastně zrádce.
5: My tady bohužel pana Ševčíka nemáme, nemůže se bránit.
6: No, to je můj vzkaz.
5: Jasně, jasně. Ale já to musím říct zase, že se nemůže bránit, jasně. Protože tady není. Vy jste mě řekl, že jaké jsou ty různé vaše výhrady k té vládě. A teď mi jenom upřímně řekněte, váš osobní pocit, dovedete při jakékoliv vládě, to nemusí být nutně tahle, ale dovedete si říct jako upřímně, prostě ta vláda má jiné názory, než mám já, a není to moje vláda a dělá věci jinak a to je její právo.
6: V průběhu posledních 630 let jsem si to říkal mnohokrát. A v tomhle konkrétním případě této vlády, kterou považuji za naprosto nejodpornější, kterou tato republika měla od svého vzniku v roce 89, že se chová tak, že ohrožuje bezpečnost země nejenom tím, že podceňuje její obranu, ale že vyvolává staré vášně ze sovětské komunistické propagandy.
5: Například?
6: Například ti sudetští Němci. Hmm. Ten obraz byl vytvořen záměrně a sudetští Němci jako revanšisté, kterých se máme bát, protože chtějí zpět své majetky, ze kterých byli vyhnáni, a chtějí prolomit Benešovy dekrety. Tato věc je dávno vyřešená česko-německou deklarací, která stála spoustu sil, geniální diplomaty, a to na obou stranách. A vyvolávat znovu ducha nenávisti na něčem, co stavím jako konstrukci zloby a zášti, je přesně ten případ, který ve mně vyvolává pocit, že proti tomu musím stát.
5: Víte, nemáte někdy pocit, že nenávist se stala takovým běžným nástrojem v politické komunikaci?
6: Protože ta komunikace se přes sociální sítě, přes anonymní účty stala vlastně nenávistnou, měla za úkol rozvrátit tu společnost, pořád má, jsou v tom i zájmy cizích mocností, především Ruska, aby vytvořili chaos, a to nejenom u nás v zemích té východní a střední Evropy, ale i v té Evropě západní, aby oslabili tu společnost, aby se vlastně rozvracela sama a aby mohli uchopit moc ti, kteří jsou jim blízko, jako že takoví v naší vládě jsou.
5: No, totiž je to přesně doména, tohle téma několika málo lidí, kteří máte pocit, že nenapíšou tweet nebo zprávu na síti X, aniž by kohokoliv nějakým způsobem nedeonestovali. Takhle jsem to řekla dobře.
6: No, máte na mysli ty zpratky, kteří jsou shodou nešťastných náhod, někteří z nich i ministry a dokonce jeden místopředseda vlády. Ano, je to něco, co je cvičení z arogance, z prostoty a totální stupidity, která vytváří nové normy, na které si postupně zvykáme. Tím, jak si zvykáme na nové normy chování, tak se mi zdá velmi nebezpečné, že takovéto postupy společensky jsou nezvratné, že se vlastně dostáváme do situace, kdy ta věc už nejde, ta komunikace tohoto typu vzít zpět a že ta společnost tím bude velmi dlouho postižená, pokud nebude zase vystavená nějakému jako tlaku pro větší porozumění a estetičnost, což podle mě nejde udělat jenom tím, že vznikne nějaký autoritativní příklad slušnosti, ale jde to jenom tím, že si prostě popálíme ruce, pusu, cokoliv, že dostaneme popapuly takzvaně, abychom se trochu vrátili ke kořenům toho, co znamená koexistence.
5: Tak to není jenom záležitost nebo problém Česka. Samozřejmě.
6: Ne, vůbec, to je univerzální
5: problém. Jasně, to se šíří všude možně. Ale takhle, nedělá to na vás dojem, že tahle nenávist šířená přes veřejné vzkazy někoho k někomu z nejvyšších politiků a tak dále, že to se odrazí, že se to odráží už v nás, že lidé jsou prostě agresivnější, naštvanější.
6: No jo, byli i za socialismu naštvanější, agresivnější právě proto, že byli vlastně konformizováni tím systémem. Havlova moc bezmocných o tom mluví perfektně, doporučuji každému, aby si to přečet. Myslím, že jsme v situaci, kdy nejenom, že to připomíná druhou republiku, ale připomíná to i tu dobu socialismu, proto mluvím o normalizaci. Zvyknete si, parchanti, takhle to je.
5: No, mě šlo jenom o to, jestli prostě spolu s těmi vrcholovými politiky, zvlášť některými, prostě tímhle způsobem vulgarizujeme a hrubneme my všichni.
6: Ano, a dokonce si myslím, že vlastně je to určitá poptávka i těch, kteří stojí na straně opozice, která třeba je slušnější, kdy cítí, že slušnost je vnímaná jako slabost a že odpovědi na to spratkovství nestačí proto, že jsou vysmívány a že daleko lepší zbraní je to, co dělá ten oponent. Chovat se velmi podobně, protože jakoby sám potřeboval taky trošku přes papulu.
5: Řekněte, teď se vás tam jako poradce prezidenta.
6: Občasného.
5: Ale zajímá mě, jestli v tuhle chvíli zažívá prezident Pavel nějakou, řekněme, jako já nechci říkat nejhorší chvíle, jo, ale jako nejnapjatější momenty od momentu svého nástupu. Já teď samozřejmě narážím na mnoho věcí, ale teď hlavně před námi je to NATO, ten summit NATO
6: Fankaři. Já jsem se ho na to neptal. Jo. A to znamená, nemůžu interpretovat jeho pocity. Já vidím, že je to člověk velmi odhodlaný a odvážný. Člověk, který má představu o tom, co by mělo být správně v chování mezi politiky. A cítím, že na tom bude trvat.
7: A že, jako na čem?
6: No, na tom chování mezi politiky. Jo, to znamená, že není to někdo, kdo by ustupoval v tom smyslu, že když je na něj tlak, který má za cíl jedinou věc, aby si část voličů myslela, že se chová jako nevychované dítě, kterému se řekne, tady nepůjdeš a on tam chce a leží na zádech a kope nožičkama. Slyšel jsem jednoho pána v obchodě, jak to vyprávěl prodavačce, že přece je to dětinský. Tak není, on si uvědomuje velice dobře, že to je jeho zásadní role bránit něco, čemu se říká ochota k porozumění, pokus o komunikaci,

0: nějaká politická koexistence, která i v tom systému opozice vláda je vlastně nutná pro to, aby byly všechny názory brány v potaz.
1: No jasně, ale musí mu být přece jasné, že dokud budou ve vládě motoristé, kteří přiznali už, že prostě všechny spory s prezidentem mají prapůvod v nejmenování pana Turka ministrem, tak dokud tam budou motoristé, tak ty vztahy budou vypadat tak, jak vypadají.
0: Ale ta komunikace kolem těch vztahů je vlastně důležitější. Slyšel jsem nějaký filozofy teď moderní mluvit o tom, že slovo již dávno není činem a že to je vlastně jako kýč se o tom bavit. Slovo je politickým činem. Slovo, které je vyřčeno z politických úst, z úst politické autority, anebo i z úst politického zpratka, je slovo, které může motivovat ostatní k tomu, aby podobně konali. A můžou konat i násilí. Můžou jenom si myslet něco, co je důležitý a vytváří to jakousi masovou reakci. A to znamená, slovo je činem v politice a to slovo musí být i nahrazováno nějakým souborem slov, které jsou dostatečnou obranou pravidel, která dovolují, aby žila společnost v zájemném míru.
1: Já vím, ale prostě nevyplývá z toho, jestli ten napjatý vztah, o který zjevně budou usilovat motoristé až do konce volebního období ve vztahu k prezidentovi, tak jestli se s tím ze strany motoristů dá něco dělat, anebo už je to partner, se kterým se diskutovat nedá.
0: Podle mě se s nimi diskutovat nedá a nemá, ale jestli to chce dělat prezident tak či onak, je zcela jeho věc a já to neumím interpretovat.
1: Vy se nikdy nebavíte s prezidentem na téma, co ho vytáčí, co ho štve?
0: Tak jednak není potřeba se o tom bavit, je to na něm vidět. Obyčejně. Ale on se vytáčí a naštve se s úsměvem, což je něco, co myslím druhá strana nedokáže pochopit. On se chová slušně. A přesto je to, jak jsem říkal, vnímáno jako jeho slabost ze strany těch, který na ně útočí. To, že se snaží o porozumění v komunikaci, nikoliv na to zaútočit, tak jak to dělal třeba Miloš Zeman. Možná, že v tom je chyba, jak bych mu třeba doporučil, aby zaútočil.
1: Ne, mě by zajímalo, jestli když četl na mobilu pana Koláře ty SMSky od Macinky, jestli se smál.
0: Já myslím, že se usměl, že to dělá pořád, ale nebyl jsem u toho. Pojďme někam jinam.
1: Jan Dobrovský, dnešní host Osobnosti Plus. Souhlasíte s tím, že jestli se naše politická opozice, ale hodně rychle, brutálně nespamatuje, takže může ten Babiš v tomhle složení vlády prostě pokračovat celých 8 let?
0: Může se to stát a dokonce to považuji za hodně pravděpodobné, protože se nedomnívám, že by ta opozice měla tu sílu se rychle zpamatovat, že nevím ani, co to vlastně znamená, jo, aby se zpamatovala. Oni, ty opoziční strany jsou v situaci, ve které hledají sami sebe, protože vědí, že jsou v menšině. Ta minulá vláda byla náhoda, že získali většinu v parlamentu. A ta menšina těch, kteří jsou demokraté v této zemi, nebo demokraticky uvažují aktivně, je patrná a ten étos politických stran je pravděpodobně pryč, myslím v tom globálním západu asi obecně. Nová doba, nová komunikace, všechno je postaveno na osobnostech a autoritě lídrů. To znamená charizmatu především, na tom, jakým způsobem vystupují a už ne tolik na tom, co mají v arzenálu pro budoucnost, co chtějí, jak chtějí postavit lepší svět. Ta minulá politika politických stran byla postavená na tom, jestli prosperity lze dosáhnout sociálním státem anebo menším sociálním státem. Byl to takový boj o to, jaká míra socialismu může v budoucnu zvítězit. Ale teď jsme v jiné situaci. Teď jako vzniká spousta obav a strachů. Žijeme ve světě válek. Ve skutečnosti se vede válka světová. už velmi dlouhou dobu a máme jednoho konkrétního nepřítele, který se nezastaví před ničím. To, že budeme mít drahý benzín a možná nebude, je atribut ztráty pohodlí.
1: Ne, ale jestli mohu vám do toho zasáhnout, Honzo, tak je...
0: No můžete, tyhle, ale nikam se nedostaneme. No.
1: Tyhle všechny věci, které nás obklopují, ty obklopují vládu stejně jako opozici.
0: Jenomže to si z toho nic nedělá.
1: Není to ten hlavní problém?
0: No je samozřejmě, proto mluvím o tom, že to je nedostatek ideí. Když nemáte žádnou ideu,
1: jenom
0: tu osobnost, která dává najevo, že vytáhne lidi z jejich traumat. A moc nevím jak teda a nevím ani jak je to možný, že to tak působí, ale působí to evidentně tak, tak je to nekomplikovaný možná, že to je tím, že to je jednoduchý. Že ti, kteří mají nějakou ideu, tak jsou komplikovanější, špatně přijatelní, možná méně pochopitelní, možná mají menší důvěru, když má někdo ideu, mají doopravdy. Stojí mu to opravdu za to? Není to tak, že je to jenom další zakuklenec, který je prospěchář a který chce něco pro sebe? Nejsou všichni ti, stejně jako my voliči, ti politici trošku chybující a možná trochu lumpové? Tato nálada ve společnostech je a v celé Evropě.
1: Jasně, ale ze všeho toho, co jste řekl, vyplývá, že dokud opozice nebude mít silného charismatického lídra, tak jsou vlastně veškeré snahy zbytečné, respektive prostě taková je doba.
0: Ano.
1: Vyžaduje si
0: ano.
1: Tohle.
0: Ale já věřím tomu, že to, čemu říkáme občanská společnost, tu myšlenku Václava Havla, která vychází právě z té teze z moci bezmocných, je vlastně daleko nosnější, než jsme si mysleli. Když vidíme, že se dokáží lidi sejít v obrovském množství na Letenský pláni, proto aby dali najevo, že chtějí bránit média veřejné služby třeba, tak v tu chvíli najednou vzniká úplně jiné podhoubí pro vznik politické autority, než jsou sami politické strany, které to nemají jednoduché v tomhle oboru dále podnikat. Protože jsou menší a menší, zájem o politiku klesá, neboť politika se stává právě takovým hnojištěm víc, než nějakou elitní sestavou, jo, elitní skupinou. A proto chybí osobnosti, které do politiky chodily z té vrstvy společenských elit. Protože první, co dostanou, je po hubě. A ten mechanismus se drolí a my nastupujeme na nějaké nové doby, ve které jsou automaticky jenom jednostranné kanály komunikace, nikdo nepotřebuje novináře, to znamená, nikdo nepotřebuje kritický dotaz. A z toho vznikají další alternativní pravdy.
1: Ne, nepotřebuje ani nechce. Že?
0: Nechce, no, nechce.
1: Ne, ale víte, já se stále snažím s vámi jenom dobrat toho, co je ten nutný začátek nějaké vzpruhy opozičních sil, protože víme, že prostě a tak dále.
0: No jasně. Tak jenom trošku z nadhledu. Jo. Já si myslím, že jako musíme trošku trpět, aby nás přešla tato blahobytná doba, ve které se chováme tak, že jako by se nechumelilo. Jo? Ten princip českého myšlení nechumelismus. A on se to šíří po Evropě. Myslím, že jsme jako dost dobří, že jsme zavedli jako nový politický společenský pojem. To je pojem Doležov. To je něco, co má jako hluboký filozofický smysl. Ale taky etologický, protože prostě chovat se tak, že se nic neděje, znamená mít se více v klidu. Když dostaneme více po hubě, to znamená projdeme nějakou hlubší krizí, tak to těch 8 let nebude. Prostě nebude.
1: Čili jinými slovy, čím hůř, tím líp?
0: Je to bystrý od vás, ano. Já bych tomu asi líp neřekl.
1: Úplně na závěr a už jenom v jedné větě. Máte pocit, že se v Česku vyplácí v uvozovkách říkat věci na hlas?
0: Vyplácí se vždycky říkat věci na hlas. A to především, když je to riziko, když je to riskantní. Protože bez rizik a bez obětí, které dáte myšlence, jsou všechno jenom prázdný keci.
1: Jan Dobrovský, poradce prezidenta, podnikatel, publicista, podcaster. Děkuju moc.
0: Já děkuju.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda prodloužila regulaci cen pohonných hmot, nově ji bude vyhlašovat vlastním nařízením. Slovensko odstoupilo od smlouvy na výstavbu vojenské nemocnice v Prešově. Firmy při ní použily nekvalitní beton. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa obhájce bronzu ze Švédska 4-3 a dnes bude převážně oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy s přeháňkami, teploty až 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Cenové stropy u pohonných hmot bude nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní nemění. Cenové stropy taky bude dál zveřejňovat ministerstvo financí. Podle Schillerové je pravděpodobné, že opatření bude pokračovat i v červnu.
4: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
3: Dnes nejvyšší povolené ceny opět mírně vzrostou. Litr benzinu oproti včerejšímu dni zdraží o 13 haléřů zhruba na 44 koruny a 40 haléřů. Cena nafty stoupne o 3 haléře přibližně na 42 koruny za litr. Slovenská vláda kvůli nekvalitní práci odstoupila od smlouvy na výstavbu vojenské nemocnice v Prešově, řekl to ministr obrany Robert Kaliňák. Na stavbě bude teď pracovat 5 nových firem, včetně společnosti Metrostav Slovakia. Vláda stavbu pozastavila už před 2 týdny. Podle Kaliňáka se to stalo kvůli špatné kvalitě betonu, ze kterých jsou postavené i nosné sloupy.
5: Väčšina stĺpov má problém a dokonca v niektorých prípadoch je ten problém tak zásadný, že bude musieť dôjsť k odstráneniu týchto stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať.
3: Podle původních odhadů měla stavba nemocnice stát v přepočtu přes 13 miliard korun. Kaliňák teď ale řekl, že náklady můžou narůst v přepočtu o dalších téměř 7 miliard. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky onemocnění. Test si můžou lidé vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd, doplňuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Test v aplikaci se skládá z 10 jednoduchých otázek, je tam zapamatovávání si obrázků, slov, jejich vyjmenovávání, předčítání a proto je dobré, aby si každý, kdo si aplikaci otevře, na odpovědi na otázky vyhradil čas i klid. Systém pak po dokončení odpovědi okamžitě zpracuje a obratem poskytne výsledek.
3: Výsledky je pak možné konzultovat s odborníky na Dni kognitivního zdraví na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity, který bude 28. května. Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Švédskem 4-3. Národní tým rychle vedl 3-0, pak se ale nechal vyloučit obránce Jan Ščotka do konce zápasu a Švédové dali v delší přesilovce 2 góly. Všechny branky dal soupeř národního týmu v početní výhodě. Těžké to měl golman Josef Kořenář.
7: Kolikrát v zápase jsem viděl toho hráče, že by mohl vystřelit, ale oni ne, oni čekali, až tam přijede někdo a to samý byl ten třetí gól, ten hráč na modrý počkal, až tam projede náš a jejich hráč a on jim to vystřelil za zadkem a já jsem absolutně nevěděl, že ten puk přiletěl, jsem jenom šel dolů a pak jsem viděl na kosti, že mi to vlastně očesalo trošku o finu, takže mi to šlo přímo nad hlavou.
3: Příštím soupeřem českého týmu v základní skupině ve Friburgu budou ve středu odpoledne Italové.
8: Nehoda na D7 u Chomutova a omezení na D5 u Zdic. Na dálnici D7